0: Respiračních nemocí se blíží, lidé by tak podle lékařů měli zvážit očkování proti chřipce nebo covidu. Zdravotní komplikace hrozí hlavně seniorům. Loni se jich ale třeba proti chřipce nechala podle ministerstva zdravotnictví očkovat jen čtvrtina.
1: Do Česka už dorazila posílená vakcína proti chřipce pro seniory. Třeba v pražském Motole s ní začínají očkovat teď v úterý, říká lékař Milan Trojánek.
2: Takovéto přechodím chřipku, nepotřebuju antivirotika, nepotřebuju léčbu, nepotřebuju očkování, tak je o to zrádnější právě u seniorů.
1: A to hlavně kvůli oslabené imunitě a chronickým nemocem, které může infekce zhoršit. Seniori by ale podle lékařky Zuzany Blechové z pražské Bulovky měli zvážit taky očkování proti pneumokokovým infekcím.
3: Člověk po pneumokokové pneumonii, pokud je senior, tak má významně vyšší riziko úmrtí do roku po této pneumonii.
1: Očkování proti chřipce i pneumokokovým infekcím hradí lidem od 65 let zdravotní pojišťovny. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
0: Spor o budoucnost Kennedyho centra ve Washingtonu pokračuje. Nové snímky agentury AFP ukazují amerického prezidenta Donalda Trumpa, jak si na palubě letadla prohlíží plakát s nápisem o zbourání budovy. Pár hodin předtím veřejně pohrozil, že centrum může nechat strhnout, pokud nebude na fasádě budovy připojeno jeho jméno. To zakázal soud s odkazem na zákon, který pravomoc přejmenovat Národní kulturní instituci uděluje pouze kongresu.
4: Donald Trump podmiňuje uvolnění peněz na rekonstrukci budovy, které Kennedyho centru přidělil kongres, umístěním svého jména na fasádu. Podle něj si jeho administrativa zaslouží kredit za to, že budovu bude rekonstruovat. Soud si obratem vyžádal vysvětlení prezidentových plánů s centrem a nařídil jím jmenované radě, aby mu dala 30 dní předem vědět o jakékoliv fyzické změně budovy. Praneteř prezidenta Kennedyho, Kerry Kennedyová, svolala na páteční večer k budově protest. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: V Bratislavě padl nový světový rekord. Estonec Jan Rose 12 hodin chodil po úzkém popruhu nataženém mezi Bratislavským hradem a mostem SNP, takzvané Slackline. Tam a zpátky se pohyboval ve výšce zhruba 100 metrů, celkem tak ušel 14,7 kilometrů.
5: Úspěšný pokus Jana Rose skončil krátce po 7. večer na střeše bratislavského UFA, kde estonský sportovec slezl z popruhu širokého necelé 2 cm. Ta trasa vedla nad řekou a od věže k bratislavskému hradu měřila 666 metrů. Rose po celém dni balancování přiznává, že nejvíc ho bolí ruce, ale samozřejmě také nohy. Slacklineu začal Rose trénovat v 18 letech a dnes je trojnásobným mistrem světa. Jako první člověk na popruhu zvládl třeba dvojité salto vzad, nebo po něm přejít z pevninské Itálie až na Sicílii. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Sport. Čeští tenisté hrají v Praze v Davis Cupové kvalifikaci s Američany 1-1 na utkání. Menšík nejprve podlehl Tienovi 2-6 a 4-6, Lehečka pak porazil američskou jedničku Sheltona 2x6-4. Jiří Lehečka si po výhře pochvaloval, jakým způsobem těžkým zápasem prošel.
6: Prostě asi jeden ze splněných snů, ale vstupoval jsem na ten kurz s tím, že chci jít vyhrát a chci přinést ten bod do té šatny. Jsem moc rád, jakým způsobem se to vyvíjelo a určitě to nebyl vůbec jednoduchý zápas, přece jenom byl tam přede mnou strašně těžký soupeř, který doopravdy, jak jsme viděli v posledních týdnech, je schopný na tvrdém povrchu hrát neskutečnou úroveň a proto jsem strašně šťastný, jak se to vyvíjelo a jak jsem to dotáhl.
0: Utkání Česko-Spojené státy dnes pokračuje soubojem deblových párů. Ten začne ve 2 hodiny odpoledne. Poté se budou hrát zbylé 2 singlové zápasy. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D5 u Stříbra a dálnici D10 na Turnovsku. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně u Stříbra je hlášená nehoda se zraněním. Pozor, dejte za zavřeným sjezdem na stot v omezení na 105. kilometru. Je tam průjezdný jeden pruh, úsek je bez kamer, kolona se netvoří. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je u sjezdu na Svijanský újezd 67. kilometru. Na místo je průjezdné, je tam slabý provoz, opět kolona se netvoří. A v Táboře v Pelhřimovské ulici od včerejška stojí autobus. Poblíž železniční stanice Měšice blokuje pruh směr se Zimovou Ústí, Planá nad Lužnicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je teď místy oblačná, jinak polojasná až jasná, kránu se lokálně vytvoří mlhy. Ochlazuje se na 11 až 7 stupňů v údolích až na 5 stupňů Celsia. Přes den pak čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na horách pak naměří kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
9: Já vám přeji stále příjemnou sobotní noc. Máme 6 minut po 2. hodině, tak už po písničce tady bude naše pravidelná soutěž.
10: Noční radiožurnál
7: a Petr Zajíček.

ním, co jsem slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

0: Sledujte další osudy Martina ze Stvolna, mladého Zemana, skvělého trubadúra a příležitostného obchodníka s ostatky. Užijte si jeho návrat z římské jízdy císaře Karla IV. Domů i shledání s milovanou manželkou Johankou. Vydejte se s ním na dlouhou a dobrodružnou cestu do Orientu. Napínavé souboje, přátelství, zradu i lásku najdete v neotřelém příběhu ze středověku. Historický román Zloději ostatků od Vlastimila Vondrušky dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
1: Ano, a ta chvíle je právě tady, takže telefon čísla sem k nám do studia, jako vždy připomenu 221 552 155 nebo 255 na konci 221 552 155 nebo 255.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Tak to byly irské brusinky, tedy skupina Cranberries, populární hlavně v 90. letech, a jejich skvělá zpěvačka Dolores O'Riordan. Bohužel už na ní dnes jenom vzpomínáme, už pár let není mezi námi. Za chvilku si v nočním radiožurnálu připomeneme jednu válečnou akci, o které ne všichni slyšeli. Říká se jí Chlebíčková aféra a odbojáři při ní v září roku 1941 otrávili novináře, kteří kolaborovali s nacisty. Podezřelým byl přímo ministerský předseda Alois Eliáš.

0: Kolaboranti se najdou za každého režimu. Za každého režimu se najdou i odbojáři. Následující příklad je ale hodně ojedinělý i v mezinárodním srovnání. Tak před 85 lety měl předseda protektorátní vlády Alois Eliáš otrávit skupinu novinářů, kteří otevřeně kolaborovali s nacisty a byli jejich hlásnou troubou. Eliáš vinu nikdy nepřiznal a německý soud ho odsoudil k trestu smrti za jiné činy. Otrava novinářů se vžila pod názvem Chlebíčková aféra a došlo k ní 18. září roku 1941. Dodnes je považována za jednu z mimořádně neobvyklých odbojových akcí.
1: Ten případ není jasný a nebude jasný asi nikdy, protože když děláte ilegální činnost, tak o tom nemáte zanechávat stopy.
2: Připomíná historik Martin Groman události z 18. září 1941, kdy předseda vlády Alois Eliáš přijal několik protektorátních novinářů a nabídl jim chlebíčky. Ty podle všeho byly otrávené.
1: Takže všechno, co o tom víme, tak je z pozdějších výpovědí, většinou poválečných, což už zase může být ovlivněno tím, kdo z jakého důvodu to vyprávěl a co do toho vnesl.
2: Novináři se otrávili z chlebíčků zřejmě botulotoxinem, břišním tyfem a tuberkulózou. Jeden z nich, Karel Lažnovský, zemřel a jeho pohřbu se zúčastnila řada nacistických potentátů. Přímý přenos se zachoval v archivu Českého rozhlasu.
3: Pohřbu se účastní doktor von Gregory, bezprostřední zástupce zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführer generála Heydricha.
2: Premiér a bývalý legionář Alois Eliáš byl v mimořádné situaci. Navenek stál v čele vlády protektorátu Čechy a Morava, současně ale spolupracoval s domácím i zahraničním odbojem.
4: Vlastně předseda vlády, který to takzvaně hraje na obě strany, navíc je pod tlakem těch novinářů, kolaborantských novinářů, že se vláda dostatečně nestaví ke spolupráci a podobně.
2: Dodává historik Michal Stehlík, podle kterého se podobný případ v československých dějinách hledá obtížně.
4: Když se podíváme na to okupační období, tak není tady příklad, kdyby představitelé vlastně té okupační správy zároveň fungovali s odbojem a zároveň směrovali třeba k novinářům.
2: Chlebíčková aféra se odehrála jen několik dnů před příjezdem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Alois Eliáš je zatčen a později popraven za odbojovou činnost. Na Šibenici skončili po válce jako kolaboranti i někteří novináři z Chlebíčkové aféry. Lubomír Smatana, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Technologie budoucnosti,
1: lékařské novinky,
0: překvapivé vynálezy.
1: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
0: Experiment.
1: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
0: v sobotu
1: od 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Radioservis představuje
0: audioknihu Foucaultovo kivadlo.
2: Jakoby se člověk díval do nějaké staré paměti světa.
3: A přece je to dnes a tady.
0: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
2: 666.
4: Úžasné, pane doktore.
5: Neuvěřitelné.
0: Foucaultovo kivadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz. Radiožurnál je 14:30. Zprávy a Martin Matějka.
6: Soudcovská unie vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby se zdržel výroku o nestrannosti soudců. Reaguje tak na video z předvolebního mítingu ANO v Havířově ze začátku září. Premiér na něm mimo jiné tvrdí, že v Česku funguje mafie, která zavírá na objednávku. Babiš odpovídal na otázku ohledně poslanecké imunity a mluvil přitom o kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Jeho stíhání je ale právě kvůli imunitě přerušené. Unie taky upozorňuje, že Babiš jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jakým mluví o soudní moci. Rusové volí poprvé od začátku války na Ukrajině poslance státní dumy, tedy dolní komory parlamentu. A podle prezidenta Vladimíra Putina hlasování ukáže, že armádu v bojích podporují miliony Rusů. Opoziční stranu Jabloko úřady z voleb vyloučili kvůli kritice války na Ukrajině. A podnikatela bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z několika podvodů a zhruba 30 pokusů o podvod. Podle deníku Bild se měl během pandemie vydávat za ředitele cestovní kanceláře v Hamburku a neoprávněně čerpat státní podporu. Fischer obvinění odmítá. Podle Bildu zároveň definitivně zkrachovala jeho leasingová společnost, která měla zajistit říjnový návrat aerolinek Fischer Air. Po firmě údajně zůstaly dluhy v řádu desítek milionů. A začaly úpravy frekventované silnice 43 první třídy u Černé hory na Blanensku. Stávající klikatá trasa se přesune o kus dál a bude rovnější a bezpečnější. Ve stoupání směrem na Brno vzniknou dva pruhy. Práce na zakázce za 250 milionů korun potrvají 11 měsíců. Pak chystá ředitelství silnice dálnice další opravy.
0: Sport.
6: Podvlesté Karviné se posunuli do čela tabulky druhé nejvyšší soutěže. V devátém kole totiž doma zdolali Kroměříže 3-2 a vystřídali na první příčce Duklu Praha, která hrála v Prostějově nerozhodně 2-2. V pátek taky Jihlava přehrála B tým Slávie 3-2 a Opava vyhrála doma nad Českou Lípou 2-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na dálnici D10 u Turnova a na Mostecku. Na dálnici D10 před Turnovem z Prahy narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je u sjezdu na Svijanský újezd v 67. kilometru. Místo teď plynulé průjezdné, kolona se netvoří. Na Mostecku čekejte omezení na trase Bělušice-Milá. V úseku v zatáčkách osobní auto vyjelo ze silnice a narazilo do stromu. Na místě zdravotníci, taky hasiči. A v Táboře v Pelhřimovské ulici má až do rána stát porouchaný autobus. Poblíž železniční stanice Měšice blokuje pruh směr se Zimovou Ústí, Planá nad Lužnicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Noc je teď místy oblačná, jinak polojasná, šťastná, kráno se lokálně vytvoří mlhy. Ochlazuje se na 11 až 7 stupňů, v údolích až na 5. A přes den pak čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
8: Ano, je tady pozvánka k našemu dalšímu vysílání. Skladatel Michal Kocáb dokončil s Michalem Horáčkem operu. A především o ní si bude právě Michal Kocáb, co by host Radiožurnálu, v našem vysílání povídat s Vladimírem Krocem. Bude to dnes dopoledne po 10. hodině, tak poslouchejte.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

Strana AfD v Německu před 2 týdny hladce vyhrála volby v Sasku a Anhaltsku a na vítězné vlně by ráda pokračovala. O tomto víkendu se bude hlasovat ve 2 spolkových zemích a my se už za chvilku podíváme, jak vypadal předvolební boj na sídlišti v Berlíně.

0: Dva týdny po Sasku-Anhaltsku pokračuje v Německu seriál zemských voleb, které mají potenciál otřást celostátní politikou. Jestli strana AfD posílí svůj pocit neporazitelnosti a u křesťanských demokratů zavládne chaos, anebo to bude třeba zcela naopak, o tom rozhodnou už zítra voliči v Mecklenburgsku, předním Pomořansku a také v Berlíně, kde je ale zatím těsným favoritem voleb strana Die Linke. Její meeting navštívil náš zpravodaj Tomáš Havlín.
1: Berlín Marzahn je jedno z největších sídlišť v Evropě a právě tady si strana Die Linke udělala na náměstíčku mezi paneláky setkání s voliči. Děti skáčou na nafukovacím hradu, klobásy se grilují, je to takové klidné odpoledne. Na první pohled nic neprozrazuje rukopis organizátorů kampaně newyorského starosty Zorana Mamdányho, které si strana Die Linke přizvala před volbami na pomoc.
2: Wahlkampf in den USA ist sehr anders als bei uns, weil da viel mehr Geld drin ist.
3: Volební boj ve Spojených státech a u nás se nedá srovnat. Miliony od soukromých dárců tady v Německu prostě nemáme. Ale to podstatné, a to je ten spojující prvek, který máme společný s Mamdanym, je důraz na dostupnost. Lidé trpí tím, jak všechno zdražuje. V Sasku-Anhaltsku to byl druhý důvod, proč volili AfD. Naše požadavky se proto zaměřují hlavně na to, aby byl Berlín dostupný.
2: Leben nicht mehr leisten können. So und deshalb zielen unsere Hauptforderungen darauf ab, Berlin bezahlbar zu machen.
1: Markus Berg by se jako starosta Marzahnu rád zasadil třeba o kvalitní veřejnou dopravu nebo o dostupnou lékařskou péči, ale na samém vrcholku priorit má dostupné bydlení. To je vlajkové téma Die Linke. Na pódiu o něm mluví i Elif Eralpová, možná budoucí primátorka Berlína, kterou strana vysílá do boje o velkou radnici.
4: Jako primátorka se začnu úplně nejdřív zabývat krizí nájemního bydlení. Okamžitě můžeme ulevit 400 000 domácností, když zastropujeme nájmy v obecních bytech. A taky se chci postarat, aby na trhu s bydlením vládlo právo a pořádek. Ne každý lichvář nebo bytový koncern je potrestaný za to, že neustále zvyšuje nájem.
1: Jakoby se strana Die Linke před volbami možná trochu umírňovala. Zastropování nájmů v obecních bytech to už nezní tak radikálně jako vyvlastňování velkých bytových koncernů, kvůli kterému se ježily vlasy na hlavě i kancléři Merzovi a v souvislosti se kterým se v Berlíně mluvilo i o Radovanu Vítkovi, kterému tady údajně patří asi 1 000 000 m², i když hlavně kancelářské a komerční plochy. Možný ústup z té radikální polohy ale těm 200-300 lidí, kteří přišli sem na náměstíčko v Marzahnu, zdá se nevadí.
5: Seit der Wende ist es alles so ein bisschen unpersönlicher in den Quartieren.
6: Tady v Marzahnu už sice nejsou vztahy od převratu tak osobní jako dřív, ale podmínky pro děti jsou dobré. A je tady i spousta zeleně, to by se mělo zachovat. Stranu Die Linke chci podpořit, protože na rozdíl třeba od CDU slouží lidem a ne sponzorům. Hlavně ale doufám, že nevyhraje AfD, i když vzhledem k tomu, co mladí lidé sledují na internetu, si nemůžu být jistá. Měli by za to vzít rodiče a víc mladým vysvětlovat.
5: Musíme man den jungen Leuten eben dann auch ein bisschen dann erklären und ich denke, dass
1: Jestli se v Marzahnu vyplní naděje penzionované lékařky paní Moniky Mausové, to není zcela jisté, protože právě tady na sídlišti se AfD považuje za pravděpodobného vítěze. Na úrovni celého Berlína je to ale jinak, a tak Elif Eralpová, dcera socialistů, kteří utekli z Turecka před vojenskou diktaturou, má reálnou šanci, že bude moct po volbách naplňovat svou vizi města, které slouží všem, kdo v něm právě žijí, a to nezávisle na tom, jak dávno nebo odkud přišli. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 3 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Americký velvyslanec při NATO kritizoval Česko za obranné výdaje. Více než stovka hasičů zasahuje u požáru haly na Rakovnicku. Škody se zatím odhadují v řádu desetovek milionů korun. Třineční hokejisté porazili v Tipsport Extralize Kometu Brno 6-5 a dnes bude polojasno s teplotami od 19 do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Velvyslanec Spojených států při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Řekl to na summitu Mezinárodního institutu strategických studií v Praze. Washington od spojenců očekává plnění závazku vydávat na obranu 5% hrubého domácího produktu. Vláda premiéra Babiše plánuje na příští rok výdaje na obranu ve výši 2% HDP.
3: Podle amerického velvyslance při NATO je zklamáním, že Česko nedosáhlo ve výdajích na obranu většího pokroku.
4: Došlo sice k drobným úspěchům, ale rozhodně je třeba udělat víc.
3: Prohlásil americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale výši českých výdajů na obranu hájí. Americkému zástupci prý situaci popsal realisticky. Státy NATO se na loňském summitu v Hágu zavázaly dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5% HDP. Dalších 1,5% má jít například na infrastrukturu, odolnost nebo posílení kyberbezpečnosti. Gabriela Muňozová, Radiožurnál.
1: Požár haly v Rynholci na Rakovnicku stále není pod kontrolou. V objektu na zpracování plastů zasahuje přes 100 hasičů. Podle jejich mluvčí Terezy Sýgory Flígrové tam dál platí třetí ze 4 stupňů poplachu a škoda se nejspíš vyšplhá až ke 400 milionů korun. Do večera navíc hasiči doporučovali lidem v okolí nevětrat. To už podle mluvčí Sýgory Flígrové neplatí.
5: Na místo jsme povolali chemickou laboratoř Kamenice, která měřila škodliviny ve vytipovaných místech v okolí a ta chemická laboratoř nenaměřila žádné nadlimitní hodnoty škodlivin v ovzduší. Takže zhruba kolem 9. hodiny jsme toto doporučení také odvolali.
1: Hašení bude podle mluvčí pokračovat až do rána. Jednotky se teď soustředí na vyskladnění plastového materiálu z haly. Pražské letiště zavede opatření, která mají zkrátit dlouhé fronty u pasových kontrol. Přibude tam třeba nová přepážka. Cizinci, kteří přilétají ze zemí mimo Schengen, teď na kontrolu často čekají i více než hodinu.
6: Zatímco Češi prošli kontrolou poměrně rychle, cizinci naráželi na komplikace.
7: A kde je dlouhá fronta, tak je na občany z třetích zemí. Větší frontu jsem tam jako neviděl.
6: Říká Jakub, který přiletěl z Turecka. Za fronty může přechod z klasického razítkování pasů na elektronickou evidenci. Nový systém EES je pro evropské země povinný. Cestující si ale před kontrolou musí nechat sejmout otisky prstů nebo pořídit fotografii. A to celý proces prodlužuje. Vedení letiště odpoledne na mimořádném jednání hledalo řešení. Pomůže cizinecká policie.
8: Se připravuje zavedení dalšího kontrolního bodu v procesu hraniční kontroly, který zajistí výrazné zvýšení podílu úspěšných registrací do systému EES.
6: Říká mluvčí pražského letiště Marek Zeman. Další pracovníci zajišťují lepší průchod seniorům a dětem. Dominik Hron, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Obhájci titulu v hokejové Tipsport Extralize z Pardubic poprvé v novém ročníku nejvyšší soutěže zvítězili. Ve druhém kole vyhráli v Litvínově 3-1. Oceláři Třinec doma zdolali Kometu Brno 6-5, i když v utkání prohrávali o 3 góly. Skóre obrátili i zásluhou dvou přesilových tref Daniela Voženílka, který navíc později zapsal hattrick. Třinec je velkými obraty podle něho proslulý a pomáhá k tomu hráčská kvalita se sebevědomím, pokračuje Voženílek.
9: Já si myslím, že to je kombinace vlastně těchto věcí, že všichni tady, co jsou v té kabině nebo většina, už spoustu obratů zažili a jsme si vědomi toho, že tu kvalitu v tom týmu máme, takže je to ta víra v ty naše dovednosti i ta víra v to, že už jsme to zažili, takže to nám určitě pomáhá.
1: V pátek taky Mladá Boleslav podlehla Karlovým Varům 1-4, Hradec Králové českým Budějovicím 0-2, Kladno porazilo Spartu 3-2 po nájezdech a Olomouc Plzeň 3-2 v prodloužení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na dálnici D10 u Turnova a možné komplikace u Ostravy.
11: Na dálnici D10 před Turnovem z Prahy se objíždí následky nehody u sjezdu na Svijanský újezd 67. kilometru. Osobní auto narazilo do svodidel. Na D1 z Ostravy do Přerova uvízlo porouchané vozidlo. Čekejte ho za sjezdem na Bílovec 340. kilometru. Na Mostecku počítejte s omezením i uzavírkou na trase Bělušice Milá. V úseku osobní auto vyjelo ze silnice a narazilo do stromu. Na místo vyjeli zdravotníci a hasiči. A v souvislosti s víkendovými dny NATO v Ostravě se mohou v okolí letiště v Mošnově dnes a zítra tvořit kolony. Jde o silnice 58 z Ostravy do Příboru a taky 464 od Studénky a dálnice D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
12: Drobné šišky a nízký obsah alfa hořkých látek. Pěstitelé chmele z Hané s letošní úrodou moc spokojeni nejsou. Přímo za nimi na Chmelnici se vypravíme v další reportáži dnešního noční radiožurnálu už po písničce.
13: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Nahané končí sklizeň chmele, z úrody ale zemědělci moc velkou radost nemají. Šišky jsou menší a mají i méně hořkých látek. Révě neprospělo extrémně horké a suché léto. Někteří pěstitelé museli kvůli nepříznivému počasí sklizeň na čas přerušit.
1: Na lavičce u plotu na Česačkách v Lazníkách sedí pětice brigádníků, pokuřuje a je spokojená. Má být, proč sklizeň skončila.
2: Ano, je to tak.
1: Sedí tu i čerstvý absolvent střední zemědělské školy z Přerova.
3: David Nínica. Tak hlavně převážně jsem jezdil na strhávači a bylo to úžasný. Já jsem si to velice užil příští rok znovu.
1: Česačkám přijíždějí poslední traktory.
4: Takže poslední fury nám dojeli od Chmelnice z blízkosti obce Radvanice. Tam bylo posledních 12 hektarů, konkrétně žateckého poloraného červeňáku.
1: Úrodu agronom Martin Rýpár hodnotí jako podprůměrnou.
4: Ty vysoké teploty v průběhu toho celého roku té vegetace měly negativní vliv na ten vývoj toho chmele. Co se týče alfy, velice jsou proměnlivé skoky.
1: Chmelové liány stále ještě obepínají dřevěné konstrukce v Želatovicích na Přerovsku. Tady kvůli suchému počasí museli sklizeň dokonce přerušit. I tak ale chmelové šišky nedorostly potřebné velikosti, ukazuje mi agronom Ivo Macháček.
5: Jsou menší, v podstatě menší a hlavně obsahují málo těho lupulinu, těch hořkých látek, které jsou důležité při výrobě piva.
1: Podprůměrnou úrodu avizuje i největší pěstitel chmelu na Moravě, družstvo v Kokorách. Ztráty sčítá předseda Vladimír Lichnovský.
6: Jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik. Uvidíme, jestli se nějak zotaví ceny, nebo jestli nám stát přispěje, ale jinak je to pro zemědělce letošní rok velmi, velmi špatný.
1: Letošní tropické teploty v Kokorách negativně ovlivnily výnosy i dalších komodit, třeba obilovin, řepky nebo kukuřice. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

Kolik žadatelů dnes v Česku čeká na adopci? Přesně 1134. Manželům Lence a Tomášovi ze seriálu Deníky adopce zazvonil vysněný telefon po 3 letech od chvíle, kdy pro osvojení udělali první krok. Dnes mají 4letého syna. Jak se jim teď žije, to uslyšíte už za chvíli.

0: Šest let jsme v seriálu Radiožurnálu Deníky adopce sledovali život manželů Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti a rozhodli se pro adopci. Natáčení začalo v roce 2020, kdy pár podnikl první kroky. Nejnovější reportáž je z letošního léta. Jejich Tobiášovi jsou 4 roky.
1: Co to kupujeme, Tobi?
2: Já nevím.
1: Nakupeš nějakou díru?
2: Musí topat.
1: Takhle, jo? Máš rád tady stavění, že?
2: Jo.
3: A ty dloubeš díru do písku.
2: Ano.
3: A co k tomu používáš?
2: Tady toto.
3: Je to kus dřeva.
2: Já vím.
3: A teď jsme, Tobi, kde? Jsme v Ostravě a jsme na hřišti?
2: Jo.
3: A ty máš prázdniny teď?
2: Jo.
3: A když jsi ve školce, tak máte tam značky na hrníčku nebo v šatně?
2: Jo. Ptáčet.
3: Ptáčka.
1: A jak má barvu?
2: Modrou.
3: Modrého ptáčka. A jak máš rád, když tě někdo oslovuje, když ti říkají třeba rodiče, Tobi, to je nejčastější.
2: Jo.
3: Říkáme mu Tobiku, Tobisku, Tobino. A má Lenko nějaké přezdívky? Tomu říkám hlavně Šušinku, Bubišku, Kukišku.
4: No, maminka si hraje tady ty zdrobnělinky.
1: Jaká se ti líbí ode mě, Tobi, když ti říkám Šušinku?
2: Já.
3: Šušinku? A co s rodiči nejčastěji, nejraději děláš?
2: Vařím.
3: Vaříš? Co všechno už umíš s tím taťkou uvařit? Palačinky, ne?
2: Jo, potom to míháš.
3: To by si teď odběhl od rozhovoru na skluzavku. Usmívá se, jaký je to bík?
1: Je velice vnímavý v poslední době, hrozně nás překvapuje, jak se posouvá. Je to takový jako klučina, co má rád život, co se rád směje.
3: Jaký je to by podle Tomáše?
4: No, bych zopakoval, co říká maminka. Baví mě ten jeho vývoj, tím, že mám 2 dcery dospělé už, tak teď to vnímám úplně jinak. Teď má nové kolo, tak budeme léto věnovat tomu, že se bude učit na kolo.
3: V tuhle chvíli, kdy spolu natáčíme, máte Tobiho 3 roky, jsou mu 4 roky.
1: Nedávno jsme se tak o tom bavili s manželem, že nás to hrozně změnilo. K dobrému, jako v tom, jak člověk najednou teď je víc naučen vnímat ten přítomný okamžik a jak vlastně ten Tobík nás hrozně učí.
4: Poznáváme sami sebe. Teď je mi nám trošku víc, tak je to úplně jinak.
3: Ten celý adopční proces byl ukončený v březnu 2024. To teda Tobi dostal vaše příjmení?
1: Ano.
3: Rodné číslo?
1: Nový rodný list, rodné číslo. To se mu změnilo a vlastně
4: a příjmení, no.
1: Příjmení.
4: A od té doby už vlastně...
1: Je náš.
4: Už se neřeší nic, jako už vlastně ty soudy a sociální pracovnice už nás nenavštěvujou a už je to takový běžný život, co znají všichni lidi, když mají malé děti.
5: Tobi, ještě nemáš hlad?
2: Ne, nemám.
3: Lezeš tady na takovém lanovém centru a máš rád třeba auta, vlaky.
2: Auta.
3: Co byste mu chtěli předat, nějaké vaše třeba důležité pro vás hodnoty?
1: Hlavně, aby byl šťastný. Šťastný chlapec, který prostě je vyrovnaný, který sebe věří. To, co nejvíc mu můžeme dát, je vlastně ta láska a péče. A myslím si, že pokud v tom budeme dobří, tak pak ten život určitě bude vnímat mnohem líp, než některé děti, které třeba tu možnost nemají.
3: Tomáši?
4: Já bych to asi završil tím, že chcem, aby byl prostě zdravý, šťastný člověk, aby byl správný člověk, jako...
0: Na adopci v Česku teď čeká přes 1100 žadatelů. Všech 5 dílů seriálu najdete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: A máme půl čtvrté. Další zprávy a Martin Matějka.
3: Německá vládní koalice se dohodla na opatřeních ke zmírnění vysokých cen pohonných hmot. Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na zdroje z vlády. Opatření mají zahrnovat snížení daní z benzínu a nafty v přepočtu o 4 koruny na litr a taky zavedení cenových stropů. Úleva na dani bude podle DPA platit do konce roku. Podobné snížení v Německu platilo i od května do konce července. Odvolací soud potvrdil 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti psychiatrovi Janu Cimickému. Podle rozsudku během přibližně 40 let lékařské praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 jich vydíral. Nejdřív v psychiatrické nemocnici Bohnice, později v Centru duševního zdraví Modrá laguna, které založil. Rozsudek je pravomocný, advokát Cimického Miroslav Kučerka ale zváží dovolání k nejvyššímu soudu. Šéf švédského parlamentu Andreas Norlén pověřil sociálně demokratickou lídrni opozice Magdalenu Anderssonovou sestavením nové vlády a podle agentury AP to vzhledem k napětí uvnitř levicového bloku bude složitý úkol. Středolevá opozice minulou neděli těsně zvítězila ve volbách do švédského jednokomorového parlamentu. Dosavadní švédský premiér Ulf Kristersson z středopravicových umírněných po potvrzení volební porážky oznámil demisi. A Jižní Korea nevyšle do oblasti Hormuzského průlivu vojáky ani vojenskou techniku, která by zemi zapojila do války s Íránem. Oznámil to jihokorejský prezident. Soul také nevyhoví výzvám amerického prezidenta Donalda Trumpa k většímu zapojení do konfliktu. A proti případnému vojenskému nasazení v Hormuzském průlivu se podle aktuálního průzkumu staví 55% Jihokorejců.
0: Sport.
3: Motocyklista Filip Salače vyhrál trénink na velkou cenu Rakouska. Ve třídě Moto2 porazil druhého Španěla Ortolu o 97 tisícin sekundy. Salače zároveň prošel do druhé části sobotní kvalifikace. Velká cena Rakouska je pak na programu v neděli.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D11 u sjezdu na Městec Králové a nehoda na silnici 11 na Orlickou Ústecku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Městec Králové leží překážka. Má to být kužel, 49. kilometr v pravém jízdním pruhu. Není to opravovaný úsek. Na dálnici D1 v Brně směr Praha stojí osobní auto s defektem. Exit 190 stojí na sjezdu na Výstaviště. Vlevo na krajnici jen na blikačích. Pozor, kolem auta se pohybuje posádka. Na silnici 11 na trase Žamberk-Vamberk havarovalo osobní auto mezi Helvíkovicemi a odbočkou na Záchlumí. Je mimo vozovku na místo. Míří policejní hlídka. A na Chrudimsku pozorně mezi obcemi Třemošnice a Běstvina. V úseku blokuje jeden pruh, nehoda motorky a už taky zásah záchranářů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno ráno a dopoledne místy až jasno, nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A začíná repríza pátečního pořadu Co se děje se světem? Slovo má Jan Pokorný.
5: Dobrý den, ani tento týden si člověk sledující geopolitickou situaci nemohl úlevně říct, tak už je to lepší. Naopak, oblasti rizik se rozšiřují. Od konfliktu na zemi, na moři či ve vzduchu je patrné, že případným bojištěm by mohl být taky vesmír. Zvážnit by člověk měl i při sledování zpráv o umělé inteligenci. Některé její modely jdou svou cestou, eufemisticky řečeno. Do Českobudějovického studia Českého rozhlasu zdravím Vlastislava Břízu, experta na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy. Dobrý den.
6: Dobrý den i vám.
1: Co se děje se světem?
0: Události končícího týdne v kontextu.
5: Britský král Karel III. Varoval řídící pracovníky v oblasti umělé inteligence před existenčními nebezpečími, která tahle technologie může představovat, pokud se dostane do nesprávných rukou. Co myslíte, hrajeme si s ohněm?
6: Do určité míry tomu tak může být. Pojďme jenom ozřejmit posluchačům, co znamená jí ona existenciální rizika. To není to, že nám umělá inteligence vezme práci. To není to klíčové. Ta obava spočívá v tom, že umělá inteligence za určitých okolností by mohla trvale zničit schopnost lidstva rozhodovat o své budoucnosti. Dokonce případně přispět k vyhnutí lidstva. Těch možností je celá řada. Určitě se stane to, že ta umělá inteligence bude čím dál tím doslova do písmene inteligentnější, až se stane superinteligentní, a může se stát, že její cíle se budou rozcházet s našimi lidskými zájmy. A potom je několik scénářů, to je to, čeho se obávají někteří vývojáři z podniků, které, nebo z uskupení, které umělou inteligenci vyvíjejí, že by právě došlo k tomu, že například se může stát, že některé státy propojí umělou inteligenci s autonomními zbraněmi a válkou. Ostatně již dnes, aby jsme nemluvili o nějaké vzdálené budoucnosti, jsou technologie, kdy například dron, který je vybaven umělou inteligencí, může vlétnout do místnosti, kde bude například 50 lidí. Ten dron nasnímá všechny objekty, předměty v místnosti a na základě předem daných algoritmů se rozhodne, na který objekt, na kterého člověka v té místnosti zaútočí. Ten algoritmus může být například podle hodnosti v místnosti, podle věku, podle důležitosti osoby, podle bohatství, podle čehokoliv. A to se baví podle hodnosti v místnosti, podle věku, podle důležitosti osoby, podle bohatství, podle čehokoliv. A to se bavíme od dnešku, a jsme teprve na začátku. Takže při představě, že by

0: Hned a tam zrovna tento konkrétní případ nastal. V té době tomu nikdo nevěřil a podívejme se, jak jsme se dokázali za těch pár desítek let posunout. No, takže to je jeden z příkladů. Můžeme zmínit i něco, co je konkrétnější, například biologické a chemické zbraně. Dnes to je velice složitý obor, ale ty modely, které ta superinteligentní umělá inteligence bude schopna vykonat v reálném čase, tak se budou stupňovat. Představte si, že by se potom k tomu dostali teroristi. Kybernetická eskalace, ztráta kontroly, rychlý růst schopností, to všechno jsou rizika, která dneska vypadají abstraktně, ale během několika málo let mohou být konkrétní.
1: On ten vývoj umělé inteligence je překotný. Možná už jenom během té vaší první odpovědi se zase ten vývoj dostal o kousek dál. A možná platí okřídlené pokrok nezastavíš, ale těžko si představit, že hlavní hráči v oblasti AI své počítače a datová centra třeba z výše zmíněných obav vypnou a zahodí. Co bude podle vás dál? Je možná nějaká globální regulace toho fenoménu?
0: Máte pravdu, určitě i během těchto pár minut vývoj pokročil. Nicméně, co se té regulace týče, tak já jsem spíše skeptický, protože co se týče například kontroly zbrojení, zůstaneme-li u těch nejničivějších zbraní světa, jaderných zbraní, tak to jsou přece jenom fyzické prostředky, které můžete eliminovat tím, že máte kontroly na místě, inspekce a tu dohodu prostě nějak uzavřete. Ale představte si tuto abstraktní situaci, vývoj umělé inteligence, což nejsou žádné konkrétní velké hotové zbraně a obavu velmocí, že nějaká jiná i přes tuto dohodu jí dál bude vyvíjet. Například Čína, já si nedu představit, že by na něco podobného přistoupila a když, a to je i ta obava Spojených států, tak přesto by jí nemohlo být uvěřeno v tom smyslu, že někde něco nevyvíjí, aby získala dominantní náskok. Takže vlastně tento začarovaný kruh, kdy jedna strana se bude bát, že druhá strana nadále na tom pracuje a získá tím náskok, který potom nepůjde dohnat, podle mého názoru zamezí nějakým zásadním dohodám o tom, že by umělá inteligence neměla se dostat do nějakého super pokročilého stavu.
1: Když už jsme byli ve světě filmu přes paralelu s Terminátorem a zatím je to jenom nadsázka, tak Hvězdné války. Spojené státy poprvé potvrdili, že mají ve vesmíru zbraně. To není únik informací, ale oficiální sdělení. Komu je určené?
0: Máte pravdu. Oni to řekli záměrně abstraktně, jste si všiml, pane Pokorný. On to ten velitel nazval, že Spojené státy umístili on orbit space control weapons. Takže
1: ozbrojené systémy pro kontrolu vesmíru.
0: Děkuju, přesně tak. V tom není obsaženo vůbec nic ve smyslu, aby nám řekli, o jaký konkrétní zbraňový prvek se jedná. Důvod ale je jednoduchý. Jednak je to forma strategické komunikace, je to součástí odstrašení a konečně je to oznámení světu, že Spojené státy mají technologický náskok v této oblasti. My jsme první, kteří to dokázali, máme na orbitu nějaký zbraňový systém, který je aktivní, to znamená, nejsou to jenom senzory a radary, ale může to být například nějaký prvek elektronického boje, laserová zbraň nebo nějaký konkrétní projektil. Případně se dnes již vyvíjí satelity, které jsou schopné nebo družice, které jsou schopny se přiblížit k jiným satelitům a vyřadit je z provozu. Takže cokoliv pod tím si můžeme představit, ale bylo to záměrně řečeno abstraktně, aby jsme právě byli a žili v otaznicích.
1: Co to jsou americké vesmírné síly?
0: Americké vesmírné síly je vlastně relativně nový druh zbraně. Americké vedle námořnictva, námořní pěchoty, letectva, pozemních jednotek, tak je vidět, že Spojené státy tomu kladou velký důraz a vlastně v tomto musím souhlasit, že ten prvek bude čím dál tím důležitější. Já proto používám přirovnání, že to, co byly balistické rakety a vlastně jaderné zbraně v druhé polovině 20. století, jaký game changer to vlastně byl z hlediska vedení válek, tak si troufám tvrdit, že v 21. století to bude opravdu vesmír. Já to řeknu důvod. Určitě se posuneme od fáze, kdy v oné druhé polovině 20. století vesmír sloužil především k pozorování a včasné detekci. To znamená, prostředky, které na orbitě byly umístěny, tak vydávaly komunikační zprávy, vydávaly zprávy včasné výstrahy, zdali nejsou používány nějaké zbraňové systémy proti dané zemi. Teď se ale posuneme k tomu, že tam budou aktivní zbraňové prvky, které budou tyto zbraně ničit. A může se stát, ono je to úzce provázáno i s tím Trumpovým plánem na takzvaný Golden Dome, což je vlastně jakýsi období.

0: doba izraelské železné kopule v tom smyslu, že by měla zabránit pronikavším mezikontinentálním balistickým raketám, aby se dostali do vzdušného prostoru Spojených států právě na základě prvků rozmístěných ve vesmíru, třeba prvků elektronického boje, laserových zbraní nebo fyzických projektilů. A ve chvíli, kdy toto by se podařilo zmotnit a ten deštník by byl opravdu neprodyšný, tak by se mohlo stát, že by došlo k narušení jaderné rovnováhy, která v tuto chvíli na světě panuje, a potom by to mohlo znamenat pokušení nějakého státu opravdu ten konflikt otevřít. To znamená, opravdu vesmír bude hrát podstatně větší roli, než si dovedeme představit.
1: Připomeňme v téhle souvislosti, že Spojené státy a tehdejší Sovětský svaz podepsali v roce 1967 smlouvu o kosmickém prostoru, která smluvním státům zakazuje umísťovat zbraně hromadného ničení na oběžnou dráhu Země, na Měsíc či jiná nebeská tělesa. Jinak ale zřejmě lze vést ve vesmíru bojové operace, na které se tahle smlouva nevztahuje. Jinými slovy, jsou Spojené státy jediné, které mají ve vesmíru nějaké zbraňové systémy?
0: Máte pravdu, já to jenom doplním ještě. Je to tak, ta vesmírná smlouva zakazuje rozmístění jaderných zbraní zbraně hromadného ničení na orbitu a na jiných planetách. Nicméně se netýká konvenčních zbraní. Hmm. Takže to není v rozporu s tím, co Spojené státy vyslovily. Ještě jednu zajímavost. Ono to mělo vlastně dozvuk do hru na jednu událost. V roce 1962 Spojené státy provedly jaderný test s názvem Starfish Prime, kdy nechali detonovat 1,4 megatuny silnou jadernou nálož, což je obrovské množství, 400 kilometrů na Zemi. Stalo se to, že vznikl mohutný radiační pás, terminus technicus, který vydržel na orbitu měsíce, respektive dokonce přes rok, a ničil všechno, co mu přišlo do cesty. Takže satelity na nízké oběžné dráze, což je například Starlink, byly systematicky při každém průletu tím radiačním pásem ničeny. Byly ozařovány, byly vyřazovány z provozu, degradovány solární panely a další technologické záležitosti související s těmi družicemi. Takže je vidět, že jaderné zbraně ve vesmíru jsou extrémně účinné. Kdyby něčemu takovému došlo, tak bychom se opravdu dočkali k vyřazení obrovského procenta satelitů, které jsou na nízkém orbitu. To je jenom na doplnění. Proto ostatně supervelmoci uzavřely dohodu, aby tyto zbraňové systémy tam rozměstňovány nebyly. Tak a co se soupeřů týče Spojených států, tak v tuto chvíli vidíme na světě dva konkrétní, Čínu a Ruskou federaci. Přičemž větší obavu Spojené státy mají z Číny, protože ta do technologického pokroku, rozvoje, vývoje investuje nemalé prostředky a ty kapacity opravdu má. Zatímco Ruská federace spíše stagnuje, respektive v případě vesmírných soubojů by se zřejmě spolehala uchýlit na ony jaderné zbraně, které by tu situaci doslova do písmene zdevastovaly. Takže jsou to tři státy, které v této oblasti mají náskok. Spojené státy, Čína, Ruská federace. Co se evropských zemí týče, tak tam jsem skeptický. Tam snad nejdále je Francie, která sama provozuje satelity, zpravodajské satelity komunikační, ale nemá tak komplexní program v žádném případě jako ony tři státy.
1: Říká expert na mezinárodní vztahy a bezpečnost působící na Karlově univerzitě Vlastislav Bříza.
2: Co se děje se světem?
1: Pojďme teď z vesmíru na Zem, respektive na moře. Kromě už známého Hormuzského průlivu se pozornost poslední době obrací k lodním trasám přes průliv Bab al-Mandab. Je to jižní brána do Rudého moře. Kdo ji dnes ovládá?
0: No, to je zajímavá otázka. Je pravdou, že terorističtí Hutiové, které jsou v dané oblasti, tak postupují doslova do písmene každým dnem a získávají další kus území přímo doslova do písmene na břehu Rudého moře v oblasti Bab al-Mandabu. Naplňují tím název této užiny, což v překladu znamená brána nářků. Ono historicky to mělo význam trochu jiný, protože tam jsou neklidné vody, nevyzpytatelné počasí, tak proto ten průliv byl nazván brána nářků. Dnes to může mít jinou konotaci. Opravdu, ten průliv není široký a Hutijové jsou schopni efektivně ohrožovat námořní dopravu. V tuto chvíli to dělají především proti lodím a zařízením Saudské Arábie, což je jejich úhlavní nepřítel. Ostatní dopravu nechávají proplout. To je zřejmě i ten hlavní důvod, proč Spojené státy nezakročily po boku Saudské Arábie a nepokusily se s těmito rebeliemi rebelujícími teroristy vypořádat. Byla s nima zřejmě uzavřena dohoda, že nebudou útočit proti plavidlům Spojených států a jejich spojenců a budou se soustředit pouze na Saúdskou Arábii. A to byl i ten důvod, proč se podařilo Hutijům tak rychle a jednoduše postoupit.
1: Jemenské síly Hutijů, jak už jste říkal, oni neustále rozšiřují svou kontrolu nad řadou přístavů, ostrovů podél Rudého moře. Co chtějí? Jaký je jejich cíl?
0: Tak zasaďme to do kontextu. Oni jsou mohutně podporováni a de facto řízeni iránskými revolučními gardami. Takže je to proxy spojenec teroristického typu pro iránskou teokratickou diktaturu vedenou Teheránem. To je potřeba takto vidět. Takže jakýkoliv nepřítel na světě existuje pro Teherán, tak stejný tak existuje pro Hutije. To znamená jak malý satan Izrael, tak velký satan Spojené státy. Byť teď jsme zmínili, že pragmaticky, protože věděli, že nechtějí jít do přímého střetu se Spojenými státy, tam existuje jakýsi nepsaný pakt o neútočení. Spojené státy z toho těží ještě jednu věc. Prostě ze vzduchu žádnou velkou kampaň nerozhodnete. Ostatně jsme to znovu v přímém přenosu viděli v Iránu, takže stejně tak by to dopadlo z Hutií a naopak bezpečnost amerických základen v regionu a plavby by byla ohrožena, protože Hutijové by potom následně proti těmto jednotkám útočili. Takže to byl čistě pragmatický krok, ale je to prostě proxy spojenec Teheránu, stejně tak jako například Hizballáh v Libanonu.
1: Říká Vlastislav Bříza.
2: Co se děje se světem?
1: A pojďme v závěru našeho rozhovoru do Evropy. Diskusi vyvolal středeční návrh předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové na přidružené členství Kanady v Evropské unii. Jaký by to mělo smysl?
0: Kanada není úplně odloučena od Evropské unie. To musíme říct na začátek. Ono to mohlo působit jako, že v tuto chvíli začneme budovat nějaké obchodní vztahy s Kanadou. Není tomu tak. Od roku 2016, již s Kanadou, to znamená 10 let, máme v platnosti dohodu CETA, což je vlastně jakási dohoda o volném obchodu, který v tuto chvíli mezi Evropskou unií a Kanadou existuje. Dále máme s Kanadou uzavřeno bezpečnostní partnerství a konečně třetím významným dokumentem je situace, kdy Kanada má přístup k obrannému programu Evropské unie SAFE. Takže je vidět, že ta provázanost tam již nějakou dobu je. Kanada tím sleduje jednu důležitou věc. V poslední době, přesně řečeno roka 3/4 od nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu, má totiž velmi nevyspytatelného souseda. Spojené státy, to nemusíme asi posluchačům ozřejmovat, jak Donald Trump vůči Kanadě vystupuje, občas ji označí jako 51. stát Spojených států amerických, tu a tam nehorázně zvedne cla. Prostě nechová se vůči Kanadě přátelsky. A Kanada je na Spojených státech podstatně více závislá než Spojené státy na Kanadě, protože do Spojených států proudí 70% obchodu Kanady. To je i ten cíl, ten důvod, proč Kanada koketuje s Evropskou unií diverzifikovat svůj obchod, tím pádem nebýt tak závislý na Spojených státech. V rámci té, vy jste to sám nazval, tak asi dohoda o přidružení, nic takového neexistuje. Kanada se bude chtít snažit, už o tom diskutuje, rozšířit některé své přístavy, například Churchill, bude chtít exportovat více komodit typu stlačeného zemního plynu do Evropy. Provázanost v minerálech a jiných nerostných surovinách. To všechno teď bude předmětem diskuse, jak více onu situaci provázat. Protože samozřejmě sama o sobě Evropská komise nemůže rozhodnout o tom, že by se Kanada stala dalším členem Evropské unie. Proto ta vágní formulace o jakémsi přidruženém členství.
1: A když se podíváme na reakci už zmíněného amerického prezidenta Donalda Trumpa, cituju, pokud je to dobrý úmysl, je to v pořádku. Pokud je to špatný úmysl, uvalíme na Evropu velmi vysoká cla. Podle čeho by Donald Trump poznal v tomto případě dobrý a špatný úmysl?
0: Tak to je typická Trumpovina. Já si nemyslím, že on by sám konkrétně věděl, podle čeho on by se znal, že úmysl je dobrý nebo špatný. To bude ad hoc situace, kterou on bude nějak vyhodnocovat. Nebral bych to doslova.
1: Když ještě zůstaneme na evropském kontinentu, polský premiér Tusk varoval před ruskými hybridními útoky na spojence Ukrajiny. Velmi vážně. Podobné informace mají zřejmě i české tajné služby. Je možné od toho Rusko odradit?
0: Velmi složitě, Obzvláště v případě, kdy proti tomu nebudeme nijak aktivně vystupovat, protože s jídlem roste chuť. Nemělo by dojít k situaci, že by v nějaké evropské zemi mělo převážit názor, že když se Rusko bude ustupovat, přestane se podporovat Ukrajina, tak v tu chvíli nám dá Rusko pokoj. To je velice nebezpečná a mylná představa, protože to bude znamenat jednoduchý závěr. Rusko si dovodí, že jeho hybridní kampaně zabrali, tím pádem postoupí opět o stupeň anebo o krok dále. To je potřeba mít na paměti. Pouze jednota, vzdor a společný postup odradí Rusko od zintenzivňování podobných kampaní.
1: Poslouchali jste další rozhovor z projektu Co se děje se světem. U mikrofonu v českobudějovickém studiu Českého rozhlasu tentokrát byl Vlastislav Bříza. Děkuju za odpovědi a mějte se hezky.
0: Moc díky a krásný víkend z jižních Čech všem posluchačům.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: jak komunikují lidé, zvířata, rostliny nebo technologie? Co nám říká vesmír? V pátek 25. září ožije Nocí vědy více než 230 míst po celé republice. Letošním tématem je komunikace. Čekají vás experimenty, workshopy i zážitky pro všechny generace. Přijďte 25. září vyzkoušet a zažít vědu. Více na www.nocvědy.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál, máme 4 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
2: Za sexuální útoky a vydírání potvrdil soud psychiatru Janu Cimickému trest vězení i zákaz lékařské praxe. Donald Trump zrušil několika médiím akreditace do Bílého domu a jsou to třeba stanice CNN nebo server Politico. Do fotbalové reprezentace jsou poprvé povoláni Ambros, Macek a Radosta. A dnes bude polojasno s teplotami od 19 do 24 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Odvolací soud potvrdil 5letý trest vězení pro psychiatra Jana Cimického. 10 let taky nesmí pracovat jako lékař. Podle rozsudku Cimický během své 40leté praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 vydíral.
4: Každé z 39 žen soud navíc přiznal 30 tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy. Podstatné pro oběti podle státní zástupkyně Táni Dočekalové je hlavně to, že řízení už skončilo.
5: Myslím, že velice důležité pro ně je, že byl pan obžalovaný odsouzen a že vlastně bylo v té věci už pravomocně rozhodnuto.
4: Rozsudek je pravomocný, není možné se proti němu odvolat. Obhájce Jana Cimického Miroslav Kučerka ale řekl, že zváží případné dovolání k nejvyššímu soudu.
6: My jsme se o tom nebavili, to nebyla věcí našich debat. Našich dovod bylo právě to, jak by ten soud mohl rozhodnout spíše v případě, kdyby to bylo vráceno.
4: Sám Cimický u soudu dopoledne nebyl, už dřív ale jakoukoliv vinu popřel. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Americký prezident Donald Trump vypověděl z Bílého domu zástupce 3 médií amerických stanic CNN a MS Now a bruselského serveru Politico. Akreditace jim ruší s okamžitou platností. O nařízení informoval na své sociální síti True Social. Zmíněná média podle Trumpa lžou o něm a jeho vládě i Spojených státech. Podnikatel a bývalý senátor Václav Fischer je obžalovaný v Německu. Podle státního zastupitelství v Hamburku se dopustil několika podvodů a zhruba 30 pokusů o podvod. Informoval o tom deník Bild a podle něj zároveň ztroskotal další pokus česko-německého podnikatele o návrat k cestovnímu ruchu.
7: Václav Fischer podle státního zastupitelství opakovaně podvedl německý stát, když se během pandemie koronaviru neoprávněně vydával za ředitele cestovní kanceláře v Hamburku a inkasoval od úřadu práce státní podpory. Sám Fischer letos na jaře, když se po něm prokuratura schánila obvinění, odmítl. Deník Bild dnes taky uvedl, že definitivně zkrachovala Fischerova leasingová společnost. Ta měla zaštiťovat na říjen plánovaný restart aerolinek Fischer Air. Společnost už dopředu prodávala letenky z německého Kaslu do různých letovisek. Soud kvůli nedostatku majetku prý ani nezahájil insolvenční řízení. Po firmě podle deníku Bild zůstaly dluhy v přepočtu za desítky milionů korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Silničáři začali s přestavbou silnice první třídy mezi Pohořelicemi na Brněnsku a Lechovicemi na Znojemsku. Po dokončení v srpnu 2029 bude mít 3 pruhy. Investice téměř za 2 miliardy korun má snížit riziko tragických nehod. Úseky stavby vyjmenovává šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
8: Budeme stavět 5 nových mimoňových křižovatek, budeme stavět de facto 19 mostů, 18 hlavní trase na jezdy, železniční most, na větví křižovatek, bude se stavět přes 500 metrů dlouhá pětiuchová stěna, je to dlouhá stavba 21 km, bude se rozdělena na různé etapy.
2: Uzavírky a omezení dopravy budou silničáři během etap různě měnit a upravovat.
3: Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka srovnal Davis Cupové utkání mezi Českem a Spojenými státy na 1-1 na zápasy. Po úvodní prohře Menšíka s Tienem přehrál Lehečka americkou jedničku Scholt na 2x6-4. Zápas bude pokračovat odpoledne soubojem deblistů. Trenér fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia představil svou premiérovou nominaci. A pro 4 duely v elitní divizi Ligy národů vezme 3 nováčky. Lukáše Ambrose z Anderlechtu, Romana Macka ze Sparty a Matěje Radostu z Teplic. V nominaci nominaci chybí Patrik Šik z Leverkusenu, který odmítl reprezentovat. Generální manažer Pavel Nedvěd říká, co od nadcházejících utkání čeká.
9: Tyhle zápasy použijeme proto, aby jsme poznali hráče a proto, aby jsme se snažili udělat co nejlepší výsledek. Já si myslím, že tohle trenéři mají v hlavě a nechceme být jenom sparring partneři a prostě chceme něco vytvořit a mít nějaký obraz národního týmu.
2: Češi za týden v sobotu přivítají Chorvatsko a pak Anglii a poletí do Španělska a Anglie.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D11 u sjezdu na Jičín a omezení na dálnici D1 v Brně. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové srazilo osobní auto Lesní zvěř. Nehoda je za sjezdem na Jičín 44. kilometru. Na dopravu nezdržuje. Dálnice teď i jinde bez kolon. Na D1 v Brně směr Praha stálo osobní auto s defektem. Exit 190 sjezdu na výstaviště. Vypadá to, že už odjelo a z místa teď odjíždí i silničářská šipka. Na silnici 11 trase Žamberk-Vamberk havarovalo osobní auto mezi Helvíkovicemi a odbočkou na Záchlumí. Je mimo vozovku, už by tam měla být policejní hlídka. A na Chrudimsku mezi obcemi Třemošnice a Běstvina blokují jeden pruh následky nehody motorky. Ta na místo vyjeli záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme polojasno a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
11: Rusko volí. Celý víkend si vybírá zástupce do státní dumy. Podle prezidenta Putina tyto volby ukážou jednotu národa a lásku k vlasti. Hlasuje se totiž i na okupovaných ukrajinských územích. Více k tomu řekneme už za chvíli.
0: Noční radiožurnál
3: a Petr Zajíček.

0: Rusové si až do nedělního večera vybírají přes 400 členů státní dumy. Jsou to první parlamentní volby od začátku celoplošné invaze na Ukrajinu v roce 2022 a poprvé v nich mohou hlasovat obyvatelé okupovaných ukrajinských území. Ruský prezident Putin vyzval Rusy, aby svými hlasy vyjádřili podporu vojákům bojujícím proti Ukrajině.
1: Budou vybírat deputáty v Государственной думе.
2: Vladimír Putin by si přál co největší volební účast. Hlasování podle něj ukáže, že Rusové drží pospolu.
3: Vaše volba a vaše vůle znovu ukážou, že za našimi vojáky stojí miliony lidí, že jsme jednotný národ se společnými hodnotami, historickou pamětí a láskou k vlasti a že se nikomu nepodaří nás rozdělit nebo zastrašit a ani podkopat naši státnost a společensko-politický systém.
2: Překvapení se od voleb do státní dumy neočekávají. Oficiální průzkumy předpovídají jasné vítězství pro kremelské strany Jednotné Rusko. Kreml má podle analýzy britské stanice BBC celý volební proces pevně pod kontrolou. To se projevilo i v polovině srpna, když soud z voleb vyškrtl opoziční stranu Jabloko, mimo jiné kvůli tomu, že nepřiznala údajnou západní podporu své kampaně. Rozhodnutí tehdy vyvolalo i menší protesty. Podle ruské právničky specializované na lidská práva Diny Haskelbergové rozsudek nad Jablokem ukazuje, jak moc se v dnešním Rusku zmenšil prostor pro opoziční politiku.
4: Vzkaz zní v podstatě takto. Politické hranice stanovené vládou nelze překročit.
2: K volebním urnám s ruskou vlajkou se vydají i lidé na okupovaných územích Ukrajiny, a to včetně Krymu. Ukrajinská lidskoprávní aktivistka Katerina Raševská upozorňuje, že by po volbách mohly přijít také nové represe. Taky je podle ní pravděpodobné, že Putin po volbách vyhlásí další mobilizaci. O nuceném náboru rekrutů mluví i další odborníci. Třeba ruská nezávislá novinářka Alesia Marochovská ale pochybuje, že by ho vláda vyhlásila oficiálně. Bude podle ní spíš různými způsoby stupňovat nátlak.
4: Studentům třeba při zkoušce dají rozhodnutí o vyloučení ze studia a smlouvu o vstupu do armády a oni si musí vybrat.
2: Ruský prezident Vladimír Putin zatím spekulace o možné další mobilizaci nepotvrdil ani nevyvrátil. Ondřej Himer, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.
7: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

Jak se staví dům pro Antarktidu? Vyzkoušeli si to studenti architektury VUT v Brně. Jejich futuristický modul pro budoucí výzkumnou stanici má odolat větru, mrazu i sněhu. A my vám ho v nočním radiožurnálu představíme už za chvíli.

0: Silný vítr, mráz a další extrémní podmínky, to vše musí vydržet budova v Antarktidě. Jak by mohla vypadat budoucí česká stanice na nehostinném jižním kontinentu, navrhli studenti architektury VUT v Brně. Postavili její prototyp ze stovek dílů. Samotný modul do Antarktidy nepojede, zůstane v Brně jako vzdělávací a popularizační centrum českého polárního výzkumu.
1: Vcházíme teď do prototypu modulu polární stanice.
2: Prototyp polární stanice pro výzkum na nejjižnějším kontinentu mi ukazuje vedoucí projektu Martin Kaftan z Fakulty architektury VUT.
1: Je to vlastně určený jako technická budova na ostrově Nelson. Je to vlastně souostroví Jižní Shetlandy.
2: Právě tam českým vědcům zatím chybí zázemí, které mají na druhé české základně na ostrově James Rosse. Podotýká manažer Českého antarktického výzkumného programu Pavel Kapler z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
3: Na ostrově James Rosse máme plně funkční krásnou stanici. Tam krom kapacit nám nechybí vůbec nic. Na ostrově Nelsonově začínáme téměř od nuly. Ta infrastruktura, která tam momentálně je velmi provizorní a ty podmínky jsou tam teda velmi drsné. Chybí laboratorní kapacity. Všechno se odbývá jakoby v terénním táboře pod stanem.
2: Podle Kaftana počítá návrh s větrem, ale také s vysokou vlhkostí, proměnlivými teplotami a silným UV zářením.
1: Ta geometrie upravena tak, aby minimalizovala tím porivům toho větru, je to trošku aerodynamické.
4: Když si představíme, že stojíme venku, tak to je taková tmavá až futuristická budova velmi specifického tvaru.
1: Ty skosené plochy jsou určené potom k solárním panelům a mají optimální vlastně náklon vůči tomu slunci, které je tam relativně nízko.
4: Když vejdeme dovnitř, tak je prakticky obložena takovými dřevěnými částmi, panely.
1: Tadyhle to jsou vlastně ty stavební dílce. Každý ten díl ty skládačky musí unést dva chlapy. Takže my jsme udělali takovou skládačku, která se dá složit jenom gumovou palicí a pomocí nějakých vrutů.
2: Stovky vzájemně propojených kazetových dílů vyrobilo speciální robotické rameno Kuka.
1: To je vlastně průmyslový robot, je to univerzální nástroj.
2: Přípravou výroby, podkladů a laděním jednotlivých dílů se zabýval student Jakub Brámy z VUT.
5: Stavebnicový systém, kdy vlastně se z překližkových desek vyřežou různé díly s různýma ozubama, aby se do sebe dali zapasovat a vlastně se z toho potom se skládají různá ramena a boxy, aby se z toho vytvořila prostorová konstrukce.
2: Do Antarktidy tento modul nezamíří. Zůstane v Brně pro popularizační a vzdělávací aktivity, vysvětluje Pavel Kapler.
3: Tento úžasný modul nám ukazuje, jak by to mohlo být, kdyby byl svět ideální a kdyby Antarktida nebyla tak krutým místem. To, co tam potom vznikne, a věříme, že ve spolupráci zase s architekturou vysokého učení, tak bude pravděpodobně jednodušší než tento modul.
2: Model ale není podle Kaplera jen výstavním exponátem. Technologie a zkušenosti získané při jeho stavbě chtějí vědci využít při budování skutečných objektů na Nelsonově ostrově.
3: Budeme testovat technologie, které vyplynuly tady z konstrukce toho modulu. První budova by měla být osazena v roce 2028 a na základě výsledků doufáme, že třeba v roce 2030 by se stavěly další budovy, které mají nahradit ty stávající nevyhovující.
2: Modul vznikl pro Český antarktický nadační fond a lze si ho příští týden v pátek prohlédnout na Noci vědy na Fakultě architektury VUT v Brně. A kdo se chce dozvědět víc o českém polárním výzkumu, může zase navštívit Geografický ústav Masarykovy univerzity na Kotlářské. Z Brna Marek Hensl, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl páté. Zprávy a Martin Matějka.
1: Požár haly na zpracování plastu v Rynholci na Rakovnicku je pod kontrolou. Hasičům se ho podařilo lokalizovat kolem půlnoci a poplachový stupeň postupně snížili ze třetího stupně na základní. Nasazené jednotky během noci halu vyskladňovaly, teď ji dohašují a za dohledu termokamer hledají skrytá ohniska. Podle prvotních odhadů je způsobená škoda až 400 milionů korun. Co požár způsobilo, budou v dopoledních hodinách zjišťovat vyšetřovatelé. Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových kolech a senátních volbách. Registrační úřady totiž mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. A mohlo se totiž stát, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám nebo nedostatkům. A soudy ale takové případy můžou přezkoumat a rozhodnout o dodatečném zapsání. A teď může začít ministerstvo vnitra tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácností. Nejméně 100 malijských vojáků a 5 členů ruské žoldnéřské organizace Afrika Korps minulý týden zabili džihadisté při útoku na vojenskou základnu v Mali, informovala o tom agentura AFP. Organizace Afrika Korps byla dříve známá jako Wagnerova skupina. Podle AFP jde o jeden z nejkrvavějších útoků od začátku konfliktu mezi malijskou vládou a radikálními islamistickými skupinami a boje trvají už skoro 15 let. A lidé v Jizerských horách si dnes připomínají 110 let od ničivého protržení přehrady na Bílé Desné. Hráz se protrhla necelý rok po dokončení 18. září 1916. A přes 60 lidí tehdy v údolí pod ní přišlo o život, další stovky o domov. Připomínka začne v 10 hodin dopoledne přímo na protržené přehradě. Návštěvníky čekají koncerty a divadelní představení, bohoslužba nebo projekce filmu o katastrofě. Sport. Mistrovství světa v biatlonu uspořádá v roce 2031 Östersund. Švédské středisko bude šampionát hostit po třetí v historii. Rozhodla o tom Mezinárodní unie IBU na úvod svého kongresu v Německu. Za rok budou nejlepší biatlonisté soutěžit o světové medaile v estonské OTP. Následovat budou rakouský Hochfelsen a norské Oslo. V olympijském roce 2030 se samostatné mistrovství světa tradičně konat nebude.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D11 u sjezdu na Jičín a na Chrudimsku. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové srazilo osobní auto Lesní zvěř. Nehoda je za sjezdem na Jičín, 44. kilometru. Šetří policie a místem teď projedete plynule. Na Chrudimsku mezi obcemi Třemošnice a Běstvina blokuje pruh nehoda motorky. Zřejmě se zraněním zasahovali tam záchranáři. V souvislosti s dny NATO se mohou v okolí letiště v Mošnově dnes a zítra tvořit kolony. Jde o silnice 58 z Ostravy do Příboru a 464 od Studénky a dálnice D1 k letišti. Areál se otevírá v 8 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď nad ránem je místy oblačno, jinak polojasno až jasno, ochladilo se na 11 až 7 stupňů. A přes den pak čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno, nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na horách pak naměří kolem 15. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Petr Zajíček.
4: A pojďme se stručně podívat do dnešního kalendária. Máme sobotu 19. září, tak všem zitám blahopřejeme k svátku. A 68. narozeniny dneska oslaví známá herečka a dabérka Valerie Zavadská.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Na plýtvání věcmi i jejich nadbytečnou výrobu upozorňuje akce s názvem Reuse dny. Začaly včera a skončí 8. října. Program v nočním Radiožurnálu více přiblížíme už za chvíli.

0: dát starým knížkám, nábytku nebo třeba oblečení nového majitele, nebo opravit rozbité věci místo toho, aby skončily v odpadu. Nejenom na to upozorňuje akce pod názvem Reuse dny. Do jejího třetího ročníku se od včerejška mohou zapojit lidé po celém Česku a my jsme natáčeli konkrétně v jenom pražském Reuse obchodě.
1: Do Reuse centra v Praze 11 přišla i paní Renata s malou dcerkou, která si tady hraje s vláčkem. Proč chodíte ráda do tohoto obchodu?
2: My hlavně využíváme Reuse, že sem dáváme věci, protože samozřejmě s dětma člověk toho má spoustu, co nepoužije a spoustu věcí není ani zničených, takže rádi je sem odnášíme, aby mohla ještě někdo využít. A většinou zároveň tašku sem dáme a jdeme se i třeba podívat, jestli tu není něco, co by se nám hodilo.
1: Na oblečení se sem přišla podívat i paní Dana z Prahy. A jakou kvalitu tady ty věci podle vás mají?
3: Přijde mi, že zrovna tady v Reuse obchodu ta kvalita je dobrá, že to není takové skladiště jako odložených věcí, to v žádném případě.
1: Je to obchod, který má asi 200 metrů čtverečních. Jeho spoluzakladatelem je Jaroslav Zíta. Zájemci tu najdou veškeré zboží od oblečení, hraček pro děti, knih, nábytku, vybavení do domácnosti. Co dalšího tady lidé můžou najít?
4: Přidal bych dekorace do domácnosti, batohy, boty. Chodí sem i sběratelé na knihy, na LPčka, na porcelán.
1: Není to jenom obchod, kde lidé můžou koupit anebo se zbavit věcí, ale má to i určitý socioenvironmentální přesah. Jak dál popisuje Jaroslav Zíta, je možné ty věci darovat dál do dalších organizací.
4: Nově spolupracujeme s Klokánkem, kde máme konkrétní spolupráci tady s Klokánkem na Praze 11. Tam už jsme schopni darovat konkrétní věci konkrétním dětem. Jinak máme spolupráce se spolky a s dalšími organizacemi tady právě na Praze 11 na Jižním městě a je to třeba Domov důchodců, Sousedská klubovna a rozjíždíme další spolupráce právě v této komunitní struktuře, řekněme.
1: A právě na to, jak předcházet vzniku zbytečného odpadu nebo používat věci opakovaně, upozorňují Reuse dny, které potrvají až do 8. října. Konají se po celém Česku a lidé se můžou zapojit do workshopů, zkusit si třeba opravit starý nábytek nebo takzvaně vysvapovat, tedy vyměnit staré věci za jiné. Reuse dny jsou už letos po třetí a zapojuje se do nich stále víc měst i lidí, pokračuje provozní ředitelka Reuse Federace Anika Chalupská.
5: Společnými silami bylo zachráněno bezmála 3,5 tuny věcí, proběhlo 40 nejrůznějších přednášek a workshopů a oslovili jsme více než 3000 lidí.
1: Podobné akce chtějí upozornit na principy a význam takzvané cirkulární ekonomiky. Ta využívá odpad jako zdroj, materiál i suroviny pro další použití. Zároveň tento systém navrhuje všechny budoucí výrobky už na začátku tak, aby zůstaly v oběhu co nejdéle. A v Česku se to docela daří, říká na základě dat z Eurostatu ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Michaela Kloudová.
6: V současnosti Česko má cirkulární využití materiálu kolem nějakých 15%, což znamená, že tyto materiály, které v ekonomice používáme, pochází z recyklace místo z nově vytěžených surovin. Jsme v Čechách nad průměrem Evropské unie, ten průměr je kolem 12%.
1: Za posledních 10 let se Česko v tomto směru zlepšilo o skoro 8 procentních bodů. Společně s Německem jsme tak v Evropské unii na 8. příčce. Pořád je ale co dohánět. V cirkulární ekonomice se daří nejvíc Nizozemsku, Belgii nebo Itálii, které jsou nad 20%. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

0: hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru iRozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál je 5 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
1: Bývalý šéf pojišťovny VZP rozdal marketérům roční konkurenční doložky, dostali i exmluvčí prezidenta Ovčáček. Americký prezident Trump se s Dánskem dohodl na urovnání vztahů ohledně Grónska. Třinec porazil Kometu Brno a má jako jediný tým hokejové typ sport extraligy po dvou kolech plný počet bodů. A dnes bude polojasno s teplotami od 19 do 24 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Bývalý ředitel pojišťovny VZP Robert Kareš zajistil asistentkám a marketérům roční konkurenční doložky. Odhalil to audit, který si ve své dceřiné společnosti nechala udělat Všeobecná zdravotní pojišťovna. Doložky získalo letos v únoru 5 lidí, přestože v pojišťovně pracovali už několik let. U některých z nich nebyl podle auditorů pro jejich sjednání důvod. Kareš ale tvrdí, že tito lidé měli přístup k citlivým informacím.
3: Všechny ty lidi, kteří to měli, který se jmenovala, tak byly vytipované ze spoda lidmi a mě doporučeny. Byla to třeba dobře, byla to referentka marketingu, dobře, ale měla na starosti sociální sítě a dělala to nejlíp. A dělala to tak, že cílala na cizince.
1: Roční doložku měl například i bývalý hradní mluvčí Jiří Ovčáček, který v pojišťovně koordinoval firemní komunikaci a PR. Radiožurnálu řekl, že mu doložku nový ředitel zrušil. České stíhačky Gripen vzlétly ve čtvrtek do Polska, aby hlídali jeho vzdušný prostor. Armáda o tom informovala na síti X. Ze základny v Pardubicích zamířili do oblasti při východní hranici Polska. Na sousední Ukrajinu totiž znovu útočily ruské drony. Nakonec podle armády Gripeny nemuseli zasahovat a po vystřídání polskými stíhačkami se vrátili zpátky. Šéf Bílého domu Donald Trump oznámil konec americko-dánského sporu ohledně Grónska. Na svou sociální síť napsal, že podle dohody se dvěma severskými zeměmi budou Američané na ostrově kontrolovat své bezpečnostní zájmy. Trump upřesnil, že Spojené státy v Grónsku posílí vojenskou přítomnost. Dodal taky, že žádný jejich protivník si tam nebude moct vybojovat vojenskou základnu bez amerického souhlasu. Grónsko je autonomním územím Dánského království. Trump opakovaně tvrdil, že kvůli americké bezpečnosti by mělo patřit právě Spojeným státům. Ostrov navrhoval koupit. Zároveň tvrdil, že nemůže Dánům patřit jen proto, že tam před 500 lety připluli lodí. Samořídící auta nebo roboty na doručování zásilek můžou dnes lidé vidět na Dni chytré mobility na pražském výstavišti. Zapojit se taky budou moct do testovacích jízd, přednášek nebo odborných dílen. Technologie návštěvníkům představí i společnost Tropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí a je taky garantem akce, říká její mluvčí Filip Drápal.
4: Budeme tam prezentovat třeba automatické počítání cestujících, projekt Čitelná Praha, nové funkce v mobilní aplikaci Lítačka a za Středočeský kraj tam bude také dodávka poptávkové dopravy Pit Halo.
1: Jičín se dnes na jeden den vrací do časů prusko-rakouské války. Pracovníci muzea Český ráj připravili vzpomínkovou akci ke 160. výročí bitvy u Jičína. V 11 hodin bude pietní akt na Prachově a o půl hodiny později bitevní ukázka v Prachovském sedle. Potom se jednotky vojenských historických oddílů přesunou z Prachova do Jičína, kde předvedou bojové ukázky v Zámeckém parku. Sport. Třineští hokejisté dokázali jako jediní v prvních dvou kolech Tipsport Extraligy naplno bodovat. Po obratu porazili brněnskou Kometu 6-5. Za to Královéhradečtí nedali gól a Českým Budějovicím podlehli 0-2. Trenér Východočechů Tomáš Martinec byl zklamaný z toho, v jakém mentálním nastavení tým zápas odehrál.
5: My si musíme uvědomit, že pokud z té extralize nepojeme každý zápas na naše maximum a nebudeme ochotní ze sebe vymačknout úplnou hranu, tak aby jsme měli šanci zápas vyhrát, tak nebudeme úspěšní.
1: Kladno porazilo pražskou Spartu 3-2 po nájezdech. Olomouc zvítězila nad Plzní 3-2 v prodloužení. Litvínov podlehl Pardubicím 1-3 a Mladá Boleslav Karlovým Varům 1-4.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody v Praze a omezení v Táboře. V Praze na Rohanském nábřeží se střetlo osobní auto s chodcem. Nehoda je na křížení s ulicí Rohanský ostrov, směr Těšinovský tunel na místě sanitka, taky policejní hlídka. V Praze další nehoda u náměstí Míru v Urugvajské ulici. Narazilo osobní auto do několika zaparkovaných. Je to jednosměrka, čekejte omezený průjezd, možná je i uzavírka. V Táboře v Pelhřimovské ulici od včerejška stojí porouchaný autobus. Poblíž železniční stanice Měšice blokuje jeden pruh směr se Zimovo Ústí Planá nad Lužnicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volej. Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď nad ránem je místy oblačno, jinak polojasno až jasno a k ránu se lokálně taky vytvoří mlhy. Ochladilo se na 11 až 7 stupňů, v údolích může být i kolem 5. Přes den čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy i jasno. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 15. To byly zprávy. Je s vámi víkendový radiožurnál a teď už taky Štěpán Pokorný.
7: My vám přejeme dobré ráno, s radiožurnálem jste v 5 hodin 5 a půl minuty, začíná ranní víkendový radiožurnál. Na vzácných loukách v Beskydech je v těchto dnech rušno. Dorazili tam desítky dobrovolníků, kteří pomáhají místním ochráncům přírody tyto unikátní lokality se o ně starat. Přímo do terénu vás vezmeme v reportáži už za chvilku. Zůstaňte s námi, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Kancelářské židle vyměnili za hrábě a vidle. 50 dobrovolníků z pivovaru tradičně pomáhá uklízet horské louky na Radhošti v Beskydech. Spolu s ochránci přírody ze spolku Salamandr z Rožnova pod Radhoštěm hrabou a odklízejí posečenou trávu, aby na loukách zůstalo místo pro vzácné beskydské rostliny.
1: Jarda má teď v pravé ruce takovou plachtu, kamarád si nasazuje rukavice, asi kolega z práce. Vy jste docela zadýchaný.
2: No, jsem, my stahujeme teďka momentálně seschlou travu a dáváme ji do vyhnívacích pásů přímo pod stromy, tak aby to tady nezavazalo, nevyhnívalo, ať příští rok ta trava může zdravě růst.
1: Říká Kamil Kupča, to, jak si teď s kamarádem poradí v tom nakládání už usušeného sena, sleduje Vojtěch Bajer z rožnovského Salamandru.
3: Tady jde opravdu jenom o to odklidit trávu, aby tu nevznikala stařina, aby se tu nehromadila a aby se tu obnovovaly ty louky.
1: Dá se vůbec tady na Radhošti usušit seno?
3: No, je to prakticky nemožné. Teď v podstatě jakoby tu trávu sice nevyužíváme, ale musí se odklidit z těch ploch, aby tady bylo pestro, aby to kvetlo, protože jinak by zůstávala hlavně jenom ta tráva a ty květiny mezi tím by nevyrostly.
1: Zatímco usušenou trávu na těch rovných plochách sbírá zhrnovačka, tak když tady kousek popojdu, tak tady už mají lidé v ruce hrábě, vidle a dělají kupky sami. Mirka má tričko s nápisem Jsem živel. Jde vás tady na louce docela slyšet. Vy to teď děláte úplně přesně, jako dříve předci tady na Valašsku.
4: Přesně.
1: No a jaká je to práce? Je to dřina, není to dřina?
4: Ne, je to zábava. Když jako vypadnete z kanceláře nebo ze židla, tak si vlastně protáhnete celé tělo a nemusíte jít do fitka.
1: Mirka teď pokračuje v práci. Já se vracím k Vojtěchu Bajerovi ze Salamandru. Sbírání tysu nebo sečení luk. Je to trend, že lidé takto společně pomáhají přírodě?
3: Vidíme, že to často není někde jako nařízení vedení, ale že to jde ze spodu a za to jsme opravdu rádi, že ti lidi se k nám ještě navíc vracejí, že mají pocit, že tady pomůžou opravdu s něčím smysluplným, tak to je i pro nás potom radost spolupracovat.
1: ČSOP Salamandr z Rožnova pod Radhoštěm pomáhalo uklízet louky na Radhošti 50 dobrovolníků. Gabriela Hekla, Radiožurnál.

0: Největší sportovní hala v Česku hostí po 13 letech Davis Cupové utkání a taky tenisté zažívají dosud nepoznanou atmosféru. Promluví o tom za chvilku v ranním víkendovém radiožurnálu. Teď je počasí a Marcela Hálová.
1: Počasí.
2: Dnes nás čeká poměrně slunečný den bez deště s příjemnými teplotami. Po ránu a dopoledne bude jasné nebo skoro jasné nebe. Ojediněle ho zakryjí mlhy. Ty se ale dopoledne rozpustí. Odpoledne pak bude spíše polojasno a večer začne od severozápadu oblačnosti pozvolna přibývat. Na teploměrech uvidíme od 19 do 24 stupňů. Pokud se chystáte na výlet na hory, pak se připravte na teplotu kolem 15 stupňů. A povane k tomu slabý, přes den pak mírný západní až jihozápadní vítr. Krásné ráno.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Čeští tenisté hrají se Spojenými státy po úvodním dni nerozhodně 1-1. Jakub Menčík nejprve podlehl Lerneru Tienovi a Jiří Lehečka pak porazil Bena Sheltona. I dnes se bude hrát před zaplněnými tribunami libeňské haly, kam se Davis Cupové utkání vrátilo po 13 letech.
1: Slyšíte tu kulisu, po 13 letech nastupuje český tým k Davis Cupovému utkání v libeňské hale.
2: Jo, tak bylo to skvělý, že jo, skvělý vlastně pocit mít tu podporu těch fanoušků a člověk to nezažije na turnaji, to něco jiného, je to určitě nezvyk, ale ta podpora těch fanoušků, tak, nebo ta atmosféra, tak je úžasná, takže to jsem si samozřejmě na tom kurtu moc užil, nebo respektive i při tom nástupu, to, že to nedopadlo, tak je věc druhá.
3: Mrzelo Jakuba Menčíka, že se fanouškům neodvděčil dobrým výkonem a výhrou, ale zároveň doufal, že ještě bude mít šanci předvést se znovu a lépe druhý Davis Cupový den.
2: Davis Cup je týmová soutěž, takže v týmu máme super lidi.
3: A díky vítězství Jiřího Lehečky má jistotu, že ještě nebude před utkáním týmových jedniček rozhodnuto.
1: Je konec, Jiří Lehečka využívá třetí matchball, poráží Bena Sheltona 2x4 a užívá si pocitu vítěze.
4: Myslím si, že i ten zápas, i ten soupeř, i celkově to utkání, jakým způsobem se to vyvíjelo, pro mě tohle určitě je velikánská výhra. Jsem vždycky takovej, řekl bych, umírněnější hráč, i co se těch projevů týče, ale myslím si, že když už si to někde užít, tak si myslím, že není lepší místo asi na tomhle světě pro mě jako pro hráče, než v Praze v O2 aréně před asi řekl bych skoro plnou halou.
3: Hodnotil úvodní den Jiří Lehečka, ten druhý otevře ve 14 hodin 4 hra, pak se utkají jedničky a nakonec dvojky obou výběrů. Jenom vítěz celého utkání postoupí na závěrečný turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších mužstev světa. Z libeňské haly Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Čím je výjimečná zlatobřichá opice, či jak funguje cukr na náš mozek. To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofjeva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v Pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: 5:30. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
4: Požár haly na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku je pod kontrolou. Hasičům se ho podařilo lokalizovat kolem půlnoci a poplachový stupeň postupně snížili ze 3. stupně na základní. Nasazené jednotky během noci halu vyskladňovaly, teď ji dohašují a za dohledu termokamer hledají skrytá ohniska. Podle prvotních odhadů je škoda až 400 milionů korun. Co požár způsobilo, budou v dopoledních hodinách zjišťovat vyšetřovatelé. Nejméně 100 malijských vojáků a 5 členů ruské žoldnéřské organizace Africa Corps minulý týden zabili džihadisté při útoku na vojenskou základnu v Mali. Informovala o tom agentura AFP. Organizace Africa Corps byla dřív známá jako Wagnerova skupina. Podle AFP jde o jeden z nejkrvavějších útoků od začátku konfliktu mezi malijskou vládou a radikálními islamistickými skupinami. Boje trvají už skoro 15 let. V areálu brněnské vily Šťastny začala výstava Havlova architektura. Národní památkový ústav ji připravil k 90. výročí narození prezidenta Václava Havla. Expozice mapuje stavitelské kořeny rodiny i jeho snahu otevřít Pražský hrad veřejnosti. Otevřená bude do konce roku.
5: Sport.
4: Tenista Jiří Lehečka srovnal stav Davisového utkání mezi Českem a Spojenými státy na 1-1 na zápasy. Po úvodní prohře Jakuba Menšíka s Tienem přehrál Lehečka americkou jedničku Sheltona 2x6-4. Zápas bude pokračovat dnes odpoledne v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Ve 14 hodin začne souboj deblistů.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na Orlickou, Ústecku a v Praze. Na silnici 11 trase Žamberk-Vamberk v noci havarovalo osobní auto kolem. 3. hodiny bylo mezi Helvíkovicemi a odbočkou na Záchlumí mimo vozovku. Policie před chvílí omezení po nehodě prodloužila o další hodinu. V Praze na Rohanském nábřeží se střetlo osobní auto s chodcem. Nehoda se zraněním je na křížení s ulicí Rohanský ostrov. Omezený průjezd čekejte ve směru k Těšnovskému tunelu. A na silnici 27 z Klatov do Železné Rudy opravují železniční viadukt. U obce Běšiny se bude ještě několik měsíců jezdit kyvadlově jedním pruhem v noci. Je to na semafor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Dnes po ránu je nad naší republikou většinou jasno nebo skoro jasno, jen výjimečně se vyskytují mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty v noci a teď po ránu klesly na 7 až 11 stupňů. Lokálně, hlavně na severu a západě Čech je jen kolem 5 stupňů. V 1000 metrech na horách je také 5 stupňů, ale na Šumavě, například na Kvildě Perle, klesla teplota k nule. Počasí bude ráno a dopoledne pokračovat s jasným až skoro jasným nebem. Ještě se mohou místy udržet mlhy. Odpoledne pak bude mraků lehce přibývat na polojasno. Později večer se začne na severozápadě našeho území nebe pozvolna ještě víc zatahovat. Teploty odpoledne vyšplhají na velmi příjemné hodnoty mezi 19 a 24 stupni. Na hřebenech hor pak teploměry ukážou kolem 15 stupňů. A povane k tomu slabý, přes den pak většinou mírný západní až jihozápadní vítr. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Štěpán Pokorný. Dobré ráno.
3: Dobré ráno vám přejeme, v 5:34 pokračuje vysílání radiožurnálu a teď Last Good Night.
6: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

růžovky, suchohřiby i babky. V některých částech Vysočiny si teď lidé nosí z lesů plné koše hub. Kde zaručeně rostou, to se dozvíte z víkendového ranního radiožurnálu už za pár minut.

0: Houbaři se dočkali, po dlouhých týdnech sucha lesy konečně zalili deště a z podrostu začínají vykukovat houby. Zatím sice nerostou úplně všude, ale například na Pelhřimovsku už lidé nosí domů plné koše.
1: Rostou, jsou super, jsou růžovky hodně babky, suchohřiby začínají, je to skvělý.
2: V lese mezi Kamenicí nad Lipou a Černovicemi na Pelhřimovsku potkávám paní Petru, která teď opět přisedla k zemi, odřezává nádherného modráka.
1: Začíná to, je to super, krásná příroda, čistý vzduch, žádný lidi zatím, takže úžasný, pojďte.
2: Máte tak zhruba půl košíku, jak to trvalo dlouho?
1: Jo, nevím, půl hoďky tady jsme.
2: O kousek dále pán, ten asi taky už má rozbíráno.
1: Jo, to je manžel. My jsme z Jihlavy a sem jsme jeli na doporučení. Takže ale vyplatilo se to, vzali jsme si z práce volno, takže jako krásný den. Já nevím, co s tím budeme dělat doma, až to očistíme všechno.
2: Já se teď vracím zpátky k silnici, ke svému autu. Zatím jsem ušel asi 40 metrů a opravdu jsem zahlédl jen tak letmo asi 6, 7, 8 hub. Zdaleka ne všude jsou to ale takové žně. Jinde je třeba úroda daleko skromnější, anebo není vůbec žádná. Jak mi prozradil mykolog Jaroslav Malý.
3: Musíte do velkých údolí, musíte prostě na místa, kde je to zastíněný, a kde je třeba mech, který udrží trošku vody. Takže prostě pořád ty houby nerostou tak, jak by měly. Jo, lepší to je, co mám zprávy, jak je to lepší. Třeba v Jizerských horách na některých místech, nebo v Krušných horách, ale jsou místa, kde ty houby vůbec nejsou.
2: S houbami je to horší například na jihu Třebíčska.
3: Já totiž mám teď výstavu hub tady v Jebnici a tady máme přes 120 druhů, což jsem vlastně přivezl sám. A všechno to bylo z Písecka a z Táborska, ale jsou tam taky místa, kde vůbec nic není.
2: Pro všechny houbaře má ale mykolog dobrou zprávu. Už brzy by mohly začít růst úplně všude. Milan Soldán, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: počasí.
1: Nejchladnějším místem dnešního rána je Šumava. Tam někde klesla teplota i k nule, například na Kvildě Perle. Poměrně chladno je i v severních a západních Čechách. Tam místy v údolích spadla teplota k 5 stupňům. Nejčastěji na teploměrech v tuto chvíli vidíte od 7 do 11 stupňů Celsia. Přes den pak ale teploty budou velmi příjemné. Nejčastěji se budou pohybovat v rozmezí od 19 do 24 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 15 stupňů Celsia. A nebe bude nejprve místy oblačné, budou ho zakrývat mlhy. Až se rozpustí, pak bude slunečno, jasno nebo skoro jasno, postupně ale budou mraky přibývat, takže odpoledne bude polojasno a večer se pak bude hlavně na severozápadě našeho území oblačnost ještě zvětšovat. Pršet dnes ale nebude. Krásný den.

0: Znáte ho třeba z filmu Poslední aristokratka nebo z minisérie Marie Terezie. Na barokním zámku v Miloticích u Kyjova začínají rozsáhlé opravy. Týkají se konstrukce střechy a krovů a potrvají 3 roky. Práce zhruba za 34 milionů korun správci rozdělili na etapy, aby lešení bylo vždycky jenom u jedné části památky.
1: Teďka jsme ve fázi vlastně průzkumu celého krovu, kde máme skladbu vlastně nějakých kráčat, 5bokých vaznic, 5bokých pozednic, aby jsme věděli průřezy a budeme nechávat řezat na pile.
2: Vyjmenovává v krovech Milotického zámku stavby vedoucí Milan Závrbský. Dělníci budou v nejbližší době taky sundávat horní část krytiny a plachtovat střechu.
1: Tady máme třeba kreslený, že tady máme zrovna v této části měnit celý tento vazný trám. Bude to po domově, uvidíme, jak bude vypadat z hlavy těch trámů, buď to vyměníme tu část, která je sem, tady ta část dá se být dobrá.
3: Ta střecha už byla za 5:12, to znamená, že my už jsme o to usilovali několik let. Jednak ta krytina, ta bobrovka už je jak perník, jako v podstatě se nedala měnit vůbec, když jsme na to lezli, tak nám to praskalo pod nohama.
2: Dodává kastelán Evžen Boček, trámy jsou staré zhruba 300 let.
3: Hlavně teda ta konstrukce samotná té střechy už leží na těch takzvaných pozednicích, které už neexistují, čili ta střecha tlačí vlastně na ty zdi, na ty římsy a ty římsy by mohly třeba začít padat.
2: Řemeslníci budou pracovat ve 3 etapách. První začínají v severním křídle ze strany hospodářského zázemí.
3: A potom přes zimu bychom chtěli udělat vlastně to hlavní průčelí, kdy tady nebudou lidi, my asi zavřeme zřejmě i areál. Jo, protože to bude jako hodně náročný a potom na další sezonu se přesuneme na tu jižní stranu, no a dodělá se to tu další zimu, vlastně to průčelí zahradní.
2: Kastelán Evžen Boček doufá, že se práce v příští návštěvnické sezóně zvládnou i bez výrazného omezení provozu. Z Milotic u Kyjova Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Vždycky po mě lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slengovej nebo argotovej výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla, aneb to nejlepší z hovorů z Lán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla, aneb to nejlepší z hovorů z Lán.
0: Denně ve 14:15 odpoledne.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Dávno už vím, že chodím jak deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Vojtěch Tomášek má zprávy.
1: Americký velvyslanec při NATO kritizoval Česko za obranné výdaje. Pražské letiště chce zrychlit pasové kontroly cizinců. Způsob hledá. Čeští tenisté vyrovnali díky výhře Jiřího Léčky souboj s USA v Davis Cupové kvalifikaci. A bude slunečno s teplotami do 24 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Byl vyslanec Spojených států při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker zkritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Mluvil o tom na summitu Mezinárodního institutu strategických studií v Praze. Washington od spojenců očekává plnění závazku vydávat na obranu 5% HDP. Vláda premiéra Babiše plánuje na příští rok výdaje na obranu ve výši 2%.
3: Podle amerického velvyslance při NATO je zklamáním, že Česko nedosáhlo ve výdajích na obranu většího pokroku.
4: Došlo sice k drobným úspěchům, ale rozhodně je třeba udělat víc,
3: prohlásil americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale výši českých výdajů na obranu hájí. Americkému zástupci prý situaci popsal realisticky. Státy NATO se na loňském summitu v Hágu zavázaly dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5% HDP. Dalších 1,5% má jít například na infrastrukturu, odolnost nebo posílení kyberbezpečnosti. Gabriela Muňozová, Radiožurnál.
1: Kubu zasáhl letošní 7. výpadek elektřiny, uvedla to agentura AFP s odkazem na ministerstvo energetiky a hornictví. Výpadek postihl celý ostrov s téměř 10 miliony obyvatel. Úřady uvedly, že na obnově dodávek pracují. Výpadky elektřiny jsou na Kubě v posledních měsících čím dál častější. Země čelí ropné blokádě ze strany Spojených států, která ji odřízla od dodávek paliva a ochromila rozvodnou síť. Kvůli nedostatku ropy musela Kuba výrazně omezit základní služby. Pražské letiště zavede opatření, která mají zkrátit dlouhé fronty u pasových kontrol. Přibude tam třeba nová přepážka. Cizinci, kteří přilétají ze zemí mimo Schengen, teď na kontrolu často čekají i víc než hodinu.
5: Zatímco Češi prošli kontrolou poměrně rychle, cizinci naráželi na komplikace.
6: A kde je dlouhá fronta, tak je na občany z třetích zemí. Větší frontu jsem tam jako neviděl.
5: Říká Jakub, který přiletěl z Turecka. Za fronty může přechod z klasického razítkování pasů na elektronickou evidenci. Nový systém EES je pro evropské země povinný. Cestující si ale před kontrolou musí nechat sejmout otisky prstů nebo pořídit fotografii. A to celý proces prodlužuje. Vedení letiště odpoledne na mimořádném jednání hledalo řešení. Pomůže cizinecká policie.
7: Se připravuje zavedení dalšího kontrolního bodu v procesu hraniční kontroly, který zajistí výrazné zvýšení podílu úspěšných registrací do systému EES.
5: Říká mluvčí pražského letiště Marek Zeman. Další pracovníci zajišťují lepší průchod seniorům a dětem. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: V Hradci Králové pokračují krajské dožínky, poprvé v areálu Park 360 na letišti. Program je dnes připravený od 10 hodin, třeba výstava zemědělské techniky, hospodářských zvířat nebo tradičních řemesel. V aréně návštěvníci uvidí ukázky práce ovčáckých psů, stříhání ovcí, dravce nebo přehlídku plemen, skotu nebo taky dog dancing. V 11 hodin organizátoři ocení nejlepší krajskou potravinu roku nebo zemědělce a hospodáře v Královéhradeckém kraji.
8: Sport. Čeští tenisté hrají v Davis Cupové kvalifikaci s USA nerozhodně 1-1 na zápasy. Menšík nejprve podlehl Tienovi, Jiří Léčka pak porazil týmovou jedničku Američanů Sheltona. Souboje Česka se Spojenými státy dnes bude pokračovat čtyřhrou o 14 hodin. A hokejisté Kladna vyhráli i druhý zápas nové sezóně Tipsport Extraligy. Spartu porazili 3-2 po nájezdech. Třinec zvítězil nad Kometou Brno 6-5. Litvinov prohrál s Pardubicemi 1-3. Mladá Boleslav s Karlovými Vary 1-4. Hradec Karlové s Českými Budějovicemi 0-2 a Olomouc zdolala Plzeň 3-2 v prodloužení. A fotbalisté brněnského Artisu budou v 9. kole šance ligy hostit Slovan Liberec. Zápas začne v 15 hodin, stejně jako souboje Mladé Boleslavy s brněnskou Zbrojovkou a Pardubice s Bohemians. V 18 hodin nastoupí Slovácko proti ostravskému Baníku. Radiožurnál Sport nabídne pořad s mikrofonem za sportem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážky nebo spíše omezení na D1 u 9 křížů a mlha u Karlových Varů. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš stojí několik nákladních aut. 167. kilometr poblíž odpočívky 9 křížů. Na dálnicích je po ránu většinou dobrá viditelnost. Výjimkou je hlavně D6 z Karlových Varů do Chebu. V některých úsecích na trase je mlha. V souvislosti s dny NATO se mohou u letiště v Mošnově dnes a zítra tvořit kolony. Pokud chcete jen projet, raději se během víkendu vyhněte silnicím 58 z Ostravy do Příboru a 464 od Studénky a dálnice D1 k letišti. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, teď ráno ojediněle s mlhami. Večer pak začne na severozápadě pozvolna přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 15. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy.
10: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
11: David Novotný na place a se mnou na mým place a vezme mě na svůj plac Lucie Dittrichová, orientační běh, orientační běžkyně. Ahoj Lucie.
12: Zdravím a děkuji moc za pozvání.
11: Jasně. Prosím, orientační běh, to je velmi nezvyklá disciplína, vlastně bych řekl, ty s tím nebudeš souhlasit samozřejmě, protože pro tebe je to nějaký denní chleb a miluješ to. Ale není to věhlasná disciplína. A v Čechách vlastně jako máme ty fotbaly, hokeje a dlouho třeba jako nic a potom je někde orientační běh. Tak nám jako tak buď milosrdná k tomu a představ nám jako chutě tuhle tu disciplínu.
12: Je to tak přesně, jak jsi řekl. Není to úplně ten top super známý sport v České republice, ale myslím si, že poslední dobou se mnohem víc viditelňuje, už jak třeba byly teďka ze světového poháru živé přenosy v České televizi, což si myslím, že je hrozně super.
11: To je taková ta mapička, tam ta tuštička kreslí, kudy reprezentant běží.
12: Je to tak.
11: A pak se někde oddělí někam a je trasa A, trasa B, trasa C. Jo,
12: přesně,
11: taky jsem čumnul. Je to vlastně jako atraktivní poměrně, když tak člověk kouká na ty lajničky.
12: Asi musí to být zajímavý pro člověka, kdo vůbec netuší, co orientační běh je a pak tohle vidí v televizi, tak si asi musí říkat hodně jako tyjo, co to je za divný sport.
11: No.
12: Ale věřím, že to může být zajímavý takhle z pohledu úplného laika.
11: Je to zajímavý z pohledu laika. A jaký je to z pohledu teda zevnitř? Jaký je to z pohledu sportovce? Ty vlastně nevidíš sama sebe, jak běží tvoje lajnička po nějaký mapičce. Ty seš v tom a musíš se orientovat. Tak jaký to je?
12: Je to tak? To je vlastně hlavní úděl našeho sportu. Dobře se orientovat a najít tu nejrychlejší trasu od startu přes všechny, pozbírat všechny kontroly v lese, po lese nebo po městě a dostat se co nejrychleji do cíle. Nestratit se nejde.
11: No jasný. A kolik těch kontrol vlastně má být mezi startem a cílem? Je to nějak určený, anebo jsou vlastně asi různý
12: dílky tratí? Je to úplně různý. Máme vlastně více disciplín. Máme sprint, což se běhá ve městě a pak máme dlouhou...
11: Jenom ve městě?
12: Ano,
11: sprint
12: jenom...
11: nepatří do lesa?
12: Nepatří do lesa. Okay. Ten se běhá ve městě, po ulicích, po parcích a tak.
11: Prostě
12: a
11: pak městě,
12: máme
11: jasně.
12: Přesně. A pak máme teda lesní disciplíny a to máme střední a dlouhou trať, které se doběhají čistě v lese přes všechny
11: jasně, výmoly,
12: nástrahy,
11: kořeny,
12: přesně
11: jasně,
12: tak.
11: Co les přináší.
12: Přesně tak.
11: A to má nějakou určenou dílku, anebo je to prostě na, jak se určí jako rozdíl mezi střední a dlouhou tratí?
12: Není daná jako délka kilometrově, ale máme právě vítězný čas, protože střední trať je teda vítězný čas pro vítěze, pro toho nejlepšího by měl být na 35 minut.
11: Aha.
12: A dlouhá trať na 90.
11: Na 90, hodinu a půl běháte po lese.
12: Po lese.
11: Hodinu a půl.
12: Ano.
11: Pro vítěze. Za hodinu a půl už se uběhne prostě jako čistý půlmaraton a víc, že jo?
12: Je to tak a je to teda jako vítězný čas, takže pro někoho, kdo není tak dobrý jako ten vítěz, ta úplná třeba světová špička,
11: prostě
12: tak tam stráví 4 hodiny úplně ne, ale trošku víc
11: schválně
12: času, třeba ty dvě hodiny v pohodě.
11: Bože. No jasně, to k tomu musí mít plný
12: hloubky. No a ten
11: samozřejmě
12: čas, nebo není takhle ta délka té trati daná kilometrově, protože každý terén je úplně odlišný, běží se v něm jinak rychle.
11: Jasně.
12: Takže je rozdíl, jestli běžíte někde po úplné rovině, jasně, někde třeba v Česku okolí Hodonína a tam, tak tam jsou úplně letecký rychlý lesy. A nebo je rozdíl, jestli právě běžíte třeba někde v Krkonoších, v horách, v kamenech. V
11: jasně, kde to prostě je to mnohem horší na zorientování.
12: Takže přesně délky můžou být třeba od 10 až po 18.
11: A navíc vlastně vzdušnou čarou, od ještě se tomu říká lampiony, od lampionu k lampionu, vlastně tak. To může být třeba, já nevím, 5 kiláků, ale prostě tím, že člověk tu neumí nebo nemá ji naštudovanou, nejde to tak rychle, tak vlastně si zaběhá mnohem víc.
12: Je to tak.
11: Tak to je teda podstata orientačního běhu.
12: Ano.
11: Výborně. A na další se optáme za chvilku. David Novotný na place, se mnou Lucie Dittrichová, která se orientuje v lese.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place, se mnou na mým place Lucie Dittrichová, orientační běžkyně. My jsme si obecně řekli, co znamená orientační běh, ale já bych to vlastně potřeboval docela zkonkretizovat. Dejme tomu, že teď nemáme město, ale máme takovou tu střední trať prostě po terénu nějakým. Co se musí stát, aby se odstartovalo? Co ty dostaneš? Ty dostaneš buzolu mapu.
2: Buzolu mapu a čip, do kterého se právě zaznamenávají elektronicky ty body, ty kontroly, kterými musíme proběhnout.
1: Jasně. A je daný počet, který víte jako dopředu? Že ty víš, kolik toho máš pozbírat?
2: To vidíme až na té mapě.
1: No ale na té mapě, jo.
2: Takže, kterou dostaneme až přímo v moment
1: jo,
2: toho startu.
1: Jo, vy nemůžete nastudovat třeba 3 týdny dopředu.
2: Ne, to je právě hlavní smysl toho orientačního
1: Hlavní smysl je, že to musíš orientovat úplně rychle.
2: Přesně, řešíme ten problém až
1: ale
2: přímo
1: v závodě. Ale to není jako, že si sedneš u kašny a přečteš si to, jako to, ty prostě už za běhu.
2: Přesně tak.
1: Jako začneš koukat do té mapy.
2: Ano.
1: Jeho opravdu?
2: Ano. Člověk na startu, přímo teď start a dostane mapu a vlastně rozběhne
1: první pohled,
2: se.
1: První pohled je prostě možný až při prvním kroku.
2: Ano,
1: jako.
2: Ano. A rozběhne se přímo do toho závodu a už musí mapovat a vědět, kam běžet.
1: Musí mapovat. To znamená jako orientovat se podle mapy a ano. běžet tam, kam si myslí, že to je správně.
2: Přesně tak.
1: To je mapování.
2: My tomu tak říkáme.
1: No, Ritěho, já tomu rozumím. Já to potřebuji vysvětlit, protože jsem laik. Já, když mapuju situaci, tak to znamená úplně něco jiného. No a ty a dál? A dál prostě proběhneš kontrolama, jasně. Ale je to strašně nepředstavitelný pro mě. Já než bych nastavil, jako, kde je sever, nebo jako kdybych...
2: No.
1: Nerozumím vůbec tomu, jak lze tak moc rychle jako najít první lampionek a pak na ten další.
2: Pro nás asi, že to prostě
1: rutinní,
2: úplně přesně no. rutina. A víme přesně, jak na to. Takže to není... Takhle to zní možná složitě, ale pro nás
1: ale
2: je to vlastně
1: to trošku jako rozkrej,
2: úplně
1: jak na
2: banální
1: to, jako,
2: situace.
1: Kdyby nejsem žádný tvůj soupeř, jo, který tě jako naslouchá. Jako co je ten fígl?
2: Fígl je asi dobře se orientovat v té mapě.
1: Výborně. Výborně. No ale co tam vidíš na té mapě? Ty vidíš jako převýšení, vidíš, jsou tam vrstevnice.
2: Máme tam, jo, relief, vrstevnice, ano.
1: Je to turistická je tam, teda mapa, jako
2: je
1: z mapy
2: ještě,
1: CZ třeba? Nebo...
2: Ne, ještě víc podrobná mapa.
1: Je to ještě podrobnější,
2: všechno.
1: Je to úplně speciální.
2: Přesně.
1: Pro tyhle ty. I na ty neměstské závody
2: je.
1: V tom terénu. Tam máš každý strom, nebo...
2: Mm-hmm. No každý strom,
1: ne,
2: každý
1: výmol,
2: strom ne.
1: Lucie.
2: Máme tam zakreslený vlastně třeba průběžnost toho terénu, jestli
1: průběžnost
2: je to čistý
1: terénu.
2: Les, nebo jestli je to víc zavřený les.
1: Výborně.
2: Tomu říkáme takzvaně hustník.
1: A jasně.
2: Takže to vlastně nám udává, jak rychle se v tom lese jde pohybovat.
1: A to je barvou určený a
2: jo,
1: na té mapě?
2: Barvou.
1: Je to barvou.
2: Jo,
1: je hustší zelená, tak je, víš,
2: tak
1: že je, to je hustník.
2: Jo, je to,
1: když je to říčí, tak víš, že prostě probíháš mezi stranou a musíš jenom na ty větívky, co trčejí.
2: Přesně
1: dávat
2: tak.
1: Pozor.
2: Pak se v té mapě nachází okay. třeba i louky, což je zase jasně. žlutá barva.
1: A, okay.
2: a pak to máme...
1: Kukuřice?
2: Ne, to ne.
1: Nic?
2: ne. Máme tam čistě, že je to pole a
1: jo.
2: pak už je jedno, co na poli roste.
1: To je jedno, co tam roste. Ale může tam růst kukuřice, tam se ztratíš.
2: Jo, to může, ale většinou přes pole neběháme.
1: Ne, nedá se. Není
2: ne,
1: to
2: ne,
1: tak
2: ne.
1: zákeřný
2: ne,
1: sport.
2: Ne. Spíš zůstáváme v tom lese.
1: No dobrý, stejně mi to není úplně jasný. Jestli to je takhle podrobný a už to vlastně jako umíte, že víte, co na té mapě, co znamená. A i to převýšení zjistíš vlastně.
2: Podle těch vrstevnic.
1: No a podle vrstevnic. A kontroluješ okem okamžitě vlastně.
2: Jo, člověk vlastně ví, jestli má běžet z kopce do kopce po rovině. A to všechno musíme v tom terénu vnímat.
1: Zní to strašně složitě, ale to je asi tím, že v tom nejsem vůbec, že jo?
2: Jo, ono pak, když to člověk pochopí a vlastně zjistí, vidí tu mapu,
1: tak už
2: má tu buzolu, tak je to vlastně, řekla bych, strašně jednoduchý.
1: Strašně jednoduchý to ale být nemůže. Ne? I ty nejlepší z vás prostě stane se, že zakufrujou, že prostě netrefí.
2: Je to tak, ale asi ta úplná světová špička nedělá jako fakt chyby, že by se úplně ztratila.
1: No proto je světová špička, tak to máme jasný. A to je v každém sportu, že?
2: Ale dělá takový spíš jako miniaturní chyby, že tu kontrolu trošku třeba mine, nevidí a udělá tam 10-sekundovou chybu. Ale to
1: jasně,
2: vlastně,
1: a to není moc, ale
2: to
1: že
2: nic
1: jo.
2: moc není.
1: Některý bloudějí už půl hodiny a
2: přesně tak.
1: pořád nenacházejí. Jsou tam samozřejmě jako nějaký domky, i když vlastně, jo, může tam být myslivna, ne? Nebo prostě...
2: Jo, to tam je taky zakreslený v té mapě. Nebo třeba posed, krmelec, bažina.
1: No a je teda výhoda, když běháš někde, kde to znáš? Asi musí být jasně výhoda, když běháš jako doma někde.
2: Jo, to určitě, ale my třeba před každým závodem máme takzvané embargo na ten prostor, což znamená, že...
1: Dobrý, ale ten se nemění, ne? Husník se nestane jako mítinou a...
2: No to byste se divil, protože fakt, tam je třeba 2 roky do toho lesa nebo do toho prostoru nikdo nesmí, jako z těch závodníků. Ano, už je to takhle dané, že v tom lese se bude konat třeba mistrovství světa, takže se jako vydá...
1: V jakém lese? Ne, jedno, v nějakém lese. Jo. Konalo se i u nás, ne? Ale mistrovství, nebo ne?
2: Jo, jo, konalo.
1: A jak to pohlídají, že tam nesmíš? No, oni to je, čip?
2: Ne, to je právě hodně jako založený na principu fair play. A
1: okay.
2: Myslím si, že to jako všichni takhle dodržujou. Okay, že v tom,
1: tomu rozumím.
2: Že jsme v tom fakt féroví.
1: To je skvělý. David Novotný si na place povídá s Lucí Dittrichovou.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place, se mnou na mém place je Lucka Dittrichová, orientační běžkyně. Možná jsem to řekl blbě, Lucka nemusí každá Lucie jako mít ráda jako Lucku, ale Lucie teda. Co máš ráda, jak ti říkají?
2: Asi Lucka.
1: Ty
2: nebo...
1: čarodějnice znám, ty zbíje jednovata.
2: Ale třeba v reprezentaci mám přezdívku LCDčko.
1: A to, co pak to může znamenat?
2: LC jako Lucka a D jako Dittrichová. Asi, že tak.
1: LC. Dobrý.
2: Vymyslel to tě baví. Vymyslel to šéf trenér a je na to náležitě pyšný.
1: Takže to schválně. My jsme se bavili maličko o embargu a o tom fair play a to mě teda vlastně hodně zajímá. Ne, že bych byl jako podvodník a že bych hnedka toho využíval. Mně by se líbilo vlastně dodržovat nějaký étos a nějaký jako pravidla mám rád, když jsou pravidla daný, ale stejně nepodezíráte se někdy jako navzájem, že jako tohle bylo přes příliš rychlý a bez znalosti toho by to asi nešlo?
2: No, samozřejmě spekulace vždycky být můžou, ale ne, myslím si, že fakt to v tom našem sportu funguje a že by z toho ten člověk neměl pak ani dobrý pocit, kdyby věděl, že jako porušil ty pravidla.
1: Ale takže bys měla ráda tu zlatou medaili a dívala se na ní a prostě neviděla tam ten sníh. To vytěsníš, to, co je nepříjemný, tak jako vytěsníš.
2: Ano.
1: Hele, říkala si ale, že nemůžeš do lesa, který třeba dobře znáš. I na mistrovství republiky třeba platí tohleto embargo dvouletý.
2: Dvouletý ne, ale třeba už na příští rok máme denní kalendář závodů a víme přesně, v jakých prostorech se ty závody poběží a už tam nesmíme.
1: Čili na republiku je to dejme tomu rok. A teď je to opravdu jako oblast, kterou máš promakanou, kde třeba trénuješ. A opravdu se dramaticky může změnit jako mapa?
2: No, dramaticky úplně ne, ale asi ty porosty třeba z hustého lesa se stane najednou jako rychlý průběžný les, takže asi nějaký porosty se změnit můžou, ale třeba kameny v lese, tak to rozhodně nikdo nepřemístí, takže...
1: A nepřepočítává,
2: takže asi jako ve výsledku je to dost podobné, ale trošku se to změnit může.
1: Mně to přijde jako, že to je asi docela rajcovní sport, jako že to je... Do poslední chvíle prostě vlastně nevíš a pak to, jak víš nebo jak začínáš vědět, může působit jako tak jako šťastně, takový ten zaplavující jako pocit, že jo, že odhaluješ jako, že šifra mistra Leonarda.
2: Je to tak, člověk je vždycky vlastně nedočkavý, až uvidí tu mapu s tou tratí a vlastně zjistí, co ho čeká, jaký nástrahy si pro něho stavitel připravil. A občas se člověk i vyděsí, když to tam vidí, ale ne, je to určitě...
1: A co tě vyděsí, prosím tě, když vidíš na mapě?
2: Když vidím, že je ta trať hrozně dlouhá třeba.
1: Jasně, tak to tě vyděsí.
2: Je to tak.
1: Protože tvoje medaile, kterou si přivezla po 14 letech, vlastně naše republika díky tobě získala medaile, tak byla ve sprintu. To znamená, že město. Kde pa to bylo? Jaký město?
2: Měli jsme mistrovství světa v Itálii a běželo se to v Janově, poblíž Janova.
1: Tak krásný starý město, přístav.
2: Ano. Docela hezký to tam bylo.
1: No, takový středověký bych si myslel a nebyl jsem tam, ale tak jako z vyprávění z toho, jak to tam, protože to bylo opravdu jako takový přístavní historický město a je to hezký teda. Ale to si asi si nestačíš jako prohlídnout, jako památky.
2: Při závodě člověk moc po okolí nekouká, ale pak samozřejmě po závodě jsme měli možnost se do města podívat.
1: Tak to bylo za odměnu, ne?
2: Když to tak.
1: A ty jsi získala stříbrnou?
2: Bronzovou.
1: Tak, promiň, to jsem to všeho nacenil, on se nedělí. Každej kof je dobrý, když to není brambora. No tak jo, tak to je skvělý. Tam žádný teda trable nebyly a vyšlo ti to a cítila si už jako na trati, že je to dobrý?
2: Paradoxně vůbec.
1: Vůbec?
2: Na trati jsem...
1: Jak to, že vůbec?
2: Ona ta trať byla... Ta trať byla docela dost těžká.
1: Těžká.
2: Člověk musel opravdu dávat pozor, aby nezabil do nějaké slepé uličky nebo tak něco. Takže já jsem v tom závodě, přímo při tom závodě ze sebe neměla moc dobrý pocit, protože jsem docela dost jako zpomalovala a pořádně dočítala právě, ať jako najdou tu nejrychlejší cestu. A takže po doběhu do cíle jsem měla takový dost smíšený pocity a vlastně jsem nevěděla, jak moc dobrý to bude, ale ostatní s tím bojovali ještě víc,
1: ještě
2: jak já.
1: Ještě víc než ty, jasně. A tam prosím tě, vlastně některé závody jsou i s hromadným startem třeba, nebo tohle bylo asi na intervaly,
2: jo,
1: počítám,
2: tohle,
1: že
2: tohle
1: jsi
2: čekala. Byl individuální, že, jo, jo. Když si člověk představí třeba biatlon, tak, ano, ano, tak startujeme i my vlastně.
1: Jasně, ale i biatlonisky mají jako závody s hromadným startem a prostě vyrazej a i to bejvá, ne?
2: Jo, máme teďka právě takovou docela novou disciplínu, ano. Jmenuje se to Knockout Sprint, KO Sprint, a to se běhá právě ve městě a jsou to takový, přirovnala bych to asi ke sprintům na příběžeckém lyžování.
1: Jo, jo, že pavouk nějaký, že, jo, jo, nasazený jsou podle...
2: Vystartujeme v různých jako rozbězích,
1: ano.
2: A do dalšího kola postupuje ten, kdo jako doběhne vlastně do cíle.
1: Jasně, až se,
2: mezi prvníma.
1: Až se,
2: jo, až se člověk probuje
1: se
2: do finále.
1: Až do finále případně.
2: Je to tak.
1: A to je taky dobrý. No ale když chceš vyhrát, tak musíš běžet o dost víckrát než třeba.
2: Jo, je to tak. Když chce člověk vyhrát, tak...
1: Tak si zaběhá.
2: Víckrát, no.
1: A tam se ještě stihne měnit jako ta tráť?
2: Jo, jo.
1: To musí, protože jak byste to už měli zpamětit.
2: Jo, jo. Takže jsou, většinou je nějaké, jak to říct, rozběh, semifinále a finále,
1: jasně.
2: Takže jsou jako tři
1: dejme tomu, jasně, a mezi tím musí být nějaká pauza,
2: jo, jo.
1: Aby to pře...
2: Jo, jo, přesně
1: to. Půjdete na kafíčko?
2: Ne, to ne, musíme dodržovat zase takzvanou karanténu.
1: Pytel na hlavu, už punty do uší a nic.
2: Já bychom...
1: Žádný informace.
2: Přesně tak.
1: To je neuvěřitelný. David Novotný si povídá na place s Lucí Dittrichovou, která orientačně běhá.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place a se mnou Lucie Dittrichová, orientační běžkyně. Dobře, tak jsi mě trošičku protáhla. Myslím si, že jsem se malilinko zorientoval v tom, co to je za zábavu, za dřinu, jaká tam je zodpovědnost. A teď mi řekni, když to vrátím úplně nějak na počátek, když byla Lucinka ještě menší než je teď, tak jak se dostala k orientačnímu běhu?
2: Ono, jak asi ten orienták není v Česku úplně tak populární, tak...
1: Se dědí.
2: Přesně tak.
1: Fakt, jo.
2: Takže rodiče mi vlastně ukázali tady ten super sport a já jsem do toho tak nějak spadla a pořád mě to baví ještě teď. Takže běháme celá rodina. Mm-hmm. A je to super.
1: Kolik vás teda je jako celá rodina?
2: Mamka, taťka a pak mám ještě starší sestru a mladšího bráchu.
1: Všichni běhají.
2: Ano, všichni běháme. Je to super.
1: Jaj, to je výborný. Hele, no dobře, tak to je vlastně strašně jednoduchý. Ta otázka skončila. Ta vlastně odpověď je už hotová. Dobře, zeptám se, zase laicky se vrátím do závodu. To se musí hrozně třást přece. Když běžíš, máš fígly i na to, jak sklidnit tu mapu, jako aby šla s tím, aby jsi to četla jako správně, aby se ti to nemazalo.
2: No, fígly asi úplně ne, ale člověk prostě tak nějak běží a je schopný tu ruku jako nějak držet trošku pevněji, nebo se zastaví a pořádně.
1: Jo.
2: Nebo se člověk zastaví a pořádně.
1: Jenže zdrží, to tě zdrží.
2: Jo. Takže to člověk právě musí vyvážit, jak moc se chce zastavovat a jak moc si chce být přesně jistý.
1: No prosím tě, a kazej se oči, ne, to je jasný. A s věkem prostě, tak pak jsou čočky, brejle.
2: No to právě dost jako veteránů má problémy, že na tu mapu už nevidí.
1: Ano.
2: A takže jsou takový... Nechci říct vychytávky, ale ano. Že se jako zvětšuje měřítko, že ta mapa je jako větší a
1: jde jako to speciálně vidět. Pro ně, ale.
2: Jo, přesně.
1: Jako
2: tak.
1: Pro vás ne.
2: Pro nás ještě ne.
1: Promiňte, já už se cítím jako veterán, kam to... mohla bych dostat tu velikou
2: no,
1: mapu.
2: To bohužel.
1: No ale pak
2: nejde.
1: Se zvětší i objem celý té mapy.
2: Jo,
1: ne,
2: jo, pak třeba místo A4.
1: Tato balení pak trvá.
2: Místo A4 člověk běží s A3.
1: Jo, jasný. Takže se na to myslí.
2: Jo, myslí se na starší lidi.
1: Se musím narodit ještě jednou a musíme asi průbnout tady tohle.
2: Ale já myslím, že je pořád příležitost vyzkoušet orientační běh.
1: To já jenom makru.
2: Sport pro všechny.
1: Jo, to asi jo. Prosím tě, pak je ještě ale nějaký jako orientační běh, že chytáš signál. Radio.
2: Radio orientační běh, ale to já asi hrozně nemám ráda, když se to přirovnává k našemu sportu.
1: No,
2: si myslím, že je to takový pasport a je to
1: fakt.
2: Hrozně divný a vůbec
1: to
2: vlastně nerozumím.
1: To je na principu toho, že vlastně vysílá signál ten lampion.
2: Jo, a oni mají a nějaký sluchátka a
1: jasně.
2: Nějak, já vlastně nevím, poslouchají vlny a podle toho lokalizují.
1: No jasně, vy očima a oni ušima, no, holč, no, jo. Jasný.
2: Ale je to divný sport.
1: Jo, a vznikl až po vás teda, jako jo?
2: Tyjo,
1: jako
2: tak
1: oni
2: to...
1: jsou opičáci nebo vy?
2: Tyjo, tak to nevím.
1: Jestli by neměli mít neradi oni vás spíš, jako víš, nebo opatrně s tím, opatrně.
2: Já moc na tu historii nejsem, takže
1: jo,
2: tohle fakt nevím.
1: Jo, jasný. Co tě jako vlastně čeká teďko nejblíž? Kolik embark v sobě teďko skrýváš?
2: Za 2 týdny mistrovství Evropy v Litvě.
1: A ve městě nebo?
2: V lese.
1: Žádnej tvůj oblíbený sprint teda.
2: No, já mám asi radši ten les, takže
1: máš
2: já se docela divím, že jsem z toho sprintu získala medaily.
1: Ok, máš radši les?
2: Jo, ten les je takovej ten pravej orienták.
1: Dobře, ale chápu, ale zároveň si říkala, že jako vyděsí tě, když je trasa dlouhá.
2: To jo, ty sprinty jsou kratší, ale pořád ten les je takovej prostě srdcovka.
1: Jo. Je to to
2: asi
1: pravý, jako.
2: Jo, je to ta je to pravá to, divočina,
1: je to
2: ten
1: to,
2: princip našeho sportu.
1: To chápu. A to světový embargo je pro jakou oblast tentokrát? Nebo jak vlastně často je mistrovství světa? Každý rok?
2: Každý rok,
1: rok,
2: ale
1: rok.
2: Střídá se sprintový právě ve městě a lesní v lese.
1: Je takhle, a proč to nemůže jít zároveň? Teď je to úplně, to by nebyl takový problém, ne?
2: No ono
1: jestli
2: to...
1: V lese někde vedle města a pak do toho města...
2: Dřív to tak bylo, ale teď se to právě takhle separovalo a abychom se asi, abychom toho neměli viděli, tolik a aby právě na tom jednom šampionátu nebylo třeba 6 disciplín a nebylo to jako moc dlouhý.
1: No jasně, no, ale tak víš co, to se týká jako hodně sportů, že když je mistrovství světa ve fotbale, v hokeji, tak prostě to běhá jako 3 týdny, měsíc to existuje. I olympiáda a bohužel jako orienták není vlastně to a přitom asi by si to zasloužil. Bojuje, máš pocit, že bojuje někdo o to, aby orientační běh se dostal na mapu olympijských prostě sportů?
2: Jo, myslím si, že o tom určitě nějaký debaty jsou, jasně, ale že to není asi nějak super proaktivní.
1: Není to proaktivní. Je to takové jako fakt jako dramatické, když se to hezky přiblíží, tak to umí být i zajímavý. Lucie Dittrichová je hostem Davida Novotného na place.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place, se mnou na mém place Lucka Dittrichová. Lucie Dittrichová, orientační běžkyně. Zajímá mě, jak se vlastně dá vylepšovat, když vlastně už to, aby to proběhlo podle tvých představ, takže vlastně potřebuju, aby si vzala na trénink. Aby si zbalila tašku, boty, mapu, buzolu, nebo co?
2: Jo, přesně tohle je to, co jsi řekl. Dobrou náladu nejlíp.
1: Dobrou náladu!
2: A pak musíš vyrazit do nějakého hezkého lesa. Orienták je v tomhle hrozně super, že právě pointou toho je navštívit co nejvíc těch odlišných terénů, takže my vlastně hrozně cestujeme po nějakých různých soustředěních a podíváme se vlastně po celém světě, když to tak řeknu, a je to super, abychom právě poznali všechny typy terénů a uměli se orientovat úplně všude.
1: A myslím, že to byla jako prapůvodní myšlenka toho, kdo vymyslel tenhle sport, jako aby se ty moji sportovci, kteří usilují, mohli podívat do finských lesů a i do přístavního města.
2: Možná, jo?
1: Jo, takže možná. Takže ty to máš vlastně jako když chceš přiblížit někomu, jak je to úžasný sport, tak řekneš, poznáš všechny lesy jako světa a podíváš se i do měst, protože prostě sprinty se běhají ve městě.
2: Přesně tak.
1: No a když se to tak vezme a máš nacestováno teda?
2: Mám nacestováno, byla jsem...
1: Ve svých 21 si byla po celém světě už? Na všech
2: úplně
1: kontinentech?
2: Ne, to ne. Zatím asi mám procestovanou jenom tu Evropu.
1: Evropu hodně.
2: Různý Skandinávie, Španělsko, Portugalsko,
1: chápu.
2: Itálie, Francie.
1: Chápu.
2: A tak. Takže úplně...
1: A mimo Evropu?
2: To jsem ještě ty nebyla s
1: jako
2: orientákem.
1: Na dovolené
2: v Egyptě. S orientákem ne, ale teďka jsem měla možnost vycestovat do Číny.
1: Okay.
2: Za orientákem, ale jelikož studuju, tak jsem to musela odmítnout, protože mi to úplně nepasovalo.
1: Jako možnost jako běhat za nějaký čínský klub? Nebo?
2: Pořádají se tam závody, právě mezinárodní, a tím, že jsem měla právě tu medaili z mistrovství světa, tak mě tam vlastně
1: tak si
2: pozvali.
1: Tam zablikala si jim tam jako žádoucí.
2: Přesně.
1: A ty jsi jim řekla, sorry, ležím v zeměpise a nemůžu. Studuješ, a co studuješ?
2: Studuju stavárnu.
1: Stavárnu, výborně, protože prostě máma s tátou a brácha ze ségrou běhali. Táta má vystudovanou stavárnu, máma taky.
2: Ne, tak to
1: není. Tak jo, je to natěsno.
2: Teďka má vystudovanou strojku a mamka nějakou pedagogiku.
1: Jo, super.
2: Stavárna
1: hezky
2: naší rozhozený rodině moc nefičela.
1: Takže jsi šprga, jako jsi průkopník stavárny.

0: No, ne, opečila jsem se po sestře, po starší.
1: Jo, dobrý. Říká, to je snadný, to při tom orientáku zvládneš levou zadní. Tady tu stavárnu.
0: No,
2: něco takového.
1: No a tak počkej. No a ještě vlastně se vracíme k mistrovství světa, říkal jsi Litva.
0: Itálie. V Litvě budeme mít mistrovství Evropy.
1: To bylo. V Litvě bude mistrovství Evropy. A další nějaký embargo, který máte na mistrovství světa, je už nějaký?
0: Třeba příští rok v Maďarsku.
1: To jsme neřešili. No vidíš. To je taky rovina, ale...
0: No, právě
1: pusta,
0: že...
1: Pusta, nic, jezero.
0: Má to být kousek právě od...
1: Balatonu?
0: Ano, od Balatonu. Mm. Ale rovina to tam úplně není. Myslím si, že tam budou docela kopce.
1: Fakt?
0: Hlavně tam bude docela vedro. Máme to někdy v srpnu. A no, to bude podle mě vedro. Docela problém.
1: To ta mapa by neměla být zelená, ale taková jako vyšisovaná. Ano, že bude fakt jako teplíčko. A to vadí, viď? To není to úplně prýma.
0: Není to úplně prýma pro vytrvalostní sporty.
1: Kape ti pod i na mapu? Jako, jasně, úplně si to představuju.
0: Pod kape úplně všude. ale ne, asi když má být člověk 90 minut někde v lese ve 30 stupních.
1: Dobře, ale jsi aspoň v lese, tam by to smrdělo stínem maličko,
0: no,
1: že jo?
0: No, stín tam je, ale...
1: Fajn.
0: Ale celkově podávat nějaký
1: výkon
0: v teple není úplně top strop.
1: Takže se netěšíš rovnou se netěšíš do Maďarska. Řekněme si to otevřeně.
0: Ne, tak bych to úplně neříkala. Ale to teplo tam bude asi velký
1: problém.
0: Je to takový strašák.
1: Do té Litvy se třeba jako těšíš víc?
0: Jo, tam se těším docela, ale tam je třeba problém, že ty lesy tam jsou občas docela hnusný, jsou tam kopřivy a tak.
1: A to je hnusný les, když je tam prostě příroda, když je tam příroda jako taková ta původní, jako když je to natura.
0: No,
1: tak to je ti protivní, no? Kopřivky?
0: Kopřivy úplně nemám ráda, no.
1: Ostružení, zamotace, nebo tak.
0: To je takový nic moc.
1: Lesy, jak si to pamatujte. No, to prostě hnusných lesů mě nezvěte. A do Číny taky ne, protože studuju. Hele, a co tam jsou ještě zajímavý, co mě zajímá, jsou štafety.
0: Štafety, jo, to je taky disciplína.
1: Ano.
0: Běháme holky a kluci zvlášť a jsou tři úseky, takže běží
1: tři. Který jsou stejný?
0: Ne, jsou takzvaně
1: farstovaný. Někdo nachystá pro každý
0: úseky. A jsou hodně podobný, ale ne úplně stejný. Každý má trochu jináčí kontroly, které jsou jako celkem kousek od sebe, ale nejsou to ty stejné kontroly. Přesně
1: na
0: tak.
1: Schvál,
0: vlastně. To je přesně
1: a to se
0: tak.
1: Startuje s hromadným startem, že
0: jo?
1: Tam je to na hromadu. A tam se dá i opisovat takzvaně,
0: jo,
1: ale riskuješ, prostě když se napojíš na švába, nějakýho, který prostě kufruje, tak ty kufruješ taky rovně.
0: Přesně tak.
1: Takže, jak se to řeší tohle?
0: Že je člověk někde v kufru.
1: No ne, že seš v kufru, ale že se napojíš na špatného favorita. A nebo že se vůbec chceš napojit, jako že nemáš svoji hlavu.
0: No, to
1: jak
0: je právě,
1: urvat to, že, aby si byla své hlava?
0: Asi způsob, jako je nějaká taktika těch štafet, že je to úplně jiná disciplína. Člověk se právě nesmí nechat úplně ovlivnit těma soupeřema, takže si musí ten svůj závod.
1: Mm.
0: I když ví, že třeba tamhle soupeř Švéd
1: je
0: velký favorit a mohl by se s ním potahat, tak právě vlastně nemůže, protože by se mohl dostat na jinou kontrolu.
1: No, je mi to jasný.
0: No, ale
1: jak najednou běžíš, jsi přesvědčená, že tudy a pět lidí ti odbočí prostě jako prudce někam, nebo jiné prudce, aby to bylo ještě víc matoucí, tak jenom mírně.
0: No,
1: tak to přece... Jako bych zbyla koníček, tak tam za nima trošku chceš, že jo?
0: Je to tak, ale právě člověk musí zachovat tu chladnou hlavu a jít si to svoje, no.
1: A je to o fous rajcovnější, ty štafety, nebo je to průda, protože se musíš spolehat i na někoho jiného?
0: Na mě to vlastně hrozně baví, protože je to takový kontaktní, víc není to úplně individuální a hlavně je to týmový, takže mít dobrý tým je základ.
1: A máš to ráda, jako tu týmovost?
0: Jo,
1: protože jinak je to vlastně individuální sport, až tady na ty štafety, které jsou asi ale výjimečnější o fous, ne? Než...
0: Jo. Ale baví mě to, je to super, člověk se navzájem podporuje.
1: Že se plácáte si s holkama,
0: přesně tak,
1: sdílíte radost.
0: Když to vyjde, tak můžeme sdílet radost.
1: Jasně,
0: s ostatníma.
1: A když to nevyjde, tak se roztrousí trošku ta
0: tak sdílíme smutek.
1: Lucie Dittrichová, hostem Davida Novotnýho na place.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place a se mnou na mém place Lucie Dittrichová, orientační běžkyně, která mě protáhla po svým place. To mám rád. Emoce. Potřebuji nějaký emoce. Emoce mě živějí, já se živím emocema, přeposíláme, prostě jsem taková emoční houbička, blablabla. Tak máš nějaký jako takový emotivní zážitky z toho, co vlastně, když vlastně říkáš, že to je takový soudržný sport, že jste tam i kamarádi a musíte se chovat fair. Je to v rámci vlastně jako tý český, orientační, běžecký rodiny, anebo jste všichni kámoši jako i ve světě?
2: Jo, já bych řekla, že jsme takhle fakt jako strašně všichni si blízci jako mezinárodně, že se všichni známe a vlastně se jako zdravíme na těch závodech a nemáme problém se pobavit úplně s každým a to je právě hrozně super a jsem hrozně ráda tady za tu naši komunitu.
1: Takže to udělá ten sport. Je to podobný teda, když bych to měl srovnat, jak už mám těch pár rozhovorů za sebou, že, jako, že třeba lidi od vody jsou takový vlastně. Je to ta příroda teda možná, jako co ty lidi pospojuje tak, že na sebe jsou milejší nějaký a takový, jako, že jsou i fér, no.
2: Možná jo, no.
1: Voda prostě vodáci bývají taky soudržní, se pak sejdou a zpívají někde potom u táboráku.
2: Jo.
1: Vy se taky scházíte někde potom v tom škaredém lese, jako třeba se srpem a kosíte ty kopřivy, aby to příští rok už bylo jako fajn.
2: Ne, to vyloženě ne, ale ne, máme tam fakt jako super komunitu, myslím si, že si všichni jako navzájem přejem dobrý výsledky a...
1: Dobře, a zároveň, Lucie, mi ale řekni, ty znáte se a dobře, jako mimo závod si řeknete, ale stejně, máš nějaký okruh vlastně... nejenom favoritek, ale i nějakých oblíbenkyň a dejme tomu těch druhých, ale spíš, když to máme hodit do pozitivna, tak kdo bývají favoriti tady v tom? Já si typnu Severany, ale...
2: Je to tak Skandinávci, Noři, Finni.
1: A čím to je? Mají krásný lesy.
2: Mají fakt krásný lesy, ale hlavně ten sport je tam hodně populární, dělá to fakt hodně lidí. A hlavně na to mají super podmínky. Ty lesy, těch lesů je tam fakt strašně moc a jsou to jedny právě z nejtěžších terénů jako na světě vůbec, takže oni se můžou zdokonalovat a jsou na tom fakt parádně technicky, dobře se orientují.
1: Ale pak jim to sedí i ve městě, i na sprinty jsou dobrý.
2: Jo, jsou dobrý úplně ve všem. Ale právě ty sprinty, tak to je víc otevřený, protože vlastně města jsou úplně všude. Takže dobrý sprinter může být úplně kdekoliv, když se tak řeknu.
1: A máš nějaký perličky, jako dobře doslepý uličky, chápu, může být. Perlička je i zvětšená mapa pro veterány, to se mi taky líbí. Jsou tam nějaký jako takový ty perličky, jako, že si opravdu někde hodně zblouděla a flákla si tím a řekla si, už to nikde nebudu dělat, nebo něco podobného?
2: Ty a teďka jsme byli právě asi 2 týdny zpátky na soustředění v Litvě.
1: Ano.
2: A tam je to takový docela specifický, že tam není moc detailů, je to tam docela dost podobný všude a člověk se jednoduše zamotá, splete si třeba kopeček nebo jámu a tak a dostane se úplně jinam, než chtěl. A tam mi to právě moc nešlo, takže jsem z toho byla taková trošku ve špatným rozpoložení.
1: Ty taková usilová pozitivní dívenka, jako, jak to vypadá, když prostě Lucinka není v rozpoložení?
2: No, jsem taková...
1: Na sebe, obrátíš to na sebe.
2: Já jsem asi, nejsem navenek, ale spíš jsem na sebe taková kritická.
1: A jakože se tlučeš, jako ne, jako káráš se verbálně?
2: Jo,
1: káráš se verbálně. Já se na to tady nebudu...
2: Přesně, nebaví mě to, mezi těma kopřivama a škaredý lesy.
1: A je to teda hmota, je to víc hmota prostě, takový amaroun, nějaký takový prostě hmot, když tam nejsou detaily.
2: Jo.
1: Že nejsou detaily ani v přírodě, tudíž nemůžou být ani na té mapě, je to tak?
2: Jo, je to tam takový docela placatý, jsou tam různý jako malý díry, malý kopečky, je to tam hlavně zelený, takový zarostený, hodně uzavřený, člověk moc nevidí před sebe.
1: To mi přijde docela dobrý, jako na ten váš sportíček, abyste prostě běhali tímhletím.
2: No a když se člověk vyžívá tady v probíhání zarostlého lesa, tak je to vlastně fajn.
1: Jestli chceš být trošku potrestaný, jestli chceš mít až po kolena prostě rozedřelý hacne, prosím. Mazej do Litvy, kamaráde, nechci o tobě slyšet. Luče, ať se ti daří ve všem, co děláš, prostě ať ti vyjdou studia, pozdravuj moc doma. A samozřejmě v tom sportu, kvůli kterýmu jsi tady, tak ať se ti daří. A děkuji ti za rozhovor.
2: Děkuji moc.
1: David Novotný na place, papa.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Posledních 150 metrů Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
4: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
0: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
5: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si skoupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
6: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěný boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
4: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
0: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
4: Nebo na place s Davidem Novotným.
0: Každou středu po 10. hodině nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
4: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
7: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou BILA a CSG.
8: Je 7 hodin. Vojtěch Tomášek má zprávy.
9: Německá vláda se dohodla na snížení spotřební daně u pohonných hmot, plánuje zavést i cenové stropy. Na Pražském hradě začíná výstava korunovačních klenotů pro veřejnost. Daviscupová kvalifikace českých a amerických tenistů v Praze je po prvním dni nerozhodná, 1-1 na zápasy. A bude slunečno s teplotami do 24 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Německá vláda se shodla, že znovu sníží daň u pohonných hmot. Informuje o tom agentura DPA s odvoláním na své zdroje. Německo má taky zastropovat ceny benzínu a nafty. O záměru kabinet jednal před začátkem dalšího kola zemských voleb. Hlasovat budou třeba Berlíňané.
10: Podle ministra financí a předsedy sociálních demokratů Larse Klingbeila si lidé už brzy všimnou, že je tankování levnější. Od října se má vrátit daňová sleva, známá už z přelomu května a června. Litr benzínu či nafty pak zlevní v přepočtu o 4 koruny. Stát vyjde opatření do konce roku v přepočtu asi na 60 miliard korun. K tomu chce vláda nejpozději do ledna příštího roku zavést strop na ceny pohonných hmot po belgickém či lucemburském vzoru. Kvůli blízkovýchodní krizi prolamovaly ceny pohonných hmot v Německu tento týden další rekordy. Litr nafty se ve čtvrtek prodával v průměru za 60 korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
9: Americký prezident Donald Trump a úřadující venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová se příští týden poprvé setkají během valného shromáždění OSN. O plánované schůzce informoval americký velvyslanec při Organizaci spojených národů Mike Waltz. Trump taky hodlá hned při příletu na valné shromáždění přivítat čínského prezidenta Xi Jinpinga. Spojené státy v lednu z Venezuely unesly autoritárského prezidenta Nicolase Madura. Ve vedení země pak podpořili právě Rodriguezovou, do té doby Madurovu viceprezidentku. Korunovační klenoty jsou ode dneška vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu i pro veřejnost. V minulých dnech je už mohly vidět školní skupiny.
11: Korunu, jablko a žezlo veřejnost uvidí jako součást výstavy, která se letos věnuje Habsburkům. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
12: Každý rok vlastně se snažíme ukázat nějaký jiný příběh těch staletí dějin českých korunovačních klenotů, ale letos máme 500 let od návstupu Habsburků na trůn.
11: Výstava ve Vladislavském sále bude otevřená každý den od 9 do 17 hodin.
12: Lidé vlastně budou přicházet přes Hradčanské náměstí skrz jižní zahrady býčím schodištěm nahoru do Vladislavského sálu. Tam budou probíhat bezpečnostní kontroly, takže doporučujeme, aby lidi přišli takzvaně nalehko.
11: Návštěvníci musí počítat s frontami. O klenoty je každoročně velký zájem. Jen v loni je vidělo přes 50 tisíc lidí. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
9: V Hluku na Uherskohradišťku dnes otevřou park Na statku. Odpočinkové místo s jezírkem, amfiteátrem a kolonádou vzniklo v prostorách bývalého Penkova statku, který desítky let chátral. Pokračuje projektant Dušan Šišpera.
13: Prvotním záměrem bylo taky zachovat část toho Penkova statku. Snažili jsme se zachovat původní objekt, bohužel jsme zjistili v průběhu stavby, že staticky nebyl v pořádku, takže jsme z těch vybouraných cihel udělali repliku části toho statku.
14: Sport.
15: Čeští tenisté hrají po prvním dni Davis Cupové kvalifikace se Spojenými státy 1-1 na zápasy. Jakub Menčík nejprve podlehl Tienovi 2-6 a 4-6. Jiří Lehečka pak porazil týmovou jedničku Američanů Sheltona 2x6-4. Jakuba Menšíka mrzelo, že se mu úvodní zápas nepovedl i kvůli velké podpoře, kterou od fanoušků v Libeňské hale cítil.
16: Jo, tak bylo to skvělý, že jo, skvělý vlastně pocit mít tu podporu těch fanoušků a člověk to nezažije na turnaji, je to něco jiného, je to určitě nezvyk, ale ta podpora těch fanoušků nebo ta atmosféra, tak je úžasná, takže to jsem si samozřejmě na tom kurtu moc užil, nebo respektive i při tom nástupu. To, že to nedopadlo, tak je věc druhá.
15: Utkání Česko-Spojené státy pokračuje dnešním programem. Ve 14 hodin začne 4 a pak se odehrají zbylé dva singlové zápasy. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehody je v Litomyšli a v Ostravě. Na dálnici D48 z Frýdku místku do Českého Těšína. Za sjezdem na Nošovice odklízí odstavené auto. 59. kilometr, vše je na krajnici, místo je označené, bliká tam policie. V Litomyšli na průjezdu městem havarovalo nákladní auto u centra v ulici Kapitána Jaroše, silnici 35 do Svitav a Vysokého Mýta. Podle policie narazilo do svodidel a je mimo vozovku. V centru Ostravy nehoda v Českobratrské ulici na křížení s Poděbradovou. Osobní auto narazilo do obrubníku, částečně zasahuje do pruhu. A v souvislosti se začínajícími dny NATO se u letiště v Mošnově už tvoří kolony. Ucpává se silnice 58 u Mošnova, a to v obou směrech, jak na Ostravu, tak Příbor. A pokud možno, vyhněte se taky silnici ve směru od Studénky a dálnice D1 k letišti. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Bude jasno nebo skoro jasno, teď ráno ojediněle s mlhami. Večer pak začne na severozápadě pozvolna přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty dnes 19 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 15. To byly zprávy.
19: 7 hodin a téměř 6 minut je s vámi Radiožurnál Sport. Přeji vám příjemnou sobotu, která bude opět naplněná sportovními událostmi. Bude se hrát poslední kolo fotbalové ligy před reprezentační pauzou. I jeden hokejový zápas nejvyšší soutěže se dnes bude hrát. Třinec bude hostit plzeňskou družinu hokejistů. Třinec jediný zatím neporažený po dvou kolech s plným počtem bodů. Jediný tým, který v extralize na začátku sezóny má takovouto formu. No a samozřejmě bude pokračovat Davis Cupový zápas českých tenistů se Spojenými státy v největší hale v Česku v Libni. Opět bude skvělá atmosféra, i o tom budeme mluvit v našem vysílání. A to už za chvíli, tak příjemný poslech.
17: Radiožurnál Sport
20: a Ondřej Prokop.

0: Čeští tenisté hrají se Spojenými státy po úvodním dni druhého kvalifikačního kola Davisova poháru nerozhodně 1-1. Jakub Menšík nejprve podlehl Lerneru Tienovi a Jiří Lehečka pak porazil Bena Shiltona. I dnes se bude hrát před zaplněnými tribunami Libeňské haly, kam se Davis Cupové utkání vrátilo po 13 letech.
1: Nastupuje český tým k Davis Cupovému utkání v Libeňské hale.
2: Jo, tak bylo to skvělý, že jo, skvělý vlastně pocit mít tu podporu těch fanoušků a člověk to nezažije na turnaji. Je to něco jiného, je to určitě nezvyk, ale ta podpora těch fanoušků, tak nebo ta atmosféra, tak je úžasná, takže to jsem si samozřejmě na tom kurtu moc užil, nebo respektive i při tom nástupu. To, že to nedopadlo, tak je věc druhá.
3: Mrzelo Jakuba Menšíka, že se fanouškům neodvděčil dobrým výkonem a výhrou, ale zároveň doufal, že ještě bude mít šanci předvést se znovu a lépe druhý Davis Cupový den.
2: Davis Cup je týmová soutěž, takže v týmu máme super lidi.
3: A díky vítězství Jiřího Lehečky má jistotu, že ještě nebude před utkáním týmových jedniček rozhodnuto.
1: Je konec, Jiří Lehečka využívá třetí matchball, poráží Bena Shiltona 2x4 a užívá si pocitu vítěze.
4: Myslím si, že i ten zápas, i ten soupeř, i celkově to utkání, jakým způsobem se to vyvíjelo, pro mě tohle určitě je velikánská výhra. Jsem vždycky takovej, řekl bych, umírněnější hráč, i co se těch projevů týče, ale myslím si, že když už si to někde užít, tak si myslím, že není lepší místo asi na tomhle světě pro mě jako pro hráče, než v Praze v O2 aréně před asi řekl bych skoro plnou halou.
3: Hodnotil úvodní den Jiří Lehečka, ten druhý otevře ve 14:04, pak se utkají jedničky a nakonec dvojky obou výběrů. Jenom vítěz celého utkání postoupí na závěrečný turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších mužstev světa. Z Libeňské haly Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Lightning Seeds na Radiožurnálu Sport. Je 7 hodin a téměř 16 minut. Fotbalisté Chelsea neprožívají úplně nejlepší období. V anglické Premier League v přehrávce pátého kola prohráli 0-3 v londýnském derby na hřišti Brentfordu, kde prohráli v anglické lize poprvé od roku 1938. Po výhrách v úvodních dvou kolech získali svěřenci trenéra Xabiho Alonsa z posledních 3 zápasů v nejvyšší soutěži jenom jeden jediný bod. Brentford ten ještě neprohrál a je v tabulce třetí. Domácí o svém vítězství rozhodli ve druhé půli. V 61. minutě doklepl do branky hlavou míč po rohu volný Jadon Anthony. V 83. minutě pak po rychlém breaku dorazil Igor Thiago a v nastavení pečetil zblízka vítězství Fabio Carvalho. Brentford ukončil sérii 3 remíz a má po 5 zápasech 9 bodů. Chelsea, ta je zatím až 8. No a o anglickém fotbalu a jiném londýnském derby bude řeč i za chvíli po písnice od Weezer, když se vypravíme na zahraniční sportovní weby. 1, 2, 3, 4.

0: Divoká a drsná rivalita je zpět, končí 14-leté čekání. Stý soutěžní souboj nepřátel. I takové titulky byste našli na britských sportovních webech. Dnes se totiž od 13 hodin a 30 minut utkají ve druhé nejvyšší anglické lize londýnské týmy Millwall a West Ham. Odvěcí rivalové s týmy početných fanouškovských táborů a historií vyhecovaných střetů. O tom teď budeme mluvit s Lukášem Michalíkem. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Tak přibliž na úvod historii této rivality.
1: Kluby byly založené na konci 19. století nedaleko sebe a jak připomíná web The Guardian, bylo to v oblasti doků, tedy přístaviště. A téměř všichni fanoušci pracovali jako dělníci, akorát příznivci West Hamu pro jednu společnost, fanoušci Millwallu pak pro druhou. Tím vznikalo obchodní konkurenční napětí a taky napětí mezi týmy. Postupem času pak začaly vznikat radikální chuligánské skupiny.
0: Konec konců dodnes je podle doků derby mezi fanoušky pojmenované. Ta agrese rok od roku rostla, došlo i k několika hodně nepříjemným momentům.
1: Ano, vyšlo mnoho knih a bylo natočeno mnoho filmů, které rivalitu West Hamu s Millwallem přibližují. Už to nebylo jen o fotbale, docházelo k ostrým střetům, které sporadicky končily bohužel třeba pobodáním nebo dokonce smrtí fanoušků, jak uvádí server Sky Sports. Odvěcí rivalové se soutěžním utkání potkají po 14 letech i proto, že West Ham hrál dlouhodobě Premier League. Až v uplynulém ročníku spadl do druhé ligy. V týdnu nenávist mezi oběma kluby mimochodem pocítil i reprezentační záložník Tomáš Souček z West Hamu, na kterého při běžném nákupu pokřikoval fanoušek Millwallu, že ho pořeže v obličeji. Možná posluchači to video na sociálních sítích viděli. Tomáš Souček reagoval úsměvem. Bůh ví, jestli vlastně slyšel a rozuměl tomu fanouškovi, co mu říká.
0: Na duel se pochopitelně pečlivě chystá i londýnská policie, o čem na svých profilech na sociálních sítích informuje.
1: Jednak o tom, že chce, aby si fanoušci zápas užili a vše proběhlo v bezpečí, a taky o pravidlech a nařízeních, která Londýn čekají. Policie připomíná, že vstup nebo pokus o vstup na stadion opilým je zakázaný, a taky vymezuje dost širokou oblast města, kterou bude pečlivě monitorovat a ve které může kdykoliv zasáhnout. Do akce půjdou i policejní psi a koně. Policie informuje o několika uzavřených cestách a upřesňuje, kudy přesně povede hostující fanoušky West Hamu na stadion. Navíc na sítích kolují i videa, jak obchodníci instalují na své výlohy mříže nebo jiné ochranné pomůcky, ale dá se čekat, že to nebude mít náboj jen v ulicích a na tribunách, ale i na hřišti, jak píše třeba web BBC Sport.
0: Ideální by bylo, kdyby opravdu jenom na hřišti, ale to se uvidí během dnešního odpoledne. BBC Sport samozřejmě cituje i oba trenéry před duelem, co vlastně zaznělo ve vysílání rádia BBC London.
1: Začneme u hostí, u kouče West Hamu, o Portugalce Nuna Espirita Santa. That is a special
2: game and we are aware. Je to speciální zápas, víme to a sami hráči to ví, uvědomují si tu situaci a vnímají, jak vyhecovaný to je souboj. Hrají za West Ham a i kdyby nenastoupili, tak jsou do toho derby zapojení.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: A ještě.

0: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no zaspíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru s Zuzkou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na vyšších pater, tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
5: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
6: Ty v Bauhausu nevedeme.
5: A Auschwitz našel byste?
6: To vás zklamu, bohužel.
5: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
6: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem, a pak zkusit štěstí jinde.
7: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Radiožurnál je půl osmé. Vojtěch Tomášek má zprávy.
10: Donald Trump oznámil konec americko-dánského sporu ohledně Grónska. Na svou sociální síť napsal, že podle dohody se dvěma severskými zeměmi budou Američané na ostrově kontrolovat své bezpečnostní zájmy. Trump upřesnil, že Spojené státy v Grónsku posílí vojenskou přítomnost. Dodal taky, že žádný jejich protivník si tam nebude moct vybudovat vojenskou základnu bez amerického souhlasu. Kubu zasáhl letošní sedmý výpadek elektřiny, uvedla to agentura AFP s odkazem na ministerstvo energetiky a hornictví. Výpadek postihl celý ostrov s téměř 10 miliony obyvatel. Úřady uvedly, že na obnově dodávek pracují. Výpadky elektřiny jsou na Kubě v posledních měsících čím dál častější. Země čelí ropné blokádě ze strany Spojených států, která ji odřízla od dodávek paliva a ochromila rozvodnou síť. Podívat se do historických i dalších zajímavých domů dnes můžou lidé v Českých Budějovicích. Dny evropského dědictví s heslem Byl jednou jeden dům přiblíží historii 15 českobudějovických staveb. Navštěvníci se podívají třeba do vodárenské věže, dominikánského kláštera anebo Hartmutovy vily. Tematické prohlídky je zavedou taky po měšťanských a pivovarnických domech v centru města.
0: Sport.
10: Fotbalisté brněnského Artisu budou v 9. kole šance ligy hostit Liberec. Zápas začne v 15 hodin, stejně jako souboje Mladé Boleslavy se Zbrojovkou Brno a Pardubic s Bohemians. V 18 hodin pak nastoupí Slovácko proti ostravskému Baníku. Radiožurnál Sport nabídne utkání v pořadu s mikrofonem Za sportem. Na radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na Pražském okruhu a komplikace u Mošnovského letiště. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 za sjezdem na Jesenici stojí dodávka. V omezení na kilometru 80,5 blokuje jeden pruh. Místo je označené, je tam blikající policejní hlídka a oběd se dá, čekejte hustší provoz. V souvislosti s víkendovými dny na to se pokud možno vyhněte průjezdu po silnicích v okolí letiště v Mošnově. 58 z Ostravy do Příboru a taky silnici od Studénky a dálnice D1 k letišti. Úseky se už ucpávají, případně tam parkují návštěvníci akce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: I dnes po ránu je nad naší republikou většinou jasno nebo skoro jasno, jen výjimečně se vyskytují mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty v noci a teď po ránu klesly na 7 až 11 stupňů. Lokálně, hlavně na severu a západě Čech, je jen kolem 4 stupňů Celsia. V tisíci metrech na horách také kolem 4 stupňů, ale na Šumavě, například na Kvildě Perle, klesla teplota k nule. Počasí bude ráno a dopoledne pokračovat s jasným nebo skoro jasným nebem. Ještě se mohou místy udržet mlhy, tak opatrně za volantem. Odpoledne pak bude mraků lehce přibývat na polojasno. Později večer se začne na severozápadě našeho území nebe pozvolna ještě víc zatahovat. Teploty odpoledne vyšplhají na velmi příjemné hodnoty mezi 19 a 24 stupni. Na hřebenech hor pak teploměry ukážou kolem 15 stupňů. A povane k tomu slabý, přes den pak většinou mírný západní až jihozápadní vítr. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Vance Joy na radiožurnálu Sport, 7 hodin 37 minut, příjemné sobotní ráno. Fotbalisté Monaka i po svém pátém ligovém zápasu v nové sezóně zůstávají neporažení. Před reprezentační pauzou zvítězili v předehrávce nad Lens 2-1. Pomohl jim k tomu vlastní gól hostů. V 84. minutě si míč poslal po centru hlavou do své sítě Jonathan Gradit. Na lavice Lens, které před týdnem po velkém obratu vyhrálo v Praze nad Sláví na úvod ligy mistrů 3-2, tak nevyšel debit Janiku Kauzakovi. Dosavadní kouč Dino Topmeller dostal v týdnu vyhazov po roztržce s vedením klubu kvůli svému asistentovi, s jehož odvoláním nesouhlasil. Za chvíli další zprávy v pravidelném sportovním přehledu.

Tolik kapela Sum 41, teď ještě Eagle Eye Cherry, Safe Tonight, jeden velký hit. A za chvíli už sportovní přehled, ve kterém uslyšíte nejenom o Davis Cupových výsledcích českých týmů, ale třeba také o dění v nejvyšší hokejové soutěži. A bude toho mnohem víc.

0: Čeští tenisté hrají v Praze v Davis Cupové kvalifikaci se Spojenými státy zatím nerozhodně 1-1. Jak přesně úvodní zápasy dopadly a jaké jsou dojmy českých reprezentantů po dvou duelech, už řekne Lukáš Antoš na úvod sportovního přehledu. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Menšík nejprve podlehl Tienovi 2-6 a 4-6. Lehečka pak porazil Šeltna 2x6-4. Jiří Lehečka si po výhře pochvaloval, jak

0: Jakým způsobem těžkým zápasem prošel?
1: Prostě asi jeden ze splněných snů, ale vstupoval jsem na ten kurz s tím, že chci jít vyhrát a chci přinést ten bod do té šatny. Jsem moc rád, jakým způsobem se to vyvíjelo a určitě to nebyl vůbec jednoduchý zápas, přece jenom byl tam přede mnou strašně těžký soupeř, který doopravdy, jak jsme viděli v posledních týdnech, je schopný na tvrdém povrchu hrát neskutečnou úroveň a proto jsem strašně šťastný, jak se to vyvíjelo a jak jsem to dotáhl.
0: Utkání Česko-Spojené státy pokračuje soubojem deblových párů se začátkem ve 2 hodiny odpoledne. Potom se budou hrát zbylé 2 singlové zápasy. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa.
2: Hokejisté Třince prohrávali ve 2. extraligovém kole s Kometou Brno 5 minut před koncem 2. třetiny 2-5. Nakonec ale zvítězili 6-5 i zásluhou 2 přesilovkových tref Daniela Voženílka, který navíc dosáhl na hat-trick. Třinec je podle něj velkými obraty proslulý a pomáhá k ním hráčská kvalita i sebevědomí.
3: Já si myslím, že to je kombinace vlastně těchto věcí, že všichni tady, co jsou v té kabině nebo většina, už spoustu obratů zažili a jsme si vědomi toho, že tu kvalitu v tom týmu máme, takže je to ta víra v ty naše dovednosti i ta víra v to, že už jsme to zažili, takže to nám určitě pomáhá.
0: Vítězství se ve 2. kole radovali také hokejisté Kladna. Rytíři porazili Spartu 3-2 po nájezdech, přestože o 3bodovou výhru přišli necelou 30 minut před koncem 3. třetiny. Jeden z kladenských střelců Jakub Konečný proto litoval ztraceného bodu. S vítězstvím byl ale spokojený.
4: Je to škoda, pokud se nabil tu nějaká necelá 30 minutka do konce. No. Pár šťastných odrazů, trefil to tam jak Griffa Mendela, tak mě, tak Filipa Westerlunda, takže pár nešťastných odrazů a mohli jsme brát 3 body, no, ale takhle na konci jsme určitě rádi za 2.
0: V dalších zápasech 2. kola vyhráli Pardubice v Litvínově 3-1, Karlovy Vary v Mladé Boleslavi 4-1 a České Budějovice v Hradci Králové 2-0. Olomouc porazila Plzeň 3-2 v prodloužení. Extraliga pokračuje i dnes. Třinec nastoupí doma proti Plzni. Utkání začne v 18 hodin. Hokejové dění nabídne posluchačům také radiožurnál Sport v pořadu s mikrofonem za sportem.
2: Nový trenér fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia představil svou premiérovou nominaci. Na 4 utkání v elitní skupině Ligy národů vezme 3 nováčky. Lukáše Ambrose z Anderlechtu, Romana Macka ze Sparty a Matěje Radostu z Teplic. Naopak v nominaci chybí Patrik Šik z Leverkusenu, který potvrdil konec v reprezentaci. Generální manažer Pavel Nedvěd říká, co od nadcházejících utkání čeká.
5: Tyhle zápasy použijeme proto, aby jsme poznali hráče a proto, aby jsme se snažili udělat co nejlepší výsledek. Já si myslím, že tohle trenéři mají v hlavě a nechceme být jenom sparring partneři a prostě chceme něco vytvořit a mít nějaký obraz národního týmu.
2: Češi za týden v sobotu přivítají Chorvatsko a následně Anglii, pak poletí na venkovní utkání do Španělska a Anglie.
0: Fotbalisté Liberce se minimálně do neděle můžou posunout do čela tabulky šance ligy. V 9. kole k tomu dnes Brně potřebují porazit domácí Artis. Ve stejný čas začnou i zápasy Mladá Boleslav, Zbrojovka Brno a Pardubice Bohemians. V 18 hodin pak Slovácko přivítá Ostravský Baník. O všech duelech v našem vysílání uslyšíte v pořadu s mikrofonem za sportem.
2: Fotbalisté Tottenhamu s golmanem Antonínem Kinským budou v 5. kole anglické Premier League hostit Aston Villu. Zápas začne ve 13:30. Od 16 hodin se utkají Brighton s Arsenalem, Everton s Ipswichem a Newcastle, za který chytá další reprezentační golman z Čech Lukáš Horníček, nastoupí proti Halu. Sobotní program uzavře v 18:30 utkání Nottinghamu s Coventry.
0: Basketbalisté Pardubic v 1. kole nové sezóny NBL nastoupí v 16 hodin proti Brnu. O 2 hodiny později začne souboj Opavy s Ostravou a ve 20 hodin rozehrají vzájemný duel USK a Praha se Slavií.
2: Říká na závěr sportovního přehledu jeho autor Lukáš Antoš. Díky.
0: Mějte hezký den.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Po kapele Kabát si zase připomeneme něco ze sportovní historie v naší rubrice Stalo se dnes. Připomeneme si den, který vlastně výrazně ovlivnil potom následující dění v českém sportu. A to dnes s Anou Skalovou. Dobré ráno.
1: Hezký den. Je to přesně 104 let, kdy přišel na svět jeden z nejslavnějších sportovních párů světové historie. 19. září se po půlnoci v Kopřivnici narodil Emil Zátopek a stejné datum narození měla také Dana Ingrová, která pocházela z Frištátu, tedy dnešní části Karviné. Emil byl o pár hodin starší než jeho manželka.
0: Poznali se na atletických závodech a svatbu měli v roce 1948 v Uherském Hradišti. Jako manželé se pak odstěhovali z Moravy do Prahy. Tam Emil závodil za klub ATK a Dana za Spartu.
1: Nesmazatelným písmem se do kroniky československého sportu zapsali na olympijských hrách v Helsinkách v roce 1952, kdy získali dohromady 4 zlaté medaile. Emil 3 a Dana 1.
0: 24. července přitom vybojovali oba olympijské zlato během jediného dne. Emil vyhrál běh na 5000 metrů a Dana triumfovala mezi oštěpařkami.
1: Emil už do Finska přijel coby olympijský šampion z Londýna 1948. Na severu ale všechny uchvátil. Jeho zisk 3 zlatých medailí na 5000 metrů, 10000 metrů a v maratonu na jedné olympiádě se dosud nikomu nepodařilo zopakovat.
2: Hlásíme republice! Štábní kapitán Emil Zátopek bíhá maratonském běhu na 15. olympijských hrách v Helsinkách jako první do cíle. Usmívá se a protrhl pásku.
0: Legendární běžec Emil Zátopek, přezdívaný československá lokomotiva, byl dvakrát vyhlášen nejlepším sportovcem světa a zemřel v roce 2000.
1: Jeho manželka Dana, která v mládí hrála házenou a stala se dokonce mistryní Československa, zářila hlavně v oštěpařském sektoru. Po Helsinkách přidala ještě stříbro na hrách v Římě a v roce 1960 a dvakrát ovládla mistrovství Evropy. Navíc překonala světový rekord v hodu dřevěným oštěpem. Po aktivní kariéře se věnovala trenéřině a zemřela v roce 2020 ve věku 97 let.
0: No ale my jsme si teď hlavně připomínali den, kdy se Emil a Dana narodili. Uplynulo od něj 104 let a byla u toho ve studiu Anna Skalová. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Fotbalová liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
1: Naposledy to pražské Slávii úplně nevyšlo.
0: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
2: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
1: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
0: Všechny zápasy fotbalové Slávie v lize mistrů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slávii ve fotbalové lize mistrů na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je 8 hodin. Jsou tu zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
4: U Ostravy začínají dny NATO. V Rusku pokračují volby do státní dumy. Třineční hokejisté porazili Kometu Brno 6-5. Kolony čekejte na příjezdech k letišti Mošnov. A bude slunečno s teplotami do 24 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: Na mošnovském letišti u Ostravy začínají dny NATO. 26. ročník nabídne desítky bojových ukázek a 80 letadel a vrtulníků ze 14 zemí. Vystoupí taky britští akrobaté Red Arrows.
5: Mezi našimi návštěvníky je to jedna z těch nejoblíbenějších, nejžádanějších skupin.
6: Potvrdil návrat špičkové britské akrobatické skupiny po roce znova do Mošnova Zbyněk Pavlačík, hlavní organizátor dnů NATO. Poprvé bude k vidění nový přepravní letoun C-390 v českých barvách a lákadlem je taky německý bojový letoun Tornado.
5: Highlightem bude dynamická ukázka letounu, který má měnitelnou geometrii křidel.
6: Nejnovější techniku, včetně radarů nebo třeba munice, ukáže i česká armáda a vojáci z řady dalších zemí. Až do neděle je připravených 18 hodin programu ve vzduchu i na zemi. Martin Knitl, Radiožurnál.
4: Česko večer poslalo do povodněmi zasaženého Nepálu letadlo s humanitární pomocí. Informovala o tom mluvčí hasičů Kristýna Posekaná. Do odříznutých oblastí Nepálu Česko poslalo deky, karimatky a skládací postele.
7: Záplavy strhly nebo výrazně poničily velké množství domů. Místní tak žijí často v provizorních přístřežcích, stanech nebo nouzových centrech. Deky, karimatky i postele proto předně poslouží na zahřátí při spaní v takových podmínkách jako základní vybavení pro lidi, kteří přišli o své domovy.
4: Kvůli povodním zemřelo v Nepálu přes 1400 lidí a tisíce dalších úřady stále pohřešují. Rusové druhým dnem volí poslance dolní komory parlamentu. Hlas může do zítřka odevzdat přes 110 milionů oprávněných voličů. Mezi nimi poprvé i obyvatelé okupovaných ukrajinských území. Opoziční strany uvedly, že úřady některé lidi k volbě nutí.
8: Jeden z výborů ruské komunistické strany například tvrdí, že lidé jsou pod hrozbou propuštění z práce nucení nejen k účasti ve volbách, ale taky k hlasování pro konkrétní kandidáty. Podle nezávislého ruského portálu Meduza se to týká mimo jiné státních zaměstnanců. Pozorovatelé voleb upozorňují na případy jejich hromadného svážení autobusy k volebním místnostem. Ruské úřady z voleb vyřadily většinu kandidátů, kteří vystupují proti válce na Ukrajině, včetně opoziční strany Jabloko. Všech 10 stran na volebních lístcích je považováno za blízké Kremlu. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
9: Sport. Hokejisté Třince porazili ve druhém kole Tipsport Extraligy Kometu Brno 6-5. Oceláři přitom v zápase prohrávali už 2-5. Výhru věnovali loučímčím se útočníkům Petru Vránovi a Vladimíru Draveckému. Ti nastoupili na úvodní 13-sekundové střídání, po kterém následoval slavnostní ceremoniál. Kapitán pěti mistrovských týmů Třince Petr Vrána na společné roky vzpomínal po první třetině.
10: Strašně moc hezkých zážitků, samozřejmě ty tituly, všechny ty cesty za titulem, všechny ty historky, všichni ty lidi okolo, spoluhráči, co tady někteří. Kteří nejsou už kluci, co tady jsou, lidi okolo. Myslím si, že jsme opravdu fungovali úplně neskutečně, takže převážně pozitivní pocity.
9: V dalších zápasech Kladno porazilo Spartu 3-2 po nájezdech a Olomouc zdolala Plzeň 3-2 v prodloužení. Pardubice vyhráli v Litvínově 3-1, Karlovy Vary v Mladé Boleslavi 4-1 a České Budějovice v Hradci Králové 2-0.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D1 za Ostrovačicemi, taky na pražském okruhu u Jesenice. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu dejte pozor, za sjezdem na Ostrovačice na kilometru 171 stojí ve stoupacím pruhu porouchané vozidlo, už je před ním policejní hlídka. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za exitem Jesenice v omezení na 81. kilometru blokuje pravý pruh nepojízdná dodávka. Vzniká přední kolona od sjezdu na Jesenici, zdržení zatím do 5 minut. Na silnici 16 ze Slaného na Mělník vážná nehoda za odbočkou na Žižice. Střetlo se nákladní auto s osobním a podle policie může být provoz i úplně zastavený. Na silnici 37 z Velké Býteše na Žďár nad Sázavou opatrně kousek za Ořechovem srazila se dvě osobní auta, brzdí se v obou směrech, tam zatím bez delší kolony. A návštěvníci dnů na to přijíždějí k letiště Ostrava Mošnov, v okolí je znát nápor, na silnici 58 kolony směrem od Příboru zhruba od mostu nad železnicí za Prchalovem směrem z Ostravy už za Starou Vsí a na příjezdu z D1 fronta na silnici 464 od Studenky až k letišti. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude jasno nebo skoro jasno, teď ráno ojediněle s mlhami. Večer začne na severozápadě pozvolna přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes 19 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 15. To byly zprávy.
13: 8 hodin a 5 minut je s vámi dál Radiožurnál Sport. Dobré ráno. Ve sportovní části zpráv jste slyšeli o dění v hokejové extralize a my se jí budeme věnovat v našem vysílání i dál s naším expertem Martinem Procházkou už za chvíli a zaměříme se nejen třeba na 100% start do sezóny Třineckých ocelářů, ale zejména na Kladno. Konec konců Martin Procházka je s kladenským hokejem úzce spojený a Kladnu se na začátku sezóny taky daří. Teď ale ještě Meredith Brooks.
12: Radiožurnál Sport
1: a Ondřej Prokop.

0: Nový realizační tým v čele s hlavním trenérem Radimem Rulíkem, 2 zápasy a 2 výhry. To je bilance kladenských rytířů v nové sezóně hokejové Tipsport Extraligy. Středočeši včera zdolali pražskou Spartu 3-2 po nájezdech a to je hlavní téma pro naše povídání s hokejovým expertem a olympijským vítězem z Nagana Martinem Procházkou. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Tak jak se ti na pozitivní start Kladna do sezóny jako dlouholetému hráči právě tohoto klubu dívá?
1: No tak je to samozřejmě určitě mnohem lepší podívaná, než to bylo v těch minulých sezónách. Kladno opravdu teďka pod tím novým vedením hraje lépe. Já jsem včera na tom utkání se byl podívat, protože mě to samotného zajímalo, jak to bude i s tou Spartou. A první třetině Kladno nebylo lepším soupeřem, Sparta byla všude rychlejší, nakonec to potvrdili i první brankou, ale od druhé třetiny zřejmě prostě realizační tým hráčům řekl nové pokyny, začal hrát lépe, bylo najednou ho více na ledu, byli rychlejší, dali nakonec branku kontaktní v přesilovce. No a Kladno prostě hraje dobře, hraje bojovný hokej, byla výborná atmosféra, bylo prodáno. A celkově ten asi po 2 zápasech 5 bodů je tam velká spokojenost. To si myslím, že pro Kladno je velmi důležitý pro to sebevědomí.
0: Je už na hře Kladna vidět nějaký Rulíkův rukopis, nebo za tím startem může být i taková, možná řekněme, i euforie nebo natěšení na to, že Kladno jde do sezóny s určitě vyššími ambicemi než v minulých sezónách?
1: Když jsem včera porovnával oba dva styly, ať to bylo právě styl Sparty a styl Kladna, to bylo hodně podobné. To znamená, že tam je vidět Rulíkův rukopis, to samé na druhé straně Patrika Augusta, něco podobného hrají Spartané. Ono to teďka bude o tom vlastně, jak kvalitní ti hráči budou na ledě, jak to dokážou ty situace zvládat, přesně to, co po nich trenéři chtějí. Takže bylo vidět, bylo to hodně podobný styl, opravdu to bylo hodně vyrovnané a pak rozhodovalo to, kdo který tým udělá chybičku, nakonec udělala chybu Sparta, nechala si ujet Klímu, který krásně zakončil a dostali se Kladno do vedení, ale potom zase ukázala Sparta velkou sílu svého týmu, kdy vlastně měli takový ten drtivý tlak v závěru a při hře bez brankáře vyrovnali 24 před koncem na 2-2.
0: První dva duely za Kladno odchytal Adam Brýzgala, a to i přesto, že na Kladno přišel reprezentační gólman Dominik Pavlát. Je to podle tebe záměr, nebo máš třeba i nějaké zprávy o tom, že Pavlát třeba nebyl 100% připravený na sezónu, jinak na lavičce byl?
1: Na lavičce byl, ale zprávy žádné nemám. Každopádně Brýzgala opravdu chytal výborný zápas. Už ho chválili vlastně v utkání ve Víkovicích, kde chytal několik také výborných zákroků. Včera tam několikrát opravdu vytáhl parádní zákroky, kolikrát ho měla Sparta do prázdné branky a on tam ještě stačil zasáhnout. Podával takový ten stabilní, výborný výkon. Opravdu jakoby byl takovým tím brankářem číslo 1 a opravdu tým drží, takže Brýzgala si myslím, že teďka momentálně je asi nastavený jako brankář číslo 1, ale uvidíme, je to začátek sezóny, jak to budou mít trenéři, jak to bude mít Ondra Pavelec, trenér brankářů, jak to bude mít nastavený, jestli třeba teďka po 2 zápasech zase dá 2 šance Pavlátovi, uvidíme, tohle to těžko asi hodnotit se dá.
0: S Martinem Procházkou probíráme úspěšný start kladenských hokejistů do nové sezóny Tipsport Extraligy. Včera Kladno přišlo o tu 3bodovou výhru necelou minutu před závěrečnou sirénou. Z pohledu hráče, jak těžké je vlastně bránit v závěru ten hubený jednogólový náskok, když tým je pod tlakem, je to opravdu hodně náročné.
1: Je to, no, je to trošku samozřejmě vabank. Sparta si zala, vlastně vyndala brankáře Kováře nějaké 2 minuty před koncem zápasu. Několikrát se kladenským podařilo ten kotouč vyhodit i na zakázané uvolnění, ale potom to je závěrečné minutě. Sparta, jak se říká, zamkla kladenský tým v jejich obraném pásmu. No a ten tlak se zvyšoval, pak tam přišla nastřelená střela do brankového prostoru a Šor tam stačil rychleji než Brýzgala, stačil přikrýt kotouč, jako stačil přikrýt, teda prostřelit, protlačit do branky. Každopádně máte tam u jednoho hráče víc, je to těžké, pokud to nemáte trochu štěstí, tak a spartanští hráči tam byli velmi šikovní, byl na ledě Chlapík, byl na ledě Špaček, další hráči, takže opravdu to tam byl, ten tak byl veliký a nic se s tím asi moc nedalo dělat. Každopádně měli trochu štěstí Sparta, že se to k ním odrazilo, ale tak to prostě někdy je výhoda jednoho hráče navíc.
0: Jak důležitou roli včera hrála disciplína na to, jak vypjaté bývají souboje a jak prestižní jsou souboje Kladna se Spartou, tak vlastně Sparta jenom 4 vyloučení a Kladno dokonce jenom 1 jediné.
1: Určitě, i když jsem mluvil s některými odborníky nebo fanoušky, kteří říkali, že vlastně je to takové utkání, které dříve by se nestalo, že to vždycky bylo derby, kde bylo mnohem více vyloučených, kde bylo mnohem více emocí. Tak to včerejší utkání bylo hrané velmi tak jakoby čistě. Opravdu Kladno mělo mnohem jednoho vyloučeného hráče, což na takové derby vůbec jakoby asi nepatřilo by to k tomu, ale je to určitá taktiky, to je od trenéra Rulíka, protože on byl vědomý z toho, že Sparta má velmi dobré přesilovky, má na to šikovné hráče, takže určitě ty pokyny byly určitě nefaulovat, nedělat zbytečné fauly, což se jim povedlo. Jenom jedno vyloučení proti Spartě, to je velmi dobrý výkon celého týmu, jako co se týká disciplíny.
0: Určitě, ale nemůžeme pominout také z úvodu extraligy třineckou formu a je včerejší vítězství nad Kometou velký obrat z 2-5 na 6-5 a znamená to, že Třinec se má plný počet bodů a co je zajímavé, po dvou kolech soutěže jako jeden jediný tým s plným počtem bodů, o čem to svědčí?
1: No, vyhráli první utkání ve Varech 2-0, takže to je takový ten týmový výkon, samozřejmě podpořený celkovou tou prací všech hráčů. Když se nám povede vyhrát hned první utkání s čistým jako mankem, když Tržmuž Brankář dostane góla, tak je to velmi dobré, ale v tom širším utkání už prohrávali 5-2 a najednou přišel obrovský obrat a vlastně brankama pomohli se i přesilovkama. Daniel Boženílek 3 góly, takže ukázal se opět tu svou kvalitu. No a celkově ten tým prostě si věří od začátku zřejmě a je vidět, že i když prohrává, tak je to schopný otočit a včera se jim to povedlo právě proti Kometě.
0: A protože tedy jenom jeden tým po dvou kolech má plný počet bodů, můžeme asi očekávat, že celá ta sezóna bude vyrovnaná. Budeš s tím souhlasit?
1: Souhlasím přesně, je vidět, že prostě to, já už jsem to říkal před začátkem, že předpokládám, že ta sezóna bude ještě víc vyrovnanější, než byla v loňské sezóně. Už loni to bylo velmi vyrovnané, ale to si myslím, že to bude ještě více, protože opravdu ty výsledky jsou jak na střídačku. Uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet, jsou to první dva zápasy, nebo první dvě kola odehrané, ale myslím si, že kdokoliv ze té spodní části tabulky je schopný porazit právě i ty týmy nahoře.
0: No a já ještě přidám, zbylá včerejší utkání, respektive jejich výsledky. Litvínov prohrál s Pardubicemi 1-3. Pardubice jakožto mistrovský tým tedy mají první výhru. Mladá Boleslav podlehla Karlovým Varům 1-4 a Hradec Králové Českým Budějovicím 0-2 a také ještě Olomouc zdolala Plzeň 3-2 v prodloužení. Dnes se bude hrát jedno utkání, Třinec může mít hned třetí výhru, pokud zvládne od 18 hodin domácí duel s Plzní. A i o tom budeme třeba zase zítra ráno mluvit s Martinem Procházkou, naším hokejovým expertem, kterému pro tuto chvíli děkuji a přeji hezkou sobotu.
1: Hezký den.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Tom Walker na Radiožurnálu Sport v 8 hodin a 21 minut. Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia včera oznámil svoji první nominaci, blíží se totiž zápasy Ligy národů a v nominaci jsou tři úplní reprezentační nováci Roman Macek, Lukáš Ambros a také teplický Matěj Radosta. Definitivně už se tedy nepočítá mimo jiné také s Patrikem Šikem, který už po mistrovství světa oznámil konec v reprezentaci, ale ještě se vede týmu snažilo ho přemluvit k návratu. Nestalo se, více si o tom řekneme za chvíli po písnice od Primer Scream.

0: Zřejmě definitivně končí reprezentační kariéra nejlepšího střelce fotbalového národního týmu mezi stále aktivními hráči, tedy Patrika Šika. Nový kouč českého výběru Španěl Santi Denia ho nedokázal přemluvit k návratu a Češi se tak v blížících se zápasech elitní skupiny Ligy národů budou muset obejít bez něj.
1: Nevolali jsme si, zatím jako k žádnému kontaktu nedošlo. Jako upřímně, myslím si, že to moje rozhodnutí, i kdyby přijel, asi jako nezmění. Jsem fakt jako takhle rozhodlej.
2: Vyprávěl před necelým měsícem v rozhovoru pro sázkovou kancelář Fortuna útočník německého Leverkusenu Patrik Šik a jak naznačil, své rozhodnutí nezměnil. I přesto, že ho generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd i nový trenér národního týmu Santi Denia kontaktovali. Pokračuje Nedvěd.
3: Byli jsme ano v kontaktu s Patrikem Šikem, já osobně i náš trenér Santi Denia. Moc bych to nerozebíral, protože Patrik Šik neměl zájem reprezentovat a nemá zájem reprezentovat momentálně. Takže pro nás to byla uzavřená záležitost velice rychle.
2: Znamená to, že Patrik Šik definitivně ukončil kariéru v národním týmu? Manažer reprezentace Nedvěd řekl toto.
3: To je hráčovo rozhodnutí. Co bude v budoucnu, to se musíte možná zeptat hráče.
2: A na slova Pavla Nedvěda navázal na nominační tiskové konferenci před Ligou národů také trenér Santi Denia.
4: It's true. We spoke with Patrik.
5: Ano. Ano, je pravda, že s Patrikem jsme mluvili, nechtěl se k nám teď připojit. Byl bych ale rád, kdybychom teď mluvili o hráčích, kteří jsou na tomto papíře, a ne o těch, kteří v nominaci nejsou, jako Patrik.
2: Pod nadpisem útočníci na listině, kterou Denia držel, byla tři jména. Španěl nominoval Adama Hloška z Hoffenheimu, Tomáše Chorého ze Slávie a Pavla Šulce z Lyonu. Reprezentační sraz začíná v pondělí. Prvně se Češi představí za týden v sobotu doma proti Chorvatsku. Z Prahy Karel Schamberger, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek má zprávy.
1: Americký prezident Donald Trump podepsal zákon, který zavádí rozsáhlé sankce vůči Rusku. Cílem je vyvinout větší tlak na Moskvu a urychlit ukončení války na Ukrajině. Sankční balíček prosazoval zemřelý republikánský senátor Lindsey Graham, který patřil mezi největší podporovatele Ukrajiny. Sankce Trumpovi umožní uvalit cla ve výši až 100% na 5 největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu, a to včetně Číny a Indie. Zahrnují i postihy vůči vysoce postaveným ruským představitelům anebo tankerům ruské stínové flotily. Bývalý ředitel pojišťovny VZP Robert Kareš zajistil asistentkám a marketérům roční konkurenční doložky. Letos v únoru je získalo 5 lidí, přestože v pojišťovně pracovali několik let. Odhalil to audit, který se ve své dceřiné společnosti nechala udělat Všeobecná zdravotní pojišťovna. Na základě auditu pojišťovna podala trestní oznámení. Kareš odmítá, že by pochybil. Tvrdí, že tito lidé měli přístup k citlivým informacím. Jičín se dnes na jeden den vrací do časů prusko-rakouské války. Muzeum Český ráj připravilo vzpomínkovou akci ke 160. výročí bitvy u Jičína. V 11 hodin začne pietní akt na Prachově a o půl hodiny později bitevní ukázka v prachovském sedle. Sport. Čeští tenisté hrají v Davis Cupové kvalifikaci se Spojenými státy 1-1. Dnes se bude pokračovat čtyřhrou od 14 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Ve druhém kole hokejové Tipsport Extraligy Třinec porazil Kometu 6-5, Kladno zdolalo Spartu 3-2 po nájezdech a Olomouc zvítězila nad Plzní 3-2 v prodloužení. Pardubice vyhrály v Litvínově 3-1, Karlovy Vary Mladé Boleslavi 4-1 a České Budějovice v Hradci Králové 2-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D5 u Rozvarova i na D1 za Ostrovačicemi a neprůjezdná 16 za Slaným. Na dálnici D5 z Prahy na Norimberg opatrně za sjezdem na Rozvadov, kousek před hranicí na kilometru 146 leží sražená srnka. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zpozorněte kus za sjezdem na Ostrovačice. Na 171. kilometru blokuje stoupací pruh porouchané nákladní auto, kamiony vybočují. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se tvoří kratší kolona od sjezdu na Jesenici, kousek za ním v omezení na 81. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdná dodávka, zdržení do 5 minut. Silnice 16 Slaný Mělník je uzavřená mezi odbočkami na Žižice a Luníkov v obou směrech. Havarovalo tam osobní a nákladní auto, provoz odklánějí právě přes Luníkov. Na silnici 37 z Velké Býteše na Žďár zhruba kilometr za Ořechovem došetřují kolizi dvou aut, přibrzďuje se. A ucpávají se příjezdy k letišti Ostrava Mošnov ze všech směrů. Nejdelší kolona na 58. z Ostravy už za Starou Vsí směrem z Příbora začíná frontaku s předkruhovým objezdem a na příjezdu z D1 se popojíždí od Nové Horky k letišti. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Nejen naše území, ale i celou střední Evropu čeká ochlazení. Doteď studená fronta dosáhla nadprůměrné teploty k neobvyklým zářijovým teplotám. Studená fronta, která je teď před námi, ale přinese výraznější ochlazení. Víkend ale bude ještě ve znamení vyšších teplot. Dnes do 24, zítra dokonce na jižní Moravě do 26 stupňů. Na většině našeho území budou po oba dva dny teploty nad 20. Zítra ale přejde přes střední Evropu studená fronta, za kterou k nám bude od severu proudit velmi chladný vzduch. Počasí tedy v novém týdnu dostane typický podzimní charakter. Bude sichravo a teploty se budou držet kolem 15 stupňů. Víkend, tedy hlavně dnešní den, ale bude ještě slunečný, bez deště. V neděli pak už budou od severozápadu doprovázet mraky, pršet ale bude až později odpoledne a večer a budou srážky ustávat a také oblačnost bude ubývat. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Rybičky 48 a holky, já dneska slavím, tak se jmenovala písnička, která teď dozněla. Možná drobnou oslavu by si zasloužil i včerejší kousek hokejistů Třince v extralize ve druhém kole v utkání s Kometou Brno. Obrat z 2-5 na 6-5 podpořený hetrikem Daniela Voženílka. Ale na žádnou oslavu rozhodně nedošlo, protože Třinec už dnes od 18 hodin bude hrát další zápas, a to znovu doma proti Plzni. O Třinci budeme mluvit i po písnice od Dire Straits, protože ten včerejší zápas měl i netradiční úvod.

Poslední střídání kariéry. Třineční hokejoví útočníci Petr Vrána a Vladimír Dravecký odehráli v pátek proti Kometě Brno posledních 13 sekund v extraligové kariéře. Obě klubové legendy Dravecký odehráli v pátek proti Kometě Brno posledních 13 sekund v extraligové kariéře. Obě klubové legendy nastoupily vedle kapitána Martina Růžičky

0: mámě, která nás nedávno opustila. Mojí sestře, mojí první ženě za krásného syna děkuji. Mojí přítelkyni za krásného syna děkuji.
1: Chcem poďakovať všetkým ľuďom, bez ktorých by som tu nestál. Všetkým ďakujem mojej rodine, mojim rodičom, mojej sestre, že sa starali o mňa od detstva, obetovali toho veľa. Ďakujem mojej manželke, život hokejistov nie je ľahký a ja si to veľmi vážim, že so mnou vydržala celú kariéru a možno obetovala aj svoju kariéru. Ľúbim vás ďalej svojim deťom, Vladkovi, ktorý tu žiaľ nemôže byť, ale pozdravujem ho, je na kempe. A mojej dcerke Valentínke, ktorý je môj celý svet.
2: Děkovali nejbližším třineckému klubu a fanouškům legendy ocelářů Petr Vrána a Vladimír Dravecký. Ke všem pěti titulům za sebou přivedl oceláře jako kapitán Petr Vrána a zažil nejpovedenější období v kariéře a vyskočilo mu spoustu vzpomínek.
3: Strašně moc hezkých zážitků, samozřejmě ty tituly, všechny ty cesty za titulem, všechny ty historky, všichni ty lidi okolo, spoluhráči, co tady někteří nejsou, už kluci, co tady jsou, lidi okolo. Myslím si, že jsme opravdu fungovali úplně neskutečně. Takže převážně pozitivní pocity.
2: Na poslední střídání nastoupili tři útočníci ročníku narození 1985, dva končící veteráni Vrána a Dravecký a jeden pokračující kapitán Martin Růžička. Bylo to jako v úspěšné pohádce, tři veteráni v podání herců Hrušínského, Čepka a Somra.
4: Bylo nám povedané, že jsme asi nejstarší lajna na světě momentálně, ale tak Martin, to je hráč, s kterým jsem asi prežil nejvíc toho. Potom přišel Havrana. Já osobně jsem si ho vybral, takže já jsem velmi vděčný, že jsme do toho išli spolu a takto jsme to mohli ukončit pěkně.
2: Usmíval se Vladimír Dravecký, který měl ve Skyboxu snad 20 nejbližších v dresu číslo 22 a slovenští Hujerovi po zápase jezdili rolbou na ledě a veselili se. Střince David Procházka, Radiožurnál.
5: No a možná právě ze Skyboxu budou sledovat Petr Vrána a Vladimír Dravecký dnešní zápas Třince proti Plzni, který začne v 18 hodin a my vás budeme informovat v našem vysílání v pořadu s mikrofonem za sportem.

0: 4 zápasy, dnes začne 9. kolo nejvyšší fotbalové soutěže, tedy Šance ligy, poslední před poměrně dlouhou reprezentační pauzou a fotbalisté Liberce se minimálně do zítřka zase mohou posunout na první místo tabulky. Potřebují k tomu vyhrát v Brně nad místním Artisem. V 15 hodin nastoupí Liberec proti Artisu a ve stejný čas začnou i zápasy Mladá Boleslav, Zbrojovka Brno a Pardubice Bohemians. V 18 hodin pak dnešní program zakončí souboj Slovácka s ostravským Baníkem. A o všech duelech v našem vysílání samozřejmě uslyšíte v pořadu s mikrofonem za sportem a podrobněji se o dění v nejvyšší soutěži budeme bavit s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem po 9. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin a 52 minut je na Radiožurnálu Sport čas na pravidelnou encyklopedii. V té si tento týden připomínáme velké fotbalové přestupy a ty se pochopitelně týkají nejlepších hráčů vždy své doby. A tedy i slavného Argentince Diega Maradony. Ten v létě 1984 přestoupil z Barcelony do italské Neapole. Věděli byste, za kolik peněz Maradona tehdy přestupoval? Připomínám, že tehdy to byl rekord.
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Neapol za Diega Maradonu zaplatila necelých 7 milionů dolarů. Z dnešního pohledu je to až úsměvné, když si uvědomíme, kde se pohybují v této době přestupové částky. Každopádně v Neapoli vypuklo doslova šílenství. Na stadion San Paolo přišlo Maradonu přivítat zhruba 70 tisíc diváků. Přestup znamenal zlom pro celou chučí jižní část Itálie. S Neapolí Diego Maradona získal dva historické ligové tituly v letech 1987 a 1990 a triumfoval také v poháru UEFA v roce 1989. Proti legendárnímu fotbalistovi nastoupil na reprezentační úrovni a dokonce na něj hrál osobní obranu někdejší kapitán československé reprezentace Jan Fiala.
2: Ahí está Maradona, el piso. Mejor es el capitán de la selección checa.
3: Samozřejmě to strašně dávno a rád na to vzpomínám. Vybraný stadion, krásná atmosféra. Můžu říct, že to bránění bylo hodně těžké, protože když jsem měl pocit, že už ten balon máte vedle něj, tak on si to vždycky těsně předtím, než jsem mu vzal já, tak on si ho ten balon jako předkopl před sebe, takže zase mi uniklo o nějakou setinku, takže sebrat mu míč, to bylo jako docela těžké. No a myslím, že proti lepšímu fotbalistovi jsem nikdy nehrál.
0: Diego Maradona působil v Neapoli do roku 1991, pak odešel do španělské Sevilly a svoji kariéru plnou také řady skandálů následně zakončil v Argentině. Zemřel před 6 lety.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
5: Strašně se to posunulo.
4: Neuvěřitelné.
5: Oni furtí
4: jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
5: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí. Svojí historií.
3: Pitomec se tady drží jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexa z 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Teď je ale sobota, nikoli pátek, posloucháte dál Radiožurnál Sport 3 minuty po 9. hodině. V následujících minutách budeme probírat také to, co se dnes odehraje v nejvyšší fotbalové soutěži, kdy se hrají 4 zápasy 9. kola posledního před reprezentační pauzou. A třeba liberecký Slovan se zase může dostat na první místo tabulky minimálně do neděle, kdy bude zase hrát Slavia. Potřebuje vyhrát proti Artisu. Víc uslyšíte v našem vysílání, protože všechno důležité probereme také s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 4 zápasy. Dnes začne 9. kolo fotbalové šance ligy, tedy poslední před netradičně dlouhou reprezentační pauzou. Sobotní program zakončí v 18 hodin souboj Slovácka s ostravským Baníkem a právě jemu především se teď budeme věnovat s naším expertem, pětinásobným ligovým šampionem Pavlem Horvátem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ale ještě předtím, než tedy budeme konkrétní, tak jak ty jsi měl rád ty zápasy před reprezentační pauzou? Padá v šatně takové to, není na co šetřit, musíme do toho hrát všechno. Těšil ses na ty reprezentační pauzy, když jsi nebyl v nominaci?
1: Tak to je bez debat a samozřejmě si se těšil i na to, že potom bude chvilku volno, protože přeci jenom ty kluci mají nějaký program, mají tam spoustu tréninků, spoustu povinností, který samozřejmě mají rádi, ale i to volno k tomu patří a musím říct, že obzvlášť samozřejmě v Plzni jsme byli rádi, když bylo volno.
0: Pojďme tedy už ale konkrétně k tomu, co nás čeká právě dnes. Český fotbal v pondělí zasáhla smutná zpráva. Zemřel bývalý gólman a šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško. Může to mít nějaký vliv na výkon ostravských hráčů v tom dnešním duelu?
1: Tak nemyslím si, že úplně konkrétně v tom zápase, ale určitě ta atmosféra byla jiná než třeba v normálním takovým, řekl bych, průměrním týdnu. Tady Luďka Mikloška všichni znali, všichni respektovali. Samozřejmě možná ty mladší hráči nebo ty cizinci úplně nevěděli, s kým mají co dočinění, ale v tenhle moment, kdy bohužel Luděk odešel, tak si to asi uvědomili a uvidíme, jestli to bude nějaký dopad mít. Já si myslím, že úplně ne.
0: Speciální zápas čeká trenéra Baníku Romana Skuhravého, který do klubu přišel v létě po hodně propíraném konci právě ve Slovácku, kde ale jinak odvedl samozřejmě dobrou práci. Jakého se podle tebe v Uherském Hradišti dočká přijetí?
1: No, tak to uvidíme, samozřejmě, myslím si, že fanoušci to nenechají bez povšimnutí, ale Roman je profík a myslím si, že se bude soustředit na zápas.
0: Roman Skuhravý každopádně vždy osvěží ligu a dění kolem nejvyšší soutěže upřímnými pozápasovými rozhovory. Je hodně kritický, adresný, umí být právě na tiskových konferencích hodně zajímavý v těch výrocích. Baníku se teď nedaří a někteří fanoušci už na ta jeho slova možná začínají být trošku alergičtí. Ty ho dobře znáš, hráli jste spolu v Jablonci. Neměl by někdy v těch svých vyjádřeních trošku přeci jen ubrat?
1: Tak je to pravda, že ho znám. Já si myslím, že i on se vyvíjí jako trenér. Myslím si, že tyhle ty věci k němu patří a patřily k němu i když byl mladší jako hráč. Je to prostě své ráz, je to taková, řekl bych, dubová palice, jak se říká. Má svůj názor a jde si za ním. Samozřejmě vnímá i v okolí. Myslím si, co se týká hlavně třeba názorů kolegů na tu hru, ale že by jako svůj názor měnil přes noc, to se určitě nestane a zase na druhou stranu je tímhletím velmi výjimečný, takže já si myslím, že on to měnit nebude, ale už potřebuje nějaký výsledky, protože samozřejmě vždycky, když ty výsledky nejsou, tak se hledají ty chyby v různých jiných věcích, což třeba můžou být ty vyjádření. No.
0: V Uherském Hradišti se dnes utkají zatím dvě nejhorší ofenzívy v lize. Jak Slovácko, tak Baník dali za 8 zápasů jenom 5 gólů. Ve Slovácku dřív střelecky zářil současný útočník Baníku Václav Jurečka, který se trefil v prvním kole, ale od té doby už žádný další gól ani asistenci nepřidal. Podržel bys ho právě v zápase na místě, kde se mu v minulosti dařilo?
1: Tak já si myslím, že Roman teďka se k tomuhle uchýlil, že drží tu sestavu, samozřejmě má tam nějaký zdravotní problémy, nebo Baník má tam nějaký zase takový hráče, který nemůžou hrát, který by právě pro mě nastupovali, ale to v tuhle chvíli nikoho nezajímá, drží tu sestavu a věří, což si myslím, že i pro ty hráče je důležitý, ale už to musí tomu trenérovi vrátit a Vence Jurečka je jedním z těch hráčů, který tu důvěru dostávají, ale zatím ji nevrací, takže myslím si, že se to dneska ještě bude opakovat a pak je ta reprepauza a uvidíme, co bude po ní.
0: Říká Pavel Horvát k tomu dnešnímu zápasu od 18 hodin mezi Slováckem a ostravským Baníkem. Díky a hezkou sobotu.
1: Hezký den.
0: A já ještě připomenu, že dnešní program fotbalové šance ligy začne už v 15 hodin 3 zápasy Artis Brno Liberec. Slovan se může zase dočasně dostat na první místo tabulky, pokud vyhraje. Dále nastoupí Mladá Boleslav proti brněnské Zbrojovce a Pardubice proti Bohemians. O všech zápasech na Radiožurnálu Sport uslyšíte v pořadu pořadu s mikrofonem za sportem. A jinak přímé přenosy bez přerušování si můžete naladit na webech iRozhlas.cz, Radiožurnál Sport.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas.

Fotbalisté Bayernu Mnichov mistrovského týmu porazili v předehrávce čtvrtého kola Bundesligy Union Berlin 7-0. Michael Olise zaznamenal hat-trick a Harry Kane se nejrychleji v historii Bundesligy dostal na 100 vstřelených gólů. Potřeboval na to jenom 98 utkání.

Otáčím se k tobě, lucerny září, už se zpívá. Z krajiny za zrcadlem tvých očí.

0: Hokejisté Kladna porazili ve druhém kole Tipsport Extraligy Spartu 3-2 po samostatných nájezdech. Utkání bylo dlouho dopředu vyprodané a natěšení bylo znát už před zápasem, kdy se v útrobách haly i před ní mísili fanoušci obou týmů.
1: Chvilku před zápasem potkávám rodinku, maminka je s kladenskou šálou, holky se spartianskými šálami, dokonce ty jsou mixlí. Tak komu se fandí u vás v rodině?
2: No, já jednoznačně Kladnu. Sofie, komu ty?
3: Spartě.
1: Spartě fandíš? A mohli jste si teda nechat ujít tenhle ten zápas?
2: No to určitě ne. Až s Vlašimi sem jedem.
1: Až s Vlašimi?
2: Až s Vlašimi.
1: A kdo tedy vyhraje?
2: Řekla bych, že Kladno, ale byly by slzičky.
1: Kdo vyhraje dneska?
3: Sparta.
4: Mně to je jedno, já budu ráda za obě.
1: Za obě? Takže remíza po základní hrací době.
4: Ano.
5: Starší z dcer maminky s Vlašimi předpovídala přesně a tak asi po utkání slzičky v rodině nebyly. To na tribuně se dali potkat i manželské páry, každý v jiném dresu. Muž ve spartianském, žena v kladenském.
6: Lucie, nás je to takový jako... Jsme rádi, že můžeme být jako na zápase, kde můžeme být jako proti sobě a je to takový víc, jako ta atmosféra jiná, je taková lepší, než když prostě koukáme, že hraje jenom náš tým.
7: Ať to dopadne, jak to dopadne, tak kdo pak bude doma velet, ten, co má ten dres toho vítěze?
8: Aleš, vždycky velí žena.
7: Vždycky velí žena.
6: Takže, je to tak.
7: Takže i kdyby náhodou, čistě náhodou, Kladno dneska nevyhrál.
6: Tak budu velit stejně já.
8: O to víc.
5: I díky Luci a Alešovi vytvořili diváci na tribunách parádní atmosféru. Na začátek soutěže až nevídanou.
9: Atmosféra fantastická, no ještě teďka slyším, jak tam fandějí, takže když by to takhle bylo na každém staďáku, bylo by to fantastický. Ať už hrajeme doma nebo venku, přece jenom vždycky se hraje líp, když tam člověk něco slyší.
5: Těšilo spartanského útočníka Pavla Kousala a usmíval se i přesto, že jeho tým sice vedl, pak musel dotahovat vedení soupeře, což se mu půl minuty před koncem podařilo, aby nakonec prohrál po nájezdech 2-3. Skladna Petr Kadeřák. Radiožurnál.
0: V dalších včerejších zápasech předvedl velký obrat Třinec, který prohrával 2-5 s Kometou, ale nakonec vyhrál 6-5 a má plný počet bodů po dvou kolech jako jediný z celého extraligového pelotonu. V dalších zápasech se dařilo hostům, Pardubice vyhráli v Litvínově 3-1, Karlovy Vary v Mladé Boleslavi dokonce 4-1 a České Budějovice v Hradci Králové 2-0. No a Olomouc ta přetlačila doma Plzeň 3-2 po prodloužení. Dnes se hraje další zápas, jeden od 18 hodin. Třinec přivítá Plzeň a vy uslyšíte vysílání Radiožurnálu Sport o všem důležitém, co se na třineckém ledě stane.
10: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

věku 83 let zemřel slavný italský fotbalista a klubová legenda Interu Milán Sandro Mazzola. Bývalý útočník v Interu strávil celou 17-letou kariéru, získal s ním 4 ligové tituly a i 2 poháry mistrů evropských zemí. S reprezentací vybojoval zlato na mistrovství Evropy 1968.

0: půl desáté po zprávách, které teď budou následovat, se budeme v našem vysílání věnovat Davis Cupovému utkání českých tenistů se Spojenými státy po prvním dni stav 1-1. Dnes odpoledne a v podvečer se ovšem rozhodne.
1: Radiožurnál je půl desáté. Krátké zprávy a Vojtěch Tomášek.
2: Donald Trump oznámil konec americko-dánského sporu ohledně Grónska. Na svou sociální síť napsal, že podle dohody se dvěma severskými zeměmi budou Američané na ostrově kontrolovat své bezpečnostní zájmy. Trump upřesnil, že Spojené státy v Grónsku posílí vojenskou přítomnost. Dodal, že žádný jejich protivník si tam nebude moct vybudovat vojenskou základnu bez amerického souhlasu. Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. V případě, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám anebo nedostatkům. Teď může začít ministerstvo vnitra tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácností. Počet obětí pátečního sebevražedného útoku na severozápadě Pákistánu vzrostl na 31. V policejním areálu u mešity vybuchla bomba naložená v autě. Mezi mrtvými je nejméně 16 policistů a 6 útočníků. Někteří útočníci se stále skrývají v areálu. Televize Al Jazeera informovala, že se k útoku přihlásila frakce pákistánského Talibánu. Sport. Fotbalista Harry Kane nastřílel nejrychleji v historii Bundesligy 100 gólů. Útočník Bayernu Mnichov na to potřeboval 98 zápasů a překonal rekord Dietra Müllera. Kane dal při výhře 7-0 nad Unionem Berlín dvě branky a v Bundeslize jich má už 101.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 před Rousínovem a uzavřený tah Slaný Mělník. Na dálnici D1 z Brna na Vyškov pozorně kus za sjezdem na Hlubice a Slavkov na kilometru 215. Na začátku stoupacího pruhu se pohybuje šofér kolem stojící nákladní soupravy.
5: Kamion mění tam řidič gumu, má vestu, ale opatrně.
4: Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Vlašim se tvoří kolona kamiony ze 47. osobní auta ze 46. kilometru. Zdrží se kolem 10 minut, na 44. pracují v pravém pruhu. Na silnici 16 Slaný Mělník mezi odbočkami na Žižice a Luníkov obousměrně odklánějí provoz po staré silnici kvůli vážné nehodě osobního a nákladního auta, zatím je to bez delších kolon. Na silnici 3 z Prahy na Benešov opatrně za Mirošovicemi v zatáčce se dojíždí do kratší kolony, před sjezdem na Senohraby se srazila dvě osobní auta, zdržení zatím do 5 minut. A na příjezdech na dny na to na letiště Ostrava Mošnov nepolevuje nápor, kolony ze všech tří směrů na 58. skoro od sjezdu z D48 u Příbora, směrem z Ostravy od Staré Vsi a směrem z D1 od Nové Horky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno nebo skoro jasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 15. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: I v 9 hodin a 37 minut je s vámi Radiožurnál Sport a my si teď budeme povídat o Davis Cupu. Češi totiž hrají druhé kvalifikační kolo o postup na finálový turnaj letošního ročníku týmové soutěže doma v Praze v největší aréně v republice. Hostí Češi Spojené státy po včerejšku 1-1. O tom všem si teď budeme povídat s naším reportérem Davidem Prouzou, který všechno bedlivě sleduje v utkání Česko-Spojené státy. Hezké dopoledne.
1: Krásný den.
0: Když se tedy vrátíme ještě k tomu včerejšku, první zápas, nebo vlastně dá se říct, oba zápasy byly možná nečekaně rychlé, diváci nestrávili tolik hodin v hale, kolik by se možná čekalo, jako Menšík podlehl Tienovi ve dvou setech 2-6, 4-6, na to odpověděl Jiří Lehečka proti Sheltonovi 6-4, 6-4. Nejprve třeba k atmosféře v hale, odpovídala i průběhu těch zápasů.
1: 100%. Já jsem vlastně byl docela překvapený tím, jak bylo docela klidno na utkání Jakuba Menšíka s Lernerem Tienem. Byť, řekl bych, naplnění té haly bylo podobné, tak zkrátka ty zápasy byly absolutně odlišné. V tom jednom Tien získával trpělivě body, víceméně těžil z chyb, které nabízel Jakub Menšík. No a tedy v tom úvodním a v tom druhém Jiří Lehečka s Benem Sheltonem prostě předvedli zábavnější souboj, plný atraktivních výměn, dlouhých výměn a velmi často pěkných úderových kombinací. No a potom už to byla ta O2 Arena, na kterou se člověk tak nějak těšil a kterou si pamatoval z těch dřívejších Davis Cupových klání, tak nezbývá než doufat, že to v sobotním druhém dni bude od začátku bouřlivé, protože by to evokovalo samozřejmě dobrý český výkon v deblu. Ale pochopitelně stejně jako to singlisté měli velmi složité v tom úvodním dni, tak i deblová dvojice, ať už bude jakákoliv, tak to bude mít nesmírně, nesmírně náročné.
0: Když ještě trošku podrobněji probereme ty včerejší zápasy, tak Jakub Menšík stejně jako Noyos Open nenašel recept na Tienovu hru, v čem mu nejvíc dělal potíže, nebo obecně čím je nepříjemný Lerner Tien?
1: Málo kazí, je o dost menší než Jakub Menšík a to znamená, že třeba ty balóny od něj vyskakují o trošku méně, než by možná český reprezentant potřeboval, ale celkově to jsou věci, které Jakub Menšík věděl a stejně mu vlastně nebylo moc platné, že ty věci věděl a on se vlastně vůbec ani jednou, ani na krátký úsek nedokázal dostat do zápasu v tom smyslu, že by chytil nějaké tempo, že by získal určitou úderovou rytmiku a tak dále. A bylo to vlastně hrozně smutné nasledování. Prostě někdy vám ten zápas nevejde, ale přišlo mi, že Jakub Menšík ani třeba nevyzkoušel něco nového, něco jiného, něco úplně třeba odlišného, aby alespoň trochu se nastartoval a víceméně od začátku, od prvních po prvních pěti bodech plus minus bylo jasné, že ten zápas prostě nevyhraje a je to škoda samozřejmě, ale i to se stává v momentě, kdy Jakub Menšík zvládne dnešní single, tak vše bude zapomenuto, věřme, že se to tak opravdu stane, protože to bude potřeba, není to zkrátka jenom o jednom singlistovi, ale bude to nejspíš, řekl bych s velkou pravděpodobností, o výkonu obou singlistů, protože trochu se obávám, že Američané jsou většími favority ve čtyřhře, ať už, jak jsem říkal, ta kombinace naší dvojice bude jak jakákoliv. Takže dá se to pochopitelně všechno vykoupit, ale včera je potřeba prostě říci, že Jakub Menšík nepodal ani ne svůj průměr, ale byl to prostě spíše podprůměr.
0: No a naopak, čím předčil Jiří Lehečka Bena Sheltona, finalistu US Open, na které možná mohla být trošku znát i únava, protože ani nebylo jisté, že dorazí do Prahy a jestli půjde do zápasu. Nakonec šel a Jiří Lehečka byl lepší. V čem?
1: Já si myslím, že Jiří Lehečka se mnohem...
0: Nakonec šel a Jiří Lehečka byl lepší. V čem?
1: Já si myslím, že Jiří Lehečka se mnohem lépe naladil na tu domácí atmosféru.

0: třeba větší chybovosti Bena Sheltona na začátku při servisových gemech, kdy si Američan úplně nepomáhal svým podáním tak, jak byl asi zvyklý na US Open, kde došel až do finále a tam prohrál nakonec v boji o trofej s Němcem Zverevem. Ale Jiří Lehečka třeba v prvním setu 3-4 gemy za sebou napřímu vedl 30-0. A jednou to využil, pak se mu to povedlo také jednou ve druhé sadě. No a tohle minimum vlastně stačilo k tomu, aby nakonec dotáhl ten zápas do vítězného konce, takže pochválit můžeme Jiřího Lehečku za to, jak četl servis svého soupeře a zároveň za to, jak on sám pak na podání dokázal být velmi efektivní, byť jednou také musel odvracet breakové příležitosti, ale povedlo se mu to i, bych řekl, dost s nápomocí celé té haly, protože ta atmosféra tam opravdu gradovala, řekl bych, v těchto momentech. No a tyhle kombinace nebo tyhle fakta nebo tyto fakta vedly k tomu, že nakonec Jiří Lehečka uspěl a srovnal na 1-1.
1: Ten výborný Lehečkův výkon možná trošku i zamotal hlavu kapitánovi týmu Tomáši Berdychovi. Jestli třeba neskusit využít to momentum a sebevědomí Lehečky a dát ho i do debla. Samozřejmě nahlášené jsou dvojice Pavlásek Rykl, proti ním Harrison Krajíček, deblový specialisté, ale přeci jen není nějaká šance, že by třeba Jiří Lehečka šel už do debla. Připomínám, že vlastně až hodinu před startem zápasu je možné ještě měnit sestavu.
0: Mě by to nepřekvapilo. Upřímně, Tomáš Berdych, co by hráč v Davis Cupu, získával často body, co by singlový specialista i ve čtyřhře s Radkem Štěpánkem a co kapitánuje, tak také dává možnost nebo upřednostňuje, řekl bych, často singlisty. V Americe hrál třeba Tomáš Macháč před rokem právě na Floridě. Teď Tomáš Macháč není, což si myslím, že je trochu problém, protože on byl takovým tím stabilním singlovým deblistou, pokud to tak můžu říci. Na druhé straně teď je jiná realita. Pavlásek s Ryklem spolu hrají pár měsíců v kuse, vyhráli spolu turnaj, jsou určitě sehraní, takže by měli mít možnost sahat po tom deblovém bodu, ale zároveň přesně tak, Jiří Lehečka očividně je v nějakém laufu, takže možná bude chtít Tomáš Berdych, kapitán českého týmu, využít tohle momentum, ale zase ke komu Jiřího Lehečku přiřadit v momentě, kdy ho dá k jednomu z deblistů, tak samozřejmě se možná ta dvojce bude trochu hledat, třeba minimálně v prvním setu, a ono, když se hraje na dva vítězné, tak si úplně nemůžete dovolit sehrávat se dlouho. Takže já bych řekl, že mírně pro mě je pravděpodobnější varianta, že ta dvojice napsaná z losu ze čtvrtka zůstane, že budou hrát Pavlásek s Ryklem, ale kdyby nastoupil i třeba Jiří Lehečka po boku Adama Pavláska, tak by mě to zase až tak nepřekvapilo. I tahle kombinace už v minulosti byla osvědčená nebo vyzkoušená, byť to bylo, řekněme, v pár případech. Takže ani jedna volba by nebyla úplně překvapením, ale myslím si, že přeci jenom nakonec rozhodne to, že prostě Pavlásek s Ryklem spolu hrají, znají se a jsou schopni porážet i silné deblové páry.
1: A na závěr ještě tedy připomeň ten dnešní program utkání Česko-Spojené státy.
0: Jak si říkal, ve 14 hodin tedy čtyřhra, no a potom se to pootočí. Samozřejmě i tam kapitáni ještě můžou udělat nějaké změny s ohledem na to, jaké bude skóre, ale minimálně souboj Jakuba Menšíka s Benem Sheltonem by měl být jasný. Jestli bude potřeba ještě hrát utkání Jiřího Lehečky s Lernerem Tienem, tak to samozřejmě ukáží ty předcházející duely, co je jisté, na co se můžou posluchači Radiožurnálu Sport spolehnout, že právě digitální sportovní stanice nabídne ty duely více méně v přímých přenosech. Takže od 14 hodin to budeme mít živě z kurtu. Předtím ještě máme zase otevřený Airstream, neboli naše mobilní studio, kam i dnes by mělo zavítat pár hostů, třeba snad i předseda Českého tenisového svazu, tedy nový předseda Petr Pála.
1: Říká David Prouza, se kterým se tedy těším v odpoledním vysílání Radiožurnálu Sport zase naslyšenou.
0: Krásný den.

0: Víc Turecký je důkazem toho, že se dá dostat na vrcholnou úroveň ve sportu, i když s ním začnete relativně pozdě. Na první trénink rugby přišel, když mu bylo 13 roků. Dnes ve 23 letech už má za sebou reprezentační zkušenosti a v současnosti se i jako trenér a předseda klubu snaží nejen na Teplicku tento tvrdý, ale zároveň krásný sport spopularizovat.
1: Rugby je právě ten sport, kde se usadí absolutně každý člověk, protože na kraji jsou ty nejrychlejší, uprostřed jsou ty největší, takže neznamená to, že musí být nejrychlejší, neznamená to, že musí být to. Každý si tam má tu svoji pozici a vždycky si ji určitě najde a je to už pak jenom na něm, jak na tréninku mu to bude.
2: Takže i dítě, které třeba, když to řeknu, má pár kilo navíc a chtělo by zubnout, chtělo by začít sportovat, tak zrovna rugby je dobrý sport, protože ho tam vycepujete a najdete mu místečko.
1: No, dá se říct, že ano, protože já taky jako hrál rugby a vypadal jsem jako Cvalda, stále nějaký takový vypadám, ale už to je i prosvalený a můžu taky hrát už kde chci, jako skoro. No.
2: Co vás chytlo na rugby, co vás uchvátilo?
1: Rugby je nádherný sport, hlavně v tom, že vlastně funguje jako celý tým a funguje jak na hřišti, tak funguje i mimo hřiště. Nenadarmo se říká, že je to sport gentlemanů, protože na hřišti se řežou a po hřišti už jako to jsou normálně největší kámoši, který můžou být. Třeba v sobotu jsem měl zápas a zrovna jsem si říkal, já jsem úplně zničený, ale to je vlastně na tom sportu úplně krásný, protože pak jde poznat, že na tom hřišti jste odvedl úplně maximum a já se takhle vždycky cítil a vždycky jsem to takhle měl a blbě stávat z postele je pak jako vlastně to hezký. Ale je to i pak u tom zvyku, když máte víc zápasů, tak už trošku jste víc obouchaný a už to zvládáte líp, ale je to prostě těžký sport v tom, ale pak jako se v tom zvyknete.
2: A vy osobně hrajete a i trénujete?
1: Já jsem i zároveň součástí reprezentace ve 13. rugby, který jako tady vlastně provozuje. Trénuju malé děti, jsem vlastně předseda klubu tady. Zároveň hraju, no, to je pro mě furt stále koníček, amatérský sport a já se v tom naprosto vyžívám.
2: Jak se daří vlastně rugby v konkurenci kolektivních sportů, které v Česku jsou na topu, to znamená fotbal, hokej?
1: V Teplicích je to o dost těžší, teda musím jako říct, díky tomu fotbalu, kde jako tady mají ty akademie, i zrovna je tady regionální akademie fotbalová, tak je to těžký v té konkurenci, ale když to dítě si najednou prostě pozná, jaký to je sport, tak ono už u toho docela jako zůstane, z mý zkušenosti u toho rugby.
2: Je to ale o tom, že třeba bývalí rugbysté, kteří si to zamilovali, tak vám vodí svoje děti a že vlastně tam máte třeba už víc generací.
1: Je pravda, že třeba teďko nám přivedl právě dítě a zároveň pomáhají s tréninkem, takže je to naprosto úžasný, že vlastně mají zamilovaný ten právě sport a přivedou tam svoje dítě a vlastně mají i oni co mu přiučit, než třeba při volejbalu, kdy mu třeba moc nic neřekne.
2: To bylo teplické rugby z Teplic, David Kalvas, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

16. ročník Mattony Running Festivalu hostí právě dnes Ústí nad Labem. Na tradiční běžeckou akci se přihlásilo téměř 9 tisíc lidí. Bohatý program odstartovali už v 9 hodin paracyklisté, o 2 hodiny později začne běh na 10 kilometrů a ve 13 hodin vyrazí na trať rodinné míle rodiny s dětmi. Do hlavního závodu dne půlmaratonu Ústí nad Labem běžci vyrazí ve 14 hodin a 30 minut. Populárního běžeckého závodu se zúčastní i známé osobnosti, třeba úspěšný nevidomý paralympijský plavec David Kratochvíl nebo hokejový trenér Václav Varaďa, který s Třincem vyhrál 3x extraligu. No a teď po písnice Adama Ďurici budou následovat zprávy a po nich repríza desítky Pavla Horváta s hostem Kamilem Vackem. Tak příjemný poslech.

0: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu se Stýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na Radiožurnálu Sport.
1: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dře prostě 105 kg, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 10 hodin a vysíláme zprávy. Německá vláda se dohodla na snížení spotřební daně u pohonných hmot. Česko poslalo humanitární pomoc do Nepálu. Hokejisté Třince vyhráli v extralize i po druhé, Brno zdolali 6-5. Uzavřená je po nehodě silnice Slaný Mělník u Luníkova a počasí bude skoro jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
4: Německá vláda se shodla, že znovu sníží daň u pohonných hmot. Informuje o tom agentura DPA s odvoláním na své zdroje. Německo má taky zastropovat ceny benzínu a nafty. O záměru kabinet jednal před začátkem dalšího kola zemských voleb. Hlasovat budou třeba Berlíňané.
5: Podle ministra financí a předsedy sociálních demokratů Larse Klingbeila si lidé už brzy všimnou, že je tankování levnější. Od října se má vrátit daňová sleva, známá už z přelomu května a června. Litr benzínu či nafty pak zlevní v přepočtu o 4 koruny. Stát vyjde opatření do konce roku v přepočtu asi na 60 miliard korun. K tomu chce vláda nejpozději do ledna příštího roku zavést strop na ceny pohonných hmot po belgickém či lucemburském vzoru. Kvůli blízkovýchodní krizi prolamovaly ceny pohonných hmot v Německu tento týden další rekordy. Litr nafty se ve čtvrtek prodával v průměru za 60 korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Česko večer poslalo do povodněmi zasaženého Nepálu letadlo s humanitární pomocí. Informovala o tom mluvčí hasičů Kristýna Posekaná. Do odříznutých oblastí Nepálu Česko poslalo deky, karimatky a skládací postele, dodává Posekaná.
6: Záplavy strhly nebo výrazně poničily velké množství domů. Místní tak žijí často v provizorních přístřežcích, stanech nebo nouzových centrech. Deky, karimatky i postele proto předně poslouží na zahřátí při spaní v takových podmínkách jako základní vybavení pro lidi, kteří přišli o své domovy.
4: Kvůli povodním zemřelo v Nepálu přes 1400 lidí a tisíce dalších úřady stále pohřešují. Na festivalu Dvořákova Praha vystoupí operní pěvci Adam Plachetka a Kateřina Kněžíková. V pražském Rudolfinu společně zaspívají v koncertním provedení Dvořákovy opery Jakobín.
7: Příběh opery se odehrává v malém českém městě, kam se Bohuš po letech vrací z Francie a snaží se usmířit se svým otcem. Podle ředitele festivalu Jana Simona byla opera Jakobín pro skladatele Antonína Dvořáka zlomová.
8: I dle mínění dirigenta projektu Tomáše Netopila je právě Jakobín tou operou, která již definuje Dvořáka jako velkého operního skladatele.
7: Festival Dvořákova Praha pokračuje až do 23. září. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
9: Sport. Třineští hokejisté v nové sezóně Team Sport Extraligy vyhráli i po druhé. Brněnskou Kometu zdolali 6-5 a tabulku vedou obo před Kladnem, které porazilo Spartu 3-2 po nájezdech. České Budějovice zvítězili v Hradci Králové 2-0. Skóre otevřel ve 23. minutě Jakub Pour, který ještě v minulém ročníku nastupoval právě za Hradec. Střelnou branku proto na ledě moc neslavil.
10: A ty oslavy třeba nechtěl jsem úplně dělat nějaký velký. Já jsem od malička Plzeňák, takže goly spíš jako neslavím, hlavně tam. Tady. Asi nebudu dělat nic jako velkýho. Ale nějak takhle aspoň v klidu. Padlo tam spoustu úsměvů, jsem rád, že kluci na mě nezapomněli, že jsem tady si udělal i tam spoustu dobrých kamarádů a rád na to vzpomínám.
9: Ve zbylých pátečních zápasech Pardubice vyhráli v Litvínově 3-1, Karlovy Vary Malé Boleslavi 4-1 a Olomouc porazila 3-2 v prodloužení Plzeň, která dnes v 18 hodin nastoupí do utkání v Třinci.
1: Z
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D1 u Mirošovic a uzavřená 16 za Slaným. Na dálnici D1 z Brna na Vyškov za sjezdem na Slavkov pozor na stojící kamion na kilometru 215 na začátku stoupacího pruhu, kolem se pohybuje řidič. Na D1 z Brna na Prahu se tvoří kolona za sjezdem na Vlašim ze 47. kilometru kamiony, osobní ze 45. Tato mají na pár minut do omezení na 44. Na D1 z Prahy na Brno se teď tvoří kolona před omezením na 24. na mostě u Šmejkalky od sjezdu na Benešov z 20. kilometru a v té frontě navíc z 21. hlásíte nehodu.
13: Dvou osobních vozidel stojí v levém pruhu.
12: Za sjezdem z dálnice D1 na silnici 3 směr Benešov čekejte taky kolonu. Za Mirošovicemi je to zhruba na 5 minut k nehodě před sjezdem na Senohraby. Na tahu 16 Slaný Mělník je nadále po vážné nehodě osobního a nákladního auta obousměrně odkloněný provoz mezi odbočkami na Žižice a Luníkov po staré silnici. Je to bez delších kolon. Silnice 156 kousek za Novými Hrady směr Trhové Sviny je za údolím uzavřená, havarovalo nákladní auto.
14: Nedá se tam projet, je tu vrtulník.
12: Objížďka přes horní Stropnice a své bohy není krátká. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude jasno nebo skoro jasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty od 19 do 24 stupňů, na horách kolem 15. Tolik zprávy.
11: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
15: Dobrý den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady.
16: Je tu Pavel Horvát se svým hostem. Pavle, vítej.
17: Dobrý den.
16: Můžeš představit, koho si pozval dneska?
17: Můžu, no.
16: Tak
17: už
16: prosím.
17: Mám, jo.
16: Už můžeš.
17: Tak samozřejmě jsem si to zase připravoval. Musím říct, že jsem velmi rád, že přijel. Je to můj bývalý spoluhráč ze Sparty, mimo jiný. Jmenuje se Kamil Vacek a je to vlastně první opravdický traktorista, který k nám dorazil. I když dneska si asi, Kamile, traktorem nepřijel. Věď. Ahoj.
18: Tak děkuju za pozvání. Hodně jsem se těšil, že tě zase uvidím a vlastně teď po tom konci té aktivní kariéry už to označení souhlasím.
17: A dneska jsi si traktor nebral, pražská doprava.
18: Ale dneska možná by to bylo lepší, protože ta pražská doprava byla opravdu
17: náročná,
18: takže bych tím traktorem aspoň pomohl nějak rozrazit všechno.
16: Kamil Vacek v Desítce Pavla Horváta, vítejte u nás.
11: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
16: No, můžem ti rovnou začít, protože vy jste tedy z menší obce z východních Čech, je to tak?
18: Je to
16: a nějaký
18: tak?
16: Vztah k tomu zemědělství tady máte od malička?
18: Přesně tak, rodina, ať už to byl můj děda, praděda, kteří byli takový ty statkáři, že jo, pak samozřejmě při kolektivizaci se z toho stalo klasický JZD a ten fotbal mi dal možnost nějakým stylem ty prostředky investovat někam, kde jsem v tom viděl smysl a potenciál a jsem moc rád, že můžu navázat na to, co vlastně můj tatínek společně se Strejdou budovali a musím říct, že ten vztah k tomu zemědělství jsem měl od malička a vždycky, když třeba ten fotbal byl hodně náročný, tak mě to dokázalo udržet nějakou pozitivní mysl, protože opravdu mě to provázelo i celou tou kariérou a teď při tom konci už jsem věděl, že ty moje kroky tam budou jednoznačně směřovat.
17: Mám dvě myšlenky, už hned jednu je Jarda Jágr a druhou je jako co vlastně jako je největší vaší jako prioritou v tom podnikání?
18: Tak my jsme klasický bývalý zemědělský družstvo, který že po revoluci prošlo nějakou transformací a vlastně naší největší prioritou je rostlinná výroba. Potom děláme i masný skot, produkujeme nebo provozujeme bioplynovou stanici a teď vlastně jsme v procesu transformace, kdy se chceme vrátit k výrobě mléka, protože to podhůří těch Orlických hor, odkud já pocházím, tak je docela náročné na tu rostlinnou výrobu a víme, že to mléko k nám patří a pustili jsme se do velkého projektu a to takového, že vlastně se vracíme vracíme k mléku a budeme jedna z robotizovaných stájí v České republice.
17: Takže to si můžeme objednat, to máme mlíko od vás.
18: Jestli se nám to povede, tak bych byl rád.
17: To je super. A teď teda se vrátím k tomu Jágrovi, protože mě to napadá. Využíval jsi nějak jako třeba jako opravdu fyzickou práci jako trénink nějakej?
18: Tak vím, že jsem se tím nikdy moc nechlubil. Já jsem si pamatuju, že jsem měl takový období, že jsem o tom nerad mluvil, protože myslím si, že do dneška je to zemědělství v Čechách hodně spojovaný s agrobaronama a hodně lidí na to kouká skrz prsty. Není to úplně takový ten sexy obor, ale já musím říct, že od malička, ať už to bylo díky tátovi a dědovi, tak ve mně to zbuzovalo strašnou úctu k práci, protože vidím, jak je to extrémně náročný a že ty lidi opravdu se snaží, aby ta krajina byla udržovaná a byla hezká, aby prostě to, co se dennodenně dělá, tak aby to přineslo nějaký výsledek. A čím víc jako v tom jsem, tak vidím, jak extrémně náročný je to obor. A já, co mě to dalo do života na tom začátku, bylo to, že jsem viděl, jak hodně museli ty lidi, nebo musí do dneška ty lidi v zemědělství pracovat, jo, protože my jsme měli pak i soukromně les a pamatuju si, že když jsem chtěl kopačky, tak jsem musel v zimě s tátou chodit, že jo, do lesa, jakoby kácet stromy a pamatuju si do dneška, jak extrémně náročný to třeba je.
16: Jak ale se dostane vlastně člověk tedy z vaší i rodiny z toho prostředí k fotbalu? Vím, že jste z Dolní Dobrouče pak šel do Spartaku Rychnov na Kněžnou, ale přesto, když jste popisoval, musíte s tátou chodit prostě pracovat. Jako ten míč tomu úplně prostě mi nesedí. Jako.
18: Ale taky, že jo, taťka hrál fotbal, byl tenkrát v Ústí nad Orlicí, do dneška mi říká, že byl nejlepší střelec krajského přeboru, ale...
17: Takže se tam mezi kombajnama a sekerama prostě
18: utíkali, tenkrát to byla klasická vesnice, že jo, ty chlapi měli partu, já si pamatuju jako kluk, prostě nikdy se mi nestalo, že by mě vyhodili z tréninku, já se jim motal pod nohama a myslím si, že to ve mně jako zažehlo něco takového, co mě pak provázelo celým tím fotbalovým životem a musím říct, že to bylo hodně těžký, protože vlastně už v 11 jsem odešel do Olomouce, ještě vůbec neexistovaly žádné akademie, neexistovaly žádné internáty. Byl jsem tam chvíli u jedné rodiny, potom až na internátě a pozdějším věku na takovém privátě, co nám Sigma zařídila a pamatuju si do dneška, že když jsem tam vystoupil na tom internátu a maminka to viděla, tak začala brečet a říkala, že mě tam nenechá, ale já byl tak nějak nastavený, že jsem prostě chtěl hrát fotbal. Jo. Já jsem, mě to hrozně bavilo a jak do dneška si pamatuju tu scénku, když jsem přišel do Olomouce, byl tam trenér Pavel Tekeli, velmi úspěšný trenér jako mládežnický a začal nám něco hulákat po nás a říká, myslíte si, že z vás někdo bude hrát ligu? A já ten první den jsem mu říkal, já ji hrát budu. A do dneška mi to připomíná, že jsem ho úplně jako odzbrojil a já si myslím, že takový to, že když ten člověk opravdu si jde za tím svým snem, tak má velkou šanci to dosáhnout.
16: Chcete zůstat na Hané nebo se přesunout? Protože Kamil nám dal teď dvě možnosti cesty.
17: Já bych ještě zůstal.
16: Dobře, zůstaneme na Hané. Já jsem chtěl jenom se zeptat, platili jste v naturálích za to ubytování? Jako, že jste něco přivezl prostě dobrého?
17: Já jsem si sebou vozil mouku na chleba.
16: No, vajíčka, mlíko, brambory.
18: Byl jsem teď v úterý právě na samozběru brambor, tak jsem vám mohl něco přivízt.
16: Ne, to my máme taky brambory dostat. Ty máš taky brambory, asi oděkud, ne?
19: Já ne.
16: Aha. Tak to Kamil musí příště přivést.
18: Tak si to budu do příště pamatovat.
16: No ne, tak v té Olomouci, když u toho budeme, tak jste vlastně už se pak nějakým způsobem prokousal do toho profi prostředí, byť bychom se mohli dlouho bavit o tom, jak náročné to bylo, ale tak myslím, že už určitý příklad třeba mladým jste teď dál i posluchačům, aby si představili, jak to těžké bylo. Pustíme si teď vlastně vstup kolegy, který mluvil před 21 lety po soutěžním debutu Kamila Vacka ve vysílání Českého rozhlasu.
20: Před malou chvíli začala druhá půle tohoto utkání a stav je stále 0-0. Sigma měla několik velmi dobrých příležitostí v prvním poločasu, ale žádnou nevyužila. Největší Petr Gabniš, který postupoval sám, a Radim Kvěny, který pálil nad. U hostů se velmi prosazoval Jan Koller, ale ani on gól nevstřelil. Signál Olomouc hraje s Borussií Dortmund v úvodu druhého poločasu 0-0.
16: To byl Tomáš Minarčík v roce 2005. Pamatujete si ten zápas?
18: Já si to pamatuju živě.
17: A celý.
18: Jako kluk jsem, že kolem toho Androva stadionu chodil, my jsme tam měli tréninkový zázemí v té mládeži a já jsem prostě nechtěl nic jiného, než prostě hrát tu ligu. A v Olomouci tenkrát byla druhá liga a já vlastně v 16 jsem byl součástí toho druholigového týmu a tak nějak člověk, to by asi Pavel potvrdil, cítí, že se to blíží, že má tu šanci jakoby se do té ligy dostat. A tenkrát Olomouci bylo výborný mužstvo, že byl tam Radim Kučera, Martin Vaňák, já bych nechtěl, Tomáš Randa, nechtěl bych na někoho zapomenout a oni skončili v lize nějaký třetí, že jo, myslím si, a tenkrát se hrál Inter Toto Cup a vlastně to byl jeden z prvních zápasů v sezóně. A nějak byl jsem záčkem v přípravě, bylo mi 17 let a trenér Uličný, on do dneška nevím, jestli to myslel ze srandy, nebo to fakt jako dělal schválně, tak mi říká, ty pojď sem, jak se vlastně jmenuješ? Já na něj koukal a říká, zítra jdeš rád, jo? A já říkám, pane Uličný, to asi ne, a on mě prostě dal do toho zápasu, vlastně to byl můj první vlastně jako zápas v profi fotbale, jako za chlapy. A bylo to něco úžasného, protože tenkrát za Dortmund Tomáš Rosický, Honza Koller, obrovský hvězdy, že jo, tehdejšího českého fotbalu. A pro mě to byl absolutně splněný sen. Pamatuju si, že plakát s Tomášem jsem měl, že jo, nad postelí na intru a najednou jsem to dokázal, že jo. Hrál jsem ten profi fotbal a ve mně to, já nikdy na to jako nezapomenu. No a navíc se nám povedlo senzačně postoupit a další zápasy jsme hráli pak s Hamburkem, takže si myslím, že...
17: To je celkem solidní úvod do kariéry.
18: Celkem solidní úvod, no.
17: Já jenom tady k tomu, já když jsem začínal ve Spartě, tak byl trenér Karol Dobijáš, Tonda Panenka s námi jezdí, často o něm mluví. Samozřejmě na nácvik standardek před zápasem nějakým jako ligovým a já jsem byl v té sestavě, která nehraje a stál jsem u tyče a někdo kopal roh a takový odražený balón a já jsem jako uhnul, že jo. A ona mě začala křičet a říká takovou tou slovenštinou, říká, jak můžeš uhnout, však taky někdy budeš hrát. A já jsem si pro sebe říkal, no to určitě tady tak budu hrát, že jo, to je jasný. No a pak s sledem různých náhod najednou prostě se to stalo a já byl na tom papíru tam napsaný a říkám, tyjo, tak já jdu hrát za Spartu. A teď jsem vycházel ještě z toho starého tunelu na Spartě vlastně. My jsme na tom staďáku občas hráli jako dorost, jo, před zápasy, ještě tenkrát se hráli před zápasy, nebo nějakou tu dorostenskou ligu, takže jako to byl takový taky první soutěžní zápas a teď ta liga, že jo, prostě za Spartu, říkám, to ještě byla jednička až jedenáctka, myslím si, že Martin Frýdek nehrál, takže jsem měl jedenáctku, že jsem šel na to hřiště a říkal jsem si, to a je to tady. A vím, že táta, když jsem tenkrát šel na lavičku asi dva zápasy předtím, tak říká, ale musíme tam jít, musíme vzít kameru, co když ho tam dají, aby jsme to měli jako zaznamenaný, jo, a za 14 dní tak jak se to stalo a tenhle pocit byl úplně stejný, no, prostě jako čekal si, že ono by to jako fakt mohlo přijít. No a když to přijde, musíš být připravený.
18: Musíš být připravený a rady. Já si pamatuju ještě ten předzápasový trénink, tam byl Radim Kučera, že jo, do dneška můj velký kamarád a my jsme dělali takový ty vyražení, jak se dělali ve dvojicích a šli jsme do nějakého, že jsme měli vyskočit a narazit do sebe a on se rozběh a dal mi takovou ránu, že jsem se tam svalil jako v kotrmelcích a on mi říká, tyjo, zítra budeš nachystanej, to.
16: Tak můžeme, když jste zmínil jméno Petra Uličného, taky vzpomenout, co říkal tehdy potom postupu přes BFL B v Inter Toto Cupu.
19: Pěkný to bylo, krásný pocit z toho bylo, protože kluci hráli dobře v obrané fázi, v útočné fázi, takže moc jsem spokojený a postoupili jsme přes super mužstvo diváků 12 000, takže superlativech.
16: Superlativech mluvil. Rádi vzpomínáme na Johna, bohužel už není mezi námi. Ostatně v bráně Tomáš Lovásek, na toho rád vzpomíná Pavel, protože ho pak o několik let později přehodil z půlky. On tam mimochodem...
17: Byl ještě.
18: Já myslím, že ne. Já jsem...
17: To si přišel vlastně potom. No. Tom titulu.
16: No, my jsme mimochodem s ním mluvili nedávno, on tam ještě působí jako trenér brankářů. Roman Hubník, to jsme tu měli nedávno, ten hrál tehdy v obraně. A Melinho, takový taky ten Brazilec, takové to jméno, které si člověk pamatuje z dávných dob, tak hrál tehdy při tom zápase.
18: Melinho, obrovská hvězda tehdejší, on byl fantastický. obrovský, že jo, Hub měl obrovský talent, pak odešel za spoustu milionů do Moskvy a do dneška jsme kamarádi a fakt to bylo tenkrát, pro mě to byl úplně splněný sen, já si pamatuju, že jsem jako byl na tom hřišti a říkal jsem si, jo, jako fakt ten pocit, dokázal jsem to, jsem tady a teď už jako, teď už musím jenom ukázat a být nachystaný, aby to bylo. Já pan Uličnej, strašně rád na něj vzpomínám, on kolikrát mi zavolal z ničeho nic a říká mi, Kamile, tebe mám tady v tom prvním šuplíku, já ti musím občas zavolat, jak ti to jde, takže úžasný člověk a moc mu děkuju vlastně za to, že mě do té ligy takhle pustil.
17: Že sice nevěděl jméno, ale dal tě tam.
16: A pak už vás měl, ale v prvním šuplíku, jak to jde. Host desítky Pavla Horváta. Kamil Vacek, dvojnásobný mistr České republiky se Spartou, dvojnásobný vítěz poháru taky se Spartou a taky vedle Pavla, k tomu se hned dostaneme, člen klubu Legend, 303 startů v první lize. Prošel vlastně několika zahraničními angažmá, k těm se dostaneme, ale teď pojďme tedy k tomu, co máte vy dva společného. Můžeme si opět poslechnout jeden z archivních zvuků. Omlouvám se, je to archiv rok 2008.
2: Liberec vede 2-1. Teď Pavel Horvát v minulém kole proti Ostravě suverénně proměnil, co teď panenkovským obloučkem překonává Zbyňka Hausera. Bořek dočkal, už je za vápnem. Dlouhý rozběh, Bořek dočkal vedle. Parťané jsou v loučku, nedívají se na Kadlece, který už se chystá zahrát penaltu. Rozebíhá se a dává gól. Spartané vítězí po třetí za sebou poháru Českomoravského fotbalového svazu, což se zatím žádnému jinému klubu nepovedlo.
16: Nezaznělo jméno Kamila Vacka, ale toho střídal Daniel Kolář vlastně někdy v 78. Takže vy dva jste spolu byli v základu. Byl to tedy pohár Českomoravského fotbalového svazu tehdy.
21: Finále
16: proti Liberci, které vlastně Sparta vyhrála a tehdy to byly tři triumfy za sebou, ty z nich pamatuješ dva vlastně. Ale přece jenom možná vy dva jste byli v trošku rozdílných fázích kariéry, že jo?
17: No, tak já si pamatuju, když Kamil přišel vlastně, ale pamatuju si hlavně, ty jsi podle mě první zápas nebo jeden z prvních byl ve Zlíně.
18: Úplně první.
17: Jo, a já si pamatuju, že vlastně vždycky byla rozcvička a pak nám dali chvilku vlastně ve dvojicích si kopat, že jsme byli spolu, že jo. Já jsem vždycky si s někým chodil pravidelně, že jo, tak ta sestava se měnila sice, ale měl si to a já myslím, že jsme si tak jako zbyli, už jsem byl starý.
18: Musel být nervózní s tebe, víš, určitě.
17: To já nevím, to nevím, byl si nervózní. Snad,
18: já jsem se strašně těšil na ten zápas. Pamatuju si, že to bylo, že jsem k vám přišel jako v zimě, že jsme měli docela jakoby nějakou ztrátu a já jsem přišel během zimní jako přestávky, protože už během toho podzimu jsem byl jako v Bčku, když jsem přišel z Německa po té zlomenině nohy a dlouho jsem nehrál a vlastně tenkrát Michal Bílek byl trenér a on mě viděl na nějakých pár zápasů a hned si mě jako stáhl, takže to bylo takový hodně rychlý a vlastně to byl první jakoby zápas na jaře, já jsem hned jako dostal tu příležitost a vím, že jsem dokonce i v tom Zlíně dával gol, že jsme tam jakoby vyhráli.
17: 2-0 jsme tam vyhráli.
16: A slepička Vacek.
17: No, vidíš.
18: A bylo to jako úžasný začátek, že? A myslím si, že i tím jsem se trošku jako k vám dostal, že do té sestavy nějak.
17: Jo, zase vidíš kluka, vlastně to je jedno moje téma, který vlastně můžem trošku pootevřít, že vlastně přišel kluk, který byl pokornej, který uměl fotbal, měl už jako něco za sebou vlastně v tu dobu, byť ty zkušenosti asi nebyly úplně jenom pozitivní, tak prostě přišel kluk, který jako to myslel vážně. A já jsem si vlastně nikdy nedovedl představit, že ty budeš ten starý člověče. Víš, jako jak jsme se bavili, vlastně jsme se potkávali ke konci té kariéry několikrát a vlastně si viděl toho Vácu, který už má trošku jako šedivý ty strany.
18: Bohužel.
17: Ale když přišel, tak já jsem si fakt nedokázal představit, že ty budeš ten starší spoluhráč a měl by si někomu jako ať už pozitivně, nebo i jako někdy nadat jako za to, jak se třeba na tom hřišti nebo v šatně chová. No.
18: Tak já myslím, že ono v průběhu těch let se ta pozice těch starých docela výrazně měnila, že jo, vy jste tenkrát tam byli s Blážou, s Tomášem Hřebkou, bylo to úplně jiný jako mužstvo, že jo, než jak se to pak měnilo, pak teď už je to spíš takový, že ten starý tam je jeden.
17: Překáží.
18: tenkrát to bylo trošku jiný, ale já jsem vždycky, jako to, ne, že tady spolu sedíme, jo, ale já jsem vždycky strašně obdivoval, jak jste dokázali jakoby hrát ty zápasy, jo, protože ta Sparta opravdu byla tenkrát hodně silná a i když se pak stalo to, že ty jsi odešel jakoby do Plzně a to, tak pro mě pro mě to byly jako neuvěřitelný pocit dostat se vlastně do Sparty, dostat se do toho fakt jako top fotbalu, hrát evropský poháry a já si to užíval a spousta kluků mi to takhle říkala, hlavně třeba Radim Kučera, ten mi vždycky říkal, ty jsi jak mnich a to, ale tak říká, ale když mě viděl, jako se pak párkrát naštvat, tak ono člověk nějak jako vyzařuje, že jo, nebo to, ale pak i ta povaha dokáže být jako jiná.
16: Dohromady jste si zahráli společně v 8 zápasech v základní sestavě na jaře 2008, které končilo teda dost zvláštně tím pohárem, ale zároveň ztrátou ligového titulu Pavlovým odchodem. Kamil tam zůstal pak 4 plné sezony a dokonce poté ty si pokřik fanoušku, to jsem někde našel, co na vás volali v pozitivním slova smyslu. On se to rýmovalo snad.
18: To víte, že si to pamatuju a to jako ty roky ve Spartě byly naprosto úžasné.
16: A co na vás
18: úžasný.
16: Kamil Vacek na hřišti, my bouříme v hledišti. No, takhle se to volalo. A oni si
18: nevím, čím jsem si tenkrát jakoby ten kotel takhle získal, ale samozřejmě člověk za to byl hrozně vděčný.
17: Jsem si taky získal. No,
16: tak nejdřív jednou mincí a pak tu druhou stranu mincí, ale tak na Luďka Zelenku jsme mu tady připomínali, volali Luděk Zelenka, to je krásná panenka, taky nevěděl.
17: Jeho vlasy kadeřavé.
18: Já do dneška vím, že jak ty jsi vlastně odcházel, že jo, po tom ze Sparty, tak já si to do dneška vlastně nedokázal nějak jako spojit, jo, že tenkrát já byl mladý kluk, ty jsi byl, že jo, obrovská osobnost toho týmu a najednou se stalo to, co se stalo, já vím, že tenkrát mě to, že já to nedokázal pochopit, že jsem tě viděl jako na každém tréninku, že jo, v těch zápasech a člověk prostě pochopí, že ten fotbal občas není o tom, jaký seš, nebo o těch věcech, jakože bys mohl ovlivnit, no a vím, že mi to tenkrát bylo hrozně líto.
17: No, děkuju.
16: Ale když jsme mluvili o tom, že Kamil se leco zpamatuje, tak myslím, že spousta lidí si pamatuje i tohle. Není to tedy z rozhlasového archivu, ale je to z jednoho televizního rozhovoru.
3: Tlak je, ale zatím žádná branka. Co tomu chybí?
21: Gól, jednoznačně, ale my ho dáme, nebojte se. Tlačíme se, tam je to na nás vidět a určitě to tam spadne, protože těch šancí je hodně a tohle nemůžou ustát.
16: No, tak to bylo v tom poločase Sparta Teplice, poslední kolo sezony 2009-10, rozhovor s Davidem Kozorským a už vlastně slavná slova, asi tady jste to neslyšel poprvé takhle zpětně, že jo?
18: Ne, to občas mi to pouští, dokonce mi to pustili na svatbě a nevím, kde všude.
16: Ale naznačoval jste to v tom prvním, vlastně když jste mluvil o Olomouci, že jako když jste věřil, tak jste dostal často potvrzení, že to takhle platí, no. Je to jako pozitivní povaha, Pavle, ono to často, ale člověk bývá zklamaný, ne, když si to takhle říká.
17: No, jako... ale i kdyby, tak jako vlastně on nic jiného říct nemohl, že jo? Co měl říct? No, to asi nedáme dneska gól.
16: Vy jste potřebovali vyhrát, bylo to 0-0?
18: Bylo to poslední zápas doma proti Teplicím na Letný a 0-0, že jo? My jsme měli velký tlak a nemohli jsme dát gól a tak člověk, já vím, že jsem spěchal ze hřiště, ani no, nevím proč, a najednou mě tam někdo zastavil, tak prostě z toho vzniknul takovýhle krásný rozhovor, no, fakt naštěstí Tomáš Řepka dal gól a my jsme dokázali po nějakých letech udělat jako se Spartou titul a vím, že pro mě to byl jako neuvěřitelný zážitek, protože jako jsem hrál většinu těch zápasů, my měli docela mladý mužstvo tenkrát na poměry Sparty a vím, že to bylo takový hodně ubojovaný, že jsme tu sezónu ani jednou neprohráli, ale měli jsme snad 14 remíz, takže to bylo takový hodně vydřený a jako obrovský emoce a myslím si, že ten rozhovor je toho důkazem.
16: Kamil Vacek, který věřil, nakonec to byl ten dramatický finish obod před Komňáckého Jabloncem a odvody před Koupkovým Baníkem v tom roce 2010. Vy jste se pak taky setkali jako už protihráči, protože Pavel Horvát se vlastně zařadil pak mezi lídry Viktorky Plzeň, která začala sbírat ty triumfy i v lize. A Kamil Vacek si chvilku odskočil, k tomu se taky dostaneme do Itálie, ale pak když se vrátil, tak tam bylo to finále poháru v roce 2014 a k tomu se váže taky vlastně tenhle archivní zvuk.
22: Pokračuje kombinace Sparty na levé straně, centr od Krejčího a bude to pokutový kop, ruka ve vzduchu Milana Petrželi nakonec možná zachrání Spartu. Čtvrtá nastavená minuta, Josef Hužabauer už rozstává pokyn, rozbíhá se a dává gol. Takže Spartané vyrovnávají ve čtvrté nastavené minutě. minutě. Nestíhám počítat ty série, tuším, že je desátá. Petr Žela nedává. Tomáš Vaclík, ten to měl přečtené jako včerejší noviny. Pavel Kadeřábek se rozbíhá, dává gol a desátá série pokutových kopů rozhoduje o tom, že stejně jako ligová, tak i pohárová trofej zůstane na Letné.
16: Chci se zeptat tady na fakt, vy jste se vrátil z Kyjeva tehdy a vlastně jste, řekněme, nebyl úplně tím hráčem asi pro Spartu jako předtím, když jste odcházel. Jak jste prožíval třeba tuhle sezonu pod Vítězslavem Lavičkou, která byla z hlediska i toho zisku v lize dosud jako rekordní a dost výjimečná?
18: No tak já jsem, že jo, no to je, ten fotbalový život je na tohle strašně, strašně zvláštní. Jo. Odešel jsem ze Sparty na takovým tom vrcholu, byl jsem členem, že jo, reprezentace a úplně jsem si nebyl jako jistý, že odcházím jako ve správný čas, protože to byl rok, kdy pak bylo Euro a já jsem cítil, že jsem se dostal...
0: Bylo?
18: 24. Dostal jsem se do reprezentace a my jsme tenkrát vypadli z nějakého předkola evropských pohárů proti Vaslui. Pan Křetinský mi zavolal, že má na mě nabídku, že jsem jediný, koho může jako zpeněžit a já jsem jako věděl, že to není úplně jako ideální klub, ideální moment, ale zase odmítnout sérii já, že jo, je to prostě misky vah. Pamatuju si, já nevím, teď bych se asi jako k té Itálii, ale k té otázce, jako, abych se vrátil, že se k té Itálii pak vrátíme, tak
16: určitě.
18: Já jsem se vrátil a opravdu do Sparty člověk se nemůže vrátit s tím, že jako rok nehraje pravidelně, že jo? Bylo to hrozně hodně těžký, že jo? Kluci chytli velký lauf, tenkrát to mužstvo tam bylo velmi, velmi dobrý a já jsem nehrál úplně pravidelně, ale byl jsem vždycky takový ten střídající hráč, co tam jakoby šel, dostal jsem nějaký zápasy od začátku, takže občas člověk musí přijmout tu svoji pozici taková, jaká je a vlastně jsme udělali titul, vyhráli jsme pohár, takže velmi úspěšná sezóna a to, že prostě se to občas takhle stane, tak jenom mě utvrdí to, že prostě za Sparta neodpouští jakoby chyby a já vlastně po těch dvou letech v Itálii, tak člověk potřeboval hlavně pravidelně hrát a ta Sparta úplně to neumožňuje, že jo, tam prostě není ten čas. Jakoby...
0: To, no.
16: Tohle nám zkoušet říkal, když tady byl Luboš Kalouda, jak šel tehdy CSKA a vlastně měl na výběr buď Brno, které směřovalo tehdy níž, třeba i do druhé ligy a Spartu, která mu ten prostor ani vlastně nemohla nabídnout, že to takhle
0: je. No tak ono je to samozřejmě, může být období, že třeba by se v tu dobu Spartě nedařilo, tak by si dostal o těch šancí víc, ale musíš to trefit, je to prostě tak, jak se o tom vlastně Váca to říkal, prostě ten fotbalový osud takový je, že musíš někdy přijmout i na nějakou část té sezóny třeba roli, která ti úplně není příjemná, ale musíš to pro to mužstvo udělat a hlavně dělat na sobě, jako dělat na sobě, aby si byl pak ještě tam dál, abys byl připravený, no.
16: Ty si na to vzpomeneš, tohle bylo pro tebe asi těžké, víš?
0: To finále.
16: No, jste hrál v Edenu tehdy?
0: Jo, já vím, že jsme vedli dlouho, Radim Řezník podle mě dal gól takový trošku tečovanou střelou a byly penalty a já vím, že do dneška si vyčítáme, že nešel před Milanem ještě kopat Matuš Kozáčik, protože ne, Milan udělal ruku, tam to bylo v tom příspěvku, Milan Petržel udělal tu ruku v té 90. minutě, Pepa vyrovnal a vlastně jak se blížila ta chvíle toho Milana, tak on byl úplně hotový, úplně vyřízený. Já vím, že teď už je to taky dlouho, myslím si, že jsme se tady o tom ani nebavili, když tady byl.
16: To jsme nevytahovali.
0: Že jsem mu dal normálně facku, i facku jsem mu dal, aby se jako prostě probral. Ono trošku pršelo a měli jsme takový ty malý PET flašky, tak i tou vodou jsem ho jako cákal, aby se prostě to, říkám, rozmysli se, prostě vystřel, no a šel tam a nedal, jako jo, nedal a prostě...
18: Tyhle emoce se nedají ničím, nasimulovat, ničím, jako nahradit, natrénovat.
0: Jako těžký, jako no, ale vlastně, myslím si, že to byl dobrý zápas, že jako to bylo takový to klasický finále, no, jednou vyhraješ, jednou prohraješ.
16: Ty penalty, vlastně už pak se ptali novináři Tomáše Vaclíka, kam by to kopnul, že jo, tak no. Bylo to dost nečekané, že by mohli kopat brankáři, nakonec na ně nedošlo, ale měl jsi tam právě i tu roli toho lídra, Pavle, v tom utkání, kterou i zmiňuje, nebo která se tady zmiňuje v tom jednom komentáři.
5: Plzeňský kapitán Pavel Horvát na sebe pro změnu vzal roli hráze mezi novináři a nemluvným a po všech stránkách smutným hrdinou zápasu Milanem Petrželou.
16: si my všeteční novináři jsme se chtěli ne, doptat. Tak tohle je vlastně opravdu ta role, kterou ty lidi ani třeba nevnímají, víš, fanoušci.
17: Ne, tak já jako, tak já nevím kolik, tak mě bylo, já nevím, co to bylo za rok.
16: 2014.
17: Bylo, no, tak mě bylo 38, 39 let a Milanovi mohlo být o 10 míň teda, možná ještě víc, jako víc míň. Hezky, viď? A samozřejmě, jak se asi ten hráč může cítit, no, když uděláš jako v 90. minutě penaltu a pak neproměníš rozhodující, no, tak jako, co ti asi řekne, no, co to je hyenismus váš mediální.
16: Měl jste taky někdy takovouhle roli, pak třeba v pozdější fázi kariéry, že byste i tohle třeba řešil takhle, nechoď tam prostě, trošku chránili ty spoluhráče jako ze zkušenosti.
18: Snažil jsem se, že jo, tak hlavně pak Gord v těch Pardubicích, když jsme neměli úplně tak dobrý mužstvo a člověk věděl, že jsme ty zápasy nezvládali, tak třeba pak nechtěl, aby ty kluci šli na ty tiskovky nebo na ty rozhovory, tak musel jít jako kapitán tam a snažit se těm klukům jako pomoct, ale já furt říkám, že to být líder nebo tak je o tom, jak se chováte na hřišti denodenně, aby ty kluci si z vás vzali, protože myslím si, že dnešní kluci jsou nastavený trošku jináč, než když já jsem byl, že jo, kdy prostě opravdu já vás respektoval, bral jsem to a teď ty kluci si myslej kolikrát, že jsou prostě nejlepší a myslím si, že to jít příkladem je to nejlepší, co člověk může udělat, protože ta doba se opravdu změnila a už to není tak, jak to bylo dřív, že když jsem přišel, si pamatuju, do té spartanské kabiny třeba za vámi, takže opravdu člověk musel být pokorný, abyste ho vzali, protože jináč si myslím, že neměl šanci se prosadit. No.
11: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
16: Zahraničí a Kamil Vacek říkal do Německa, tak pojďme na to, protože přece jenom odejít v 18 letech třeba do Jablonce, Pavle, to asi z Prahy jde, ne? Ty jsi měl, myslím, kolem 18 tam mířil.
17: Tak ono v té době, já si myslím, že to vyšlo stejně, jako když Kamil jel pak do Itálie, že byl stejně rychle v Itálii, jako já v Jablonci z Prahy. Ještě nebyla úplně dálnice, já jsem tam šel v zimě, v Jablonci víme, jak to vypadá v zimě, takže to bylo podobné, jako co se týká času, než tam dojedeš.
16: No. Ale vy jste šel do Bielefeldu v 18 letech za takových okolností, které se možná nelíbily třeba úplně v Sigmě, ale byli tam už dva borci, které jste znal asi z Hané, ne?
18: Tak... Ano, byl tam David Kobylík a Radim Kučera. Já tenkrát opravdu do dneška to řeknu, že jsem nechtěl odejít, ale jak to tak ve fotbalovém zákulisí bývá, tak se ty věci tak se běhly a já tam odešel po tom slibném startu, že jo, jakoby do dospělého fotbalu. A
17: já ti do toho musím skočit, ale jak teď mi to popiš teda, jako ty jsi nechtěl.
18: Nechtěl jsem, já myslím, že to úplně sem jako nepatří, ale dobře. Prostě...
17: Takže jsi to nerozhodl úplně ty prostě, ano. Okay.
18: Byly tam prostě nějaké problémy s mojí profesionální smlouvou, tenkrát klub řídil pan Kubíček a prostě to vyústilo v takovejhle odchod, ale do dneška říkám, že do Olomouci jsem vděčný za všechno a vděčím jako těm lidem, ale to, co tenkrát jakoby se stalo, tak mě do dneška jako hrozně mrzí a my jsme se dohodli, že o tom nebudeme úplně jakoby mluvit, ale...
16: Tak o tom nemusíme mluvit.
18: Nejenom bych chtěl jako říct, že to prostě je taky nějaká součást toho fotbalu a že díky tomu jsem třeba se dostal do Sparty a takhle to jakoby bylo. No. Ale k tomu Bielefeldu, úžasná zkušenost, Bundesliga, že jo, tenkrát obrovský stadiony, zápasy jako mladý kluk a do dneška vím, že kdybych si tenkrát nezlomil tu nohu, takže opravdu jsem jako měl obrovskou šanci nastupovat jako pravidelně. Tenkrát i trenér, jako byl tam i Petr Gabriel, že jo, tam byl s Radimem, tak oni to věděli, že jo, od trenéra, mě to tenkrát hodně jako vzalo, zlomilo, protože po půl roce, co jsem se léčil, tak jsem si to udělal znova. A vlastně jsem pak byl rok v Německu, nikdo mě neznal, změnil se trenér, sportovní vedení a vyústilo to díky bohu v ten můj odchod do Sparty. Po tom, co jsem měl jako z té mládeže takové jméno v republice, tak mě vlastně Sparta koupila se zlomenou nohou a díky tomu já jsem se dostal jakoby do Sparty. No.
17: A to bylo jenom pro mě, a to bylo jaký zranění teda konkrétně?
18: Já jsem si zlomil zanártní kůzku. To bylo to, oni tomu říkají únavová zlomenina, ale je to taková ta stresová zlomenina, kdy prostě to tělo asi třeba v tom věku, co jsem byl, tak že to tak vyústí takový to přetížení a všechno ten
0: a začal
18: stres.
0: Začal si trénovat a znova, jo.
18: A znova se mi to stalo, no.
0: Na tom samém místě.
18: Musel jsem pak na operaci. Pamatuju si, že jsem byl v Hamburku na operaci s Rafaelem van der Vaartem, že jo, a že jsme spolu byli na pokoji, tak aspoň člověk má takovýhle zážitek.
16: A to byla teda asi tříštivá, protože já jsem měl taky únavovou zlomeninu záhnrtně a bylo to zhruba na 2 měsíce právě.
18: No a mě tím, jak se to stalo znova, tak mě to museli operovat a do dneška tam mám keramickou destičku.
0: Já bych jenom chtěl říct, že Honzo hraje dobře na housle, u toho se hrozně dělají únavový zlomeniny na nohách.
16: Nikdy nevíš, když hraješ třeba Paganiniho, kam špatně šlápneš, ale to je jedno, to sem taky nepatří. Ale my jsme tady měli, už jsem to zmiňoval, Luboše Kaloudu nedávno a vlastně on mluvil, že na mistrovství světa 2007 se dostal i shodou náhod, že někdo se zranil.
18: To jsem byl přesně.
16: A Kamil Vacek se tam nedostal. Naopak.
18: Já jsem byl vlastně jeden z kapitánů toho ročníku, že jo. My jsme prolezli tou kvalifikací, Luboš, můj kamarád velký, tak vlastně on nebyl součástí toho mužstva, jel tam, protože jsem se zranil já a zranil se tenkrát Marek Junger a on se vlastně dostal jako z pozice toho náhradníka na tenhle šampionát a tím vlastně mohl přestoupit potom.
16: To jsou paradoxy v té kariéře, že zase vaše možná, nebo určitě byla delší z hlediska i toho, kde jste hrál všude a jak to dlouho trvalo, a on se prosadil tady a pamatujeme si ho vlastně s tím stříbrem. Jenom z hlediska toho Německa, ale pak ušel jsem do Itálie. Co jazyky a Kamil Vacek?
18: Mě jazyky hrozně bavily vždycky, takže jsem vždycky měl to štěstí, že mě to jako šlo i německy. Tenkrát jsem pak z němčiny maturoval, že jo, po tom roce, protože jsem byl doma se zlomenou
0: neměl
18: nohou. Neměl jsem co dělat a tak nějak to vždycky je něco k něčemu, no. A potom v Itálii, no, jako,
16: že jo. Itálie?
18: Co ta Itálie? Ta italština jako je úžasná, že jo? To je taková podobná češtině, ono se to jenom nahrazují ty slova jinýma slovama. Docela mě to bavilo do dneška. Jako, asi nemluvím úplně gramaticky skvěle, no, ale když někde jdu, tak se vždycky jako domluvím.
16: Jo. Já vím, že Mozart měl problém skládat opery v němčině, proč mu nepřišla tak zpěvná jako italština, tak jestli máme blížší, tak možná máte hudební vkus.
0: Já mám jednu pomůcku tady na tyhle ty řeči, protože ta portugalština a španělština, tam je dobrý, že jako když jako nevíš, tak děláš, ne?
16: Ale evidentně Kamil má talent na ty jazyky, protože říkal, to je to samé jako češtinem, tam vyměníte ty slova. No, tak to vlastně spousta těch jazyků, japonština teda ne, jo, tam asi ten směr je to jako...
0: Vyměníš taky slovo.
16: No, tam jako nějaká obrázky.
18: A v němčině ten slovosled je trošku jiný, že jo, a takový, a tam je to trošku složitější, ale ta italština byla super.
16: A učitele jste měl takhle na to, nebo? Že v Bielefeldu v 18 letech se zlomenou kůstkou se těžko hledá učitel, internet asi nebyl,
18: no,
16: ještě.
18: Ale tak většinou už tenkrát, že jo, ten klub byl skvěle řízený, že se o nás jako starali, ale spíš pro mě to bylo těžký, protože jsem prostě chtěl hrát fotbal a pamatuju si, že tenkrát jsem ještě neměl auto s automatem a nemohl jsem prostě ani jezdit, že jo, jenom jsem chodil s berlem a s baťohem všude, tak to bylo prostě, bylo to taková obrovská škola, ale hlavně mě to jako mrzelo ten moment té kariéry, jo, protože člověk se dostane někam a já opravdu jako cítil, že bych jako hrál, že bych jako hrál, jo, a prostě hol to takhle ten život naplánoval.
16: Pak jste tedy získal ten titul se Spartu, pak jste šel do Kyjevo Verona, což je klub, který aktuálně je v sérii D, protože měl nějaké finanční problémy, ale ne během toho vašeho angažmá, nebo ano?
18: Ne, během toho mého angažmá jste se vždycky dokázali senzačně zachránit.
16: Takže... ale vy jste byli desátí v té jedné sezóně.
18: No ne, jako byl to hodně provinční klub, hlavní klub ve Veroně je a vždycky bude Hellas, že jo, Kyjevo byl klub, který řídili dva bráchové, pak i jako vlastně z bankrotoval a proto teďkon jako vlastně ta značka vzniká znova, postupují zpátky, ale byl to strašně zvláštní klub. Já přišel ze Sparty, kde všechno fungovalo, hráli jsme evropský poháry a vlastně jsem přišel do série a myslel jsem si, že to bude úplně jiný level, ale nás bylo na tréninku 40, trénovali jsme na dvou hřištích, já na to nezapomenu do dneška, že jo, prostě jsem hrál 3 zápasy, pak jsem 2 měsíce nejel na zápas, vůbec jsem to jako nechápal, byl to obrovský biznis, jo, takový klub, kam prostě chodili hráči. Museli jste mít silného agenta, aby vás prostě hráli, že jo, a jo, takový klub, kam prostě chodili hráči, museli jste mít silného agenta, aby vás prostě hráli, že jo, a bylo to jako hodně velká škola života.

0: Tak hrát ten zápas a asi ve 12. minutě už to bylo 3-0 a on dal 3 góly. A neuvěřitelný fotbalista, jako neuvěřitelný. A to jsou taky zážitky, co člověk jako ne, no, jako nedokáže jako vymazat z té hlavy.
1: Nikdo nevezme. Já ještě se ptám, tadyhle v těch 40 hráčích, jde si tam udělat nějaký jako vazby?
0: Ne, bylo to hrozný, že já šel ze Sparty, kde jsme chodili po každém zápase na večerze, prostě byla tam parta, my jsme byli, tenkrát tam byl Roman Hubník, byli tam Juraj Kuc, Bony, my jsme měli fakt jako dobrou partu, já přišel do té Itálie a já to vůbec nechápal, co se tam děje, jo. Prostě ty kluci se sjeli, rozjeli, poprali se na tréninku, pak zase v kabině se poprali, odjeli, fakt to prostředí bylo takový jako zvláštní, ale myslím si, že to bylo vyloženě ten klub, kde jsem byl, jo. Protože Juraj Kucka tenkrát odešel do Janova a vím, že to byly třeba 2 hodiny cesty, tak jsem, když jsme měli volno, tak jsem za ním jel a ten to měl úplně na pohodu, že jo. Bylo to jak prostě, kdyby byl ve Spartě 20 lidí, prostě super trenér, jo. A tady to pro mě bylo obrovská, jako obrovská zkušenost a jako dopadlo to tak, že jsem se pak vrátil zpátky do Sparty. No.
2: Jak tohle bylo pak v Polsku? Tam jste zažil 2 angažmá a samozřejmě polština to z hlediska jazyka možná a
1: to
2: úplně nejbližší.
1: To proto úplně přes noc.
0: Ale polština, jako paradoxně, myslím si, že já jsem tam vyhrál toho hráče sezóny, že jo, my jsme málem udělali titul, kdyby tenkrát tam byl takový klíč, že po základní části, po těch 30 kolech se body dělily 2, takže my z 10 bodů náskoku jsme měli 5. Byla nadstavba, jeli jsme na ligy, tam jsme dostali 4 a že jo, měli jsme najednou bod, jako, takže, takže...
2: A to vás vedl tehdy Radoslav Látal tam?
0: Ano, trenér Látal, on byl, jako fakt nás nechal hrát, já jsem, to mužstvo to byl zázrak, jo, že 14 nových lidí přišlo před tou sezónou, já tam přišel 2 dny před zápasem a my prostě furt vyhrávali, jo, a bylo to obrovská, jako, taková euforie díky tomu, teď můžu to říct, já jsem si fakt myslel, že se pak vrátím do Sparty, že jo, po takové sezóně, kdy jsem se vlastně dostal zpátky do reprezentace, to, ale tehdy tam byl pan Šťastný a pamatuju si, jak do dneška, že seděl za stolem na Strahově, koukal do stropu, ani se na mě nepodíval a říká mi, no hele, mě to asi jako nezajímá, asi bude lepší, když půjdeš pryč. No. Takže takhle já jsem se vlastně rozloučil se Spartou a přestoupil jsem do Haify, do Maccabi Haifa. No. Takže mě to mrzelo hrozně.
2: Abychom to posluchačům jenom dovysvětlili, tak to bylo hostování v Piastu Gliwice sezona 2015-16, hostování ze Sparty.
0: Ano.
2: Takže zde je Šťastný, jak jste si nesedli teda.
0: Já to asi nemůžu takhle říct, protože já ho vlastně neznám a to byla jediná možnost, když jsem se s ním bavil osobně, tak byl tenhle ten rozhovor.
1: Prostě se ho nevybral.
0: No.
1: Já jenom mě ještě spíš zajímá třeba, dali jste to dohromady v tom Polsku na poslední chvíli a návštěvy, jako to prostředí, my tady o tom slýcháme, nebo i to teď už děláme samozřejmě, tak i pro tebe to muselo být jako skvělý, ne?
0: Úžasný a hlavně jako překvapení, jo, protože člověk vnímá, že ta kvalita českého fotbalu je velká, ale my Češi jsme takový, že si to strašně haníme, jo. A Poláci, to byl úplně pro mě opak. Jako oni obrovský pyšný na to, na ten svůj fotbal. Obrovský mediální, jakoby mediální podporám, zájem, kamkoliv jsme přijeli. Nádherný stadiony. Oni říkají, že to bylo kvůli tomu Evru, ale to Evro se tam hrálo na 4 stadionech a tam kamkoliv přijedete, tak to město má svůj stadion postavený. Nádherný, jo. Prostě obrovský jako návštěvy. Já chápu, že to je spojený s tou populací, že Polsko je daleko násobně větší, než jsme my, že myslím, že 4násobně, ale ten fotbal tam opravdu je jako je dobrý a je to zážitek tam hrát, protože Legie Varšava, Lech Poznaň, Wisla Kraków, to jsou týmy, kam prostě chodí na jako obrovský návštěvy a my tenkrát v těch Gliwicích tam prostě byl menší stadionek, ale bylo to narvaný furt nějakých 8000 lidí a bylo to prostě jako fakt zážitek, kamkoliv jsme přijeli, tak spousta fanoušků a jako dobrých hráčů. Akorát do dneška vlastně moc nechápu, že oni nedokážou na evropské jako scéně ty kluby jako se nějak víc prosadit.
1: To je zajímavý, no.
2: Jo, o tom jsem se teda musel říct, bavil se samotnými Poláky, že taky to nechápou, to měli Lech Poznaň, byl snad předloni ve čtvrtfinále konferenční ligy a oni to brali jako mimořádný úspěch, že se takhle dostali, jo.
0: A oni tam dokážou dostat jako dobrý hráč, jo, zaplatit spoustu peněz, ale prostě nějak, jako my Češi, my jsme pak v tom týmovém sportu, mně přijde, že dokážeme nějak jako táhnout hodně za jeden pro vás. No.
1: Já jsem chtěl, že jsem viděl teďka Erika Prekopa, jak se radoval po těch svých gólech, jako to je něco teda, no. V tom staďáku
0: normálně.
1: Pak v šatně, jako to jsem zase v úvozovkách jako záviděl vlastně. To je
0: ale já nevím, jestli jsem to v Čechách jako někde zažil.

0: zažil, jo, ale tam třeba jsem poprvé zažil jako prezentaci týmu jakoby před sezónou. Vím, že jsem to zažil v Itálii, v Německu, ale v Čechách, já nevím, jestli se to někde dělá. Tam byla prezentace týmu před sezónou. My jsme to měli ten den před tím zápasem prvním v Glivicích, že jo, vlastně pro mě neznámý město. A tam přišlo 5000 lidí na jako na náměstí, jako koukat na to, jak prezentujou. Jako tým, jako...
1: Mimochodem, teď odskočíme od zahraničí, ale souvisí to s tím vaším zestupem, že vy jste se vrátil do reprezentace díky výkonům v Glivicích, kde jste tedy, jak jste uvedl, byl vyhlášený i nejlepším záložníkem sezony. To znamená 2015-16 a pak pod Pavlem Vrbou teda jste hrál.
0: Ano, tenkrát pan Vrba mě povolal zpátky a já jsem si to hrozně jakoby vážil, i proto říkám, že moje myšlenky bylo to, že se prostě vrátím jako do Sparty a vůbec mě nenapadlo, že bych jako ze Sparty šel pryč, protože já jsem pořád to bral, že musím začít hrát, aby jsem ty výkony se dostal do Sparty, no ale hold, ten život to takhle chtěl, ale zažil jsem pro mě jedno z nejkrásnějších angažmá, protože tenkrát se v Izraeli ještě tak neválčilo, jak dneska. Narodil se nám tam syn a trénoval mě tam René Moulensten, který byl 17 let asistentem pana Fergusona v Manchester United a já tyjo, opravdu jsem poznal, jak se dělá fotbal a byl to obrovská škola života.
1: No tak pochopitelně Izrael, ale to je země, kde se ta bezpečnost řeší neustále, když jenom u tohohle budem, tak vy tam jste tedy se radoval z narození syna. Ta rodina, jak tam žila, jako nebylo tam něco specifického přes to, tak, že jsou v permanentní ohrožení vlastně tam
0: tenkrát,
1: kolem?
0: Říkám, tenkrát to byla taková doba, že já jsem si úplně nebyl jistý, že tam jako chci, ale když jsem tam přijel, viděl jsem nádherný stadion, jo, 20 000 lidí, stadion úplně úžasný a oni mají 18 000 pernamentek prodaný. Přijel jsem na letiště, tam na mě čekalo snad 500 lidí, jo, úplně prostě, říkám, ten zájem venku o ten fotbal je násobně větší než u nás. Jo? A to je ten asi hlavní důvod, když někdo pak odejde do zahraničí, co vlastně popisuje tím rozdílem. A tenkrát asi jako já jsem se jediný, když jsem se trošku bál, bylo, když jsme měli trénink a první středa v měsíci, jak tady jsou sirény, tak tam najednou rána jako blázen. Jo. A my cizinci, co jsme tam byli, tak jsme lehli na zem. Tyjo. A my jsme řekli, ale co blbnete, tyjo, to tady je každou středu v měsíci. Že tam nehoukají sirény, ale oni odpalují ty zkušební nějaký rakety. Takže to mě jako zarazilo.
2: To je možná lepší upozornit na to.
1: Tohle, když jsi byl takhle v Istanbulu nebo v Kobe, jako mohl tam se cítit, nebo mohl jsi tam chovat jako turista? Cestoval jsi tam nějak, jako poznával jsi to tam?
2: Já v Turecku vůbec ne, tam jsem dostal služební auto, který měl digitální displej, ale nefungoval, tak jsem každou cestu tankoval vždycky, jestli tenkrát byly eura už, ale určitě za nějaký dolary jsem vždycky jako něco natankoval a v Japonsku jsem samozřejmě jezdil jako turista, no, tam to je jasný. Tam
1: že v Izraeli se to asi taky nebyl.
2: V Japonsku, já jsem zažil v Japonsku zemětřesení, jedno takový jako větší, že jsme hráli ten den zápas a vlastně celý se to odložilo, oni vlastně vypnou elektriku okamžitě a celý se to odložilo, tuším, o nějaký 3 hodiny, že se ten zápas začal hrát ne v 6, ale fakt jako v 9 večer. V Tokiu to bylo a vím, že jsme šli z přípravy na hotelu a že se to začalo fakt jako kinklat a já jsem zůstal jediný nepoučený stát ve prostřed té chodby a oni všichni Japonci a i ty kluci, co tam byli díl, už byli u zdí prostě a pod těma futrama, kde by se jako nemělo nic stát a dělali na mě něco, ale to trvalo samozřejmě jako 7 vteřin, že jo, takže panika prostě, já jsem jenom stál štronzo a říkám, tyjo, co to je, no, takže jako to bylo jako spíš, než že se něco mohlo stát jinýho. V Turecku jsem nikam nejezdil, tam se mi to moc nelíbilo.
1: Jo. Ale vy jste tam teda v Izraeli byl asi na některých místech poutních pořád.
0: My jsme si to užili. Říkám, narodil se nám tam Mateo, a ta péče tam je skvělá, ale hlavně ta země je relativně malá a my jsme měli, že jo, k dispozici auto a kdykoliv byl volný den, tak jsme vyrazili do Betléma, do Jeruzaléma, k mrtvýmu moři, na různé ty památky, co do Jaffy, co jsou v Tel Avivu. Takže my opravdu projeli křížem, krážem a to angažmá bylo naprosto skvělý.
2: Tam se skoupal v mrtvém moři.
0: Koupal jsem, zkoušel jsem číst noviny, že mám knížku, jak jsou ty fotky, takže
1: zkoušeli
0: úplně všechno.
1: Zdá zpívat, že vás to nepustí dolů. Jako.
0: No opravdu to je, jako, tak funguje, to, je, jako, to se nedá popsat ten pocit. No.
2: A i pro jako, ty těžší lidi, myslíš?
1: Kamila, my se blížíme pomalu bohužel ke konci, ale přesto pak teda návrat Polsko. V tom Dánsku, v Odense, tam to nebylo dlouho úplně.
0: Tam to nebylo na dlouho, protože moje angažmá v Izraeli skončilo, takže jednoho dne jsem přišel na trénink a trenér Moulens ten tam nebyl. A já říkám, kde je? A říkám, no, že se nepohodl s vedením a skončil, takže nás dali všech pět cizinců jako bokem, tak jak to v těchto zemích bývá. Takže to takhle blbě skončilo. A on měl jít právě do toho Dánska. A já jsem tam měl jít za ním, ale už jsem podepsal smlouvu a on ji nakonec nepodepsal. takže to byl takový hodně zvláštní
2: půlrok. A vy jste to dělá?
0: No, jako nikdo mi to vlastně neřekl, ale poznal jsem velmi záhy, že tenhle trenér, co tam zůstal, takže úplně nebyl nakloněn mýmu příchodu, takže, ale jo, fotbalový život, no, ale mohlo to být i horší.
1: No, fotbalový život pak u Kamila Vacka trval ještě řadu let, a to v Bohemians a pak v Pardubicích, a když samozřejmě budem doufat, že ještě nás pustíte návštěvu, tak to můžeme probrat. Nicméně teď jste končil vlastně poslední zápas vlastně nedávno na konci té minulé sezony v prodloužení s Karvinou, respektive takhle, vy jste přihrál Vojtěchu Patrákovi na gol ještě, pak jste se rozloučil. A co teď? Vy jste se stal něčím v Pardubicích? Je to tak?
0: Jsem součástí Pardubic dále. Moc bych chtěl ještě jednou poděkovat za tu rozlučku, protože si myslím, že to není v Čechách úplně takhle běžný, a Pardubice se toho zhostili naprosto úžasně a do smrti na to budu vzpomínat. A povedlo se mi nahrát Vojtovi na ten gol, což je on velký můj kamarád, a bylo to takový se vším všudy. Mě hlavně šlo o to, aby mě viděli kluci moji dva, co mám, rodina, manželka, tatínek, a abych to v sobě mohl nějak jako uzavřít. A jsem moc rád, že jsem u té změny těch Pardubic, protože s novým majitelem ten klub se opravdu mění, a věřím tomu, že Pardubice budou pevnou součástí a ligy, a že budou prohánět ty pozice, kam se chceme dostat.
1: No tak vám budeme držet palce, jenom samozřejmě, aby vám zbýval čas taky na tu produkci živočišnou nebo rostlinou.
2: Myslíte, tak já si myslím, že on bude spíš jako to řídit, že nebude dojít úplně.
0: Já doufám.
2: Takže podojil bys?
0: Asi ne.
1: Ale pomalu?
0: Teď my tam máme ty dojící roboty, víš, už to nedělají ani lidi teďko.
2: To už není ono.
1: Tak jsme viděli naposled slunce seno, že jo? A to se ještě dojelo asi normálně ručo.
2: Jo.
1: Dobře, na traktoru teda?
0: Hele, taky bych to nezvládl, on to je taková iluze, ale ty traktory, to je tak složitý, že člověk opravdu musí vědět, co s tím dělá, takže já to nechám na těch klukách, co jsou v tom daleko lepší, než jsem já.
2: No, drž se svého kopita, ševče.
1: A ještě mě řekněte, ty žně bývají dřív už, co? Jak se říkalo, požních půjdeš k Turkovi v tom filmu. No, jak to všechno je urychlené, už to není konec srpna, už jsem viděl kombajny pomalu konec června.
0: Co? Je to, ta příroda se mění, no.
1: Dobře.
2: Mě se neptej na žně.
1: Dobře, tak
2: Pavel za nám. Já už u Turka byl.
1: Jak se to říká, Pavel se zvá na ten masný skot pak, někdy ve volné chvilce.
2: No, já nejsem masný skot, no, uvidím.
1: No, tak, já myslím, jakože řeznící, víš. Pozděkujeme jako Kamilu Vackovi, že tady s námi byl v desíce.
0: Děkuju moc za pozvání, velmi jsem si to užil.
1: My děkujeme Pavlovi, že pozval Kamila, a věřím, že ještě bude příležitost se znovu setkat.
2: No tak neprobrali jsme vlastně dvě takové závěreční fáze té kariéry. Máme času dost.
1: Ano. Těšíme se zase brzy naslyšenou, ať se vám daří, Kamile.
0: Děkuju moc.
2: Hezký den.
1: Krásný den. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce u trati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu biechovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
1: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a hlavní město Praha.
2: Radiožurnál 11 hodin. A zprávy má pro vás Kateřina Cousilisová.
3: Telefony v českých školách nebudou zakázané úplně, žáci by je mohli používat k výuce. Malcká policie vyšetřuje soudní porotce z případu vraždy novinářky Galíciové. Fotbalisté Liberce zabojují v Brně proti Artisu, posun do čela ligové tabulky. Neprůjezdná je po nehodě silnice 16, Slaný Mělník u Luníkova. A bude polojasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Děti v mateřských a základních školách od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako chytré hodinky a nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce, pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
5: To je chytrá regulace, nikoliv zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči. A samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
3: Plošná regulace ale nemá podporu mezi některými opozičními stranami. Proti jsou například TOP 09 nebo ODS. Podle poslankyně občanských demokratů Renáty Zajíčkové zákazy nic neřeší a děti si najdou vždy cestu, jak je obejít. Malcká policie zadržela 4 porotce, kteří rozhodovali v případu zavražděné novinářky Daphne Caruanové Galíciové. Před 2 týdny vynesl soud osvobozující verdikt pro podnikatele Jorgena Feneka. Podle obžaloby si měl smrt novinářky objednat.
6: Malcká policie zatím nechce zveřejňovat žádné detaily. Zadržela 4 porotce a vyšetřuje je. Informovala pouze o tom, že se objevila podezření z toho, že někteří při skládání přísahy před začátkem soudního procesu lhali. Jiný zase údajně měl během rozhodování poroty navzdory zákazu používat mobilní telefon. Pokud by se tyto informace potvrdily, mohla by je obžaloba použít k odvolání a snaze o znovu otevření celého případu. Daphne Caruanová Galíciová zemřela před 9 lety, kdy s ní v autě explodovala bomba. Z Malty Pavlína Nečásková, Radiožurnál.
3: Dnes a zítra se můžou dobrovolníci zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět. Budou při ní čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Akci pořádá Český svaz ochránců přírody.
7: Po celém Česku je ke kampani přihlášených asi 200 úklidových akcí, z toho víc než polovina bude v Praze a ve středních Čechách. Na webu kampaně Ukliďme svět najdou zájemci mapu, ve které jsou všechna zapojená místa. Po zaregistrování stačí kontaktovat organizátora daného úklidu a domluvit se s ním na srazu. Potřeba je vzít si pytle a rukavice. Jakub Vik, Radiožurnál.
8: Sport. Liberečtí fotbalisté se minimálně do neděle můžou dostat do čela tabulky šance ligy. V 9. kole dnes nastoupí v Brně proti domácímu Artisu a pokud zvítězí o 2 body, přeskočí vedoucí Slávii. Artis je aktuálně až 14. a jeho trenér Roman Nádvorník se po velké letní obměně kádru těší na to, že nováček v dalších týdnech dostane víc prostoru na sehrávání týmu.
9: Vyhlížíme reprezentační pauzu a když si to potřebujeme, aby si to trošičku sedlo, aby jsme si na sebe víc zvykli a aby i ta kombinace v některých těch fázích nám ještě fungovala líp, aby jsme si trošičku připravili pak na ten zbytek té podzimní sezony.
8: Utkání Artis Brno-Liberec začne v 15 hodin, stejně jako zápasy Mladá Boleslav Zbrojovka Brno a Pardubice Bohemians. O 3 hodiny později nastoupí Slovácko proti ostravskému Baníku.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 nehoda za Všechromy a kolona u Psářů. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se tvoří kolona od exitu 15 z Velké Popovice kolem nehody na 18. kilometru. Auta tam stojí ve středním pruhu až dál do omezení na 24. na Šmejkalce, zdržení 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy nejdřív kratší fronta před exitem 56 z Ruč, u něj pracují v levém pruhu a pak hlavně za sjezdem na Vlašim kolona ze 47. kilometru k pracím na 44. Je to na čtvrt hodiny. Na D11 z Hradce Králové na Prahu za sjezdem na Nové Město první zúžení do jednoho pruhu ze 65. kilometru až na 53. Jede se to pomalu asi 25 minut a potom dál směrem na Prahu další zúžení mezi exity 35 Pečky a 25 Sadská. To se jede o něco plynuleji, i když u sjezdu na Sadskou řeší nehodu. Na D11 taky směrem z Prahy na Hradec za sjezdem na Městec dlouhé zúžení mezi kilometry 53 a 63. Tam se to sune asi 20 minut za sjezdem na Městec. Tak 16 Slaný Mělník po vážné nehodě osobního a nákladního auta uzavřený, provoz odkloněný mezi odbočkami na Žižice a Luníkov po staré silnici. A taky silnice 23 Telčín Dřichův Hradec v Jarošově zablokovaná po havárii auta a motorky, objíždí se boční ulicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
11: Je 5 minut po 11. hodině, je s vámi Radiožurnál Sport, přeji vám příjemné sobotní dopoledne. Trenér českých fotbalistů Santi Denia oznámil svou první nominaci, a to před zápasy Ligy národů v té elitní úrovni A. Pozvánku obdrželi mimo jiné i nováci Roman Macek, Lukáš Ambros nebo třeba teplický Matěj Radosta. Po delší době se vrací do národního týmu třeba Alex Král nebo Michal Sáček. V budoucnu by se mohlo objevit i další zajímavé jméno, Ryan Nadery. A o tom si povíme víc hned po písničce od kapely Five Seconds of Summer. Příjemný poslech.
4: Radiožurnál Sport
0: a Ondřej Prokop.

0: Písnička Killer Queen, předělávka jednoho z prvních hitů slavných Queenů od Five Seconds of Summer na radiožurnálu Sport v 11 hodin a 9 minut. A teď tedy téma Ryan Nadery. Německý fotbalový útočník se rozhodl reprezentovat Česko. V aktuální nominaci národního týmu ještě chybí. Díky bulharskému otci a české matce tedy měl vlastně hned tři možnosti, kterou zemi bude reprezentovat.
1: Ano, byl v našem hledáčku, potvrzuji, Ryan Nadery. Je to hráč, kterého bychom povolali do národního týmu. V tomhle momentě bohužel to nemůžeme udělat, i když má české občanství. Chybí poslední administrativní kroky, aby mohl být povolán do národního týmu. Naše právní oddělení proto dělá možné i nemožné.
2: Prohlásil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Samotný útočník skotských Rangers Ryan Nadery se rozhodl reprezentovat Česko. Před měsícem v dvojutkání s Jabloncem v závěrečném předkole konferenční ligy ukázal, že s jazykem problém nemá.
3: Moje mamka je z Česka, babička tam bydlí, když mám prázdniny, nebo jak jsem byl ve škole, tak to ještě byly prázdniny, tak jsem často tam byl. Umím česky, už ne tak dobře, jak to bývalo, ale je to v pohodě.
2: Ačkoliv Nadery mu nebrání jazyková bariéra, tak na svůj debut v národním týmu si kvůli nevyřízeným úředním papírům na české straně musí počkat. Manažer reprezentace Nedvěd si ale i tak Naderyho rozhodnutí váží.
1: Proto, aby byl u nás v týmu, udělal strašně moc a hrozně o to stál, snažil se osobně, vyřizoval papíry v Anglii a my jsme bohužel nebyli zatím momentálně schopni ty papíry dotáhnout jak v Brně, tak v Praze. Pracuje se na tom a já bych byl velice rád a velice šťastný, aby to bylo vyřízené co nejrychleji, protože je to hráč, o kterého jsme velice stáli a který určitě brzo bude v našem týmu.
4: The most important is the player choose the Czech Republic.
5: To nejdůležitější je, že si hráč vybral Česko, že chce být s námi, to je nejpodstatnější. Pro trénink a pro nás je to dobré v tom, že bychom měli další variantu mezi útočníky.
2: Navázal na Nedvěda nový trenér reprezentace Španěl Santi Denia.
1: Nevím, kolik tomu chybí. Já doufám, že už jenom opravdu málo. Jsme v kontaktu s rodinou, jsme v kontaktu s ním. Bylo na něm vidět, jak se prostě těší. Trošičku si myslím, že momentálně je to pro něj zklamání, že jsme u nás to nestihli, ale jak říkám, jestli máme šanci nějakou to někam posunout v příštích dnech, aby nás ještě doplnil jako tým, tak to uděláme velice rádi.
2: Dodal Pavel Nedvěd, český tým zatím bez Ryana Naderyho začne přípravu na vstup do elitní divize Ligy národů v pondělí. První duel pak odehraje za týden v sobotu v Edenu proti Chorvatsku. Z Prahy Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Českou reprezentaci čeká opravdu nabitý reprezentační blok. Zmiňovaný úvodní zápas tedy v sobotu Česko-Chorvatsko v Edenu o 20:45, pak o tři dny později na témže místě Češi přivítají anglický tým, potom 3. října zápas Španělsko-Česko v Oviedu a o tři dny později ve Wembley Anglie proti Čechům také ve 20:45. Všechny zápasy vám nabídneme v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Red Hot Chili Peppers a jejich Airplane na Radiožurnálu Sport v 11 hodin a 17 minut. Korejští tenisté postoupili poprvé v historii do čtvrtfinále Davis Cupu. Účast na finálovém turnaji si zajistili vítězstvím 3-1 nad Indií ve druhém kvalifikačním kole doma v Soulu. Rozhodující třetí bod získala korejská jednička Kwon Soon-woo po výhře 6-1, 6-2 nad summitem Nagalem, poté co Indové předtím snížili na 1-2 ve čtyřhře. Korejci se tak na konci listopadu představí na turnaji osmi týmů v Boloni, kam se snaží přes kvalifikaci se Spojenými státy dostat i čeští tenisté. Po prvním dni utkání v O2 aréně je stav 1-1, dnes se bude pokračovat od 14 hodin čtyřhrou a dál jsou na programu zápasy jedniček týmu, tedy Jakuba Menšíka s Benem Sheltonem a případně pak i dvojek Jiřího Lehečky s Lernerem Tienem. Samozřejmě o průběhu všech zápasů vás budeme informovat ve vstupech, nebo dá se říct vlastně i v přímém přenosu, protože minimálně během čtyř hry na to bude ještě dost času. Na Radiožurnálu Sport.

0: večerní sezení u televize je nezdravé. Večerní pohybové aktivity ale zase zhoršují kvalitu spánku. Jak s těmito dvěma protichůdnými informacemi naložit, to prozkoumali vědci z Univerzity z novozélandského města Otago. My o tom teď budeme mluvit v pravidelném sobotním povídání o propojení vědy a sportu. Ve vysílání už proto vítám Anu Skalovou, která má podrobnější informace. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Tak přibliž trochu blíž tu zmíněnou studii.
1: Základní myšlenka je docela jednoduchá. Lidské tělo potřebuje pohyb a dlouhé sezení nebo ležení v bdělém stavu mu škodí. Podle autorů výzkumu je běžné, že lidi tráví nejdelší čas sezením bez pohybu večer, typicky u sledování televize. A to vlastně může být správné, protože jiné výzkumy ukazují, že večerní fyzická aktivita má špatný vliv na náš spánek. Autoři výzkumu tedy chtěli najít nějaký ideální kompromis, aby lidé neseděli třeba 4 hodiny v kuse u televize a nějakou fyzickou aktivitu vyvinuli, ale zároveň tím neohrozili svůj spánek.
0: No a co vědci tedy vymysleli?
1: Docela jednoduchý experiment. Vzali skupinu dobrovolníků, kterou nechali 4 hodiny sedět. U části účastníků výzkumu ale začlenili to, že vždy po půl hodině sezení vstali a provedli nějaké 3minutové cvičení. Vědci naschvál používali dřepy, protože při nich můžete dál sledovat program na obrazovce. Použít ale jde jakoukoliv jinou fyzickou aktivitu, klidně třeba chození dokola po místnosti. Po 3 minutách dřepování si zase dobrovolníci sedli a na konci experimentu vědci pozorovali výsledky pouze sedících účastníků s těmi, kteří zapojovali 3minutový pohyb.
0: A na co tedy autoři studie nakonec přišli?
1: Nepřekvapilo je, že účastníci se začleněným cvičením měli v krvi nižší hladinu cukru a tuku. Hlavně ale chtěli prozkoumat vliv na spánek a ten je podle nich až překvapivě pozitivní. Dobrovolníci se začleněnou krátkou pohybovou aktivitou spali v průměru o půl hodiny déle než ti, kteří jen seděli. Podle analýzy byl spánek taky kvalitnější. To teda podle vědců ukazuje, že pokud se při večerním pohybu nedostanete na hranu vašich fyzických schopností, tak negativní vliv na spánek mizí. Doporučení je tedy jednoduché. Až příště budete trávit večer sledováním filmu, jednou za půl hodiny si u toho zadřepujte. Bude to zdravější a lépe se vyspíte.
0: Zajímavá rada od Anny Skalové. Díky za ní.
1: Naslyšenou. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Blíží se další krátké zprávy ve vysílání Radiožurnálu Sport a pokud s námi zůstanete i po nich, což bych vám vřele doporučil, tak se dozvíte třeba o jednom kuriózním momentu ze včerejšího hokejového utkání v extralize mezi Olomoucí a Plzní.
1: Posloucháte Radiožurnál v 12. A poslechněte si zprávy, má je Kateřina Cunciřisová.
2: Americký prezident Donald Trump podepsal zákon, který zavádí rozsáhlé sankce vůči Rusku. Cílem je vyvinout větší tlak na Moskvu a urychlit ukončení války na Ukrajině. Sankce Trumpovi umožní uvalit cla ve výši až 100% na 5 největších odběratelů ruské ropy a nebo zemního plynu. A to včetně Číny a Indie. Zahrnují i postihy vůči vysoce postaveným ruským představitelům a nebo tankerům ruské stínové flotily. Zájem o projekt Darujeme kroužky dětem je podle organizátorů obrovský. Česká rada dětí a mládeže programem pomáhá nízkopříjmovým rodinám. Zapojením do něj můžou pro děti získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity. Žádat můžou rodiče dětí od 3 do 18 let. Silný vítr zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Dolní část SPC pod Sněžkou na Růžovou horu zůstává v provozu. Turisté můžou na vrchol pokračovat 2,5 kilometru pěšky. Vítr na Sněžce dopoledne v nárazech přesahoval 70 km za hodinu. Teplota se pohybovala kolem 6 stupňů. Pokud se vítr uklidní, lanovka se vrátí do plného provozu. Sport. Slovinec Tim Farčnik je novým předsedou Mezinárodní biatlonové unie. Ve funkci viceprezidenta Jiřího Hamzu nahradila Švédka Domejová. Nově složené vedení na kongresu zároveň potvrdilo, že biatlonisté z Ruska a Běloruska se kvůli válce na Ukrajině dál nemůžou účastnit mezinárodních soutěží.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Psářů a Mirošovic. Na dálnici D1 z Brna na Prahu pozorně za sjezdem na Kutnou horu. Na 59. kilometru se dojíždí do kolony, na 58. řeší nehodu.
5: V levém pruhu se srazily dvě osobní auta.
4: A kolona pokračuje dál do omezení u exitu 56 z Ruč, celkem zhruba čtvrt hodiny. Potom dál na D1 směr Praha ještě jedna kolona za sjezdem na Vlašim ze 47. kilometru 10 až 15 minut k pracím na 44. Na D1 z Prahy na Brno se tvoří hustý provoz kolem exitu 15 z Velké Popovice. Od 18. potom je kolona, tam nabouraná auta už odstavili stranou a sune se to dál zhruba 10 až 15 minut do omezení na Šmejkalce na 24. Na D11 z Praha Hradec Králové dlouhé zúžení do jednoho pruhu mezi sjezdy na Městec a Chlumec v obou směrech. Směrem na Hradec je kolona z 52. kilometru, pomalu se to sune omezením mezi kilometry 53 a 63, celé je to asi na 20 minut. A směrem na Prahu pomalu jedoucí kolona za sjezdem na Nové Město ze 64. kilometru dál s zúžením mezi kilometry 63 a 53, taky asi 15 až 20 minut. A ještě 16. Slaný Mělník po vážné nehodě uzavřená mezi odbočkami na Žižice a Luníkov odklon po staré silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno nebo skoro jasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Olomoucí hokejisté ve druhém kole extraligy zaznamenali první výhru, když porazili Plzeň 3-2 v prodloužení ještě ve 49. minutě, ale prohrávali 0-2. Na Západočeši je dobrým pohybem a držením puku drželi zkrátka. O to víc je pak mohla otočka olomouckých hokejistů mrzet.
1: Ten závěr musíme sehrát líp a měli jsme vyhraný zápas. Olomouc dala na 2-2 a pak to, co se stalo ve prodloužení, prostě rozhodčí je součást hry a zakupli jsme, ztratili jsme Kotouč a Olomouc jela samostatný nájezd a dala ho. Takže to prostě rozhodčí je jenom součást hry a to se stane asi. No.
2: Vrátil se asistent trenéra Plzně Václav Pletka k momentu, který za stavu 2-2 v prodloužení přisoudil bonusový bod Olomouci. Bek Kristián Srubenc couval z útočného pásma s pukem podél mantinelu. Nevšiml si za sebou stojícího čárového sudího Michala Axmana, zakopl o něj a upadl. A rázem jel jeho soupeř, domácí obránce Tomáš Černý, sám na bránu.
3: To je opravdu štěstí a my jsme toho využili. Černok jako v vozovkách napadal jejich beka a najednou ten někam zmizel, jo, a najednou jel sám.
4: On tam zakopl rozhodčího a já jsem prostě jel. No. Ale my jsme jako kdyby nějak jeden na jednoho tam se dostali do pásma a on vyplaval nahoru, jak couval, tak vlastně zakopl a už jsem tam jel sám.
2: Popisoval je nakonec rozhodující moment olomoucký trenér Petr Svoboda a sám autor vítězné branky Tomáš Černý. Ten má na kontě takřka 300 extraligových startů, ve kterých ale zaznamenal jen 8 branek. A zřídka, kdy se jako defenzivní zadák dostane v zápase do samostatného úniku, natož aby z něj dal gól. Na jeho chladnokrevné exekuci to ale nebylo znát. Nekompromisní rána na lapačku a pak už jen vítězná radost z cenného obratu.
4: Člověk asi na to nemyslí, jako to tak prostě přišlo, že automaticky, nemyslel jsem na to, jako, že zrovna jedu já sám, to tak vyplynulo, takže říkal jsem si, že nesmím jenom, jako, jak jsem viděl, že tam stát, tak jsem nechtěl vystřelit, že kdybych to nevypadal úplně blbě, že jako lepší je něco vymyslet. Vymyslel jsem to takhle, no. Pokud už jenom byli oslavy, jsem rád, že jsem mohl pomoct týmu a rozhodnout to, ale v neděli jdem znova.
2: V neděli jede Olomouc do Českých Budějovic, kde se střetne s týmem svého ještě loňského kouče Roberta Petrovického. Plzeň naopak v rámci moravskoslezského tripu už dnes hraje na půdě Třince. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
0: Včera se hrálo ještě dalších 5 zápasů. Hokejisté Třince prohrávali s Kometou Brno ještě 5 minut před koncem druhé třetiny 2-5. Nakonec ale zvítězili 6-5 i zásluhou dvou přesilovkových tref Daniela Voženílka, který v zápase nakonec dosáhl na hat-trick. Z vítězství se ve druhém kole radovali také hokejisté Kladna. Rytíři porazili Spartu 3-2 po nájezdech a mají 2 výhry na začátku sezóny. Pardubice poprvé vyhráli v sezóně, a to v Litvínově 3-1. Karlovy Vary v Mladé Boleslavi 4-1 a České Budějovice v Hradci Králové 2-0. Extraliga pokračuje i dnes. Třinec nastoupí doma proti Plzni. Utkání začne v 18 hodin. A dění z tohoto zápasu vám přiblížíme také na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem.

0: Crazy, Crazy Nights dozněly od kapely Kiss v 11 hodin 43 minut na radiožurnálu Sport. Jediná česká účastnice mistrovství světa v silničních bězích v Kodani, Kristýna Sasinek-Méky, obsadila v běhu na jednu míli 24. místo. Sedmá žena z 15 stovky na srpnovém mistrovství Evropy zaběhla v hromadném závodě s téměř 5 desítkami soupeřek čas 4 minuty 38 sekund a 39 setin. Sasinek-Méky byla o 11 sekund rychlejší než v květnu v Poděbradech, kde v taktickém závodě získala svůj první titul mistryně republiky na silnici. Pro zlato si v nejlepším letošním světovém čase 4 minuty 22 sekund a 74 setin doběhla francouzská Guillemotová, úřadující halová mistryně Evropy na 1500 metrů z loňského roku. Závod mužů vyhrál výkonem 3:51.80 Němec Farken. Částečně si tak vynahradil zklamání z Birminghamu, kde navzdory medailovým ambicím obsadil na šampionátu až 9. místo. Odpoledne se v dánské metropoli poběží ještě závody na 5000 metrů, a to i s největší hvězdou celého šampionátu Jakobem Ingebrigtsenem z Norska, dvojnásobným olympijským šampionem.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Už i v českém basketbalu se objevila první kauza spojená s nekalým sázením na zápasy. Krátce před startem 35. ročníku Národní ligy, který začal čtvrteční výhrou Děčína v Plzni 109-79, potrestala Mezinárodní basketbalová federace začátkem týdne zákazem činnosti na 8 let Petra Sedmáka, někdejšího slovenského reprezentanta, bývalého dlouholetého hráče nejvyšší české soutěže a ještě v pondělí člena nejužšího vedení klubu z Hradce Králové.
1: Myslím si, že to je ojedinělý případ selhání nějakého jedince. Nemyslím si, že

0: tisíce případů prostě v průběhu ligových zápasů. Jsme tu věc sledovali, nebyla to pro nás novinka, to vyšetřování probíhalo roky. To nepříjemná věc, děje se to ve sportu.
1: Glosuje Sedmákovu kauzu a osmiletý trest od Mezinárodní basketbalové federace FIBA po tiskové konferenci před startem nového ročníku Národní ligy místopředseda České basketbalové federace Tomáš Kotrč.
2: Pan Sedmák porušil pravidla integrity. Konkrétní ty body jsou zneužití neveřejných informací pro účely sázení třetím stranám. Dále se jednalo o obvinění z nepřímého zapojení do sázení. Další třetí bod je nesplnění oznamovací povinnosti. Dále, že došlo k pokusu o manipulaci zápasu, nebylo však prokázáno, že k té samotné manipulaci došlo. Poslední bod, tak to bylo samotné maření vyšetřování, kdy pan Sedmák úplně nepřesně formuloval vlastně některé odpovědi na té otázky FIBY.
1: Dodává Jan Maštálka, tuhle aféru už delší dobu na svazu řeší. 4 roky totiž pracuje jako integrity manažer, ten, kdo hlídá fair play, tedy vede proti neférovostem obecně v hnutí Osvětu. Pro Mezinárodní federaci zprostředkovával už první kontakt s Petrem Sedmákem.
2: V Česku je tady to první podobný případ a já si myslím, že v tuto chvilku na straně FIBY jsou to řádově desítky nebo nižší stovky už takhle prostě popsaných případů. Za náma FIBA přišla až v roce 2022. Všechny ty obvinění, všechny ty body se netýkají jeho působení jako manažera, ale je to ještě z dob, kdy byl sám hráčem.
3: My to vlastně hodnotíme jako by soukromou věc pana Sedmáka, protože všechno se stalo ještě předtím, než vlastně náš nový klub byl založený.
1: Říká Jan Borovec, manažer Hradce Králové, na kterého se v červnu po konci Petra Sedmáka v roli generálního ředitele přesunula část jeho agendy. Sám Sedmák až do zveřejnění trestu a pondělního zasedání představenstva spolku byl členem nejužšího vedení basketbalového klubu. Až na něm kolegové přijali Sedmákovu rezignaci na člena představenstva. 41letý bývalý slovenský reprezentant se svými právníky připravuje odvolání proti osmiletému trestu působení v basketbale a Česká federace teď čeká, jestli vážně půjde o selhání jednotlivce staré už třeba 6 let.
2: Neposkytnu informaci konkrétní, ale obecně je prokázáno, že jakoby jsou pouze výjimky, že se jedná o individuální vlastně nějaké sázení. Obecně je známo, že tyto problémy jsou často spojené i s nějakou širší sítí nelegálních organizací.
1: Dodává Jan Maštálka, integrity manažer českého basketbalu. Z pražského Chodova Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: A před polednem na Radiožurnálu Sport jedna sportovní kuriozita. Člen síně slávy amerického fotbalu Adam Vinatieri se příští týden pokusí zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. Bývalý specialista na kopy přijal výzvu skórovat v dosud nejvyšší nadmořské výšce. Bude to na sněhu v průsmyku Jungfraujoch a to ve švýcarských Alpách 3454 metry nad mořem. Pokus o rekord je součástí propagační akce spojené se zápasem NFL z Vinatieriho bývalého klubu New England Patriots proti Detroit Lions 15. listopadu v Mnichově.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ježka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
5: Strašně se to posunulo.
4: Neuvěřitelně.
5: Oni prostě furtí.
4: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
5: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady dřít jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ježka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál je 12 hodin. Vysíláme naše hlavní zprávy.
7: Na mošnovském letišti začaly dny NATO a vzdušných sil české armády. Německá vláda se dohodla na snížení spotřební daně u pohonných hmot, zavést chce i cenový strop. České tenisty čekají rozhodující zápasy Davis Cupové kvalifikace s Američany. Nehoda brzdí provoz na dálnici D1 na 58. kilometru v obou směrech a bude polojasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Je sobota 19. září a hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Sousidisová.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Začaly letošní dny NATO. Na mošnovské letiště u Ostravy na ně míří tisíce lidí. Jednou z hlavních letošních atrakcí je ukázka německého bojového letounu Tornado. Na akci svou techniku ukazuje 14 spojeneckých armád. Na místě je i reportérka Natálie Janešková.
8: Právě v tuto chvíli přijíždí před návštěvníky obojživelné pásové vozidlo BvS-10. Německý stíhací bombardér Tornado uvidí lidé krátce před 15. hodinou. Dalšími lákadly letošního ročníku jsou třeba akrobatické vystoupení letecké skupiny Red Arrows nebo z pozemní techniky tank Leopard. Leopard i letos míří na tuto akci tisíce lidí a na příjezdu k letišti se tvoří několika kilometrové kolony z třech hlavních směrů ze Studénky, Příbora i z Ostravy. Řidiči v nich mohou čekat i hodiny. Z mošnovského letiště Natálie Janešková, Radiožurnál.
7: Německá vláda se shodla na tom, že znovu sníží daň u pohonných hmot. Informovala o tom dnes agentura DPA s odvoláním na vlastní zdroje. Německo má taky zastropovat ceny benzínu a nafty. O záměru kabinet jednal před začátkem dalšího kola zemských voleb. Hlasovat budou třeba lidé v Berlíně.
9: Podle ministra financí a předsedy sociálních demokratů Larse Klingbeila si lidé už brzy všimnou, že je tankování levnější. Od října se má vrátit daňová sleva, známá už z přelomu května a června. Litr benzínu či nafty pak zlevní v přepočtu o 4 koruny. Stát vyjde opatření do konce roku v přepočtu asi na 60 miliard korun. K tomu chce vláda nejpozději do ledna příštího roku zavést strop na ceny pohonných hmot po belgickém či lucemburském vzoru. Kvůli blízkovýchodní krizi prolamovaly ceny pohonných hmot v Německu tento týden další rekordy. Litr nafty se ve čtvrtek prodával v průměru za 60 korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
7: Rusové druhým dnem volí poslance dolní komory parlamentu. Hlas může do zítřka odevzdat přes 110 milionů oprávněných voličů. Mezi nimi poprvé i obyvatelé okupovaných ukrajinských území. Opoziční skupiny uvedly, že úřady některé lidi k volbě nutí.
10: Jeden z výborů ruské komunistické strany například tvrdí, že lidé jsou pod hrozbou propuštění z práce nucení nejen k účasti ve volbách, ale taky k hlasování pro konkrétní kandidáty. Podle nezávislého ruského portálu Meduza se to týká mimo jiné státních zaměstnanců. Pozorovatelé voleb upozorňují na případy jejich hromadného svážení autobusy k volebním místnostem. Ruské úřady z voleb vyřadily většinu kandidátů, kteří vystupují proti válce na Ukrajině, včetně opoziční strany Jabloko. Všech 10 stran na volebních lístcích je považováno za blízké Kremlu. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
7: Bývalý ředitel pojišťovny VZP Robert Kareš zajistil asistentkám a marketérům roční konkurenční doložky. Odhalil to audit, který si ve své dceřiné společnosti nechala udělat Všeobecná zdravotní pojišťovna. Doložky získalo letos v únoru 5 lidí, přestože v pojišťovně pracovali už několik let. U některých z nich nebyl podle auditorů pro jejich sjednání důvod. Kareš ale tvrdí, že tito lidé měli přístup k citlivým informacím.
2: Všechny ty lidi, kteří to měli, který se jmenovala, tak byly vytipované ze spoda lidmi a mě doporučeny. Byla to třeba dobře, byla to referentka marketingu, dobře, ale měla na starosti sociální sítě a dělala to nejlíp. A dělala to tak, že cílala na cizince.
7: Roční doložku měl například i bývalý hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Ten v pojišťovně koordinoval firemní komunikaci a PR. Radiožurnálu řekl, že mu doložku nový ředitel zrušil. Česká rada dětí a mládeže zaznamenala velký zájem o projekt Darujeme kroužky dětem. Ten je určený pro nízkopříjmové rodiny. Získat můžou až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Žádosti začala rada přijímat ve středu a původní 4 miliony korun se vyčerpaly během jediného dne. Česká rada dětí a mládeže proto přidává další peníze, potvrzuje ředitel kanceláře této organizace Ondřej Šejtka.
11: Do systému přidáváme dalších 500 tisíc korun a ten počet žádostí tak může opět narůst. Určitě doporučujeme, aby rodiče neotáleli, podali žádost co nejdříve a podali i v případě, že už uvidí, že ten rozpočet je vyčerpán. Oni se totiž zařadí do fronty a jenom vyčkávají, než se nějaké prostředky uvolní, třeba z poukázek a z peněz, které nevyužijí již podpoření rodiče.
7: Do projektu Darujeme kroužky dětem můžou lidé i přispívat a podpořit tak další děti. Na Pražském hradě začala výstava korunovačních klenotů pro běžné návštěvníky. Doteď byla přístupná jen školám. Potrvá do 28. září. Ve Vladislavském sále je i náš reportér Petr Kastner.
12: Lidé sem k prosklené vitríně přichází plynule, každý se u ní na chvíli zastaví a prohlédne si korunu, žezlo a jablko. Fronta vede z jižních zahrad, teď je zhruba 350 metrů dlouhá a lidé v ní čekají zhruba 2 hodiny. Organizátoři doporučují návštěvníkům přijít takzvaně na lehko, protože před vstupem do sálu je čekají bezpečnostní kontroly. Lidé se sem z bezpečnostních důvodů nedostanou s kočárkem. Do 28. září budou klenoty vystavené vždy od 9 do 17. hodin. Poslední vstup je ale v 16.30. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
7: V Mnichově začíná další ročník pivní slavnosti Oktoberfestu. Slavnosti potrvají do začátku října. Pořadatelé počítají s více než 6 miliony návštěvníků. Za tuplák piva si oproti loňsku připlatí. Vyjde v přepočtu až na 387 korun.
13: První sud pomocí dřevěné paličky narazí mnichovský primátor. Ten současný Dominik Krause přitom ještě před pár lety Oktoberfest hlasitě kritizoval. Nazval ho největší otevřenou drogovou scénou na světě. Později upřesnil, že šlo o nadsázku. Na festivalu panují i letos přísná bezpečnostní opatření. Na jejich dodržování dohlížejí stovky policistů. Josefína Báčová a Jana Stuláková, Radiožurnál.
14: Sport. Čeští tenisté rozehrají ve 14 hodin rozhodující část Davis Cupové kvalifikace proti Spojeným státům. Za stavu 1-1 začne program v pražské O2 aréně 4. Po ní přijdou na řadu závěrečné dvouhry. Jakub Menšík věří, že v nich předvede lepší výkon než v úvodní den.
15: Je to nezvyk hrát po prohraném zápase hned další den vlastně na čerstvo, ale už poprvé jsem to zažil vlastně loni v Delray Beach, takže tam naopak mi to pomohlo, že ten první zápas aspoň jsem se trochu rozehrál ve 4 taky a pak jsem našel ten rytmus, to tempo a byl jsem zase schopen předvádět svůj tenis, takže doufejme, že to takhle bude.
14: Zápasy Davis Cupové kvalifikace mezi českými a americkými tenisty odvysílá Radiožurnál Sport živě. Fotbalová šance liga může mít minimálně do neděle nového lídra. Liberec v 15 hodin nastoupí v Brně proti domácímu Artisu a pokud zvítězí, posune se do čela tabulky o 2 body před Slávy. Ve stejný čas začnou i zápasy Mladá Boleslav, Zbrojovka Brno a Pardubice Bohemians. V 18 hodin rozehrají vzájemný duel Slovácko a Baník Ostrava. A v hokejové Extipsport extralize se utkají zatím 100% Třinec Plzní. Oba týmy hráli i v pátek. Oceláři zdolali Brněnskou Kometu 6-5, Plzeň prohrála v Olomouci 2-3 po nájezdech a o fotbale i hokeji uslyšíte na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu opatrně dojíždějte na 61. kilometru do stojící kolony. Na kilometrech 59 a 58 za sebou dvě nehody. Jednu teď sklidili a hasiči se přesunují k té druhé a na chvíli úplně zastavili provoz. Jinak se ale většinu času jede odbočovacím pruhem a hustý provoz potom pokračuje i dál do omezení u exitu 56 z Ruč. Na D1 z Prahy do Brna nejdřív za sjezdem na Velké Popovice fronta z 18. kilometru na 10 až 15 minut na Šmejkalku. A pak další kolona za Divišovem ze 47. kilometru do omezení na 49. u sjezdu na Vlašim 10 minut. A na D11 z Prahy do Hradce za sjezdem na Městec z 51. kilometru kolona dál omezením mezi kilometry 53 a 63, celé se to jede 20 minut. Další zelená vlna za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dál odpoledne bude většinou jasno nebo skoro jasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty od 19 do 24 stupňů a na horách dnes většinou naměříme kolem 15. Tolik zprávy.
17: Krásné poledne na vlnách Radiožurnálu Sport. Pokud právě obědváte, přejeme vám dobrou chuť.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Schamberger.
17: Je 19. září 2026 a přesně před 100 lety byl otevřen prvním návštěvníkům slavný milánský stadion San Siro. Bylo to za přítomnosti prince Adalberta Savojského Janovského a tehdy se na 35-tisícovém stadionu odehrál přátelský zápas mezi Milánem a Interem. Jak jistě dobře víte, aktuálně na San Siro hrají domácí zápasy fotbalové kluby AC a Inter. Odehrávaly se na něm ale například také souboje mistrovství světa 1990 a letos v únoru se zde konal také zahajovací ceremoniál zimních olympijských her v Itálii. V posledních letech se ale intenzivně chystá stavba nového stadionu a ze San Sira nejspíš zůstanou pouze památkově chráněné části tribun. Alespoň takové jsou poslední zprávy, které se ale už několikrát změnily. Posloucháte Radiožurnál Sport ve 12 hodin a 10 minut. Přejeme vám hezký poslech.

0: Fotbalová šance liga může mít minimálně do neděle nového lídra. Vedoucí Slávy bude chtít přeskočit Liberec, který dnes nastoupí v Brně proti domácímu Artisu. Mimochodem právě takový scénář už jsme mohli vidět před týdnem, kdy Liberec zvítězil nad Mladou Boleslaví. Hrát se dnes ale budou i další tři zápasy a teď nás na ně pozve Lukáš Michalík. Přeji ti hezký den.
1: Krásný den.
0: Připomeň, jak před devátým ligovým kolem vypadá situace na špici tabulky.
1: Slávia je v čele o bod právě před Libercem, který v nejvyšší soutěži čtyřikrát v řadě zvítězil a pokud příznivou sérii dnes prodlouží, minimálně dočasně Pražany na prvním místě vystřídá. Soupeř Slovanu, brněnský Artis, je v tabulce až 14. a trenér ligového nováčka Roman Nádvorník po velké obměně kádru vyhlíží následnou reprezentační pauzu.
2: Potřebujeme, aby si to trošičku sedlo, aby jsme si na sebe víc zvykli a aby i ta kombinace v některých těch fázích nám ještě fungovala líp, aby jsme si trošičku připravili pak na ten zbytek té podzimní sezony.
1: Připomínám, že utkání Artis Brno-Liberec má výkop v 15 hodin.
0: A ve stejný čas ve fotbalové šancelize začnou i další dva zápasy, který z nich slibuje zajímavější podívanou.
1: Určitě ten mezi Mladou Boleslaví a brněnskou Zbrojovkou. Středočeši v případě výhry vystřídají svého soupeře na čtvrtém místě tabulky a navíc mají ještě jeden duel k dobru. Zvýšenou motivaci bude mít brněnský záložník Antonín Vaníček, který se před lety v Mladé Boleslavi neprosadil. V této ligové sezóně dal už 3 góly a o spolupráci s ním mluvil trenér Zbrojovky Martin Svědík.
3: On je drzý jak v opice, ale já ho Tondu znám a já ho takhle beru. Já zase mu řekl, že mu nedaru ani jako půl metr. A já zase věřím tomu, že Tonda je fotbalista a bude to vracet hlavně na tom hřišti.
1: V 15 hodin začne taky souboj Pardubice Bohemians. O 3 hodiny později nastoupí Slovácko proti ostravskému Baníku, který v lize třikrát v řadě nebodoval. Jeho kouč Roman Skuhravý se vrátí do Uherského Hradiště, kde ještě v minulé sezóně trénoval. O všech zápasech uslyšíte na radio žurnálu Sport v pořadu s mikrofonem Za sportem. V přímém přenosu si je můžete tradičně pustit na webech irozhlas.cz, radiožurnál Sport.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: K tomu snad není ani co dodávat, snad jen, že byl ve studiu Lukáš Michalík. Díky moc, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: 12 hodin a 19 minut posloucháte radiožurnál Sport. Druhé kolo kvalifikace tenisového Davis Cupu mezi Českem a Spojenými státy bude pokračovat čtyřhrou od 14 hodin, kterou odvysíláme v přímém přenosu, tedy zhruba za hodinu a půl. Už ale po 13. hodině se dozvíme, jaká bude sestava právě v deblu a samozřejmě na radiožurnálu Sport o ní uslyšíte jako první. Po prvním dnu je stav 1-1 na zápasy, tedy vyrovnaný. Jakub Menčík podlahl Tijenovi, Jiří Lehečka naopak porazil Sheltona. České tenisty rozehrávali kvůli levákům v týmu soupeře i speciální tréninkoví sparring partneři Petr Brunclík nebo Jiří Veselý. Jiří Lehečka si rychlé pomoci velmi váží, bohužel první jmenovaný se přitom zranil.
1: My jsme tady měli Peťu Brunclíka, který nás měl rozehrát vlastně a všichni, kdo ho znáte, tak víte, že je velice dobrý servisman. Bohužel ráno si podvrtl kotník nepříjemně, takže bohužel má nohu v dlaze. Je to strašně nepříjemný. Všichni jsme byli moc smutní, že se mu to stalo, protože prostě chtěl pomoct týmu. Přijel z Antuky, šel nás rozehrávat do té haly, na jiný povrch do haly, takže my jsme mu za tohle moc vděční. Doufám a myslím si, že všichni doufáme, že se mu ta noha co nejdřív uzdraví. Tím se dostáváme k tomu, že jsme prostě potřebovali leváka, protože před takovýmhle zápasem, kde nás prostě čekali dva, řekl bych, jedni z nejlepších hráčů, co se amerického týmu týče, tak prostě levák tam musí být a já jsem moc rád, že Jirka byl tak hodný a ochotný prostě nás jít rozehrát. Bylo vidět, že to v ruce pořád má, servíroval neskutečně velice dobře. Já jsem mu moc vděčný, že si udělal ten čas a že nám přišel jako týmu takhle zvenčí pomoct. Rozehrál nás a musím říct, že to bylo strašně fajn si prostě zatrénovat s levákem v ten den, když mě potom čekal, řekl bych, tak specifický levák, jako je Ben Shelton, i skrze servis, return a všechny ty výměny od základní čáry.
0: To byl tenista Jiří Lehečka ve vysílání radiožurnálu Sport a já jen připomenu to nejdůležitější. Dnešní zápasy začnou po 14. hodině a samozřejmě se bude začínat zmiňovanou čtyřhrou. Už zhruba za půl hodiny se dozvíme, v jakých sestavách. Tak poslouchejte i nadále radiožurnál Sport.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Jediná česká účastnice mistrovství světa v silničních bězích v Kodani Kristýna Sosínek-Meky obsadila v běhu na jednu míli 24. místo. Sedmá žena z 15 stovky na srpnovém mistrovství Evropy zaběhla v hromadném závodě čas 4 minuty 38,39 sekundy. Sosínek-Meky tak byla výrazně rychlejší než v květnu v Poděbradech, kde v taktickém závodě časem 4,49 získala svůj první titul mistrně republiky na silnici. K ustanovení českého rekordu nicméně potřebovala běžet pod 4,30.

0: 12 hodin 29 minut posloucháte Radiožurnál Sport a teď pro vás máme jednu pozvánku.
1: Hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
2: Ahoj, tady Dan Moženílek. Po dvou letech se vracím zpátky do Extraligy. Poslouchejte hokej na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
3: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
0: Z vás Daniel Voženílek, hokejový útočník Třince, který včera hetrikem zařídil výhru ocelářů nad Kometou Brno, a to 6-5. A Tipsport Extraliga nás ve vysílání Radiožurnálu Sport nemine ani dnes. V 18 hodin začne duel mezi domácím Třincem a Plzní. Samozřejmě v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Teď už aktuální zprávy.
4: Posloucháte Radiožurnály půl jedné. Polední zprávy a Kateřina Cousirisová.
5: Systém online hlasování v parlamentních volbách v Moskvě je od noci pod masivním vnějším útokem. Podle státní agentury TASS to uvedla předsedkyně ruské volební komise Ela Pamfilovová. Neřekla ale, kdo za útokem stojí. V Rusku se od pátku do neděle konají volby do státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. Polsko kvůli ruským dronovým útokům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu své vojenské letouny a uvedlo taky do pohotovosti protivzdušnou obranu. Informovala o tom polská armáda. Označila to za preventivní opatření pro zajištění bezpečnosti polského nebe. Polsko od začátku ruské války na Ukrajině zaznamenalo několik případů narušení svého vzdušného prostoru. U vojenských bunkrů se dnes v 8 hodin večer rozsvítí světla, která připomenou mobilizaci z roku 1938. To vyhlásil tehdejší prezident Edvard Beneš 23. září ve 22 hodin 15 minut. V dalších dvou dnech nastoupilo k jednotkám přes milion mužů. Světla podél bývalé československé obranné linie rozsvítí dobrovolníci jako vzpomínku na jejich odhodlání bránit vlast.
1: Sport.
5: Kristýna Sasínek-Meky obsadila na mistrovství světa silničních vězích v Kodani 24. místo na jednu míli. Jediná česká účastnice zaběhla čas 4 minuty 38,39 sekundy. Zvítězila francouzka Gejmotová. Odpoledne jsou na programu závody na 5 kilometrů. Představí se i dvojnásobný olympijský vítěz Nor Ingebrigtsen.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D1 za Loktem a uzavřená 16 za Slaným. Na dálnici D1 z Brna směrem na Prahu kousek za sjezdem na Kutnou horu pozor. Na kilometru 62 dojíždí se do stojící kolony. V ní se na 61. srazila dodávka a osobní auto v levém pruhu. Hlavní příčina je potom až na kilometru 59. Uklízejí tam ještě jednu z původně dvou nehod za sebou. Zabrané jsou oba jízdní pruhy. Projíždí se jenom vpravo odbočovacím, zdržení půl hodiny. Na D1 z Prahy na Brno už jenom kratší fronta před omezením na Šmejkalce na 24. začíná před sjezdem na Benešov kolem 19. kilometru, zabere to do 10 minut a krátí se. A potom dál na Brno ještě pozor na kratší kolonu těsně před sjezdem na Vlašim na 49. kilometru, pracují v levém pruhu, brzdí se v zatáčce. Na D11 z Prahy do Hradce za sjezdem na Městec se brzdí na 52. kilometru, pak se jede pomalu dlouhým zúžením do jednoho pruhu mezi kilometry 53 a 63, celé je to asi na čtvrt hodiny. A silnice 16 Slaný Mělník je mezi odbočkami na Žižice a Luníkov uzavřená v obou směrech po ranní nehodě auta a cisterny. Tam uklízejí velké množství vyteklé nafty a benzínu. Potrvá to, jezdí se po staré silnici bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude jasno nebo skoro jasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty od 19 do 24 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Fotbalisté Tottenhamu s golmanem Antonínem Kinským budou v pátém kole anglické Premier League hostit Aston Villu. Zápas začne zhruba za necelou hodinu. Od 16 hodin se utkají Brighton s Arsenálem, Everton s Ipswichem a Newcastle, za který chytá další reprezentační brankář Lukáš Horníček, nastoupí proti Hulu. Sobotní program uzavře pak v 18 hodin a 30 minut utkání Nottinghamu s Coventry. I o Premier League si na Radiožurnálu Sport pravidelně povídáme, a to v našem pondělním pořadu s mikrofonem do Anglie o to 9:30 dopoledne, takže samozřejmě i teď budete moct poslouchat v pondělí další náš pořad s mikrofonem do Anglie. Už za moment se ale budeme bavit o tenisu.

0: Jak často si
1: Poměrně příjemné počasí panuje aktuálně v Praze, věřím, že i na dalších místech v Česku, kde nás aktuálně posloucháte a tak máte příležitost jít zasportovat. Třeba takový tenis by mohl být dnes ještě stále ideální variantou právě na dnešní poměrně slunečné odpoledne. Nemusí to být samozřejmě ten vrcholový tenis, který nás čeká třeba dnes právě v rámci druhého kola Davisova poháru v O2 aréně, ale třeba jen ten rekreační a právě tomu se teď budeme věnovat v naší rubrice Jak správně sportovat. Rekreačním tenistům bude radit bývalá profesionální hráčka Renáta Voráčová. Největším úspěchem zlínské rodačky je postup do semifinále ženské čtyřhry ve Wimbledonu v roce 2017. V současné době provozuje ve Hvozdné u Zlína tenisovou akademii. Renátu Voráčovou pozval k mikrofonu radiožurnálu Sport Tomáš Perutka.
0: Jak často si v současné době vy osobně chodíte zahrát tenis jenom tak pro zábavu?
2: Tak sama na sebe nechodím vůbec, ale na kurtě jsem vlastně dennodenně, buď s dětma z akademie, anebo když nám přijedou nějací junioři se připravovat, tak s nimi hraju.
0: Takže vás to neláká jít si tak rekreačně zahrát s někým, třeba i čtyřhru pro zábavu?
2: Neláká. Tím, že jsem opravdu na kurtě dennodenně, tak potom navíc jako mě neláká. A nevidím tam jako úplně ten cíl, jak jsem měla v těch turnajích, takže ne.
0: Posluchači v rádiu vás nevidí, ale já jim můžu popsat, že máte štíhlou, vysokou sportovní postavu. Tak jsou nějaké další sporty, kterými se udržujete v kondici?
2: Opravdu nejsou. Myslím si, že za to může i hodně genetika, že mám postavu, jakou mám. A teď, když už nehraju tolik tenis, tak si dovolím i jet na lyže a vlastně oprášit dětské vzpomínky.
0: Jezdíte do zahraničí nebo lyžujete tady? Jezdíte do zahraničí nebo lyžujete tady?
2: Vlastně začala jsem minulém

0: stylem. A myslím si, že nejlíp je třeba, nebo doporučuji to vzít si na pár hodin, pokud nechcete nějak stabilně hrát s trenérem, tak vzít si trenéra na několik hodin, aby vám opravdu řekl, kde děláte tu chybu, a potom si to můžete procvičit. Vím, že existují nějaké amatérské ligové zápasy, takže ty lepší amatérští hráči ti potom mají motivaci, že z toho tréninku, co si vyzkouší s trenérem, si to můžou vlastně vyzkoušet v těch zápasech.
1: Ještě něco, co byste třeba těm rekreačním hobíkům, jak se říká, poradila, aby se zlepšili a aby si to užili pořádně, tu hru?
0: Tak určitě si myslím, že by měli mít dobré vybavení, a to jak boty, tak rakety, protože vidím, že spousta hobíků, ano, má nějakou raketu, ale když vlastně přijdete k nám, my máme u nás i testovací centrum, poradíme vám i se správným výběrem rakety, a to vám opravdu může i zlepšit pocit té hry, protože každý má jinou konstrukci, nemusí mít tu raketu, co si zrovna koupíte někde v obchodě, jo, nemusí to být pro vás to pravé ořechové. Takže doporučuji opravdu skonzultovat s odborníkem, jestli máte tu správnou raketu, správný výplet, a potom se směle do toho pustit.
1: Jak to ten hráč pozná, že tu raketu chytí do ruky a hned ví, že se mu s ní bude dobře hrát, že to je to pravé pro něho?
0: Tak určitě dle vašeho stylu a dle toho, kolik vážíte a tak dále, byste měl mít určitou gramáž té rakety. Setkávám se i s tím, že k nám přijdou hobíci, kteří mají buď těžkou, potom je bolí například ruky, lokty a tak dále, anebo mají naopak moc lehkou, takže ten balon jim neletí a moc se nadřou. Takže je to jak v jiných sportech. Když já půjdu do toho lyžování, taky si nechám poradit, co bych asi měla mít na svou výšku, váhu a tak dále, na svůj styl lyžování.
1: To říká bývalá profesionální tenistka Renata Voráčová. Tomáš Perutka, Radiožurnál.
2: A od rekreačního tenisu k tomu vrcholovému už za moment se budeme věnovat Davis Cupu a utkání českých tenistů s Američany. Dnešní úvodní zápas, tedy čtyřhra, začne po 14. hodině v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.

0: Zdravíme vás do všech koutů Česka teď ve 12 hodin a 49 minut. Samozřejmě všude tam, kde nás posloucháte, a to třeba i před pražskou O2 arénou, kde je naše mobilní studio Airstream. Právě v Libeňské hale začne za hodinu 4 hra druhého kola Davis Cupu mezi Čechy a Američany. Po úvodních dvou hrách je skóre vyrovnané 1-1. A teď zamíříme právě do našeho pojízdného studia živě. Sedí v něm totiž respondent, kterého už představí reportér David Prouza.
1: Mobilní studio Radiožurnálu vítá dalšího hosta, kterým je Petr Pála, aktuálně předseda Českého tenisového svazu, někdejší úspěšný tenista, světová desítka v deblu, jestli se nepletu. Pane Pálo, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Povídáme si před O2 arénou na začátku druhého dne Davis Cupového klání mezi Českem a Spojenými státy. Na začátek hned vás zasadím do role, ve které jste byl. Byl jste kapitánem Fed Cupového týmu. Kdybyste byl kapitánem Davis Cupového týmu, jak byste skládal dnešní čtyřhru? Zatím to nevíme. Napsání jsou Pavlásek Ryklem, ale volil by Petr Pála spíše kombinaci sehraných deblistů, nebo by vsadil na Laufířího Lehečky po včerejším výkonu s Benem Sheltonem?
2: Tak je jasný, že teď je, všichni mají spoustu názorů a jak člověk to zná, tak ví, že tyhle ty věci se fakt opravdu rodí v šatně. A myslím si, že si určitě kluci sedli, nebo Tomáš Berich sednul s klukama, se všema, jak na tom jsou. A abych řekl pravdu, nemáme v tom za stolik zkušeností, protože hrát čtyřhru před dvouhrou, když to tak řeknu, je velký nezvyk. Je to úplně jiný, než když odehráte dvouhru a pak nastoupíte do čtyři, protože když jste rozehrali z dvouhry, tak pak tu čtyřhru jako dobrý singlista válíte levá, pravá, servis, reten, zabijíte důležitý míče, jste rozehraný, atmosféru znáte. Tohle je opravdu na tom, že si myslím, že určitě si kluci včera sedli všichni i s trenérama, i s Tomášem a řešili, jakým způsobem mají největší šanci dneska udělat dva body ze tří zápasů.
1: Říká Petr Pála, někdejší Fed Cupový kapitán, nejúspěšnější kapitán v této týmové soutěži, která se jmenuje Pohár Billie Jean Kingové v posledních sezónách. A už jsem to zmínil, povídáme si před O2 arenou, kde vy jste zažili nespočet krásných zápasů, finálové duely, našlapané, co se týče návštěvnosti, a také velké triumfy. Předpokládám, že halu jste si několikrát třeba prošel. Změnilo se něco teď, když jste byl třeba v útrobách, v šatnách, na kurtu a tak dále?
2: No, bylo to jako, když se vrátí člověk zpátky, nechci říct domů, ale všechno je hrozně podobný a jsem za to rád, protože my jsme si přáli, aby kluci zažili tu atmosféru, který zažívali vlastně Tomáš s Radkem nebo holky ve finálech Fed Cupu. A myslím, že ta kulisa včera, hlavně ten druhý zápas, byla úžasná. Prostě si pamatujete, jako já jsem se několikrát díval až nahoru, vlastně kolik je lidí. Byl jsem tady během týdne asi čtyřikrát se podívat, jak to všechno běží, a vlastně to na každého, kdo tady zažil tolik věcí, a je tenista, tak to na něj prostě dejchne. No. Tak jenom jsem si přál, aby kluci hráli dobře.
1: Budeme samozřejmě držet palce. Naproti mě sedí Petr Pála, oblečen v košili, v kalhotách, prostě tak, jak to odpovídá funkci předsedy Českého tenisového svazu. Nevyhovovaly vám třeba trochu víc ty teplákové soupravy sportovní? Kdybyste si měl vybrat, tak to trochu nasazuju samozřejmě.
2: Tak čas letí a věci se mění, aniž by člověk nějak extra plánoval dopředu, takže takhle se tím dobře, je to sportovní svátek, je to tenisový svátek, tak to beru tak, že takhle to je samozřejmě v pořádku.
1: Co by se vypíchl třeba za svou největší vzpomínku? Ono jich je hodně samozřejmě z O2 arény, ale nějaká, která vás tady napadla jako první třeba dneska, když jste přišel do haly?
2: Že ten včerejší zápas toho Jirky byl prostě fantastický a jenom doufám, aby se to povedlo zase někomu nebo zase jemu. No.
1: A připomněla vám ta atmosféra třeba ty zápasy ve Fed Cupu, ty finálové duely?
2: No, to víte, že připomněla všechny ty zápasy, jo. Takže to je strašně těžký jeden vypíchnout. Stále se mě na to někdo ptá, ale těch zážitků bylo tolik a jsem za ně zrožně rád a vděčný.
1: Říká Petr Pála ve vysílání Radiožurnálu Sport. Teď se hraje Davis Cup, ale pohár Billie Jean Kingové je v podstatě za rohem, český tým už je v Číně. Jak moc vás těší, co by předsedu svazu a dlouholetého kapitána, že letos byly ve finále Wimbledonu dvě Češky, Karolína Muchová a vítězná Linda Nosková. Obě jsou teď v týmu společně ještě s deblovou světovou jedničkou Kateřinou Siniakovou a Marií Bouskovou. To je našlapaná sestava. To asi každý kapitán by takhle chtěl.
2: To je tým jako zvon, to je samozřejmě sen každého kapitána. Já jsem na to strašně rád, že holky tam jsou tam všechny. Dneska před dvěma hodinama dorazila Sára Bejlek. Jsem to viděl vlastně ve skupině, kde jsem se všema, co tam jsou, takže už jsou kompletní. A vždycky jsem říkával, že je lepší být favorit a přiznat si to, protože když ty holky budou hrát dobře, tak mají obrovskou šanci to vyhrát. A furt, když se jim třeba nebude tolik dařit, tak ještě něco udělat. Takže já si myslím, že i Bára to někde říkala, nebo Kája Muchová to někde říkala. Protože oni to vědí, že jsou favoritky, aspoň někam třeba do finále. Prostě holky vědí, že by měly vyhrát, udělají pro to maximum, ale nemusí to samozřejmě povést.
1: Nicméně ten formát by teď asi víceméně tomu složení českého týmu měl docela svědčit. Dvě solidní nebo velmi solidní singlistky, skvělá deblistka, která asi může hrát s kýmkoliv, když to vstáhnu na Kateřinu Siniakovou. Tak myslíte, že tohle je opravdu ta šance? Protože připomínám, od té doby, co se pohár Billie Jean Kingové hraje v tom jiném formátu, tak to ještě nevyšlo.
2: Já si myslím, že daleko větší šanci jsme měli vždycky při tom starým formátu, když máte takovýhle hráčky, tak oni, dám příklad třeba Lindy Noskový a Káji Muchový, že aby někdo nějaký soupeř je porazil ze 4 zápasů ve 3 singlech, je strašně těžký. A ještě pak bychom měli Katku s nějakou jinou hráčkou na rozhodující zápas. Takže si myslím, že tím, že ten tým je tak silný, stejně jako americký tým bývá silný, takže tohle to je malinko nevýhoda pro ty silný týmy, že se hrají jenom na 3 zápasy.
1: Říká Petr Pála, poslední otázku stáhnu ještě na vás. Zmiňoval jsem to, někdejší úspěšný deblista, potom vele úspěšný kapitán, teď předseda svazu. Když se podíváte na ten svůj život, tak čekal jste, že to půjde takhle všechno rychle. Vy jste vlastně měl, nebo máte tu kariéru rozdělenou na 3 různé části. Napadá mě třeba srovnání, takhle to měl Arnold Schwarzenegger, kulturistika, herectví, politika.
2: Co jste mě rozesmál?
1: Vy máte trochu mý svalu, jenom o trochu.
2: Ale vlastně jsem neměl čas o tom tolik přemýšlet, abych řekl pravdu. Jo. Kapitána jsem začal dělat brzo, velmi mladý, vlastně ve 33 si myslím. A uvidíme, jak ten život, že jo, půjde dál, jako to se mění každým okamžikem. Takže já jenom jsem připravený udělat maximum pro český tenis v této době a věřím, že mám co přinést do českého tenisu a budu se o to snažit.
1: Říká Petr Pála v mobilním studiu radiožurnálu Sport ještě předtím, než se rozhraje 4 Davis Cupu mezi Českem a Amerikou. Pane Pálo, moc děkuji za váš čas a ať to vyjde.
2: Děkuji za pozvání, děkuji.
1: Z Prahy, David Prouza, radiožurnál.

0: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
1: Ty v Bauhausu nevedeme.
0: A Auschus našel byste?
1: To vás zklamu, bohužel.
0: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
1: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
2: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Radiožurnál je 13 hodin. Poslechněte si zprávy s Kateřinou Sousidisovou.
5: Do Nepálu z Česka odletělo letadlo s humanitární pomocí po nedávných povodních. Písečné na Orlickou Ústecku dnes vyhlásí vítěze soutěže Vesnice roku. Fotbalový Liberec může po dnešním zápase v Brně s Artisem vystřídat Slávii v čele ligy. Na nehodu pozor, na dálnici D1 z Brna na Prahu na 62. kilometru. A bude polojasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Česko večer poslalo do povodněmi zasaženého Nepálu letadlo s humanitární pomocí. Informovala o tom mluvčí hasičů Kristýna Posekaná. Poskytnutí materiální pomoci schválilo ministerstvo vnitra po dohodě s ministerstvem zahraničních věcí. Do odříznutých oblastí Nepálu Česko poslalo deky, karimatky a skládací postele, říká Posekaná.
6: Záplavy strhly nebo výrazně poničily velké množství domů. Místní tak žijí často v provizorních přístřežcích, stanech nebo nouzových centrech. Deky, karimatky i postele proto předně poslouží na zahřátí při spaní v takových podmínkách jako základní vybavení pro lidi, kteří přišli o své domovy.
5: Kvůli povodním zemřelo v Nepálu přes 1400 lidí a tisíce dalších stále pohřešují. Policisté pátrají po 37-leté Daně Fraňkové z Prahy 3. Včera ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby se neozvala. Informoval o tom mluvčí pražských policistů Jan Daněk. Žena pravidelně užívá léky, může být v ohrožení života. Posledních dnech si stěžovala na problémy se zrakem. Pohřešovaná měří asi 170 cm. Je štíhlá a má hnědé oči a tmavé kudrnaté vlasy. Nosí dioptrické brýle. Naposledy na sobě měla světlé tričko s krátkým rukávem, světle modré džíny a černý kožený batoh. Jakékoliv informace o pohřešované volejte na linku 158. Fotografii ženy najdete na serveru irozhlas.cz. Finále soutěže Vesnice roku 2026 dnes hostí Písečná na Orlicko-Ústecku. Do obce, která získala titul loni, dorazí pořadatelé soutěže i 13 finalistů. Výsledky letošního ročníku oznámí za hodinu.
7: Program v Písečné začne dopoledním jarmarkem venkova. Letošní ročník připomene taky 30 let od založení soutěže. Do Písečné proto dorazí zástupci obcí, které titul Vesnice roku získali v minulých letech. Z Písečné Anna Svoborová, Český rozhlas.
5: Samořídící auta nebo roboty na doručování zásilek můžou dnes lidé vidět na dně chytré mobility na pražském výstavišti. Zapojit se tak můžou do testovacích jízd, přednášek a odborných dílen. Technologie návštěvníkům představí i společnost Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí a je garantem akce, říká její mluvčí Filip Drápal.
8: Budeme tam prezentovat třeba automatické počítání cestujících, projekt Čitelná Praha, nové funkce v mobilní aplikaci Vítačka a za Středočeský kraj tam bude také dodávka poptávkové dopravy Pit Halo.
9: Sport. Fotbalisté Liberce můžou minimálně do neděle vést tabulku šance ligy. 15 hodin nastoupí na stadionu Artisu Brno a případná výhra je dostane o 2 body před Slávii. Ve stejný čas začnou i utkání Mladé Boleslavy s brněnskou Zbrojovkou a Pardubic proti Bohemians. Slovácko v 18 hodin přivítá Baník Ostrava. Domácí v tomto ročníku nejvyšší soutěže stále čekají na první výhru a podle sportovního manažera Michala Karlece by před reprezentační pauzou byla o to důležitější.
10: Aby ta atmosféra jak u kluku, tak si myslím, že v klubu tady u fanoušků i vlastně v tom regionu byla taková pozitivní, aby jsme se trošku vlastně, nebo připsali si ještě víc bodů, trošku jsme se přiblížili těm před náma.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody na D1 za Loktem a uzavřená silnice Slaný Mělník. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu pozor na 62. kilometru. V pravotočivé zatáčce tam stojí v levém pruhu 4 nabouraná auta označená pořád jenom trojúhelníkem. Brzdí se prudce a vybočuje a jen kousek za nimi se jde až do zastavení znovu před kolonou, která se pak sune kolem 20 minut osobní auta k další nehodě na 59. kilometru. kilometru, tam se projíždí jen odbočovacím pruhem. Na dálnici D11 z Prahy směrem na Hradec Králové opatrně dojíždějte do kolony za exitem Městec na 52. kilometru. Je to na 5 až 10 minut na začátek omezení. Tam se potom mezi kilometry 53 a 63 jede pomalu jedním pruhem za sjezdem na Chlumec. A na silnici 16 Slaný Mělník je a zřejmě delší dobu bude uzavřený úsek mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. Uklízejí tam množství vyteklých pohonných hmot z převrácené cisterny. Jezdí se po staré silnici bez delších kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude jasno nebo skoro jasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnosti. Teploty od 19 do 24 stupňů a na horách většinou kolem 15. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: I po 13. hodině jste stále s jedinou čistě sportovní rozhlasovou stanicí v Česku. Hezký den.
2: Radiožurnál Sport
12: a Karel Schamberger.
9: Přesně před 20 lety se s hvězdnou kariérou rozloučil oštěpař Jan Železný. Majitel třech zlatých medailí z olympijských her a trojnásobný mistr světa se rozloučil na stadionu, kde s atletikou začínal, tedy v Mladé Boleslavi. 98 metrů a 48 centimetrů, stále platný světový rekord. Už přes 30 let drží Železný tento primát, který hodil na mítinku v německé Jeně. Už za chvíli zamíříme do Libeňské haly. Samozřejmě nás bude zajímat hlavně sestava českých tenistů pro dnešní zápasy ve druhém kole Davisova poháru proti Američanům. 13 hodin a 6 minut jste na vlnách Radiožurnálu Sport.

0: Jak jsme zmínili před chvílí, míříme do pražské O2 arény, a to za tenisem. U mikrofonu reportér Jaroslav Plašil, zdravím tě, hezký den.
1: Hezký den.
0: Prozraď nám tady prosím dnešní sestavy pro druhé kolo tenisového Davis Cupu mezi Čechy a Američany. Jen připomenu, stav je vyrovnaný 1-1.
1: 1-1 na zápasy a za tohoto stavu kapitán Tomáš Berdych neudělal žádnou změnu oproti původnímu čtvrtečnímu losu, tedy platí Adam Pavlásek, Patrick Rickl, česká dvojice na jedné straně, a ani Američané neudělali změnu, takže nasadili pár. Harrison Krajíček, tam to samozřejmě bylo očekávanější, na české straně se nabízelo do toho sáhnout i vzhledem třeba k velké formě Jiřího Lehečky, který to trošičku i na tiskové konferenci včera nepřímo naznačoval, že on je připravený na všechny varianty, ale tým si pak ještě sedl, celé to vyhodnotil a Tomáš Berdych říkal, že tohle zkrátka je pro něj ta nejlepší varianta, že je o tom přesvědčený vsadit na ryze deblovou dvojici, na deblové specialisty Adam a Pavláska, Patrika Rykla, Jiří Lehečka a Jakub Menšík. Ti jsou teď na kurtu na rozehrávce a připravují se na své singlové zápasy. Jen Jakub Menšík ale má jistotu, že k němu dojde. Připomínám ten stav 1-1 a možný scénář, protože pokud by se některý tým dostal pochopitelně do vedení ve čtyře, tak pak už by následující zápas teoreticky mohl být tím posledním.
0: Jaroslav Plašil s námi teď živě z libeňské arény a můžu se tě zeptat ještě na osobní názor, osobní predikci, protože ty si náš tenisový reporter. Jakou šanci, respektive jaký zápas očekáváš právě od té úvodní čtyřhry, která začne už za necelou hodinu?
1: No, Karle, musím se přiznat, že teda naprosto selhávám, protože včera, když to vezmu po pořádku, tak ano, stav 1-1, to se nabízelo, ale spíše jsem, přiznám se, počítal s tím prvním bodem. Říkal jsem ve vysílání, že by se to těžko bez něj skládalo, kdyby Jakub Menšík nevyhrál duel nad TNM americkou dvojkou. Ono se stalo přesně to opačné, že pak v roli, kdy se od Jiřího Lehečky toho tolik zase nečekalo, tak on naopak předvedl fantastický výkon a porazil Bena Sheltona. Pak jsem typoval, že Jiří Lehečka při tom laufu, při té formě, do které se dostal, takže by mohl být i takovým černým koněm právě do čtyřhry nečekaným trumfem, ale nakonec je zase všechno jinak, tak já se raději neodvážím říct nic. Troufám si tvrdit, že, pardon Karle, abych neuhnul úplně z té otázky, tak to bude vyrovnaný zápas, ale to v deblu není nic extra objevného, protože opravdu rozhoduje třeba kolikrát jenom jeden break, někdy ani to ne, protože se často deblové zápasy rozhodují až v tiebreaku a myslím si, že tady to může být podobné.
0: Tak pojďme od spekulací teď pryč k nějakým faktům. Jaká atmosféra, respektive bude vyprodanou v pražské O2 aréně?
1: Nebylo plno úplně včera, to bylo vidět na některých záběrech, že některá místečka zůstala volná. Dnes si troufám říct, protože i víkend je to dostupnější pro fanoušky, tak bude plno úplně, ale nepřijdou fanoušci o úvodní ceremoniál včerejší. To je velmi nezvyklá věc. Včera totiž se kapitáni dohodli na tom, že si zkrátka ceremoniál zopakují znovu, ne že by netrvali na opakování, ale byl tak krásný zkrátka, že se organizátoři rozhodli, že umožní fanouškům ještě i dnes, takže utkání začne ve 13.50 místo ve 14 právě tím slavnostním ceremoniálem, který si tak prožijí i fanoušci, kteří o něj třeba včera přišli.
0: A tak doufejme, že stejně krásný jako ten úvodní ceremoniál bude i konec pro české tenisty. Doufejme s postupem na finálový turnaj Davisova poháru. Dozvíme se to dnes a to také díky reportérovi Jaroslavu Plašilovi, který nás teď pozval na čtyřhru, která začne už za necelou hodinu. Jaroslave, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.

0: Českou volejbalovou reprezentaci čeká v pondělí zápas o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. V cestě bude týmu trenéra Nováka stát silná Belgie. Na evropském šampionátu bude vzájemný souboj těchto dvou soupeřů historickou premiérou.
1: No je to tak, jak to je. To prostě my neovlivníme.
2: Naznačil trenér Jiří Novák, že velkou radost z toho, že v osmi finále jeho tým narazí právě na Belgii, opravdu nemá. Kapitán Patrik Indra zmínil dva konkrétní hráče. Nejvíc bodů tady na mistrovství Evropy nastřádali Ferrer Rodgers 96 a Sam Deru 94 bodů. Právě tito volejbalisté jsou teď pod drobnohledem českého statistika. Patrik Indra potvrdil, že na převážně dva volejbalisty se bude koncentrovat česká obrana.
3: Dvě hlavní hvězdy Rodgerse a Sama Deru. Náš cíl bude tyhle dva hráče zastavit na útoku hlavně.
2: Český tým může čerpat ze dvou přípravných duelů s Belgií před mistrovstvím Evropy, jenomže oba tým prohrál.
1: Jeden zápas byl, řekl bych, slušnej, druhý zápas byl trošku horší, ale nebyli jsme úplně komplet.
2: Jiří Novák tak by měl hráčům připomenout jiné dva zápasy. V Evropské lize v roce 2022 Belgie hrála stejně jako tady v Itálii pod italským trenérem Zaninim. Česká reprezentace vyhrála 3-0 a 3-1. Nejvíc bodů před 4 roky zapsal do statistik univerzál Marek Šotola a ten je připravený i tady v Turíně. Šotola se na postu univerzála prostřídává právě s Indrou. Oba smečují levačkou. Každý pochopitelně chce být v základní sestavě.
4: Vždycky každý, kdo prostě přijde na hřiště, tak tomu týmu pomůže a máme tady prostě 14 lidí, kteří můžou hrát. To nejlepší, co je v Česku.
2: Zmínil Šotola důležitou okolnost, sílu lavičky. Patrik Indra dodal.
3: Šance naše jsou veliký.
2: Zajímavé je, že na mistrovství světa v roce 2025, kde český tým senzačně skončil na čtvrté pozici, vypadla Belgie ve čtvrtfinále po prohře 0-3 s Itálií. Rodgers byl se 106 body nejlépe bodujícím hráčem svého týmu a v celkovém pořadí turnaje se dělil o druhou příčku právě s Patrikem Indrou. Utkání Česko-Belgie začne v hale Palavela v pondělí v 16 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Z Turína, Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Basketbalisté Opavy a NH Ostrava dnes zahájí novou ligovou sezónu, a to hned prestižním derby. Od 18 hodin se v opavské víceúčelové hale utkají domácí právě s hosty z Ostravy.
1: Tak já se hlavně těším, že začne sezona. To čekání pro mě je vždycky hrozně dlouhé přes to léto. A já se vždycky těším, až už ten kolotoč se rozjede těch zápasů a zase to všechno začne. Vyšlo to i tak dobře, že budeme hrát právě proti Ostravě to první kolo, tak jsem zvědavý, jaký náboj tohle derby bude mít.
2: Těší se odchovanec ostravského basketbalu a český reprezentant Matěj Svoboda, který poslední sezóny strávil v Nymburce a stal se největší letní posilou domácí Opavy. To ostravský Lukáš Paliza by si představoval lehčí start.
3: Já bych třeba preferoval, abychom měli nějakého soupeře z druhé poloviny tabulky doma na start, na to chytření se, ale tak je to, jak to je, tak nad tím nebudeme lamentovat, ale bude to ostré derby hned na začátek. Aspoň třeba pro některé hráče, si myslím, nové, kteří přišli a kteří ještě neví úplně, o čem česká liga je, tak si myslím, že to poznají hned v prvním zápase a bude to takový křest ohněm.
2: Ostrava si v posledních dvou ligových ročnících připsala na začátku sezóny první výhru až po 7 porážkách, ale trenér Adam Choleva doufá, že zápas v Opavě bude vyrovnaný.
4: Já to vítám, když si vzpomenu, před 3 lety jsme taky začínali s Opavou, slavili jsme tady nějaké jubileum a bohužel jsme prohráli v prodloužení, ale mělo to skvělou šťávu, náboj a myslím si, že to určilo trend pro ten tým a do zbytku té soutěže.
2: Kapitán Opavy Jakub Šiřina vstupuje do své 21. sezóny a brzy se může stát nejlepším trojkařem v historii české ligy. Úspěšných trojek má na kontě 1225 a schází mu ještě 21 na prvního Pavla Miloše.
5: Není to nějaká meta, ke které bych se upínal. Pro mě nějaké historické statistiky nejsou nějakým milníkem, který bych chtěl nahánět nebo dosahovat. A samozřejmě, když se to povede, je to krásné číslo, je to něco takového extra v té mojí kariéře, ale pro mě jsou hlavně důležité týmové úspěchy a že k tomu přijde nějaký historický milník počtu trojek, tak to je samozřejmě jako taková příjemná třešnička na dortu.
2: Doplňuje Jakub Šiřina před basketbalem. Balovým derby Opava Ostrava. David Procházka, Radiožurnál.
0: Toto derby začne v Opavě v 18 hodin, ale do ligové sezóny dnes vstoupí také další čtveřice týmů. V 16 hodin to bude ve vzájemném souboji Pardubice a Brno a ve 20 hodin pak začne duel mezi USK Praha a Pražskou Slaví. A právě Slávia spojila své síly s basketbalovým Nymburkem, jak už jste samozřejmě mohli slyšet. Hodně se o tom mluvilo v závěru o loňské sezóny basketbalové ligy. 13 hodin 25 minut, posloucháte Radiožurnál Sport.

0: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, dřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když se to má
1: podařit. Blíží se půl druhá, pokud jste na silnicích, bude se vám hodit naše zelená vlna. Informace o dopravě právě teď ve zprávách.
2: Radiožurnál posloucháte v půl druhé odpoledne. A zprávy má Kateřina Cousidisová.
3: Dnes je poslední den, kdy můžou registrační úřady zapsat sporné kandidáty do voleb. Pokud totiž uskupení pošlou kandidátky s chybami anebo nedostatky, úřady je můžou vyřadit. Dodatečné zapsání je možné jen poté, co případ přezkoumá soud. Volby do obecních zastupitelstev a do Senátu budou 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb je vypsané na 17. a 18. října. Evropská unie vyjádřila lítost nad rozhodnutím Spojených států neudělit víza palestinským představitelům k účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku. Děje se tak už druhý rok po sobě. Brusel zároveň vyzval Washington k přehodnocení tohoto kroku. Za Palestinu se tak shromáždění, které začíná v úterý, budou moci zúčastnit pouze zástupci palestinské mise při OSN. Dobrovolníci pokračují ve sběru odpadků v rámci podzimní vlny kampaně Ukliďme svět. K jednotlivým akcím se můžou jednotlivci i skupiny přidat ještě dnes a zítra. Akci organizuje už od roku 1993 Český svaz ochránců přírody. A ode dneška si veřejnost může prohlédnout korunovační klenoty. Doteď letos mohli vidět jen školní výpravy. Ve Vladislavském sále na Pražském hradě budou koruna, jablko a žezlo vystavené každý den, a to od 9 do 17 hodin až do 28. září. Letos je lidé můžou vidět jako součást výstavy o rodu Habsburků. Sport. Čeští tenisté vstoupí do čtyř hry druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti Spojeným státům, a to v sestavě s Adamem Pavláskem a Patrickem Ricklem. Jejich soupeři budou už za necelou hodinu Američané Harrison a Krajíček. V následné dvouhře narazí Jakub Menšík na Sheltona, poté případně Jiří Lehečka na Tyjena. Po úvodním dni je stav vyrovnaný 1-1 na zápasy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 za Loktem a uzavřená silnice 16 za Slaným. Na dálnici D1 z Brna na Prahu pozorně za sjezdem na Kutnou horu na kilometru 61,5 se dojíždí do kolony a právě tam na jejím konci se srazila 4 auta v levém pruhu. Už dorazila policejní hlídka, je to označené majáky, i tak opatrně brzdí se v pravotočivé zatáčce, vidět je to na poslední chvíli. A za zmíněnou nehodou se teď postupně rozjíždí nebo natahuje kolona, která vznikala kvůli další havárii na kilometru 59. Tam před chvílí uvolnili oba pruhy, zabraný už jenom vpravo odbočovací. Ovšem o kousek dál je ještě u sjezdu 56 na Zruč další zúžení, pracují v levém pruhu, takže zdržení se drží ještě zhruba na čtvrt hodině. Na tahu 16 Slaný Mělník zůstává po ranní nehodě cisterny, uzavřený úsek mezi odbočkami na Žižice a Luníkov, odklon po staré silnici bez kolon. A na Liberecku kvůli cyklistické akci počítejte s průběžnými omezeními mezi Mníškem, Krištofovým údolím, Křižany a Ještědem. Provoz různě i pozastavují a týká se to i silnice 13 u Mníšku.
6: Policista to řídí, když člověk se skrý tam tu, tak musí na Chrastavu a z Chrastavy teprve na Liberec.
5: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty od 19 do 24 stupňů, na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: 13 hodin a 630 minut. Posloucháte Radiožurnál Sport. Dáme si teď souhrn sportovního zpravodajství. Čeští tenisté budou v Praze pokračovat v boji o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Po úvodních dvou hrách je souboj se Spojenými státy vyrovnaný 1-1. Další program začne už za několik desítek minut a podrobnosti přidáme právě ve sportovním přehledu, který připravil Lukáš Antoš. Vítám tě, hezký den.
1: Hezký den. Už za necelých 20 minut začne v libeňské hale 4. Adam Pavlásek s Patrikem Riklem se utkají s americkou dvojcí Harrison Krajíček. Po nich se představí týmové jedničky a následně případně dvojky. Jakub Menčík bude chtít napravit včerejší porážku. Ten připomíná, že podobnou situaci zvládl už při loňském utkání ve Spojených státech.
2: Je to nezvyk hrát po prohraném zápase hned další den vlastně na čerstvo, ale už poprvé jsem to zažil vlastně loni v Delray Beach, takže tam naopak mi to pomohlo, že ten první zápas aspoň jsem se trochu rozehrál ve 4 taky a pak jsem našel ten rytmus, to tempo a byl jsem zase schopen předvádět svůj tenis, takže doufáme, že to takhle bude.
1: Zápasy českých tenistů v boji o finále pro nejlepších 8 týmů světa můžete poslouchat u nás na jedině čistě sportovní stanici v Česku v přímém přenosu.
0: Liberečtí fotbalisté se minimálně do neděle můžou dostat do čela tabulky šance ligy. V 9. kole dnes nastoupí v Brně proti domácímu Artisu a pokud zvítězí, o 2 body přeskočí vedoucí Slávii. Artis je aktuálně až 14. a jeho trenér Roman Nádvorník se po velké letní obměně kádru těší na to, že nováček v dalších týdnech dostane víc prostoru na sehrávání týmu.
3: Vyhlížíme reprezentační pauzu a když si to potřebujeme, aby si to trošičku sedlo, aby jsme si na sebe víc zvykli a aby i ta kombinace v některých těch fázích nám ještě fungovala líp, aby jsme si trošičku připravili pak na ten detektiv podzimní sezóny.
1: Utkání Artis Brno Liberec začne v 15 hodin, stejně jako zápasy Mladá Boleslav Zborovka Brno a Pardubice Bohemians. O 3 hodiny později nastoupí Slovácko proti ostravskému Baníku.
0: Hokejisty Třince čeká třetí utkání v nové sezóně TIF Sport Extraligy. Na domácím ledě se od 18 hodin utkají s Plzní. Po pátečním obratu z 2-5 na 6-5 s Brnem jsou oceláři stále 100% a v ofenzivně se jim daří. Útočník Daniel Voženílek nastřílel v pátek hattrick.
4: Jo, tak já si myslím, že jsme vždycky hráli ofenzivně, že to vždycky bylo takový téma, že nehráme, ale měli jsme vždycky vítěze bodování, nejvýstřelených gólů z lize nebo top 3, takže pro mě to není žádný překvapení, že hrajeme ofenzivně.
0: O zápasy hokejové extraligy mezi Třincem a Plzní, stejně jako o utkáních fotbalové šance ligy, uslyšíte v pořadu s mikrofonem za sportem. Přímé přenosy si můžete naladit třeba na webu iRozhlas.cz, Radiožurnál Sport.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Pardubičtí basketbalisté nastoupí k prvnímu zápasu v nové ligové sezóně. Od 16 hodin je čeká souboj proti Brnu. Východočeši v minulém ročníku obsadili druhé místo. Finálový souboj s Nymburkem dotáhli až do 7. duelu. Vysoké cíle mají Pardubice i tentokrát, jak říká hlavní trenér týmu Jan Šotnar.
5: Samozřejmě se u nás očekává finále, když letos vypadneme v semifinále. Říkáme to bebraný jako neúspěch, ale po těch loňských výsledcích, po tom, že budeme hrát to s Ligu mistrů, to tak prostě jako přirozený je. My tady nechceme vykřikovat, protože jsme si moc dobře vědomí toho, jaká konkurence nás čeká, ale já osobně zase nejsem člověk, který by byl alibistický, spíš ambiciozní a jako já osobně byl taky asi zklamaný, by nebylo to finále.
1: Další dva zápasy úvodního ligového kola jsou na programu večer. V 18 hodin nastoupí Opava proti Ostravě a ve 20 hodin začne pražské derby mezi USK a Slavií.
0: Fotbalista Harry Kane nastřílel nejrychleji v historii Bundesligy 100 gólů. Útočník Bayernu Mnichov na to potřeboval 98 zápasů a překonal tak rekord Dietra Millera. Kane dal při výhře 7-0 nad Unionem Berlín 2 branky a v Bundeslize jich má už 101.
1: Český rekord na jednu míli Kristýna Sasinek-Meky na mistrovství světa v silničních bězích nepřekonala. V Kodani zaběhla čas 4 minuty 38,39 sekundy a obsadila 24. místo. Zvítězila francouzská Guillemotová. Odpoledne se poběží závody na 5 kilometrů i s dvojnásobným olympijským vítězem Norem Ingebrigtsenem.
0: Házenkáři Nového Veselí budou ve třetím kole extraligy hájit 100% bilanci. Po výhrách nad Brnem a Kopřivnicí vedou tabulku a dnes v 17 hodin doma přivítají Jičín. Ten má zatím na kontě výhru a porážku.
6: Házenkáři Nového Veselí budou chtít před domácími fanoušky navázat na dosavadní výsledky a připsat si další body proti Jičínu. V obou úvodních zápasech totiž dokázali zvítězit a vedou extraligovou tabulku. Jičín má po prvních dvou kolech na kontě jedno vítězství a jednu porážku a je tak průběžně na 8. příčce. Zápas Nové Veselí Jihlava začne v 17 hodin. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
0: V 17 hodin začnou taky další dva zápasy třetího kola. Dukla Praha bude hostit Lovosice a Strakonice nastoupí proti Karviné.
1: Slovinec Tim Farčník je novým předsedou Mezinárodní biatlonové unie. Nahradil Olaha Dahlina, kterému po 8 letech skončil mandát. Ve funkci viceprezidenta vystřídala Jiřího Hamzu Švédka Sofia Domejová. Hamza už po 8 letech ve vedení nekandidoval. Kongres Mezinárodní unie také potvrdil pokračující suspendaci biatlonistů z Ruska a Běloruska kvůli válce na Ukrajině.
0: Právě takovou zprávou končí sportovní přehled na radiožurnálu Sport ve 13 hodin a 42 minut. Ve studiu byl Lukáš Antoš, díky a naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Po včerejších dvou singlech hrají Češi s Američany o postup na finálový turnaj Davis Cupu nerozhodně 1-1. Po prohře Jakuba Menšíka s Tienem vrátil domácí tým do hry Jiří Lehečka, který ve dvou setech porazil světovou čtyřku a finalistu nedávného US Open Sheltona. České dvojce pomohlo i 13 000 fanoušků v O2 aréně a videa, která zachycují pražskou atmosféru, následně zaplavila i sociální sítě. A právě na ně se teď podíváme s Anou Skalovou. Přeji hezký den.
1: Dobrý den. Bouřlivou kulisu v Praze sdílel na Instagramu několikrát i oficiální účet Davis Cupu. Lehečka zakončil zápas proti Sheltonovi při třetím matchballu a dobře odehraný volej už nedokázal americký tenista vrátit přes síť a O2 Arena propukla v hlasitou oslavu.
2: Game on in Prague and then some. A primal scream from Jiří Lehečka. What a performance to get Czechia back in business.
1: Na kulisu reagují i fanoušci. Tenhle zápas měl jednu z nejlepších atmosfér a to se nehraje ani finále. Nechápu, že Česká republika nemá svůj vlastní velký turnaj. Napsal pod příspěvek na Instagramu jeden z uživatelů. S tenisovým prostředím byli spokojeni i samotní američtí hráči. Hned jak jsem vyšel na kurt, vypadalo to, že je skoro plno. To je na tom skvělé, ať už fandí lidé vám nebo soupeři. Díky tomu jsou zápasy daleko zábavnější. Opravdu se mi to líbilo, řekl po zápase Tien, ke kterému se přidal i Shelton, podle kterého byli diváci skvělí.
0: Co se na sociálních sítích píše o výkonu tenistů?
1: Představení Jiřího Lehečky označil oficiální instagramový účet Davis Cupu za masterclass. Účet Milo na síti X napsal, že český tenista hrál bezchybný a skvělý tenis. Naopak Ben Shelton byl podle mnohých tenisových příznivců viditelně unavený z nedávného finále US Open a na zápase pořádně nesoustředil. Fanoušci ale ve velkém komentují jeho podání. Shelton si totiž míček nadhazuje neobvykle do strany, což mu dává specifickou boční rotaci.
0: Přesuneme se z tenisu na fotbal, i když připomenu, že už za několik desítek minut začne právě čtyřhra ve druhém kole Davisova poháru a my na radiožurnálu Sport nabídneme přímý přenos teď už slibovaný fotbal, a to konkrétně v německé Bundeslize. Bayern Mnichov deklasoval 7-0 Union Berlin a fanoušci řeší i výkon Harryho Kanea.
1: Anglická hvězda totiž nastřílela nejrychleji v historii Bundesligy 100 gólů. Kane na to potřeboval 98 zápasů a překonal rekord Dietra Millera. Při výhře 7-0 nad Unionem Berlin dal dvě branky a v německé nejvyšší fotbalové soutěži jich má už 101. Video, kde Kane proměňuje proti soupeři penaltu, se začalo hodně rychle šířit na sociální síti X. V zápase navíc zapsal 3 góly Michael Olise a účet Rising Stars označil jeho počínání za nejlepší bundesligový hat-trick historie.
0: Anna Skalová našla tyto informace na sociálních sítích a teď nám v pravidelné rubrice radiožurnálu Sport hity o nich řekla ve vysílání. Moc díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: České tenistky mají za sebou parádní sezonu.
1: I can't wait to come back next year.
2: Your new Wimbledon champion 2026, Linda Noskova.
0: S grandslamovými tituly v singlu i doublu. Teď se pokusí zazářit i v týmové soutěži.
3: Já mám velké štěstí v tom, že ty holky, jejich tolik, že jako mám z čeho jako vybírat a hraju skvěle.
0: S Barborou Strýcovou jsou v čínském Shenzhenu, kde současná nehrající kapitánka v roce 2019 jako hráčka startovala na turnaji mistryň.
4: Barbara Strýcová.
0: Jaké emoce zažije Barbora Strýcová tentokrát jako kapitánka v poháru Billie Jean Kingové? A jak se bude dařit v čínském Shenzhenu českým tenistkám? I to od nás uslyšíte. Reportáže ze zápasů i zákulisí finálového turnaje přímo z místa od reportéra Jaroslava Plašila od 22. září na Radiožurnálu Sport.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Ještě předtím, než ale Jaroslav Plašil odletí do Číny na Billie Jean King Cup, tak informuje o Davis Cupu společně s kolegou Davidem Prouzou a právě druhé kolo Davis Cupu mezi českými a americkými tenisty dnes pokračuje za malou chvíli už utkáním ve čtyřhře. A tak právě do libeňské arény za Jaroslavem Plašilem míříme. Hezký den.
7: Hezký den, za chviličku se připojí i David Prouza, který pro vás natáčel rozhovory, možná jste slyšeli i bývalého Fed Cupového kapitána, nastupujícího předsedu Českého tenisového svazu Petra Pálu, který mimochodem také řekl, že se k týmu Billie Jean Kingové připojila i Sara Bejlek po dlouhé cestě, takže už je hráček pět, už je tým kompletní, ale tady samozřejmě Petr Pála bude sledovat s napětím, stejně tak jako fanoušci, dnešní rozhodující program za stavu 1-1 na zápasy. Budeme tady mít za chviličku slavnostní ceremoniál.
6: Říká reportér Jaroslav Plašil. Můžeme připomenout ty sestavy ve čtyřhrách, prosím?
7: Můžeme to určitě připomenout, protože se o tom taky určitě v české šatně dlouho debatovalo. Jiří Lehečka a Jakub Menšík budou připraveni na singlové zápasy v obráceném pořadí, protože Jakub Menšík jako jednička bude hrát po deblovém utkání a Jiří Lehečka, pokud samozřejmě ještě nebude rozhodnuto, tak pak závěrečný zápas předtím hned teď po 14. hodině nastoupí k deblovému utkání. Patrik Rykl, Adam Pavlásek, Tomáš Berdych, kapitán českého týmu, tedy neudělal změnu v sestavě, přestože se o tom mluvilo, debatovalo různými směry. Troufám si říct, že asi rozhodlo to, že Jakub Menšík jako týmová jednička by musel utvořit pár s Jiřím Lehečkou, který tady má skvělou formu, ale zároveň by to znamenalo, že Jakub Menšík by měl velmi náročný program, protože by hrál dva zápasy hned po sobě. On samozřejmě zažil to, že hrál čtyřhru a pak dvouhru loni v Americe. Slyšeli jsme to i ve sportovním přehledu, jenomže tam to bylo trošičku jiné, protože on plnil roli týmové dvojky a přeci jenom měl pak zápas na odpočinek. To je, doufám si říct, velký rozdíl a myslím si, že právě tohle rozhodlo, že zkrátka o tuhle kartu nechtěl hrát Tomáš Berdych, byť možná, kdyby to dopadlo nějak špatně, tak taky jde trošku z kůží na trh, možná, protože bylec kdo mohl říct, že hráč s nejlepší formou Jiří Lehečka, alespoň soudě toho, podle toho prvního dne, by si tak vůbec nezahrál dnešní den, kdyby na to došlo, na ten nejhorší možný scénář, ale zkrátka, tak toto kapitán Tomáš Berdych vyhodnotil, říkal, že to byla pro něj ta nejlepší možná varianta a budeme tedy držet palce Adamu Pavláskovi a Patriku Ryklovi k velkému, opravdu velkému zápasu nastoupí, protože tohle se nedá zkrátka natrénovat.
6: To se nedá zkrátka natrénovat, říká reportér Jaroslav Plašil teď živě z libeňské arény. Právě o tom obrovském ohlasu fanouškovské kulise jsme mluvili na Radiožurnálu Sport před několika minutami také v naší pravidelné rubrice Hity sociálních sítích. Můžeš nám zprostředkovat víc třeba reakce právě na takovou kulisu od tenistů, ať už českých, tak těch amerických?
7: Fantastické reakce, opravdu jedním slovem, protože tohle nezažijí ani Američané, kteří jinak mají velké turnaje, mají Grand Slam, mají řadu dalších tisícovek na severoamerickém kontinentu, takže na to jsou zvyklí, když přijde hodně diváků na kurt, ale takto fandící tribuny s mexickými vlnami na Davis Cupovém zápase, fandící jednomu týmu samozřejmě hlavně, to se jen tak nezažijí. nezažije a byť jsou Američané v roli týmu, který je tady jako host, tak si to náramně pochvalovali a když pořadatelé chtěli zopakovat ceremoniál slavnostní pro fanoušky i dnes, což nebývá zvykem, je obvyklé, že ceremoniál je jen v ten zahajovací den a pak už ten druhý den je takový plynulejší, dietnější, pokud jde o nějaké oficiality, tak organizátoři se zeptali obou kapitánů, kteří samozřejmě museli souhlasit s tím ceremoniálem a bez váhání souhlasili jak Tomáš Berdych, tak také Bob Bryan, americký kapitán, protože to, co tady zažili včera v hale američtí tenisté, tak si myslím, že je mohlo docela šokovat a viděli jsme to i z ohlasů na celém světě. Ten zápas a ta atmosféra měla ohromný ohlas, připomínala se Davis Cupová atmosféra, k tomu někteří příznivci jízlivě dodávali, že na druhou stranu tuhle atmosféru tak trošičku funkcionáři zničili tím, že se změnil Davis Cupový model a teď máme finálový turnaj, o který se bojuje a ten je na neutrální půdě v Itálii už teď nějakou dobu, takže o tohle se zase přišlo, ale teď už pozor, protože moderátor Libor Bouček, kterého znáte i z Radiožurnálu, tak teď bude vítat oba dva týmy. Ten americký přijde nejdřív, ten český později, ale k tomu samozřejmě ještě dojde za pár desítek vteřin, protože nejdřív přijdou také sběrači míčů a tak dále. To všechno má svá pravidla a o tom také vás samozřejmě možná budeme informovat, ale zase nevím, kolik ještě máme času a jak dlouho tady můžeme ještě být, než začne samotný zápas.
6: Času máme s reportérem Jaroslavem Plašilem ještě dost, tak mě napadá taková podotázka, když slyšíme tu atmosféru, jak už o ní a mluvíš ty, a nebo jaká je právě teď pod tvým hlasem, jak moc mentálně odolní jsou právě čeští hráči, kteří nastoupí do čtyřhry, tedy Dan Pavlásek a Patrik Rykl. Myslíš si, že ustojí tu atmosféru, před kterou asi ještě nikdy nehráli?
7: Ne, máš naprostou pravdu, tohle zkrátka je něco, co nezažije tenista jen tak. Tomáš Berdych před utkáním o tom mluvil, že vlastně neví, jakým směrem ta atmosféra bude pracovat, jestli hráčům bude pomáhat, nebo je naopak bude stahovat dolů. To se nedá naplánovat, to se musí zažít a pak na základě toho třeba se poučit, udělat něco příště jinak, ale nevíme, jak budou reagovat. Malé srovnání bych měl. Adam Pavlásek před časem nastoupil k velmi těžkému deblovému zápasu s Jiřím Veselým tehdy v Ostravě. Jako tehdy mladíci čelili favorizovaným fantastickým Australanům a dokázali otočit skoro už prohraný zápas, vyhrát. Tehdy to nic neřešilo. Češi z Austrálii prohráli, ale Adam Pavlásek si vedl velmi dobře. Skoro bych řekl, že jeho výkon vyrostl s atmosférou, která tehdy byla fantastická v ostravské hale, tak si myslím, že Adam Pavlásek by to zvládnout mohl. U Patrika Rykla nevím opravdu, protože tu zkušenost takovou velkou nemá. Můžu mu jenom držet palce, aby to zvládl. Těžko se to srovnává i s hlavou třeba, kde taky byla bouřlivá atmosféra, kde hráli čeští tenisté na začátku sezony, dá se tak určitě ještě říct. Tehdy Česko mělo deblovou dvojici Patrik Rykl, Petr Nouza, která se rozpadla. Teď hraje Patrik Rykl, jak známo, už nějakou část sezony s Adamem Pavláskem, ale jestli to Patrik Rykl taky zvládne, doufejme, že ano, doufejme, že to bude pro něj také hezký zážitek, ale samozřejmě ve hře je velmi, velmi důležitý, skoro by se nabízelo říct zásadní bod tohoto.
6: Jaroslave, musím tě bohužel ucnout, čekají nás zprávy a po nich právě čtyřhra na Davis Cupu.
4: 14 hodin. Zprávy a Kateřina Cousidisová. Zákaz mobilů ve školách bude částečný. Výbuch bomby v policejním areálu v Pákistánu zabil nejméně 31 lidí. Čeští tenisté bojují proti Spojeným státům o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Pozor na nehodu na dálnici D1 z Brna do Prahy na kilometru 61,5 a bude polojasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Telefony v českých školách od příštího školního roku zřejmě nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce po svolení učitele. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtení v Poslanecké sněmovně. Regulace se má týkat všech ročníků povinné školní docházky, a to včetně tříd na konzervatořích a víceletých gymnáziích. Plošná regulace ale nemá podporu u některých opozičních stran. Proti je třeba TOP 09, pokračuje předseda strany Matěj Ondřej Havel.
8: Spousta vzdělávacích aplikací, materiálů, dohledávání informací v rámci hodin se odehrává na mobilním telefonu. Do mobilního telefonu dostávají žáci zprávy od školy, známky. Žákovská knížka už se v řadě případů vůbec nepoužívá, je prostě přežitá. A mobilní telefon v neposlední řadě využívají žáci taky pro kontakt s rodiči. Prostě doba se změnila, my rodiče chceme být se svými dětmi v kontaktu.
4: Podle Havla je potřeba regulovat hlavně sociální sítě. Jejich používání chce žákům, může podle žákům podle něj uškodit. Počet obětí pátečního sebevražedného útoku na severozápadě Pákistánu stoupl na 31. V policejním areálu u mešity vybuchla bomba naložená v autě. Mezi mrtvými je nejméně 16 policistů a 6 útočníků. Televize Al Jazeera informovala, že se k útoku přihlásila frakce pákistánského Talibánu, která je v regionu aktivní. Policisté vyhlásili pátrání po 37-leté Daně Fraňkové z Prahy 3. Včera ráno odvedla dceru do mateřské školy a od té doby o sobě nedala vědět. Pohřešovaná může být podle policejního mluvčího Jana Daňka v ohrožení života. Pravidelně užívá léky a v poslední době si stěžovala na problémy spojené se zhoršováním zraku. Na jedno oko nevidí vůbec, pokračuje Daněk.
9: Pohřešovaná je vysoká přibližně 167 až 168 cm, je štíhlé postavy s kulatým obličejem a hnědýma očima. Má tmavě hnědé kudnaté vlasy sahající po ramena a nosí dioptrické brýle.
4: Žena na sobě měla naposledy světlé tričko s krátkým rukávem, světle modré džíny a černý kožený batoh. Pokud o ní máte jakékoliv informace, volejte na linku 158. Fotku pohřešované najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. V Benešově je festival parních lokomotiv. Organizátoři během víkendu vypraví až 40 nostalgických jízd. Divácky oblíbená akce se koná letos nejspíš naposledy. Mezi Prahou a Českými Budějovicemi totiž začnou od příštího roku jezdit vlaky pouze pod zabezpečovacím systémem ETCS, říká organizátor festivalu Radek Panchartek.
10: Jsou to strašné technické komplikace, musíte žádat dopředu, musíte jenom vlak s lidma, provozně je to jakoby hodně víc náročný, než je to bez toho výhradního provozu.
11: Sport. Čeští tenisté zabojují proti Američanům o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Po úvodním dni je stav vyrovnaný 1-1 na zápasy, teď je na programu 4-hra. Podrobnosti má přímo z O2 Areny reportér Jaroslav Plašil.
12: Adam Pavlásek teď nastupuje na kurt, za ním také Patrik Rykl, český tým při slavnostním nástupu, ceremoniál, který si přáli kapitáni prožít znovu, tak jako včera, tak jako fanoušci. Velké utkání bude pokračovat za stavu 1-1 na zápasy 4-hrou, ve které tedy nastoupí Adam Pavlásek, Patrik Rykl, na druhé straně zkušená dvojice Harrison Krajíček. Utkání začne za pár minut na Radiožurnálu Sport, ho můžete poslouchat v přímém přenosu. Z Libeňské haly Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Na D1 nehoda za Loktem a kolona před sjezdem na Zruč. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy Uber Teplin za sjezdem na Kutnou horu na kilometru 61,5 došetřují hromadnou nehodu. Zabírají levý pruh a jsou v pravotočivé zatáčce. I policejní majáky vidět na poslední chvíli, brzdí se a vybočuje. A o kus dál potom na D1 směr Praha se na kilometru 58,5 dojíždí do kolony, ta se vleče kolem 20 minut do omezení od exitu 56 Zruč nad Sázavou po 53. kilometr. Silnice 16, spojka Slaný Mělník, je uzavřená mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. Ráno se tam po srážce s autem převrátila cisterna a vytekl z ní náklad benzínu. Likvidace potrvá, jezdí se po staré silnici bez větších problémů v provozu. A na Liberecku jsou kvůli cyklistickým závodům na Ještěd teď odpoledne různá omezení provozu, potažmo uzavírky, a to i na silnici 13. Uzavřený je úsek mezi Mníškem a nájezdem na 35. U Stráže, takže z Frýdlantu do Liberce a opačně se musí přes Chrastavu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dál bude jasno nebo skoro jasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
6: 14 hodin a 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Hezké, teď už tenisové odpoledne.
5: Radiožurnál Sport
0: a Karel Schamberger.
6: V tuto chvíli v Libeňské aréně zní hymny obou účastníků druhého kola Davisova poháru, tedy jak hymna česká, tak hymna americká. A tady za nějaké 3-4 minutky by úvodní čtyřhra právě toho dnešního programu mohla začít. Samozřejmě s Radiožurnálem Sport budeme u toho, nabídneme přímý přenos celého dnešního sportovního odpoledne. Hezký poslech.

0: Kapela Divokej byl a skladba Síť. A právě přes Síť teď na Radiožurnálu Sport bude létat tenisový míček, protože se vydáváme po několikáté a věříme, že dnes ne naposledy, to určitě ne, do Libeňské arény na tenisový Davis Cup. Začíná čtyřhra mezi Pavláskem a Ricklem na české straně a na té americké Harrison a Krejček. Slovo tak už dostávají pánové David Prouza a Jaroslav Plašil. Pánové, je to vaše.
1: Krásný den z O2 Areny, dávali jsme si s Jaroslavem přednost, takže to vyšlo krásně. Rozehrávka už se pomaličku, ale jistě blíží mezi americkou a českou dvojcí. Je to 1-1 na zápasy, arena v Praze v Libni se plní, věřme, že ta atmosféra bude, Jardo, lepší, respektive bude jako v tom druhém zápase no. Jiří Olehečky, ne jako v tom Jakuba Menčíka.
2: Protože to by znamenalo, že se bude českým hráčům dařit. Přece jenom v tom prvním zápase, řekněme si upřímně, se publikum nedostalo tolik do zápasu. Jakub Menčík zkrátka nehrál ideálně, řekl bych, že publikum to trošku vycítilo a ten druhý duel to bylo naprosto něco neuvěřitelného. Jiří Lehečka, já se přiznám, že jsem ho ani neviděl ještě v takové pozici, že by si i on užíval tu roli takového showmana pak v ceremoniálu po zápase, kdy zval publikum na dnešní program, to bylo něco neuvěřitelného. Do jaké pozice se Jiří Lehečka dostala, přiznám se, že jsem to před utkáním cítil spíš naopak, že tím showmanem bude Jakub Menčík a tím, kterému by to mohlo trošku víc ublížit Jiří Lehečka, ono to dopadlo úplně naopak.
1: No, na druhou stranu ještě není konec, ještě stále Jakub Menčík může, řekněme, ne napravit, co se stalo v pátek, ale určitě může zahrát lepší zápas. To si myslím, že je skoro 100% šance, protože moc utkání, kde by Jakub Menčík byl takhle neviditelný, jsem v tomto roce a myslím, že v jeho kariéře celkově nezažil. Ať už Menčík nebo Lehečka, ti jsou oba teď na tribuně, respektive na té hráčské lavici společně s českým týmem. Na kurtu je dvojice Pavlásek Rykl. Předem se posluchačům omlouvám, kdybych někdy zaměnil jméno Patrika Rykla za Davida, tak omlouvám se opravdu, protože to je prostě jméno, které má člověk tak nějak zažité. Ještě z přelomu milénia David Rykl, tatínek právě Patrika, tak hrál velmi dobře čtyřhru, byl dvakrát ve finále na Grand Slamu, takže zdá se, že syn podědil tu schopnost hrát tenis velmi slušně. Dvojice Jardo, která se dala dohromady před pár měsíci, takže určitě sehraná bude a je to, řekněme, něco trochu novějšího pro Davis Cupový tým. Kapitán Tomáš Berdych často trochu kalkuloval s tím, že nasadí singlistu s formou. V minulých některých zápasech Davis Cupových i vlastně Jaroslav Navrátil předtím slavně právě s Tomášem Berdychem a Radkem Štěpánkem, ale troufnu si tvrdit, že varianta sehrané dvojce takzvaně bodne Tomáši Berdychovi.
2: Teď se hodí, protože dřív se zkrátka hrálo v samostatný den a to je obrovský rozdíl. Čtyřhra byla uprostřed programu v sobotu, hrálo se v pátek dvě dvouhry v sobotu, připomínám, samozřejmě tenisoví fanoušci to dobře znají, ale pro jistotu, tak v sobotu se hrála čtyřhra a v neděli pak zase zbylé dva singlové zápasy, což umožňovalo těm největším hvězdám nastoupit i uprostřed Davis Cupového týdne. I když se hrálo na tři vítězné sety, bylo to trošku delší ty zápasy, tak přesto to bylo komfortnější, tak to by Jakub Menčík musel hrát jako jednička hned po čtyřhře po 20 minutách singlový zápas a to se zkrátka asi nedá a to si myslím, že i v tom uvažování rozhodlo, i když Jiří Lehečka ukázal, že je ve velké formě, tak zkrátka tohle si myslím, že rozhodlo v uvažování u Tomáše Berdycha.
1: Snad Jiří Lehečka tu formu ještě bude moct ukázat v singlu. Teď tady dvojice Pavlásek s Rycklem, oba čeští tenisté u základní čáry, stejně jako Austin Krajíček a také Christian Harrison, takže to znamená, že ta rozehrávka za několik málo okamžiků už skončí a začne se hrát. Jsem opravdu hodně zvědavý na Američany, protože Christian Harrison si přivezl velmi solidní formu z US Open. No a pokud je o Austina Krajíčka, tak to už je takový, řekněme, dlouhodobá jistota amerického Davis Cupového týmu. Pavlásek s Rycklem mají za sebou jeden společný titul, pro Rykla tuším třetí, pro Adama Pavláska premiérový první. Načekal se na něj, ale věřme, že tím třeba odstartoval nějakou pěknou sérii, protože toho debla můžete hrát opravdu velmi, velmi dlouho. Vtipkuje se trochu o tom, že Adam Pavlásek je takový seniorní člen Davis Cupového týmu, ale je to pořád ročník 1994, takže myslím si, že dobrých 10 let má ještě před sebou, pokud jde o deblové snažení a asi můžeme říci, že jsou Češi mírnými outsidery v tomhle zápase, protože přeci jenom asi, když proti vám stojí Grandslamový vítěz, tak na papíře je to jasné.
2: Na papíře ano, bude určitě zajímavé to, že Češi poprvé v tomto programu narazí na prváka. To je velmi neobvyklá věc, protože Američané to mají sladěné teď výtečně, pravák s levákem, to je na debla ideální, však o tom své ví také Bob Bryan, kapitán amerického týmu, který hrál s Mikem, svým bratrem dvojčetem dlouhodobě jako levák s pravákem, Bob hrál levou a Mike pravou a vytvořili fantastickou dvojici, to je skoro neprůstřelné, když se rakety právě utkají u sítě levá s pravou. No, i tomu budou čelit.
1: Zároveň občas jsou situace, kdy jsou dva forehandy do středu, a to znamená dávání si přednosti a také jsem to zažil několikrát už právě z pozice komentátora, že si třeba Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou prostě dávali přednost navzájem, obě měli forehand, poučka praví, že forehand hraje střed, aspoň by měl, nicméně nikdy to mezi nimi docela srandovně proletělo na US Open, ale vlastně takový problém jim to nezpůsobilo, protože nakonec získali společný první titul právě v New Yorku, Kateřina Siniaková druhý, ale to jsme u ženského debla, nás samozřejmě zajímá teď ten mužský Adam Pavlásek s Patrikem Ricklem připraveni na své polovině, naproti ním zase dvojice Harrison Krajíček a tohle utkání v O2 aréně, která ještě není, řekl bych, 100% naplněná, nebo není tak naplněná, jak může být v tomto dni hracím, tak už je ale připravena na to se dívat na tenhle zápas. Česko, už je to slyšet, myslím si, že ta atmosféra bude určitě lepší než v zápase Jakuba Menšíka na začátku, kdy se možná i publikum tak trochu zžívalo s tou situací, že se zase hraje světový tenis v O2 aréně. Američané na servisu, Patrik Rikl na returnu a jak slyšíte, už je úplné ticho, může se hrát tenis. Věřme, že české dvojici se tenhle zápas podaří. No a začínáme výborně. Patrik Rikl vyhlášený svými returny, začíná vítězným balonkem a je to 15-0 pro Česko.
2: Fantasticky, přesně na čáru křížem. Return z kategorie bez šance pro hráče, který sotva dopodával, tak nemá vůbec příležitost reagovat. Teď ale levá ruka zaúřaduje z levé strany a to je vždycky nebezpečnější samozřejmě pro podávajícího leváka. Američané servírují v první hře zápasu za stavu 0-0 pochopitelně, ale teď 0-15. Napřímo bez šance, tentokrát Adam Pavlásek. 15 oba.
1: Strašlivá rána. Myslím si, že tohle bude opravdu velmi takovou alfou a omegou, jak si čeští tenisté naučí číst ten servis, ať už Ostina Krajíčka aktuálně teď na podání, nebo potom i jeho deblového parťáka Harrisona, je to opravdu servis hlavní role absolutně v tom současném deblu, jak se hraje. Teď tedy za stavu 15-15 Patrik Rikl už na returnu tak úspěšný není, no a Harrison na síti celkem v poklidu ukončuje balón, měl to sice trochu na tělo, ale zároveň to měl nahoře, stál blízko sítě a v podstatě si mohl vybrat. Takže 30-15 pro americký pár.
2: Bezproblémové dotipnutí Harrisona u sítě a teď se bude snažit Austin Krajíček vytvořit podobnou pozici svému parťákovi, možná ještě lepší, kdyby se mu povedlo zaservírovat ještě lépe. Tentokrát znovu na Adama Pavláska. Stav 30-15 pro podávající Američany. Krásný servis. Trošičku to chvilku trvalo, než si to všichni vyhodnotí, co se stalo, ale neozvalo se elektronické hlášení a připisujeme si ESO. Američané vedou 40-15 a Austin Krajíček se zase pomaličku bude stěhovat na svou pravou stranu americké polovičky a bude servírovat za stavu 40-15.
1: Je to taková drobná nápověda, jakmile pod našimi hlasy nebude takový Bengál, tak je jasné, že americký úder byl na čáře, pokud by to mělo být těsné. Teď servis Krajíčka, který ale nezamířil tam, kam měl, skončil pod páskou a tak možná změna, nějaký signál teď od Harrisona směrem ke svému parťákovi. Patrik Rikl připraven u základní čáry. Je tam místo podél síťaře, nicméně servis na tělo, to je jedna z nejefektivnějších možností pro druhé podání a teď to názorně ukázal právě Austin Krajíček. Takže bod ze servisu a skóre 1-0 z pohledu tedy americké dvojce. Krátká přestávka, Adam Pavlásek s Patrikem Riklem si prohodí pár slov i s Tomášem Berdychem. Upřímně by mě vlastně zajímalo, jak, a už jsem se na to Tomáše Berdycha několikrát ptal, jakým způsobem vlastně radí v deblu, protože je to specifická disciplína, byť v ní Tomáš Berdych je historicky v Davis Cupu extrémně úspěšný, tak přeci jen to nebyla úplně jeho královská. disciplína, ale určitě ty postřehy od Tomáše Berdycha a na tom se shodují v podstatě všichni čeští tenisté, jsou vždy velmi platné a velmi se hodí. Schopnost v pravou chvíli mluvit nebo v pravou chvíli mlčet, to vyzdvihují u Tomáše Berdycha velmi často. Je to tedy 0-1 z pohledu české dvojce. Na servis se bude chystat pravděpodobně Patrik Rykl, protože má v ruce míčky a teď už je to jasné, Adam Pavlásek směřuje k síti.
2: Má v ruce míčky, většinou začíná ten, kdo má ten servis jistější, ale tady troufám si říct, že to je docela vyrovnané. Patrik Rykl bohužel první servis do autu, takže druhé podání teď konkrétně na Austina Krajíčka, který je metr za základní čarou. I na druhý servis nejde nějak výrazněji dopředu, což se může změnit. Krajíčkův return přímo na raketu Pavláska, ale stále se ještě hraje, protože nepřišel vítězný úder. Pavlásek v defenzivě nahazuje nechtěně nahoru na smeč soupeři, tak to se nepovedlo a tak teď slaví Američani bod při servisu Patrika Rykla. Adam Pavlásek bohužel nedohrál u sítě vítězným způsobem a pak to stálo bod český pár.
1: No, Harrison Krajíček, protože jsme třeba trochu spekulovali, jak budou či sehraní, či nesehraní, tak tady se ukazuje, že o sobě na kurtu vědí velmi dobře. No a výsledkem je z toho stav 15-15. Teď to Patrik Rykl může všechno spravit, ale dobrý return ne. Nakonec out, trochu mi to zaniklo hlášení out toho elektronického systému, ale ještě že tak, protože ten balónek padal do míst, odkud by Patrik Rykl rozhodně neměl možnost prohazovat nebo útočit, takže mohlo to být horší. Naštěstí drobný out znamená, že máme skóre 15-15, ale zatím tedy, řekl bych, první servisy Patrika Rykla nebudou úplně vytvářet velkou hrozbu pro Američany.
2: No, věřme, že Američanům se přesto nebude tolik dařit na returnu. Teď opět dlouhý servis Patrika Rykla, takže znovu půjde cesta přes druhý servis, což je vždycky složitější. Adam Pavlásek signalizuje variantu, kterou teď český pár se pokusí zahrát. Patrik Rykl už má balonek nad hlavou, technický servis, ale Rykl dostal míč, znovu snažil se prohodit soupeře, což se povedlo. Harrison se sice dostal ještě k úderu, ale nepřesně, takže 30-15 pro český pár. Skvělá odpověď.
1: No, tři balonky máme odehrány, ani jednou to nebyla taková ta typická výměna pro ten servírující pár, že by získávali jednoduché voleje u sítě, ale i tak je to pozitivní skóre a to je samozřejmě velmi dobrá věc pro sebevědomí Patrika Rykla, že to jde i přes rozehranou výměnu, třeba ne po ideálním prvním podání. Teď Patrik Rykl dostává konečně volej servis správně tam, kam má z prvního pokusu a vše nakonec u sítě dohrává Adam Pavlásek. Byla to docela velká rána, 200 km v hodině, byť to úplně nevypadalo, že to bude tak rychle. Na každý pád je tu stav 40-15 a gamboli pro český pár Pavlásek Rykl, druhý jmenovaný na servisu, může to všechno dohrát do stavu 1-1, ale potřebuje zase povedený první servis.
2: Patrik Rykl už má balonek nad hlavou, rána do sítě, takže druhý servis, toto má už bohužel Patrik Rykl teď nacvičené z tohoto servisového gemu. Stav připomínám 0-1, 40-15, Češi teď mohou srovnat 40-15 při vedení českého páru. Technický servis přesně na čáru pro podání, až se zdálo, že to může být dlouhé. Skvělý lob Rykla, někteří fanoušci už zatleskali, byť se ještě stále hraje. Rykl to má nad hlavou, smečuje, ale na raketu připraveného soupeře Adam Pavlásek dohrává ve výtečné pozici. Sláva, 1-1, teď se Češi hodně nadřeli na ten bod, ale byl velmi důležitý i pro sebevědomí. 1-1, srovnáno.
1: Rozhodně, asi nejhezčí výměna celého zápasu, ale samozřejmě jsou dva gemy odehrány, ale Patrik Rykl ukázal několik věcí, že je schopný na servisu si poradit, i když nemá první podání, že má citlivou ruku pro lobby, to jsme si mohli tady ověřit všichni v hale. No a Adam Pavlásek zase ukázal, že u sítě, pokud má možnost to takzvaně zamáznout, tak to potom udělá. 1-1 na podání teď bude tedy zase Amerika a Patrik Rykl už pod tlakem na returnu a tohle nestihne. Sice dostal balon přes síť, ale pak následně americký tenista dal takzvaný hřebík, takže velmi rychle je to 15-0 pro Spojené státy a myslím si, že takových výměn jednou vidíme ještě hodně.
2: Určitě a asi i hodně vyrovnaných setů, nebo určitě minimálně dva vyrovnané sety, troufám si říct. Teď servíruje Harrison opět těžký servis a jen tak Češi dostali balonek na druhou stranu, takže byli pod tlakem v defenzivě a Američané vedou 30-0. Zatím výborně podává Harrison vítěz US Open, který určitě má sebevědomí tady v pražské hale. To může být taky ten důležitý faktor celého zápasu. Harrison teď ve spolupráci s Krajíčkem, který jde pomalučku k síti, na příjmu teď bude pro změnu český pár a Patrik Rykl.
1: Patrik Rykl připraven na to, jaké jsou to rány, tak stojí tak zhruba metr za baselineou, ale jen tak, že se potom natáhl po tom returnu jednou rukou, nicméně pokračuje se dál, protože tentokrát Harrison nedokázal dostat svůj první pokus do kurtu, takže Patrik Rykl v možnosti třeba prohodit síťaře Harrisona, nakonec ho lobuje, to znamená taky dobrá varianta, ale nakonec Austin Krajíček ukončuje tuhle výměnu. Bude to složité, jak přes první, tak druhý servis rozehrát tu výměnu. Lob je určitě varianta, ukázali to teď oba tenisté. Patrik Rykl horní rotací, potom Adam Pavlásek před malou chvílí takovým tím čipovaným lobíkem, to je věc, která se hodně objevuje v moderním deblu, nicméně je to 40-0 pro Američany a za malou chvíli to může být 2-1.
2: Adam Pavlásek teď dostal jen malou šanci na štěstí out, tak to byla klika pro český pár, protože Adam Pavlásek dostal servis do růžku, po kterém se hodně musel natahovat do své backendové strany a to by bylo těžko vybíratelné. Takhle bude ještě mít český pár šanci, ale skóre zatím příznivé pro soupeře 40-0 a teď už využitá příležitost, využitý gamble při druhém podání. Byli Američané úspěšní, vedou 2-1 a zatím si oba týmy drží servis, což není v deblových zápasech rozhodně nic vzácného.
1: Tak chtěl bych říct si podle plánu trochu, protože přesně tak, tiebreaky, to je taková alfa omega opravdu každého deblového zápasu. Vůbec bych se nedivil, kdybychom dnes viděli 1, 2, možná 3, protože opravdu, ať už jde o jakoukoliv deblovou dvojici, tak deblisté jsou prostě teď vyhlášení tím, že ten servis opravdu umí a v momentě, kdy vám soupeři, jako třeba teď Harrison s Krajíčkem, střílí ty první i druhé pokusy okolo 200, a ještě to má umístění, tak se opravdu velmi složitě reaguje. Bude to o pár baloncích, tu a tam nějaký třeba mini break právě v tiebreaku může hrát tu hlavní roli, ale samozřejmě nepředbíhejme, třeba se Čechům povede prolomit servis soupeřů ještě v tom klasickém gemu, bylo by to pochopitelně absolutně nejideálnější i pro atmosféru, ale i pro vývoj tohoto zápasu. Na servise za několik málo okamžiků bude chystat poslední hráč, který ještě neměl tuhle disciplínu na ostro k vyzkoušení, je to Adam Pavlásek, zkušenější určitě z dvojice Pavlásek Rykl a tenista, který si myslím, i si to vlastně Jardo říkal před zápasem, nebude podle mě úplně svázaný tou atmosférou, je to takový flegmatik, řekl bych trochu nepodobný Lindě Noskové v tom mentálním nastavení, tak věřme, že se mu na servisu bude dařit a začíná skvěle, eso na téčko do rohu, tam nemohl americký tenista vlastně vymyslet vůbec nic.
2: Paráda, krásný servis přímo na střed, přímo na středovou čáru, dokonale umístěno 15-0. Skvělý úvod pro Adama Pavláska na podání. Krátká domluva s Patrikem Ryklem, který už běží k síti, tak aby měl Adam Pavlásek možnost servírovat. Pavláskův dlouhý servis, takže teď bude Adam Pavlásek opakovat podání ze stejné strany za stavu 1-2, 15-0. Ten stav budeme stále připomínat ve vysílání Radiožurnálu Sport. Sledujeme čtyřhru za stavu 1-1 na zápasy. Češi jedou teď při servisu Adama Pavláska do vedení 30-0. Zatím snadná cesta k bodům při podání Adama Pavláska, to je samozřejmě dobře. Adam Pavlásek jde teď zase na svou pravou stranu a zase po krátké poradě s Patrikem Ryklem bude servírovat tentokrát na vyššího ze dvou Američanů Austina Krajíčka.
1: Charakter těch gamů zatím opravdu velmi podobný, pakliže se hráči trefí do těch prvních pokusů, tak ty body opravdu naskakují velmi rychle. Teď bod ze servisu pro český tým Pavlásek Rykl a 40-0. Adam Pavlásek to tentokrát poslal trochu do těla svému americkému soupeři a return skončil zhruba v polovině sítě, takže 3 gamboly pro Adama Pavláska na servisu a za malou chvíli to klidně může být 2-2.
2: Adam Pavlásek už má promyšlenou variantu na podání, servíruje na Harrisona. Harrison vrasí krásným způsobem. Zatíná pěst a poprávu se raduje ze své forehandové rány. Stál nalevo v růžku a na pravou stranu z jeho pohledu do vzdálenějšího růžku do deblové uličky poslal nechytatelný forehand 40-15. Tady je potřeba jenom zatleskat, ocenit umění soupeře, protože tohle bylo nehratelné pro český pár.
1: Krásně sklopeno od amerického reprezentanta, takže ze 3 gambolů jsou 2, ale vše v pořádku. Chtělo by se říct si po tom, co Adam Pavlásek teď krásně hraje Krajíčkovi přímo do těla, ale ta výměna ještě pokračuje. První smeč, kterou dal Patrik Rykl, tak ta ještě nebyla konečná, ale následný volej Adama Pavláska, ten už byl vítězný. A tak máme srovnáno, velmi rychle se dostáváme na skóre 2-2. dva mezi českým a americkým párem a všechno se to pootočí, kruh se poprvé uzavřel a na podání se zase bude chystat levoruký tenista Krajíček. Atmosféra v hale, můžeme to znovu připomenout, velmi solidní, skóre 2-2 vyrovnané, zatím bez breakových příležitostí a tak nějak podle plánu, dalo by se říct.
2: Dalo by se říct určitě i to, že deblové zápasy jsou velmi atraktivní v týmových soutěžích a nejenom v nich, pokud je o co hrát, tak zkrátka stále se tam něco děje, jsou zábavné a tady navíc velmi důležitý zápas. Sledujeme ve vysílání Radiožurnálu Sport. 4 za stavu 1-1 na zápasy, zahlášený out, takže teď Austin Krajíček podává a bude muset ubrat teď trošičku z razance napřímo za základní čarou Patrik Rykl. Rykl dostal servis na tělo a Adam Pavlásek měl dobrou příležitost dohrát u sítě situaci, omlouvá se soupeři, kterého možná lehonce vypadalo tak, že mohl se dotknout míčkem, ale asi se to nestalo, protože byl zahlášený out a radují se Američané.
1: Trochu mi přišlo, že se právě chtěl vyhnout tomu trefení, což je škoda, protože ubral. Nepovažuje se to za nějaké gesto nefair play nebo tak. V momentě, kdy máte možnost trefit sítěře, tak je to skoro ta největší jistota, lepší než to tlačit do rohu. Pavláskovi právě ta druhá varianta nevyšla, takže 0-15, ale škoda, to je promarněná příležitost, mohlo to určitě být veselější pro české týmy. Teď situace, která není úplně ideální podle mě pro Adama Vláska. Levoruký tenista servíruje zleva a opravdu v momentě, kdy to tam Krajíček pošle tou svojí leváckou zatáčkou, jak se říkávalo dřív, tak prostě má Adam Pavlásek hodně velké problémy. Jenom ten balon dostat přes síť, natož nějak efektivně, řekněme, přehodit síťaře nebo zahrát tomu servírujícímu tenisovi pod nohy. Teď se to ale povedlo Pavláskovi skvěle. Na druhý pokus vítězný return, hala zase burcuje. Je to 15-15. Tak i Adam Pavlásek ukazuje, že returny umí a takováhle by byla rozhodně cesta. No tak ještě třikrát a máme to na světě.
2: No, Krajíček nemůže dělat zatáčku pořád, samozřejmě teď zvolil variantu na střed a trefil se do připraveného forehandu Adama Pavláska, který byl nekompromisní 2-2, 15 všichni. Na podání opět Američané, napřímo teď Patrik Rykl při servisu Austina Krajíčka. Těžký servis, jenom podseknutí balonku z forehandové strany, míček končí těsně za čarou a je to 30-15 pro Američany. Těžký return pro Patrika a Rykla, to bylo velmi silné podání, které musel vybírat Rykl, pomohl si úderem se spodní dotací, ale bylo to zkrátka dlouhé.
1: Ale určitě dobrá varianta. Myslím si, že Patrik Rykl to rozhodně nevyzkoušel naposledy. Takhle ten čipnutý lob k základní čáře, to je opravdu skoro to nejlepší, co můžete udělat v momentě, kdy vám dva soupeři spěchají k síti. Pak to tam spadne příště, tak to určitě může být veselější z pohledu českého týmu. Adam Pavlásek teď dělá úplně to samé, ale zase to netrefil a zase řekl bych podobná vzdálenost do základní čarou pár centimetrů. Pakliže by tam tyhle dva loby spadly, tak jsme klidně mohli mít úplně jiný stav, než je teď z pohledu Čechů 15-40, 2-2 v prvním setu. Vyrovnaný stav také připomínám 1-1 na zápasy mezi Českem a Amerikou v druhém předkole Davisova poháru. Hraje se o to, kdo postoupí na ten závěrečný finálový turnaj. Teď budeme informovat také posluchače Radiožurnálu ve zprávách v půl třetí.
2: Krajíček na podání, teď stav 2-2, 40-15, Krajíček u sítě teď a Austin Krajíček nekompromisně smečuje za stavu 2-2, 40-15, posílá tedy Američany do vedení 3-2 v první sadě zápasu, zatím stále platí, že si oba týmy drží servis, za chviličku půjdou podávat Češi za stavu 2-3 v první sadě zápasu, který můžete sledovat na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Z Libeňské haly Roslav Plašil, Radiožurnál.
1: A můžeme pokračovat právě na zmiňovaném Radiožurnálu Sport. Přestávky můžeme vyplňovat i díky tomu, že komentujeme ve dvou, tak je to snesitelnější, takže lichá pauza 3-2 pro Američany, ale za malou chvíli už se znovu bude hrát. Patrik Rykl se bude chystat na servis. Marně zatím vyhlížíme nějaké breakové příležitosti, což z jedné části nás mrzet nemusí, ale z té druhé trochu ano, protože teď v tom posledním gemu opravdu dva lobby na returnu od Čechů Pavláska a Rykla, kdyby tam spadly, tak kdyby se samozřejmě nehraje, ale je to určitě směr, kterým budou dál se snažit odebírat, ať už Pavlásek nebo Rykl, a je to, jak jsem říkal, nejčastější varianta podle mě teď toho, jak vracet servis zpátky do hry, protože málo kdo si může dovolit to, co předvedl třeba jeden z Američanů před pár minutami, to jest narazit a poslat to ven z kurtu téměř bez rotace. To je věc, která se stane jednou, dvakrát za set, ale v momentě, kdy potřebujete dostávat ty returny do kurtu, tak to nemůžete zkrátka dělat pořád. Publikum se zase trošku ozývá a snad si z tohoto nejlepší vezme servírující Patrik Rykl.
2: Oba páry mají za sebou zhruba čtvrt hodinku, teď 16. minuta zápasu, což samozřejmě v tenisu není ten nejdůležitější údaj na podání. Teď český tým, konkrétně Patrik Rykl, za stavu 2-3. Těžký servis, přímý bod z podání, Harrison trefuje síť, Krajíček trefuje síť, pardon, takže teď 15-0 pro český tým, který se zase dostal při svém servisu do vedení, což je dobře, že nemusí dotahovat, že není pod tlakem.
1: Ano, je to vlastně taková jasná věc, samozřejmě, že je lepší vést 15-0, než prohrávat 0-15, ale získat ten první servisový bod vždycky tomu sebevědomí určitě trochu pomůže. Patrik Rykl, podání, které se nezdá jako nějak extrémně rychlé nebo nebezpečné, ale přesto z nich dokáže dělat body. Teď oba tenisté u sítě, Rykl první backendový volej nepovedený, nebo nepovedený, ale ne dobře umístěný. No a nakonec Adam Pavlásek kazí, takže máme srovnáno na 15-15. Oba Češi byli u sítě, ale v pozici, ve které se nedalo úplně zabíjet, ať už z jednoho či druhého úderu Pavláska či Rykla, takže mírná komplikace, 15-15. Patrik Rykl si teď bude chtít poradit třeba servisem o trochu lépe než z levé strany. Chystá se napravo, Adam Pavlásek zaklekává, no nebo si spíš tak podřepne a může se znovu hrát.
2: Sesta volná pro Patrika Rykla, který servíruje za stavu 2-3, 15 oba a bude muset použít druhé podání, protože to první bylo dlouhé. Krajíček ho psá za základní čarou, ale už je v typickém postoji připravený na returnu. Rykl servíruje do forehandu Krajíčka, který je velmi razantní, a tak teď Rykl si musí poradit s velkou razancí. Zatím se dobře drží a Adam Pavlásek krásně přeběhl na střed a uklízí balonek mezi dva Američany. Skvěle přečetl hru Adam Pavlásek. Český tým je opět ve vedení 30-15 při servisovém gemu, kdy podává Patrik Rykl.
1: Tentokrát to Adam Pavlásek měl o trošičku jednodušší, hrál to z větší výšky, ale přesně tak. Dobře trefil stranu, jak se říká v tenisové hantýrce, a je to tedy zase trochu veselější z pohledu skóre 2-3 na gemy, ale 30-15 pro servírujícího Patrika Rykla. Adam Pavlásek zase zadřepne tak, aby uvolnil prostor pro trajektorii servisu Patrika Rykla, ale všechno si to ještě český pár bude muset zopakovat, protože jak jste slyšeli pod našimi hlasy, elektronický systém hlášení autů byl aktivní, takže Patrik Rykl má už jenom druhé podání, hodně přiriskované, ale spadlo tam a teď Patrik Rykl trefuje Adama Pavláska. To znamená, že rozhodně tohle nemohlo skončit českým bodem. Dostal ten balon hodně pod nohy k základní čáře, no a pak tak trochu nechtěně orazítkoval lítko svého parťáka. Srovnáno 30-30 a asi nejnáročnější moment pro Patrika Rykla.
2: Určitě zatím tohle jsme ještě nezažili v dnešním zápase obecně. Takhle vyrovnaný stav při servisu některého z hráčů. Teď to tedy zažívá český tým. Patrik Rykl servíruje za stavu 2-3, 30 oba. Adam Pavlásek už připravený u sítě případně zakončovat. Krásný servis, ale return naštěstí kousíček za čáru, to už na Krajíčka, ale to byly milimetry, které teď naopak velmi pomohly českému pádu, protože to mohl být podobně těžko chytatelný return jako před chviličkou, kdy nechtěně trefil Patrik Rykl svého parťáka. Teď naštěstí na tu variantu nedošlo a je tady gamble 40-30 pro český tým.
1: Trochu štěstí na straně českého týmu, ale zlobit se rozhodně nebudeme. Porada Pavláska s Ryklem končí. Patrik Rykl připraven servírovat a ideálně připraven proměnit gamble a srovnat na 3-3. Servis Patrika Rykla, který zamíří kam do středu do těla, krásně hrysná a zase se osvědčuje prostě ten směr. Jakmile to zahrajete do prostředka, tak soupeř musí nejdřív si vybrat, kterým úderem to oběhne, a než si vybere, tak většinou ten balon už má někde na úrovni nebo spíš za tělem a pak už se reaguje špatně. Takže 3-3 a ta, řekněme, zatím nejnáročnější nebo nejsvízelnější situace pro český pár dopadla správně a za malou chvíli budou Češi na returnu, tedy v pozici, která je asi v tom debu přeci jenom trochu příjemnější, protože počítá se s tím, že zkrátka servisman si ten game uhraje. Takže 3-3?
2: Ano, všechno, co český tým teď získá, je jaksi nad plán a teď navíc bude Patrik Rykl přijímat druhé podání, což se taky může hodit od Harrisona, který je připravený už za základní čarou, stejně tak jako Patrik Rykl, který teď dostává do forehandu podání a skvěle Patrik Rykl uspěl s prohozem podél čáry. No, přestože Austin Krajíček tam svou rukou šel, tak si s tou razancí neporadil, tak aby volej dostal přes síť a český tým ve vedení 15-0.
1: Perfektní start, krátký švih z forehandu Patrika Rykla a 15 je na světě. Povedlo se to výborně, byť to nebylo třeba umístěné tak excelentně na prohoz, ale ten balon letěl zpátky velmi rychle na sítěře v tomto momentě. Takže 15-0 pro Čechy, velká rána, ale ze servisu zamířila za základní čáru, respektive za tu servisovou, takže Adam Pavlásek je připraven na levé straně returnovat a dostává to na forehand, nicméně nezareturnoval tak dobře, jako před malou chvílí Patrik Rykl, takže máme srovnáno na 15-15, ale ta cesta tu byla znovu přes druhý servis, jednoznačně ta nejlepší příležitost, která se naskytne.
2: Tohle musí český tým hodit rychle za hlavu, ale tady byla šance jít do stavu 30-0 pro Adama Pavláska, škoda, ale na druhou stranu snad ještě nějaké šance přijdou v tomto duelu. Teď opět bude Patrik Rykl přijímat druhé podání, to první bylo dlouhé, teď Hresson cílil na středovou čáru, bude podávat znovu na Patrika Rykla, který už je připravený. Teď backhand obou ruč přímo ovšem na raketu připraveného Austina Krajíčka. Ten return byl bohužel krátký, pomalý a Krajíček neměl problém. 30-15 pro Američany za stavu 3-3 v první sadě.
1: Škoda, ale aspoň malá útěcha toho, že Patrik Rykl ty returny dostává do hry, takže i když někdy soupeře nahrajete, tak z toho ten 15 může vzejít, byť to v tom mužském debu není zas tak časté, ale stav 15-30, ten je zkrátka teď realitou. Adam Pavlásek musí velmi rychle se skoncentrovat na return a zase to bude přes druhé podání, zatím tedy Harrison v tomto servisovém gemu, myslím, že netrefil ještě ani jeden, nebo maximálně jedno první podání, přes druhé teď Pavlásek z forehandu pro hos a tohle bude bod pro český tým. Nevím, jestli se tam Harrison neškrt raketou, nevím, jestli Pavláskovi se přičte vítězný balónek, ale myslím, že mu to může být úplně jedno. Teď i Adam Pavlásek z forehandu zahrál skvěle do míst, kde nebyl nikdo z Američanů, a tak máme srovnáno 30-30 a podobná situace jako před malou chvílí, když podával Patrik Rykl, tak třeba se to teď Američanům nepovede tak dobře.
2: Výtečný risk Adama Pavláska na druhý servis, to zkrátka zkusil poslat forehandem nechytatelně. 30 všichni, teď ovšem těžký servis na Patrika Rykla, který jenom nadzvedl balon do výšky, tam se nedalo nic dělat, Rykl se snažil, co jen mohl, ale zkrátka připravil jenom podmínky pro smeč soupeři, to se zkrátka stává, servis byl výtečný a teď Američané vedou 40-30.
1: V pravou chvíli našel první podání Christian Harrison, vítěz nedávného US Open, teď tedy gamble, ale stále ještě ten gem jako takový není hotový, je to 3-3 a mají možnost Američané odskočit do vedení. Servis na téčko od Harrisona, zase pokus o lob od Pavláska, ale tentokrát to bylo příliš dlouhé. A tak zase vlažnější potlesk a to znamená, že Američané získávají gem na 4-3, 7 gemů odehráno, drobný náskok pro americký tým. A jestli jsem slyšel dobře hlášení Empireové rozhodčí, tak by měly být uvedeny do hry nové balóny, takže pro servírujícího tentokrát českého tenistu si myslím, že jsou to relativně dobré zprávy.
2: Ano, součet 7, teď se budou měnit balónky v libeňské hale, možná i rakety za toho stavu, to je známá věc pro podávající hráče, že se snaží myslet na každý detail. Je to opravdu pomoc nové míče, to se nechci říct, že se uhrává s nás servis nějak výrazněji s novými míči, ale zkrátka vždycky se říká, když třeba tenista ztratí balony po nových ztratí podání po nových míčích, tak že to je obrovská chyba. Zkrátka na nové míče si servis musíte vyhrát a teď se o to bude pokoušet i český pár. Ale už se mi zdá, že se přeci jenom kromě toho, že pod našimi hlasy teď bouří mexická vlna tady v libeňské hale, báječná atmosféra, slyšíte to vysílání Radiožurnálu Sport, tak se vrátím k tomu, co jsem ještě před chvíličkou chtěl říct, že se přeci jenom už od těch úvodních her, tím jak si tenisté lépe čtou i servisy těch druhých, tak se přeci jenom už mnohem víc hraje než v prvních gemech. A tak doufejme, že to teď nebude platit při podání Adama Pavláska a že ty cesty k bodu budou snazší. Adam Pavlásek mává novým míčkem do vzduchu na znamení právě výměny balonku. Fanoušci už se utěšili a Adam Pavlásek může servírovat za stavu 3-4.
1: Připraven v podstatě na středu. Je to, řekněme, dnes už docela tradiční postavení, byť to v minulosti nebývalo tak stabilní, nicméně Pavlásek zahajuje SM, takže perfektní start, jenom dokončím myšlenku. V deblu velmi často se tenisté stoupali spíše k rohu hřiště, aby možná trochu posílili možnost toho úhlu ven z kurtu, ale v posledních letech zdá se mi, že si tenisté zase trochu našli cestu k tomu středu, tak jak se podává v singlových zápasech. Adam Pavlásek teď zleva tedy může zvednout náskok na 30-0, nicméně první pokus se ještě musí zopakovat a to z toho důvodu, že český reprezentant opřel nebo otřel spíše svůj první pokus o pásku. Balonek byl dobrý, ale musí se tedy rozehrát ten první pokus ještě jednou. Krátká porada s Patrikem Ryklem je u konce a Adam Pavlásek se teď trochu poodstoupil, hraje více ze strany, tak uvidíme, kam zamíří, je to zase do těla. A nakonec šermovačka u sítě, která končí českým bodem. Patrik Rykl dobře zareagoval na return Harrisona a následně Krajíček už neměl příliš času na to něco vymyslet, tak zahrál do autu a je to 30-0 pro Česko.
2: Skvěle, tento gem rozjeli Češi parádně. Adam Pavlásek teď šeptá do ucha Patriku Riklovi to, co by se mohlo dít v následujících vteřinách. Samozřejmě záležet bude hodně na první ráně Adama Pavláska. Ta je teď velmi kvalitní, soupeř jenom nahazuje do výšky. Adam Pavlásek mezi oba Američany, fantastická smeč. Nebyla to úplně nejjednodušší pozice i
1: rozhodně ne.
2: Vzhledem k těm světlům, na která si tady musí tenisté zvykat, ale 40-0.
1: Krásná situace, smeč za běhu, nic příjemného rozhodně pro Adama Pavláska. A jestliže jsem mluvil o tom, že jistota je hrát do těla nebo na tělo soupeře, tak zahrát mezi dva v deblu, to je také velká jistota. Takže gamboli pro Adama Pavláska, který si bodem z podání, ano, return Hrysna nedoletěl k síti, respektive k síti doletěl, ale nepřiletěl pásku, to je to nejdůležitější. Takže máme velmi rychle srovnáno na 4-4, 27 minut a jenom to krásně dokazuje nebo poukazuje na to, že moderní debl je opravdu velice rychlý. Za 27 minut včera Jiří Lehečka s Benem Sheltonem stihli sotva game a půl, ten, nebo někdy možná dva, ale stejně prostě ten single se hraje mnohem déle. Teď máme velmi rychle srovnáno na 4-4 a další příležitost pro český pár k tomu, aby se pokusil třeba minimálně vybojovat breakovou příležitost.
2: Na podání Austin Krajíček, stav tedy 4-4 a teď už jdeme do koncovky. První sady, krásný return, ale bohužel to by tam nesměli být Američané, ale přesto vynikající odpověď českého páru. Tak Patrik Rikl se strefil sice přímo do obouručného backendu Harrisona, ale Češi ještě dostali šanci zahrát další úder a ten byl fantastický, 15-0. Možná nejhezčí úder vůbec.
1: Krásně utažený a vlastně ta kombinace byla dobrá, i to čtení toho returnu Patrika Rikla, to je prostě věc, která ho zdobí, když hrál s Petrem Nouzou, tak to byla prostě kombinace skvělého servisu Nouzy a výborného returnu Rikla. Teď na straně Adam Pavlásek, co by nový parťák, ale skvěle také returnuje teď a teď to může celé dohrát Rikla Usíke a je to forehandem dohrané zase tak trochu mezi Američany. No a situace, která tu ještě nebyla. 32 pro returnující pár a k našemu štěstí, k naší radosti mezi Američany. No a situace, která tu ještě nebyla. 32 pro returnující pár a k našemu štěstí, k naší radosti je to returnující pár z Česka.
2: Skvěle, Patrik.

0: Když vybral dva těžké údery za sebou, jak podání, tak skoro na tělo, tak pak následující úder od soupeře. Byť nedostal balonek přes síť, tak ale moc nechybilo.
1: Nechybilo mnoho a málem zasmečoval smeč soupeře, věc, která se nestává často v profesionálním tenisu. Jednou jí nádherně ukázal Roger Federer, ale o tom třeba někdy později. Teď 30-15 stále pro český pár. Krajíček bude servírovat zleva na Adama Pavláska. Pavlásek potřebuje najít skvělý return. Jako před malou chvílí. Dostává to na tělo a tohle není dobrý lob. Takže slyšíte sami zase tu pokleslejší atmosféru a to znamená, že Harrison v poklidu zasmečoval return Pavláska. No, máme srovnáno na 30-30, tak bohužel ta krásná příležitost je tak trochu pryč, ale ještě ne úplně. Pořád 30-30 je vlastně velmi dobrý stav pro returnující dvojici.
2: Tady se přesně ukazují ty ohromné zkušenosti. 4-4, těžký stav 0-30 a dva servisy za sebou na tělo od Ostena Krajíčka. Teď bude servírovat na Patrika Rykla za stavu 30, všichni 4-4. Teď obrovsky vyrovnaný první set podání Krajíčka. Teď opět cílil někam na tělo, ale dlouhý míček, takže druhé podání teď bude přijímat Patrik Rykl, jde kousíček dopředu, ale ne nějak výrazně, protože i druhé podání je velmi silné od toho strana Krajíčka. Krajíček už připravený na podání na to druhé 4-4, 30, všichni připomínám stav. Těžký druhý servis jen tak, že vyškrábl Rykl, ale přímo na připraveného Harrisona, ale tam zase těžko něco vyčítat Patriku Ryklovi, protože to byla bomba na střed druhého podání. Rykl se snažil backendem se spodní rotací dostat balonek na druhou stranu, ale bohužel ideálně pro soupeře.
1: Od stavu 0-30 si Krajíček našel vždy buď cestu k bodu přes první servis, nebo teď tady přes druhý, ale neméně dobře umístěný, takže je to gamble pro Američany na 5-4. Adam Pavlásek teď připraven na levé polovině dvorce a bude returnovat pokus Ostina a Krajíčka, který míří do forehandu Pavláska a tentokrát ten return už byl tak nějak, nechci říct odfláknutý, ale Adam Pavlásek hned, jak ho trefil, tak věděl, že tohle nemá šanci, aby to letělo kamkoliv na kurt nebo na polovinu soupeře. Takže trochu jsme se nadechli, ale nakonec to zůstává stejné. No. Američané si podrželi servis a je to 5-4 právě pro výběr Spojených států.
0: No snad to není takové to otřepané povolit přitáhnout, ale je znát, že teď už mnohem více pracují nervy. Bob Bryan teď mnohem víc žije na lavičce, velmi zkušený deblista, velmi úspěšný deblista. Teď se snaží zase uvolnit trošku atmosféru na lavičce, to je znát. Zatímco Tomáš Berdych teď promlouvá ke svým svěřencům intenzivněji, tak Bob Bryan po Americku ruce v kapsách, tak chodí kolem svých taky velmi zkušených svěřenců, kteří teď jsou v dobré pozici, protože uhráli těžký gem, vedou 5-4 a budou bez tlaku teď napřímu. Ten tlak teď bude bohužel na českém páru.
1: A konkrétně na Patriku Ryklovi, který by měl za malou chvíli podávat, vy o tom slyšíte v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. 4-5 z pohledu českého páru, za půl hodinky se poprvé Češi budou nacházet v pozici, kdy budou takzvaně servírovat na udržení se v setu, jak se říká, 4-5 a v tuhle chvíli Patrik Rykl se svojí bílou kšiltovkou kšiltem vzad je připraven základní čáry. Společně s Adamem Pavláskem si ještě řeknou pár základních nebo posledních rad, posledních tipů, jak si poradit s následujícími výměnami a Patrik Rykl půjde servírovat teď už na Ostina a Krajíčka za stavu 5-4 pro Američany. První servis v půlce sítě nebyl ani příliš rychlý, nebo on zdál se, že nebyl příliš rychlý, ale na tom vůbec nezáleží. Teď tedy přes druhý pokus bude muset Patrik Rykl rozehrávat tuhle výměnu. Adam Pavlásek schovaný za sítí, bude přebíhat, nebude. Nakonec musí hrát a tohle dává Patrik Rykl nakonec parádně. Nebyl v dobré pozici na prohoz, ale přehodil neskutečně Harrisona. Je to 15-0, ale tedy myslím si, že takhle nebudou ti Češi dělat body často.
0: Nebudou, ale zase se ukázala obrovská šikovnost Patrika Rykla. Ono by se skoro chtělo říct, že čím těžší situace pro něj, tak tím zázračnější balonek od něj může přiletět na druhou stranu. Obrovská škoda, že tohoto tenistu tak moc pronásledovala a limitovala zranění, protože ten jeho talent byl obrovský. Teď se soustředí na debl a teď konkrétně na tento důležitý zápas, který rozhoduje o tom, který z týmu půjde do vedení. V kvalifikačním zápase Davis Cupu stav 1-1 na zápasy. Teď se hraje 4-hra, 4-5, 15-0 pro český pár. Adam Pavlásek nemusí usítě zasahovat přímý bod z podání, i když to bylo jen tak. Na čáru ale platí a 30-0 pro český pár.
1: Elektronický systém prostě nic neříkal, přišlo by to jako jasný aut, ale někdy ta optika prostě klame a je to 30-0 pro Česko. Takže takové dva body, které chutnají, řekl bych, o trochu lépe, než když dáte ESO, protože nebyla to situace ani jedna, ve které by Češi měli mít jasně právo na zisk bodu, ale přesto je získali oba, takže 30-0, 4-5 z pohledu servírujícího Patrika Rykla, který podává tento

0: nikam, protože nebyl spokojený s nadhozem, a tak si to všechno ještě zopakuje. Adam Pavlásek velmi hluboko oschovaný, tak aby nedostal ránu, a bude teď, chtěl jsem říct, se chystat na smeč, on by ji stejně nedosáhl, ale všechno pryč, protože pokus Patrika Rykla, který naopak vypadal, že by mohl být v kurtu, tak byl zahlášený jako out. Takže druhý pokus, Patrik Rykl bude dávat do těla opět amerického soupeře, oba Američané u sítě, Patrik Rykl teď bude zkoušet prohoz ven z kurtu a dělá to skvěle. Krásná, šikovná ruka z forehandu Patrika Rykla. Pokračujeme v té sérii, kdy ani jeden z těch týmů nebyl jednoznačně jasně získaný, ale přesto je nakonec na straně Česka, a to je extrémně důležité. 4-5, ale také 40-0 pro Patrika Rykla na servisu.
1: Fantazie pro Patrika Rykla. Nejprve to zkoušel středem mezi Američany, když se to nepovedlo, tak kolem nich křížem nádhera. 40-0, 4-5. Je to blízko, teď je srovnání na 5-5, ale ještě není konec. Ještě to budou muset Adam Pavlásek a podávající Patrik Rykl docvaknout. 40-0, 4-5 z pohledu českého páru, který je teď na podání Rykl, a jeho druhý servis teď. Dobrý druhý servis, ale fantastický return. Rykl už jenom zkusil balonek dostat přes síť, ale to se nepovedlo. Harrisonova odpověď byla výtečná, fantastický return a bod pro Američany, kteří snižují ze svého pohledu na 15-40, stále tam je ještě polštář, ale stále také platí, že není hotovo. 40-15, 4-5.
0: Muselo to přijít s ohledem na charakter těch výměn, že nějakou Američané prostě získají. Patrik Rykl ale stále má teď gamboli 40-15 a pokus českého tenisty z pravé poloviny dvorce, servis na krajíčka do forehandu, ale zase dlouhý první pokus od Patrika Rykla, tak teď ne a ne najít dobrý první servis český reprezentant, a tak možná trochu drobná změna taktiky, byť postavení Adama Pavláska zůstává stejné, stále ve středu hřiště, stále bude přebíhat pravděpodobně na jednu či druhou stranu, ale nemusí nakonec dělat vůbec nic. Patrik Rykl si jako před malou chvíli Američané pomohl i velmi dobrým prvním, tedy druhým, pardon, servisem, a je srovnáno na 5-5, takže stále platí to, že oba páry relativně v klidu, můžeme asi říci, drží své servisové gemy, byť drobné příležitosti v podobě vedení 30-0 pro Česko tam na returnu byly, ale nakonec máme srovnáno na 5-5 a tak nějak se nám přibližuje, Jardo, asi ta zkrácená hra, neboli tiebreak. Nicméně, kdyby nepřišla, tak bychom se asi úplně nezlobili v tuhle chvíli, protože by to znamenalo to, že Češi získají tento gem a začínají skvěle. Patrik Rykl zase na returnu do
1: dobře. Skvěle, skvěle. Teď je to 15-0 pro český pár, který se dostává teď opakovaně při servisových gemech Američanů do náskoku, tak věřme, že v tom bude pokračovat, protože samozřejmě je to 1-15 a to nic neznamená. Podávat bude teď Christian Harrison. Možná znáte také jeho staršího bratra, známého na okruhu jako singlistu, Ryana Harrisona. Teď tedy Christian, velmi úspěšný deblista, vítěz nedávného US Open, servíruje za stavu 5-5, 0-15. Backhand Adama Pavláska, výtečný, a Austin Krajíček nedokázal zareagovat tak, aby dostal míček přes síť. Přestože byl blízko u sítě, tak Adam Pavlásek mířil přesně, tvrdě, a nedal hráči u sítě šanci. Skvěle, 30-0.
0: No, tak zase se nám to opakuje. Zase vedení 30-0 pro český pár. Tak věřme, že tentokrát by to třeba mohlo dospět i do té 40. Potřebuje Patrik Rykl vykouzlit zase něco kvalitního na returnu. Tentokrát to ale asi nevyjde, nebo to Patrik Rykl ještě doběhne, takže lob od českého tenisty a ta výměna ještě rozehraná je. Oba tenisté čeští u základní čáry a Pavlásek se přiblížil k síti, ale nemusí hrát vůbec nic, protože Patrik Rykl prohazuje, jako by se nechumelilo amerického soupeře Krajíčka. A jsou tady tři breakbully a takové možná i malé setbully, věřme, pro český tým. 40-0, zastavu 5-5 pro returnující pár Pavlásek Rykl.
1: Neuvěřitelná obrana Patrika Rykla, který dostal z forehandové strany balonek do hry ve chvíli, kdy už byl skoro u reklamních banerů. Dokázal dostat balonek tak, aby se hrálo ještě na druhou stranu, a ono se hrálo a Češi tu výměnu vyhráli i díky Patriku Ryklovi, takže teď trošku nesportovní reakce publika při zkaženém prvním servisu, ale zkrátka fanoušci to někteří nevydrželi a teď cítí, že by mohl přijít break. Adam Pavlásek, skvělý return, ale musí ještě hrát, dostal teď těžký servis, teď míč pod nohy. Adam Pavlásek, teď citovka, zkrácení hry, Američané ještě žijí a Pavlásek kazí. To je obrovská škoda.
0: To je opravdu velká škoda. Adam Pavlásek zahrál naprosto neskutečný první volej, kterým se dostával k síti pod nohama v pohybu. potom zahrál variantu, která se nabízela zkrácení za síť, ale nakonec to skončilo bodem pro Američany. Opravdu Mičetlík letal těsně nad páskou a teď trochu i štěstí podle mě podrželo americký pár, ale je to opravdu velká škoda, protože je to sice stále 15-40 z pohledu returnujících Čechů, ale to může být velmi rychle pryč, obzvlášť pokud Harrison najde první servisy. Ale to se zatím úplně Američanovi nedaří, takže Patrick Rickl teď bude přijímat druhý pokus svého soupeře. Tak věřme, že ještě jednou najde něco zajímavého ve svém úderovém repertoáru. Dává to přes síťa, parádně na čáru. A to, co se mi povedlo Pavláskovi na returnu, se daří teď jeho parťákovi Patriku Riklovi. Breakbally proměněny 6-5. No a po přestávce by měl podávat Adam Pavlásek a to je příjemná pozice.
1: To je nádhera a vypadá to někdy, jako kdyby Patrik Rikl tady seřizoval, kalibroval ty čáry, protože to má neuvěřitelně vychytané, vypočítané. Zatím v tomto zápase už po několikáté na milimetr trefená lajna. Kolikrát to jsou údery, které nevypadají ani nějak nebezpečně, vypadají zdánlivě i nehratelně, ale Patrik Rikl dokáže nějakým obloučkem vždycky zaskočit soupeře, jako teď právě český tým jde do vedení 6-5. No to je fantastická pozice teď pro to uzavřít první set. Stále není hotovo, teď ještě nemůžeme se radovat ze zisku vyhrané sady, ale 6-5 to je velmi nadějné i vzhledem k tomu dění na kurtu. Čeští tenisté jsou teď opakovaně při servisech Američanů dobrým párem, mají pokaždé dost šancí a teď toho dokázali využít k tomu, že dokázali breaknout soupeře a tak teď půjdou servírovat na výhru. V první sadě Američané si plácají, samozřejmě budou bojovat, to je jasné, aby teď si získali zase podání zpátky na svou stranu a dotáhli se do tiebreaku, ale Češi budou teď určovat jako první, co se bude dít na kurtu a jako první to bude Adam Pavlásek.
0: Klidný český reprezentant má teď, řekněme, na raketě osud prvního setu, pokud mi dovolíte tohle malé kliše. Servis Adama Pavláska a zprava a začínáme na téčko na lineu a return, který krajíček neskrotil, to znamená velmi rychle získaný 15 pro český pár 6-5, 15-0. Adam Pavlásek naprosto v klidu trefuje ty středy kurtu a zatím ty lajny opravdu má také velmi slušně nalepené.
1: Teď určitě Češi jsou na koni, omlouvám se zase za ten výraz, ale je to tak. Adam Pavlásek teď bude servírovat na Harrisona, který je připravený na levé straně. Servis na tělo, Pavlásek smečuje na Harrisona a ten už nemá šanci. Krása, paráda, vše připraveno dokonalým servisem, soupeř vytažený daleko a Adam Pavlásek útočil z výšky přesně 30-0.
0: A není to jediný český outfit, který teď je na nohou. I Tomáš Berdych vyskočil z lavičky, dělá to velmi často a přijde mi, že hodně prožívá ty momenty se svými, můžeme říct asi svěřenci, byť to tak úplně asi nazvat nejde, ale to je jedno, na každý pád je to teď 30-0 a 6-5 pro servírujícího Adama Pavláska, který půjde kam? Zase na téčko Harrisonovi do forehandu a nakonec krásné zásahy také od síťaře Patrika Rikla, byť to nebylo z první z voleje, bylo to po dopadu, ale jistotou si Patrik Rikl došel pro zisk tohoto 15 a je to 40-0. Jsou tady tři setboly a hala cítí šanci.
1: Patrik Rikl neubral srazance, viděl, že soupeři jdou ke středu a zacílil nekompromisně vedle krajíčka, který přibíhal ke středu a zároveň k síti. Tak tedy 40-0, 6-5. Pavlásek servíruje, bohužel páska zvedá balonek do autu, ale stále je to velký komfort teď pro český pár na podání. Pavlásek, připomínám ten stav 40-0, 6-5, jsou tady setboly. Pavlásek má balonek nad hlavou, technický servis a krásný prohoz Harrisona do uličky.
0: No, ideálně teď, než třeba na příležitosti Američanů. V tuhle chvíli to zase, věřme, tolik nebude řešit, ale i Harrison ukazuje, že si umí celkem potykat se svým backendovým returnem. Adam Pavlásek teď možná poučen tím, že tímto způsobem už druhý servis nesměrovat na tohoto amerického tenistu, ale fakt je ten, že stále máme dva setboly, nebo Češi mají dva setboly. Pavlásek to chtěl zase napálit do míst, kde má levoruký krajíček forehand, ale kde několikrát nedokázal skrotit svůj pokus na returnu. Teď to ale bude mít o trošičku jednodušší, protože Pavlásek rozehrává a druhý pokus do těla Harrisona a tohle je páska, která naštěstí zastavila ten balónek, ale tohle nebezpečně vypadalo jako prasátko, ale naštěstí koníček skončil na polovině Američanů. Takže první set končí a Češi ho získávají 7-5. Absolutní paráda.
1: Paráda vzhledem k průběhu zaslouženě, protože Češi byli lepším týmem v té důležitější části první sady a byť ještě první vedení 30-0. Nechci říct, že prohospodařili, ale zkrátka Krajíček svým servisem jim nedal šanci. Tak pak se dočkali v zápětí při podání Harrisona, dokázali breaknout soupeře a podržet si podání ve chvíli, kdy servírujete do setu, to taky není k zahození. Skvěle, český tým teď v ohromné výhodě vede 1-0 na sety.
0: No, troufám si tvrdit, že teď...
2: Říkají naši reportéři Jaroslav Plašil a David Prouza. Samozřejmě tenisu se na Radiožurnálu Sport budeme věnovat velice hodně také v následujících minutách, ale teď už se z našeho vysílání stává pořad s mikrofonem za sportem, a to protože začínají 3 zápasy ve fotbalové šancelize a tím, který už měl začít, je duel mezi Artisem Brno a Slovanem Liberec. Tam je reportér David Nekvinda.
3: Sport. Necelá minuta zápasu za námi, zatím žádný bleskový gol, takže Artis Brno, Slovan Liberec 0-0 a po faulu libereckého útočníka Maška teď rozehrávají z obrané poloviny domácí fotbalisté, zkoušejí to po levé straně, ten míč, který posílal ale Fuli a chtěl jim najít Papalalého, tak byl příliš dlouhý, balon doskáče nebo už doskákal až za brankovou čáru a rozehrávat tak bude golman Slovanu Liberec Tomáš Koubek. Liberec přijel do Brna jako druhý tým tabulky, Artis na 14. místě, takže z toho je jasné, kdo je větším favoritem tohoto zápasu. Koubek teď trošku, řekněme, váhá s tou rozehrávkou, už ho rozhodčí Trska upozorňuje, že musí míč poslat pryč. Nakonec Koubek nakopl ten míč skoro přes celé hřiště, no a domácí golman Kašík teď vyběhl před vlastní vápno a odhlavičkoval ten balon. Dobře tedy přečetl situaci, když chvíli se to zdálo.
2: Artis Brno, Slovan Liberec zatím 0-0. My můžeme zamířit také na jiné ligové stadiony. Jen připomenu, že všechny zápasy samozřejmě vysíláme v přímých přenosech, a to nepřerušovaně na webu irozhlas.cz a nebo třeba radiožurnál sport.cz, také v aplikaci Můj rozhlas. Teď můžeme zamířit na stadion, kam přijeli fotbalisté z Brojovky Brno, a to na stadion Mladé Boleslavy do středních Čech. Je tam také reportér Adam Procházka.
1: Zápas právě teď začal a jako první se k míči dostanou hostující, tedy hráči z Brojovky, protože úvodní nákop Mladé Boleslavy úplně nevyšel. Vachoušek teď prodlužuje míč za sebe, hledá Vašulína a přihrává dopředu nepřesně, a proto teď taky domácí u balónu. Fanoušků je tu hodně, zejména těch z Brna, kteří zaplnili ten hostující sektor, takže se dá předpokládat, že i oni budou hodně slyšet, ale teď musí sledovat hru soupeře, tedy Mladé Boleslavy.
2: Čeští tenisté hrají po prvním dnu kvalifikace Davis Cupu s Američany 1-1 na zápasy. Ve čtyřhře nastoupili Pavlásek a Rykl proti dvojici Harrison Krajíček. Utkání v pražské O2 aréně sleduje reportér Jaroslav Plašil.
1: Začíná druhý set, připomínám, ten první vyhráli Pavlásek s Ryklem 7-5 na podání, teď Austin Krajíček, vedle něj už běží k síti Christian Harrison, stav tedy 1-0 na sety pro český pár. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Fotbalisté Artisu Brno hrají v 9. kole šance ligy s Libercem, stav a čas zápasu řekne David Nekvinda.
3: 4. minuta utkání Artis Brno, Slovan Liberec 0-0, Mladá Boleslav hostí Zbrojovku Brno a u toho je Adam Procházka.
1: Druhá minuta, Mladá Boleslav hraje se Zbrojovkou Brno stále nerozhodně 0-0. Teď zápas Pardubic s Bohemians a Otaku Tvirt.
4: Třetí minuta utkání a Pardubice vedou nad Bohemians 1-0. Z Pardubic Otaku Tvirt, Radiožurnál.
2: 15 hodin a 3 minuty, vy posloucháte Radiožurnál Sport, a než se vydáme zpátky do tenisové O2 arény na Davis Cup, tak musíme zamířit na východ Čech a tady na fotbalový ligový stadion, kde jsme ještě nebyli ve vysílání Radiožurnálu Sport, a tedy do Pardubic, protože jsme slyšeli ve zprávách od Oty Gurtvirta, že domácí vedou nad Bohemians. Tak to teď můžeš rozvést, Oto.
4: Byla to taková poměrně nenápadná akce, i když pardubičtí od těch prvních minut a desítek sekund drželi ten balon na svých kopačkách a dostávali se na útočnou polovinu. A teď to bylo podobné, nevypadalo to vůbec nějak složitě. Vypadalo to, že Bohemians by si s tou situací mohli poradit, ale zadáci hostujícího celku tuhle situaci nezvládli. A David Krčík potvrzuje ten svůj debit, ligový debit tedy, protože on už se představil v Kozlovicích poháru, ale tady v lize v Pardubicích po přestupu z Plzně se představuje v ligovém dresu vůbec poprvé a hned ve druhé minutě dokázal otevřít skóre tohoto zápasu přízemní střelou, na kterou Tomáš Frýwald nedokázal dosáhnout a hodně se zlobil na své spoluhráče. Pardubice tedy ve čtvrté minutě, která teď aktuálně končí, vedou nad Bohemians velmi rychle 1-0.
2: Říká reportér Otaku Tvirt. My si samozřejmě budeme ve vysílání Radiožurnálu Sport sport chodit pro aktuální výsledky na fotbalových stadionech, teď ale znovu dostane větší prostor v našem vysílání tenis, protože pokračuje druhým setem čtyřhra ve druhém kole Davisova poháru. V Praze hrají Češi proti Američanům, více už řeknou reportéři David Prouza a Jaroslav Plašil.
1: Tak tedy ještě jednou hezké odpoledne z Libeňské haly. Pokud právě teď přicházíte k přijímačům, tak Češi vedou 1-0 na sety ve velmi důležitém deblovém zápase. Připomínám stav na utkání 1-1. Debl, který může hodně pohnout osudem tohoto zápasu. Na podání teď Američané za stavu 5-7, 40-15 při servisu Austina Krajíčka, tedy mají gamboli američtí tenisté. Napřímo teď řekl na čáru, ne, kousíček za ní, škoda. Opět těsnota z rakety Patrika Rykla, další vypadalo to zázračný úder, který skoro byl nemožný zahrát přesně. Patriku Ryklovi se to málem podařilo, ale opravdu jen málem, na kdyby se nehraje. Stále ale příznivý stav, Češi jsou na svém, budou podávat a mají v zádech první set.
0: Ale téměř pokaždé, kdy Patrik Rykl je na returnu, tak se něco děje, ať už dobrého, či nakonec možná v tomto případě ne tak dobrého, ale prostě Patrik Rykl má ty své údery seřízeny velmi slušně a až věřím, se to bude nejvíc počítat, tak se to třeba zase projeví na každý pád. Teď právě Rykl bude podávat, takže zůstáváme vlastně věrni tomu systému, který už se odstartoval v prvním setu, potom co Krajíček, Američan levou rukou hrající, získal svůj servisový gen, tak teď tedy Patrik Rykl na podání. Adam Pavlásek u sítě v pozici síťaře a za stavu 7-5 a 0-1 se rozehrává další gem. Patrik Rykl to podává do těla Američana a teď si to může připravit od základní čáry na forehandu a dal to mezi. Krásně, velká rána, velká rozance a Harrison ten volej, který měl sice, řekněme, tu raketu připravenou, ale nedokázal už tu ránu skrotit nebo odrazit jí zpátky. Takže 15-0 pro český pár, dobrý vstup.
1: Pro sebevědomí Patrika Rykla může být určitě dobré to, že on dokáže že po každé dohrát situace, kdy Američané ještě najdou nějakou odpověď, kdy je třeba blízko už vítězný bod, ale ještě stále se hraje a Patrik Rykl je pak před výzvou zahrát finální úder, to se zatím po každé Ryklovi daří. Teď za stavu 7-5, 0-1, 15-0, druhé podání Patrika Rykla, napřímo Harrison ve vzdálenějším růžku. Servis teď do forehandu Harrisona, Adam Pavlásek, sice dva výtečné reflexy, ale ten druhý už byl tak těžký, že Adam Pavlásek nedostal míček přes síť, ale hrál s raketou skoro přilepenou k hrudi, to se nedá zkrátka zvládnout.
0: Nezávidění hodná pozice, Adam Pavlásek, vlastně je zázrak, že vůbec to trefil tou raketou, protože měl nulové manévrovací možnosti, ale nakonec to končí 15 Američanů. 15-15 Patrik Rykl z pravé pozice, nebo z pravé strany své poloviny, půjde teď podávat na Austina Krajíčka. Adam Pavlásek teď schovaný přímo pod páskou, ale i když vyskočil, tak se může zase zpátky pomalu vrátit do té původní polohy, protože Patrik Rykl netrefil první pokus ideálně, takže přes druhé podání rozehraje tuhle výměnu, hraje to Krajíčkovi do forehandu, ten hraje velmi slušně pod nohy Patrika Rykla k základní čáře, no a následně Patrik Rykl také přidává nevinucenou chybu a je tu situace, na kterou jsme úplně v prvním setu zvyklí nebyli, servující Češi v pozici, kdy ztrácí a je to 15-30. Patrik Rykl potřebuje velký první servis.
1: Ano, tak snad si nějaké teď ještě schoval pro tento servisový gem za zády Adama Pavláska. Teď je připravený Patrik Rykl, Adam Pavlásek už jde k síti tak, aby byl případně připravený zasahovat po returnu Američanů. Teď záleží samozřejmě na podání Patrika Rykla. Z levé strany dvorce krásný servis na střed. Harrison jenom zvedá na raketu připraveného Adama Pavláska, který uklízí balonek nekompromisním způsobem do pole. Paráda, 30 všichni.
0: Tohle je za odměnu pro Adama Pavláska. Ten balonek letěl tak, že to měl na smeč, stál metr od sítě, mohl si vybrat a v podstatě to se nedalo zkazit a je to tedy přesně tak, 30-30. Patrik Rykl zareagoval dobře na tu nepříznivě se vyvíjející situaci, rozehrál dobrý servis, tak věřme, že něco podobného teď ukáže také z pravé poloviny. Kdybych měl typovat, tak bych zase hádal podání kamsi do těla Austina Krajíčka, amerického tenisty, takže Patrik Rykl teď správně přesně tak, přímo na tělo, ale Krajíček si s tím poradil tedy naprosto dokonale a následně Harrison nastřelil. Je Pavláska a je to bod pro Američany. A je tu věc, kterou samozřejmě nevidíme rádi, protože těsně po zisku setu Češi budou čelit breakballu, ale nutno teď pochválit Austina Krajíčka za to, jak dostal ten balón zpátky na returnu.
1: A tak teď Češi čelí breakové příležitosti Američanů. Poprvé v takové pozici Patrick Rickl, teď na podání z levé strany, na druhé straně výtečný returnující hráč Harrison. Tak teď budeme zvědavi, co vykouzlí ze své rakety v takovou chvíli Patrick Rickl. Servis teď krásně poslaný do vzdálnějšího růžku do backendu Harrisona a míček končí mimo. Schoda, paráda.
0: Bod podání pro Patrika Rickla, trochu se mi ten míček ztratil z dohledu, možná se i zvláštněji sklouznul, protože ten return od Harrisona nebyl rozhodně dobrý, naopak balónek z jeho rakety letěl úplně mimo dvorec, možná skončil dokonce i někde na těch VIP tribunkách. Na každý pád důležité je, že neskončil v kurtu, že se nemuselo hrát a že to je zase 40-40 a že Patrick Rickl odvrací na svém podání breakball, tak snad už podobná situace nepřijde. Teď servis zprava, krajíček připraven, dostává to na forehand, lobuje Adama Pavláska, takže Patrick Rickl reaguje, ale od základní čáry stejně. Ještě se ta výměna rozehrála, Adam Pavlásek vybral smeč, teď přebíhá, hraje volej, ještě bude muset hrát jeden backhand, ale stále ta výměna ještě nekončí a tohle vypadá nebezpečně pro Čechy a končí to nakonec bodem Američanů. Krásné snažení obou tenistů, ale neskončilo to nakonec českým bodem, když to v jednu chvíli vypadalo, že by to tak dopadnout mohlo. Tak se nepovedlo a je to další breakball. Tentokrát to prostě o chloupek nevyšlo.
1: Škoda, teď tam bylo možná o něco víc technických úderů než těch razantnějších, ale co se dá dělat? Další breaková šance Američanů a opět teď krátká porada českého páru Adam Pavlásek před Patrikem Ricklem. To je zajímavý styl komunikace, kdy Patrick Rickl mluví na krk někam Adamu Pavláskovi, ale zkrátka komunikace důležitá v deblových zápasech, to je známá věc. Teď krásný return, bohužel, když se zrovna Patrick Rickl trefil do prvního podání do vzdálenějšího růžku, udělal prakticky to samé jako při prvním breakballu, tak Harrison zacílil do vzdálenějšího růžku backhand křížem vítězným způsobem, uklizeno, krásně provedeno, bohužel z českého pohledu 0-2.
0: No, jak to netrefil Harrison?
2: To je to nejdůležitější po konci tohoto gemu. Teď můžeme zamířit na radiožurnálu Sport na malou chvíli také na fotbalové stadiony, protože jsme mohli vidět úvodní góly, respektive diváci právě na prvoligových stadionech. A teď míříme do Mladé Boleslavy, kam přijela zbrojovka Brno a také reportér Adam Procházka.
5: 11. minuta, Mladá Boleslav vede nad zbrojovkou Brno 1-0 a to proto, že se po šesté v sezóně prosadil křídelník Martin Schubert, který prožívá jednu z nejlepších sezon možná v kariéře, mimo, minimálně co se týká toho úvodu. V minulé sezóně se prosadil jednou, teď už tedy po šesté, byla to střela levačkou spoza pokutového území a vedení Mladé Boleslavy 1-0 a to se může ještě zlepšit. Přihrávka na Solomona Johna, který si nabíhal do pokutového území, Jiří Klíma mu přihrával, John na tu přihrávku nedosáhl, ale potlesk z tribun přišel i tak, protože zatím Mladá Boleslav aktivnější a lepší. Připomínám, 11. minuta a domácí vedou nad brněnskou zbrojovkou 1-0. Teď u míče zbrojovka...
2: Říká reportér Adam Procházka, my můžeme vyměnit prvoligové stadiony, ale zůstáváme v podstatě u Brna, které hraje v Mladé Boleslavi. Tady byla řeč ale o zbrojovce, která aktuálně prohrává právě ve středních Čechách v 11. minutě 0-1. Teď zamíříme ale doopravdy do Brna. A to tedy na trávníka Artisu Brno, kam přijel Slovan Liberec. Hraje se 14. minuta a více už nám řekne teď snad reportér David Nekvinda.
3: 14. minuta utkání, Artis Brno, Slovan Liberec 0-0, i když chvíli už se Liberec radoval z vedoucího gólu v 10. minutě, když se trefil Mašek, jenomže to bylo poté, co mu přihrával zprava od pokutového území Dulaj, no a při té kombinaci na pravé straně vedle vápna, tak Liberec se v nějaký okamžik dostal do offsideu, k tomu se vrátilo video, docela dlouhé zkoumání a nakonec tedy branka libereckého týmu odvolaná, takže radost hostí zůstala nějak také dvě minuty. Teď před okamžikem Artis měl po rohovém kopu a pak po dlouhém autu dva závary před bránou Liberce. Po tom druhém zůstal na hřišti ležet chvíli Boháč. Držel se za hlavu, signalizoval, že byl kopnutý a chtěl, aby se proti Liberci kopala penalta. Taky tam byla krátká kontrola u videa, ale jak je asi jasné z mého komentáře, tak penalta se nekope a Liberec teď naopak může útočit, jenomže nákop vpřed po levé straně dokázala odvrátit obrana Artisu a zase se tedy hra otáčí, o útok se snaží Artis, ovšem Ndiaye se nedostal k míči, který letěl vzduchem na hřišti, a tak bude z levé strany.
2: 0-0 mezi Artisem Brno a Slovanem Liberec aktuálně ve fotbalové šancelize. Jen připomínám, že všechny zápasy nejvyšší české soutěže vysíláme pochopitelně v nepřerušovaném přímém přenosu. Ten si můžete naladit třeba na stránce irozhlas.cz, také na webu Radiožurnál Sport.cz, ale jde to také například v aplikaci Můj rozhlas. A najdete tam samozřejmě také přímý přenos zápasu mezi Pardubicemi a Bohemians. A o ten se postará teď reportér Ota Gutwirth.
4: 15. minuta utkání, první gól jsme tady viděli ve druhé minutě, od té doby žádný jiný nepadl, takže Pardubice od druhé minuty zásluhou Davida Krčíka vedou nad Bohemians 1-0. Jinak v těch prvních 15 minutách žádná výraznější příležitost a šance ke vidění nebyla. Teď další zákrok, při kterém jeden z hráčů Bohemian skončí na trávníku, je to Roman Květ, a sudí si dobře všiml toho souboje, takže píská faul proti pardubickému celku a hosté tak budou rozehrávat, ale je to na polici čáře, takže
2: Pardubičtí vedou nad Bohemians 1-0, tolik tedy aktuálně informace o fotbalové šancelize. Připomínám přímé přenosy třeba na stránce irozhlas.cz nebo Radiožurnál Sport.cz. Ještě než se vydáme zpátky za tenisem, tak aktuální zpráva z britských ostrovů, kde se také hraje fotbal, a to páté kolo anglické Premier League. Tottenham v brance i s českým brankářem Antonínem Kinským prohrává v 82. minutě s Aston Villou už 0-3, takže nic příjemného pro českého golmana. Teď už ale zpátky do O2 arény za tenisem. Tenisový Davis Cup a čtyřhra mezi Adamem Pavláskem a Patrickem Ricklem a Harrisonem Krejčkem ze Spojených států amerických. Aktuální informace od reportéru Jaroslava Plašila a Davida Prouzy.
1: Nejprve aktuální stav 7-5-0-3 z pohledu českého týmu. Je to jen jeden break v uvozovkách, ale významná výhoda pro americký pár bezesporu, protože zase tolik šancí v tomto zápase nebude. 7-5-0-3-15 všichni na podání teď Adam Pavlásek, který se snažil technickým servisem s rotací zaskočit soupeře, ale zahrál do autu, a tak tady bude druhý pokus Adama Pavláska ze stejného místa. Za stavu, kdy český tým musí uhrávat svůj servis a doufat, že ještě nějakou šanci napřímo dostane. Teď skvěle zareagoval u sítě Patrick Rikl, zpátky už míček nedostal, takže 30-15 pro český pár.
0: 30-15 platí, ale skóre 0-3 zatím nevypadá vůbec hezky. Je potřeba zastavit tu sérii i pro sebevědomí českého páru. I kdyby to nevyšlo ve druhém setu, tak je rozhodně potřeba dostat se zpátky do rytmu pro tu případnou sadu rozhodující. Adam Pavlásek teď může zleva navýšit ten náskok, pokud by se trefil dobře do ať už prvního či druhého servisu. No a ten druhý už mu zbývá pouze, protože první pokus zastavila síť. Takže teď je to přes druhé podání. Na druhé straně Američan Harris, který z returnu hezky se pokusil prohodit tenistu Patrika Rikla, ale Patrik Rikl teď jako zeď stál, vracel balonku zpátky a nakonec Harrison zahrál svůj backhand do sítě, kde se ještě poradit s kapitánem Bubem Bryanem. Myslel jsem si, že jde pro raketu, ne, tak jenom krátká porada. Na každý pád gamboli pro Česko a šance získat první gem ve druhém setu.
1: Teď ta reakce byla jasná, stačí jenom míček dostat na druhou stranu, není potřeba riskovat za každou cenu teď v tuto chvíli, ale zase zároveň uklidnění. A teď ESO Adama Pavláska, které znamená, že český tým snižuje na 1-3. To je dobré, protože samozřejmě je to stále jen o jeden break. Češi jsou ještě ve hře ve druhém setu, stále ještě není hotovo, i když Američané jsou na tom teď mnohem lépe. Harrison si rychle přiběhl pro novou raketu, to se mi asi udělá jeho parťák Austin Krajíček, protože se tady asi budou teď měnit míče zase v libeňské hale.
2: Tak než se vymění právě tenisové míčky v libeňské hale, tak můžeme na rychlo odskočit právě z tenisu znovu na fotbalové prvoligové trávníky a zamíříme teď do Mladé Boleslavy, kam přijeli fotbalisté Zbrojovky Brno. Aktuální informace má pro nás reportér Adam Procházka.
5: 17. minuta a domácí stále vedou. Mladá Boleslav tedy vede 1-0 nad Zbrojovkou Brno. Stále platí, že o ten jediný gol se postaral Šubrt ranou spoza pokutového území levačkou na vzdálenější tyč. No a domácí ten zápas kontrolují, čas od času si vytvoří nějakou šanci, a to se nedá říct o Zbrojovce Brno, která působí tak trochu zaskočeně tady v Lokotrans aréně, ale teď se otevírá prostor na pravé straně pro Klímu. To je tedy hráč Zbrojovky Brno. Ten centruje do vápna, ale skvěle se vrátil z Zíka, který ten míč odhlavičkoval. Navíc po něm může pokračovat další záložník Mladé Boleslavy Langhammer a taky obránce Matoušek. Jeho nákop směrem dopředu ale neměl úplně nějakou konkrétní myšlenku, spíš se chtěl jenom zbavit míče v tísnivé situaci, a to znamená balon zadarmo pro Zbrojovku Brno. Polovina 18. minuty a hosté tady s domácí Mladou Boleslavou prohrávají 0-1, ale už jsou nějakou dobu u míče, to je asi jedna z nejlepších.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavy vedou na svém trávníku a můžou tak prodloužit tu sérii dobrých výsledků na začátku a nové ligové sezóny. My už se znovu vracíme zpátky na tenisový Davis Cup a pokud se nepletu, tak začíná pátý gem druhého setu ve čtyřhře mezi Pavláskem a Ricklem a na americké straně jsou pánové Harrison Krejčík. Je to tak, pánové, Jaroslave Plašile a Davide Prouzo?
1: Je to tak, pardon,
0: to dá,
1: všechno sedí.
0: Ale taky to je 0-40 pro servírující Američany, teď konkrétně pro Harrisona, doufám, že říkám správně, na každý pád 3-1 vedou a k tomu 40-0, tak je to Austin Krajíček, ale skóre je správné a ne tedy úplně ideální pro český pár. 1-0 na sety, ano, pro Pavláska s Ricklem, ale teď také 1-3 a 0-40 a tenhle game může za malou chvíli klidně skončit. Pavlásek ale velmi dobře našel returnem místo, kde nemohl úplně Krajíček už hrát nic velkého a následně všechno dohráno raketou Patrika Rykla. Je tu drobné snížení na 15-40. Možná to nebude nic řešit, ale třeba, věřme, je to nastartování nějaké série 2-3 15 za sebou. Asi bychom se nezlobili.
1: Určitě bychom se nezlobili, bohužel, ale ovlivnit to všechno může Austin Krajíček, který teď bude servírovat levou rukou z pravé strany blízko u středu. Teď napřímo připravený Patrik Rykl, který si protáčí teď raketu v ruce a už teď je připravený na returnu. Těžký servis na tělo a následný volej.
0: Dvě čáry.
1: Dopadl, no, přesně na čáru.
0: Pak z voleje, ale tohle bylo tady opravdu... Ne?
1: Ne, do autu.
0: Pozor, dobré. Já no. jsem se lekl, že mám opravdu zrak absolutně
1: Já jsem se to bál říct, protože jsem vůbec nevěděl, se přiznám. Protože někdy člověk, jak neslyší to hlášení a neslyší zároveň reakci pořádnou,
0: přesně tak,
1: tak
0: není, ale můžeme být rádi,
1: můžeme být rádi, že se hraje.
0: Takhle pokračuje dál. Skvěle. A třeba ta série bude pokračovat.
1: 40-30.
0: 40-30 Američané a Adam Pavlásek bude returnovat zleva. Pokus Austina Krajíčka a bude to druhý pokus, druhé podání. Krajíček teď tomu podání nedal úplně velkou razanci, stejně se chystal k síti, to svědčí o tom, jak si věří, ale páska stála v cestě Američanova podání, takže teď druhý pokus a Adam Pavlásek připraven returnovat, snad to bude někam, kde Američané nejsou a tohle by mohlo skončit dobře a Patrik Rykl to může dohrát po dopadu sítě a získává třetí balon za sebou. Tak ještě, že by se přece jenom těšit na ten chlik nějakému obratu. 1-3, bylo to 0-40, teď je to skoda.
1: No to je skoro nevídané. V deblovém zápase, v mužském deblu, že by pár vedl 40-0 a ztratil náskok, to se opravdu děje velmi vzácně. Samozřejmě stále je to ještě tak, že si Američané mohou servisový gem uhrát, ale velká vzpruha a velká naděje pro český pár, který už byl hodně dole. 40-0 a teď 40-40. Připomínám stav z českého pohledu 7-5, 1-3. A teď tedy 40 na obou stranách na podání Austin Krajíček servíruje z pravé strany na Patrika Rykla. Těžký servis, jenom zase se snažil se spodní rotací z forendové strany Rykl dostat na druhou stranu, ale bohužel balonek byl krátký přímo na raketu připraveného Harrisona a je to výhoda pro Američany.
0: Ne a ne, najít tu správnou vzdálenost z tohoto lobového returnu čeští tenisté, buď to je to pár centimetrů za základní lineou, nebo je to zkrátka krátké a pak už je to opravdu takový dáreček pro sítěře. V tomto případě Američana Harrisona, teď tedy pro Spojené státy možnost odskočit na 4-1 ve druhém setu, ten první získali Češi 7-5, vy o tom slyšíte na radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Servis Krajíčka zleva na Adama a Pavláska, teď jsou Američané zase v trochu příjemnější pozici, Pavlásek hraje backhand po čáře z returnu, takže výměna je rozehraná, pokus o lob od Adama Pavláska, který byl úspěšnější, takže teď v pozici Češi trochu lepší, ale Adam Pavlásek po několika dobrých backhandech nenašel cestu přes síť a tak je to 4-1 pro Američany. 7-5 vyhráli Češi první set, teď v tom druhém, ale ztrácí 1-4 a je dost možné, že nás bude čekat sada třetí.
2: No, říkají reportéři David Prouza, Jaroslav Plašil, my se samozřejmě doufejme ne na tu třetí sadu, i kdyby to tak dopadlo, tak tam samozřejmě budeme se vydávat, ale doufejme, že to třeba čeští tenisté zvládnou ještě v té druhé. To uslyšíme ve vysílání radiožurnálu Sport, stejně jako za malou chvíli už fotbalovou šanceligu. Mezitím ale ještě zpráva z motorsportu. Filip Salač totiž vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na velkou cenu Rakouska třídy Moto2. Po třetí v kariéře tak odstartuje do závodu mistrovství světa pole position. 24letý český jezdec zajel nejrychlejší čas už ve včerejším tréninku. Hlavní závod na okruhu Red Bull Ring čeká Salače zítra popoledni. Teď už slibovaná fotbalová šance liga a teď konkrétně zápas mezi Artisem Brno a Libercem. Slovo má reportér David Nekvinda.
3: 25. minuta utkání, stav 0-0 v zápase Artisu Brno a Slovanu Liberec. Liberec už se dal v 10. minutě gól, ale ten neplatil kvůli předcházejícímu offsideu, který odhalilo video. A teď problém pro Liberec, protože Drakpe, obránce libereckého týmu, skvěle zabránil tomu, aby Papalele šel sám na golmana Koupka. To vypadalo na rychlý break Artisu, jenomže Drakpe se tam dokázal vrátit a před Papalelem odkopnout míč, jenomže se u toho nějak zranil. Už je jasné, že v zápase nebude pokračovat. V tuto chvíli opouští hřiště a místo něj přijde Jan Mikula, takže vynucené střídání ve 26. minutě pro trenéra Branislava Fodreka. No a hra bude pokračovat tak, že až Mikula se teď dostane na hřiště, což je
2: střídání právě na trávníku Artisu Brno, střídání reportérů ve vysílání radiožurnálu Sport. Ještě předtím, než se ale dostanete na další takzvaně na plac, tak můžeme připomenout aktuálně, že se hraje také ve fotbalové sérii A, tedy v Itálii. Bologna vede ve 24. minutě nad Turínem FC 1-0 pro české posluchače nebo fanoušky právě fotbalu, ale smutná zpráva, že Martin Vítík znovu začíná zápas pouze na lavičce, takže aktuálně sleduje to, jak jeho tým vede nad Turínem pouze ze střídačky. Jak už jsme slíbili střídání reportérů na radiožurnálu Sport, se teď dostáváme ve fotbalové šancelize na stadion Pardubic. Ty hostí Bohemians a je u toho reportér Ota Gutwirth.
4: Aktuálně se tady hraje 26. minuta, stále máme jediného úspěšného střelce Davida Krčíka, to znamená, že Pardubice stále nad Bohemians vedou 1-0, platí to už od druhé minuty, od té doby žádná výraznější příležitost ani na jedné, ani na druhé straně, Drchal tam teď padá, ještě tam je souboj u 16, Drchal se zvedl, no a nakonec poslal takovou. Nebyla to snad ani střela, to bylo spíše takové posunutí balónu. Drchal si tam teď ještě se sudím Všetečkou, vyjasňuje tu předchozí situaci, kdy podle něj na něj byl spáchaný faul, sudí Všetečka si to nemyslí a bude z toho odkop od branky Bohemians 1905.
2: Všechny fotbalové zápasy v šancelize můžete poslouchat v přímých přenosech na webu irozhlas.cz, radiožurnál Sport.cz nebo také v aplikaci Můj rozhlas. Teď už ve vysílání radiožurnálu Sport to znovu tenis. Pavlásek, Rykl, to je duo, které hraje proti Američanům Harrisonovi a Krajíčkovi. V Davis Cupu slovo dostávají reportéři Jaroslav Plašil a David Prouza.
0: Je to 1-4 z pohledu českého páru. Pavlásek, Rykl ve druhém setu, ten první získali 7-5, ale teď podává Patrik Rykl, může dojít ke snížení, protože jsou tu gamboly pro servírujícího českého reprezentanta, který právě teď zprava bude podávat na Ostina a Krajíčka a všechno může ukončit Adam Pavlásek a dělá to krásně, přední tu sítě a snížení na 2-4, tak oproti
2: to nejdůležitější víme, ale my teď rychle míříme z tenisové O2 arény do Mladé Boleslavy. Duel fotbalistů právě domácích do Čechů se zbrojovkou Brno a reportér Adam Procházka.
5: 26. minuta. Mladá Boleslav stále vede nad zbrojovkou Brno 1-0. Kontroluje zápas a dominuje, ale teď by se to mohlo změnit, protože zbrojovka se dostala do pokutové území a vybojovala penaltu. Byl to Vachoušek, který naznačil ránu, ale místo střely přišlo zaseknutí na levačku a to znamená penalta. Teď už je to zdá se potvrzeno. Dominik Starý odpískal, videorozhodčí potvrdil a velká šance tedy pro útočníka Vašulína, který může srovnat na 1-1. 195 cm vysoký muž teď bude zahrávat rohový pokutový kop a rána nakonec míří mimo branku od tyčky. Tak to byla velká šance z penalty a Vašulín se zlobí, protože měl na noze vyrovnání, ale tváří tvář brankáři Floderovi selhal a to znamená, že Mladá Boleslav bude tady v Lokotrans aréně stále dál pokračovat s jednogólovým náskokem. Tohle byla ojedinělá příležitost zbrojovky, která nehraje dobře, vyrovnat na 1-1, ale to se nestalo. A tak rozehrává Mladá Boleslav a domácí fanoušky tady to rozhodně potěšilo. Rozehrávka Mladé Boleslavy, nákop brankáře Flodera míří na Solomona Johna. Ten balon nespasoval.
2: To jsou tedy věci v Mladé Boleslavi. Fotbalisté zbrojovky Brno mohli vyrovnat, ale odmítli právě neproměněnou penaltu. Toto skóre a tak můžeme z fotbalových trávníků zamířit znovu na tenisové betony a na ten konkrétně aktuálně v pražské O2 aréně, protože tam se hraje druhé kolo Davisova poháru a po stavu 1-1, tedy v tom včerejším, se pokračuje dnes 4 hrami. O tu se postarají Adam Pavlásek a Patrik Rikl, kteří aktuálně hrají proti Američanům Harrisonovi a Krajíčkovi. Jsou u toho i reportéři Jaroslav Plašil a David Prouza.
1: Tady to taky občas připomíná fotbalovou penaltu, když některý z hráčů servíruje, jako teď Harrison, stav 5-7, 4-2 z pohledu Američanů a 40-0. Teď druhé podání poletí na Adama Pavláska. Češi jsou stále ještě ve výhodě, protože vyhráli první set, ale ten druhý je zatím v režii Američanů. Pavlásek, return vynikající, prohazuje Krajíčka, který byl sice u sítě, ale nedokázal zareagovat na výborný return Adama Pavláska. Hraje se stále ještě při servisu Američanů, to je důležité. 40-15, Češi jsou ještě ve hře, byť prohrávají teď.
0: Krajíček si takzvaně nekryl stranu, už na cestě ke středu, tam, kde by mohl lovit případně nějaké údery českých hráčů na síti, a teď se mu to vymstilo. Takže 40-15, Harrison podává do backendu Patrika Rikla, který mu hraje pod nohy, takže tohle by mohlo pro Čechy víc dobře, ale Adam Pavlásek nebyl úplně přesvědčivý na prvním voleji, takže teď to Patrik Rikl zase musí zkoušet od základní čáry a tohle si vychutnal teď Austin Krajíček, který, řekl bych, že dostal ten balon docela do nepříjemné pozice, ale přesto zahrál fenomenální volej do míst, kde nemohl být ani Patrik Rikl, ani Adam Pavlásek. A tak Češi potom, co získali první set 7-5, ztrácí v tom druhém 2-5.
2: Říká reportér aktuálně David Prouza, který komentuje tento zápas společně s Jaroslavem Plašilem, a my máme tak možnost na malou chvíli znovu v uvozovkách utéct z tenisu na fotbalové trávníky, ale tento útěk máme moc rádi na Radiožurnálu Sport. A teď konkrétně na zápas mezi Artisem Brno a Slovanem Liberec, je u něho reportér David Nekvinda.
3: 32. minuta utkání, čekáme zatím na první platný gól tohoto zápasu, Artis Brno Slovan Liberec 0-0, připomínám, jeden gól už sice hosté dali, ale ten byl pro offside odvolaný v 10. minutě. Artis teď před okamžikem se po druhé v zápase dožadoval toho, aby kopal penaltu, ale ani tentokrát to tak rozhodčí ani při kontrole u videa neviděli, bylo to, když Papal Lev létl do pokutového území a upadl po souboji s Julišem, ale podle sudích tedy vše v pořádku. Aktuálně Artis hluboko na vlastní obrané polovině rozehrává a kombinace mezi golmanem Kašíkem a stoperem Plechatým skončila nepřesností a tím, že míč je v autu, takže vhazovat bude liberecký Kajondo, a to hodně blízko.
2: 0-0 mezi Artisem Brno a Slovanem Liberec ve fotbalové šancelize a my se tak můžeme vrátit zpátky na tenisové utkání Čechů s Američany v Davis Cupu. Aktuální 4 hru komentují Jaroslav Plašil a David Prouza.
0: Začínáme na servisu Adama Pavláska. Skóre 2-5 ve druhém setu, ale také 15-0 pro českého tenistu, který zatím na podání v tomto zápase, a nejenom v něm, velmi přesvědčivý, velmi spolehlivý, a věřme, že teď minimálně Češi sníží na 3-5, pak to bude v rukou hráčů ze Spojených států.
1: Adam Pavlásek teď bude servírovat z levé strany, to znamená přijímat teď bude nalevo stojící Harrison. Harrison backendem do sítě, přímý bod z podání, skvěle. 30-0, 7-5, 2-5, 30-0 z pohledu české dvojice.
0: Pokračujeme v tom, co jsme říkali. Adam Pavlásek na servisu velmi znamenitý. Patrik Rikl, který zase v té mezihře, řekl bych, docela pomáhá českému páru, tak pak na servisu jeden gem úplně nezvládl, i proto je to teď 2-5 z pohledu českého páru. 1-1 na zápasy po úvodním dni. Teď Adam Pavlásek podává do backendu Harrisona, následně ta výměna pokračuje, takže Češi jsou u sítě, Američané u základní čáry, stále ještě Češi jenom odráží ty balóny a teď to Američané zvládnou přes lob. Ne, nakonec to Adam Pavlásek urval na smeč, nejdelší výměna možná celého zápasu, ale důležité je, že skončila správně pro Čechy.
1: No, český tým teď nebyl v pozici, kdy by mohl soupeře dorazit nějakým vítězným balónkem, všechno to byly spíš takové obranější vole u sítě, tak aby zkrátka Američani český tým střelili, ale nakonec se dočkali a Adam Pavlásek teď i proto servíruje za stavu 40-0, 7-5, 2-5, 40-0 z pohledu české dvojice. Pavlásek servíruje na Harrison, nastřed, krásně umístěné podání, jeso, a je to 3-5.
2: Krásný den teď také posluchačům Radiožurnálu. Vítejte ve světě sportu, vítejte ve vysílání Radiožurnálu Sport. Já hned předávám štafetu dál, a to našemu tenisovému reportérovi Jaroslavu Plašilovi, který sleduje druhé kolo Davisova poháru, tedy mezi českými a americkými tenisty. Aktuálně proti sobě hrají ve čtyřhře Pavlásek, Rykl a proti ním Američané Harrison Krejček. Slovo má Jaroslav Plašil.
1: Čeští tenisté vyhráli první set 7-5, teď ale Američané mohou srovnat, protože Krajíček jde servírovat na výhru ve druhé sadě za stavu 5-3. Poslouchat můžete v přímém přenosu Radiožurnál Sport a tento tenisový zápas. Libně Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: A teď pokračujeme po tenisu fotbalem. Hrají se totiž tři zápasy 9. kola nejvyšší české soutěže. Artis Brno hostí Liberec, stav a čas, řekne reportér David Nekvinda.
3: 35. minuta utkání Artis Brno, Slovan Liberec 0-0. Mladá Boleslav hostí zbrojovku Brno a u toho je Adam Procházka.
5: 33. minuta, Mladá Boleslav vede nad zbrojovkou Brno 1-0. Míříme do Pardubic, kam přijeli Bohemians a taky Otagutvirt.
4: 34. minuta utkání a platí Pardubice Bohemians 1-1. Z Pardubic Otagutvirt, Radiožurnál.
2: Tolik aktuální informace pro posluchače Radiožurnálu, kterým přejeme hezký den a znovu se ozveme zhruba za 20 minut. Posloucháte Radiožurnál Sport, 15 hodin a 34 minut a my se samozřejmě musíme vrátit zpátky na tenisové utkání na Davis Cupu mezi českými a americkými hráči. Proto znovu dostávají slovo ze čtyřhry reportéři Jaroslav Plašil a David Prouza.
0: A teď to poprvé Adamu Pavláskovi nereternu vyšlo, jak si představoval. Podseknutý return lob, který spadl kousek před základní čáru a Austin Krajíček ve snaze o vlastně udělání toho samého, tak přestřelil baseline Čechů, takže je to 15-15, Američané vedou ve druhém setu 5-3, první ztratili ale 5-7, takže můžou srovnat, ale přeci jenom Češi ještě ve hře o zisk této druhé sady. Austin Krajíček vpravo na servisu, Patrik Rykl připraven returnovat a zatím nemusí, protože podání Austina Krajíčka skončilo na pásce a následně balonek už v rukou jednoho z podavačů. Takže druhý pokus pro Austina Krajíčka a Patrik Rykl bude returnovat druhé podání. Dostává to přímo na tělo a tohle nemohlo skončit jinak. Je to sice return přes síť, ale na zároveň pro Austina Krajíčka, respektive Harrisona ze Spojených států, už takový bombonek.
1: 30-15, 5-7, 5-3, 30-15, Austin Krajíček jde na levou stranu své polovičky dvorce. Christian Harrison jej plácá svou levou rukou. Jsou ohromně semknutí Američané tady v Praze, to je na nich vidět na každém kroku. Konec konců i na detailech Austin Krajíček podává levou rukou, má potítko jako americkou vlajku. Teď je ale skvěle bohužel zaservíroval do backendu Adama Pavláska a ten z returnu do sítě a to jsou setboly pro Američany 40-15.
0: Pavlásek to myslel dobře, provedl o poznání hůř a to znamená, že to je přesně tak 40-15 pro tenisty Spojených států. Srovnáno je to 1-1 na zápasy a za malou chvíli to může být klidně ve čtyřhře 1-1 na sety. Pokud teď Austin Krajíček zvládne následující výměnu, Patrik Rykl na returnu stojící křížem na druhé straně se pokusí ještě tenhle gem protáhnout, ale výhoda teď na straně Američanů. Servis Krajíčka měl jít ven z kurtu do forehandu Patrika Rykla, nicméně zase přes druhý pokus to bude rozehrávat americký reprezentant, takže Patrik Rykl si možná trochu popostoupí dopředu a pokusí se třeba o nějaký překvapivý útok právě na příjmu, ale musí to hrát pod nohy sítěři výborně v defenzivě. Patrik Rykl teď znovu snaha o prohoz a následně lob od Adama Pavláska, takže Američané musí od základní čáry lovit ten míček a Adam Pavlásek smeč, která je dlouhá. Jej, to je škoda, to mohlo být 30-40, ale místo toho je konec druhého setu. Američané ho získávají 6-3, za krátkou přestávku se dočkáme v přímém přenosu Radiožurnálu Sport té sady třetí rozhodující mezi Českem a Spojenými státy.
2: A i u té bude reportér David Prouza společně s kolegou Jaroslavem Plašilem. Samozřejmě se těšíme na ten třetí set. Teď ale po delší době samozřejmě více prostoru pro fotbalové zápasy v nejvyšší české soutěži, a tedy v šancelize. 9. kolo a utkání mezi Mladou Boleslaví a zbrojovkou Brno. Slovo má teď reportér Adam Procházka.
5: 36. minuta pomalu končí. Mladá Boleslav vede nad zbrojovkou Brno 1-0. Stále platí, že o ten jediný gol se postaral Martin Schubert v 7. minutě ránou levačkou zpoza pokutového území. Od té doby Mladá Boleslav zápas kontroluje, míč a taky drží míč mnohem častěji než soupeř, ale Zbrojovka se postupem času do toho zápasu trochu dostává. Teď ale opět má míč pod kontrolou domácí tým Mladé Boleslavy. Karafiát hledá Hybše podél levé postranní čáry, ten přihrává do středu. Tam je střelec jediného gólu Schubert, posouvá na Langhamra. Mladá Boleslav se přibližuje pokutovému území Zbrojovky Brno. Teď John pod kotlem hostů zasekává na střed hřiště, nigerijský křídelník Mladé Boleslavy přihrává do vápna, nepřesná přihrávka odvráceno, ale Mladá Boleslav získává odražený míč a to je obrázek, který se často opakuje. Mladá Boleslav se pokouší dostat do pokutového území, Zbrojovka odvrátí, ale jenom na pár sekund Mladá Boleslav zpátky u míče a teď tedy roztáčí další akci od vlastních stoperů, tedy od Karafiáta a Králika. Hybš ukazuje, že by to měli mladoboleslavští trochu uklidnit tím gestem levou rukou, ale teď přichází dlouhý nákop na levou stranu na Schuberta, nepřesný. Klíma odvrací, Čavoš získává odražený míč pro Zbrojovku Brno a Klíma teď nakopává balon na středovou čáru. Vašulín se snažil zpracovat hrudníkem, ale to se mu nepodařilo. 38. minuta, Mladá Boleslav stále vede nad Zbrojovkou Brno 1-0 a míč má pod kontrolou brankář domácích Floder.
2: A vy o tom slyšíte ve vysílání radiožurnálu Sport. Aktuální čas 15 hodin a 40 minut a můžeme nalákat také na hokej, protože ačkoliv je to netradiční, tak v sobotu bude hrát hokejový Třinec z Plzní v Tipsport Extralize. Bude to třetí kolo, Třinečtí včera zvítězili po obratu nad Kometou Brno 6-5. Tento zápas začne v 18 hodin a samozřejmě na radiožurnálu Sport o něm uslyšíte. Stejně jako fotbalové zápasy si ho můžete naladit v nepřerušovaném přímém přenosu na stránkách iRozhlas.cz, radiožurnálsport.cz a nebo třeba na webu Můj rozhlas. Teď už ale můžeme zamířit zpátky do O2 arény do Libně, kde aktuálně kraluje světový tenis, a to tedy ten v Davis Cupu. Hrají proti sobě Češi a Američani, konkrétně Pavlásek Rykl proti Harrisonovi s Krajíčkem. Právě to tu čtyřhru komentují aktuálně Jaroslav Plašil a David Prouza.
1: A rozhodující třetí set této čtyřhry za stavu 1-1 na zápasy, 1-1 na sety i v deblovém utkání. Na podání opět Patrik Rykl, který jako první z českého týmu jde servírovat v jednotlivých setech. To tak pokaždé bylo a nic se na tom nezměnilo ani v rozhodujícím třetím setu, přestože Rykl servis ztratil ve druhé sadě, tak vše zůstalo při starém. Nové je ale to, že Češi servírují jako první ve třetím rozhodujícím setu, tak kéž by si drželi servis, protože to může být taky velmi důležité. Bohužel Patrik Rykl se teď do servisu netrefuje, je to chyba a dárek nechtěný pro Američany, kteří se dostávají do vedení 30-15.
6: No, velký dáreček, řekl bych, protože teď Američani v pozici, kdy získali druhý set a teď můžou vstoupit do toho rozhodujícího dalším úspěšným breakem, protože právě Patrik Rykl už jednou o to podání přišel, jak říkal před malou chvílí Jaroslav Plašil, přesto teď servíruje znovu jako první. Servis zleva před malou chvílí Čechům ta výměna vyšla s velkým štěstím. Snad to teď bude třeba mít víc v rukou, ať už síťař Pavlásek nebo od základní čáry servírující Patrik Rykl, ale jisté je to, že bude podávat jenom přes druhý pokus, který míří k základě, k baseline na čáru správně, ale tohle bylo velmi dobře provedeno Američany, kteří teď vedou 40-15 na síti. Austin Krajíček naprosto přesně věděl, co má udělat, přeběhl, zakončil a jsou tu hned na začátku breakbully. Bohužel to nezačíná dobře pro český tým.
1: Bohužel pro Austina Krajíčka to byla velmi čitelná situace, šel si pro vítězný balonek prakticky na jistotu a také se jej dočkal. 40-15 pro Američany, 15-40 v neprospěch servírujícího Patrika Rykla. Podání z pravé strany dvorce právě na Krajíčka, který dostává balon na druhou stranu, takže se hraje forehand, do kterého se teď zapojil Adam Pavlásek, který teď už dorazil americkou obranu. Ne, tak ještě se hraje. Harrison neuvěřitelně se dokázal dostat ještě k balonku, který se snažil zázračným způsobem snad i kolem Empireu dostat na druhou stranu, ale to se naštěstí nepovedlo, to už by bylo příliš. 40-30 pro Američany, ale jeden breakball je umazaný.
6: Ještě že tak, protože ta smeč Adama Pavláska připomínala člověka, který hraje poprvé badminton, zahrál to jenom bez větší razance, sice velmi do výšky, ale přesně díky tomu, že to nemělo takovou sílu, tak se tam dokázali Američani ještě dostat, ale výměna skončila nakonec správně. Takže teď 30-40 z pohledu servírujícího Rykla, jeden breakball zbývá a to tohle není ESO. Jak slyšíte, elektronický systém hlášení chyb a outů, to znamená, že Patrik Rykl svědomím, že už dal jednu dvojchybu, teď podává na breakball přes druhé spodání, přes druhý servis. Patrik Rykl teď už se natazuje, servíruje do těla Harrisona, přibližuje se k síti. Tohle byl perfektní volej od Patrika Rykla, těžká pozice, ale naštěstí to nakonec vedlo k bodu, byť si myslím, že Američané tady už ten 15 získat mohli.
1: Tady mohli, ale fantastická reakce Patrika Rykla. Teď to bylo ohromně těžké. Jenom bych mohl potrhnout slova Davida Prouzy, se kterým komentujeme čtyřhru na Radiožurnálu Sport. Patrik Rykl teď podržel českou dvojici, která měla i štěstí, ale to zkrátka patří k takovému zápasu. 40 na obou stranách, dva breakboly smazané, to je obrovsky důležité. Ryklův technický servis soupeř jenom vrací přímo Karemu Pavláskovi. Osten Krajček dokázal balon nadzvednout se spodní rotací, ale jenom do míst, kde byl připravený Adam Pavlásek, a ten byl tentokrát důrazný, nekompromisní, a je to výhoda pro český pár.
6: Adam Pavlásek vyměnil plácačku za mouchy za raketu a ta smeč byla mnohem lepší. Teď tedy gameball pro Čechy a můžeme se zase dočkat tedy po delší době vedení českého týmu v zápase nebo v setu. V tom prvním velmi rychle ztrácel český pár. Teď Patrik Rykl podává zleva a bude muset hrát od základní čáry. Teď přerušení kvůli, chce se mi říct, pásce?
1: Možná dotek o kostku, ale fakt si nejsem jistý. Byla tam nějaká technická nesrovnalost, podání se
6: bude opakovat. Pravděpodobně, takže pokračujeme dál za výhody pro Česko, to je dobrá zpráva samozřejmě, nebo nevím, jaký problém hlásili Američané.
1: Nenapadá mě nic, zase s tou kostkou, ona je docela vysoko, to mě se mi úplně nezdá, ale je tam nějaká technická závada?
6: I to je možné, teoreticky elektronický systém hlášení autů může vypadnout, stává se to i na Grand Slamech, stát se to může klidně i na Davis Cupu v Česku. Patrik Rykl připravený na své polovině, Adam Pavlásek si doběhl ještě k Tomáši Berdichovi, něco s ním prohodil, teď i Berdych s kapitánem Američanů Brianem konverzují krátce a stále se ještě nehraje, takže na Radiožurnálu Sport možná i příležitost pro třeba aktualizaci fotbalových zápasů, protože teď jsou oba Češi sítě a nikdo se na podání v blízké době nechystá.
2: No, přesně jak říká David Prouza, tak to také učiníme, protože to vypadá, že se delší dobu tenis hrát a nebude. Samozřejmě hned jak začne, tak se vrátíme, protože to vypadá, že se delší dobu tenis hrát a nebude. Samozřejmě hned jak začne, tak se vrátíme do pražské O2 arény. Teď už ale slibová

0: minutě, kdy se dokázalo prosadit obránce David Krčík. Ve 32. minutě ale přišla ojedinělá šance hostujícího celku a Čermák dobře nacentroval do pokutového území, kde míč dokázal sklepnout Květ za záda domácího gólmana. Takže stav 1-1 platí. Teď se tam píská faul a na jednoho z pardubických hráčů byl to dobíhající.
1: A ještě v závěru poločasu vyměníme stadiony. Mladá Boleslav, Zborovka, Brno, zápas pro Adama Procházku.
2: 45. minuta a Mladá Boleslav pořád vede nad Zbrojovkou Brno 1-0, ale fanoušci tady v Lokotrans aréně se radovali i po druhé po skvělé přihrávce Šubrta na hlavu Jiřího Klímy, který po odrazu míče od trávníku skvěle nasměroval ten míč do branky, do levého horního rohu, jenomže potom videorozočí odhalil offside, takže zpětně tu branku odvolal a Boleslav tedy vede na domácí půdě nad Zbrojovkou stále 1-0, ale pořád můžeme říkat, že má ten zápas pod kontrolou, respektive byl tu jeden moment, kdy zápas pod kontrolou neměla a to když se...
1: Krásný den teď také posluchačům Radiožurnálu, znovu vás vítáme ve vysílání Radiožurnálu Sport a bude to cesta za tenisovým zápasem a následně se vydáme také na fotbalové duely. Teď slibovaný tenis a to Davis Cup, protože čeští hráči bojují ve druhém kole této soutěže s Američany. Aktuální čtyřhru mezi Pavláskem, Ricklem a dvojicí Harrison Krajíček sleduje reportér Jaroslav Plašil.
3: Důležitý okamžik na začátku třetí sady. Češi uhájili svůj servis, konkrétně Patrik Rikl, přestože prohrávali 15-40, dostali se z těžké situace a jsou teď v rozhodující třetí sadě ve vedení 1-0 na podání Austin Krajíček. Z Libeňské haly Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: A teď tedy fotbal a deváté kolo fotbalové šance ligy. Utkání mezi domácím Artisem Brno a Libercem. Více už řekne reportér David Nekvinda.
4: Hraje se čtvrtá ze čtyř nastavených minut prvního poločasu a skóre bezbrankové Artis Brno Slovan Liberec 0-0, když sice hosté v desáté minutě otevřeli skóre, trefil se Mašek, ale branka nakonec nebyla uznaná. Po kontrole u videa tam rozhodčí našli offside, který předcházel této trefě. Mladá Boleslav hostí Zbrojovku Brno, u toho je Adam Procházka.
2: 47. minuta, tedy druhá minuta z tří nastavených a Mladá Boleslav vede nad Zbrojovkou Brno 1-0, protože v 7. minutě se prosadil Martin Schubert. Potom měla Zbrojovka k dispozici penaltu, ale Vašulín ji neproměnil. Mladá Boleslav se prosadila potom před koncem úvodního poločasu ještě jednou, ale ten gól byl z offsideu neuznaný a to znamená, že tedy v nastavení prvního poločasu Mladá Boleslav stále vede nad brněnskou Zbrojovkou 1-0. Pardubice hostí Bohemians, no a na východě Čech je Otaku Tvirt.
0: Tady už jsou hráči v šatnách, protože první poločas včetně dvouminutového nastavení skončil. Po úvodní 45-minutovce Pardubice hrají s Bohemians vyrovnaně 1-1. Pardubice šli bleskově do vedení v tomto utkání. Po přihrávce Mahuty se prosadil přízemní střelou k levé tyči obránce David Krčík, jenže Bohemians dokázali srovnat s ojedinělé příležitosti, kterou měli ve 32. minutě. Čermák nabíhal po pravé straně, dokázal poslat polovysoký centra a Květ překonal domácího gólmana Neumana. Více šancí a více příležitostí už první poločas nenabídl, takže po první půli platí Pardubice Bohemians 19:05 1-1. Pardubice, Otaku Tvirt, Radiožurnál.
1: Tolik aktuální informace pro posluchače Radiožurnálu. Aktualizaci výsledku nabídneme zhruba za 15 minut. A ve vysílání Radiožurnálu Sport se pokračuje samozřejmě pořád s mikrofonem za sportem a my se musíme vrátit do tenisové O2 arény na zápas českých tenistů s Američany. Adam Pavlásek společně s Patrikem Riklem bojují proti dvojici Harrison Krajíček a jsou u toho reportéři Jaroslav Plašil a David Prouza.
3: A na podání Austin Krajíček za stavu 0-1 40-15 z pohledu Američanů v rozhodujícím třetím setu. Krajíček teď ukázal hodně dlouhou levou ruku a forehandový úder, který nedal českému páru šanci. A teď je také dobré podání, dobrý odhad Austina Krajíčka, který jenom odcupitel za základní čáru, pohlídal si dopad balonku, protože byl naprosto přesvědčený, že return poletí do autu. To se také splnilo a je to 1-1 v rozhodujícím třetím setu.
1: 1-1, to je důležitá informace a my tak můžeme na malou chvíli vyměnit to znovu sporty a teď míříme znovu na fotbal. Konec prvního poločasu mezi Artisem Brno a Slovanem Liberec. Nejvyšší fotbalovou soutěž komentuje reportér David Nekvinda.
4: Hráči už odcházejí do kabin. Artis Brno Slovan Liberec po prvním poločase 0-0. Sice hostující Mašek dal gól v desáté minutě, ale předcházel tomu offside. Pro Liberec komplikace i to, že už kvůli zranění střídal Drakpe a v závěru prvního poločasu se zranil taky Juliš. Juliš ještě

0: zkoušel hrát, uvidíme, jestli bude připravený i na druhý poločas, který tedy začne za bezbrankového stavu.
1: Artis Brno Slovan Liberec 0-0, říká reportér David Nekvinda. I jak skončila první půle v Mladé Boleslavi, kam dorazili hráči zbrojovky Brno? Otázka, na kterou odpoví Adam Procházka.
2: První poločas dopadl lépe pro Mladou Boleslav, ta po něm vede 1-0 nad zbrojovkou Brno. V 7. minutě se prosadil Martin Schubert, Daniel Vašulín na straně zbrojovky potom neproměnil v 27. minutě penaltu. Mladá Boleslav se prosadila po druhé ve 40. minutě, ale trefa Jiřího Klímy neplatila kvůli offsidu. Takže po prvním poločase Mladá Boleslav na domácím stadionu vede nad zbrojovkou Brno 1-0.
1: Říká reportér Adam Procházka. Jen připomínám, že pokud vás zajímá jeden z těchto aktuálně tří hraných v nejvyšší české fotbalové soutěži, tak si ho můžete naladit také v nepřerušovaném přímém přenosu, a to třeba na stránce irozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Připomenu také, že Tottenham prohrál v Premier League s Aston Villou nakonec 2-3, takže londýnský klub v závěru ještě zabral, byl to Gallagher a následně Van Hekke, kteří se postarali o to přiblížení skóre právě, ale nakonec to na body nestačilo, Tottenham tak prohrál s Aston Villou 2-3. Následující program už za 8 minut začnou 3 zápasy na britských ostrovech. Brighton Arsenal, Everton Ipswich a Newcastle Hull. Můžeme nahlédnout také do sestavy Newcastle a potvrdit si, že v brance Strak bude Lukáš Horníček, český reprezentant, kterého povolal pro nadcházející zápasy v Lize národů také trenér Santi Denia. V 18.30 následně v Premier League zakončí sobotní program duel mezi Nottinghamem a Coventry. Teď už ale po delší době dostanou více času také reportéři Jaroslav Plašil a David Prouza, protože míříme znovu na tenisový Davis Cup, a tedy na druhé kolo této soutěže a aktuální čtyřhry. Pánové, máte slovo.
3: Jenom nepatrně se posunulo skóre do stavu 40-15, stále platí 1-1 v rozhodujícím třetím setu. Pavlásek zaservíroval na tělo Austinu Krajíčkovi a je z toho bod přímo z podání. 2-1 pro český pár, skvěle. Adam Pavlásek zatím je velkou oporou při podání a platí to i teď v rozhodujícím třetím setu.
4: Je úplně jedno, jestli je skóre 1-1 nebo 5-4 nebo třeba 6-5 v tom prvním setu. Adam Pavlásek prostě ty servisové gemy zvládá v poklidu. I díky tomu je to teď 2-1 pro český pár v té rozhodující sadě číslo 3 a pro tu psychiku rozhodně příjemné, že si teď Češi posedí krátkou chvíli svědomím, že jsou o ten gem napřed a můžou se napřímu snažit o to, aby odskočili třeba právě do breakového trháku, a ono v momentě, kdy vedete a prohlubíte servis, pak to najednou vypadá neskutečně krásně to skóre, tak třeba se tam Češi dostanou. Asi můžeme zatím zhodnotit ten vývoj zápasu tím, že je to prostě vyrovnané nejenom tím, že to je na sety 1-1, ale vlastně i vývojem celého utkání. V první sadě o poznání lepší Češi, v té druhé zase využili jednoho zaváhání na servisu Patrika Rykla, Američané, takže po právu 1-1 a teď za malou chvíli se znovu rozehraje tento zápas, který je opravdu extrémně důležitý s ohledem na to, že nás pak čekají dva ještě další singlové duely, možná dva, možná jeden, podle toho samozřejmě, jak tohle utkání dopadne.
3: Dobré je také připomenout to, že Češi už si prošli těžkým stavem v tomto rozhodujícím třetím setu. Hned při prvním servisovém gemu Patrika Rykla odvraceli breakbally Američanů za stavu 15-40. To může být taky důležité do vývoje tohoto třetího setu. Teď na podání Harrison, to znamená Američané. A krásný, ale bohužel kousíček teď scházel dlouhý. Nakonec tedy return Patrika Rykla. Švihl teď raketou na forehandové straně Patrik Rykl. Vybral si vzdálenější kout, tak aby byla trajektorie balonku co nejdelší, ale bohužel to nevyšlo.
4: Určitě trefil lepší returny v tomhle zápase Patrik Rykl a je to škoda, teď tam Pavlásek má možnost nebo na šanci na reparát, ale taky se nepovedlo, takže velmi rychle Američané vedou 30-0. Krajíček zejména v tom prvním pokusu zprava nedal ani nějak velkou ránu, ani to nebylo nějak umístěné, přesto nakonec nevynucená chyba Patrika Rykla a teď velmi rychle tedy skóre 30-0 pro Američany.
3: Posluchačům Radiožurnálu připomínáme také to, že jde o čtyřhru za stavu 1-1 na zápasy. Jeden z týmů se dostane do důležitého vedení a rozhodne o tom třetí set, který je stále otevřený. A teď krásný return Patrika Rykla, našel nepřipraveného Austina Krajíčka. Tak skvěle. 30-15, sice vedou ještě Američané, ale teď to byl pozdrav Patrika Rykla směrem k Austinu Krajíčkovi, kterého už po druhé takto Češi nachytali prohozem podél čáry, kdy Krajíček možná nečekal tuto variantu.
4: Kdyby tady byl otec Kateřiny Siniakové, tak by se asi ozvalo jeho legendární nespy. Teď se hraje to 30-15 to z pohledu Američanů, ale už to neplatí. Adam Pavlásek teď od základní čáry rozebral americké duo na prvočinitele a je to z po 30 srovnáno dobrý return a pak perfektní vítězný forehand inside outhand z kurtu. No a jak jednou Harrison už své podání ztratil, tak třeba se teď dočkáme další takové příležitosti, minimálně publikum to trochu cítí tu šanci.
3: Ano, český tým už si svou chvilku strachu prožil ve třetí sadě, teď třeba dojde i na americký pár, ale Harrison servíruje teď do forehandu Rykla, který se bohužel trefuje na raketu připraveného Krajíčka. Tohle bylo nehratelné a je to 40-30 pardon, pro americký tým za stavu 1-2, tedy mají Američané gamble na to, aby srovnali.
4: Trochu jsme se nadechli, je tady mírná naděje tam byla, teď je to ale zase trochu horší. Gamble právě na 2-2 pro Američany. Adam Pavlásek za základní lineou bude returnovat pokus Harrisona. Je to velká rána a je to bohužel taky out. Neskrotil tu rychlost Adam Pavlásek ideálně. Máme srovnáno 2-2 ve třetím setu. Hraje se hodinu a 40 minut, takže můžeme teď tento zápas titulovat přízviskem dlouhý, protože ten debil jako takový obvykle odsýpá trochu rychleji, ale logicky hodně se bojovalo v prvním setu a teď se velmi pravděpodobně bude bojovat také v sadě třetí. Je to po dvou, na podání se chystají Američané, a to konkrétně levoruký Austin Krajíček, samozřejmě se chystají Češi na servis a bude to Patrik Rykl, který už tu jednu situaci, jak si Jaroslave říkal, ustál, takže snad tentokrát nic podobného nebude, bude to klidnější gem, tak aby se Češi zase dostali do náskoku 3-2.
3: Z plechovek se opět sypou nové míče, takže tady došlo k výměně balonků za stavu 7-5, 3-6, 2-2 bude podávat Patrik Rykl proti němu na vzdálenějším růžku Austin Krajíček, který vrátil sice míček, ale přímo na raketu Pavláska, ale nebyl to vítězný míč, takže se stále ještě hraje. Austin Krajíček se snažil přelobovat Patrika Rykla a ten se nechal nachytat. Neporadil si teď s výškou míčku, balonek z jeho rakety odletěl až za základní čáru a Američanům se bohužel pro český tým povedlo uhnout, takže k nástřelu nedošlo a tak je to 15-0 pro americkou dvojici.
4: No, takže trochu možná deja vu pro český pár, ale Patrik Rykl v tuhle chvíli je to jenom z jeho pohledu 0-15. Všechno může spravit na levé straně kurtu svým servisem, který míří na téčko, ale tentokrát Američané připraveni, konkrétně Harrison na returnu a 30-0 pro výběr Spojených států. A jak se Patrik Rykl trochu na tom svém prvním servisovém gemu ve třetí sadě trápil, tak to vypadá, že něco podobného nás čeká i teď.
3: No, neskutečně rychle to z forehandu letí Harrisonovi, nemám změřené všechny jeho údery z forehandu, ale to je úžasná rychlost, úžasný švih a teď to zase ukázal. No, 30-0 pro americký tým, na podání teď Patrik Rykl, u sítě už připravený Adam Pavlásek, ale na returnu taky připravený Austin Krajíček, 2 metry za základní čarou. Těžký servis teď chytá Krajíček a nabíjí jenom Adamu Pavláskovi, který už situaci dohrál, ale zase moc nescházelo a Harrison by tam byl, on má výtečné čtení hry, vynikající obranu, ale teď to zkrátka nestačilo na český tým. Je to sice ještě lepší skóre pro Američany, ale není to hrozivých 0-40, ale aspoň 15-30.
4: Pěkný volej od Adama Pavláska, vypadá to jednoduše, rozhodně to jednoduché není, musí to být krátké, musí to jít ven z kurtu a Adam Pavlásek tomu dal přesně tu potřebnou razanci, jak bylo potřeba. Patrik Rykl se vyjduje ven z kurtu a je to naštěstí bod podání. Tam nikdo nebyl, kdyby to spadlo na čáru, tak by Harrison zase možná zapsal vítězný return. Takhle je to 30-30 a Patrik Rykl teď po delší době bude servírovat svědomím, že neprohrává na svém servisu.
3: No a bylo to i díky tomu, jak fantasticky se teď trefil do prvního servisu, protože to bylo dokonalé přímo na čáru. Stav 30 všichni, připomínám 7-5, 3-6, 2-2, 30 všichni z českého pohledu na podání. Teď Patrik Rykl, který servíruje na střed. Krajíček sice vrátil, ale jenom na střed na raketu připraveného Pavláska, který stuknul balonek do míst, kam Američané nemohli v žádném případě dojít ani doběhnout. A tak je to gamble 40-30 pro českou dvojici. Skvělý skvěle. Patrik Rikl se nedostává teď při svém druhém servisovém gemu v rozhodující sadě do okamžiku, že by musel odvracet breakbally soupeře, tak snad to tak vydrží.
4: Ještě že tak, protože ten gem se opravdu nevyvíjel vůbec dobře, ale Patrik Rikl v pravou chvíli našel své servisy, takže teď gameball na 3-2 pro český pár. Patrik Rikl připraven podávat na téčko, zase skvělý return Harris na podnohy Čecha, který se přibližoval k síti, ale nebyl tam tak rychle, takže to dostal v podstatě přesně do pozice, kdy musel hrát halvolej, a to byla neřešitelná situace. Takže 40, to je 40, a Patrik Rikl ještě nemůže ukončit tento servisový game. Američané stále ještě cítí šanci na případný break.
3: No, jakmile to Harrison nedostane do backendu s podání českého hráče, ale na forehandovou stranu a může hrát svou silnou forehandovou stranou, tak mají Češi obrovské problémy. Teď podává Rikl za stavu 40-40 a je to dlouhý první servis, takže teď na Austina Krajíčka bude muset útočit. Patrik Rikl slabší ranou z podání, teď za stavu 7-5-3-6-2-2. Technický servis a Krajíček se nechal nachytat, což je dobře. Tohle byla lehká chyba z pohledu Američanů, protože ten return byl určitě lépe proveditelný, byť nám se to samozřejmě s nás řekne z komentátorské pozice Radiožurnálu Sport, ale Austin Krajíček už vzal těžší servisy, tak to Češi vedou.
4: Rozhodně kouzlo kombinované rotace horní a boční, kterou teď dal právě svému pokusu Patrik Rikl. 135 km za hodinu, to podávají někdy i starší žáci, možná i mladší, ale ta rotace hrála roli. Proto je to gamble pro Česko. Servis zleva Patrika Rikla, tentokrát rána bez rotace, a hlavně další bod pro Česko. Český tým se dostává do vedení 3-2 v rozhodující sadě. Po přestávce půjdu ale zase podávat Američanům.
3: No, tak i Harrison se teď mýlil z forehandového returnu, trefuje síť, ale servis byl precizní, takže není se zase na druhou stranu čemu divit. Ony to jsou rány, se kterými musí pracovat tenisté, tak aby vyblokovali první silný úder soupeře. Teď se to Harrisonovi těsně nepovedlo. No, Češi si teď uhrávají svůj servis, byť to není úplně suverénní, dominantní při servisových gemech českého týmu a hlavně tedy těch Patrika Rikla, to teď musíme připomenout k tomu, tak se daří zatím držet servis a Američané musí dotahovat, to hraje velkou roli.
4: Je to podobná situace jako na začátku třetí sady, po tom, co si Patrik Rikl takhle ustál své podání. Tak...
1: Čeští tenisté hrají v O2 aréně kvalifikaci o finále Davis Cupu. Po prvním dni je stav s Američany 1-1 na zápasy. Na utkání čtyř hry je reportér Jaroslav Plašil.
3: Vyrovnané utkání Češi teď v těsném vedení 3-2 v rozhodujícím třetím setu, ovšem na podání půjdou Američané. Poslouchat můžete na Radiožurnálu Sport tento přímý přenos zápasu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Artisu Brno nastoupili v 9. kole šance ligy proti Liberci. Stav a čas zazná David Nekvinda.
0: Před startem druhého poločasu Artis Brno Slovan Liberec 0-0. Mladá Boleslav hraje se zbrojovkou Brno a u toho je Adam Procházka.
2: Domácí Mladá Boleslav vede po prvním poločase nad zbrojovkou Brno 1-0. Teď duel Pardubic s Bohemians a reportér Otaku Tvirt.
5: 46. minuta zápasu a platí Pardubice Bohemians 1-1. Z Pardubic Otaku Tvirt, Radiožurnál.
1: 16 hodin a 4 minuty posloucháte Radiožurnál Sport a jak jsme mohli slyšet ve zprávách, už nám začal druhý poločas na fotbalovém zápase mezi Pardubicemi a Bohemians. Také proto teď dostává delší prostor reportér Otaku Tvirt.
5: 47. minuta utkání 1-1, je to mezi Pardubicemi a Bohemians, ale Bohemians do toho druhého poločasu vstoupili aktivněji, dvě přímočaré a svižnější akce, takové, které jsme postrádali v prvním poločasu, jak na jedné, tak na druhé straně, tak hosté dokázali předvést už během jedné minuty ve druhé půli a pokračují v tom nátlaku směrem dopředu. Smrš si tam vedl teď balon, přihrává na pravou stranu hosté u pokutového území a drchal jen tak, že to dokázal ubránit. Bránil to, ale úspěšně dává na Hlavatého. Hlavatý si vybral na spolupráci Jelínka, jenže Liška tam byl velmi rychle tím hráčem hostujícího celku, který přistoupil k tankovi a tak ten nemohl pokračovat za půlící čárou dál směrem dopředu. Teď uklidnění hry, Liška přidržuje balón a hledá někoho na spolupráci, vybírá si Almášiho, ten lavičkovém souboji proti skákajícímu Krčíkovi neuspěl a tak teď poprvé na delší dobu u balonu Pardubice ve druhém poločasu, ale přihrávka na Tanka byla sice od Godvina dobrá, ale Tanko potom už nedokázal přejít přes dva bránící hostující hráče. A tak ve 48. minutě stále sledujeme skorově vyrovnaný zápas, oba dva góly padly v prvním poločasu, ve druhé minutě se prosadil pardubický Krčík ve 32. minutě, potom za hosty Květ a tak je to 1-1. Teď další pokus o návěst.
1: Říká reportér Otagu Tvirt, samozřejmě připomenu to, co už jsem říkal v našem vysílání několikrát, ale pro případ, že jste tu třeba jakožto noví posluchači a nebo jste to přeslechli, všechny fotbalové zápasy v Šancelize vysíláme v nepřerušovaném a přímém přenosu na stránkách i rozhlas.cz, Radiožurnál Sport.cz a také v aplikaci Můj rozhlas. Třeba jako střetnutí mezi Artisem a Brno a Slovanem Liberec. Na tomto zápase je reportér David Nekvinda.
0: 46. minuta zápasu, začal tedy druhý poločas, stav stále 0-0, ve druhé půli změny takové, že na pravé straně obrany Liberce místo zraněného Juliše je Koželuch a Artis vystřídal hrotového útočníka místo Ndiajeho, už je ve hře Kadri Adediran, který teď běží mezi stopery Liberce, kteří si přihrávají, ale zvládají to Adediranovo napadání. Hulka má balon u půlici čáry a teď se Kličkou dostal tento liberecký stoper trochu směr vpřed a přihrál k levé lajně, tam je Lexa v souboji s Plechatým. Lexa neudržel míč pro Liberec, ale Artis nemá volnou cestu směrem vpřed, takže přijde přihrávka dozadu na Glosou a Glosova přihrává golmanu Kašíkovi, ten nakopává k středovému kruhu a zdá se, že Artis bude moct pokračovat v akci, je to tak, a snaží se domácí rychle dostat balon právě k Adediranovi na hrot, ovšem dobře to přečetl Stránský, tento hráč Liberce, a naopak teď tedy Slovan po pravé lajně chtěl zaútočit, jenomže před Koželuhem dokázal být u míče dřív Papalele, Koželuh pak tohoto domácího fotbalistu fauloval, takže ve 47. minutě, která už končí, rozehrává Artis rychle, a to tak, že posílá míč na pravou polovinu, kde se Glosova dostává už k vápnu, ale když už si pomalu asi rovnal míč na to, že by chtěl centrovat, tak byl zastavený, mimo jiné v prvním poločase jsme neviděli ani jednu střelu na bránu, Artis dokonce vůbec nevystřelil Liberec šestkrát, ale ani jednou tedy ne směrem na bránu, že by musel zasahovat gólman Kašík.
1: Artis Brno, Slovan Liberec 0-0 ve 48. minutě. My teď můžeme dát na Radiožurnálu Sport a dáme znovu prostor tenisu v našem vysílání, protože v libeňské hale se hraje čtyřhra v rámci druhého kola Davisova poháru mezi českými a americkými tenisy. Slovo dostávají reportéři Jaroslav Plašil a David Prouza.
3: 3-3 ve třetím setu, to je skóre na velké kostce v O2 aréně, 1-1 na zápasy a 3-3 ve třetím v deblu, dvojce Pavlásek a Rikl a na druhé straně Harrison Krajíček. Pavlásek servíruje a teď se může pokochat tím, co předvedl na síti Patrik Rikl, který byl připraven, vzal ten return, trefil to krásně nad páskou ven z kurtu, takže balónek absolutně nechytatelný a velmi rychle se Češi ujímají vedení 15-0.
6: Kratičká porada, po které zase bude podávat pochopitelně Adam Pavlásek, tentokrát ovšem z levé strany své polovičky dvorce na přímou Harrison. Harrison jenom zvedá balonek až za základní čáru, neporadil si s umístěním i s razancí servisu. Adam Pavlásek, precizní podání, opravdu nechci to zakřiknout, ale zatím je velmi silnou zbraní Adama Pavláska v dnešním duelu. 7-5, 3-6, 3-3, 30-0, připomínám skóre utkání.
3: Pěkný odhad, ať už jednoho či druhého tenisty, který ani jeden nehrábl do toho balonku, nechal to spadnout do autu, takže 30-0, Pavlásek podává zprava do těla Ostina Krajíčka, tento ale zahrál výborným způsobem a teď jsou Češi pod tlakem, ale tohle bylo neuvěřitelné od Patrika Rikla. Absolutní krizi dostal ten balon přes síťaře ze Spojených států. Podle mě by to nezahrál takhle už ani jednou, kdyby to vyzkoušel 15krát za sebou, ale trefil to v zápase, to se počítá a Češi mají 3 gamboly, ale tohle byla opravdu paráda.
6: Laskomina tenisová, byť z velké nouze tedy zahraná. Paráda. 40-0, 7-5, 3-6, 3-3 a takzvaný Tildenův gem zatím lepší pro české tenisty samozřejmě na podání. Je s nás vytvořit takovýto stav. Teď krásná přestřelka u sítě, končí vítězným volejem Patrika Rikla, plácnutí s Tomášem Verdychem, který poplácává oba borce, naposledy Adama Pavláska, ne určitě naposledy ještě v tomto zápase. Češi ve vedení 4-3, se kterým si teď jdou sednout.
1: A my tedy můžeme vyměnit tenis znovu za fotbal, a to konkrétně aktuálně za utkání mezi Pardubicemi a Bohemians. Co slovo dostává reportér Ota Gutwirth.
5: 53. minuta teď už se nám rozběhla a radost tady v Pardubicích většiny fanoušků, protože Pardubice se vracejí zpátky do vedení, vedou 2-1 a je to Václav Drchal, tedy hráč, který ještě v minulé sezóně oblékal zelenobílý dres Bohemians. O letní přestávce zamířil právě na východ Čech a dává teď gól na 2-1, který asi ještě ale bude potvrzovat video, když hráči Bohemians jsou připraveni na rozehru, a nepřišlo mi, že by tam mělo být něco, co by mělo znamenat, že gól nakonec uznaný nebude. A teď sudí všetečka dává pokyn k rozehrání, takže gól platí. Už jsme si na tyhle situace zvykli, že přeci jenom musíme počkat po tom střeleném gólu, jestli platí.
1: Gól platí a Pardubice tak vedou v 53. minutě nad Bohemians 2-1, a to mluvíme o 9. kole fotbalové šance ligy. Jak se vyvíjí zápas mezi Mladou Boleslaví a Zbrojovkou Brno, řekne reportér Adam Procházka.
2: 50. minuta a Mladá Boleslav slaví, vede 2-0 nad Zbrojovkou Brno. Prosadil se Jiří Klíma, který se dostal nakonec skvělé přihrávky v pokutovém území a levačkou po zemi. Na vzdálenější teď zakončil přesně a teď tu zní Lokotrans arénou jeho jméno. Jiří Klíma se prosadil už i v prvním poločase, ale jeho hlavička, jeho gólová hlavička ze 40. minuty neplatila kvůli offsideu. Tentokrát už by to offside být neměl a tím pádem se Mladá Boleslav dostává do dvoubrankového vedení. To je další studená sprcha pro hostující Zbrojovku Brno, která nezačala ten druhý poločas úplně špatně, ale přišla další rychlá akce i dobrá výhoda od rozhodčího Dominika Starého a zakončení Jiřího Klímy. Mladá Boleslav vede 2-0, Zbrojovka Brno teď u míče, Mladá Boleslav spouští další pressing a Zbrojovka Brno tedy bude skoro v celém druhém poločase dohánět dvoubrankové manko. Teď se tedy snaží snížit Zbrojovka u míče na polovině soupeře. Je to Dante, otáčí těžiště hry na Langra. Langrova rada spoza vápna a dobrý zákrok Flodera. Znamená to ale rohový kop pro Zbrojovku Brno, která se potřebuje dostat na kontakt alespoň toho jednoho gólu k Mladé Boleslavi. Bude to rohový kop, který si na starost vezme Antonín Vaníček, jakoby znovu zrozený fotbalista, který už má v nové ligové sezóně na kontě 3 branky a 1 asistenci, a další asistenci by určitě chtěl přidat i teď v 52. minutě, protože jeho tým Zbrojovka prohrává v Mladé Boleslavi 0-2. Rohový kop Vaníčka. Vaníček zvedá levačku, posílá centr do vápna, odvráceno na poslední chvíli na zadní tyči. Ještě zakončení Langra, padá do rukavic Flodera, potlesk domácích tribun. Mladá Boleslav se zachránila, ubránila se a v 52. minutě rozjíždí útok po levé straně. Míč se dostává k Langhamrovi, ten už překročil.
1: I tento zápas, tedy střetnutí mezi Mladou Boleslaví a Zbrojovkou Brno, si můžete naladit na webu irozhlas.cz nebo třeba na serveru Radiožurnál Sport.cz v nepřerušovaném přímém přenosu. My teď míříme znovu do O2 Areny za tenisem. 4 hra v rámci druhého kola Davis Cupu a reportéři Jaroslav Plažil a David Prouza.
6: Teď několik velmi těsných míčků a skóre 30-30. Teď připomínám rozhodující třetí set. Češi ve vedení 4-3, ale vedli 30-0. Škoda. Bylo to o kousek a mohlo být 40-0, ale není samozřejmě. Teď bohužel Adam Pavlásek z backendu zvoluje do sítě a tak je to gamble pro Američany, kteří v rozhodujícím setu vedou 40-30. Teď byl pod velkým tlakem Christian Harrison při svém podání, ale kousíček scházel Adamu Pavláskovi k bodu na 40. No a tak to je to 40-30 pro Američany.
7: Tohle zamrzí. Určitě Adam Pavlásek teď to potřebuje rychle vymazat ze své hlavy, protože měl na raketě minimálně teď breakball na stav 40-30, ale realita je taková, že to můžou být Američané, kteří srovnají. Teď servis Harris na venskurtu, naštěstí dlouhý, protože tohle byla rána jako hrom a nechybila jí ani docela solidní schopnost umístění balónu, byť to nakonec bylo těsný out, ale opravdu tohle by Adam Pavlásek nechytil. Druhý pokus chytá Pavlásek dobře, ale trefuje. Out. Je to těsné, ale out to je, takže veškeré naděje, které jsme si tady s Jaroslavem Plašilem dělali na příležitostný break, tak jsou pryč. Máme srovnáno na 4-4 a přichází zase situace, která ve třetím setu nám trochu dělá vrásky na čele, a to servis Patrika Rykla.
3: Tak snad to bude teď ten nejlepší servisový gem, protože Patrik Rykl se postupně zlepšuje. V prvním servisovém gemu se dostával ze stavu 15-40. To se povedlo, i druhý servisový gem Patrika Rykla byl hodně vyrovnaný, ale už trošičku lepší, no a teď snad bude ten trend pokračovat. Bylo by to hodně potřeba teď za stavu 4-4. Patrik Rykl servíruje z pravé strany dvorce na Krajíčka, který vrací do rušku. Rykl musí hrát další úder a to samé dělá Krajíček. Krásné přeběhnutí Pavláska, ale není to ještě vítězný volej a ten může teď udělat na dvakrát. Krajíček tak teď přetlačil Adama Pavláska, Austin Krajíček, a slaví první 15 této deváté hry rozhodující třetí sady.
7: Američané se čas od času uchylují a zejména ve třetím setu k takovému, řekněme, defenzivnějšímu postavení. Tisíčař třeba není úplně blízko pásky, naopak je třeba v polovině kurtu, i proto přeběhnutí Adama Pavláska před malou chvílí nebylo tak efektivní, jako by bylo, kdyby byl síťař blíže. Teď je to tedy 0-15 z pohledu servírujícího Patrika Rykla. Naštěstí bod podání, ale tohle Harrison už trefil lépe v tomhle zápase a máme velké štěstí, respektive český Davis Cupový tým má velké štěstí, že tentokrát to nebylo úplně čistě trefeno. 15-15 a Patrik Rykl si myslím teď hodně oddechl.
3: Odechl. A jak si Davide říkal, tak myslím si, že to byla, a mluvil si o tom ve vysílání Radiožurnálu Sport, co do postavení Američanů i reakce na ty české pokusy vyblokovat balonek se spodní rotací až k základní čáře, to mohla být velká zbraně českého týmu, o kterou teď přišel. Teď je servis Patrika Rykla, který servíruje na Austina Krajíčka, který dostává balonek na druhou stranu a bohužel Adam Pavlásek si s returnem neporadil, takže Američané vedou 30-15.
7: Další drobný náskok pro výběr Spojených států a tohle je opravdu extrémně, extrémně důležitý gem. Patrik Rykl už ví, jaké to je podávat v momentě, kdy nevede v tom svém servisovém gemu, ale samozřejmě teď je to 4-4 ve třetím a každá chyba může znamenat brzký konec zápasu. Patrik Rykl potřebuje ideální první pokus z levé strany, tak aby se vůbec třeba nehrálo. Pokus českého tenisty do těla Harrisona a pak smeč Adama Pavláska, která ale není důsledná, a bohužel reakce Harrisona od základní čáry byla skvělá. Zahrál Ryklovi pod nohy a jsou tu zase breakboly. Zase mají Američané a za stavu 4-4, tak opravdu asi nejhorší situace v tuhle chvíli pro český tým.
3: Ano, a je potřeba taky říct, že často mluvíme o tom, že při servisech Patrika Rykla je to vždycky víc vachrlaté, ale musíme k tomu taky dodat, že často to souvisí i s menším důrazem síťaře, protože tohle byla přesně situace, kdy se dala věc dohrát. 15-40, nepříjemný stav za stavu 4-4. 15-40 podává Rykl teď servis. Dobrý Adam Pavlásek prokázal fantastický postřeh a omlouvá se, protože balonek netrefil čistě a ještě možná se dotknul pásky, ale uf, tedy to jsme si oddechli, protože je to 30-40.
7: No jen tak, že tam dosáhl Adam Pavlásek. To byla velká rána, která směřovala podél právě českého tenisty. On tam hrábl jednou rukou backendový volej, přesně ne úplně ideálně trefený, ale vlastně ideálně pro Česko, takže byl kratoučký a Američané už tam nestihli doběhnout. Jeden breakball je pryč, ale stále ta situace je hodně, hodně alarmující, protože Patrik Rykl teď potřebuje znovu získat svůj další bod při servisu zleva. Pavlásek v zákleku, Patrik Rykl připraven a je tu další breakball Američanů, který, věřme, skončí. Ještě, že tak Adam Pavlásek teď vybral všechno zpátky, potom co se mu několikrát sítě úplně nevedlo, před malou chvílí, tak teď dva body za sebou a věřme, že nebude poslední.
3: Paráda, je to skoda, opět se opakuje situace z prvního servisového gemu Patrika Rykla v této rozhodující třetí sadě. Připomínáme, že se hraje třetí set 4-3 za stavu 1-1 na zápasy. Jeden z týmů půjde do vedení a teď je to naprosto vyrovnané. Cítí to také fanoušci, posloucháte to na Radiožurnálu Sport. Ohromná podpora, kterou teď mají v zádech Patrik Rykl, Adam Pavlásek, teď už samozřejmě hlediště stichlo, Rykl servíruje za schody a krásně na střed, přímý bod podání a je to výhoda ze stavu 15-40 pro český tým.
7: Jednoznačně nejlepší servis Patrika Rykla, skoro 200 km v hodině a téměř zase trfená ta splunice čar, takže gameball pro Čechy na 5-4, no tak mluvíme o tom už často právě ve třetím setu, že když Češi zvládnou ten komplikovaný servisový game Patrika Rykla, že by je to mělo nakopnout. Tak kdy jindy, když ne teď. Pokud by to teď Patrik Rykl doservíroval, tak si myslím, že ta mírná psychologická výhoda by určitě na české straně byla. Patrik Rykl versus Američan Harrison, servis Čecha Venskurtu. Harrison to zvládá vrátit zpátky. Rykl to může ukončit smečí, která byla opatrnější, takže se hraje Češi u sítě. Američané naopak ne, teď se dostává krajíček k síti a hraje první volej a Patrik Rykl ukončuje tu volej. No ještě, že tak, nebyl to úplně přesvědčivý volej, ale Patrik Rykl zvládl po druhé v tomto setu odvrátit break volej. Adam Pavlásek hecuje publikum, tak jako to třeba dělá Novak Djokovic s velkým úspěchem, nebo dělával spíše s velkým úspěchem. Adam Pavlásek s Patrikem Ryklem ustáli tuhle svízelnou situaci. No je to 5-4 pro Čechy.
3: Adam Pavlásek, on je z fotbalové rodiny a tohle má v krvi, protože on je taky fanouškem pražské Slávie před časem.
1: 5-4 pro české tenisty ve třetím setu, to je samozřejmě perfektní zpráva. Budeme se věnovat i nadále právě Davis Cupu ve vysílání Radiožurnálu Sport. Teď už ale můžeme zamířit právě na prvoligové fotbalové stadiony a zamíříme na Artis Brno, tedy na trávník Artisu Brno. Tam hrají i fotbalisté Slovanu Liberec. Toto střetnutí sleduje reportér David Nekvinda.
0: V 61. minutě stále čekáme na gól, který by platil, takže 0-0 mezi Artisem Brno a Slovanem Liberec. Čekáme ve druhém poločase i na nějakou opravdu výraznou šanci. Teď to domácí zkoušejí po levé straně. Ostatně dá se říct, že takřka celý zápas čekáme na nějakou výraznou šanci. Sice Liberec dal gól v 10. minutě, ale ten kvůli offsideu neplatil a jinak je to zápas, ve kterém tedy v první půli jsme neviděli ani jednu střelu na bránu, ať už na jedné nebo na druhé straně, což samozřejmě o něčem vypovídá. Teď se snaží dostat k zakončení, což je přerušené tím, že liberecký Koželuch odkopává balon do autu, takže domácí zůstávají hluboko na útočné polovině a Labík má míč u levého rohového praporu.
1: 0-0 mezi Artisem Brno a Slovanem Liberec. Jestli padne gól, se dozvíme samozřejmě z vysílání Radiožurnálu Sport. Teď už nás ale bude zajímat znovu tenisový Davis Cup, protože duo mezi Pavláskem a Ryklem může rozhodnout o tom, že Češi budou vést 2-1 na zápasy ve druhém kole Davis Cupu nad Američany, ale potřebují teď porazit Harrisona s krajíčkem. Jak to dopadne, uslyšíme od reportérů Jaroslava Plašila a Davida Prouzy.
3: Ano, ale ještě to nevíme. 5-4 pro český tým v rozhodujícím třetím setu a 15-0 k tomu na podání Austin Krajíček. Chtělo by se říct ten psychicky stálejší, protože ještě neprohrál podání v tomto zápase, ale teď je v situaci, ve které ještě nebyl. Skvělý servis, dobrý return, ale bohužel už jenom na raketu připraveného Harrisona, který byl ve středu hřiště přímo za sítí a nedal šanci českému týmu, který tak bude přijímat podání Austina Krajíčka, konkrétně to bude Patrik Rykl za stavu 5-4 v rozhodujícím třetím setu a 15 všichni.
7: Podle příjmení můžeme vytušit, že jaké si české kořeny se skrývají u krajíčkových, ale není to nic přímého na každý pád. Třeba drobný dárek pro vzdálené krajiny by se nám teď hodil. 15-15, 5-4 pro Čechy. Austin Krajíček podává zprava, ale ještě přerušil svůj nadhoz. Ještě dříve, než vůbec vyhodil balonek do vzduchu, tak zastavil svůj pohyb. Teď už znovu připraven na podání zprava na Patrika Rykla, který čopuje lobík takový, který byl ne docela špatně zahraný, ale teď zase ukázal Američan Krajíček, že nemá problém ani s vysokými voleji. Dal to možná trochu na riziko na lajnu, ale na lajnu se trefil.
3: Ano, Krajíček za stavu 30-15 teď bude servírovat znovu. Jenom dopovím k těm českým kořenům. Jednou takto na Roland Garros trénoval André Agassi kolem Hlasků a Martin Navrátil a dalších a říkal, já tady jsem jediný, který neumí česky. Ale teď jenom zlehčuji atmosféru, která je napjatá v Libeňské hale. Stav 5-4 pro český tým v rozhodující třetí sadě a teď podání na Pavláska. Ten teď má šanci prohodit americký tým, ale to se mu nedaří. Teď technicky pokus Adama Pavláska a rolop přistál na čáře a Patrik Rykl to může dohrát a také to tak dělá. 33, paráda. 5-4.
7: Obrovský přehled Adama Pavláska, který po několika úderech vyhodnotil, že horní rotací přes prohoz to nepůjde, tak to podsekl spodem nahoru a trefil ne čáru, ale trefil se ještě kousek před a následně to všechno Patrik Rykl dohrál do konce. No, jsou to ty pověstné 2-15. 2-15 dělí teď Čechy od zisku třetího utkání Davis Cupovém zápase mezi právě domácím výběrem a Spojenými státy. Porada Krajíčka s Harrisonem. Harrison už je u sítě a bude Austin Krajíček podávat teď na Patrika Rykla, který už několik několikrát v tomhle zápase prokázal skvělé returnové schopnosti, tak ještě jednou by se to hodilo teď opravdu extra moc. Servis Krajíčka, který nachází pásku, to znamená, že mírně lepší situace určitě pro český pár a pochvala pro české publikum, které se neraduje nijak bouřlivě, naopak je tady skoro ticho, takže hrajeme teď druhý pokus Krajíčka do těla Patrika Rykla a tohle je bohužel nečistě trefené a daleko za lajnou. Patrik Rykl to dostal na tělo a bohužel nenašel úplně ten sweet spot, jak se říká na výpletu, a je to 40-30 pro Američany.
3: Škoda, ale těžké to bylo teď pro Patrika Rykla, protože podání velmi nepříjemné. Teď gamble pro Američany ze stavu 4-5, 40-30. Austin Krajíček zatím ukazuje, že opravdu je na podání stabilní a dokazuje to i teď zatím, tak kežby to zakřikl, kežby se to v tomto gemu změnilo. Napřímo Adam Pavlásek. Zleva servíruje Krajíček. Jenom technický lehký servis a Adam Pavlásek backhandovým returnem nedal Harrisonovi šanci. Skvěle, schoda.
7: Neskutečně trefené a velká kuráž Adama Pavláska, který šel na, neříkám 100% riziko, ale 90% rozhodně a teď se mu to tady vyplatilo parádně. 40-40, stejná situace jako před malou chvílí, dva budíky potřebují Češi. Patrik Rykl na returnu na pravé polovině dvorce. Diváci teď ještě trochu ve varu. Budou se muset ale za malou chvíli stišit, tak aby Austin Krajíček mohl servírovat. Oba kapitáni si teď unisono sedli ve stejnou chvíli zpátky na lavici a už se hraje. Austin Krajíček servíruje první pokus zase do pásky úplně do stejného místa. Podle mě jako před malou chvílí stále relativně klidná reakce českého publika, byť jedno upozornění Sempajeru už samozřejmě zaznělo. Patrik Rykl teď jen, aby to nedostal znovu na tělo. Krajíček podává přesně do těch míst. Rykl ale naštěstí, jsem chtěl říct, našel místo mezi Američany. On místo našel, ale zase neskrotil tu ránu natolik, aby spadla do kurtu.
3: Američané teď využívají chviličku času, prostoje na to, aby se poradili se svým kapitánem Bobem Bryanem. Austin Krajíček, zdálo se mi, že teď trošku zvolnil při servisu i při tom gambolu za stavu 40-30 poslal na stranu Adama Pavláska lehčí servis, to u něj nebylo zvykem v dosavadním průběhu zápasu. Teď mají Američané výhodu a opět servíruje zleva Krajíček na Adama Pavláska, který je metr za základní čarou připravený na returnu. Forehand Adama Pavláska parádní a krásně dohrané od Patrika Rykla po té, co těžký return sice dostal s tím Krajíček zpátky, ale už jenom k připravenému Ryklovi a je to zase schodný stav.
7: Fantasticky, teď Adam Pavlásek drží naděje českého týmu v tomto gemu nad vodou 40-40. Potřebovali bychom ale ten bod zprava. Ten teďka nepřichází, je to škoda. Patrik Rykl několikrát ukázal, co umí na returnu. Po druhé už zase ta šance byla docela dobrá, ale Austin Krajíček naprosto sveřepě pořád trefuje to místo, že to má Patrik Rykl hodně na těle a potom samozřejmě ta kontrola nad balonkem není taková. Servis Krajíčka tentokrát v pořádku a Rykl těžší podání dává tam, kam potřebuje, pod nohy servírujícího Austina a Krajíčka. No a je tady matchball, totiž jenom jeden tým potřebují Češi a Adam Pavlásek bude na ledě připraven.
3: Je tady matchball, Adam Pavlásek za výhody burcuje publikum, které se za chviličku samozřejmě může zase a nebo bude muset, lépe řečeno, stišit 5-4. Žije to tady a Davide, ty jsi včera zažil vítězný zápas Jiřího Lehečky, proměň matchball v uvozovkách.
7: No tak to můžeme zkusit. Servis zleva Austin Krajíček, na druhé straně Adam Pavlásek. Dvakrát returnoval skvěle, tak ještě jednou by se to hodilo jako sůl. Servis Krajíčka do sítě, takže přes druhý servis se bude rozehrávat tahle výměna. Teď je samozřejmě otázka, jestli to Adam Pavlásek zkusí takzvaně narvat, to lákadlo tam určitě bude, ale zároveň uvidíme, co v něm převáží. Pavlásek na returnu připraven, naskakuje do kurtu, hraje čopovaný return, ale ten není dostatečně dlouhý a to je strašná škoda, protože ta smeč by možná šla do autu, ale trefila na raketu Patrika Rykla, který stál na síti a tím, že stál v půlce kurtu a hrál to někde u ramen, tak si myslím, že by to bylo out, ale tohle se už nedá změnit, jakmile ten balon letí k vám, tak...
3: On to Patrik Rykl ani nemohl vyhodnotit jinak, protože to byla tak rychlá situace a on byl postupem zpátky, těžké, dostal zkrátka míč na raketu, ani nevěděl jak a tak je to schoda na servisu opět Austin Krajíček, který si teď otřel doslova pod čela, protože jsou to teď i pro něj ohromné nervy. 5-7-6-4-4-5 z pohledu servírujících Američanů. Teď je těžký servis pro Patrika Rykla, který sice dostal balonek zpátky, ale jenom zase k připravenému Harrisonovi a tentokrát je to gamble
6: pro Američany opět a ti mohou srovnat, protože připomínám, skóre 4-5 v rozhodující třetí sadě.
7: Velká tahanice pokračuje, Austin Krajíček rozhodně v největších problémech na svém servisu v tomto zápase, ale všechno může teď zahrát do vítězného nebo úspěšného konce, pokud promění následující výměnu. Adam Pavlásek vlevo připravený, tentokrát v pozici, kdy není matchball na jeho straně, ale zase i v těchto případech. Adam Pavlásek vykouzlil několikrát dobrý return. Zase skvělá rána pod nohy síťaře a parádně Adam Pavlásek teď opravdu s železnou pravidelností dokáže ty balony dostávat do hry a na tom záleží nejvíc v momentě, kdy se blíží koncovka zápasu. Věřme, že se blíží koncovka zápasu. Tak dostat return přes síť, to je to klíčové a teď to Pavlásek zase dal perfektně Krajíčkovi někam ke kolenům a s tímhle se už nedá skoro nic udělat.
6: Samozřejmě nechtěl bych nic přivolávat, zakřikávat, ale zase se ukazuje, jak Adam Pavlásek prostě s tou atmosférou žije a hraje stále lépe v těch vypjatých chvílích, tak snad to tak vydrží až do konce, který se blíží, zatím jsou na tom Češi stále ještě lépe, vedou 5-4 v rozhodujícím setu, teď je to schoda na podání Krajíček, škoda, opět chyběl kousíček forehandový return, ovšem do autu od Patrika Rykla a tak to zase bude na Adamu Pavláskovi, aby dorovnal.
7: Zase, řekněme, přátelštější rychlost servisu Austina Krajíčka 170 za hodinu, žádná velká rotace, ale prostě Patrik Rykl ne a ne to trefit vedle těla, nebo řekněme podél svého těla, všechno to má nalepené právě někde na středu a to je neuvěřitelně těžké vymanévrovat se z té pozice a dostat to do kurtu, ale určitě se to dalo zahrát lépe. Patrik Rykl to ví. Adam Pavlásek teď returnuje zleva, zase to čipuje na základní čáru, bohužel ne, tentokrát to hraje 10 čísel za. A máme stav 5-5, tak bohužel tenhle zápas pokračuje dál. Češi měli matchball, nevyužili ho. Je to opravdu velikánská škoda, protože Patrik Rykl při matchballu byl prostě trefený a kdyby uhnul jako při vybíjené, tak už se Češi mohli radovat, ale rozhodně ho z toho nechci vinit. Tam prostě už se projevil instinkt a prostě musíte hrát, když na vás letí balónek, málo kdo by uhnul a je to tedy 5-5, na podání se chystá Adam Pavlásek, tenista, který zatím servíruje skvěle v tomto zápase i v této sezóně, víceméně můžeme říct, tak pojďme na to, Adame.
6: Adam Pavlásek servíruje skvěle, ale dobrý byl i return Krajíčka a balónek už dopadl dvakrát. Poté, co Rykl dokázal reagovat, takže Češi vedou 15-0 před Krajíčkem. Dvakrát skočil míček, takže to samozřejmě regule nepřipouští. Český tým ve vedení 5-5, ale to vedení je jenom těsné. Hubeňoučké 15-0 a po kratičské poradě zase půjde servírovat Adam Pavlásek, tentokrát z levé strany své polovičky na Kristiana Harrisna, který je metr a půl za základní čarou připravený na returnu. Jenom nahazuje balonek zpátky, Patrik Rykl si pohlídal celou situaci. Tohle byla lahůdka pro Patrika Rykla, protože balonek mu přistál ideálně za síčkou, odrazil se do dostatečné výšky a Patrik Rykl nedal soupeřům šanci. 30-0.
7: Počkal si, to mi vždycky říkal jeden z trenérů, když si nejsi jistý se smečí, nech to spadnout, máš víc času, rozmyslíš si to a teď to udělal přesně Patrik Rykl a tohle bylo za odměnu už trefené, takže 30-0 pro Adama Pavláska na servisu. Dobrý start tohoto gemu, Patrik Rykl byl připraven přebíhat, ale nemusí, respektive nikam to nevedlo, tenhle volej, protože Adam Pavlásek se netrefil do prvního pokusu zcela ideálně, ale 30-0 stále platí, byť teď ukazuje tabule trochu něco jiného. Adam Pavlásek teď bohužel dává dvojchybu, ale pojďme si říct, že lépe jí dát za stavu 30-0, než za stavu 30-30.
6: Nejlepší čas pro dvojchybu, byť to takhle může znít hloupě, ale stále český tým teď ve vedení a stále má ještě nějaký ten servis k dobru, případně 7-5, 3-6, 5-5, teď je na tabuli špatný stav, to pořád. Samozřejmě za chviličku zmizí ta 40-0 z tabule, ale samozřejmě Adam Pavlásek teď bude podávat za těžšího stavu, mělo by to být z postavení hráčů 30-15, ale zatím tam stále svítí 40-0 na velké tabuli. Adam Pavlásek, technický druhý servis, stačil přímý bod z podání, Harrison vrací do sítě a 40 tam může naštěstí zůstat. Na straně Američanů tam ještě chybí 15, ale stále platí 5-5 a gamboli pro český tým.
7: Docela mě zajímalo, jestli si toho třeba tenisté všimli. Narážím na to, že Alexander Zverev v New Yorku na US Open si vlastně vůbec nevšiml, že vyhrál zápas, trvalo mu to aspoň třeba 5 sekund, jak byl soustředěný sám na sebe. Adam Pavlásek soustředěný teď před dalším servisem zprava, tentokrát se netrefil ideálně, byl do pásky, od které balónek zamířil kamsi k Patriku Riklovi, takže přes druhý servis bude rozehrávat Adam Pavlásek tuhle výměnu 5-5 ve třetím setu. Velmi tvrdý servis Adama Pavláska, který to teď může dohrát u sítě, ale byl hodně opatrný a teď také opatrný a nepřesný. Takže je to 40-30 pro servírující český pár. Na to, jak trefil tvrdě druhý servis Adam Pavlásek, tak pak byl příliš milosrdný.
3: No, z té výměny nakonec vytěžili.
1: Hezký den posluchačům Radiožurnálu. S napětím posloucháme závěr deblového zápasu tenisového Davis Cupu mezi českými a americkými hráči. Čtyřhru sleduje v O2 aréně Jaroslav Plašil.
3: 5-5 v rozhodujícím třetím setu na podání Adam Pavlásek. Je to gambol pro český tým. Adam Pavlásek skvěle zaservíroval a teď může smečovat, ale bohužel trefuje síť. Tak to je škoda, protože to bude schoda ze stavu 40-15 a komplikace na Radiožurnálu Sport. Poslouchejte přímý přenos tohoto zápasu. Zatím tedy 5-5 a schoda v rozhodujícím třetím setu 4-3. Z Libeňské haly Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: A z tenisu na fotbalové trávníky 9. kolo fotbalové šanceligy, utkání mezi Artisem a Brno a Slovanem Liberec. Stav a čas od reportéra Davida Nekvindy.
0: V 75. minutě utkání Artis Brno Slovan Liberec stále 0-0. Mladá Boleslav hostí zbrojovku Brno a u toho je Adam Procházka.
2: Mladá Boleslav vede v 74. minutě nad zbrojovkou Brno 2-0. Teď utkání Pardubice Bohemians a Otaku Twirt.
5: 78. minuta a platí Pardubice Bohemians 2-1. Z Pardubic Otaku Twirt, Radiožurnál.
1: Na Radiožurnálu Sport dál můžete poslouchat to pořad s mikrofonem za sportem. Pro tuto chvíli se loučíme s posluchači Radiožurnálu. 16 hodin 35 minut, takový je aktuální čas, kdy se vracíme do pražské O2 arény, kde vrcholí zápas čtyř hry na Davis Cupu mezi českými a americkými tenisty. Slovo dostávají reportéři David Prouza a Jaroslav Plašil.
3: Tak tedy zase stejný stav, u kterého jsme byli před chviličkou, 5-5 v rozhodujícím třetím setu a schoda při podání Adama Pavláska. Vypadalo to celkem poklidně ze stavu 40-15, je to ale opakované drama, Češi nevyužili gamboli zatím a tak Adam Pavlásek musí stále servírovat. Také on si prožívá těžký servisový gem, jako před chvílí jeho kolega na druhé straně Austin Krajček, ovšem teď Adam Pavlásek ukázal kvalitní servis přímo k lajně trefený, ke vzdálenější lajně, navíc s rotací, takže nehratelné pro soupeře a je to výhoda pro český tým.
7: Nebyl tam breakball, ale rozhodně zatím nejvyrovnanější servisový gem Adama Pavláska, ale zatím dvakrát na schodu český tenista si nechal ESO, takže ideální načasování, ale také dal na gamble dvojchybu, tak snad to tentokrát bude lepší a teď to je lepší. Patrik Riklou sítě, naprosto nepřekonatelný, naprosto v klidu zahrál tam, kde Američané nejsou a je to 6-5 pro český pár v rozhodující sadě, hraje se 2 hodiny a 20 minut. Češi už mají jistotu minimálně tiebreaku.
3: Minimálně tiebreak a třeba to bude ještě lepší. Teď je samozřejmě zase kratičká porada na lavičkách, kde teď jsou oba čeští tenisté a až s mírným zpožděním k ním přichází Tomáš Berdych, který ještě...
1: 6-5 to samozřejmě na tiebreak se když tak vrátíme, anebo na ty další události, které budeme moct poslouchat právě z libenské O2 arény. My se teď ale můžeme na malou chvíli vydat právě na fotbalové zápasy. Radši připomenu, že je vysíláme v nepřerušovaném přímém přenosu na serveru irozhlas.cz nebo třeba na webu radiožurnalsport.cz. Vybíráme si zápas mezi Mladou Boleslaví a zbrojovkou Brno. Slovo proto dostává reportér Adam Procházka.
2: 76. minuta, Mladá Boleslav stále drží dvoubrankové vedení 2-0 nad zbrojovkou Brno. Střelci gólu tedy Martin Schubert a taky Jiří Klíma, který už ale vystřídal, ale poslední minuty se Mladá Boleslav spíše brání a zbrojovka se dostává do čím dál tím nebezpečnějších situací. Teď opět hosté nalezli na polovinu Mladé Boleslavy a rozehrávat bude levý obránce zbrojovky Brno, tedy Dante už má míč nad svou hlavou. Autové hazování na polovině soupeře. a teď čeká na nabídku spoluhráčů, ale ta nepřichází. No a nové pravidlo. Nestihl to do 5 sekund, odevzdává míč, byť je naštvaný, tak naštvaný může být maximálně sám na sebe. Teď dostal vyhubováno i od trenéra Martina Svědíka, tak teď už si zdá se Dante zapamatuje tohle nové pravidlo, protože kvůli tomu teď tlak zbrojovky Brno z ničeho nic najednou skončil a Mladá Boleslav naopak se může vydat dopředu. 77. minuta končí a Mladá Boleslav zdá se nebude chtít vyrážet do nějakého protiútoku, ale spíš dostat ten zápas za
1: středu. Češi vedou nad zbrojovkou Brno 2-0. My ještě rychle zkontrolujeme také aktuální stav v zápase mezi fotbalisty Pardubic a Bohemians. Slovo dostává reportér Ota Gutwirth.
5: 81. minuta utkání, dvojité střídání na straně Bohemians, protože Pražané tady v Pardubicích prohrávají a potřebují smazat manko jednoho gólu. Prohrávají tady v Pardubicích 1-2, autorem toho rozdílového gólu je zatím pardubický Václav Drchal.
1: I nadále můžete poslouchat tyto zápasy na webu i rozhlas.cz nebo radiožurnál Sport.cz. My se teď vracíme do pražské O2 arény. Čtyřhra Adam Pavlásek, Patrik Rykl, proti něm Američani Harrison Krejček a tenisový Davis Cup. Reportéři Jaroslav Plašil a David Prouza mají slovo.
6: Připomínáme stav zápasu 6-5 pro český tým, rozhodující třetí set na podání Harrison, napřímu Rykl. Rykl vrací jenom tak, aby se hrálo a bohužel na raketu Austina Krajíčka, který teď posílá americký celek do vedení při servisovém gemu Harrisona. Je to 30-15 z pohledu Američanů a tak jsou teď Američané blíž od toho, aby se hrál tiebreak a aby srovnali tedy na 6-6. Zatím prohrávají 5-6.
7: Před malou chvíli to Ryklovi vyšlo s tím vysokým returnem, tentokrát už nikoliv. 30-15 Američani, Harrison podává zleva na Adama Pavláska, který si teď nemusel nic vyčerpat ze své energie, protože servis Harrisona skončil v síti. Takže druhé podání, Adam Pavlásek může třeba zaútočit a dělá to forehandem, krásně hraje ven z kurtu a teď páska na straně českého týmu, ten balónek narazil do ní a od ní šel na polovinu Američanů.
6: Ale teď 30-30. Pardon, Davide, teď si to za ten krásný return, to štěstí Adam Pavlásek zasloužil. Protože to bylo obdivuhodné, jak si schovává ty nejlepší returny Adam Pavlásek na koncovku zápasu, dalo by se říct, teď je to 30 všichni tedy, v deblovém zápase samozřejmě. Oba dva čeští tenisté teď připraveni na to, co předvede Harrison na podání, ale samozřejmě záležet bude hlavně na Patriku Ryklovi, pokud k němu servis Harrisona ovšem přiletí. Ten první ne, takže to bude druhé podání Harrisona za stavu 5-6-30. Všichni technický servis dokázal Rykl dobře vrátit a tak se hraje. Rykl vzal lineu, hraje se dál, stále ještě Pavlásek, technický úder, volej druhý a druhý vítězný, protože Austin Krajíček nedokázal zareagovat na Adama Pavláska, který opět burcuje publikum. Je tady další, druhý v tomto zápase matchball českého celku za stavu 6-5. Tedy poté, co Češi měli jeden matchball při podání Krajíčka, tak teď mají matchball při servisu Harrisona.
7: Adam Pavlásek opravdu v tranzu, ale teď hlavně hraje tak, že nepřemýšlí nad tím, co udělá, ale jenom koná, to je to nejlepší, co můžete dělat. Match bylo pro Čechy z 2 hodiny 25 minut odehráno. Adam Pavlásek na returnu bude hrát kam? Bude hrát do autu, bohužel, protože Harrison na match byl sází téčko, ránu, kterou dobře umístil a ten druhý match byl vlastně utekl rychleji, než vůbec jsme se mohli nadechnout a mít nějakou naději.
6: Neskutečně přesný servis Harrisona teď vysvobodil na chviličku Američany, kteří se jdou ještě rychle poradit. Napřímu teď Patrik Rykl na podání opět další muž s čepičkou Harrison, který si během zápasu otočil čepici, zdálo se mi, ale teď už to samozřejmě není vůbec důležité. Američané ve výhodě, přímý bod z podání, těžko chytatelné pro Patrika Rykla. Češi teď za stavu 6-5 v nevýhodě.
7: Velká sebedůvěra teď na raketě tenisty Harrisona, který opravdu jak na matchball, tak na schodu trefil skvělý první servis. Teď se mu to nepovedlo na gameball. Adam Pavlásek tedy nalevo může pomýšlet třeba na nějaký další dobře umístěný return. Je to teď postavení Američanů hodně, řekl bych, agresivní i na druhé podání. Možná bude Krajíček přebíhat a Adam Pavlásek to musí kontrolovat a bohužel, jestli viděl Krajíčka, tak spíš si myslím, že ne, protože mu to dal přímo na backhand, na volej a je tady tiebreak 6-6 ve třetím setu. Tenhle zápas nakonec rozhodne takzvaná zkrácená hra.
6: Zkrácená hra, škoda, ale Adam Pavlásek, on byl rád, že vůbec servis vzal, těžko si teď mohl
3: vybírat, co s balonkem provede, je to tiebreak. Škoda, Češi nevyužili dva matchboly v utkání, ale samozřejmě to je v situaci, kdy byli napřímu. To není nic, co by si nějak měli vyčítat, byť to v jednom případě bylo kousek, protože už o tom David Prouza ve vysílání Radiožurnálu Sport mluvil, byl by to možná out, kdyby balonek netrefil Patrika Rykla. Ale teď už se věnujeme tiebreaku. Adam Pavlásek načal Američany a teď je může dorazit a takhle to tak dělá krásným volejem z backendové strany přesně do deblové uličky ven z kurtu, tak aby Američani, přestože Harrison je velmi rychlý, velmi obětavý, tak nemohli dosáhnout. To se povedlo, Češi vedou 1-0 a tak rozehráli dobře tiebreak, jenomže teď budou servírovat dvakrát Američani.
7: Ale skvělý vstup, zejména pro Patrika Rykla, který se dost natrápil na podání ve třetím setu, tak teď je to 1-0 pro Čechy a možnost právě pro domácí pár k tomu, aby třeba vykouzl nějaký drobný minibreak, který by je mohl zase psychicky hodně nakopnout. Na servisu Američanů zahajuje Austin Krajíček, tenista, který nepřišel zatím o své podání, tak ale přišel určitě o servisové body, tak by třeba teď mohl zase něco takového předvést. Podání, které mělo mířit na téčko, ale páska ho zvedla, ale následně míček spadl do kurtu, takže si to Austin Krajíček zopakuje. Adam Pavlásek minimálně ví, kam ten první servis měl letět, ale neznamená to, že tam poletí znovu, protože Austin Krajíček hraje ve velké pohodě právě na servisu a to znamená, že klidně teď to může změnit rytmus, rotaci, směr. Není to vůbec žádná legrace na profesionálním okruhu returnovat servis soupeře. Servis, který míří na tělo Pavláska, který to zvedá nahoru a zahrál to dobře do backendu Krajíčka a pak prohodil, sice prohodil amerického soupeře, ale netrefil se na lineu, ale dobře to teď vymyslel Adam Pavlásek s tím vysokým returnem do backendu servírujícího Krajíčka. Nicméně je to nakonec 1-1.
3: Kousíček, ale samozřejmě na to se historie neptá, když si vypůjčím jedno z nejodcepanějších klišé. Teď stav 1-1 a ještě jeden servis pro Austina Krajíčka, který levou rukou uvede balonek do hry. Naproti na vzdálenější růžku připravený Patrik Rykl, metr za základní čarou. 1-1 v tiebreaku rozhodující třetí sady. Krajíčku v technický servis Rykl dobře vrací a tak se musí hrát. Rykl se snaží prohodit Američany mezi ně. Sice se mu to nepovedlo, pak to vypadalo ještě šancovně, ale bohužel zaúřadoval Austin Krajíček, který teď byl velmi důrazný na síti, došel si i pro vítězný volej a zkrátka Američani vedou 2-1, ale všichni jsou na svém. Teď bude podávat Adam Pavlásek.
7: Patrik Rykl si nemá co vyčítat. Být na jeho místě udělal bych příště úplně to samé, protože trefili to Američané na volejích opravdu skvěle a nechybělo mnoho a mohlo to být klidně bod pro Česko. 1-2 z pohledu českého páru na podání Adam Pavlásek, tiebreak rozhodujícího setu. Servis Pavláska pak následně volej českého tenisty, který je u sítě a tam Patrik Rykl zahrál bohužel volej do pásky a z pásky se ten míček skutál pro změnu na českou stranu a je tu mini break a je to Patrik Rykl zahrál bohužel volej do pásky a z pásky se ten míček skutál pro změnu na českou stranu a je tu mini break a je to 1-3 z pohledu servírujícího Adama.

0: A nejenom na sety, ale také 2-1 na zápasy v tomhle Davis Cupovém klání, ve kterém se bojuje o takzvaný turnaj Final 8 v Boloni v Itálii v listopadu. Češi tam hráli loni, potom co vyřadili Spojené státy na jejich půdě v Delray Beach nad Miami na Floridě. Teď se hraje v Praze, je to 6-6, hraje se tiebreak, ve kterém Američané vedou 3-2, Adam Pavlásek bude returnovat zleva a bude returnovat druhý pokus Američana Harrisona. Jestli někdo z té americké dvojce na servisu nebylo tak skvělý, tak je to spíše Harrison, tak snad šance pro Pavláska a je to dárek amerického tenisty a teď mě tedy překvapuje, s jakou energií běží Harrison na lavičku. Tohle prostě opravdu ukazuje, jak psychicky odolní tenisté jsou, protože já bych po dvojchybě možná už tady dostal varování.
1: No, Harrison se toho vůbec nebál přiběhnout si k kapitánu Bobu Bryanovi, ale samozřejmě ten může mít obrovský nadhled se svými úspěchy. Snaží se teď hlavně sklidnit své svěřence, velmi zkušené svěřence. Tomáš Berdych má taky teď co říct Adamu Pavláskovi a Patriku Rychlovi, kteří teď ještě budou jednou přijímat podání a teď jsou v dobré pozici, protože mají mini break zpátky a teď je pod mnohem větším tlakem Harrison, který před chvílí chyboval, takže Harrison teď po krátkém povzbuzení od svého parťáka Austina Krajíčka bude podávat znovu, tentokrát z pravé strany, na Patrika Rykla. Za stavu 3-3 v tiebreaku, třetí rozhodující sady, krásný return, bohužel ale od Patrika Rykla přímo na Krajíčka, krásný lob, bohužel kousek za čáru, tak to naštve, protože dva velmi dobré údery, dvě velmi dobré reakce, ale bohužel po každé chyběly milimetry.
0: Teď to bylo opravdu těsné, ten míček mohl být klidně třeba centimetr za základní čárou. Budeme teď také informovat posluchače Radiožurnálu o tom, co se děje v deblu, ale Patrik Rykl teď opravdu pod tlakem.
1: 4-3 je to v tiebreaku rozhodující třetí sady pro americký pár, který je teď ale napřímu, takže Patrik Rykl a Adam Pavlásek mohou srovnat. Napínavé utkání 7-5, 3-6 a teď tedy 6-6 a 3-4 z českého pohledu. Adam Pavlásek doťukává po perfektním podání Patrika Rykla a returnu Harrisona, tak tedy Adam Pavlásek srovnává na 4-4, velmi dobře sehrané od českého týmu. Fantastický zápas, vyrovnaný zápas, napínavý zápas, 4-4 v tiebreaku třetí sady.
0: Extrémně vyrovnané, jestliže jsme trochu vyčítali Adamovi Pavláskovi někdy takovou, řekněme, ne laxnost, ale přílišnou milosrdnost na volejích, tak teď to byl hřebík jako hrom. 4-4 a Patrik Rykl na servisu na své pravé polovině, Adam Pavlásek schovaný za páskou. Američané u základní čáry, opět to defenzivnější postavení, tak aby případně mohli trochu potrápit sítěře, který najednou nemá ta místa prázdná, kam může dávat volej, pokud je jeho soupeř také u sítě. Patrik Rykl přes druhé podání do forehandu Krajíčka a ten hraje pod pásku a ještě že tak, protože Adam Pavlásek tam sice byl připravený, ale měl by to těsně nad páskou a nemohl by hrát vítězný balónek, pokud by zahrál něco opravdu extraordinárního. Teď je to 5-4 pro Česko.
1: Zkušený Austin Krajíček nechtěně pomohl českému týmu do vedení. 5-4 na podání teď opět český tým. Grafika zlobí a nechal jsem se nachytat. Adam Pavlásek teď bude samozřejmě přijímat podání Austina Krajíčka za stavu 5-4 pro český tým. Oba dva páry na svém. Austin Krajíček teď z levé strany dvorce. Už je to všechno v pořádku, byť skóre. Pomůcka u skóre nefunguje. Adam Pavlásek dokázal dostat balonek do hry. Krajíček na Pavláska, ten volejem na Harrisona a Patrik Rykl, ještě to není vítězný úder, jeden ještě smeč a kterou vrací Harrison kam do kurtu, tak to je neuvěřitelné, to není možné, to není možné. Jeden úder lepší než ten druhý, ale je to 5-5, bohužel to není 6-4, jak to chvíli by mohlo vypadat. Tak několikrát měli čeští tenisté na raketě doslova vítězný balonek, ale Američané tam vždycky byli a Harrison vykouzl fantastický úder.
0: Tohle byla opravdu paráda od Američanů, ale mírná nedůslednost od Čechů, to nemůžu říci jinak. Adam Pavlásek už pak vlastně vůbec nehrál, nechával to spadnout, možná doufal, že už to bude out. A přišli mi teď ty Češi poprvé trochu, řekněme, skleslejší po téhle výměně, byť se vlastně v půlstovkách nic neděje, je to 5-5, stále v tom tiebreaku mají šance, nicméně matchbully tu nejsou. Je to 5-5, podává ještě jednou Američan Harrison na Patrika Rykla, ještě jedno podpoření z tribun, ale za malou chvíli už by se mělo zase všechno stišit a bude podávat právě Krajíček na téčko, tohle skvělý servis a Patrik Rykl. Balón dostal přes sík, už to samo o sobě je obdivuhodné, ale pak už to byl dáreček pro Harrisona.
1: No a je tady situace, kterou už si osahal americký tým, který v průběhu rozhodujícího setu čelil dvakrát.

0: A v konci zápasu pokaždé při svém servisu, pokaždé se z toho americký tým dostal, ale teď pozor, protože nepříjemná situace za stavu 5-6 v tiebreaku třetí sady je tady matchball proti českému týmu, to tady ještě nebylo na podání, teď Adam Pavlásek servis na Harrisona, na tělo Harrisona a ten si neporadil s podáním, backhand končí v síti, paráda 6-6, těžké pro Adama Pavláska, ale oba týmy jdou teď k lavičkám, prohodí si strany a bude se ještě hrát, to je důležité.
1: Ustal to Adam Pavlásek, nebyl to bůh jaký servis, který by měl strašit Američany ve snech, ale naštěstí byl v kurtu a to je v těch momentech to nejzásadnější. Adam Pavlásek si několikrát v těch, řekněme, vyrovnaných, nepříjemných situacích během svých servisových gemů pomohl SM, tak kdy jindy než teď přidat další takový pokus, takový...
2: S napětím sledujeme tenisové utkání, teď ale rychlé informace také o fotbalových zápasech, které budou za malý moment končit. Artis Brno, Slovan Liberec, stav a čas od Davida Nekvindy.
3: Hraje se třetí minuta tříminutového nastavení, skóre bezbrankové, Artis Brno, Slovan Liberec 0-0.
2: Stav a čas poprosíme také ze zápasu Mladá Boleslav Zbrojovka Brno, postará se o to reportér Adam Procházka.
4: 92. minuta a Mladá Boleslav vede nad Zbrojovkou Brno 2-0.
2: A stav a čas nám chybí ještě ze zápasu Pardubice Bohemians, o to Gutwirte.
5: Tady končí poslední pátá nastavená minuta a Pardubice vedou nad Bohemian s poměrem 2-1. Z Pardubic Otaku Tvrt Radiožurnál.
2: Závěry těchto zápasů můžete poslouchat na webu irozhlas.cz nebo Radiožurnál Sport.cz, případně v aplikaci Můj rozhlas. Teď už znovu tenis, Davis Cup a čtyřhra Adama Pavláska a Patrika Rykla v podání reportérů Jaroslava Plašila a Davida Prouzy.
0: A matchball českého páru za stavu 7-6 tiebreaku a druhé podání Harrisona, to první bylo nepřesné. Napřímo teď Adam Pavlásek, stav 7-6 tiebreaku pro český tým. Pavlásku Ferry, ten do sítě, to je škoda, je to 7-7. Tak další z kategorie chybiček, které by si tenisté nejraději odpustili, ale to se zkrátka nedá nic dělat, pracují nervy. Jednou to udělal v tiebreaku Austin Krajíček, teď jej nechtěně napodobil Adam Pavlásek. Zkrátka to zkusil, ale bohužel neporadil si s rotací a je to 7-7.
1: Zkusil to, zavřel oči, narval to a narval půlku sítě. I to se samozřejmě v tenisu stává a já oceňuji ten smysl pro riziko. Takže je to 7-7. Teď Patrik Rykl skvěle returnuje, takže nechal Harrisona u základní čáry. V této hře je velmi silný Patrik Rykl, tak snad to Češi zvládnou. Patrik Rykl hraje teď po léně, je to zase od základní čáry, to se ještě nestalo v tomhle zápase. A teď přiběhnutí Adama Pavláska, které už nemusí nic řešit. Je tady další matchball, ale tentokrát je to matchball se servisem. Pro český je pár 8-7 v tiebreaku. Na podání se bude chystat symbolicky, jestli počítám dobře, Patrik Rykl. Jardo, tak tentokrát by to snad už víc mohlo.
0: Nejsem dobrý počtář, ale protože si Patrik Rykl bere balonky, tak si troufám potvrdit, že to je on a určitě by si to zasloužil i za to, jak ustál těžké situace při svých servisových gemech, hlavně v úvodu třetí rozhodující sady, protože tam hrozil break, mohlo to být všechno jinak. Samozřejmě není ještě konec. 8-7, ale ve vedení český tým a má matchball teď při podání Patrika Rykla. Rykl servíruje na Harrisona, ten vrací na... Bohužel, chtěl jsem říct připraveného Adama Pavláska, ale on nebyl úplně tak dokonale připravený, aby čelil takové ráně na střed. Adam Pavlásek se hroutil k zemi, snažil se nastavit raketu jako terčík, jako dopravní značku, ale od ní se míč nekontrolovaně odrazil za čáru a je tady další nevyužitý matchball.
1: No, v pořadí čtvrtý, aby to nakonec se ještě Čechům nevymstilo. Tohleto je to 8-8 na podání zase Patrik Rykl, tentokrát zprava, takže zase klasická tenisová poučka, všechno zapomenout a soustředit se na další 15. Američané u základní čáry na returnu Krajíček, který hraje vynikající return a tohle Patrik Rykl, no, nepropočítal ideálně, blížil se k síti, ale nebyl tam včas, no a to, co bylo na jedné straně před malou chvílí, je na straně druhé, ale je to horší, skóre 8-9 z pohledu Čechů a tentokrát grafika nelže, na servis se opravdu chystají Američané a mají příležitost ukončit tohle utkání a jsou teď o krok blíže tomu druhému bodu v souboji Česka se Spojenými státy.
0: Ano, Američané vedou 9-8, opět je tam ta čárečka na podání na straně českého týmu, tak nás to trošku zlobí, ale bohužel To bychom si přáli nemožné. Teď opravdu servíruje Austin Krajíček, jak říkal kolega David Prouza ve vysílání Radiožurnálu Sport. Snad nejsme ještě u posledního míčku, u poslední výměny tohoto zápasu. Krajíček servíruje na Pavláska, ten vrací na Krajíčka, ten dostal míč na druhou stranu. Pavlásek teď se neprosadil přes Američany a Harrison nedává šanci Patriku Ricklovi. Tak tedy Američané tak trošku po Brianovsky naskakují na sebe, byť to nebylo úplně čisté hruď na hruď. Také oni chtějí mít samozřejmě originální způsob oslavy, kterou se tak proslavili dvojčata, která tady jsou a která se také radují z vyhraného zápasu. Bob Bryan blahopřeje i českému týmu, který měl opravdu kousíček výhře, ale bohužel výhru slaví Američani.
1: Obrovská bitva, 4 matchboly na straně české a mrzet bude rozhodně ten na servisu, kdy to Adam Pavlásek, neříkám, měl na raketě, ale vlastně to tak nazvat asi můžeme, byť ta situace byla docela složitá. Je to utkání, které Češi asi vyhrát měli. Nemůžu si pomoct, těch příležitostí bylo dost a dost. Na každý pád Pavlásek s Ricklem předvedli skvělý výkon, ale to samé v bledě modrém můžeme říci i o Harrisonovi s Krajíčkem, kteří tady Američanům teď vybojovali bod na 2-1. Tahle Davis Cupová série, tohle klání nekončí, bude se pokračovat singly za zhruba nějakých 15 minut. Není moc třeba nějakých prodlev, protože singlisté, kteří budou hrát, tak nehráli debla. Tak budeme pokračovat, na kurt by se měli dostat Jakub Menšík s Benem Šeltnem. Na Radiožurnálu Sport budeme samozřejmě u toho.
2: A to společně s reportéry Davidem Prouzou a Jaroslavem Plašilem. My teď můžeme na Radiožurnálu Sport shrnout výsledky ve fotbalové šancelize, a to konkrétně 9. kola. Artis Brno remizoval 0-0 se Slovanem Liberec, a to znamená, že se Severočeši nedostanou po tomto víkendu do čela ligové tabulky, ačkoliv tedy pokud by vyhráli na hřišti brněnského celku, tak tomu tak rozhodně být mohlo, ale Slovan Liberec to odmítl a aktuálně má tedy 20 bodů stejně jako první Slavia. Můžeme se kouknout také na další výsledky. Mladá Boleslav doma vyhrála nad Zbrojovkou Brno 2-0 a Pardubice porazili Bohemians 2-1.
6: Jako tenistka získala 2 grandslamové tituly v deblu.
7: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
6: Teď Andreu se Stými Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na Radiožurnálu Sport.
7: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
8: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
9: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dře prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
7: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
6: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na Radiožurnálu Sport.
7: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Blíží se 17. hodina a to znamená jediné informace ze světa, z Česka, o sportu, ale také o dopravě nebo o počasí. Jsou tady zprávy Radiožurnálu Sport.
10: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy má Jana Utendorská.
11: Online hlasování v Moskvě je podle šéfky komise pod vnějším útokem. Vesnicí roku 2026 jsou Boršice ze Zlínského kraje. Fotbalisté Mladé Boleslavy vyhráli v 9. kole šanceligy nad brněnskou Zbrojovkou. Po nehodě je uzavřená silnice 9 Česká Lípa Mělník u Medonos. A zítra bude oblačno, během dne až zataženo s deštěm, teploty do 22 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Systém online hlasování v parlamentních volbách v Moskvě je od noci pod masivním vnějším útokem. Podle státní agentury TASS to uvedla předsedkyně ruské volební komise Ela Pamflinová. Neupřesnila ale, kdo za útokem stojí. Rusku se od pátku do neděle konají volby do státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. Navzdory protestům Ukrajiny v nich poprvé hlasují také lidé na ruském okupovaných ukrajinských územích. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský hostí v horách na západě země summit takzvané Karpatské osmičky. Ta sdružuje země karpatského regionu. Někteří pozvaní hosté ale na schůzku nedorazili. Slovenský premiér Robert Fico se kvůli nemoci omluvil. Česko zastoupil místopředseda Senátu Jiří Drahoš za hnutí STAN.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na začátku summitu oznámil podpis dohod o investicích v hodnotě 1 miliardy eur, což je přes 24 miliard korun v přepočtu. Má jít hlavně o investice do obranných podniků a infrastruktury. V tom má Kyjev podporu především ze strany Polska a Rumunska. Jiní členové karpatské osmičky, Maďarsko a Slovensko, se k takové spolupráci staví zdrženlivě. Maďarský premiér Peter Maďar na pozvánku do Karpat nereagoval. Summitu se účastní asi 550 zástupců obchodních firem. Ze Lvova Martin Dorazín, Radiožurnál.
11: Boršice ze Zlínského kraje získaly titul Vesnice roku 2026. Obec s více než 2000 obyvateli zaujala komisi tím, jak se místní zapojují do dění a udržují tradice. Působí tam třeba folklorní soubor Pentla nebo dechová hudba Boršičanka a pořádají se tam slovácké hody. Porota vyzdvihla taky práci s mládeží a školní stravování, říká člen celostátní komise Ondřej Večeř.
13: Mají neuvěřitelnou školní kuchyni, kde podporují lokální producenty. Děti se stravují formou rautu s tím, že tento způsob opravdu omezuje to plýtvání a to si myslím, že může být inspirací pro celou Českou republiku.
11: Boršice získají od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 1 600 000 korun. Na druhém místě skončila v soutěži Vesnice roku 2026 Vratslav z Pardubického kraje. Třetí se umístili v Šeruby z Plzeňského kraje. Odstartovala podzimní vlna kampaně Ukliďme svět. Dobrovolníci tento víkend čistí přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Akci pořádá Český svaz ochránců přírody.
14: Po celém Česku je ke kampani přihlášených asi 200 úklidových akcí. Z toho víc než polovina bude v Praze a ve středních Čechách. Na webu kampaně Ukliďme svět najdou zájemci mapu, ve které jsou všechna zapojená místa. Po zaregistrování stačí kontaktovat organizátora daného úklidu a domluvit se s ním na srazu. Třeba je vzít si pytle a rukavice. Jakub Vik, Radiožurnál.
15: Sport. Čeští tenisté prohrávají v kvalifikaci na finále Davis Cupu s Američany 1-2 na zápasy. Druhý bod neproměnili ve čtyřhře Adam Pavlásek a Patrick Rykl, kteří prohráli s dvojicí Harrison a Krajíček ve třech setech. Vyrovnat se za pár minut v pražské O2 aréně pokusí Jakub Menčík v souboji s Benem Sheltonem. Utkání uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne živé vstupy. Fotbalisté Artisu Brno remizovali v 9. kole šance ligy s Libercem 0-0. Další brněnský tým Zbrojovka prohrál na hřišti Mladé Boleslavy 0-2. Pardubice pak vyhráli nad pražskými Bohemians 2-1. V posledním dnešním utkání 9. kola nejvyšší fotbalové soutěže proti sobě v přímém přenosu Radiožurnálu Sport nastoupí Slovácko a Ostravský Baník.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehody na D55 za Otrokovicemi i na D4 u Kytína a zavřená devítka u Bendodos. Na dálnici D55 za Otrokovicemi směrem na Přerov opatrně na kilometru 27,5 po srážce dvou aut provoz vedený jedním pruhem dobrzďuje se. Na D4 s Příbrami na Prahu zpozorněte za sjezdem na Kytín. Z 20. kilometru hlásíte nehodu mimo jízdní pruhy, ale...
18: Ve svahu osobní vozidlo, pokud nás stojí dodávka,
17: na silnici 9 Česká Lípa Mělník mezi Deštnou a Medonosy u Bukovce je úplně zastavený provoz, zasahují záchranáři po střetu auta s motorkou, kolony bez pohybu, dojíždějte opatrně v zatáčkách. V Liberci na silnici 35 z Turnova směrem na Chrastavu po pojíždí kolona za tunelem až 10 minut k nehodě před sjezdem ke Géčku. Silnice 16 Slaný Mělník zůstává po ranní nehodě auta a cisterny uzavřená mezi odbočkami na Žižice a Luníkov, objíždí se po staré silnici plynule. A v Praze je neprůjezdná Horoměřická za Jenerálkou na Nebušice, obousměrně po havárii dvou osobních aut nedá se vyhnout přes Nebušice, protože před Horoměřicemi je dlouhodobá uzavírka na silnici od přední Kopatiny. Nutno jet Šareckým údolím a přes Lisoleje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Zítra bude oblačno, na jihu a východě až polojasno, během dne od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večere se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě přidá trvající zmenšené oblačnosti kolem 24 stupňů. Tolik zprávy.
2: 19. září 2026 a aktuálně 17 hodin a 6 minut. Vy posloucháte jediné sportovní rádio v této zemi a my si toho vážíme. Díky moc.
16: Radiožurnál Sport
6: a Karel Schamberger.
2: Čeští tenisté budou bojovat o postup na finálový turnaj Davis Cupu. S Američany totiž prohrávají 1-2 na zápasy. Jak jsme mohli slyšet, Rykl s Pavláskem nezvládli čtyřhru. Už za několik minut začne duel Jakuba Menšíka a Bena Sheltona, po kterém by teoreticky Američané mohli slavit. A samozřejmě s Radiožurnálem Sport budeme u toho. Teď ještě aktuální informace z britských ostrovů v anglické Premier League v pátém kole. Totiž aktuálně Brighton ve 49. minutě vede nad Arsenálem doma 2-0. Everton vyhrává 1-0 nad Ipswichem v 50. minutě a vede také Newcastle v brance s Lukášem Horníčkem, a to na startu druhého poločasu nad Halem 2-0. Takové jsou informace aktuálně z fotbalové Premier League. Už za malý moment si budeme na Radiožurnálu Sport povídat o volejbale. Zamíříme za českou reprezentací na mistrovství Evropy, a to konkrétně do Turína, kde se právě Češi připravují na zítřejší duel, respektive na pondělní duel s Belgičany.

0: 17 hodin a 10 minut vy posloucháte radiožurnál Sport. Čeští volejbalisté se chystají na osmifinále mistrovství Evropy. V pondělí nastoupí proti Belgičanům v Turíně a právě tam teď trénují a my tak míříme s naším reportérem Kamilem Jášovou přímo do Itálie. Přejti hezký den.
1: Hezké odpoledne, trénink skončil asi před 2 minutami. Se mnou u mikrofonu je Marek Šotola, poprvé v hale Palavela, v krásné hale pro 9000 fanoušků. Jaký ten trénink byl? Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne, tak trénink byl super, byl to první trénink tady v zápasové hale. Je to hala na zimní hokej, takže taková velikánská, prostorná, ale trénink super.
1: Zima ale tady není.
2: Zima naštěstí není jako v celé Itálii.
1: A vizuálně se vám líbí?
2: Jo, vizuálně je tady super, nic nám tady nevadí. A vejde se sem hodně lidí, tak doufám, že ty fanoušci je přijdou podpořit.
1: Orientace v prostoru pro volejbalisty v pořádku?
2: Jo, je to v pořádku. Už jsme zvyklí na ty velké haly, takže nám to nedělá žádný problém.
1: No, pojďme se společně pootočit a podívat se tamhle nahoru. Tam je velkoplošná kostka, která pouští, nebo jsou na ní vidět všechny možné obrázky. A co je zajímavost, Patrik Indra, když přišel do haly, tak první, co udělal, že vzal míč a shodou okolností ho tam poslal ten balon a ten tam někde zůstal. Viděl jste ten moment?
2: Jo, tak Páťa Indra si vzal balón, zkusil si tady jeden skyball, jako se podává v beach volejbale, a ten balón tam zůstal v kostce a vypadá to, že tam zůstane do konce šampionátu.
1: No, asi máte v hlavě především Belgičany, jací jsou?
2: Tak Belgičani vyhráli svoji skupinu, která byla neskutečně vyrovnaná, a už jsme s nima hráli přáteláky, takže víme, že nás čeká hodně silný soupeř se zkušenýma hráčema, takže těžký soupeř.
1: Byly to dvě přípravy v této sezóně, dvakrát jste prohráli, ale především v tom jednom utkání se vám hodně dařilo, může to být výhoda?
2: Tak já doufám, snad si mě moc nenačetli a budeme si muset udělat na ně dobrou přípravu a doufám, že to vyjde ten zápas s Belgičanama, je to pro nás dost důležitý zápas.
1: A když budete dělat přípravu, tak to bude především na dva hráče, platí to, že 80% distribuce nahrávače jde právě na dva útočníky.
2: Určitě je to Sam Deru a Ferre Regers, to jsou dvě jejich hvězdičky, které určitě potáhnou jejich tým, a tyhle dva, když zastavíme, tak potom to bude všechno jednodušší.
1: Jak se dá bránit Sam Deru? Mimochodem, mluvil také v rozhovoru ve vysílání radiožurnálu Sport, nebo lépe řečeno před malou chvílí, a posluchači radiožurnálu Sport uslyší jeho hlas zítra, tak jak se dá ubránit takový volejbalista?
2: Tak Sam Deru je obrovský zkušeněk, ten prostě hrál po celém světě a nebude to vůbec jednoduchý, jak ho ubránit, ale snad něco na to vymyslíme s trenérem.
1: Díky moc za odpovědi. Marek Šotola u mikrofonu radiožurnálu Sport. Ať se vám daří, díky.
2: Děkuji moc.
1: Z Turína Kamliáša, radiožurnál.
0: Samozřejmě volejbalu se budeme věnovat v následujících dnech. Hlavně v pondělí připomeňme Česko-Belgie osmifinále mistrovství Evropy. Už za několik minut ale budou čeští tenisté a konkrétně to bude Jakub Menšík bojovat o setrvání ve druhém kole Davis Cupu, a tedy o případný postup na finálový turnaj. Protože aktuálně prohrávají 1-2 na zápasy, ve čtyřhře neuspěli Patrik Rykl s Adamem Pavláskem, a tak právě souboje mezi Jakubem Menšíkem a Benem Sheltonem už může rozhodnout ve prospěch Američanů. Už za malý moment, teď Bruno Mars.

0: 17 hodin a 17 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, tohle byl Bruno Mars a můžeme se kouknout po fotbalové Evropě, jak se aktuálně hraje právě v nejvyšších soutěžích na našem kontinentu. Tottenham v Premier League dnes prohrál v brance i s brankářem Antonínem Kinským s Aston Villou 2-3. V Premier League se aktuálně v 9. kole hrají 3 zápasy v 60. minutách a to Brighton vede nad Arsenálem už 3-0. Opravdu výborný výsledek aktuálně pro domácí Brighton. Everton vede nad Ipswichem 2-0 a Newcastle stejně tak vede nad Hallem 2-0. Můžeme se kouknout také například do německé Bundesligy. Brémy Augsburg aktuálně v 90. minutě 2-2. Úplně to stejné můžeme říct o utkání Frankfurt-Freiburg. Také 2-2 v 90. minutě. Hamburg ve stejné minutě vede nad Kolínem nad Rýnem 2-0 a ve stejném čase Mönchengladbach prohrává s Mohučí 2-3. Ve vysílání Radiožurnálu Sport se teď koukneme o pár let dozadu a to v naší rubrice Stalo se dnes. Je to 104 let, kdy přišel na svět jeden z nejslavnějších sportovních párů světové historie. 19. září se po půlnoci v Kopřivnici narodil Emil Zátopek a stejné datum narození měla také Dana Ingrová, která pocházela z Frištátu, dnešní části Karviné. Emil byl o pár hodin starší než jeho manželka. Právě tento pár si teď připomeneme s Kristiánem Švedou. Hezký den.
1: Hezký den. Poznali se na atletických závodech a svatbu měli v roce 1948 v Uherském Hradišti. Jako manželé se pak odstěhovali z Moravy do Prahy, kde Emil závodil za klub ATK a Dana za Spartu. Nesmazatelným písmem se do kroniky československého sportu zapsali na olympijských hrách v Helsinkách. V roce 1952, kdy získali dohromady 4 zlaté medaile, Emil 3 a Dana 1.
0: 24. července přitom vybojovali oba olympijské zlato během jediného dne. Emil vyhrál běh na 5000 metrů a Dana triumfovala mezi oštěpeřkami.
1: Emil už do Finska přijel co by olympijský šampion z Londýna 1948 na severu, ale všechny uchvátil. Jeho zisk 3 zlatých medailí na 5000 metrů, 10000 metrů a v maratonu na jedné olympiádě se dosud nikomu nepodařilo zopakovat.
2: Hlásíme republice! Štábní kapitán Emil Zátopek bíhá v maratonském běhu na 15. olympijských hrách v Helsinkách jako první do cíle. Usmívá se a protrl pásku.
0: Legendární běžec Emil Zátopek, přezdívaný Československá lokomotiva, byl dvakrát vyhlášen nejlepším sportovcem světa. Zemřel v roce 2000.
1: Jeho manželka Dana, která v mládí hrála házenou a stala se dokonce mistryní Československa, zářila hlavně v oštěpařském sektoru. Po Helsinkách přidala ještě stříbro na hrách v Římě v roce 1960 a dvakrát ovládla mistrovství Evropy. Navíc překonala světový rekord v hodu dřevěným oštěpem. Po aktivní kariéře se věnovala trenéřině a zemřela v roce 2020 ve věku 97 let.
0: Ve studiu teď s námi připomněl Zátopkovi Kristián Šveda, mimochodem muž, který vás bude provázet vysíláním po 18. hodině. Zatím díky a naslyšenou.
1: Těším se naslyšenou.
0: A já můžu připomenout také výsledky ve fotbalové šancelize. Artis Brno Slovan Liberec 0-0. Mladá Boleslav si připsala výhru 2-0 nad Zbrojovkou Brno a Pardubice porazili Bohemians 2-1. Zhruba za 40 minut začne utkání mezi Slováckem a Baníkem Ostrava. Samozřejmě o něm uslyšíte na Radiožurnálu Sport. My s napětím vyčkáváme stále na start zápasu Jakuba Menšíka a Bena Sheltona, tedy na tenisovém Davis Cupu. Tento zápas může rozhodnout o výhře Američanů. Samozřejmě u toho s Radiožurnálem Sport budete.

0: 17 hodin a 26 minut. Myslím si, že stejně jako já vyhlížíte netrpělivě začátek zápasu na tenisovém Davis Cupu v Praze mezi Jakubem Menšíkem a Benem Sheltonem. Právě tento zápas už může rozhodnout o tom, že Američané vyhrají sklání s českým výběrem, který poskládal kapitán Tomáš Berdych. Ale mám informaci, že už se oba tenisté, tedy jak Jakub Menšík, tak Ben Shelton rozehrávají na kurtě, a tak se vracíme zpátky na komentátorskou pozici v O2 aréně za reportéry Jaroslavem Plašilem a Davidem Prouzou.
1: Ano, ještě jednou hezký den z libeňské haly, hezký sobotní den, závěrečný den taky tohoto Davis Cupového souboje, který je bohužel teď nakloněný na misku vah pro Američany, kteří vyhráli velmi dramatický, dlouhý, nádherný, ale bohužel pro český celek tedy nešťastný deblový zápas, a vedou tedy 2-1, a teď bude záležet na Jakubu Menšíkovi, aby se propracoval do lepší formy, než ve které hrál ve včerejším duelu. Nebude to určitě jednoduché, protože bude hrát s vědomím, že když se mu to nepovede, tak zkrátka šance českého celku skončí.
2: A druhou stranu bude hrát proti soupeři, se kterým se mu určitě hraje lépe než s trenérem Tienem. Tam je prostě jednoznačně vidět, že to je styl, který Menšíkovi nesedí. Teď to sice bude taky levák, ale o poznání větší ranař, a na styl Jakuba Menšíka si myslím, že by to mohlo lépe fungovat, a může to dokládat i vzájemná bilance těchto dvou hráčů 2-2. A relativně nedávno ty zápasy hrané od roku 24 až do roku 26, takže troufl bych si tvrdit, že je to otevřenější, bude záležet asi na dvou faktorech. Na tom, jestli Jakub Menšík najde svoji úroveň, a nebo na tom, jestli Ben Shelton se už stihl lépe aklimatizovat a v tu chvíli, kdyby byl schopný podávat, řekněme, svůj nějaký standardní výkon, tak by to zase pro české barvy bylo o poznání horší. Ale jsem vlastně, řekl bych, větším optimistou teď, když Jakub Menšík bude hrát s Benem Sheltonem, než když hrál s Lennerem Tienem.
1: Stylem hry určitě, a bude záležet, a teď neřeknu žádné velké moudro, ale zkrátka na tom, jak bude Jakubu Menšíkovi chodit první servis, protože tím on si z té špatné situace, do které se dostal včera, může hodně pomoci do lepší. Teď jako první bude rozehrávat právě svým podáním zápas Jakub Menšík. Hala je, ještě nechci říct, poloprázdná, to by bylo příliš silné slovo, ale ještě není rozhodně tak zaplněná jako opravdu při velmi intenzivním zápase, kdy tenisté prakticky neumožnili fanouškům dát si nějaký odpočinek, nějakou přestávku na kávu, na nějaký jiný nápoj. Teď zkrátka ten čas přeci jenom mezi zápasy byl, fanoušci se postupně budou zase vracet na svá místa, ale nestihnou první gem tohoto zápasu, někteří, to je v tuto chvíli jasné. Jakub Menšík teď rozehrál utkání a vede 15-0 teď po první výměně utkání.
2: První výměna za námi, úspěšná. Jakub Menšík na podání i přes druhý pokus nakonec dokázal vydolovat úvodní 15 zápasu. Dobře trefil jeden úder, dal mu solidní délku, a v tu chvíli Ben Shelton už byl trochu, řekněme, v nekomfortní pozici, i proto skóre 15-0. Jakub Menšík po tom, co teď trefil opásku první podání, tak si došel pro nový balonek. Teď se vrací zpátky k základní lajně a zanedlouho bude servírovat znovu na Bena Sheltona, finalistu US Open letošního ročníku, kdy prohrál ve finále 1-3 s Alexandrem Zverevem z Německa, ale předvedl řadu slušných zápasů. Porazil i Carlose Alcaraze, který se sice vrátil po docela dlouhé pauze, ale přeci jenom dokázal ve čtvrtfinále zdolat. Teď bojuje proti Menšíkovi a zahajuje druhou nevinucenou chybou. Jakub Menšík v celku rychle se dostává do vedení 30-0.
1: 30-0, a to znamená, že Jakub Menšík jde servírovat z pravé strany své polovičky dvorce, a protože Ben Shelton je levákem, byť teď na chviličku dal ulevit levé ruce a držel raketu v pravé, tak má šanci použít servis na vzdálenější lineu a zaměstnat backhand Bena Sheltona. Jakub Menšík zacílil na střed, ale i tak dosáhl přímého bodu z podání. Skvělý vstup zatím do servisového gemu, alespoň určitě co do výsledku 40-0. Jakub Menšík se snaží soustředit na další ránu, která teď přijde z levé strany.
2: Je to tak, 40-0, 3 gemboly, rána Menšíka, ESO. Takhle jsme zvyklí vidět servisové gemy Jakuba Menšíka bez výraznějších problémů. Si pomáhá prvními servisy a je to tedy velmi rychle 1-0, a přesně to, co říkal kolega Jaroslav Plašil, řada fanoušků to ještě nemohla vidět, protože stojí ve frontách, ať už na toaletu nebo na občerstvení, ale je potřeba říci, že opravdu během toho debla nebylo v podstatě kdy, protože se pořád něco dělo, byl to extrémně vyrovnaný zápas, který bohužel ale skončil nešťastně pro český pár. Proto je to teď na utkání 1-2 z pohledu domácího celku. Američané tedy mají takový pomyslný zápasový matchball, pokud Ben Shelton zvládne tenhle singlový duel. Tak bude hotovo a v Boloni na Final Eight si zahraje výběr Spojených států. Všechno má teď v rukou Ben Shelton, respektive také Jakub Menšík, který sice prohrál s Lernerem Tienem předcházející úvodní zápas, ale teď proti němu stojí jiný soupeř. Jakub Menšík na returnu zahajuje další gem, je to 1-0 pro Česko.
1: Shelton servíruje, Jakub Menšík teď jenom poposkočil zprava doleva, ale hrát nemusí, protože od pásky se balonek odrazil za čáru pro podání, zahlášený elektronicky out, a Ben Shelton bude podávat znovu. Řekneme to také posluchačům Radiožurnálu, protože jsou tady zprávy v půl během výměny, kterou teď nemá nikdo z tenistů lépe rozehranou. Je to vyrovnané, Jakub Menšík teď. 1-0 zatím na začátku zápasu, Jakub Menšík si uhrál servis a teď získal první 15 napřímo, podává Ben Shelton, který může Ameriku poslat do finálového turnaje, pokud vyhraje. Jakub Menšík se při tomto zápase za stavu 1-2 na utkání snaží o to, aby se ještě hrálo i v pátém rozhodujícím duelu, kde by případně se utkali týmové dvojky. Utkání můžete sledovat na Radiožurnálu Sport, zatím tedy Jakub Menšík na začátku duelu vede 1-0 na gemy. Jaroslav Plašil, Radiožurnál Libeň.
2: A můžeme pokračovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Teď už je to po 15. Ben Shelton na servisu, tentokrát zprava, bude rozehrávat na Jakuba Menšíka. Pátý vzájemný duel podle počítání serveru ATP. Vyrovnané skóre 2-2. Naposledy se v souboji těchto dvou hráčů radoval Ben Shelton. A to konkrétně v Kanadě ve čtvrtfinále na Masters ještě před US Open. Myslím si, že to byl také ten turnaj, který Ben Shelton ovládl. Pak se dostal do finále US Open. Teď hraje Jakubem Menšíkem, který returnuje skvěle z backhandu od základní čáry a pak si připravuje situaci a forehandový winner, který teď zapisuje český reprezentant. No, takovou kombinaci backhandu s forehandem jsme včera v souboji s Lernerem Tienem v podstatě neviděli od Jakuba Menšíka a jenom to dokazuje to, že ty balony budou skákat trochu výš a že Jakub Menšík prostě ty příležitosti bude mít.
1: Určitě se lépe dostane do zápasu, do své hry Jakub Menšík v tomto případě při konfrontaci stylů, které jsou teď k vidění a o kterých vám teď říkáme ve vysílání Radiožurnálu Sport. Stav 0-1, 15-30 z pohledu Sheltona, který teď servíruje zleva s dotekem opásku, takže bude podávat znovu, stále první podání pro Bena Sheltona, který dorazil až ve středu v ranních hodinách, neměl příliš času na aklimatizaci, na to, aby si zvyknul. Podmínky si přesto pochvaloval tady v libeňské hale. Říkal o tomto tvrdém povrchu, že je tak středně tvrdý, dobrá rychlost. Včera možná bylo znát, že je trošičku ještě unavenější, ale tím nechci snižovat výkon Jiří Lohéčky, který teď možná sleduje i úvod tohoto zápasu. Jakub Menšík zatím ve vedení 1-0 a teď se snaží prohodit křížem Sheltona a to se mu daří. Skvěle. Jsou tady hned na začátku zápasu breakbally pro českého hráče.
2: 40-15 a 1-0 v zádech. Jakub Menšík vstoupil skvěle do tohoto utkání. Často ty úvodní gemy velmi rychle nasadí ráz toho zápasu a minimálně rozhodnou třeba o prvním setu a věřme, že to bude platit i teď v souboji Jakuba Menšíka s Benem Sheltonem, protože český reprezentant je zatím aktivnější, více si chodí pro ty výměny, stojí více v kurtu. No a odměnou mu budíš teď stav 40-15 při podání Bena Sheltona, který servíruje z pravé strany na Jakuba Menšíka, pokusí se odvrátit breakbally, ale bude to dělat přes druhé podání. Řekl bych, že servis v souboji s Jiřím Lehečkou nebyl ideální, zejména v první sadě. Teď tedy Jakub Menšík znovu připraven, trochu skáče ze strany na stranu, aby zmátl Bena Sheltona, nakonec returnuje trochu pasivněji, ale Shelton také nedělá úplně velká útočná rozhodnutí. Teď už ano, zatlačil Menšíka, ještě dokázal ubránit, ale následně se musel jenom sklonit před měním Bena Sheltona, který si to připravil, byl trpělivý a nakonec zahrál do proti pohybu českého reprezentanta a odvrátil první breakovou příležitost, ale ještě jednu jako Menšík má.
1: Ale zároveň si Ben Shelton taky poradil s velmi nízkým balonkem. To nebylo úplně jednoduché, ale jak říkal David Prouza ve vysílání Radiožurnálu Sport, Ben Shelton si počínal velmi dobře a opravdu ten protipohyb, to byl vynikající nápad, vynikající vyhodnocení situace Bena Sheltona, který teď servíruje za stavu 0-1, 30-40 a servis teď na vzdálenější růžek, přímý bod z podání, těžko teď si může něco vyčítat Jakub Menšík, protože to byla rána, na kterou na backendové straně sotva dosáhl.
2: Bohužel je to 40-40 v souboji s Jiřím Lehečkou. Ben Shelton vlastně nabídl šanci také z úvodu zápasu a Lehečka ji využil. Teď zatím Jakub Menčík nikoliv. Dva breakboly jsou fuč, je to schoda. Zprava bude podávat zase Ben Shelton, ale ještě ten game není u svého konce. Stále může český tenista právě tomu americkému podání sebrat. Shelton teď velká rána do těla, pak útok z forehandu po čáře a tam Jakub Menčík sice byl, ale z toho už se nedalo vymyslet vůbec nic, jen tak, že ten balonek dolétl k pásce a je to gamble pro Spojené státy. Ben Shelton může srovnat na 1-1.
1: Ben Shelton skvěle postupoval do kurtu na pomalejší return, kratší return Jakuba Menčíka. Tam všechno na jedničku od Bena Sheltona od prvního úderu. Teď se bude snažit o další povedenou první ránu Ben Shelton, který se dostal ze stavu 15-40 až do výhody ve svém prvním servisovém gemu. Snaží se srovnat skore, zatím prohrává 0-1. Těžký return pro Jakuba Menčíka, ale dokázal backendem dostat balonek do hry. Shelton jde teď backendem na střed. Forehand Jakuba Menčíka bohužel dlouhý a je to 1-1. 7 minut za oběma tenisty. Ben Shelton přes potíže srovnává na 1-1, což mu taky určitě neublíží.
2: Rozhodně ne. Takovéhle momenty se pochopitelně počítají. Jakub Menčík teď v té jedné z dalších výměn ukázal, že ta trpělivost úplně nebude jeho silnou stránkou v tomto Davis Cupovém klání. S Lernerem Tienem hodně doplácel na právě ty dlouhé výměny. Američan byl trpělivý a vyplácelo se mu to tedy naprosto excelentně. Teď je to 1-1. Jakub Menčík podává na Bena Sheltona. Rána zprava na téčko a je to bod podání. Nakonec Ben Shelton nedokázal ten balonek skrotit. To znamená, že se český reprezentant velmi rychle ujímá vedení 15-0.
1: 208 km za hodinu a navíc vynikající přesnost, takže bez šance byl teď Ben Shelton, který se ještě dostal sice k míčku, ale teď se bude snažit o lepší return. Teď by mohl mít větší šanci, protože Jakub Menčík trefuje síť z prvního podání a tak za stavu 1-1, 15-0 servíruje znovu z levé strany opatrněji Ben Shelton, ale vrací forehandem z levé strany hodně za základní čáru. Nepovedený return Bena Sheltona, míček měl vysoko, ale až příliš vysoko a je to zase další bod pro Jakuba Menčíka. 30-0.
2: 30-0, Jakub Menčík tentokrát zase zprava. Zatím ty servisové gemy odsýpají velmi rychle a to je dobrá zpráva, protože Jakub Menčík získává většinu bodů. Teď si situaci připravuje backendovým náběhem k síti a nemusí hrát volej. Dobré oko Jakuba Menčíka znamená, že je to už 40-0. 3 gemboly pro českého reprezentanta. I z toho mála, co jsme zatím měli možnost vidět, je jednoznačné, že prostě Ben Shelton je příjemnějším soupeřem pro českého tenistu.
1: Zatím se zdá, že Jakub Menčík je taky v mnohem větším klidu než ve včerejším představení, byť ten stav samozřejmě neumožňuje zaváhání, ale zdá se mi, alespoň ta řeč těla Jakuba Menčíka je soudě podle začátku zápasu lepší. 1-1, 40-0 pro Menčíka, dobrá šance dostat se znovu do vedení, backhand teď pomalejší, kratší od Menčíka, ale stačilo to, Ben Shelton se vyhazuje z forehandové strany, trefuje deblovou uličku a to je samozřejmě prostor, který se nepočítá v singlovém zápase, v něm vede Jakub Menčík 2-1 v prvním setu.
2: Oba hráči si teď aktuálně tedy drží svá podání. Po krátké přestávce bude na řadě zase Ben Shelton a pokusí se srovnat na 2-2 v tomto možná rozhodujícím utkání. Pokud by ho Američan zvládl, tak pošle svoji zemi na turnaj Final 8. Na ten finál.
0: Reportéři Jaroslav Plašil a David Prouza jsou společně na tenisovém Davis Cupu, kterému se samozřejmě budeme ve vysílání radiožurnálu Sport i nadále věnovat. Teď ale v krátké pauze můžu připomenout, že už za 20 minut začne dnes jediný zápas v hokejové Tip Sport Extralize. Třinec přivítá na svém ledě Plzeň, takže tento zápas budete moct poslouchat, ať už třeba v nepřerušovaném přímém přenosu na serveru iRozhlas.cz, radiožurnál Sport.cz, ale také v aplikaci Můj rozhlas, ale samozřejmě i tady na radiožurnálu Sport se budeme hokej věnovat, jako třeba teď, kdy řekneme a jak se aktuálně hraje v druhé nejvyšší hokejové soutěži, tedy v Maxalize. Jeden jistý výsledek, ten už máme. Pražská Slavia doma vyhrála nad Zlínem 5-3. Teď Frýdek Místek aktuálně po první třetině hraje s Kolínem 0-0, stejně tak Přerov s Třebíčí, jenže Přerov vede nad právě svým soupeřem 2-1. 0-0 to je aktuálně mezi Sokolovem a Havířovem po první části. Tábor Pardubice B, to je aktuálně utkání, které také skončilo v první třetině a aktuálně platí, že doma domácí tábor vede nad rezervou Východočechů a 2-1. Za malou chvíli skončí také první třetina v utkání Vsetín Litoměřice a zatím to vypadá, že spokojenější budou odcházet do šaten vsetínští, protože vedou nad Litoměřicemi 2-1. A ještě jeden zápas nám chybí do toho celkového výčtu a to je Jihlava Chomutov, aktuálně v 8. minutě první třetiny je to 0-0. Na Radiožurnálu Sport teď z hokeje ještě na basketbalovou palubovku, protože do nové sezóny Národní basketbalové ligy vstoupily dva celky, Pardubice a Brno. Aktuálně ve čtvrté čtvrtině hrají tyto dva celky poměrně vyrovnaný zápas. Pardubice vedou na domácí palubovce 62-58. Bylo to hodně výsledků, ale teď po delší době znovu dáváme prostoru tenisu ve vysílání Radiožurnálu Sport a tedy samozřejmě tenisovému Davis Cupu v Praze. Přivítali Češi americký výběr. Aktuálně Jakub Menšík bojuje proti Benu Sheltonovi. Američané vedou 2-1 na zápasy. Více už řeknou kolegové a reportéři přímo z Outu Areny, a tedy Jaroslav Plašil a David Prouza.
1: Na podání Ben Shelton za stavu 1-2 v prvním setu mohl by to být pro něj pohodovější servisový gem než ten první na úvod, kdy odvracel Shelton breakové šance Jakuba Menšíka. Tentokrát Shelton ve vedení 30-0 pomáhá si do něj i přímými body z podání. Teď rychlý servis, ovšem do sítě, tak tentokrát bude muset Ben Shelton spolehat na druhé podání. Jakub Menšík stále hodně daleko za základní čarou, protože Ben Shelton dokáže dát podání velký odskok. Jakub Menšík teď hraje z výšky backendem, ale dostal balonek do hry. Ben Shelton vyráží k síti, ale Jakub Menšík hraje do sítě, takže už se hrát nemusí. 40-0 ve vedení americký tenista.
2: Vypadá to na další jednodušší gem, druhý pořadí, protože i Jakub Menšík předtím na servisu byl velmi přesvědčivý. A zatím tedy vše nasvědčuje tomu, že bychom zase mohli vidět třeba nějaký tiebreak, protože pokud jde o servisové gemy, tak zatím jak Menšík, tak Shelton, nebo minimálně teď v tomto gemu, je v pohodě. Samozřejmě v tom minulém odvracel breakbally, ale velmi rychle utekl i tento servisový gem. Teď může Ben Shelton srovnat na 2-2 podání zleva ven z kurtu a tohle je dobrý míček, to znamená, že to je ESO a v tuhle chvíli máme tedy srovnáno na aktuálních 2-2.
1: 62 km za hodinu, rychlost servisu, to rozhodně nebyl správný údaj, který nám nabídla tabule, ale to spíš zmiňuji jako kuriozitku tohoto zápasu, který může být poslední, nemusí být poslední, ale pravdou je, že každý duel od této chvíle, od chvíle, kdy Američani se ujali vedení 2-1, tak může být tím rozhodujícím. Teď Jakub Menšík na podání zase se bude snažit dostat do vedení, podává za stavu 2-2 a výměnu vyhrává, protože Shelton chybuje. Zatím to utkání nemá pořádný rytmus, hodně se servíruje, často přichází i chyby z kategorie těch nevynucených 2-2 a 15-0 pro Jakuba Menšíka.
2: Ale přijde mi, že když hraje Jakub Menšík, tak je skoro lepší, aby se nehrálo, aby spíše to bylo rychlé, protože to právě zdobí Jakuba Menšíka. Velká rána ze servisu, pak třeba vítězný balónek. Teď to zkoušel právě český tenista tímhle stylem, ale Ben Shelton to takzvaně uběhal, počkal si a nakonec to končí chybou nevynucenou českého reprezentanta. Je srovnáno 2-2, 15-15, hraje se 15 minut a za malou chvíli Jakub Menšík bude servírovat znovu, tentokrát zprava na Bena Shelton.
1: Na Bena Sheltona, který je jedním z leváků v americké sestavě, jsou tady 4 z 5, což je obrovská rarita, a když k tomu připočítáme Boba Bryana na lavičce, který se o to sám taky přihlásil na tiskové konferenci, že je tím pátým levákem, tak to je něco nevídaného. Teď tedy levák Ben Shelton na pravé straně své polovičky dvorce backendem vrací balonek na druhou stranu. Jakub Menšík může hrát přísněji, což také backendem dělá, a Ben Shelton chybuje, takže je to 30-15 pro Jakuba Menšíka za stavu 2-2.
2: Opět zase trochu hezčí skóre. O 1-15 napřed je teď Jakub Menšík, který ještě pozbírá několik tenisáků od sběračů a za malou chvíli se rozehraje další výměna. Teď Jakub Menšík na své polovině stojí vlevo, bude podávat na Bena Sheltona. Bude to rána ven z kurtu a tohle je bod z podání. Krásně trefené přímo do rohu přes 200 km v hodině, nebo ne téměř přímo do rohu, ale téměř do rohu. Podstatné je, že je to bod z podání a Jakub Menšík se velmi záhy dostává při svém servisovém gemu do náskoku 40-15.
1: Teď tedy může Jakub Menšík se dostat po třetí v prvním setu do vedení, má k tomu nakročeno 40-15, servis pravé strany, tvrdý servis do backendu Sheltona, bohužel balonek škrtnul jemně opásku, jinak už by to byla zřejmě vítězná chvilka pro Jakuba Menšíka, tak to ještě musí český tenista servírovat znovu. 40-15, 2-2, ale může být v klidu, má stále dvě rány teď ze stejného místa k dispozici, stále jde o první servis pro Jakuba Menšíka, kterému teď na chviličku utekl balonek, ale už je všechno v pořádku, nadhos perfektní, ale bohužel trefená síť, tak na druhé podání se teď bude muset spolehnout Jakub Menšík, který občas je známý tím, že soupeře zaskočí druhým velmi přísným servisem na úrovni prvního. Teď to nebyl ten případ. Jakub Menšík teď hraje forehandem k čáře, přesně zaslaný útok. Ben Shelton se brání úderem se spodní rotací, opakovaně teď z backendové strany. Menšík podsekává míček, trefuje růžek a Ben Shelton už neprohazuje českého hráče, který se vydal k síti. Plácá si s kapitánem Tomášem Berdychem. Vede 3-2 Jakub Menšík v prvním setu.
2: Moc pěkně skončila ta výměna. Jakub Menšík dohrál a víceméně si mohl hned sednout. Oproti tomu Ben Shelton se docela projde z rohu kurtu až k lavičce. Prohrává 2-3 s českým reprezentantem, ale po výměně stran to bude zase americký reprezentant a finalista nedávného US Open, který rozehraje další servisový gem. Oba tenisté zatím...
0: A po výměně stran se samozřejmě do pražské Libeňské haly vrátíme. Mezi tím informace třeba z baseballu. Hroši Brno totiž poprvé v historii ovládli extraligu v dramatické finálové sérii s Kotlánem. Vyhráli rozhodující

0: Ty z Brno, Slovan, Liberec 0-0. Severočeši tedy nevyužili příležitost alespoň dočasně se posunout do čela fotbalové šance ligy. Aktuálně tedy mají stejně bodů jako první Slavia, a to myslím 20. Mladá Boleslav vyhrála nad Zbrojovkou Brno 2-0 a Pardubice porazili Bohemians 2-1. Zhruba za 15 minut začne ještě zápas mezi domácím Slováckem a Baníkem Ostrava. I u toho budeme na Radiožurnálu Sport, stejně jako jsme u tenisového Davis Cupu, a tady teď myslím u utkání Jakuba Menšíka a Bena Sheltona ze Spojených států amerických. I nadále o tomto duelu budou informovat reportéři Jaroslav Plašil a David Prouza.
1: I nadále platí, že Jakub Menšík je díky svému podání o krok napřed, teď konkrétně vede 3-2 v prvním setu a netrefuje balonek, míček se od rámu odrazil za Jakuba Menšíka, rotace ještě několikanásobně větší, Ben Shelton vede 15-0 při svém podání.
2: Krásná kombinace rány a zároveň toho spinu, který dává těm míčkům Ben Shelton, velmi složitě se to returnuje a vlastně to platí nejen pro servis, ale pro všechny jeho údery, takže ty míčky skáčou výš, což třeba vysokému tenistovi, jakým je Jakub Menšík, tolik vadit nemusí, ale pokud proti Sheltonovi hraje tenista, který měří třeba 178 cm, tak najednou všechno hraje v úrovni ramen a ta kontrola je tam velmi, velmi slabá, takže teď je to pro Jakuba Menšíka další výměna. Budeme také informovat posluchače Radiožurnálu za malou chvíli.
1: Jakub Menšík ve vedení 3-2, to platí teď v době, kdy se hraje první set, ale kdy je zase na podání jeho soupeř Ben Shelton a ten zatím pokaždé dokázal jemný náskok srovnat, v jeho případě jemnou ztrátu. Ale musíme připomenout, že hned v prvním servisovém gemu měl velké potíže Ben Shelton, dostal se ze stavu 15-40, tam to byl velmi důležitý okamžik zatímního vývoje, první sada teď tedy rozehraná, Ben Shelton servíruje za stavu 2-3, 30-0, vydává se k síti, ale ta pozice je pro něj zoufalá, protože neudělal vše tak, jak chtěl, netrefil ideálně míč a nabídl nechtěně příležitost Jakubu Menšíkovi, který prostřelil Bena Sheltona kolem amerického hráče, mohl si vybrat prakticky stranu, kterou chtěl, a Jakub Menšík snižuje ze svého pohledu na 15-32, 30-15. Klíčem byl výborný return Jakuba Menšíka, těžkého, technicky těžkého podání Bena Sheltona, které mělo velkou rotaci. Ben Shelton teď servíruje za stavu 2-3, 30-15. Na Radiožurnálu Sport vysíláme přímým přenosem i tento zápas z Libeňské haly a tam si můžete poslechnout, jestli to bude poslední zápas nebo ne tohoto programu, protože připomínáme, Česko musí dotáhnout vedení Američanů, kteří vedou 2-1 díky vítězství v dnešní čtyřhře. Z Libeňské haly Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Můžeme pokračovat na nejposlouchanější digitální rozhlasové stanici v Česku v přímém přenosu. Ben Shelton vede 40-15, ztrácí 2-3 v souboji s Jakubem Menšíkem. Teď podává zprava na českého tenistu, zase obrovská rotace. Letělo to ven z kurtu a zase to Jakub Menšík nedokázal trefit čistě. Už se to trochu opakuje, tyhle momenty, ale je to věc, kterou prostě teď český reprezentant bude muset zkousnout a připravit se právě na tyhle situace. Opravdu ta úroveň té rotace je od Bena Sheltona velikánská a teď jsme to zase v přímém přenosu měli možnost vidět. 3-3 v prvním setu, hraje se 20 minut, docela to odsýpá ten první set, pokračuje na podání Jakub Menšík.
1: Jakub Menšík za stavu 3-3, mezi tím někteří členové managementu, řekněme, tenisového svazu teď přicházejí, protože tady byla uprostřed haly, uvnitř haly také slavnostní chvilka setkání s tenisovými legendami. 3-3, 15-0, to je důležité, o tom vám musíme povědět, protože Jakub Menšík si připravil skvělým servisem útok a pak bezvadně dokončil při náběhu k síti, 15-0 pro českého hráče.
2: A Jakub Menšík teď ještě pár kroků mu zbývá k tomu, než dojde zpátky k základní čáře, postaví se kousek nalevo od středu, od té středové čárky a teď už bude podávat, je to rána ven z kurtu a jako před malou chvílí Jakub Menšík nereternu netrefil čistě, tak teď to samé se stává taky Benu Sheltonovi, takže velmi rychle se český reprezentant dostává do náskoku 30-0 a jak Jaroslav Plašil mluvil o tom, že řeč těla ukazuje, že Jakub Menšík je v lepším rozpoložení, tak to samé vlastně můžeme teď říct o jeho servisu, který je prostě o dost úspěšnější, zejména ten první.
1: Jakub Menšík teď v těžké situaci se snažil ještě dostat do lepší pozice ve výměně, ale soupeř nechtěně pomohl, takže Jakub Menšík vede 40-0 a vypadá to na další pohodový gem na servisu pro Jakuba Menšíka, který je ve vedení 40-0 na podání za stavu 3-3, 40-0 český tenista.
2: Docela by mě zajímalo,

0: Počet ztracených míčků na podání Jakuba Menšíka, nebude to velké číslo, troufu bych si tvrdit, že bychom to spočítali na jedné ruce. A teď to pokračuje dále, Jakub Menšík i s pomocí pásky získává další tým a Česko, respektive český zástupce Jakub Menšík se dostává do vedení 4 při utkání s Benem Šaltmem.
1: Teď byl právě ten moment, kdy se ukázalo to, že Jakub Menšík má mnohem čistší hlavu, než ve včerejším utkání, krásně vyhodnotil v klidu situaci, kdy mu balonek škobrtnul před ním opásku, ale počkal si na dopad, v klídku zamáznul. Hraje zatím mnohem lépe než v tom včerejším utkání, ale jak už říkal David Prouza, přispívá k tomu i styl soupeře, který není tak nepříjemný pro Jakuba Menšíka, byť Ben Shelton určitě je kvalitnějším tenistou, vždyť je světovou čtyřkou, Larnard jen 13, ale zkrátka někdy to tak je, že některý soupeř vám svým stylem sedí hůř, některý zase lépe. Za chviličku bude podávat Ben Shelton, stále musí dotahovat, protože Jakub Menšík je zatím suverénní při svých servisových gemech.
2: Říká reportér Jaroslav Plašila, samozřejmě u toho budeme na Radiožurnálu Sport. Mezitím teď třeba atletika, jediná česká účastnice mistrovství světa v silničních bězích v Kodani, Kristýna Sasínek-Meky, obsadila v běhu na 1 míli 24. místo. Sedmá žena z 1500 na srpnovém mistrovství Evropy zaběhla v hromadném závodě čas 4 minuty 38,39 sekundy. Sasínek-Meky tak byla výrazně rychlejší než v květnu v Poděbradech, kde v taktickém závodě časem 4:49 získala svůj první titul mistryně republiky na silnici. K ustanovení českého rekordu nicméně potřebovala běžet pod 4:30. Teď už znovu měníme atletiku za tenis a tedy míříme do pražské O2 arény, kde jsou naši reportéři Jaroslav Plašil a David Prouza a sledují utkání českých tenistů s Američany v Davis Cupu. Pánové, máte slovo.
0: 4-3 svítí na kostce O2 arény nad kurtem a teď také 15-0 pro servírujícího Bena Sheltona, který donutil k chybě takzvané vynucené Jakuba Menšíka, který teď přechází z pravé strany na levou, bude přijímat podání svého amerického soupeře. Připomínám, páté vzájemné utkání těchto dvou tenistů a vyrovnané skóre 2-2. Zatím Jakub Menšík teď nemusí returnovat, protože servis Bena Sheltona zamířil ven z kurtu, ale také mimo tu obdélníkovou výseč pro podání, takže druhý pokus ještě zbývá Benu Sheltonovi a šance pro Jakuba Menšíka třeba atakovat z returnu, nicméně nebyl to úplně ideální úder, nicméně stačil na bod nakonec, protože Ben Shelton nabízí nevynucenou chybou skóre 15-15, Jakub Menšík, věřme ve hře o zisk tohoto možná klíčového gemu.
1: 4-3 pro českého hráče musíme připomenout a teď 15 oba. Ben Shelton dlouho čeká na tenisák, který mu až teď přiletěl. No a také si dost dlouho vybíral ten správný, se kterým teď bude servírovat na Jakuba Menšíka. Teď je to opravdu klíčový stav, protože v případě, že by teď Ben Shelton neudržel svůj servis, tak pak už by Jakub Menšík mohl dohrát první sadu. Ale má k tomu ještě poměrně daleko, stejně tak jako teď k síti, kde vládne Ben Shelton, který si věděl rady. Nejprve poslal míček do růžku backendového z pohledu Jakuba Menšíka, který tam sice dokázal být, ale už zahrál pouze na připravení Bena Sheltona, ten okamžitě kontroloval na druhou forehandovou stranu českého hráče a vede 30-15.
0: A bude podávat zleva na svého českého soupeře, na Jakuba Menšíka, který teď připraven zhruba metr, možná metr a kousek za základní lineou, bude returnovat další velkou bombu jistě od Bena Sheltona. Rána velká, rotace také, ale Jakub Menšík dokázal ten balon dostat do kurtu. Teď Ben Shelton útočí z backendu na Jakuba Menšíka a vydařilo se teď českému tenistovi se ubránit a přichází nevynucená chyba opět z levé strany, nebo po servisu z levé strany. Ben Shelton víceméně nabízí teď Menšíkovi skóre 30-30 a hraje se buď o breakball nebo o gameball, tak věřme, že první termín, který jsem říkal, bude tím pravým.
1: Jakub Menšík už breakbally měl hned při prvním servisovém gemu Bena Sheltona, který odvracel stav 15-40. Teď je to zatím 30-30, zatím tedy ještě není to tak dramatické pro Bena Sheltona, který teď servíruje za stavu 3-4. Opět velká faleš, kterou teď dal balonku Ben Shelton. Kurt teď byl až příliš krátký pro Jakuba Menšíka, ale ta rotace, ta byla zase naopak až příliš velká, protože to je opravdu obdivuhodné. David Prouza o tom mluvil. těžko teď pro Jakuba Menšíka něco dělat jinak. On vůbec nedokáže kolikrát trefit ideálně čistě míč, tak aby se dokázal dostat balonek do hry. Takže 40-30 prošel na zastavu 3-4.
0: Další rána Američana zleva, tentokrát nepřesná. Jakub Menšík ještě, že má 2 metry, jinak často by podle mě jiný soupeř na ty servisy ani nedosáhl. Menšík minimálně je zkouší trefit, nebo je trefuje, byť ne úplně čistě. Teď Ben Shelton přes druhé podání rozehraje. Menšík hraje dlouhý úder, chtěl jsem říci na lineu, ale bohužel za lineu, za tu boční singlovou. A tak tu máme srovnání velmi záhy. Nakonec Ben Shelton získává svůj servisový gem. Je to 2-1 na zápasy pro výběr USA a 4-4 mezi Menšíkem a Benem Sheltonem. Mluvil jsem o tom, že Jakub Menšík na servisu zatím velmi přesvědčivý, ztratil jenom jeden 15 zatím ze všech 4 servisových gemů, tak snad bude, Jaroslave, tahle série pokračovat i teď.
1: Tak uvidíme, uslyšíte o tom ve vysílání Radiožurnálu Sport, zatím to opravdu není utkání dlouhých výměn, nevím, teď nemám statistiku, jestli 4-5 úderů, jestli to je nejvíc, zatím teď to taky nebude atakovat žádný rekord, Jakub Menšík se vydává k sítě, Ben Shelton se snažil prohodit Jakuba Menšíka, ovšem nepřesně, a tak český tenista vede 15-0 při svém servisu.
0: Pokračujeme dál právě v tom trendu krátkých výměn, ale to nám rozhodně nemusí vadit v momentě, kdy podává Jakub Menšík 4-4 a 15-0, ještě ani ne půl hodinky se hraje tenhle zápas. Jakub Menšík teď si chtěl pomoci servisem na téčko, nicméně bylo to poznání delší, než by si český reprezentant představoval. Takže pokus číslo 2 do backendu Bena Sheltona, který to tam skrotil teď k základní lajně a může si tuhle výměnu začít diktovat, ale Jakub Menšík teď přepíná skvěle z obrany do útoku, blíží se k síti a hraje vítězný forehand. Ani se nenapřáhl, v podstatě to tam švihl jen tak před tělem, přesto se dokázal vměstnat na polovinu Bena Sheltona, takže je to vítězný balón a v momentě, kdy se hraje 30 minut, tak Jakub Menšík vede 30-0.
1: 30-0 a jde na podání, tentokrát zase z pravé strany své polovičky dvorce, také tentokrát doprovází pečlivý výběr balonku. Jakub Menšík už ukazuje, že je připravený, stejně tak jako jeho soupeř Ben Shelton za základní čarou. Těžký servis Jakuba Menšíka teď jenom tak vrací za síť Ben Shelton a do protipohybu uklízí bezpečným způsobem Jakub Menšík míček. Skvělý servis, obrana byla teď Bena Sheltona v uvozovkách zoufalá, protože to byla rána z prvního podání. Ben Shelton jenom blokoval z backendové strany úder ze spodní rotací, ale balonek přistál kousek za sítí. Jakub Menšík na něj číhal. 40-0.
0: Tentokrát se mohl i napřáhnout český reprezentant a využil toho, že se podíval, kam jeho soupeř půjde. A teď využívá dalšího bombového prvního servisu. Jakub Menšík sice nepíše ESO, ale zapisuje bod z podání a čistou hrou získává gem na 5-4. Po přestávce půjde na servis zase Ben Shelton a bude odvracet konec první sady.
2: Říkají reportéři Jaroslav Plašil a David Prouza a jelikož odbyla 18. hodina, tak to znamená, že se začínají hrát také další zápasy a to ať už ve fotbale nebo v hokeji, tak si vybereme prvně nejvyšší českou fotbalovou soutěž a tedy zápas v 9. kole mezi Slováckem a Ostravou. Na tomto střetnutí je reportér Tomáš Perutka.
3: Hraje se první minuta utkání, stav nerozhodný 0-0, začátek měli k dispozici, nebo na začátku měli k dispozici míč fotbalisté hostujícího týmu, kteří provedli výkop, teď jsou to právě Ostravané, kteří jdou dopředu, Bevene sprintuje po levé straně, zastavil ho ale vracející se Slončí, který odkopl míč mimo hřiště a hned v úvodu utkání, to znamená, že ostravští budou kopat rohový kop, bude to rohový kop z levé strany, rozehrání této standardní situace se ujme Mušak, který už míří k rohovému praporku. Podavač mu podává míč. Mušak si ho teď rukama ještě rovná u rohového praporku a ukazuje nějaké gesto svým spoluhráčům a za malou chvíli svojí levačkou zatočí míč směrem od Hečovy brány. Mušak se rozbíhá, posílá balon do středu brány a to byl Škrkoň, který vyskočil na přední tyči, zkoušel hlavičkou překvapit Heču, ale jeho hlavičkový pokus letěl nad zhruba nějaký možná metr a půl, možná dva metry, takže Heča ani nemusel zasahovat. Vzal si míč od podavačů od zadního reklamního panelu a teď už ve spolupráci s Behiračem rozehrává. Teď je to právě Heča, který je ve svém vlastním pokutovém území. Nikdo se mu nenabízí, takže Heča stále váhá s rozehrávkou. Nakonec dostává přihrávku na levou stranu Behirače. U Behiračeho atakující Škrkoň, zpětná přihrávka do pokutového území, opět Heča. Gólman Slovácka se rozlíží, ukazuje, nabídněte se mi, pořád nemá komu, opět je to Behirače, který teď prodlužuje na levou stranu. Tam byl Stojčev. Kulusevský, ten okamžitě...
2: Slovácko, Baník, Ostrava 0-0 a my tak teď můžeme ve vysílání radiožurnálu Sport vyměnit fotbal za hokej a nejvyšší soutěže ale zůstávají. Takže tip Sport Extraliga a třetí kolo mezi Třincem a Plzní. U mikrofonu radiožurnálu Sport reportér David Procházka.
4: Zápas za malou chvíli začne mezi Třincem a Plzní. Oba dva týmy hráli pochopitelně už páteční kolo, ale protože Plzeň hrála v Olomouci a zítra by měla hrát podle původního rozpisu v Třinci, tak se oba dva týmy domluvili, že o den tu pauzu mezi zápasy zkrátí. Budou hrát takzvaný back-to-back zápas. No a René Hradil, který po 22 sezónách a více než 950 zápasech končí svou kariéru, píská dnes poslední zápas, tak vhodil buly mezi Nestrašila a La Lanceta. La Lancet byl úspěšnější a plzeňští můžou už do útočného pásma, ale mají k puku daleko. Ten má na hokejce domácí obránce Adámek a Třinec už se žene dopředu a včera ukázal, jak dokáže být nebezpečný. 6 gólů vstřelili oceláři, ale pozor, teď situace je příhodná. V útočném pásmu je to gól pro Plzeň. Měchura tam backendem zametl puk, který přišel od brankové čáry a byl přímo před kacetlem a patrně mu procedil puk mezi betony, takže Plzeň se rychle dostává do vedení po 23 sekundách. 1-0. Měchura tam dojí.
2: Opravdu bleskové vedení východu, respektive západu Čechů, ale na východě České republiky, tedy ve Třinci. Budeme se samozřejmě i nadále věnovat tomuto zápasu ve vysílání radiožurnálu Sport. Teď už ale dostávají slovo znovu reportéři Jaroslav Plašil a David Prouza. Míříme tedy na tenisový Davis Cup do pražské O2 arény. Jakub Menšík bojuje proti Benu Sheltonovi a jsou u toho právě kolegové Jaroslav Plašil a David Prouza.
0: 5-4 pro českého reprezentanta a stav 15-30 z pohledu právě Jakuba Menšíka, ale může to být třeba veselější za chvíli, protože Ben Shelton zleva netrefil svůj první servis ideálně a tak může český tenista pomýšlet na skóre 30-30, pakliže se mu povede následující return. Je to tvrdý servis i přes druhé podání od Bena Sheltona, který teď ale byl trochu opatrnější, nešel k síti a naopak pak při couvání svědek v základní čáře zahrál do poloviny sítě a to znamená, že ten stav 30-30 je tady. Jakub Menšík je relativně blízko zisku první sady.
1: Ano, stav 30-30 totiž otevírá cestu k setbolu. Samozřejmě může to být i naopak gambol pro Bena Sheltona, ale krizová situace teď bezesporu pro Američana. Samozřejmě zase na druhou stranu Američané hrají s vědomím toho, že vedou 2-1 na zápasy. Ben Shelton ještě má prostor pro zaváhání na rozdíl od Jakuba Menšíka, který se snaží dotáhnout teď český tým do stavu 2-2 a vynutit si rozhodující páté utkání. Teď sice nedostal Jakub Menšík šanci při podání Bena Sheltona, ale míček se otřel o pásku, takže Jakub Menšík dostane novou šanci na returnu a Ben Shelton zase novou příležitost při podání, které teď provádí Američan z pravé strany. Je blízko od středu kurtu, těžko říct teď, který kout si Ben Shelton vybere. Vybral si čáru pro podání na tělo Jakuba Menšíka a vyhozený balonek mimo a je tady setball z backendu. Se teď raduje z backendové strany Jakub Menšík z toho, že má teď výhodu uzavřít první set napřímo, i když teď pomohl chybou soupeř.
0: Velmi často s Tomášem Josefusem, svým trenérem, Jakub Menšík pracují na tom, aby zlepšili postřeh na returnu. Povedlo se to výborně Menšíkovi v Paříži na Roland Garros, kde došel do semifinále. Teď zase ukázal, že je schopný dobře typovat strany. A teď je to tedy setball pro českého reprezentanta v souboji se světovou čtyřkou Benem Sheltonem v první sadě. Shelton podává do backendu Menšíka, ten hraje dobře return k nohám Bena Sheltona, ten tak nemůže útočit, byť se o to snaží. Jakub Menšík teď trpělivý v této výměně potřebuje ustát velký tlak od Bena Sheltona a bohužel ho neustál. Shelton to teď přeriskoval ze svého forehandu.
2: Tenisté Adam Pavlásek s Patrikem Riklem nevyužili 4 matchboly a ve 4 hře v kvalifikaci na finále Davis Cupu podlehli americké dvojici Harrison Krajček ve 3 setech. Čeští tenisté tak po 3 zápasech z USA prohrávají 1-2 na zápasy. O vyrovnávací bod teď hraje Jakub Menšík s finalistou US Open Benem Sheltonem. Utkání v pražské O2 aréně sleduje reportér Jaroslav Plašil.
1: Jakub Menšík ve vedení 5-4, ale je teď napřímo za schody, protože před chviličkou nevyužil setball. Jakub Menšík, který vede 5-4, utkání můžete poslouchat na radiožurnálu Sport z Libeňské haly. Jaroslav Plašil, radiožurnál.
2: Fotbalisté Slovácka hrají v 9. kole šance ligy s ostravským Baníkem. Stav a čas zná Tomáš Perutka.
3: Hraje se 7. minuta utkání, stav duelu Slovácko-Baník Ostrava je 0-0. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
2: V dalších dnešních utkáních fotbalisté Mladé Boleslavy porazili Zbrojovku Brno 2-0, Liberec remizoval s Artisem Brno 0-0 a Pardubice zdolali pražské Bohemians 2-1. Hokejisté Třince hostí v předehrávce třetího kola Tipsport Extraligy Plzeň. Zápas sleduje David Procházka.
4: Přesně 3 minuty hry za námi, Třinec prohrává z Plzní 0-1, prosadil se Kanaďan Katič hned v první minutě. Z Třince David Procházka, Radiožurnál.
2: Filip Salač vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na velkou cenu Rakouska třídy Moto 2. Po třetí v kariéře tak odstartuje do závodu mistrovství světa z pole position. 24-letý český jezdec vyhrál kvalifikaci poprvé po 3,5 letech. Hlavní závod na okruhu Red Bull Ring ho čeká zítra popoledni.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
2: A na Radiožurnálu Sport se musíme vydat ještě zpátky do O2 Areny právě na konečný set. Jestli byl tedy konečný, to jsme se nedozvěděli z vysílání Radiožurnálu Sport za Jaroslavem Plašilem a Davidem Prouzou, našimi tenisovými reportéři, kteří sledují Davis Cup a utkání mezi Jakubem Menčíkem a Benem Sheltonem.
1: Ne, skoro je stále stejné, u kterého jsme byli před chviličkou. 5-4 pro Jakuba Menčíka a schoda. Ben Shelton na podání, teď zase z pravé strany své polovičky dvorce. Servis na střed, Jakub Menčík si poradil se vysokým odskokem a hraje se teď výměna, úder se spodní rotací z backendové strany od Sheltona. Teď je to forehand Sheltona křížem do backendu Menčíka, který trefuje lineu, ne, kousíček za ní, škoda. Těsné to bylo, ale bohužel připisuje bod Ben Shelton a ten má výhodu za stavu 4-5.
0: Jakuba Menčíka může minimálně to, že se dostal po Eternu velmi rychle do výměny, pokud to bude opakovat častěji, tak věřím, že to proměnění breakballu případně přijde. Teď je to ale gamble pro Sheltona na 5-5, světová čtyřka, finalista US Open servíruje zleva na českého tenistu, je to rána na téčko a Jakub Menčík to netrefuje čistě, tohle byla opravdu bomba, 226 km v hodině, navíc dobré umístění, tohle bylo opravdu nechytatelné, takže máme stav 5-5 mezi Jakubem Menčíkem a Benem Sheltonem. Český reprezentant za malou chvíli, až odloží ručník, tak půjde servírovat.
1: Jak tak sleduji ty tabulky s rychlostí servisu, tak to je, myslím, nejrychlejší přesný servis zatím tohoto zápasu, protože už tam problikly některé servisy, které sice byly rychlejší, ale které se nepočítaly kvůli autu. Teď servíruje Jakub Menčík za stavu 5-5. Těžký servis Jakuba Menčíka. Teď zkrácení hry, které bude ale příliš krátké. To už bylo bohužel vidět, když Jakub Menčík podsekával balonek z forehandové strany, že to zkrátka bude málo a taky to 15-0 pro Sheltona za stavu 5-5.
0: Škoda, ale krásný úmysl, zkrácení nebo dropshot, kraťas, stopbalek, chcete, to je velká ozdoba tenisových výměn a oba tito tenisté, kteří pod námi hrají, tak ty kraťasy umírat velmi slušně, teď to ale Jakub Menčík úplně nezvládl, nicméně zvládl se trefit výborně do prvního servisu, byť to bylo s otekem pásky, tak to bylo v kurtu, to znamená, že teď bude hrát znovu první podání, byť elektronický systém teď vykřikl out, ale samozřejmě nebylo to úplně správně vyhodnocené právě tím programem, protože už se nehrálo v tu chvíli. Nicméně teď už to správně je, takže po druhé už to ten elektronický systém hlášení autu trefil v pohodě a 0-15 druhé podání Jakuba Menčíka do backendu Sheltona, tento vrací velmi rychle pod nohy českému tenistovi, může zaútočit a také tak činí, byť je to řekněme stále 50-50, pokud je o nějakou razonci úderu, Jakub Menčík teď z forehandu hraje křížem do backendu svého soupeře, následně hraje úplně na střed a nabízí možnost Sheltonovi zaútočit, ten si obíhá z backendové strany forehandem, ta výměna ale stále pokračuje. Jakub Menčík to teď znovu zkracuje, běží k síti, neběží. Čeká, co udělá Ben Shelton a přehodí Jakub Menčík Bena Sheltona, bohužel ne. Nejdelší výměna zápasu, zcela 100%, ale na jejím konci se raduje Ben Shelton a vede 30-0 při servisu Jakuba Menčíka. Ten do tohoto gemu ztratil pouze jeden 15 na svém podání, teď ztratil dva a je to asi nejhorší situace zatím pro českého tenistu.
1: No, rád bych se zmýlil, ale Ben Shelton v uvozovkách chytá slinu tím odvráceným setbolem. Hraje teď v koncovce stále lépe a lépe a teď to ukázal při výměně s Jakubem Menčíkem, který teď bude podávat za velmi nepříznivého stavu 5-5, 0-30, samozřejmě ještě to nejsou breakboly, ale je to nepříjemné teď. Trefený servis, ale na jedničku, Jakub Menčík do protipohybu, Ben Shelton se ale stále ještě brání, teď hraje Menčík na druhou stranu a jen tak, že Ben Shelton neprohodil nebo prohodil Jakuba Menčíka. Fanoušci teď tleskají, nevím, jestli chybě nebo jestli parádnímu úderu, tak naštěstí chybě, protože to bylo opravdu zase velmi těsné a pokud udělá bod Američan, tak ta reakce publika je velmi vlažná, takže se těžko dá něco poznat. Ben Shelton byl v těžké pozici, byl to obraný úder, ale málem trefený růžek, teď no, naštěstí.
0: Opravdu o kousíček, Jakub Menčík teď trochu, řekněme, na straně ještě stěny, teď 15-30 z pohledu českého reprezentanta, 5-5 v prvním setu a servis Menčíka na téčko do středu do backendu Bena Sheltona a pak obíhaný forehand Jakuba Menčíka, ale ne tak tvrdý, takže se stále hraje a pak chyba. Chyba českého reprezentanta a první breakbully má také Ben Shelton a aby jich nebylo málo, tak jsou rovnou dva. Český reprezentant byl teď, řekl bych, trochu opatrnější z jednoho svého forehandového úderu a to se mu hrubě nevyplatilo. A breakbully pro Bena Sheltona, hráče číslo 4 světového žebříčku ATP, hráče, který přemohl Carlose Alcaraze na US Open na cestě do finále, to zvládl už v zápasech mezi nejlepší osmičkou. Teď má breakbully a může odskočit do vedení 6-5 se servisem v zádech. Jakub Menčík teď udělá všechno pro to, aby se to nestalo, ale má tu situaci ještě zkomplikovanou o to, že bude podávat už jenom přes druhý servis. Ten míří do backendu, Sheltona ten tlačí ze zhora z backendu a donutil chyby Jakuba Menčíka. No a je tady situace, na kterou Jakub Menčík je bohužel zvyklý. Je s breakem dole, prohrává v prvním setu v Davis Cupu s americkým soupeřem. Tentokrát tu není Lerner Tien, ale je to Ben Shelton. Po přestávce půjde právě tento Američan servírovat na zisk první sady.
1: No, bohužel, ať už je na druhé straně kdokoliv, tak ale situace podobně těžká, nepříjemná a je toho teď celkem dost na Jakuba Menčíka. Už to, že včera se mu úplně nedařilo, už to, že dnes zkrátka musí vyhrát, tak aby se bojovalo dál o postup do závěrečného turnaje, protože Češi, připomínáme, prohrávají 1-2 po velmi dramatické, dlouhé, ale nakonec tedy prohrané čtyřhře, tak teď Jakub Menčík v nezávidění hodné pozici. Tomáš Berdych to samozřejmě všechno vnímá a pamatuje ještě jako hráč, jak se asi tak může cítit tenista v takové situaci. To
2: určitě jsou slova Jaroslava Plašila, našeho tenisového reportéra. Pojďme v krátké přestávce teď rychle na fotbalovou šance ligu. V 9. kole totiž Slovácko hostí Baník Ostrava a je u toho náš reportér Tomáš Perutka.
3: 14. minuta utkání, stále platí stav Slovácko-Baník Ostrava 0-0. Viděli jsme jednu obrovskou šanci, bylo to v 10. minutě. Tu šanci měli domácí fotbalisté. Po rychlé kombinaci nakonec z hranice pokutového území pálil po zemi nepříjemně ktyči Havlík, ale brankář ostravského týmu Jedlička se vrhnul ktyči své brány a dokázal ten míč vytěsnit mimo tři tyče. To byla tedy zatím největší šance, která tady zvedla diváky ze sedadel, teď už naskočila 15. minuta, o míče jsou domácí fotbalisté.
2: Stále tedy je 0-0, to říká náš reportér Tomáš Perutka. Pojďme na hokejovou Tipsport Extraligu ve 3. kole v předehrávce, totiž Třinec hostí Plzeň a právě ve Slezsku je náš reportér David Procházka.
4: Končí 8. minuta, první třetiny, Třinec prohrává z Plzní 0-1, když se hned v první minutě ve 23. sekundě prosadil v breaku 2-1, kdy puk letěl do vzduchu a pak přišla přihrávka před brankoviště, tak se prosadil Kanaďan Katič, který plácel backendem do puku, ale teď ještě dohrávaná přesilová hra a velká šance Kurovského. Před malou chvílí měl Hudáček gólovku, ale trefil jen brankáře Jana Růžičku a teď stejně tak si počínal Kurovský a Plzeň už je v plném počtu. Dopředu se snaží po pravém mantinolu prosadit Ondřej Rohlík. 9 minut odehráno, 9,5 minuty za námi a Plzeň stále drží vedení 1-0 a drží také útočné pásmo, ale už ne.
2: Informuje nás David Procházka a my můžeme rychle zpátky na tenis na kvalifikaci Davis Cupu do O2 Areny na zápas mezi Jakubem Menčíkem a Američanem Benem Sheltonem. Na místě jsou reportéři Jaroslav Plašil a David Prouza.
1: Ano, tady totiž v uvozovkách hrozí, že skončí první set. Hrozí to Jakubu Menčíkovi, protože na podání je teď Ben Shelton a vede 6-5, teď 15 oba při podání Američana, který si opět hodně vypomohl leváckou rotací, teď tentokrát servíruje zprava a nemůže tak využít té zatáčky, ale stejně skvěle zaservíroval a připravil si zase dobrou pozici pro finální ránu pod velkým obloukem liftem zahranou naprosto kontrolovaný úder do vzdálenějšího rušku. Jakub Menčík teď neměl šanci 30-15.
0: Neměl šanci český tenista, až někde až u reklamních banerů, tak daleko ho vytlačil Ben Shelton a ten potřebuje teď už jenom dva míčky k tomu, aby získal první sadu. Dlouho to bylo velmi vyrovnané, tenisté si drželi servis a pak ale poprvé mrkl v úvozovkách. Jakub Menčík ztratil své podání, teď 5-6, 15-30, podání zleva Bena Sheltona, obrovská bomba, 229 km za hodinu a setboly pro amerického reprezentanta, který může stvrdit postup své země na ten turnaj Final Eight Davis Cupový, protože Američané vedou 2-1 na zápasy nad Českem v pražské O2 aréně, zvládli dnešní deblový zápas. Pavlásek s Riklem nevyužili 4 matchboly, určitě si některé z nich budou vyčítat, ale to už je teď velkou minulostí. Realita a současnost je taková, že Ben Shelton má setboly.
1: Má setboly, teď se bude snažit využít ten první ze stavu 6-5-40-15, servis pravé strany, bomba na střed, Jakub Menčík sice vyblokoval, vrací, ale Sheltonovi nabíjí na forehand, přesto se ještě Menčík dostává do hry, ale Shelton kontruje na druhou stranu kurtu, přesně klajně, trefeno z forehandové strany, naprosto precizně. Ben Shelton je teď lepším hráčem, ale celkově se mi chce říct, že to utkání je velmi vyrovnané a rád bych věřil tomu, že Jakub Menčík ještě může mít šanci, teď samozřejmě bude hodně záležet na jeho odolnosti, protože to mentálně není jednoduchá situace ve chvíli, kdy musíte držet šance českého týmu, prohráváte se to od toho, aby utkání skončilo.
0: 5-7, za malou chvíli bude pokračovat set druhý, ale Jakub Menčík rozhodně hraje lépe než pátek, to je dobré znamení a snad se ještě zlepší v tomhle utkání, tak aby se dokázal třeba prokousat k sadě číslo 3 aktuálně, ale Američané zase o krůček blíže postupu na to listopadové Davis Cupové Final 8. Za maličkou chvíli se rozehraje sada druhá, ani jeden z tenistů neopouští.
2: Za maličkou chvíli se rozehraje sada druhá, říká David Prouza, a tak můžeme přestávky využít ve vysílání Radiožurnálu Sport a znovu se vrátit na fotbalovou šanceligu. Zápas Slovácka s Baníkem Ostrava má na starost Tomáš Perutka.
3: 18. minuta utkání, zatím co jste zde nebyli, tak tady byla k vidění další velká šance domácího týmu. Bylo to poté, co Puškáč se prodral s míčem až do pokutového území po levé straně, odcentroval zleva, na přední tyči si naskočil k hlavičkovému pokusu Havlík a jeho hlavičkový pokus vyrazil brankář Jedlička. Takže Havlík už si připsal druhou velkou šanci v dosavadním průběhu tohoto utkání a brankář Jedlička si připsal druhý skvělý zákrok, kterým zatím udržel čisté konto na straně ostravského Baníku. Teď už nám naskočila 19. minuta utkání, stále tedy platí Slovácko Baník Ostrava 0-0. Nebezpečnější směrem dopředu v úvodu rozhodně domácí fotbalisté, kteří začali z hurta a jejich hra se divákům určitě musí líbit, protože Slovácko hraje opravdu ve velkém tempu, rychle, ale teď nepřesná rozehrávka a to byl Škrkoň, který vystihl rozehrávku, sprintoval směrem do pokutového území Slovácka, ale...
2: Pěkný den přejeme i posluchačům Radiožurnálu, kteří se připojili do pořadu s mikrofonem za sportem na digitální stanici Radiožurnál Sport. Můžeme začít na Davis Cupové kvalifikaci v O2 aréně, totiž Češi prohrávají s Američany 1-2 na zápasy a o vyrovnání bojuje Jakub Menčík, jeho soupeřem je Američan Ben Shelton. Slovo má proto náš reportér Jaroslav Plašil.
1: Začíná set, který může být zároveň posledním v tomto Davis Cupovém klání, alespoň pokud jde o skóre, které by některý z týmů poslalo do finálového turnaje, a v tomto případě Američany, kteří vedou, připomínám, 2-1 na zápasy po 4 a teď navíc Shelton vede 1-0 na sety nad Jakubem Menčíkem, který teď začal druhou sadu podáním, opět ve vedení český tenista, teď 30-0. Bylo to tak dlouho i v první sadě, že Jakub Menčík v pohodě uhrával své servisové gemy, ale na konci první sady Menčík nevyužil setball, Ben Shelton pak otočil a v koncovce byl lepší, tam naopak ztratil Menčík servis a Shelton v zápětí doservíroval. Takže 7-5 první set, teď začal ten druhý, poslouchat můžete na Radiožurnálu Sport. Jaroslav Plašil, Radiožurnál Libeň.
2: Pojďme na fotbal, protože Slovácko hostí v šancelize Baník Ostrava, je to 9. kolo nejvyšší soutěže a tak má slovo reportér Tomáš Perutka.
3: Hraje se 21. minuta, stav je bezbrankový, nerozhodný, Slovácko, Baník Ostrava 0-0. Aktivnější a nebezpečnější od úvodního hvězdu rozhodně domácí, kteří už měli dvě velké šance. Obě měl Havlík, domácí ofenzivní fotbalista, nejprve z hranice pokutového území pálil nepříjemně po zemi k tyči a v zápětí hlavičkoval po centru z levé strany. V obou případech se ale vyznamenal hostující gólman Jedlička. I proto 21. minuta, Slovácko, Baník Ostrava 0-0. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
2: Doplníme i další výsledky šance ligy. Už je dohráno na třech stadionech. Artis Brno remizoval se Slovanem Liberec 0-0. Pardubice porazili pražský tým Bohemians 2-1 a Mladá Boleslav zvítězila nad Zbrojovkou Brno 2-0. A fotbal měníme za hokej, protože začala i předehrávka třetího kola Tip Sport Extraligy mezi Třincem a Plzní. Aktuální informace pro nás má David Procházka.
4: 12. minuta zápasu a Plzeň vede v Třinci 1-0. Už ve 23. sekundě se prosadil Kanaďan Katič a Plzeň tak se dostala do vedení. Pak hrál Třinec přesilovou hru po crosschecku Richarda Žemličky mladšího, ale nevyužil, když měl dvě velké šance. No a teď byli vyloučeni také domácí, takže začíná plzeňská přesilovka. Filip měl hned velkou šanci, ale zatím stále platí Třinec Plzeň 0-1. Z Třince David Procházka, Radiožurnál.
2: Na Radiožurnálu Sport pokračuje pořad s mikrofonem za sportem. Tohle byly informace pro posluchače Radiožurnálu, kterým přejeme hezký den.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
2: A my se můžeme ve vysílání Radiožurnálu Sport znovu vydat zpátky na tenis na Davis Cup na místě v O2 aréně v Praze na zápase Česka se Spojenými státy, konkrétně na duelu Jakuba Menčíkem s Benem Sheltonem. Jsou reportéři Jaroslav Plašil a David Prouza.
0: Jakub Menčík získal svůj servisový gem na začátku druhé sady, vede 1-0, tu první ale ztratil 5-7 v souboji s Benem Sheltonem. Američan teď právě na podání stojí vlevo, to znamená, že vede 15-0. Jakub Menčík připraven zhruba metr a půl za základní čarou přijímat zase jistě velkou ránu Bena Sheltona, tak nakonec spíše technický servis s rotací, ale také servis, který se nevešel do kurtu, takže druhý pokus pro Bena Sheltona. Není to žádná legrace číst podání právě tohoto amerického tenisty. Jednou vám přiletí obrovská bomba, jednou je to zase techničtějšího rázu. No a teď to bylo druhé podání, pomalejší, přesto stačilo na bod Sheltonovi. Jakub Menčík nevinucenou chybou z backendu, kdy trefil asymetrový out, nabízí svému soupeři komfortní náskok 30-0.
1: Jakub Menčík je určitě zatím mnohem závislejší na svém prvním podání než jeho americký soupeř, který vyhrál první sedu 7-5, teď servíruje za stavu 30-0.
2: Na chvíli opustíme Libeňskou halu, kde se hraje tenis, protože se vydáme do Uherského Hradiště na fotbalovou šance ligu 9. kolo. Zápas Slovácka s Baníkem Ostrava komentuje Tomáš Perutka.
3: Ostravané mají k dispozici pokutový kop, ke kterému je připravený kapitán Friedrich. Je to poté, co byl Gilbert faulován v pokutovém území Slončíkem. Friedrich se rozbíhá a posílá míč do sítě. Heča zůstal stát a Friedrich poslal ze svého pohledu ten balon po zemi k pravé tyči. Heča se nevrhl ani na jednu, ani na druhou stranu a Ostravané se teď radují ve 24. minutě. Ostravský Baník se dostává do vedení v tomto utkání 9. kola naší nejvyšší domácí soutěže. Aktuálně tedy Baník vede na hřišti fotbalistů Slovácka poměrem 1-0. Jediným střelcem dosavadního průběhu utkání tedy kapitán ostravského Baníku Friedrich, který před malou chvíli proměnil pokutový kop. Následovat bude samozřejmě rozehrávka domácích fotbalistů ze středu.
2: Děkujeme Tomáši Perutkovi a tak jsme stihli i gól v pořadu s mikrofonem za sportem na Radiožurnálu Sport. Znovu se teď vrátíme na tenis, na zápas Jakuba Menčíka s Benem Sheltonem v kvalifikaci Davis Cupu, komentují Jaroslav Plašil a David Prouza.
1: Ben Shelton se snaží o srovnání stavu ve druhé sadě. První, připomínáme, vyhrál 7-5, teď je to 0-1 40-15. Pohledu Američana, který trefuje balonek sice velmi silně, ale až příliš daleko, poslal Shelton míč za čáru pro podání, takže druhý servis teď pro Američana, který si teď mohl dovolit popřemýšlet o té situaci trošku déle, protože balonek se odrazil do velké výšky od Jakuba Menčíka. Takže se chvíli nehrálo, ale bohužel druhý servis Sheltona byl těžko chytatelný pro Jakuba Menčíka, který si opět neporadil s razancí soupeře, vyhazuje míček nečistě trefené, ale to je v tuto chvíli jedno 2-1 je to.
0: A platí zase slova, která říkal před malou chvílí Jaroslav Plašil, Ben Shelton tvoří body i na druhém servisu celkem komfortně. Není to vlastně žádná velká příležitost pro Jakuba Menčíka v momentě, kdy returnuje právě druhý pokus svého amerického soupeře. 1-1 ve druhé sadě, první získal Ben Shelton poměrem 7-5, teď podává Jakub Menčík, trefuje růžek, přibližuje se k síti, nenechává si spadnout tu smeč, ale měl to lehké, trefil to. V podstatě mohl si vybrat jakékoliv místo a byl by z toho 15, Ben Shelton zůstal v rohu dvorce a už se jenom tak spíše jako divák koukal, kam to poletí. Jakub Menčík se trefil a získává první 15, vede 15-0.
1: Ben Shelton udělal něco podobného jako golman Heča na Slovácku, jak jste před chvíličkou slyšeli při penaltě, zůstal zkrátka stát a doufal, že Jakub Menčík nějakým zázrakem si vybere místo, kde bude stát americký tenista, což se nestalo, ale hrajeme dál, 1-1, je to ve druhé sadě, samozřejmě to platí stále, teď velmi dobrý útok po čáře od Bena Sheltona, 15 oba na straně českého tenisty Jakuba Menčíka, připomínám podání, stav 5-7, 1-1.
0: No, pro změnu zůstal stát Jakub Menčík, dostal to do protipohybu před malou chvílí od Bena Sheltona, takže po 15 český tenista teď půjde podávat zprava na téčko do středu kurtu, Shelton se tam sice natáhl svojí levačkou, ale už ten balonek nedokázal skrotit, ten return skončil za základní lineou, takže krátce předtím, než se nám ten zápas přehoupne do druhé hodiny, Jakub Menčík skóre 5-7, 1-1 a 30-15 půjde podávat zleva.
1: Jakub Menčík zase pečlivě vybírá z balonku, se kterými teď bude servírovat, samozřejmě už má vybráno a už také odservírováno, byla to rána, se kterou si neporadil Ben Shelton, míček byl velmi prudký a perfektně umístěný do vzdálenějšího růžku ven z kurtu, Ben Shelton se marně natahoval, 40-15 pro Jakuba Menčíka, přímý bod z podání.
0: Perfektně to teď vyřešil český reprezentant, může odskočit do náskoku 2-1 ve druhé sadě, pokud zvládne následující 15, nicméně rozehraje tuhle výměnu až přes druhý pokus, ten první skončil v síti a teď už je ten balonek v rukou jedné ze sběraček. Druhý pokus v pořádku, skoro až na čáru, řekl bych Jakuba Menčíka, ale potom return, který, řekl bych, trochu překvapil českého tenistu a po té vteřince navíc, kterou věnoval svému nápravu Jakub Menčík, už to pak měl velmi v komplikované pozici a tak je tu skóre 40-30, Ben Shelton ještě není bez šance v tomhle gemu.
1: Není bez šance, ale samozřejmě vše může ovlivnit svou první ranou Jakub Menčík, teď je stav 40-30, tvrdá rána. Opět do forehandu Bena Sheltona, ale míček letěl prudce do strany a Shelton nedokázal už s razancí pracovat, takže další přímý bod z podání 2-1. 2-1 ještě to stihl v první hodině Jakub Menčík, takže prohraný set 5-7 a vedení 2-1 v první hodině zápasu.
2: To jsou slova Jaroslava Plašila, našeho reportéra, který je společně s Davidem Prouzou na kvalifikaci tenisového Davis Cupu. My můžeme zamířit na hokej. Nebyli jsme už nějakou chvíli v Třinci, kde hraje Plzeň třetí kolo Tip Sport Extraligy. Zápas na Radiožurnálu Sport a třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu irozhlas.cz komentuje David Procházka.
4: Stále 1-0 pro Plzeň od té první minuty a Třinec se docela trápí. Řekl bych, že má horší pohyb než Plzeň, není v útočném pásmu až tak efektivní, i když teď byl v šanci zrovna obránce Aubrecht, ale po kleku na pravém kruhu si zpracoval a pak když chtěl vystřelit, tak nechal puk kousek za sebou. Takže to vypadalo jako takové promáchnutí a plzeňští, když se dostanou do útočného pásma, tak dost často zamknou Třinec na nějaký čas, ale teď pozor, protiútok 3-2, Třinečtí, Voženíl dělá kličku na střed, ale znovu Šlajs se s ním vrátil, strčil mu do té přihrávky hokejku, takže Třinečtí se nepokusili ani o střelu, pokusili, ale na střela nevyšla. Koch pomohl teď útočníkům, zavezl za plzeňskou branku, ale Mereško byl důraznější než Růžička, ale jen na chvíli. Znovu Voženílek za brankou, ale Kotouč teď přichází a plzeňští už budou moci vyhodit. Oplexisklo před vlastní střídačkou to dokázali, ale jen krátce dokázali jen částečně prostřídat a znovu třinečtí už po levém mantinelu mířili do útočného pásma a také to zkusil Patrik Koch přímo na brankáře Jana Růžičku, ale ten zatím gól nedostal dnešním utkání na rozdíl od Ondřeje Kacetla, který inkasoval po 23 sekundách, ale teď to vypadá na faul, na Flina, výhoda, ale Hudáček bude u Kotouče později než plzeňský Čech a tak je tady poslední komerční přestávka minutu a 20 sekund před koncem první třetiny a bude následovat třinecká přesilovka.
2: To jsou slova našeho reportéra Davida Procházky, slyšeli jste o komerční přestávce a tak můžeme ještě před návratem na tenis využít i našeho fotbalového reportéra Tomáše Perutku, který se vydal na zápas Slovácka s Baníkem Ostrava, jestli stále hostující tým vede v Uherském Hradišti, to nám právě Tomáš Perutka právě teď prozradí.
3: Stále to platí, 31. minuta, Slovácko Baník Ostrava 0-1, poté co Fridrich proměnil pokutový kop ve 24. minutě. Připomenu tedy, že to bylo po faulu Slončíka na Gilberta, po rychlé kombinaci Ostravanů, kdy Gilbert sprintoval do pokutového území a domácí měli plné ruce práce, aby ho zastavili. Nakonec ho zastavili pouze za cenu faulu a hlavní sudí Machálek nekompromisně ukázal na puntík, odkud se rozehrává pokutový kop, a Fridrich se mířil přesně k tyči. Teď budou mít hostující fotbalisté k dispozici přímý kop, poté co jeden z fotbalistů Slovácka fauloval vzdálenost 30 metrů zhruba, ze které teď bude Mušak rozehrávat míč směrem na soupeřovou branku. Ne, nebude rozehrávat, protože Ostravané si rozehráli nakrátko. Kubala s Mušakem, ještě přihrávka do středu hřiště, tam je Bevene. Bevene posílá na levou stranu na Bouhu, Bouhu v nákop na Škrkoně. Noga se ještě zapojil do kombinace, stále jsou to Ostravané, kteří se dostali k održenému míči, který sbírá Bevene na levé straně.
2: Slovácko Baník Ostrava ve 32. minutě 0-1 a tak znovu míříme do libeňské O2 arény v Praze, kde se hraje kvalifikace Davis Cupu, a zápas mezi Českem a Spojenými státy je tedy zatím 1-2 na zápasy a teď bojuje Jakub Menšík proti Benu Šoltnovi o to, aby Češi ještě měli šanci na jednak na vyrovnání a jednak na postup na ten finálový turnaj. Jdeme za našimi reportéry Davidem Prouzou a Jaroslavem Plašilem.
1: Ano. Tato slova jen potvrzují, jak je to složité i pro nás tady, pardon, omlouváme se, ale Jakub Menšík zkrátka musí podržet šance českého týmu a je teď sice ve vedení 2-1, ale o to za chviličku může přijít, protože Ben Shelton podává a servíruje náramně, ať už z prvního nebo druhého servisu, vede 40-15 teď a má v zádech první set 7-5.
0: Jakub Menšík vstoupil skvěle do toho turnajového gemu, ujal se vedení 15-0 po krásné výměně, nicméně hlavu to nezamotalo Benu Sheltonovi, který si následně pomohl několika opravdu dílovými ranami a teď tedy má gemboly na konec případných 2-2 ve druhém setu, první získal 7-5, tentokrát se ale nevešel se svým pokusem do té obdélníkové výseče, a tak druhý pokus znamená, že Jakub Menšík by mohl třeba se pokusit atakovat právě ten servis jako Bena Sheltona. Zkouší to, pěkně to bije se zhora, ale Ben Shelton zareagoval. To byla neskutečná paráda, jak utáhl svůj forehand po čáře. Jakub Menšík, který do toho opravdu praštil se vší vervou, tak než se nadhal, tak ten balonek zůstal zase na jeho, nebo přiletěl zpátky na jeho stranu. Takže je to 2-2, připomínám, první prohraný set Jakuba Menšíka 5-7.
1: 7-5, 2-2 pro Bena Sheltona, který může Ameriku dotáhnout do finálového turnaje. Vedení 2-1 na zápasy zatím stále platí. Teď máme živý čtvrtý zápas, který nemusí být poslední, ale Jakub Menšík je tím hráčem, který je v horší pozici. 5-7, 2-2 teď na podání český hráč. Mezitím Ben Shelton už je na svém místě, takže bude teď přijímat podání českého tenisty z pravé strany. Jakub Menšík zaservíroval za čáru pro podání, cílil na středovou čáru, ale letěl balonek až za tu čáru pro podání, takže se bude opakovat servis Jakuba Menšíka. Hezký return do růžku od Bena Sheltona, který postupuje k síti. Jakub Menšík se neubrání druhému, třetímu úderu Bena Sheltona a tak je to 15-0 pro Ameriku.
2: Hezký den znovu i posluchačům Radiožurnálu, kteří se k nám připojili do vysílání do pořadu s mikrofonem za sportem, a tak to nebudeme zdržovat. Začneme na kvalifikaci tenisového Davis Cupu. Češi prohrávají se Spojenými státy 1-2 na zápasy a teď se o vyrovnání snaží Jakub Menšík proti Benu Sheltonovi. Stručné informace má Jaroslav Plašil.
1: Ben Shelton vede 1-0 na sety, teď je to 2-2 ve druhé sadě na podání Jakub Menšík, ale prohrává 0-15 při svém servisu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál Libeň.
2: Teď měníme tenis za fotbal, protože se hraje také Šanceliga, konkrétně 9. kolo, Slovácko proti Baníku Ostrava. To je duel, který dostal na starost Tomáš Perutka.
3: 35. minuta utkání, Slovácko prohrává s Baníkem Ostrava 0-1. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
2: Pojďme zmínit i další výsledky Šanceligy. Už 3 zápasy se totiž hrály odpoledne. Artis Brno, Slovan Liberec, to je duel, který skončil nerozhodně 0-0. Pardubice zvítězili nad Bohemians Praha 1905 2-1 a Mladá Boleslav zdolala brněnskou Zbrojovku 2-0. Ještě musíme se ale vydat taky na hokejovou Tip Sport Extraligu. Stav a čas zápasu 3. kola mezi Třincem a Plzní má pro nás David Procházka.
4: Nebude to tak jednoduché, už je po první třetině, ale jestli bude skóre 1-1 nebo 2-1 pro Plzeň, to se dozvíme, protože McPherson střílel se závěrečnou sirénou. Střince David Procházka, Radiožurnál.
7: A tak pokud byste chtěli vědět o tom, jak to dopadne, tak to nabídneme samozřejmě na digitální stanici Radiožurnál Sport. Tu si můžete naladit třeba na internetu a tam se dozvíte o tom, jak to dopadlo. Zatím tohle byly tedy informace pro posluchače Radiožurnálu, kterým přejeme hezký den.
5: S mikrofonem za sportem.
7: No a my se můžeme vydat zpátky za Davidem Procházkou, který by tedy mohl rozklíčovat tu situaci, o které ve společném vstupu mluvil zápas Třinec Plzeň a náš reportér David Procházka.
4: Tak Třinec nejprve využil přesilovku po krásné kombinaci, kterou zakončil Nestrašil, to bylo 33 sekund a 3 desetiny před koncem první třetiny, no ale pak se na závěrečné sekundy ještě přesunula hra před brankáře Kacetla, no a když už to vypadalo, že už třetina končí, tak ještě sjel z modré čáry McPherson, který přihrál na první gol Katičovi, no a zakončoval, já osobně bych si tipl, že to ještě stihl, ale zazněla siréna, rozsvítilo se zelené světlo skoro současně, tak teď už mají rozhodčí jasno a ten verdikt za malou chvíli v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport uslyšíme, řekl bych, že si to vezme ten zkušenější René Hradil. Tak teď dostává hlavní rozhodčí, který končí dnes svou kariéru, slovo.
8: Na základě zkoumání videa gol padl v čase.
4: Ano, tak jsem měl pravdu a René Hradil to potvrdil. Bylo to hodně těsné, dlouho to zkoumali rozhodčí, ale nakonec to McPherson stihl. Takže Plzeň vede opět a je to 2-1 po první třetině.
7: To jsou slova Davida Procházky, tak jsme se dozvěděli i výsledek po první třetině v hokejové Tip Sport Extralize. Můžeme se vrátit na tenis, na kvalifikaci Davis Cupu do pražské Libně. Zápas Jakuba Menšíka s Benem Sheltonem mají na starost Jaroslav Plašil a David Prouza.
0: Jakub Menšík v tuhle chvíli vede ve druhém setu 3-2, získal svůj servisový gem souboj s Benem Sheltonem, ale ztratil první sadu s Američanem konkrétně poměrem 5-7. To utkání je stále otevřené, stále zůstávám mírným optimistou, protože Jakub Menšík rozhodně se prezentuje na kurtu Foutu aréně lépe, nežli ve svém prvním pátečním souboji s Lennerem Tienem. Všechno je to doslova o pár fifteenech, ostatně tak jako skoro každý tenisový zápas. Jakub Menšík určitě je schopný prolomit servis Bena Sheltona, potřebuje k tomu, ale třeba i kousek štěstí, měl příležitosti v prvním setu, nevyužil je, naopak Ben Shelton byl v tomto ohledu přesnější a tak získal první sadu 7-5. Teď končí přestávka za stavu 2-3 z pohledu Američana. Na podání se bude chystat podle mě zase Američan.
1: I kdyby se Jakubu Menšíkovi nepovedlo dosáhnout na break, tak třeba i vyhraný tiebreak by českého hráče mohl dostat pořádně zase na nohy, protože zatím je tady v nezávidění hodné pozici, stále musí dotahovat, stále musí reagovat na nějaké vedení. Včera se mu nedařilo v utkání s Lennerem Tienem, dnes se snaží o srovnání stavu tak, aby mohl ještě Jiří Lehečka předvést svou formu, do které se tady dostal, kterou tady ukázal fanouškům, ale ono se taky může stát, že už Jiřího Lehečku fanoušci neuvidí a to by byla samozřejmě velká škoda. Jakub Menšík pod tlakem, ale teď ve vedení 3-2 ve druhé sadě, připomínám Ben Sheltone, který teď právě servíruje, má v zádech vyhraný první set 7-5 a uvádí teď balonek do hry technickým servisem, se kterým si Jakub Menšík poradil a následovala chyba Bena Sheltona a je to 15-0 pro Jakuba Menšíka.
0: Tak třeba je to start nějakého breakového gemu pro Jakuba Menšíka. Return v pořádku a nabídnutá chyba teď znamená, že Jakub Menšík na levé straně kurtu bude přijímat s tímhle drobným náskokem v zádech servis Bena Sheltona. I když Ben Shelton se pokusí o to technické podání, jak to stále je docela solidní rána, nic jednoduché, ale Jakub Menšík teď na levé straně může zase potrápit Američana, stejně jako před malou chvílí. Možná jeden z nejpomalejších servisů Bena Sheltona v Praze, 172 km za hodinu a navíc síť, takže druhý pokus, Ben Shelton versus Jakub Menšík, český tenista z forehandu pálí, ale je to kratoučké, takže Ben Shelton může pokračovat, ale tlak Jakuba Menšíka pokračuje z forehandu, teď z backhandu a Jakub Menšík bude hrát ještě volej, který ale není ještě přesvědčivý, takže musí hrát smeč, ta už je v pořádku. Tak dvakrát Lechut Mečík už měl na raketě, měl to připravené, počkal si ještě na volej a následně s Mečí ukončuje výměnu, no a vede 30-0 při konání Bena Sheltona ve druhém setu.
1: Paráda, Jakub Mečík teď nastoupil na Bena Sheltona, kterému jednou pomohla páska, jinak by si myslím, že už Jakub Mečík by měl ten míček dávno vyhraný, tak to oni ještě musel bojovat, ale vyhráli, takže nemusíme si říkat, co by kdyby, je to 30-0 pro Jakuba Mečíka, 5-7-3-2, 30-0, fanoušci se zase dostávají do většího varu. Přeci jenom už je to zase o něco lepší i co do projevu Jakuba Mečíka, který hraje vyrovnaný zápas s Benem Sheltonem, který teď fantasticky servíruje, útočí forehandem do rušku. Jakub Mečík se výtečně brání, běží k sítě na krátký míč, ale bohužel z krátkého míče už nedokázal hrát křížný backhand se spodní rotací, tak to je škoda. Z krátkého míče, ale je těžké něco vymýšlet, to se člověk snaží hlavně o to, aby balonek vrátil přes síť. Teď se to Jakubu Mečíkovi nepovedlo, ale byla to velmi těžká pozice, do které dostal Ben Shelton českého tenistu, který si teď ještě šel upravit botu na lavičku, to může být i dobrý taktický prvek teď, protože Ben Shelton teď pracuje s nějakou atmosférou, s nějakou situací, Jakub Mečík stále ve vedení teď.
0: Je to tak, 30-15, přemýšlel jsem, kdo to naposledy takto dělal s botami, myslím, že Rafael Chodar, španělský reprezentant,
1: je to tak.
0: Mladíčký, který si jednou přemotal celou tkaničku a přerušil ten zápas asi na 3 minuty a jeho soupeři, protože to udělal dvakrát za sebou, nebyli úplně nadšení z tohoto rozhodnutí. Jakub Mečík tento zabalil rychleji tu úpravu své obuvy a teď je na levé straně kurtu připraven přijímat servis Bena Sheltona. Vedení 30-15 pro Čecha, krásný servis ven z kurtu pro Američana a pak kombinace, kterou když trefíte, tak je to radost, jak to z té rakety vyletí. Ben Shelton poslal na Jakuba Mečíka úplně na druhou stranu dvorce, zahrál do protipohybu a ze stavu 30-0 pro Česko je to zase 30-30. Američan prostě zapne, vždy, když potřebuje, přijde mi.
1: A přestože Jakub Mečík dokázal výborně zreternovat těžký servis, tak mu to nebylo nic platné. Zkrátka Ben Shelton přečetl celou situaci náramně, zahrál velmi jistě do protipohybu z forehandové strany a teď je zase připravený podávat. Už je za lepšího stavu pro něj 30 oba za stavu 2-3 z pohledu Sheltona. Těžký servis do forehandu Mečíka. Balonek letěl hodně vysoko. Ben Shelton se jej snažil dostat pod kontrolu a má teď ve výměně lehce navrch, ale teď už to neplatí. Mečík se může zase dostat do výměny a do lepší pozice. Backhand Sheltona obouroča. Úder po čáře Jakuba Mečíka. Teď možná Jakub Mečík si nepočínal úplně trpělivě, protože ta pozice teď nebyla na finální ránu rozhodně ne, ale Jakub Mečík si zkrátka věřil, nepovedlo se to. Byla tam rotace, se kterou si neporadil český tenista, Ben Shelton má rázem gambou.
0: Velká škoda, Jakub Mečík ustál tři obrovské rány. Jedna z těch forehandových opravdu se blížila podle mě rychlosti klidně k 180 km za hodinu v momentě, kdy to pálíte z úrovní sítě, tak je neuvěřitelné, že to tam Ben Shelton dokázal vtlačit. No, ale samozřejmě zatlačil dobře, trefil se do kurtu, Jakub Mečík ne, gambol pro Ameriku na 3-3. Ben Shelton podává zleva ven z kurtu a byť to vypadalo, že by to mohl být out, tak zjevně dotek tam byl. A to znamená, že máme srovnáno ve druhém setu na 3-3 ESO pro Bena Sheltona, který v pravou chvíli zase zapnul, no a ze stavu 0-30 získal 4-15 za sebou a máme srovnáno a zase je ten míč na straně Jakuba Mečíka.
1: My vám tady občas s Davidem Prouzou říkáme údaje o rychlosti podání a podobně, ale berte to na druhou stranu se rezervou, protože teď se tam ukázal servis 170 km za hodinu Bena Sheltona a byť byl technický, nebyla to úplně rána, tak přeci jenom trošičku se mi to nepozdává, ale zkrátka není to úplně nejdůležitější informace. Teď Jakub Mečík na podání za stavu 3-3 ve druhé sadě. Škoda, ten předchozí gamble byl dobře rozehraný, ale Shelton výtečně odpověděl a tak teď Jakub Mečík buduje svůj náskok znovu od prvního balonku a to se mu daří 15-0. Přetlačil teď Jakub Mečík od základní čáry Bena Sheltona.
0: A chytře zahrál tam, odkud Jakub Mečík, respektive Ben Shelton utíkal, takže i on teď ochutnal trochu vlastní medicínu, dostal míč do protipohybu a nakonec už nebyl schopný reagovat. 15-0 pro českého tenistu, 5-7-3-3 z pohledu Jakuba Mečíka, který teď servíruje zleva na střed hřiště a je to bod podání. Velmi dobře si teď Jakub Mečík nadhodil, opřel se do svého servisového pokusu a velmi záhy se dostává do 2-15 náskoku.
1: Jakub Mečík jde teď servírovat z pravé strany, Ben Shelton přijímá podání 2 metry za základní čarou, bomba na střed, ESO Jakuba Mečíka, takhle by to šlo a takhle je to nutné, protože první servis je klíčový pro Jakuba Mečíka, to tento zápas ukazuje jasně, 40-0 po ESO.
0: Přijde mi, že opravdu, dokud se nehraje, tak to je pořád lepší pro českého tenistu. Ben Shelton v těch delších výměnách má prostě trochu větší kontrolu nad těmi balonky, méně chybuje. Teď Jakub Menčík dělá všechno pro to, aby ten game byl ještě do minuty odehraný, a to se možná opravdu stihlo. Čistá hra pro Jakuba Menčíka, 216 km v hodině, další ESO pro Čecha, který si půjde sednout v přestávce druhého setu s vedením 4-3.
7: Zmiňuje David Prouza, protože tedy Jakub Menčík jde do vedení ve druhé sadě nad Benem Sheltonem. No a tak se můžeme vydat ve vysílání Radiožurnálu Sport na fotbalovou šanceligu. Závěr prvního poločasu zápasu 9. kola mezi Slováckem a Baníkem Ostrava. Informace pro nás má Tomáš Perutka.
3: V Uherském Hradišti už se hraje nastavený čas. Hlavní sudí Machalek nastavil jednu minutu. Z ní podle mých stopek už odehráno 45 vteřin. A teď hlavní sudí naposledy zapískal do píškalky na závěr první půle. Aktuální skóre po prvním poločase, tedy Slovácko, Baník Ostrava 0-1, jediným střelcem dosavadního průběhu Friedrich, který ve 24. minutě proměnil pokutový kop po faulu na Gilberta v pokutovém území. Toho faulu se dopustil obránce Slončík, ale musím doplnit, že teď v závěru měli domácí obrovské šance. Byl to Vorlický, po něm Blahud, jejich střely opravdu mířili těsně kolem tyčí Jedličkovy branky. Vedle mě kousek tady stojí sportovní manažer domácího klubu Šumulikovský, který se tady několikrát chytil za hlavu, protože opravdu těch šancí měli domácí přehršel. Co jim je ale platné, že měli teď v závěru převahu, že si vypracovali spoustu šancí, když se hraje fotbal na góly, a proto platí po první půli Slovácko Baník Ostrava 0-1 po gólu Friedricha. Já se budu těšit na sešenou v úvodu druhého poločasu.
7: Taky se budeme těšit, pojďme doplnit ty zbylé výsledky. Pardubice Bohemians 2-1, Mladá Boleslav Zbrojovka Brno 2-0, Artis Brno Slovan Liberec 0-0. Dohrány už jsou 4 zápasy v anglické Premier League. Tottenham s brankářem Antonínem Kinským podlehl Aston Villa 2-3, za to Newcastle s Lukášem Horníčkem mezi třemi tyčemi zvítězil, a to nad nováčkem Hull City 2-1. Brighton zvítězil nad obhajníčkem mezi třemi tyčemi zvítězil, a to nad nováčkem Hull City 2-1. Brighton zvítězil nad obhájci mistrovského titulu Arsenalem 3-0 a Everton

0: práci na dvorci a teď bude servírovat z levé strany. Hezký druhý servis, Menšík vrací, poradil si s rotací a Ben Shelton z forehandu, kde se nemýlí tak často, teď vyhazuje míček za čáru a je to 15. oba.
1: Dostal ten return docela pod nohy, nebo minimálně tak, že nemohl úplně útočit a to bylo klíčové. Jakub Menšík se opřel dobře do svého returnu, srovnal na 15-15. On opravdu returnuje v tomto zápase velmi dobře, o to více pak vyniká servis Bena Sheltona, protože i tak dokáže ty své gemy sbírat, zatím o podání nepřišel, byť breakové příležitosti český reprezentant měl. Teď je to po 15, Menšík vede 4-3 ve druhém setu, první ztratil 5-7, teď Ben Shelton přes druhé podání rozehraje další výměnu, ale i to druhé podání umí být sacramensky nebezpečné. Jakub Menšík připravený, zkusí třeba zaútočit a útočit nemusí, páska je totiž teď na straně českého týmu, který se dostává do vedení 30-15 po tom, co Ben Shelton zahrává dvojchybu.
0: Tato pomoc samozřejmě přichází hod, Jakub Menšík zase v pozitivním stavu při servisu Bena Sheltona. Před chviličkou při předchozím servisovém gemu vedl český hráč dokonce 30-0.
2: Pěkný den i posluchačům Radiožurnálu. Znovu je tu společný vstup Radiožurnálu Sport a právě Radiožurnálu. Pořád s mikrofonem za sportem začneme na Davis Cupové kvalifikaci na utkání Jakuba Menšíka s Američanem Benem Sheltonem. Češi prohrávají 1-2 na zápasy a o tomto utkání právě mezi Menšíkem a Sheltonem teď bude informovat Jaroslav Plašil.
0: Ben Shelton vyhrál první set 7-5, teď se snaží o srovnání skóre, podává za stavu 3-4 a díky výtečnému servisu si teď pomohl k bodu, takže srovnává na 30 oba. Na Radiožurnálu Sport vysíláme odtud z Libeňské haly celé utkání v přímém přenosu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Tolik informace tenisové, teď pojďme na fotbal. Slovácko hostí Baník Ostrava v 9. kole šance ligy v Uherském Hradišti, je u toho náš reportér Tomáš Perutka.
3: Po prvním poločase Slovácko prohrává s Baníkem Ostrava 0-1. Gól jsme viděli ve 24. minutě, kdy Friedrich, kapitán hostujícího týmu, proměnil pokutový kop. Bylo to po faulu Slončíka na Gilberta v pokutovém území. Musím ale doplnit, že spoustu šancí měli také domácí fotbalisté v závěru první půle. To byli konkrétně Vorlický a také Blahut, kteří mířili těsně vedle a v úvodu utkání měl dvě velké šance také záložník domácího týmu Havlík. Domácí ale doplácí na neproměňování šancí, i proto tedy po první půli Slovácko Baník Ostrava 0-1. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
2: Deváté kolo se dnes nehraje a nehrálo jen v Uherském Hradišti. Artis Brno, Slovan Liberec, to je duel, který skončil remízou 0-0. Pardubice zvítězili nad pražskými Bohemians 2-1 a uspěla i Mladá Boleslav, ta porazila jiný brněnský tým, nikoli Artis, ale Zbrojovku. Mladá Boleslav, Zbrojovka, Brno 2-0. No a fotbal vyměníme za hokej, protože se rozeběhla taky předehrávka třetího kola Tipsport Extraligy. Zápas mezi Třincem a Plzní, aktuální informace přidá reportér David Procházka.
4: Po první třetině platí Třinec Plzeň 1-2, hosté se dostali do vedení díky Katičovi už ve 23. sekundě, pak domácí 33 sekund před koncem první části vyrovnali v přesilové hře, kdy se prosadil Nestrašil, no ale se závěrečnou sirénou ještě skóroval McPherson, rozhodčí ten gól dlouho zkoumali a nakonec uznali za regulérní. Takže Třinec Plzeň 1-2 z Verk Arény, David Procházka, Radiožurnál.
2: Na digitální stanici Radiožurnál Sport vysíláme i dál pořad s mikrofonem za sportem. Fotbal, tenis, hokej, je to nabité, pokud chcete, můžete si nás naladit. Tohle byly informace pro posluchače Radiožurnálu, kterým zatím přejeme hezký večer.
5: Radiožurnál Sport.
6: Sport ze všech úhlů.
2: A pojďme znovu na tenisový Davis Cup ve vysílání Radiožurnálu Sport za našimi reportéry Jaroslavem Plašilem a Davidem Prouzou, kteří jsou na utkání Jakuba Menšíka s Benem Sheltonem.
0: 5-7-4-4-15-0, takové je skóre z pohledu Jakuba Menšíka, který teď bude podávat z levé strany dvorce. Skvělý servis před chviličkou, ale nezopakoval v tuto chvíli Jakub Menšík, který teď bude muset dobývat obranu druhým podáním, což je v tomto utkání pro něj složitější. Navíc, když dělá dvojchybu, škoda. Tak Jakub Menšík teď nechtěně zase pomáhá svému soupeři. Snad se nebude opakovat první sada, kdy velmi snadno Menšík procházel prvními čtyřmi servisovými gemy. David Prouzel to připomínal, že tam ztratil snad jenom jeden 15, jenomže pak v situaci...
1: Ztratil jeden 15, ano. Než pak ztratil čtyři.
0: Ano.
1: Teď je to 15-15, až do pokročilé fáze druhého setu si nechal Jakub Menšík první dvojchybu. Teď snad získá tuhle výměnu, má ji dobře připravenou a nakonec na to, v jaké byl pozici, tak to byl docela těžký volej Jakuba Menšíka, nicméně zvládl ho český reprezentant a tuhle chvíli se dostává do náskoku 30-15.

0: A ještě že tak, protože tohle se také velmi jednoduše dalo zkazit a ta situace by najednou byla velmi nepříjemná.
1: Jakub Menšík s vědomím toho, že český tým prohrává 1-2 na zápasy, to samozřejmě není jednoduché, to si určitě do hlavy Jakub Menšík nepouští, doufejme. Teď se snaží o to, aby zápas pokračoval třetím setem. Zatím je to 5-7-4-4-30-15 pro Menšíka, který teď útočí do rušku do forehandové strany Bena Sheltona, který zvedá balonek do výšky. Menšík to dohrává v pohodě, u sítě krásně. Režíroval celou výměnu Jakub Menšík, by těch úderů bylo hodně, ale pokaždé to bylo tak, že Jakub Menšík měl navrch, Ben Shelton se jenom bránil a neubránil, 40-15.
0: Kontrolovaný postup vstříc 15 od Jakuba Menšíka a je to teď pozice, kdy může dalším ziskem bodu pokročit do stavu 5-4 v souboji s Benem Sheltonem, nedávným finalistou amerického Grand Slamu US Open. Jakub Menšík teď 40-15, rána do středu hřiště a Ben Shelton na returnu, tentokrát příliš dlouhý, 5-4 vede Jakub Menšík v souboji se svým americkým soupeřem. Je teď o něco blíže zisku druhého setu, ale také musíme připomenout, že ten první ztratil 5-7.
2: Tolik slova Davida Prouzy v pořadu s mikrofonem za sportem z kvalifikace tenisového Davis Cupu. Můžeme na chvíli zamířit i na jiné sporty, třeba na baseball, protože Hroši Brno poprvé v historii ovládli extraligu v dramatické finálové sérii s Kotláskou. Nakonec vyhráli ten rozhodující sedmý zápas na hřišti pražského celku 8-6 a to v 11. směně. Titul získali po vítězství tedy 4-3 na zápasy a mezi šampiony se zapsali jako pátý klub a třetí brněnský po Dracích a Technice. Taky šipky byly dnes na programu a to v nizozemském Amsterdamu se hraje finále světové série, na které se poprvé dostal i Karel Sedláček. Dostal se i přes první kolo, probojoval se do osmifinále, kde dnes ve vynikajícím utkání nakonec podlehl domácímu nizozemci Chianu van Veenovi 70 na legi, nicméně Karel Sedláček zahrál jeden ze svých vůbec nejlepších zápasů, na tři šipky házel průměr přes 103 bodů, dokonce trefil i víckrát ten maximální nához 180, to je nejvíc, co na tři šipky můžete trefit, nicméně hraje se samozřejmě na zavření a zvítězil tedy Chian van Veen. Tolik informace o šipkách baseballu. Na hokejovém stadionu v Třinci v extralize je stále přestávka mezi první a druhou třetinou. Třinec prohrává 1-2 se Západočechy a Slovácko prohrává ve fotbalové šancelize v devátém kole po prvním poločase s Baníkem Ostrava 0-1. Znovu zpátky na tenis. Jakub Menšík usiluje o to, aby jednak vyrovnal zápas s Benem Sheltonem na 1-1 na sety a poté i celý duel, celý souboj Česko-Spojené státy americké na 2-2 na zápasy a vynutil tak ten rozhodující singlový duel, který by sehrál Jiří Lehečka. Slovo teď mají znovu reportéři David Prouza a Jaroslav Plašil.
1: Ano, můžeme jít postupně 15 po 15 a teď za stavu 5-4 Jakub Menšík ve vedení 15-0. Ben Shelton s úderem neuspěl, byl příliš dlouhý a tak Jakub Menšík je po chybě soupeře ve vedení 15-0. 5-7, 5-4, 15-0 pro Jakuba Menšíka.
0: Situace, kterou už jsme tady několikrát zažili, drobné náskoky Jakuba Menšíka na returnu, ale vždy dokázal vyřešit Ben Shelton svým dílovým servisem, tak třeba teď už to nevyjde. Ben Shelton připraven u základní čáry servírovat zleva. Levoruký tenista může překvapit Jakuba Menšíka tou ranou ven z kurtu, také to dělá. Menšík se tam krásně natáhl z backendu a dokázal dostat balón do hry a teď je, neříkám v tlaku, ale rozhodně v té výměně drží. Ben Shelton útočí teď z forehandu po čáře, Jakub Menšík následně forehandem křížem a sám pak při pokusu o úder přes lineu nebo po line neuspěl a doplatil na to, že zkrátka ta síť u té boční čáry je o poznání vyšší. Jakub Menšík teď v pozici, kdy rozhodně měl možnost tu výměnu získat, tak zachyboval a je to 15-15, bohužel.
1: No, velká škoda, že Jakub Menšík teď nevytěžil víc ze svého fantastického returnu, při kterém musel Shelton couvat. To nebylo jednoduché, přistál mu balonek u nohou u základní čáry, ale Jakub Menšík z toho nevytěžil víc než pokračování výměny a Ben Shelton se nakonec dostal do lepší pozice a vynutil si chybu Jakuba Menšíka. 15 oba, 4-5 z pohledu Sheltona, servis pravé strany velmi přesný do forehandu Menšíka, který vrátil balonek, takže se hraje teď backhand obraný Menšíka. Shelton zkracuje hru, Menšík běží k síti, vrací míč hezky přes síť, ale Shelton technickou parádou na druhou stranu a teď už to Ben Shelton nezvládne. Fantastická reakce Jakuba Menšíka při výměně, která teď dostala fanoušky zase do varu. To bylo neskutečné teď, co oba tenisté předváděli. Nejprve Jakub Menšík pozval soupeře k síti, nebyl to finální kraťas, Ben Shelton ještě doběhl, umožnil ale hrát zase Jakubu Menšíkovi další skvělý úder a ten další už pak Ben Shelton nezvládl. Takže 30-15, dva balonky od zisku sady teď Jakub Menšík.
0: Na to, že měří skoro 2 metry, tak se pohybuje po kurtu opravdu elegantně a hlavně velmi rychle a to bylo to nejklíčovější, proto tedy teď ten náskok 30-15 returnujícího Jakuba Menšíka. Dvakrát za sebou se do returnu trefil perfektně, tak ještě jednou by se to hodilo. Ben Shelton servíruje ven z kurtu do těla Jakuba Menšíka, ten balon vrací, Ben Shelton podsekává balon, přibližuje se k síti, následně hraje zkrácený volej a Jakub Menšík je u sítě teď sám a může to celé zakončit backendovým volejem, přes pásku se ještě hraje a tohle je obrovská klika, ale Jakub Menšík si vybojoval srpnatým výkonem v té minulé výměně a vlastně i v téhle. Takže jsou tu 7 goly a rovnou 2 pro českého reprezentanta. Šance Česka na postup do Final 8 Davis Cupového turnaje stále žijí.
1: Jakub Menšík se omlouval, cítil se provinile, ale já si myslím, že si nemá co vyčítat, protože on byl v pozici, kdy to měl všechno ložené a vlastně jenom mohl to pokazit a dát šanci Benu Sheltonovi, což se málem stalo, nestalo se to. Štěstí teď pomohlo Jakubu Menšíkovi. 40-15, skandování Kuba, slyšíte zřetelně ve vysílání radiožurnálu Sport, fanoušci se přidávají další a další, ale teď už zase rozhodčí utěšil publikum libeňské haly, protože Ben Shelton se snaží odvracet setboly Jakuba Menšíka za stavu 4-5, 15-40, Shelton má balonek nad hlavou, těžký servis Jakub Menšík vrátil, ale Shelton je v dobré pozici, útočí. Kam? Těsně na čáru, to byla taky klika.
0: No, teď si myslím, že pár diváků minimálně netušilo a ani Tomáš Berdych nevypadal přesvědčeně. Kontrola na jestřábím oku a lajna bohužel jako z praku trefená. Takže první set bol je pryč. Snad se nebude opakovat situace z prvního setu. I tam Jakub Menšík měl breakboly, nevyužil je. Teď Ben Shelton jeden odvrací a bude se pokoušet o to samé z levé poloviny dvorce. Jakub Menšík tentokrát vlastně asi nemusí nic moc řešit, protože ten rytem dostal do kurtu, to bylo zásadní. Pak už to bylo maximálně o tom, jestli Ben Shelton udělá chybu a byť zahrál tedy velké riziko Američan, tak mu to vyšlo. Ještě jeden set byl. Jakub Menšík nereternu, Ben Shelton servíruje zleva přes pásku do autu, dokonce za základní lineu. Takže přes druhý pokus, pár výkřiků fanoušků, rychle jsou utišeni empireovým sudím a teď druhé podání. Setball další pro Jakuba Menšíka, servis, který je v pořádku, skvělý ryter Menšíka, který se přibližuje k síti, počká si, vybírá stranu a je to set pro Česko. Jakub Menšík teď dává pěst směrem divákům, kteří před malou chvíli skandovali Kuba, Kuba. Teď si to můžou klidně zopakovat, bude na to čas, protože přichází přestávka před rozhodující třetí sadou. Tak Jakub Menšík se probudil v pravou chvíli, získává první set v tento Davis Cupovém klání a je srovnáno 1-1.
2: Ale tohle je skvělé zprávy z tenisového Davis Cupu. Jakub Menšík tedy vyrovnal proti Benu Sheltonovi na 1-1 na sety. My se můžeme vydat na hokejový zimní stadion do Třince, kam přijeli v rámci třetího kola Tipsport Extraligy plzeňští hokejisté. Slovo má reporter David Procházka.
3: Čtvrtá minuta druhé třetiny, skóre platí tak jako po první části 1-2 z pohledu Třince. Ten gol v závěru první třetiny, který střelil McPherson, platil po snad 3minutovém zkoumání u videa. Muselo to být hodně těsné na desetinky, ale hosté to zvládli, stihli. No a v úvodu druhé třetiny, snad v první půl minutě, se mluvil o tom, že Třinec nastoupil do druhé třetiny o poznání aktivněji, ale to už dávno neplatí, protože další desítky sekund a minut patří Plzni. Zase Plzeň aktivní, zase dobře bruslí, zase mají třinečtí problémy v rozehrávce. A tak je Plzeň v útočné třetině Měchura dostavil puk u modré čáry, ale Kubě se ho nedostal ven z pásma. A takhle Lancet může znovu přihrávat Mereškovi do druhé vlny a Mereško zakončoval levý beton Kacetla. Znovu Filip na modré čáře, který zaskočil za ukrajinského obránce Mereška a plzeňští opět dobře forčekují a dobře získávají kotouč a drží ho na svých holích. Strnat nabíjí Mereškovi, Mereško pálí, Kacetl chytá, vyráží za branku a plzeňští znovu na modré čáře. Znovu získávají kotouč, teď je to Malák, vyjel si do střelecké pozice a Kacetl chytá a domácí jen obloučkem vyhazují až na brankáře Jana Růžičku, tak aby stihli prostřídat, kompletní pětka prostřídala, ale plzeňští rychle rozehráli, je tam Filip se Strnadem a před brankou Hlídku je teplý. Snažil se teď tečovat, ale byl to třinecký obránce, který srazil kotouč, konkrétně Koch, a třinečtí už jsou ve středním pásmu. Hudáček ale u červené čáry narazil na obránce Maláka a teď ten může dopředu.
2: Tenista Jakub Menšík bojuje o postup do finále Davis Cupu. Češi po třech zápasech prohrávají s Američany 1-2 na zápasy. V pražské O2 Areně to vidí reportér Jaroslav Plašil.
1: Ano, v přímém přenosu radiožurnálu Sport jsme byli před chviličkou u toho. Jakub Menšík srovnal stav setu na 1-1 a teď uvádí míček do hry při svém podání v rozhodujícím třetím setu. Připomínám, Česko prohrává 1-2 na zápasy. Jakub Menšík srovnává na 1-1 v duelu s američkou jedničkou Sheltonem. Jaroslav Plašil, radiožurnál Libeň.
2: Fotbalisté Slovácka bojují v devátém kole šance ligy s ostravským Baníkem. Zápas sleduje reportér Tomáš Perutka.
4: 48. minuta utkání. Slovácko prohrává s Baníkem Ostrava poměrem 0-1. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, radiožurnál.
2: V dalších zápasech Liberec remizoval s Artisem Brno 0-0, Mladá Boleslav zdolala Zbrojovku Brno 2-0 a Pardubice porazili 2-1 pražské Bohemians. V předehrávce třetího kola Tip Sport Extraligy hrají hokejisté Třince proti Plzni. Je u toho reportér David Procházka.
3: 27. minuta, Třinec stále prohrává s lepší Plzní 1-2. Střince David Procházka, radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Pojďme zpátky na fotbalovou šanceligu za naším reportérem Tomášem Perutkou, který sleduje zápas mezi Slováckem a ostravským Baníkem. Tomáši, máš slovo.
4: Gól! Právě v tuto chvíli domácí střílí gól a vypadá to, že by ten gól měl platit. Bylo to po akci Borlického, který se prodral z levé strany do pokutového území, nacentroval zleva a na vzdálenější tyči číhal Defe, který poslal míč do odkryté branky. Brankář Jedlička si totiž hlídal tu přední bližší tyč, no a nabíhající on Defe ho tam nedokázal nikdo z bránících hráčů zachytit. To znamená, že teď, když nám naskakuje 50. minuta na světelné tabuli, tak platí skóre Slovácko Baník Ostrava 1-1, i když na světelné tabuli stále svítí u domácího týmu 0, ale vypadá to, že by ten gól opravdu platit měl. Teď potvrzuje také hlasatel jméno střelce, Defe, obránce, pravý obránce, a aktuální stav v Uherském Hradišti, tedy mezi Slováckem Baníkem Ostrava 1-1. Z pohledu domácího týmu je to.
2: Říká reportér Tomáš Perutka, 1-1 mezi Slováckem a Baníkem Ostrava. Znovu se můžeme vydat i na hokejovou Tip Sport Extraligu. Předehrávka třetího kola, zápas Třinec Plzeň a David Procházka nám poví, jestli padly nějaké branky i ve druhé třetině.
3: 28. minuta končí, teď právě 29. Třinec prohrává z Plzní 1-2, ale je to teď velký fičák v obraném pásmu, především Třince. I když se hraje teď hodně nahoru dolů, tak plzeňští přece jen zakončují na Kacetla teď hodně často a Kacetl si snad během 5 minut připsal možná 10 zákroků. Už 9. minuta druhé třetiny, stále 1-2 z pohledu Třince. Musil teď neudrží pásmo, ještě plácel do puku, ale už vyklízí a už míří do střední třetiny a také za Kacetlovou branku, kam plzeňští teď vyhodili přes protečování na červené.
2: Ještě musel... Pokud byste chtěli poslouchat jak Davida Procházku z hokejové Tip Sport Extraligy, tak Tomáše Perutku z fotbalové šanceligy určitě můžete buď mít v mobilu aplikaci Můj rozhlas nebo i na internetu. Také si můžete otevřít stránky i rozhlas.cz, radiožurnál Sport.cz, tam přímé přenosy najdete. My se ale znovu teď musíme vydat na tenis, protože začala třetí sada, rozhodující sada zápasu mezi Jakubem Menšíkem a Benem Sheltonem v kvalifikaci Davis Cupu o to, jestli Američané postoupí na finálový turnaj, nebo to bude 2-2 a rozhodovat bude singlový zápas, do kterého by nastoupil Jiří Lehečka. David Prouza a Jaroslav Plašil komentují zápas na radiožurnálu Sport.
0: 1-0 pro Jiřího Lehečku, ale Jakuba Menšíka ve třetím setu. Čech vede nad Benem Sheltonem, Američan servíruje a náskok 30-0 k tomu. Teď velká škoda, protože Jakub Menšík rozhodně mohl získat 15 před pár okamžiky. Místo toho je to relativně komfortní náskok pro Bena Sheltona, který teď půjde servírovat zprava na Jakuba Menšíka a je to nepřesné a zároveň relativně pomalé na poměry Bena Sheltona a to znamená, že jenom druhý pokus zbývá teď americkému tenistovi. Jakub Menšík může minimálně pomýšlet na zisk úvodního 15 v tomto gemu, pokud trefí return. Teď to skočilo neskutečně, jak ta rotace, kterou dává Sheltonem svým úderům, tak se projevila naplno, ale nakonec Jakub Menšík přechytračil Bena Sheltona, přitáhl si ho k síti, pak ho prohodil, jako by se nekumelilo. To opravdu nebyl rychlý úder, ale přesto našel své místo. Skóre 15-30 z pohledu českého tenisty a 1-0 ve třetí.
1: No, přiznám se, David.
2: Zmiňuje reportér David Prouza, znovu to pojďme vyměnit na radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za Sport. Sportem. a vydat se do Uherského Hradiště, protože znovu další změnu skóre nám přiblíží reportér Tomáš Perutka. Zápas Slovácko-Baník Ostrava.
4: Ano, domácí dokázali během 2 minut otočit vývoj skóre tohoto duelu. Aktuálně v právě probíhající 53. minutě už totiž platí, že Slovácko vede nad ostravským Baníkem poměrem 2-1. Tím dalším střelcem, který se zapsal do střelecké listiny, je Patrik Blahut, který po přihrávce z levé strany, po centru z levé strany, se výborně zorientoval v pokutovém území a z nějakých 13-14 metrů vypálil k levé tyči. Brankář Jedlička se po té střele natahoval marně. No a proto také díky tedy zásahům postupně Defeho a Blahuta domácích v úvodu druhé půle otáčí vývoj skóre tohoto utkání. Pro Ostravany opravdu ledová sprcha po poločasové přestávce, kdy teď už tedy ztrácí o jednu branku.
2: O ledové sprše mluví náš reportér Tomáš Perutka. Tak rychle připomenu ten průběh zápasu. Michal Friedrich otevřel skóre z penalty ve 25. minutě, Baník Ostrava vedl, ale teď po změně stran tedy Defe a Blahut otočili. Slovácko už má jednobrankový náskok a vede v 54. minutě tedy 2-1. Slyšeli jste to od Tomáše Perutky, můžete ho poslouchat v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu i rozhlas.cz radiožurnál Sport.cz. Znovu nás bude zajímat kvalifikace tenisového Davis Cupu, zápas Česko-Spojené státy, lépe řečeno singlový duel Jakuba Menšíka s Benem Sheltonem v podání Davida Prouzy a Jaroslava Plašila.
1: Ano, singlový duel, který může být poslední, ale nemusí. Jakub Menšík samozřejmě dělá všechno pro to, aby platila varianta B. Srovnal stav setu s Benem Sheltonem, teď je to 1-1 a 1-1 také v rozhodujícím třetím setu. Jako první teď zase může se dostat do vedení svým podáním Jakub Menšík, který rozehrál sadu servisem. První servisový gem bezpečně uhrál, ujal se vedení 1-0, Ben Shelton teď srovnal a tak zase za stavu 1-1 podává Jakub Menšík tentokrát bohužel do autu a tak to teď bude zkoušet Jakub Menšík přes druhý servis, což pro něj není tak dobrá cesta k bodu v tomto utkání jako pro jeho soupeře, ale o tom už jsme mluvili. Forehand Bena Sheltona do růžku, do autu, ale od základní čáry Ben Shelton chybuje a těch chyb se teď několik už ukázalo a určitě může být znát, co všechno má Ben Shelton za sebou. Naopak Jakub Menšík se určitě může probojovat do lepší fyzické pohody.
0: Rozhodně český tenista teď má příležitost zleva dohrát nebo respektive přiblížit se k zisku svého servisového gemu, pakliže se trefí do prvního podání, které je krásně ven z kurtu. Shelton tam byl forehandem a pak Jakub Menšík libově halfvolejem z forehandu ven z kurtu získává další 15. To je situace, kterou opravdu nechcete hrát často, protože je to obrovské riziko a velká nejistota, ale když se to povede, vypadá to nádherně. Menšíkovi se to povedlo, tak vede 30-0 za odměnu.
1: A snad je to ta známka toho a další důkaz toho, že si Jakub Menšík věří mnohem víc než ve včerejším zápase, kdy byl hlavou hodně dole, teď hodně ožil a stále má šanci Bena Sheltona porazit. Je v ráži a rozděluje balonky, teď s chladnokrevností umístil forehandovou ránu do růžku. 40-0 pro Jakuba Menšíka, skvěle teď na podání český hráč.
0: Jakub Menšík a 3 gemboly za stavu 1-1 ve třetím. Přímý přenos radiožurnálu Sport z Libeňské haly, kde se čeští tenisté snaží o postup do finále Davis Cupu na ten turnaj Final Eight, ale ztrácí s Amerikou 1-2 na zápasy. Jakub Menšík teď v možnosti dotáhnout na 2-2 a pokud bude podávat jako teď zleva, tak ta šance určitě je docela slušná, protože Jakub Menšík zapisuje ESO a dostává sebe a také český tým do mírného náskoku. Ve třetí sadě je to 2-1 pro Česko.
2: To jsou slova Davida Prouzy, pojďme rychle z tenisu na hokej, na zápas, na předehrávku třetího kola Tip Sport Extraligy. Třinec hostí Plzeň, na utkání vyrazil David Procházka.
3: 7,5 minuty do konce druhé třetiny, skóre stále stejné jako po 20 minutách. 1-2 z pohledu Třince. Třinec měl teď přesilovou hru, ale hráli dost špatně. Možná v té první části, v té první minutě, ta první přesilovková formace dobře kombinovala, ale prakticky nevystřelila. No a pak už se třineští do pásma prakticky nedostali, nebo neměli puk pod kontrolou. Teď jsme viděli další plzeňský protiútok. Zakončení backendem na brankáře Kacetla, ten chytil u přední tyče. Teď ho vyvolávají fanoušci Třince a Kacetl s zdviženou pravačkou, které drží hokejku a vyrážečku, tak pozdravil přes celou délku kluziště třinecký kotel, ale ten dnes příliš radosti ze hry Třince nemůže mít. Plzeňští jsou aktivnější, lépe bruslí a zaslouženě vedou 2-1. I když ten druhý gól muselo zkoumat až video, bylo to zároveň se závěrečnou sirénou, ale asi nějakou desetinku ještě před vypršením druhé třetiny. Adámek domácího bránce teď přebrusil až k modré čáře. Po přejetí modré vypálil na brankáře Růžičku, ale takovou propagační střelu, kterou Jan Růžička chytil do rukavice a přerušuje hru přesně 7 minut před koncem druhé třetiny. Třinec, Plzeň 1-2, oba dva týmy teď střídají.
2: 2-1 je skóre, které platí z pohledu hostující Plzně v hokejové Tipsport Extralize v Třinci. Když jsme naposledy byli na fotbalové šance lize v pořadu s mikrofonem za sportem na radiožurnálu Sport, tak Slovácko vedlo nad Baníkem Ostrava 2-1. Jestli Slovácko vede i dál nad Baníkem Ostrava, to už nám poví reportér Tomáš Perutka.
4: Ano, stále to platí, 58. minuta, Slovácko Baník Ostrava 2-1, teď hra přerušena a rozehrávat míč budou fotbalisté ostravského Baníku, jeden z domácích hráčů potrestán žlutou kartou, mezi tím, co jste byli na jiných sportovištích, tak tady došlo ke střídání, trenér Skuhravý poslal na Travnatou plochu dva čerstvé hráče, před pár okamžiky vystřídali konkrétně Jurečka a Smith, Jurečka tedy další z fotbalistů, kteří v minulosti oblékali dres Slovácka a dostal příležitost na straně ostravského Baníku v tomto duelu, ve kterém se teď chvíli nehraje, protože probíhá ošetřování jednoho z ostravských fotbalistů. Je to Kubala, který se teď pomalu zvedá a vypadá to, že bude moci pokračovat ve hře. To říkám v 59. minutě, kdy tedy platí, že Slovácko vede nad svým ostravským soupeřem poměrem 2-1 a vypadá to, že ke střídání se chystá také doma.
2: 2-1 tedy v Třinci na hokejové Tipsport Extralize, i když z pohledu Plzně 2-1 na Slovácku ve fotbalové šancelize, kde domácí vedou nad Baníkem Ostrava a naposledy to bylo 2-1 ve třetí sadě i na tenise v kvalifikaci Davis Cupu mezi Jakubem Menšíkem a Benem Sheltonem. Po pauze se tak vracíme do libeňské haly za našimi reportéry Jaroslavem Plašilem a Davidem Prouzou.
1: Ohlášený stav platí 2-1 pro Jakuba Menšíka, který je teď ovšem napříjmu a diktuje Ben Shelton, co se bude dít na dvorci, a teď se dělo to, že Jakub Menšík nepřehodil síť z defenzivy a Ben Shelton vede 40-15 při svém podání.
0: 2-1 ve třetím setu pro Jakuba Menšíka, ale gamboli pro Američana, který může za malou chvíli zase srovnat. Příjemné pro Jakuba Menšíka určitě to, že když drží své servisy, tak si chodí sednout s vědomím, že je v mírném náskoku. Jakub Menšík teď ale returnuje a pokusí se třeba ještě zdramatizovat tento čtvrtý game závěrečné sady v souboji s Benem Sheltonem, finalistou letošního US Open. Dobrý return, chtěl jsem říct, od Jakuba Menšíka dobře trefená strana, nicméně nevytáhl to už český tenista nad pásku. A to znamená, že stav 2-2 už je teď aktuálně realitou v O2 aréně. Tenhle stav svítí na velké kostce a na podání se bude chystat český reprezentant Jakub Menšík.
1: Když s velkou rotací přichází i velká síla, tak je to opravdu složité nejenom pro Jakuba Menšíka, který teď bude zase podávat, ale řeč těla je skvělá ve srovnání se včerejškem. To je zázračná proměna, až dalo by se říct 2-2 v rozhodujícím třetím setu. Jakub Menšík teď rozděluje balonek na pravou stranu ze svého pohledu a Ben Shelton pod tlakem dělá chybu. Jakub Menšík nasměroval forehandový útok po výborném podání do rušku a má první bod v této páté hře 15-0 v rozhodujícím setu za stavu 2-2.
0: Po tom nevýrazném pátečním výkonu je určitě skvělé sledovat Jakuba Menšíka, který se světovou čtyřkou hraje naprosto vyrovnanou partii. Řekl bych, že určitě v teď častěji lepším tenistou, potvrzuje to kombinací servis síť uměním, které se trochu vytrácí z tenisového prostředí, ale o to krásnější, když se to někomu povede. Jakub Menšík se teď přiblížil po dobrém servisu k síti a pak zahrál jednodušší volej a je to 30-0 pro českého reprezentanta.
1: 30-0 je to určitě dobrá cesta pro Jakuba Menšíka. Už jsme o tom mluvili v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Pokud se hrají delší výměny, tak to zpravidla dopadne lépe pro Bena Sheltona, který měl dost často míčky pod větší kontrolou. Teď servis Jakuba Menšíka z pravé strany do forehandu Bena Sheltona, který se trefuje do sítě a je to zase o něj něco komfortnější, 40-0 při stavu 2-2.
0: I teď Jakub Menšík čerpal z dobrého druhého servisu, byť si myslím, že Ben Shelton už podobné returny dokázal v tomhle utkání vracet zpátky na polovinu svého soupeře, ale zlobit se nebudeme. Teď podání zleva, Jakub Menšík do středu na téčko a teď forehand, který je utažený, rychlý, Jakub Menšík znovu u sítě, nabíhá si nejdříve backhandovým podseknutým balónkem a pak už v podstatě jenom kontroloval, kam ten míček přeletí a skončil v síti a ještě že tak, protože kdyby ne, tak si myslím, že by spadl Jakubovi Menšíkovi přímo na tělo, ale podstatné je, že se to nestalo a v tuhle chvíli se Česko ujímá vedení 3-2 ve třetím setu v souboji Jakuba Menšíka a Bena Sheltona.
2: A tak můžeme na Radiožurnálu Sport znovu vyměnit sporty, tentokrát půjdeme z tenisu na hokejovou Tip Sport Extraligu na předehrávku třetího kola mezi Třincem a Plzní. Slovo má reportér David Procházka.
3: Dobře připravené plzeňské bloky byly teď po té ráně Kocha 4 minuty a 5 sekund do konce první třetiny, ale teď přichází chyba Kocha, Strnad má lepší rychlost, ale zakřižoval ho druhý třinecký bek Galvas, přitlačil ho k mantinelu útočné třetině Plzně, ale Michura teď udržel kotouč proti dvojici třineckých hráčů a Třinec se stále trápí. Plzeň v pohodě brání, dobře přechází do protiútoku a ve druhé třetině musím se pak podívat, vyslala na Kacetla dobře, 15 střel, je hodně aktivní, Plzeň okamžitě po přejezdu modré čáry se snaží plzeňští zakončovat. Koch teď znovu pod tlakem, teplý udržel modrou čáru, pomohl si bruslí, no a Kacetl nastihl kotouč u zadního mantinelu za brankou Třince. 3 minuty, 20 sekund, tolik zbývá do konce druhé části, Plzeň stále vede 2-1 v Třinci a teď opět jednoduchý postup přes střední pásmo v podání Cartera Robertsona a Plzeň opět udržela modrou čáru, ale teď už ne, teď už Hrehorčák má chuť vyrazit do předu.
2: Krásný den i do vysílání Radiožurnálu. Posluchači Radiožurnálu se teď připojili k nám do pořadu s mikrofonem za sportem na Radiožurnálu Sport a můžeme začít právě na tenise. Davis Cupová kvalifikace v O2 aréně prohrávají Češi s Američany 1-2 na zápasy a o vyrovnání tohoto stavu na 2-2 bojuje Jakub Menšík. Jeho soupeřem je Američan Ben Shelton a tak jdeme za reportérem Jaroslavem Plašilem.
1: Ano, a Ben Shelton pro změnu usiluje o vyrovnání stavu v rozhodujícím třetím setu, ve kterém Američan prohrává 2-3. Teď je to 15-0 při podání Bena Sheltona světové čtyřky finalisty nedávného US Open, který teď bojuje proti Jakubu Menšíkovi. Stav 2-1 na zápasy pro Spojené státy. Teď je to rozhodující třetí set a 3-2 pro Jakuba Menšíka, který je na příjmu z Libeňské haly. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Fotbalisté Slovácka ti hostí Baník Ostrava v 9. kole Šance ligy. Je u toho reportér Tomáš Perutka.
4: Hraje se 65. minuta, Slovácko vede nad Baníkem Ostrava 2-1. Domácí v úvodu druhé půle otočili vývoj skóre tohoto utkání, protože po poločase prohrávali. No a v úvodu druhé půle svými brankami Defe a Blahut zařídili tady otočení vývoje skóre. Aktuálně 65. minuta, Slovácko Baník Ostrava 2-1. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
2: Pojďme i na další výsledky Šance ligy. Artis Brno, Slovan Liberec 0-0, Pardubice Bohemians 2-1. Mladá Boleslav, Zbrojovka Brno 2-0. To jsou tedy konečné výsledky a fotbal teď měníme za hokej, protože se hraje Tip Sport Extraliga. Zápas mezi Třincem a Plzní sleduje David Procházka.
3: Necelé dvě minuty do konce druhé třetiny stále platí skóre jako po první 20 minutovce. Třinec, Plzeň 1-2, ale i ve druhé třetině jsou Západočeši lepší, aktivnější a brankářka Cetl má spoustu práce. Z Třince David Procházka, Radiožurnál.
2: Na Radiožurnálu Sport tedy dál pokračuje pořad s mikrofonem za sportem. Tohle byly informace pro posluchače Radiožurnálu. Zatím vám přejeme krásný večer.
5: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
2: Tenisová Davis Cupová kvalifikace, Česká republika, Spojené státy americké, zápas v hale v O2 aréně v Pražské Libni, to je to, co nás právě teď zajímá. Znovu tedy míříme za Davidem Prouzou a Jaroslavem Plašilem na zápas Jakuba Menšíka s Benem Sheltonem.
0: Menšík vede 3-2 v rozhodující sadě nad Sheltonem. Je teď pod tlakem, ale drží v téhle výměně a jen co jsem to řekl, tak bohužel Menšík trefuje pásku a to je velká škoda, protože Čech vedl 30-15 na příjmu. Před malou chvílí mu Shelton daroval nečistě trefeným úderem právě tohle drobné vedení, ale teď Jakub Menšík, byť se bránil dlouho a houževnatě, tak nakonec nevyzrál na svého soupeře. Tak je tu stav 30-30, ale pořád jsou tu určitě příležitosti na příjmu pro Jakuba Menšíka v tomto gemu.
1: Určitě a Jakub Menšík byť v těch delších výměnách není tak úspěšný, tak ale už je zase zároveň úspěšnější než třeba ještě včera a než také v prvním setu tohoto zápasu. Teď stav 3-2 pro Jakuba Menšíka, který teď je napřímu, podává Shelton z pravé strany. Kroutí balonek do rušku, krásně se mu to povedlo, ale Jakub Menšík se dostal dobrým returnem do hry a forehand kazí Ben Shelton z pozice, která rozhodně nebyla nehratelná, ale dělá chybu Ben Shelton a je tady breaková šance pro Jakuba Menšíka. 40-30 v rozhodujícím třetím setu, zavedení 3-2 pro českého hráče.
0: Ono už Jardo, ten druhý servis byl dost na hraně, přišlo mi, že jestli lízlo čáru, tak opravdu jenom hodně malou svojí částí, ale to je jedno, je tu přesně situace, která se nám líbí, breakball pro Jakuba Menšíka, zastavu 3-2 ve třetím, to je pochopitelně příležitost jako hrom, Jakub Menšík si to určitě uvědomuje, za základní čáru připraven returnovat, Ben Shelton servíruje zleva, velká rána ven z kurtu, Menšíky přečetl backendem, teď zůstává ve hře, ale je pod tlakem, dostal to do protipohybu, teď jenom vydržet v té výměně, Ben Shelton může udělat chybu, už to ukázal, teď se přibližuje k síti, volej, který nabízí Menšíkovi možnost prohozu a ten prohoz přišel, bohužel byl příliš dlouhý, Ben Shelton se nalepil na síť, zmenšil úhel a Jakub Menšík ve snaze o to, aby trefil právě to okénko mezi Sheltonem a lineou, tak to trochu přetáhl s délkou, ale to je velká škoda, protože se ubránil, pak dostal příležitost na prohoz pár centimetrů, mohlo to být zajímavější, takhle je to stále velmi zajímavé, ale pořád v uvozovkách jenom 3-2 pro Jakuba Menšíka a shoda.
1: Ben Shelton.
2: Ano, tak se vydáme na hokejovou Tipsport Extraligu, protože bude končit druhá třetina zápasu mezi Třincem a Plzní a tak ty aktuální informace nám přiblíží reportér David Procházka.
3: Nestrašil úspěšnější v navhazování proti Lancetovi ve vlastním pásmu. Minuta a 6 sekund, tolik zbývá do konce druhé třetiny. Stále skóre stejné, 1-2 z pohledu Třince a také Třineští se teď dopustili offsideu při přechodu modré čáry, takže se bude vhazovat po třetí za sebou, nebo po třetí ze 4 posledních vhazování ve středním pásmu, protože to jedno bylo v obraném pásmu třineckých ocelářů a vypadá to, že opět si to zkusí mezi sebou Nestrašil a Lancet. 63 sekund do konce druhé třetiny. Hosté úspěšnější a můžou přes červenou čáru dopředu. Konkrétně je to Měchura, který teď má na zádech Adámka, udržel puk a také pásmo a Filip vrací Mereškovi na modrou čáru. Teď Kacetl zůstal jen stát v pokleku, nebo v tom pokleku a čekal, že ho puk trefí, protože vůbec nic neviděl, ale slyšeli jste možná zadunět zadní mantinel za třineckou brankou, takže těsně Mereško minul třineckou klec. 32 sekund do konce druhé třetiny, Třinec většinu té druhé části pod tlakem nebo pod sprškou plzeňských střel. Plzeňští byli častěji v útočném pásmu a častěji stříleli také na soupeřova brankáře. Ale skóre se ve druhé třetině zatím nezměnilo a už na to máme jen 15 sekund. Plzeňští znovu kontrolují kotouč, dlouhá přihrávka na modrou čáru, ještě tam zůstává Měchura, dává pod sebe Strnadovi, ale toho spacifikoval Adámek. Stihnou to ještě třineští oceláři dopředu, Voženílek bude pálit od modré čáry, ne, ještě dělá kličku a teď už se nic nestane. Teď zní siréna, ještě drobný konflikt za plzeňskou brankou, tak ten...
2: Na konflikt už nemusíme zůstávat v Třinci, to skóre, které platí po 40 minutách, je mezi Třincem a Plzní 1-2 a znovu se můžeme vrátit do libeňské haly na tenisový Davis Cup, konkrétně na zápas Česka se Spojenými státy. Jakub Menšík versus Ben Shelton komentují Jaroslav Plašil a David Prouza.
1: 3-3 rozhodující třetí set na podání Jakub Menšík a 30-0 pro českého hráče, který, zdá se mi, že na tom může být teď lépe se silami, nebylo by to ale nic překvapivého vzhledem k tomu, co všechno má Ben Shelton v uplynulých týdnech a měsících za sebou, tak to by měla být výhoda Jakuba Menšíka ve zbytku tohoto zápasu, ale samozřejmě jen na tom nezáleží. Teď taky konkrétně na první ráně, ta se Jakubu Menšíkovi nepovedla, stav 3-3, 30-0, ale stále ještě platí. Menšíkův servis druhý se otřel o pásku a od ní se bohužel odrazil za čáru pro podání. Snad to je ta dvojchyba, která hráče nemusí tolik mrzet za pozitivního stavu.
0: Přesně tak, 3-3 stále platí ve třetím setu, 30-15 pro Jakuba Menšíka. Teprve druhá dvojchyba v utkání, s ohledem na to, že se hraje třetí set, tak v tomto ohledu si myslím, že může být Jakub Menšík relativně spokojený. Teď bude podávat zleva na Bena Sheltona, tentokrát je to rána na střed a dvojchybu střídá Esso, to už se nám líbí o dost více, stav 40-15 a dva gambly pro českého reprezentanta na 4-3.
1: A stále těžší to pak může být pro Bena Sheltona neustále se dotahovat na Jakuba Menšíka, který je o krok napřed. Ta situace mu náramně svědčila ve druhém setu, kdy Jakub Menšík zaútočil na podání svého soupeře za stavu 5-4. Povedlo se mu breaknout Bena Sheltona, vyhrát set a i proto se ještě hraje tento nádherný, celkově nádherný duel Česko-Spojené státy. Další maratonský zápas, byť se samozřejmě hraje na dva vítězné sety. Ben Shelton z forendové strany do autu a Jakub Menšík zatíná pěst, vede 4-3 v rozhodujícím třetím setu.
2: Jakub Menšík zatíná pěst, to jsou slova Jaroslava Plašila, aby ne, protože Jakub Menšík vede tedy 4-3 v té třetí sadě nad Benem Sheltonem. Ještě než se vydáme na fotbalovou šanceligu, tak připomeneme i výsledky basketbalu, protože Pardubice už porazili v prvním kole nejvyšší domácí soutěže 85-79 Brno a Opava v 10. minutě třetí čtvrtiny prohrává s Ostravou v tomto slezském souboji 60-68. Od 20 hodin se ještě bude hrát souboj USK Praha, Slavia Praha, MBK. Tolik tedy basketbalové informace a teď nás znovu bude zajímat fotbal a konkrétně 9. kolo šance ligy, zápas Slovácka s Baníkem Ostrava, komentuje Tomáš Perutka.
4: Hraje se 72. minuta, stav duelu Slovácko-Baník Ostrava 2-1. Teď se nějakou dobu tady v Uherském Hradišti nehrálo. Na svědomí to mají fanoušci ostravského týmu, kteří nejprve rozvinuli krásné choreo, ale v zápětí použili také pyrotechniku dýmovnice světlice. No a jedna polovina hřiště byla zahalená v dýmu. Vůbec nebylo vidět ani na branku, ani v podstatě na světelnou tabuli, takže hlavní sudí Machálek na chvíli přerušil hru, nechal oba týmy občerstvit a počkal, až se ten dým trošku rozpustí a teď už je viditelnost opět dobrá, teď už opět pokračujeme ve hře, ale určitě nás čeká nějaké to nastavení. Jednak kvůli tedy té nucené přestávce, kvůli dýmovnicím a jednak kvůli několikerému ošetřování. Teď nás tady čeká střídání, bude to střídání na straně domácího týmu, na hřiště půjde Juroška a u postranní čáry je společně s ním.
2: 74. minuta, zápas mezi Slováckem a Baníkem Ostrava 2-1, to je skóre, které platí, říkal nám o tom reportér Tomáš Perutka, kterého si můžete naladit třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu irozhlas.cz, pokud chcete poslouchat přímý přenos. Nabídnu jednu zajímavost ze druhé nejvyšší anglické soutěže z Championship, protože po 14 letech se hrálo takzvané dokres derby mezi Millwallem a West Hamem, to jsou londýnské kluby. Nakonec skončilo remízou 2-2, protože West Hamu se povedlo ve druhé půli dotáhnout dvoubrankové manko a připomínám to proto, že to je jedna z největších rivalit. Kluby byly založeny na konci 19. století v Londýně nedaleko sebe a bylo to v oblasti doků, přístaviště. Téměř všichni fanoušci tehdy pracovali jako dělníci, akorát fanoušci West Hamu pro jednu společnost a příznivci Millwallu pro druhou. Tím vznikalo tehdy docela velké obchodní konkurenční napětí a napětí i mezi týmy. Později to i došlo k tomu, že v historii byly střety a ostré potyčky mezi těmito fanoušky. Londýnská policie se ostře připravovala na tento zápas, ale snad se nic zásadního nestalo. To je tedy zpráva ze druhé anglické nejvyšší soutěže, kterou můžeme vyměnit znovu za tenis, konkrétně za kvalifikaci Davis Cupu. Zápas Jakuba Menšíka s Benem Sheltonem, tedy Česko-Spojené státy, komentují Jaroslav Plašil a David Prouza.
0: Jakub Menšík na returnu, skóre 4-3 pro Česko v rozhodující třetí sadě a teď český tenista u sítě a volej, který je v pořádku, dobře umístěný a český tenista už po několikáté napřímo teď přebírá iniciativu a k radosti naplněné O2 arény získává 15-15, připomínám to vedení 4-3 v rozhodující sadě, je to hezký pohled na to skóre, věřme, že Jakub Menšík v tomhle nastoleném tempu bude pokračovat. Přijde mi Jaroslave, že prostě teď ve třetím a vlastně i ve druhém setu je v té mezihře Menšíko poznání přesnější.
1: A určitě aktivnější, s čímž může mít taky Ben Shelton starosti tím, že tam stále toho Jakuba Menšíka vidí, jak tam jde k síti, je to pro něj taky složité. Teď podání Bena Sheltona za nepříznivé ostavu 15-30, těžký servis, Jakub Menšík si opět neporadil s rotací, ale to není samozřejmě nic, co bychom měli českému hráči vyčítat a co by si on měl vyčítat, protože to je obrovsky složité tohle trefit na returnu, pokud tenista takto dokáže zakroutit podání a ještě navíc do toho dát takovou ránu. 30 oba.
0: Je to tak, je to hodně vyrovnané i na servisu podávajícího Bena Sheltona, který si teď může pomoci servisem zprava, ale Jakub Menšík bude dělat maximum pro to, aby to naopak byl on, kdo se bude radovat, a připravil si tu výměnu výborným backendovým returnem, bohužel to nepotvrdil pak z forehandu ve snaze o až příliš perfektní úder po čáře, a znamená to, že před malou chvílí vedl Menšík 30-15 a teď je to 30-40 z pohledu českého tenisty a Ben Shelton může po drobných komplikacích na svém podání srovnat klidně na 4-4.
1: Ano, bylo to nadějné, není to beznadějné, ale ta naděje už není tak velká pro Jakuba Menšíka při tomto servisovém gemu Bena Sheltona. Ten servíruje přesně na téčko, ne. Tak nakonec zahlášený out, samozřejmě elektronické hlášení, se ozývá v libeňské hale při vysílání přímý přenos Radiožurnálu Sport utkání Česko-Spojené státy o postup do finálové skupiny. Blíž tam zatím mají Američané. Ben Shelton do forehandu Jakuba Menšíka. Teď hraje do rušku do vzdálenějšího Jakub Menšík opakovaně. Teď je to backhand obouruč křížem od Menšíka, který přechází k forehandovému úderu. Úder se spodní retací od Sheltona, který teď hraje forehandem do rušku. Teď je to obrovsky dlouhá výměna, nejdelší v tomto zápase. Páska teď drží balonek ve vzduchu a Jakub Menšík vyráží k síti a přesně udeřil do balonku a vynutil si pokračování této hry. Srovnává na schodu.
0: Fantasticky se to zakřikl Jakubu Menšíkovi, byl jsem přesvědčený o tom, že to byl out. Jakub Menšík v komplikované pozici, kdy dobíhal prasátko Bena Sheltona, a v momentě, kdy se jako rozjetý vlak blížíte k síti, tak zahrát tak, aby to nebyl out, je opravdu těžké. Menšík to nakonec zvládl, opřel ten balonek o lajnu, takže tenhle gem pokračuje. Ben Shelton si to teď musí urvat na svém vlastním servisu, prohrává 3-4 v rozhodujícím třetím setu a teď je to tedy 40-40. Shelton na podání, Menšík na returnu na své pravé polovině. Kam to půjde? Půjde to, no šlo by to někam na tělo Jakuba Menšíka, mírně do forehandu. Naštěstí to nemusí Menšík řešit, protože ten balonek zastavila síť, a tak druhé podání Ben Shelton pošle do podobných míst, zase na tělo Menšíka. Ten ale čte teď velmi dobře ty servisy Bena Sheltona, tuhle výměnu má teď slušně rozehranou, těsně nad páskou to teď trefil Jakub Menšík, ale pokračuje výměna dál. Český tenista nemusí hrát další úder a je to break ball.
2: Hezký den přejeme posluchačům Radiožurnálu. Znovu se můžeme vydat ve společném vstupu s Radiožurnálem Sport na Davis Cup, na tenisové utkání mezi Jakubem Menšíkem a Američanem Benem Sheltonem v rámci tedy Davis Cupové kvalifikace, a míříme za reportérem Jaroslavem Plašilem.
1: Přímý přenos Radiožurnálu Sport a teď důležitý okamžik. Jakub Menšík vede 4-3 v rozhodujícím třetím setu a má teď výhodu při podání Bena Sheltona. Počkejme si na tento jeden úder, protože pokud budeme mít štěstí, tak posluchači Radiožurnálu by se mohli dozvědět ještě pozitivnější zprávy. Teď je to druhé podání Bena Sheltona. To první bylo dlouhé, rozhodující třetí set zápasu, ve kterém se Jakub Menšík snaží o srovnání celkového skore. Menšík forehand return krásně k čáře. Ben Shelton se ubránil, krásně poslaný úder po čáře od Menšíka, který postupuje k síti, jde teď k síti, Menšík zareagoval výtečně na úder obětavého Sheltona, ale následná smeč už
0: je to tam.
1: Vyvolala vzavu publika. Jakub Menšík teď proráží podání Bena Sheltona, tak to je skvělé, 5-3 po prohraném prvním setu, 5-7, 6-4, 5-3 a Jakub Menšík půjde za chviličku servírovat na výhru v tomto zápase.
2: Zmiňuje reportér Jaroslav Plašil, můžete to poslouchat na Radiožurnálu Sport. Kdyby Jakub Menšík zvítězil, tak Češi budou hrát se Spojenými státy americkými, tedy 2-2. A o tom, kdo postoupí na ten závěrečný turnaj Davis Cupový, rozhodne až singlové utkání Jiřího Lehečky s Američanem Tienem. Teď pojďme na fotbalovou šanceligu Slovácko, Baník, Ostrava. A to je duel, který sleduje reportér Tomáš Perutka.
6: 79. minuta utkání se hraje na fotbalovém stadionu v Uherském Hradišti. Stále platí, že Slovácko vede nad Baníkem Ostrava poměrem 2-1. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
2: Omlouvám se, nebyl to konec zápasu samozřejmě mezi Jakubem Menšíkem a Benem Sheltonem, tak se můžeme rychle zpátky vydat do pražské O2 arény na tento zápas. Slovo mají reportéři David Prouza a Jaroslav Plašil.
0: 5-3, 15-0 ve třetím setu pro Jakuba Menšíka. Atmosféra elektrizující, publikum nažavené, Jakub Menšík na podání, mohlo by to být za chvíli 2-2 na zápasy. Menšík servíruje na téčko do backendu Bena Sheltona, přibližuje se k síti. Shelton prohazuje po čáře, ale nevyšel se svým úderem mezi čáry, a to znamená, že Jakub Menšík vede 30-0 při svém vlastním podání a 5-3 nad světovou čtyřkou. Má to rozehrané skvěle, tak vydržet.
1: Vydržet, Kuba, to je to, co Jakub Menšík určitě teď uvítá, ocení. Fanoušci jsou skvělí, byli včera, byť se do zápasu Jakuba Menšíka tolik nemohli dostat. Jakub Menšík s Lernarem Tienem nehrál úplně dobrý zápas, ale teď je vše jinak. 5-3, 30-0, servis krásně poslaný na druhou stranu, Shelton se brání úderem se spodní rotací, nádherná rána do rušku, běží teď Menšík sítě, Shelton se ho neúspěšně snaží přehodit a stále se ještě hraje. Sheltonova rána těsně zapadla do kurtu, tak teď Jakub Menšík vytvářel zeď, blok, jak chcete u sítě, ale Ben Shelton jej propálil. Bylo to nadějné, ale Ben Shelton se ze situace dostal a snížil.
0: Po perfektním backendovém voleji, který měl opravdu pod nohama u kolen Jakub Menšík, tak následovala smeč, která prostě neměla ty pořádné parametry a Jakub Menšík na to doplatil. Tohle se dalo zamáznout v podstatě kamkoliv. Stále je to skóre velmi příjemné. 30-15, třetí sada, 5-3 pro Jakuba Menšíka. Servis českého tenisty teď přijde z levé strany. Ben Shelton přijímá a bude muset přijímat, no nebude. Nakonec myslel jsem si, že to bude růžek od Jakuba Menšíka, nikoliv. Takže druhý pokus českého reprezentanta, ale stále Jakub Menšík mírně vpředu v tomhle zápase. Opatrnější druhé podání, výměna rozehraná a pak chyba českého tenisty, 30-30. Tak jednoduché to český hráč mít nebude. Musí rychle zapomenout na všechno, co se stalo a teď se soustředit na následující 15.
1: Ano, mohlo to být 40-0, ale je to 30 oba v tuto chvíli. Samozřejmě teď bude záležet na další ráně Jakuba Menšíka. Buď to bude matchball, a nebo naopak ještě šance Bena Sheltona zamíchat tímto zápasem, protože samozřejmě Spojené státy vedou. Ben Shelton může přidat vítězný bod, ale hůř je na tom tomto směru Jakub Menšík, který dává ESO. Fantazie, v pravý čas ESO a matchball.
0: Je to tam matchball pro Jakuba Menšíka a možnost protáhnout tento zápas Česka se Spojenými státy na 5 zápasů, protože Američané stále vedou 2-1 na utkání díky dnešnímu deblovému triumfu dvojce Harrison Krajíček. Teď je ale Jakub Menšík na servisu. Vede 40-30, ještě rychlé uklidnění publika a teď servis Jakuba Menšíka půjde ven z kurtu. Shelton tam hrábil. Jakub Menšík to má na forehand, dává ven z kurtu, přibližuje se k síti, musí ještě hrát backhand křížem Jakuba Menšíka a potom prohoz takový, že teď stichl úplně každý, kdo je v O2 aréně. Český reprezentant zase si trochu škrábnu, řekl, že bylo opatrnější ve svých úderech, ale na druhou stranu připravil si tu situaci dobře a Ben Shelton dotáhl z kobouku parádní prohoz. Takže nic nekončí, je to schoda.
1: Možná nějakých 13-14 tisíc chytnutých se za hlavou, protože to opravdu už vypadalo velmi nadějně, ale fantastický prohoz, pochvalme Bena Sheltona, který teď je napřímu, servíruje Menšík do rušku, krásně, Shelton dokázal vyblokovat, balonek je zpátky na straně Menšíka, ale ten si věděl rady, postoupil si do kurtu a forehandem do vzdálnějšího rušku fantasticky vytváří další matchball. Pro sebe samozřejmě má výhodu.
0: Tak snad teď několik matchballů jsme měli možnost Jaroslavem Plašilem odkomentovat v deblu, konkrétně 4, nevyšel ani jeden. Jakub Menšík má teď druhý na své raketě, k tomu servis, stav 5-3 a výhoda ve třetím setu. Jakub Menšík podává zleva, zase ven z kurtu a tohle je ESO! Jakub Menšík, oslava Alá, nevím, Kylian Mbappé možná ve fotbale takovéto zaseknutí a vychutnání si té reality, že porazil světovou čtyřku a nedávného finalistu US Open Bena Sheltona v třísetové bitvě a zajistil O2 aréně a českému publiku pátý zápas. Vřele obětí u sítě, krásné gesto teď i od Bena Sheltona, který paradoxně přijel co by jednička, ale ztratil oba zápasy.
1: Ale obětoval se pro tým, zrušil Laver Cup, který následuje, byl určitě na tom tak, že neměl síly na rozdávání, ale zkrátka chtěl pomoci týmu, byl tady a nebyl zas tak daleko od toho, aby porazil Jakuba Menšíka, udělal rozhodující bod, ale Jakub Menšík mu to nedal a to nakonec rozhodlo obrovská vůle Jakuba Menšíka, který zvrátil nepříznivý vývoj a dostal se ze včerejšího útlumu.
0: Chviličku nebudu mluvit, poslechněte si tu reakci. Tohle je přesně to, o co tenisté generace Jiřího Lehečky, Tomáše Macháče a Jakuba Menšíka stála, usilovala, těšila se na to. Zaplněná O2 aréna, nebo skoro zaplněná O2 aréna, možná pár dní volných je, ale to teď vůbec není důležité. Ta podpora je cítit s každým úderem, s každým získaným balónem českých tenistů a díky tomu je to teď 2-2 na zápasy mezi Českem a Spojenými státy. No a všechno se nám rozhodne možná za nějakých 15-20 minutek. kdy na kurt přijde Jiří Lehečka za český tým a Lerner Tien za ten americký. No a na Radiožurnálu Sport budeme pořád u toho.
2: V Radiožurnálu Sport budeme u toho. David Prouza a Jaroslav Plašil vás budou informovat. Jakub Menšík porazil Bena Sheltona 5-7, 6-4, 6-3, to jsou ty sety, celkově tedy 2-1 na sady a je to senzační zpráva pro české fanoušky. O tom, kdo postoupí na finálový turnaj Davis Cupu, tedy rozhodne až to páté utkání, nastoupí Jiří Lehečka proti Američanu Tienovi. My u toho na Radiožurnálu Sport budeme, stejně jako teď budeme i u závěru utkání 9. kola fotbalové šance ligy mezi Slováckem a Baníkem Ostrava. Tento duel pro nás sleduje a komentuje Tomáš Perutka.
6: 86. minuta utkání, stále platí, že domácí vedou jednobrankovým rozdílem, aktuální skóre tedy Slovácko-Baník Ostrava 2-1. Teď jsou to ale Ostravané, kteří jdou dopředu, Kmeď u pravé postranní čáry, teď zkouší oklamat bránícího, ale by ho to se mu povedlo, dostal se do pokutového území, přihrávka, Škrkoň nedokázal zatím zakončit, ještě další střela, no a nakonec se odražený míč dostává k Šanclovi a Šanc střílí gól. Závar před Hečou teď zakončuje střídající Šancl, který se dostal k odraženému míči. Nejprve Škrko nedokázal zakončit, ale k pokutovém území domácího týmu se nejrychleji zorientoval Šancl, dostal se k odraženému míči a trošku z pravé strany ten balón z nějakých možná 10 metrů napálil ke vzdálenější tyči. Brankář Řeča ten z takové krátké vzdálenosti prakticky vůbec neměl šanci zareagovat, zůstal stát, jenom se tak otočil a smutně se díval, jak míč po zemi letí k jeho tyči z pohledu něho, k pravé tyči z pohledu střílejícího hráče, tedy z pohledu Šancla, to byla tyč levá. No a teď už nám kromě číslice 87, která označuje minutu, která se právě teď hraje, svítí na světelné tabuli v Uherském Hradišti také dvě velké dvojky, tedy aktuální stav Slovácko-Baník Ostrava 2-2. Ostravané jsou při chuti, další steč, Šancl opět zkoušel centrovat, ten jeho úmysl na poslední chvíli, ale hasila obrana domácího týmu, byl to Alaby, který s kluzem vypichl míč po jeho zásahu, ale budou mít Ostravané k dispozici autové vhazování, bude to Friedrich, který je připraven s míčem ve svých rukou kousek od rohového praporku, vhazování z pravé strany, dlouhý aut nás čeká, ano, ten Friedrichův aut letí až na přední tyč, ale tam se nepodařilo nikomu z Ostravanů zakončit, byl to Skiba, který zkoušel hlavičkou poslat míč směrem na branku, ale těsně předtím jeden z Ostravanů fauloval, hra byla přerušená, sudí nechá rozehrávat směrem na branku Ostravanů, teď sprintuje Juroška po levé straně, u sebe má bránícího Kmetě, teď ale ztrácí míč a navíc teď vytasil hlavní sudí žlutou kartu, takže bránící Kmeď si vykoledoval žlutý kartonek. Už nám naskočila 89. minuta. V 89. minutě tedy domácí budou rozehrávat přímý kop. Ten přímý kop rozehraje trávník z levé strany. Je to kousek od rohového praporku. Až téměř na úrovni brankové čáry. Trávník a také hlavní sudí Machálek jsou teď u míče. Hlavní sudí teď označil místo, ze kterého se bude rozehrávat a teď svým sprejem také udělal čáru, kterou označil, kde má stát ostravská zeď. 89. minuta, 2-2. Za chvíli se dozvíme, kolik se bude nastavovat. Můžeme si tedy zopakovat, že před malou chvílí v 87. minutě Šancl se postaral o to, že aktuálně tedy je stav utkání 2-2, 6 minut, ještě 6 minut se bude hrát tady v Uherském Hradišti od této chvíle, takže můj tip nebyl daleko od pravdy, typoval jsem 5 minut, nakonec hlavní sudí Machálek, tedy
2: 2-2, to je stav, který platí mezi Slováckem a Baníkem Ostrava, za Tomášem Perutkou se určitě vydáme, nicméně teď můžeme ještě zkontrolovat hokejovou halu v Třinci. Tam začala třetí třetina a zápas mezi domácími Oceláři a hostující Škodou Plzeň nám přiblíží David Procházka.
3: Hokejová hala je v pořádku, stojí, je pěkná, ale Třinci se dnes nedaří. Už se hraje druhá minuta, třetí třetiny, skóre stále stejné jako po první části. Třinec Plzeň 1-2, ale teď Třinec začal aktivně, ale brankář Plzně Jan Růžička zatím v pohodě brání ten těsný náskok Západočechů. Z Verkarény David Procházka, Radiožurnál. No a my pokračujeme v přímém přenosu. Tady z třinecké Verkarény Galvas teď zastavil průnik Vilevho Petmana a situace 2-2 na druhé straně, ale Daňo opět narazil na pečlivou obranu Roubertsna. Plzeňští přistupují hodně rychle k třineckým hráčům, chodí jim do těla a tak třinečtí nemají prostor pro ty svoje technické finesy, kterými jsou vyhlášení. No a teď si pomohli i přihrávkou rukou, tedy plzeňští hráči v útočné třetině, takže by se mělo vazovat ve středním pásmu. Ano, je to tak, už tam přijíždí Vít Lederer, který si vezme na starosti to vazování. Oba dva týmy mezi tím prostřídali. Na ledě je čtvrtá plzeňská formace. Žemlička půjde na vazování proti Boženílkovi, to je člen třetího útoku Třince Kuběsa.
2: 1-2 ve 42. minutě mezi Třincem a Plzní v hokejové Tip Sport Extralize. Znovu se můžeme vydat i na fotbalovou šance ligu na 9. kolo. Závěr utkání Slovácka s Baníkem Ostrava vidí reportér Tomáš Perutka.
6: Běží nastavený čas, hlavní sudí tohoto duelu Machálek nastavil celkem 6 minut, což není překvapivé, protože se tady několikrát ošetřovalo, kromě toho také byla ve druhé půli hra přerušena kvůli tomu, že hřiště polovinu hrací plochy zavalil hustý dým, se který vůbec nebylo vidět, takže chvíli se tady nehrálo, proto tedy tak dlouhé 6-minutové nastavení, ze kterého už teď 2,5 minuty jsou odehrány. Stav utkání 2-2, a to proto, že v závěru normální hrací stav utkání 2-2 a to proto, že v závěru normální hrací doby ještě před nastavením v 87. minutě se trefil

0: Celé 3 minuty by se mělo hrát tady v Uherském Hradišti. Trávníkův přímý kop z půlící čáry letí na levou stranu pokutového území, kde se zkoušel prosadit v souboji s bránícími hráči Behirače. To se mu nepovedlo. Pomohl si podle názoru hlavního sudího Machálka nedovoleným způsobem v souboji s Friedrichem. Proto se teď bude rozehrávat směrem na branku Slovácka. Toho přímého kopu se ujme gólman Jedlička, který už rozehrál, posílá balon na Skibu na levou stranu. Skiba prodlužuje na Smise, Smis si vybírá Škrkoně, Škrkoň se zkoušel okamžitě prodrat směrem k pokutovému území a poté přihrát Jurečkovi, to se mu nepovedlo, Slovácko vystihlo, nebo hráči Slovácka vystihli ten úmysl, ale odražený míč opět sbírají Ostravané, teď se ale balon dostává na kopačky hráčů Slovácka, Sosech teď dává Alabimu, Alabe sprintuje směrem dopředu, ve středu se mu ukazuje Fiala, teď Skiba se vrací a Skiba teď řeší celou situaci. Alaby sprintoval po levé straně, ale Skiba ten byl rychlejší, rychle se vrátil a sebral mu balon. Navíc to udělali Ostravané teď šikovně, že nakoplí míč do hráčů Slovácka, od kterých se balon odrazil mimo hrací plochu, takže kapitán hostujícího týmu Friedrich teď bude moci provést autové vhazování z pravé strany. Stále pokračuje nastavení druhé půle, už je odehráno 4,5 minuty z toho 6-minutového nastavení. Zopakuji, aktuální skóre stále tedy nezměněno. 2-2, takový je aktuální stav utkání mezi domácím Slováckem a hostujícím Baníkem Ostrava. Asi pokud by to skončilo tímto výsledkem, tak spokojený nebude ani jeden z trenérů a ani jeden z týmu. Řekl bych, teď ještě Skiba posílá dopředu po levé straně Smise, takže další útočný výpad hostujícího týmu. Jurečka na levé straně přebírá, přenechává Traorému. Přihrávka na střed Boula, okamžitě zkoušel vypálit z 20 metrů. Zblokovaná střela vyletěla do výšky, následně Behirače odkopává z hranice vlastního pokutového území. Míč na pulící čáru, kde ho sbírá Skiba a dává svému golmanovi Jedličkovi, který si vyběhl z vlastního pokutového území až nějakých 15 metrů před hranicí vlastní 16. Podle mých stopek by se nastavení mělo hrát ještě nějakých 35 vteřin, to 6-minutové nastavení, které právě teď probíhá. Teď breaková situace, do které se dral po kolmé přihrávce Juroška, který dostal dlouhý pas, který přebíral až nějakých 10 metrů před hranicí pokutového území, nedokázal zpracovat. No, řekl bych, že to jsou opravdu poslední vteřiny, které běží v tomto duelu. Podle mých stopek by se mělo hrát ještě 10 vteřin. Ještě se bude rozehrávat směrem na branku domácího týmu. A ne, už ani to ne. Závěrečný hvist hlavního sudího Machálka teď zazněl. Nikdo na hrací ploše se teď neraduje. Zklamání na obou stranách, zklamání na straně Ostravanů i zklamání na straně domácích fotbalistů, přesně jak jsem to předeslal. Já na závěr zopakuji střelce branek. Hostující tým poslal ve 24. minutě z pokutového kopu do vedení Friedrich. Domácí na úvod druhého poločasu otočili skóre, když se trefili Defe a Blahut. No a v závěru 87. minutě vyrovnával Šancel. Konečný výsledek tohoto utkání, tedy Slovácko Baník Ostrava 2-2 z Uherského Hradiště. Pěkný večer.
1: Děkujeme Tomáši Perutkovi za přímý přenos za závěr zápasu mezi Slováckem a Baníkem Ostrava. Co to znamená pro oba kluby v neúplné tabulce? Slovácko v této sezóně ještě nevyhrálo a to tedy platí i dál. Má 4 body za 4 remízy. Baník Ostrava ten přerušil, respektive po 3 zápasech, po 3 porážkách poprvé bodoval, ale obě mužstva jsou v neúplné tabulce v té skupině, která by na konci základní části znamenala skupinu o udržení, tu nadstavbovou skupinu o udržení. Můžu připomenout i zbylé výsledky dnešního programu fotbalové šance ligy, protože už jsou kompletní. Artis Brno, Slovan Liberec, remíza 0-0, Slovácko Baník Ostrava tedy taky remíza, ale 2-2 a poté 2 vítězství domácích týmů. Pardubice zvítězili nad Bohemians 2-1 a Mladá Boleslav porazila brněnskou zbrojovku 2-0.
2: Radiožurnál Sport.
1: No a máme pro vás i další přímý přenos, protože se toho hraje opravdu hodně. Teď zamíříme znovu na hokejovou Tipsport Extraligu. Předehrávka 3. kola, zápas Třineckých ocelářů s plzeňskou Škodovkou. Pro nás komentuje reportér David Procházka.
3: 1 minuta pár sekund ze 3. třetiny za námi, skóre stále stejné, tak jako po 20 minutách, 1-2 z pohledu Třince. Třinec je teď trošku aktivnější, než byl v těch prvních 2 třetinách, ale brankář Růžička zatím neměl až tak těžké zákroky, protože plzeňští hráči se výborně pohybují.

0: a zabraňují Třinci v čistém zakončení. Teď Pirochta přes obránce, Ružička přizvedl kotouč hokejkou a Betony nad sebe a plzeňští už opět vyrážejí dopředu. Lalancet hledá před brankou McPhersona, který je hodně aktivní, z postu obránce sjíždí tak jako při tom zatím rozdílovém gólu v posledních desetinách sekundy první třetiny. Znovu McPherson na modré čáře po práci Lalanceta, přihrávka před brankoviště sražená, Rohlík sbírá kotouč na zadním mantinelu, Třinečtí opět na chvíli pod tlakem, Dalvas vyjazuje do střední třetiny, ale tam se zorientoval jeden z plzeňských hráčů, byl to Rubinc, a McPherson znovu přes teč na červené čáře, dostávají plzeňští puk do útočné třetiny. Před malou chvíli odstoupil třinecký Oscar Flynn po souboji se Simonem u mantinelu, oba dva o sebe, dá se říct, zakopli, a pak nejspíš Simon spadl na Flynna tak nešťastně, že to vypadalo na levé koleno a kolení vazy nějakým způsobem pochroumané, a nevypadá to, že by Flynn třeba v příštích zápasech mohl hrát, vypadalo to opravdu docela vážně, to zranění. 7,5 minuty za námi ve třetí třetině, Třinec se stále snaží o vyrovnání, před malou chvílí to byl Boženílek, který prokličkoval přes skoro celé hřiště, pak přihrával pod sebe před brankovištěm, ale znovu plzeňské hokejky byly na místě a nepustili Třinecké do zakončení. Hudáček, teď zase málo prostoru, Měchura přijel k Třineckému Daňovi, nedovolil mu zakončení, teď Kurovského a znovu Mereško Kurovského zpracovával, takže Kurovský se jen natáhl po puku a brankář Růžička zastavil ten kotouč a přerušil hru. Je tady další komerční přestávka ve třetí třetině, 13 minut a 6 sekund před koncem třetí třetiny, Třinec Plzeň 1-2.
1: Zmiňuje reportér David Procházka, komerční přestávka v Třinci. Můžeme si tedy znovu zopakovat některé zajímavé výsledky z dnešního dne. O fotbalové šance lize už jsme mluvili, tak pojďme přiblížit anglickou Premier League. Tottenham Aston Villa 2-3 v brance londýnského klubu, tedy Tottenhamu nastoupil golman Antonín Kinský, který tedy předvedl sice 3 zákroky, ale pak i 3x inkasoval. Další český brankář v akci v nejvyšší anglické soutěži byl na stadionu Newcastle, který porazil Hull City 2-1. Na doplním další výsledky: Brighton Arsenal 3-0, Everton Ipswich 1-0 a v 70. minutě Nottingham prohrává s Coventry 0-1. A pojďme zopakovat i ty velké tenisové zprávy, minimálně z pohledu českých fanoušků, protože národnímu týmu se, respektive mužům se povedlo vyrovnat ten souboj se Spojenými státy americkými na 2-2. Nejprve v deblu Adam Pavlásek a Patrick Rickl sice prohráli s dvojicí Christian Harrison a Austin Krajíček po sadách 7-5, 3-6 a 6-7, poté prohráli v tiebreaku 8-10. Nicméně Jakub Menšík předvedl výborný závěr souboje s Benem Sheltonem a nakonec tedy uspěl, dokázal vybojovat to vyrovnání na 2-2. A za nějakých pár minut se budeme do libeňské O2 Areny vracet, protože Jiří Lhečka nastoupí proti Američanu Tienovi a bude bojovat o to, aby se Češi dostali na ten závěrečný finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů. Tolik tedy informace z tenisu a některé i z fotbalu. Můžeme se znovu vrátit do Třince, kam dorazili hokejisté Plzně. Hraje se už třetí třetina a aktuální zprávy pro nás má reportér David Procházka.
0: 12 minut a 37 sekund zbývá do konce třetí třetiny. Třineští byli na chvíli v útočném pásmu. Boženílek pálil, ale nepřesně z osy hřiště, když si objel po prknech útočnou třetinu a pak si na osu hřiště navedl kotouč, ale znovu byl tísněný, takže ta střela vůbec na brankáře Jana Růžičku nemířila. 12-19 do konce třetí třetiny. Třinec se marně snaží proniknout urputnou plzeňskou a velmi pevnou obranou. Roman znovu na zadním mantinelu, třineští v útočném pásmu, ale opět těsná obrana, jeden na jednoho. Plzeňští si navíc ještě pomáhají, takže zdvojují, jako teď Žemlička a Simon u mantinelu. V tuto chvíli Musila s Ondřejem Kovařčíkem, ale puk se přece jen dostal k Nestrašilovi, ten vypálil a slyšíte, je to gól. Tak řekl bych z nešance Třince, i když to byla pozice na pravém kruhu na vrcholku, ale byla to úctivá vzdálenost a střela švihem mezi betony skončila Jana Růžičky a ten puk proskákal za brankovou čáru, takže Jan Růžička tím svým zákrokem betony ten kotouč trošku stlumil, ale ne tolik, aby zůstal ve výstroji a proskákal do plzeňské branky, takže srovnáno na 2-2 a šestý výsledek 2-1, ať už pro jeden nebo druhý tým za sebou ve vzájemných zápasech neuvidíme, to je taková zajímavost, že v minulé sezóně všechny čtyři zápasy a ještě jeden z té předchozí skončili 2-1 pro jeden nebo pro druhý tým, ať už po základní hrací době, v prodloužení nebo po samostatných nájezdech. Každopádně Andrej Nestrašil dnes dává svůj druhý gól, ten první byl v přesilovce, tu se hrál Třinec výborně, pak měl ještě jednu, ale ta už tak výborná nebyla a jinak Třinečtí se dnes docela trápí, ale díky Kacetlovi zůstávali dlouho ve hře, protože Plzeň na třineckého brankáře vyslala ve druhé třetině 15 střel, no a Kacetl neinkasoval, takže udržel Třinecké ve hře o body a Třinečtí můžou ještě myslet na to, že zůstanou po třetím kole 100%, pokud se získání bodů týče. Hudáček ve středním pásmu na Buli s Lavancetem, to je první plzeňský útok. Je tam připravený také Sedláček, který začínal jako 13. útočník, ale je členem prvního útoku a teď je propadl puk do útočného pásma, ale Daňo se na něj marně natahoval. Byl tam lotyšský obránce Rubins, který měl dlouhou kejku a ten puk vytěsnil z dosahu Marka Daňa. Teď je to Christoph Lavance, který přes střední pásmo namířil k pravému mantinelu, pak nahodil pro svého spoluhráče Sedláčka, ale Kotouč už po zásahu třinecké střídačky Vožení, jak tam byl v předklonu, končí ve středním pásmu, ale bude se vazovat třineckém obraném pásmu, jak ukazuje čárový rozhodčí Vít Lederer, protože tam byl zákrok nebo zásah Daniela Voženilka, který ale naskočil na led, teď už bude moci regulérně zasáhnout do hry, a to přímo na vazování, na které se postaví po pravé ruce brankáře Kacetla Filip proti němu, tak ještě vykázaný, nevím, jestli to byla zdržovací taktika, Měchura nakonec proti Voženilkovi a úspěšný. Malák může rozehrávat, Filip pálí z odskoku, ale byl u něho Pirochta a ta rána byla nepřesná, nezamířila na třineckou branku. Růžička, kapitán Třince, ale k puku nemůže, protože musel brzdit na modré čáře a pak už byl Kotouč na zadním mantinelu, kde zasáhl Růžičkův výjmenovec Jan Růžička, brankář Plzně. Třineští udrželi útočné pásmo Kuběsa, ale znovu musel zakončovat backendem a byl u něj ex-třinecký, ale jinak plzeňský odchovanec Jakub Jeřábek, který mu šel do těla. Takže Kuběsa zase neměl klid na to zakončení. Voženílek teď dává přestřední pásmo rozjetému Pirochtovi. Pirochta pálí, ale brankář Jan Růžička chytá. 10 minut 36 sekund zbývá do konce třetí třetiny a možná si se dočkáme i prodloužení dnešního zápasu. Zatím je to 2-2, Třinec vyrovnal díky druhému gólu. Andreje Nestrašila, ten první dal 33 sekund před koncem první třetiny z přesilovky, ten druhý ve 49. minutě před malou chvílí. Třineští vyhráli vazování v útočném pásmu a je to znovu Nestrašil, který míří za hetrikem z úhlu, to zkusil na Jana Růžičku, ale ten pravým betonem tu ránu vyrazil před sebe a už se opět hraje, ale tentokrát na pravém mantinelu, na druhé straně, na modré čáře Kocha, teč Romana, je to 3-2. Tak další třinecký obrat po včerejšku z 2-5 na 6-5. Dnes je to tedy zase dva slepené góly. Andrej Nestrašil před malou chvílí a teď Miloš Roman před brankovištěm dostal přihrávku od Patrika Kocha, řekl bych, od modré čáry. Nestrašil přihrával na modrou čáru, pak Koch nastřeloval puk na teč a ta byla příliš přesná pro brankáře Růžičku. Nad jeho lapačku zamířil Roman do levého horního růžku, to bylo nechytatelné z takové blízkosti a Třinec vede 3-2. Bude se vazovat ve střední třetině pochopitelně Žemlička proti Hudáčkovi a rázem je 3.
1: Další gol v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, tak to je opravdu gólově bohaté vysílání v sobotu 19. září. Je 20 hodin a k tomu 3 minuty. Vy jste poslouchali hokejovou Tipsport Extraligu, zápas mezi Oceláři Třinec a plzeňskou Škodovkou. Třinec byl po dvou kolech jako jediný tým v celé extralize, který měl plný počet bodů, 6 konkrétně. Kladno to sice taky dvakrát vyhrálo, ale mělo bodů jen 5, protože nad pražskou Spartou zvítězilo 3-2 až po nájezdech a Třinec tedy otáčel v tom minulém zápase, jak to zmiňoval náš reportér David Procházka, z 2-5 na 6-5 proti Kometě Brno a teď se tedy podařilo Třinci otočit z 1-2 na 3-2. Ve třetí třetině skórovali nejprve v 9. minutě Nestrašil a zanedlouho poté Roman, Nestrašil Romanovi přihrával. Můžu se vrátit i k tomu, co mají za sebou plzeňští, protože ti nejprve na úvod sezony hokejové Tipsport Extraligy Zvítězili nad Libercem 2-1 po samostatných nájezdech, ale poté prohráli v Plzni, konkrétně včera 2-3 v prodloužení. Tam byla taková kuriozní situace, kdy právě v prodloužení lotyšský obránce Plzně Christian Srubinc couval z útočného pásma a samozřejmě tím, že nekoukal za sebe, tak zakopl o rozhodčího, ztratil puk a domácí Tomáš Černý mířil sám na branku a duel rozhodl. Nicméně to jen potvrzuje to, že rozhodčí je součástí hry a tak se ani sami plzeňští úplně nezlobili. Naopak třeba asistent trenéra Václav Plet mluvil nejen o tom utkání, ale i o tom, že je rád, že můžou odehrát zápas v Třinci takhle ve dvou dnech a nemusí cestovat ze západu Čech. Jednak do Olomouce, pak se vracet a poté znovu do Třince. Takže tolik pár zajímavostí ke třetímu kolu hokejové Tipsport Extraligy. Zápas ocelářů Třinec s plzeňskou Škodou může komentovat i dál v přímém přenosu radiožurnálu Sport náš reportér David Procházka.
0: 8 minut a 40 sekund zbývá do konce třetí třetiny, je tady další komerční přestávka, ale také bude následovat zastavu 3-2 pro Třinec, což jste slyšeli před malou chvílí ve zpravodajství, tak bude následovat plzeňská přesilovka, protože byl to Robertson, obránce Plzně, který se dobře uvolnil na modré čáře a Hrehorčák se staral o tělo a bylo z toho podle mého nedovolené bránění. Ještě si musíme na to označení faulu počkat, ale dvouminutová přesilovka pro Plzeň. To je jistota. Každopádně Třinec během několika sekund, to bylo 36 sekund, jestli dobře počítám, mezi gólem Andreje Nestrašila a Miloše Romana ve 49. a v 50. minutě. Takže Třinec otočil z 1-2, toto skóre platilo po 40 minutách i po první třetině. No a ve třetí třetině se Třinec, nechci říct, rozstřílel, dal dva góly.
1: Říká reportér David Procházka, takže 3-2 je skóre, které platí mezi Třincem a Plzní, pokud chcete hokejovou Tipsport Extraligu upřednostnit před pořadem s mikrofonem za sportem na radiožurnálu Sport. Můžete si naladit přímý a nepřerušovaný přenos, a to na internetu, na stránkách radiožurnál Sport.cz i rozhlas.cz nebo třeba v aplikaci Můj rozhlas. No a nás znovu bude zajímat kvalifikace tenisového Davis Cupu, protože nás čeká to rozhodující singlové utkání Jiřího Lehečky s Američanem Tienem. Můžeme se znovu vydat do pražské Libně na komentátorskou pozici radiožurnálu Sport za našimi reportéry Davidem Prouzou a Jaroslavem Plašilem. Pánové, hezký večer.
2: Ještě jednou hezký večer, dlouhý večer a buďme za to rádi, protože už také mohlo být po akci. Naštěstí Jakub Menšík se dokázal zlepšit oproti včerejšímu výkonu, porazit světovou čtyřku Bena Sheltona, srovnal na 2-2 a teď začal hrát Jiří Lehečka proti Tienovi, který hrál včera výborně, ale tohle zase může být jiné představení. Tien teď tlačí na Jiřího Lehečku, který vede 15-0 při svém podání a teď mu pomáhá nechtěně Tien při postupu k síti. Dělá chybu a to je 30-0 pro Jiřího Lehečku.
3: Řekl bych, že tohle teď český tenista, neříkám má v kapse, to určitě ne, ale je podle mě v lepší pozici, má více Davis Cupových zkušeností, Tienovi je 20 let, teď hraje rozhodující Davis Cupový zápas v prostředí, kterému nebude přát rozhodně, v podstatě každý bod Jiřího Lehečky bude oslavován velmi bouřlivě, aktuálně zatím dvakrát diváci měli možnost oslavovat právě 15 českého tenisty. Není tady ještě úplně narváno zase trochu dopad toho, že po zápase Jakuba Menšíka řada lidí se vyrazila občerstvit nebo také na toaletu, na každý pád zápas už se rozehrál. Jiří Lehečka teď v možnosti, kdy prohazuje Lennera a Tiena na prvních pár fifteenech, jakdo je vidět, že myslím si, že Jiří Lehečka je prostě lepší soupeř, nebo takhle horší soupeř pro Lennera Tiena, než byl Jakub Menšík. Jsou podobně vysocí, Jiří Lehečka má trpělivost, teď to ukazuje, přitáhl si soupeře k sítě a vede 40-0.
2: Stylem hry určitě a spousta dobrých tenistů, někdo to připomínal, má s Lernerem Tienem fantastickou bilanci, že jim prakticky neškodí tento hráč, protože on nemá nějakou silnou vítěznou ránu, dokáže toho spoustu vrátit, to rozhodně ano. Je taky postavou menší většinou v řadě zápasů a Jiří Lehečka navíc skvěle servíruje, teď je to ESO a 1-0. Skvěle, čistá hra na úvod servisového gemu Jiřího Lehečky.
3: Extrémně důležité pro sebevědomí, pro sebejistotu, pro úderovou rytmiku, to, že se vám zkrátka povede nejenom servis, ale i Lehečkovi i mezihra, takový těžší prohoz, který tam spadl, kam měl, tak to všechno teď Lehečkovi hraje do karet, může z toho těžit třeba hned teď na returnu po krátké přestávce, kdy si ani nesedl, prohodil pár slov s kapitánem Tomášem Merdychem a teď už se směřuje k základní čáře a bude returnovat servis Lernera Tiena a ideálně, aby hned začal agresivně, žádné čekání na chybu, prostě být, řekněme, co možná nejrazantnější na úderech a myslím si, že to by na Lernera Tiena rozhodně mohlo platit. Navíc s každým dalším člověkem, který přijde do O2 arény, tak to bude divočejší a divočejší. Jiří Lehečka, věřme, že bude dávat často důvod k oslavám českému publiku. Rozehraná výměna od základní čáry teď na servisu Lerner Tien. Jiří Lehečka od baseline čeká, co se stane. Teď Tien přibližuje se k síti, hraje dobrý volej, ale Lehečka to ještě stihne, nabíjá sám k síti a bude hrát volej a vítězný volej. Jiří Lehečka se tam natáhl jak široký, tak dlouhý a dostává se hned do vedení 15-0 a nejlépe, jak mohl, vstoupil do toho returnového gemu.
2: Pokud by to takhle šlo dál, chtělo by se říct, že Tien nemá čím Jiřímu Lehečkovi ublížit, ale nechce nic přesně tak takového přivolávat, ale k těm fanouškům doufám, že řada z nich neřeší nějaké nepříjemné dilema, jestli tady ještě vydržet nebo se dostat domů, protože to taky nemusí být jednoduché po těch maratonských zápasech, když se hraje na dva vítězné sety tady v Libeňské hale. Ale buďme rádi za ten průběh. Jiří Lehečka teď dominuje zatím v úvodu zápasu a teď má na raketě vítěznou ránu. Nepovedlo se mu to, vybral si nechtěně směr, kde byl připravený Tien, ale ten si neporadil s razancí Lehečkova úderu a vyhazuje míček do autu. Jiří Lehečka zatím ve velké pohodě v úvodu zápasu, snad to tak bude i dál, 1-0, 30-0.
3: Samozřejmě velmi rychle může pominout tento příznivý stav, tohle co teď vidíme na kostce nad kurtem v O2 aréně, může být rychle pryč, obzvlášť když Lerner Tien trefí takhle první servis a vytvoří si 15 přímo z podání, ale Jiří Lehečka ukazuje, že v té výměně od základní čáry bude více než důstojným soupeřem Lerneru Tienovi, takže trpělivost v kombinaci s trochou agresivity, to by mohlo fungovat. Teď tedy 30-15, Lehečka na returnu vlevo.
2: Jiří Lehečka se teď brání útoku Tiena levou rukou, samozřejmě opět vybral si forehandovou ránu podél čáry, Lehečka se ubránil a teď Lehečka hraje forehand křížem do backendu Tiena, a teď úder po čáře razantní od Lehečky, který teď hraje backend křížem krásně utažený, Lehečka přechází do útoku forehandovou ranou, ale Tien se dobře brání, dobře čte hru teď Tiena, naopak teď on může mít zase ve výměně navrch, hezky přepnul z obrany do útoku, teď Tien takový udržovací backend na střed, Lehečka vyráží k síti, má to na volej, krásně. Krásně backendem křížem a je to rázem 40 na straně Jiřího Lehečky a jsou tady breakboly při podání Tiena. 40-15 vede Lehečka.
3: Úplně na začátku výměny měl český tenista kliku, trefil lob v defenzivě přímo na lineu, nicméně od té doby kontroloval tu výměnu a přijde mi, že si přesně uvědomuje silné a slabé stránky svého soupeře a co je ještě možná důležitější, uvědomuje si, že jeho soupeř hraje levou rukou a hraje trochu jinak, než by možná hrál proti pravákovi a to je dobře. Jiří Lehečka ví, co dělá, věřme, že bude vědět dál a získá třeba teď hned break na začátku zápasu. Výměna rozehraná, Jiří Lehečka teď podseknutým backendem je trochu opatrnější, ale sám umí velmi rychle přepnout. Teď zase podseknutý backend od Jiřího Lehečky, Tien hodně tlačí, ale Lehečka se ubránil. Teď bude muset Američan k síti a ne, tohle je chyba a je to 2-0 pro Jiřího Lehečku. Lerner Tien tlačil, ale pak si to rozmyslel, zahrál takový hybrid, něco mezi kraťasem a čopovaným dlouhým úderem a nakonec to skončil. Sítí, takže 2-0 pro Jiří Lehečku.
2: Zatím na co Jiří Lehečka sáhne, tak se většinou podaří, což se nedá říct o soupeři, jen jakoby kolikrát nevěděl, co v situaci zahrát, což samozřejmě se taky hodí v tomto zápase. Úvod zatím jednoznačný, snad to bude mít dlouhodobější tendenci. Jiří Lehečka teď bude podávat, bude se snažit potvrdit před chvíličkou získaný break. Spousta fanoušků ještě u občerstvovacích stánků nemohou teď ještě přijít do hlediště, musí počkat teď na lichý součet gemu. Jiří Lehečka teď na servisu podání do autu, mělo dobrý směr, byl tam dobrý plán vytáhnout leváka hodně daleko do z jeho pohledu backendové strany, ale Jiří Lehečka netrefil přesně a tak teď opatrnější druhý servis. Backend Tiena teď na střed a Jiří Lehečka si teď neporadil s returnem, který rozhodně nebyl nějak nehratelný, ale zkrátka to se asi občas taky stane.
3: No i nevinucenou chybu někdy Jiří Lehečka dá. Já bych řekl jedna z prvních. Tomhle utkání na to, že vede 2-0, tak rozhodně to je stále výborná statistika. Český tenista teď půjde podávat z levé strany na Lernera Tiena a pokusí se napravit to, co vyrobil před malou malou chvílí a zkusí srovnat na 15-15. Vede 2-0 v rozhodujícím utkání Česka mezi Spojenými státy. Je to 2-2 na zápasy. Bod Američanů získali deblisté, bod zase pro Čechy získal Jakub Menšík před malou chvílí v singlu se světovou čtyřkou Benem Sheltonem. Jiří Lehečka teď hraje z backendu křížem opatrněji, pak backendem po čáře také opatrněji, ale dobrá délka, pak si Lehečka přibližuje k síti skvělým náběhem z forehandu a smeč českého tenisty do míst, kde není nikdo a hlavně tam není Lerner Tien a máme srovnáno na 15-15.
2: Lerner Tien má vynikající pohyb, ale pokud takto nabije Jiřímu Lehečkovi na smeč, tak to je pro něj i s jeho menší postavou těžko řešitelné. Jiří Lehečka by měl mít víc fyzických sil, větší páku, mohl by soupeře snadno přetlačit a to je taky určitě dobré na začátku zápasu tohle všechno vnímat. Jiří Lehečka má i vynikající bilanci s levorukými tenisty. Na druhou stranu ono zase těch špičkových víc je pravorukých, k tomu musíme dodat. Jiří Lehečka teď servíruje, nechme statistiky zase stranou, protože teď je tady přítomnost a hodně důležitý zápas o postup do finálového turnaje. Jiří Lehečka servíruje opatrněji do backendu Tiena. Ten vrátil k základní čáře. Další lehký backhand Tiena, který má dobrou délku, takže Jiří Lehečka nemůže útočit. Teď je to forehand volnější od Tiena a backhand po čáře Lehečky, který vyrazil dopředu. Podíval se teď za balonkem, bylo to velmi těsné. Fanoušci se zaradovali, ale teď se mohou radovat spíš fanoušci Američanů, protože to byl těsný out z rakety Jiřího Lehečky, no, který teď prohrává 15-30 při svém podání.
3: Ztrácí 15-30, ale sympatická volba při snaze o backhandový vítězný balónek. Nevyšlo to teď, snad to vyjde příště. Jiří Lehečka servíruje za mírně nepříjemného stavu 15-30, ale vede také 2-0. Případná ztráta podání by nebolela tolik. Podání Jiřího Lehečky ven z kurtu do forehandu Tiena a ten zahrál skvělý return pod nohy a je to ta situace, ve které vydáte dobrý servis, jdete k síti, počítáte s tím, že soupeř tam má backhand, ale ouha, je tam Lerner Tien se svojí levou rukou a byť to nebyla žádná velká rána, tak to stačilo na to, že Američan získal důležitý bod a vede 40-15 při podání Jiřího Lehečky. První komplikace také pro českého tenistu v tomto utkání.
2: Jiří Lehečka teď odvrací breakové šance Tiena za stavu 2-0, 15-40, stále má v zádech pozitivní stav, což se nezmění, ale byla by škoda hned přijít o servis, který před chvíličkou získal krásně trefený servis. Jiří Lehečka jde k síti, smečuje, ale bohužel do místa, kde byl Tien, takže se ještě hraje, ale Tienův úder z těžké pozice zahraný se nevejde do kurtu. Jiří Lehečka to zvládl, ukrojil kousíček z breakballu. Je tady ještě jedna breaková příležitost pro Tiena, ale už je to hratelnější zase o něco 30-40.
3: Klobouk dolů před tou smečí, která nebyla určitě jednoduchá. Lehečka si ten balonek nenechal spadnout, hrál to z první. Byla to opravdu velká svíce od Lernera Tiena, ale Lehečka to nakonec zvládl a teď tedy se bude snažit o odvrácení dalšího breakballu soupeře. Podání na téčko zase do backendu, Lehečka je u sítě, ale hraje těžký volej a nevyhodnotil to dobře. Teď český reprezentant tohle si podle mě mohl nechat spadnout. Místo toho zahrál volej, který se dostal na polovinu Lernera Tiena, ale do míst, kde Američan byl připravený se svým backendovým úderem a je to 2-1 pro českého tenistu, který stále vede, ale teď už bez toho breakového polštáře.
2: No, trošičku zakřiknutý Lerner Tien na začátku je zpátky. Uvidíme teď jeho reakci a uslyšíte o tom, co předvede na podání. Ve chvíli, kdy zase může dotáhnout a srovnat stav, půjde teď servírovat povzbuzený i radami Boba.
1: Vy o tom určitě uslyšíte znovu ve vysílání Radiožurnálu Sport. Teď rychle v přestávce můžeme zamířit zpátky na hokejovou typ Sport Extraligu, protože už se pomalu blíží konec předehrávky třetího kola ve Slezsku. Oceláři Třinec hrají z Plzní a aktuální informace nám poví reportér David Procházka.
4: Ještě minutu a 37 sekund se bude hrát ve třetí třetině. 36 sekund dělilo dva třinecké góly, které otočili na aktuální stav 3-2 pro Třinec. Dlouho Plzeň vedla od konce, od posledních desetin sekundy první třetiny vedla Plzeň 2-1, no ale pak nestrašil a Roman přetočili skóre během 36 sekund, ale Plzeň už necelé 3 minuty, 2:55 před koncem odvolala Plzeň brankáře Jana Růžičku a snaží se o vyrovnání. Hraje v šesti, teď je další vazování před brankářem Kacetlem, ten by si zasloužil být za Třinec hráčem utkání, ale nakonec převážili 3 body Andreje Nestrašila z pohledu Radiožurnálu Sport. Plzeň ještě může myslet na vyrovnání, ještě minutu 13, ale teď promáchl Robertson, ale promáchl tak dobře, že se ten puk zastavil před modrou čárou, takže ještě plzeňští udrželi útočnou třetinu a ta třinecká pětice už je hodně přetížená, protože už je na ledě docela dlouho. Teď Koch bojuje s Petmanem, s Vile Petmanem a puk
0: je ve vzduchu, sbírá ho rukavicí, strnát nakonec třinečí obloučkem, vyhazují do středního pásma až útočné modré. Robertson sbírá kotouč. 3/4 minuty, ještě do konce základní hrací doby a teď je dobře vystavili třinečí hráz na modré čáře, ale Adámek udělal chybu. Marinčin se tam snažil zabránit přihrávce před brankoviště. Kacetl ještě musel zasahovat pravým betonem a 1/2 minuty do konce a možná přijde zakončení na prázdnou branku. Ne, Roman to měl na backhand, tak se pak rozhodl u modré čáry tísněný jen forehandem nahodit po pravém mantinelu za plzeňskou branku. Mereško ještě rozehrává, Filip nahazuje od modré čáry za třineckou branku, tam přijíždí jako první třinecký obránce Marinčin. 13 sekund do konce třetí třetiny, Třinec vede nad Plzní 2-1 a stále to platí, tady pardon 3-2, stále to platí Mereškovo zakončení, ještě zpoza branky to zkouší plzeňští, 3 sekundy, 2 sekundy, střela, a kterou chytá Kacetl a v tuto chvíli vypršel čas, ale myslím si, že tam ještě nějaká desetina na ukazateli naskočí, protože sice třinečtí už se jdou radovat k brankáři Kacetlovi, ale neslyšel jsem závěrečnou sirénu, nevím, jestli ještě rozhodčí půjdou zkontrolovat čas, tak jako první třetině, ale vypadá to, že zápas opravdu skončil a už se na tom nic nezmění. Třinec zvítězil v předehrávce třetího extraligového kola nad Plzní 3-2, většinu zápasu se trápil, ale ve třetí třetině 2 góly nestrašila a Romana znamenají další 3 body pro Třinec. Po 3 kolech Třinec první v tabulce, 9 bodů.
1: Zmiňuje náš reportér David Procházka, kterému děkujeme za závěr i za celý přímý přenos ze třetího kola hokejové Tipsport Extraligy. Třinec Plzeň 3-2. No a my se můžeme vrátit na kvalifikaci tenisového Davis Cupu. O tom, kdo postoupí na závěrečný finálový turnaj, se rozhoduje v pražské O2 aréně. 2-2, to je stav, který platí mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými a teď můžeme zamířit na zápas Jiřího Lehečky a Američana Tiena, tedy ten rozhodující duel. Slovo mají reportéři Jaroslav Plašil a David Prouza.
2: Srovnáno 2-2, teď na začátku zápasu Jiří Lehečka přišel o náskok, ztratil také servis a v zápětí Tien srovnal svým podáním skvělý úder do rušku od Jiřího Lehečky, který se snaží vrátit k tomu, co jej zdobilo v úvodních hrách, výměnách a gemech. Jiří Lehečka na podání, stav 2-2, 15-0.
3: Trochu jsme se tady nadechli a nebyli jsme sami s Jaroslavem Plaštělem, publikum cítilo, že by to třeba mohlo být velmi rychlé, ale kdeže, je to zase 2-2, začínáme od nuly. Jiří Lehečka vede při svém podání 15-0. Lerner Tien nepříjemný styl, ve který trápí soupeře a Američan velmi často dokáže vyškrábnout situace, udržet je ve výměně, jako třeba právě teď servis Lehečky, který šel ven z kurtu, ale Tien tam měl levou ruku na forehand a dostal vlastně českého soupeře pod tlak, navzdory tomu, že se Lehečka trefil dobře do prvního pokusu. Takže 15-15 a co vypadalo ze začátku celkem jednoduše a jednoznačně, tak je pryč a je to velmi vyrovnané.
2: No, možná jsme se namlsali až příliš, omlouvám se za ten výraz, Jiří Lehečka. Stav 2-2, 15-0, skvělý servis na střed, Tien sice vrací, ale Lehečka vyráží k síti a dohrává bezpečným způsobem. Nejprve si připravil podmínky pro finální volej. Dal si teď hodně záležit Jiří Lehečka, aby neudělal chybu. Nebylo to úplně technicky dokonalé z učebnic tenisu, ale zároveň těžké, protože to bylo na tělo. Jiří Lehečka se musel trošku sklonit, aby dokázal volej umístit do dvorce. 30-15.
3: Bude to chtít obrovské množství trpělivosti ze strany Jiřího Lehečky, ale zároveň tu úderovou kvalitu na poražení Tiena rozhodně má. První vzájemný zápas těchto dvou tenistů 2-2, 30-15 pro českou stranu a teď druhé podání Jiřího Lehečky, který vybojoval postup na Final Eight loni, když porazil Taylora Fritze a pak následně ho také napodobil Jakub Menšík souboji s Tiafoem. To bylo na Floridě, teď se hraje v Praze, Jiří Lehečka hraje v O2aréně. Lerner Tien ho prohazuje, respektive donutil ho k defenzivnímu voleji a donutil ho tedy excelentně i z backendu, to Lerner Tien umí. Máme srovnáno na 30-30, zatím tedy je vizitka jasná. Jiří Lehečka je agresivní, snaží se být agresivní, ale nevychází to vždy.
2: No, Lerner Tien klame tělem, on vypadá jako v uvozovkách klučík, který si jde jen tak zahrát, ale má velmi nepříjemné údery, které mají často velmi dobrou délku. Jiří Lehečka pak z těch pozic hůř útočí. Teď je to 2-2, teď se dokonce musel i bránit při prohozu. Jiří Lehečka servíruje teď s dotekem opásku a od pásky se balonek odráží až daleko za čáru pro podání, takže druhý servis pro Jiřího Lehečku, zase dílčí komplikace. Teď opatrnější servis vrací backendem na střed Tien, teď je to backend opět na střed od Tiena, forehand na střed od Lehečky, ale dlouhý. No, pane jo, je tady breaková šance pro Tiena, z ničeho nic. utkání překlopilo na druhou stranu.
3: Bude asi muset zase zaúřadovat trochu O2 Arena, už jsou diváci víceméně zpět, potřebují trochu nakopnout teď Jiřího Lehečku, který velmi rychle v tom utkání vedl 2-0, teď ale čelí tomu, že by také velmi rychle mohl z 2-0 prohrávat 2-3, pokud se netrefí do následujícího prvního podání Jiří Lehečka ven z kurtu na čáru a tohle je ESO. Tohle se povedlo nalepit přímo na lénu, Tomáš Berdych, co by kapitán zase vyskočil, ještě něco hlásí směrem k Lehečkovi, který si poradil v této ošemetné situaci a srovnal na schodu a začínáme vlastně de facto zase od nuly.
2: Parádní reakce Jiřího Lehečky, tohle jsou důležité chvíle, ty správné body, kdy je potřeba vytáhnout ten nejlepší servis a Jiřímu Lehečkovi se to povedlo, schoda 2-2 a teď je to, o čem David Prouza ve vysílání Radiožurnálu Sport mluvil i slyšet v našem přímém přenosu, zkrátka větší podpora publika, které už je tady zase v hodně větším počtu ve srovnání s úvodem zápasu. Skvělý servis, postup cíti, parádní a Jiří Lehečka doťukává na druhou stranu, jen daleko za základní čarou. Jiří Lehečka si dal jenom záležet, aby balonkem přehodil síť a neskazil v jasné pozici, což se nestalo, což je dobře a je tady výhoda pro českého hráče.
3: Ale uměl bych si představit i jasnější pozici na volejích, přece jenom Tien to zase hodil takovým padáčkem pod nohy, teď to krát tam Lehečka byl připravený správně, takže má gameball a teď může dokončit ten pátý game prvního setu. K servis na tajíčko, Lehečka se blíží k síti, nechává si to spadnout, netrefuje stranu ideálně, Tien ho přečetl a lobuje Lehečku naštěstí v tlaku, lobuje za základní lineu ještě tak, tohle Jiří Lehečka úplně neodhadl správně a hodil to vlastně Američanovi přímo na raketu, ale teď už je to jedno. Jiří Lehečka získává kýžený pátý gem, vede 3-2 v prvním setu a zastavil ten nástup Lernera Tiena, který útočil na to, aby otočil z 0-2 na 3-2. 3-2 ale vede český tenista.
2: Paráda. Ne, že by měl Jiří Lehečka.
1: A tak o tom uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport už i za malý okamžik. Pojďme je rychle připomenout výsledky fotbalové šance ligy. Hrálo se totiž 9. kolo, respektive začalo 9. kolo. Slovácko Baník Ostrava, ten duel, který skončil jako poslední, když to budeme brát časově zpátky. 2-2 remíza mezi týmem z Uherského Hradiště a Baníkem Ostrava. Artis Brno, Slovan Liberec, to je duel, který taky skončil nerozhodně. Tam to bylo 0-0. Mladá Boleslav porazila Zbrojovku Brno 2-0 a Pardubice zvítězili nad Bohemians Praha 1905 2-1. Zítřejší program fotbalové šance ligy začne už ve 13 hodin. Hradec Králové se představí proti Teplicím. Od 15 hodin bude Jablonec hrát se Zlínem a Sigma Olomouc nastoupí proti pražské Spartě a večerní šlágr, který taky uslyšíte na Radiožurnálu Sport přímém přenosu, to je souboj Slavie Praha mistrovského týmu proti plzeňské Viktorii. Tolik tedy informace o fotbalové šance lize. Ještě připomenu to, co jste slyšeli od našeho reportéra Střince. Domácí oceláři v hokejové Tip Sport Extralize v předehrávce třetího kola porazili plzeňskou Škodu 3-2 a vedou tedy třinečtí extraligu za 3 zápasy, zatím nestratili ani bod, mají tedy celkem 9 v tabulce, ale připomenu, že to je ještě neúplná tabulka, třetí kolo bude pokračovat dalšími zápasy.
5: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
1: Dál posloucháte jedinou čistě sportovní rozhlasovou stanici v této zemi a znovu vám budeme nabízet tenisové informace. Lépe řečeno, budou vám je nabízet naši reportéři David Prouza a Jaroslav Plašil, kteří sledují v pražské O2 Areně duel, který rozhodne o tom, kdo postoupí na závěrečný turnaj, na tu finálovou část pro 8 nejlepších týmů. Singlové utkání Jiřího Lehečky s Američanem Tienem. Pánové, je to vaše.
2: Ano, Jiří Lehečka ve vedení 3-2, poté co ztratil podání a ztratil náskok 2-0, tak naopak odvrátil další break, takže je teď ve vedení na podání. Tien chybuje a je to dvojchyba a je to 30-15 pro Jiřího Lehečku.
3: Příjemný dáreček, potěší to vždy v jakékoliv situaci, když jste na straně returnujícího tenisty a Američan vám dá dvojchybu. Tien na nic nečeká a ještě než je utichl potlesk, tak rychle rozehrává znovu a teď mi připomněl, že něco podobného dělal Jakubovi Menšíkovi na New Yorkském US Open, kde porazil v 5 setech právě tohoto českého reprezentanta a je vidět, že Tien prostě opravdu má nějaké automatizmy a těch se drží a teď mu to vyšlo.
2: Má taky velmi rychlou ruku, teď servíruje nepřesně, stav 3-2, trošičku to připomíná k Nishikoriho v jeho dobrých letech bývalého japonského hráče, samozřejmě Tien hraje levou rukou, teď servíruje na Jiřího Lehečku, který vrací hezky do rušku backendem, teď si odstupuje, aby hrál forehandový úder a tlačil Tien od základní čáry, Tien umístil balonek nechtěně do sítě a Jiří Lehečka má breakovou příležitost a šanci dostat se znovu do náskoku, vede 3-2 a 40-30.
3: Tak to už tu jednou bylo, breakbully využil Jiří Lehečka, pak také ale ztratil své vlastní podání, tak tentokrát už se tolik nenadechuje do nadšení, ale ta šance tam určitě je a o to víc, když Lerner Tien si nepomáhá prvním pokusem, naopak pomáhá svému soupeři. Druhé podání Tiena, backhand Jiřího Lehečky krosem ven z kurtu bez rotace, pak následně další podobný úder, ale ne tak dobře umístěný, pak ale dobrý forehand Jiřího Lehečky, byť ne tak dlouhý, jak by se zdálo, Tien trefil lineu, musí hrát dál Jiří Lehečka a teď už to nestihne. Takže v tuhle chvíli si myslím, že i Jiří Lehečka možná trochu kalkuloval s tím, že už to bude out od Tiena, nepovedlo se a jak aktivně vstoupil do té výměny, tak nakonec ji nedohrál do vítězného konce. Schoda 40-40.
2: Podává opět Lerner Tien, tentokrát z pravé strany své polovičky dvojce svou levou rukou. Podání to by měla být určitě obrovská výhoda Jiřího Lehečky. Bylo by to divné, kdyby to bylo naopak při parametrech tenistů. Jiří Lehečka teď ale napřímu a servíruje Lerner Tien. Stav 2-3 v neprospěch Američana a out z returnu Jiří Lehečky, to je škoda. Teď Jiřímu Lehečkovi nesedl return. Lerner Tien dokázal zaskočit Jiřího Lehečku podáním a tak má teď výhodu.
3: Je to tak, dáreček teď pro změnu od Lehečky směrem na americkou o polovinu kurtu, gamble pro Tiena, stav 3-2 pro Lehečku, ale nemusí to trvat dlouho. Tien se teď vyhecoval k pokusu o ESO, umístění balonku na tu spojnici, na téčku se mu ale nevydařilo, to znamená druhé podání, ale velmi agresivní. Lehečka tam ale byl svým forehandem, teď může sám útočit tímto úderem, blíží se k síti, má to zase těžké, ale Tien teď je pod tlakem znovu a Jiří Lehečka naštěstí už hrát nemusí. Byl na síti, byl v dobré pozici a přesto to neměl ve svých rukou, ale nakonec získává 15, to je to nejdůležitější a na tohle si budeme muset zvyknout, jakkoliv bude tlačit Jiří Lehečka, tak i když bude u sítě, tak vždycky bude trochu v ohrožení.
2: Schoda, jak jste slyšeli, typicky tenisově džus, teď podává Lerner Tien za nepříznivého stavu teď trošičku 2-3 a ještě navíc tlak při podání Američana, protože je to druhé podání a teď Jiří Lehečka může hrát razantněji na returnu, ale Jiří Lehečka si teď dal záležet hlavně, aby se hrálo. Tien teď k základní čáře, backhand obouruč od Tiena křížem, forehand Lehečky, protože je to pravák proti levákovi. Jiří Lehečka to teď zkusil na finální ránu, neměl úplně optimální podmínky, ale věřil si a přestřeluje základní čáru a tak je to zase trošku lepší pro Tiena.
3: Jo, takový tenisový paradox. Tři údery od Lehečky byly krátké, tak to zkusil prodloužit a prodloužil to příliš. Takže zase gamble pro Tiena na 3-3. Jiří Lehečka připraven na levé straně kurtu přijímat podání svého amerického soupeře. Velká rána a tentokrát už se Tien trefil na lejnu a naopak Lehečka ne. Máme srovnáno po třech na obou stranách rozhodující zápas mezi Českem a Spojenými státy. Hraje se o postup do Final Eight listopadového Davis Cupového turnaje, který by se měl hrát v Boloni. Češi jsou teď stejně blízko a stejně daleko jako Američané právě od tohoto cíle.
2: Ano. Samozřejmě i pro oba tenisty je to stejné, ale to čekání na tento zápas muselo být taky pořádně náročné. Samozřejmě tenisté to znají z Grand Slamových turnajů, když mají nějaké třetí, čtvrté rundy, taky přesně nevědí, kdy si naplánovat jídlo a takové ty denní rutiny, to bylo určitě složité, museli to řešit oba hráči. Jiří Lehečka teď začal podávat za stavu 3-3 a nepovedený volej nebyl jednoduchý. Jiří Lehečka při náběhu k síti si musel poradit s dobrým úderem soupeře, nedokázal se mu stáhnout. Nepodařilo se mu stáhnout míček z voleje tak, aby zároveň přeskočil síťku, tak je to 0-15 za stavu 3-3.
3: No, kousavý return, který teď předvedl Lerner Tien a my o tom také budeme informovat posluchače Radiožurnálu ve zprávách.
2: 3-3 a 0-15 teď z pohledu servírujícího Jiřího Lehečky, který měl náskok 2-0, ale v zápětí přišel o podání a tak je to teď srovnané. 3-3 utkání můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu z Libeňské haly. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: A můžeme pokračovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Bohužel nepříznivé informace a to ty, že Jiří Lehečka vytvořil teď nevinucenou chybu z backendu a je to zase 0-30. Po nějakém čase Jiří Lehečka problémech na svém servisu. Je to taková sinusoida. Buď to Lehečkovi jde na podání úplně v pohodě, anebo má potíže teď 3-3 a 0-30 a bude se chystat na podání zprava.
2: No, podle té řeči těla to vypadá, že Jiří Lehečka se potřebuje uvolnit, protože tam je určitě napětí. A teď je krásná odpověď ESO, přesně na střed, fantasticky. Už teď je po druhé Jiří Lehečka v nepříznivých situacích si věděl rady a vytáhl parádní ESO, teď tedy přesně na střed, 15.30.
3: Nikdo by se v autovaréně nezlobil, kdyby pokračoval v tomhle trendu Jiří Lehečka, ale několikrát to určitě bude muset uhrát i přes údery od základní čáry a bude se prostě trápit. Nemusí se tím prokousat, jinak to nepůjde. Teď přes první servis to také nešlo. Jiří Lehečka nenašel kýženou délku a to znamená, že je tady stav 15.30 a druhé podání. Renet jen schovaný daleko za základní lineou. Nikam nespěchá, hraje přiliftovaný return, tak aby mohl pokračovat ve výměně. Lehečka se snaží o útok, ale tentokrát si to rozmyslel. Na síť ještě nejde, z backendu tlačí. Teď si to rozmyslel zase i s tou, řekněme, agresivitou, ale Jiří Lehečka od základní čáry čeká teď trochu na to, co vymyslí Lerner Tien. Teď je to těsně nad páskou od Lehečky, ale zatím to funguje, teď už ne. Ne, dlouhé výměny, jak jsem si myslel, že budou vyhovovat Lehečkovi více než Menšíkovi, tak zatím ani českému druhému tenistovi to úplně nevoní, nechutná a za stavu 3-3 jsou tu breakbory pro Tiena 15-40.
2: No, snad má Jiří Lehečka ještě dost času na to všechno si to uvědomit, srovnat si v hlavě, co funguje lépe a co ne, protože nějaké zprávy už z tohoto zápasu dostal. 3-3, 15-40 na podání Jiří Lehečka a teď snaha odvrátit breakové šance soupeře. Tvrdý servis přesně na střed, tak tohle zase Jiřímu Lehečkovi vyšlo parádně, tak snad to bude pokračovat, protože první servis potřebuje v tomto zápase jako sůl.
3: Z pravé strany mu to teď vyšlo dvakrát za sebou, jednou ESO, jednou bod z podání. Zleva trochu pokulhávaly servisy v tomto gemu Jiřího Lehečky, tak snad se to změní teď. V tuhle chvíli ještě jeden breakball má Lerner Tien za stavu 3-3 v prvním setu v rozhodujícím utkání mezi Českem a Spojenými státy. Jiří Lehečka, dobrý servis a pak následně ještě, no, zase se mi ulevilo, protože tohle Jiří Lehečka zvládl, ale nechal bych si to spadnout. Takhle to zase jednou časem určitě schází Jiří Lehečka, ale nedá se nic dělat. Pojímá to agresivně, teď to vyšlo, ale musím říct, že to nebyl přesvědčivý volej.
2: Nebyl, ale platí, počítá se bod vítězný a já bych teď pochválil odvahu Jiřího Lehečky, který zkrátka si šel pro vítězný bod. Ať se děje, co se děje, nebylo to optimální, ale buďme rádi za ty dary. 40, 43, teď schoda Jiří Lehečka servíruje. Teď je tentokrát do backendu Tiena a nabíhá k síti. Krásně uklizený míček zleva doprava ke vzdálenější čáře z forehandové strany. Jiří Lehečka měl dostatek času si oběhnout balonek, aby mohl hrát silnější stranou a nemýlil se, takže má výhodu, paráda.
3: Dobrá kontrola a teď riziko lomeno jistota, všechno to zvládl Jiří Lehečka a krásně spočítat a má gembol, to je jeho odměna za tenhle ten aktivní přístup. Bude servírovat z levé strany na Lernera Tiena, který zase čeká možná 2 metry za základní lineou a čekat ještě chvíli bude na to, až zareturnuje, protože první pokus Jiřího Lehečky zleva nevyšel a je tu příležitost, možná trochu šance pro Tiena na returnu. Opatrnější druhý servis Jiřího Lehečky, ale slušně umístěný a tak může teď český tenista z forehandu začít rozdělovat. Ale i on teď trochu ubírá z agresivity svých úderů. Teď trefil čáru, přibližuje se znovu k síti. Těžký volej, Tien ho lobuje. Jiří Lehečka couvá a už přestává couvat, protože získává důležitý 15. Po půl hodině se český tenista dostává do dílčího malého náskoku 4-3. Po přestávce půjde podávat Lerner Tien, ale jak se to nepovedlo v tom předcházejícím servisovém gemu Lehečkovi, tak teď odvrátil 2 breakbally. Může ho to nakopnout určitě.
2: Ohromně cený gem teď pro Jiřího Lehečku, který odvrátil 2 breakové šance, dostal se ze stavu 15-40, dostal se ze situace způsobem, který naznačuje, že se nebojí těžkých, obtížnějších situací Jiří Lehečka v tomto zápase a to je určitě dobrá zpráva pro Tomáše Berdycha, který je teď skloněný k Jiřímu Lehečkovi na lavičce Američanů. O poznání větší klid, Lerner Tien pomalými doušky teď se občerstvuje a už si uklízí lahev tak, aby se za chviličku mohl zase vydat na kurt. Brian jenom tak pokyvuje, jenom připomíná určité věci, které jsou potřeba dodržet v souboji s favoritem v tomto zápase. Určitě Jiří Lehečka je favoritem vzhledem k tomu, že má v zádech i početné publikum, které je stále početnější. Už je to hlediště zase skoro tak plné jako při zápase Jakuba Menšíka a jako při předchozím deblovém utkání. Připomínám průběh. Nejprve se Američani dostali díky deblu velmi dlouhému a napínavému deblu do vedení 2-1 na zápasy. Naopak pak se povedlo Jakubu Menšíkovi otočit duel s Benem Sheltonem a tak se hraje rozhodující pátý zápas tohoto Davis Cupového utkání. Mírně lépe jsou na tom zatím čeští tenisté. Jiří Léčka jde přijímat za vedení 4-3.
3: A s novou raketou v ruce teď ještě strhl takovou tu ochrannou pásku přes držadlo a bude returnovat jen tak, takže hrábl do toho servisu Lernera Tiena, který se nezdá, měří 180, ale když se trefí, tak opravdu se to returnuje složitě. Teď to poznal na vlastní kůži Jiří Léčka a 0-15 z pohledu českého tenisty.
2: Velký obdiv tenistům s takovou výškou, že dokážou tak kvalitně servírovat. Teď Tien se brání, Jiří Lehečka přechází k forehandovému úderu k lajně. Teď běží Lehečka k síti a do protipohybu nedává šanci Tienovi, skvěle. 15 oba, 4-3 pro Lehečku platí stále na podání Tien, stav 15 oba.
3: No a Lerner Tien, kdyby teď dostal ten míč trochu dříve od podavačky, tak už by podle mě zase servíroval. Opravdu jako robot chodí zprava doleva, střílí bez ohledu na to, jestli se mu daří nebo nedaří. To je obdivuhodné. Teď podává za stavu 15-15, Lehečka tentokrát zahrál dobře k základní čáře hluboce a potom trefuje roh. Tak tohle byla neskutečná morda, kterou vypálil Jiří Lehečka z forehandu a drobný, ale velmi příjemný náskok 30-15. Lerner Tien teď jsme trochu v problémech na vlastním podání.
2: Věřme, že si Jiří Lehečka věří, že to stále potvrzuje. 30-15, 30-15, 4-3, samozřejmě 40-15 by se nám náramně líbilo, ale do protipohybu teď naopak hraje skvěle Tien, který má balonek nad hlavou, smečuje. Jiří Lehečka využívá své výšky, ještě dokázal balonek vrátit a Tien musel hrát další úder, ale obdivuhodně zvládl těžký moment, protože troufám si říct, že ten finální úder byl možná těžší než ty předchozí.
3: Určitě, ta první smeč byla jednoduchá, ale Lehečka nastavil raketu a hodil to zpátky krásnou svící. Ještě, že je tak vysoký strop v tu aréně, nebýt to někde v menší hale, tak si myslím, že už by to skončilo o výměnu dřív. 30-30, Jiří Lehečka teď byl trochu pod tlakem, tak třeba si teď zase vytvoří příležitost na returnu zprava. Je to přes druhé podání od Lernera Tiena, který měl nakročeno směrem k síti, byť si myslím, že to nebyl úplně ideálně trefený pokus, nicméně druhý je ještě hůře trefený. To bylo pod páskou pár centimetrů a Tien dvojchybou druhou v zápase nabízí breakball Jiřímu Lehečkovi na 5-3, to se nám líbí.
2: Teď je to šance pro Jiřího Lehečku dostat se do vedení 5-3, zatím platí 4-3. A teď výhodné skore pro Jiřího Léčku. Navíc Lerner Tien teď dělá chybu při podání. Samozřejmě někteří fanoušci fandí až příliš, ale zkrátka někdo to někdy nevydrží. Teď Tien se snaží hrát na střed kurtu forehandem. Teď je to backhand křížem od Tiena do forehandu Lehečky, který teď může získat ve výměně navrch backhand křížem Lehečky do forehandu Tiena, který je krátký do sítě. Paráda, break. Je tady 5-3 pro Jiřího Lehečku.
3: Je to 5-3, vypadá to krásně, ale přijde mi, nebo minimálně ta hra tak na mě působí, že Jiří Lehečka v podstatě nic nemá zadarmo, pokud nezahraje naprosto perfektní úder od základní liney. Jakmile se dostane k síti, tak stejně se musí hodně ovládat, aby to skrotil, po co mu tam Tien hází je nazpátky. Často to nejsou velké bomby, ale je to dobře umístěné a není to příjemné. Jiří Lehečka si s tím ale poradil, za 34 minut jde servírovat na zisk první sady. Je to 5-3 pro českého tenistu. Jirka, jestli se teď zase ozývá z tribun, tak to ještě chvilku možná Jiří Lehečka počká. Rozhodně neservíruje s takovou kadencí jako Lerner Tien, ale každý má svůj rytmus, to je jasné. Teď tedy 5-3, hala se utišila, Jiří Lehečka podává zprava do backendu Tiena, který to přehazuje k základní čáře přímo na lineu, takže Lehečka teď musí hrát, je pod tlakem, ale ani Tienovi se úplně nikam nechce v této výměně, čeká na to, co se stane, zase podle mě úplně na lineu, ale teď už to Tienovi nevyšlo. Tolik štěstí nemůžete mít v jedné výměně, dvakrát line a pak půlka saka.
2: No ale ten return byl fantastický od Tiena, těžká pozice a parádní délka úderu z backendové strany dostala zase Lernera Tiena do hry. Teď napomenutí fanouškům, kteří to zkrátka občas nevydrží a zavolají už během výměny, kdy tuší, že by už se Jiří Lehečka mohl radovat z vítězného bodu, v případě jiných zápasů samozřejmě jiný český hráč. Takže na podbení do publika. Jiří Lehečka teď pokračuje ve své snaze přidat další 15 při svém servisovém gemu. Výtečný servis, to je zatím ten nejzásadnější rozdíl, protože nebýt podání, tak Jiří Lehečka by na tom byl podstatně hůře v tomto utkání.
3: Zatím to opravdu pravidelně střídá na servisových gemech, buď to naprosto bez potíží, nebo naopak s velkými problémy, ale podstatné je, že teď je snad ten gem, kdy Jiří Lehečka se trápit moc nebude, 30-0 a 5-3 a podání, které mělo být zase na střed středu na té spojnici nebo chcete-li na téčku, ale nevešlo se tam o pár centimetrů. Druhý pokus pro Jiřího Lehečku velmi blízko, teď v základní čáře stojící Etienne bude returnovat, dostal to na backhand a zase to zahrál nepříjemně přímo na základní čáru. Je to taková čučka, pokud mi prominete tenhle termín, ale hrozně špatně se na to reaguje. No, trefená linea přímo, možná se to sklouzlo a Lehečka ztratil tenhle 15.
2: Neskutečně přesné a ta délka returnu je parádní, byť to vypadá, že to letí volně. Tak jako třeba, teď se omlouvám za to srovnání mužského a ženského tenisu, ale často to dělává Barbora Krejčíková, která takto z lehounka parádní délkou odzbrojí soupeře, jako teď se to povedlo Tienovi. Ten ale stále prohrává 3-5, 15-30 z pohledu Jiřího Léčky, 5-3. 30-15, teď sice pokažené podání, ale stále dobré skóre pro Jiřího Lehečku, který má balonek nad hlavou. Dobrý druhý servis Tienův forehand do backendu Lehečky křížem. Teď je to backend na střed od Lehečky, forehand Tiena do růžku, backend křížem od Lehečky, forehand udržovací teď od Tiena, který je ve velké defenzivě. Jiří Lehečka musel jít nízko k balonku a nepovedlo se mu zahrát míček, ale bylo to těžké míček trefit hnedka po odskoku. Jiřímu Lehečkovi se to nepovedlo, je to po 30.
3: Jako přeskopírák Lehečka je ve výměně. Je aktivní, hraje výborně, pak přijde k síti a nikdy to tam nemá zadarmo. Ani jeden volej ještě nebyl takový, že by si mohl říct si, tak třeba tam nebo sem, je to jedno, musí se soustředit, dostal to pod nohy a ten half volej, který několikrát vyšel skvěle Jakubu Menšíkovi v tom minulém zápase s Benem Sheltonem, teď Lehečkovi nevyšel. Takže je to z 30-0, 30-30, 5-3, to stále platí v prvním setu. Jiří Lehečka na své pravé polovině bude servírovat na Lernera a Tiena amerického tenistu. Dává mu to do backendu. Otevírá si kurt a pak vyhraje nádherný vítězný balón. To takzvaně psalo Lehečkovi z rakety a otevřel si kurt obráceně, to dělávala Petra Kvitová, o tom ví Jaroslav Plašil své a teď je tu sedmou.
2: No, tady v té hale to zažili fanoušci několikrát od Petry Kvitové, několikrát i od Tomáše Berdycha pravou rukou, jakou hraje Jiří Lehečka. Nejjednodušší cesta vytáhnout si soupeře a pak dorazit, když už se nepovede eso. Teď tedy 40-35-3, tvrdý, ale dlouhý servis, byť někteří fanoušci už se radovali z esa, tak ještě ne, ještě se bude hrát 40-35-3. Druhé podání Jiřího Lehečky na Lernera Tiena, který jde dopředu. Backhand krásně k čáře posílá Lernera Tiena, ale ne zas tak nepříjemně, takže Lehečka může útočit forehandem do forehandu Tiena a přetlačil svého soupeře. Je to tam, 6-3 první sada, Jiří Lehečka se raduje ze zisku prvního setu, Česko je blíž postupu do finálové skupiny.
1: 20 hodin 45 minut 19. září je sobota, dál posloucháte Radiožurnál Sport a dobré zprávy pro české fanoušky, jak jste slyšeli od našich reportérů. Jiří Lehečka tedy vede a je o set blíž tomu, aby se Češi probojovali na ten finálový turnaj v Davis Cupu. Za malou chvíli se vrátíme do pražské autoarény, mezi tím informace třeba z golfu, protože ve španělském Alicante se hraje ta série Ladies European Tour, tedy ženská, a Tereza Kazár-Melecká je co by nejlepší z českých golf. Po druhém kole turnaje 19. kvůli časovému skluzu se kvůli dešti ten turnaj nakonec posunul ze 4 kol, zkrátil na 3 a finále tedy bude, nebo to finálové kolo bude tradičně v neděli a Sára Kousková, ta je v pořadí z Češek druhá, celkově 25. a Jana Melichová, té patří dělená 35. pozice. Ještě nabídnu basketbal, protože se hraje první kolo nejvyšší tuzemské soutěže. Pardubice porazili Brno 85-79, Opava podlehla Ostravě 77-89 a už se hraje druhá čtvrtina v zápase USK Praha se Slaví Praha NBK. 7. minuta druhé čtvrtiny a skóre velmi vyrovnané. Obot vedou hráči USK Praha 37-36. Tolik tedy aktuální zprávy a my se můžeme pomalu zase vrátit do pražské O2 arény, kde po prvním setu i dál budou komentovat ten druhý naši reportéři David Prouza a Jaroslav Plašil.
2: Nějakým pokřikem
1: A omlouvám se, ještě jednou se zkusíme tedy vydat do pražské O2 arény zpátky za našimi reportéry ve 20 hodin a 640 minut na kvalifikaci Davisova poháru. Jaroslav Plašil a David Prouza jsou u toho.
3: 6-3 první set získal Jiří Lehečka k radosti více než 13 tisíc lidí v publiku, to jsou informace od pořadatelů a teď začíná set číslo 2, ve kterém Jiří Lehečka na polovině, která je blíže naší komentátorské pozici, je na returnu a bude přijímat druhý pokus Lernera Tiena z backendu, zahraje tuhle výměnu nebo vstoupí do ní Jiří Lehečka, je to teď krásná rána, zase téměř bez rotace, ale naštěstí do kurtu, teď podseknutý balon od Jiřího Lehečky a pokračujeme dál od základu základní liney, ani jednomu z hráčů se úplně nechce nikam, ale Jiří Lehečka byl teď trpělivější a získává velmi důležitý první fitting na začátku druhého setu, tak pojďme dál tímto způsobem klidně.
2: Určitě dobré vědět a poznat pro Jiřího Lehečku, že i soupeř může být takto netrpělivý a pokazit delší výměnu. Jiří Lehečka ustál těžší okamžiky v prvním setu a teď vkročil dobře do druhé sady. Má v zádech vyhraný set 6-3, připomínám, a teď začal druhý set Tien teď a jeho forehandová rána křížem, backhand se spodní rotací, obraný úder od Jiřího Lehečky, který má co dělat, aby běžel z jedné strany na druhou, ale stále dostává balonek do kurtu, takže se stále hraje a rána po čáře Jiřího Lehečky nebyla sice vítězná, ale přišla už chyba z rakety Tiena. Opět tam byl nějaký výkřik z hlediště, toho by se měli fanoušci vyvarovat, ale snad budou i oni součástí férového boje, protože zmiňovali jsme to, jak hráči jsou k sobě férový, ohledu plní celé Davis Cupové utkání, tedy Česko-Spojené státy. 6-3 první set pro Lehečku a 30-0 ve vedení český tenista na začátku sady 2.
3: Lerner Tien teď trefuje téčko ze servisu a sám útočí. Jiří Lehečka se brání a teď to málem hodil Tienovi přesně pod nohy. Skoro mu dalo ochutnat jeho vlastní systém, ale Lehečkovi to nevyšlo, ale přiznám se, že i když teď tenhle úder nevyšel a je to v pozovkách jenom 30-15 z pohledu českého tenisty, tak jsem vlastně klidnější, když ty jen utočí.
2: No, já nejsem klidný ani v jednom případě na podání Lerner Tien. Stav teď 0-1 na sety z pohledu Američana. Chyba na podání 15-30 z pohledu amerického hráče, který je týmovou dvojkou v souboji s týmovou dvojkou tradiční závěr Davis Cupových zápasů, pokud se hraje maximální počet zápasů. Jiří Lehečka dokázal přelobovat Tiena. No a potvrzují se, Davide, tvá slova, protože Tien se dostal do útoku a to je pozice, ve které není. Přelobovat Tiena. No a potvrzují se, Davide, tvá slova, protože Tien se dostal do útoku a to je pozice, ve které není úplně jako ryba ve vodě.
3: Je to tak?

0: může dostat nahoru. Jiří Lehečka teď dokázal vzít servis tak, aby se hrálo, a Lerner jen okamžitě přitlačil do růžku. Úder přesný, Lehečka nevrátil a je tady schoda.
1: Je tady schoda, ale zároveň můžeme stále připomenout ten příjemný stav 1-0 na sety pro Jiřího Lehečku, který věřím, že už si naskenoval svého soupeře zprava zleva, že ví, co má hrát. Teď jenom jde o to, aby v tom vytrval a hrál to, co funguje, a třeba i to, co mu nechutná úderově tolik, ale to, co se osvědčilo v první sadě. Lerner jen podává znovu, tohle byla velká rána, nebo ne velká rána, relativně velká rána, ale hlavně skvěle umístěná bod z podání, a Lerner jen sebral míčky a Lehečka ještě daleko není ani na své pozici a Tien už by nejradši zase podával.
0: No, je to teď takové trošičku uspávání ze strany Tiena, pak nečekané vyražení ze spánku, tak Jiří Lehečka bude muset se mít ještě na pozoru. Samozřejmě nemá vyhráno 6-3 první set, ten už má v kapse, ale teď začal druhý set a Jiřímu Lehečkovi utekl náskok, ale ještě se do něj může dostat, protože Tien chybuje od základní čáry a je to schoda. Jiří Lehečka si teď vybojoval šanci hrát ještě o servis Tiena hned na začátku druhé sady znovu.
1: Je to tak, je to zase schoda. Jiří Lehečka v možnosti o pokus o break ball, minimálně další krásný return dlouhý, takže Tien nemohl nic vymýšlet, takže pasivnější teď Američan, ale pasivní teď byl trochu i Jiří Lehečka, který se snaží z backendu trochu rozpohybovat svého soupeře. Dva krosové údery, teď možná třetí, je to tak krásně utažený nad páskou. Lehečka to teď určitě dá po léně, to se podařilo, ale stále Tien je v pohodě ve hře. Teď Jiří Lehečka zase těžký volej, Tien může prohazovat, ale v relativně snadné pozici, minimálně z našeho pohledu snadné, selhal, trefil půlku sítě a je tu breakball, další breakball pro Jiří Lehečku, pořadové číslo tuším 3.
0: No. Ano, teď se to opravdu zdálo z komentátorské pozice Radiožurnálu Sport, protože my tady vidíme Jiřího Lehečku blíž k nám, k naší kabině, jak se stěhoval na levou část dvorce a Tien měl volné místo na provoz, ale naštěstí pro českého hráče nezamířil přesně, a tak teď je situace pro něj ještě složitější, protože si nepomůže prvním servisem při breakové šanci Jiřího Lehečky. Tak tedy výhoda pro českého hráče a druhé podání Tiena přesně na čáru pro podání. Teď to bylo ofous, ale Lehečka dokázal vrátit těžký servis a teď může přejít do lepší pozice ve výměně. Teď další lajna od Tiena, který teď útočí po lajně levou rukou z forehandu. No, tak teď měl kliku Tien, sice chtělo by se říct, ale zároveň se toho vůbec nebál, trefil několikrát lajnu a zaslouženě teď srovnává na schodu.
1: Beru zpět svá slova o tom, že jsem klidnější, když Tien útočí, teď jsem klidný nebyl a bohužel Jiří Lehečka se neubránil té salvě úderů. Samozřejmě trefená lajna, na jedné straně můžete mluvit o štěstí, na druhé zase o naprosté přesnosti tenistů. Lerner Tien doteď ukázal, trefuje zase krásně spojnici a je to bod podání a velmi záhy si z breakballu vybojoval gamble na 1-0. Ve druhém setu ten první, ale Lehečka získal 6-3.
0: Nemůžeme rozhodně podceňovat a odepisovat Lernera Tiena v tomto souboji, protože teď se může dostat do vedení za stavu 0-1 na sety. Teď servíruje, má výhodu, těžký return na čáru. Skvělá Lehečka, ale bohužel forendová rána Jiřímu Lehečkovi z růžku nevyšla. Škoda, ale na druhou stranu Jiří Lehečka snad jej to nějakým způsobem teď nepoznamená, neovlivní, protože stále je na tom velmi dobře. Vyhrál první set 6-3 a tohle je zkrátka jenom uhraný servis soupeře.
1: Je to tak, byť ty šance samozřejmě mrzí, poslední úder Jiřího Lehečky z klasických stojných nohou, jak by vyčetl teď určitě českému reprezentantovi v podstatě každý tenisový trenér, ale nemůže se povést všechno, nemůžete proměnit každou breakovou příležitost, takže teď 6-3 a 0-1 z pohledu reprezentanta Jiřího Lehečky, který teď zase v konverzaci s Tomášem Berdychem. Ohromně by mě zajímal souboj a nedočkáme se ho, ale souboj Tomáše Berdycha s Lernerem Tienem. Mám dojem, že by to byl opravdu krátký proces, že by to Berdych rozstřílel velmi rychle, ale zároveň tohle je opravdu jenom taková hypotéza a spekulace. Na kurtu je Jiří Lehečka. Získal první set 6-3, teď ztrácí 0-1 v tom druhém a teď si ještě dvakrát poskočil za základní čáru, takový drobný split step před podáním a teď už bude český reprezentant podávat na Lernera Tiena z pravé strany. Zamýšlel to na zase tu středovou spojnici, ale o pár centimetrů minul, ten balonek vyletěl úplně mimo dvorec, skončil v rukou možná některé z ostesek. No a následně druhý balonek opásku do autu, takže dvojchyba na začátku druhého servisového nebo prvního servisového gemu Jiřího Lehečky a je to 0-1 a 0-15.
0: Ano, ze solidní pohody malá nepohoda, pokud to tak můžeme říct, protože Tien odvrátil breakové šance opakovaně Jiřího Lehečky, dostal se do vedení 1-0 a teď vede 15-0 při servisu Lehečky. Jde hodně dozadu až k reklamním banerům a odtud returnuje velmi dobře. Lehečka jde ale k síti a snaží se tlačit na Tiena, který

0: Prohazuje Jiřího Léčku, který byl ale dost daleko od sítě, takže měl těžší manévrovací prostor teď na to, aby se dostal k nějakému dobrému voleji. No, jen teď ukázal Jiřímu Léčkovi, že tady stále je, že je třeba s ním počítat a je to teď 30-0-1-0 pro Tijena.
1: A Jiří Léčka zase ty hned ukázal, že ten první přípravný volej prostě nepatří mezi jeho úplně vyhlášené úderové disciplíny. 30-0, Jiří Léčka musí teď zabrat, potřebuje ideálně pomoc prvního servisu, ta nepřichází, jak slyšíte pod mým hlasem hlášení aut z toho elektronického systému. Takže Jiří Léčka 0-1-0-30 ve druhém setu a také druhé podání, které je do forehandu Tijena, ale naštěstí si to Američan obíhal a trvalo mu to o trochu déle. A tak už nedokázal skrotit ten balónek a nedokázal ho poslat tam, kam chtěl. Řešení dobré, provedení o poznání horší, ale jsme rádi. Je to 15-30 z pohledu Léčky.
0: 15-30 a příležitost srovnat na 30-30. Léčka už přestěhovaný na svou levou stranu své poloviny dvorce. Tijen připravený opět hodně daleko za základní čarou. Je to samozřejmě pochopitelné vzhledem k síle podání Jiřího Léčky. Ten krásně zvolil protipohyb a teď může doťuknout soupeře u sítě, ale dal mu šanci a naštěstí pro Léčku soupeř s tou šancí naložil prach bídně, protože Lerner Tijen vyrazil včas na krátký míč. Jiřímu Léčkovi se vůbec nepovedlo skrýt. To své zkrácení bylo velmi vidět, i když Lerner Tijen byl hodně daleko, tak dokázal doběhnout, ale bohužel pro něj už ne přehodit míček na druhou stranu.
1: Jiří Léčka si ale počkal, hrál po dopadu. Poprvé snad v této situaci. Přijde mi, že Tijen to má opravdu úplně až neuvěřitelně mechanicky naučené, aby zahrál co nejhůře na volej. Teď Léčka počkal, uspěl a má to 30-30, servis ven z kurtu a teď forehand Jiřího Léčky hodně opatrný. Teď jsem si myslel, že do toho takzvaně švihne mnohem více. Naopak Tijen se teď může dostat do útoku, ale Léčka teď přepíná sám z defenzivy do ofenzivy. Výměna ale pokračuje nicméně dál od základní liney. Lerner Tijen teď zase opatrně z forehandu hraje ty krosové údery do backhandu českého reprezentanta. Dlouhá výměna. Jiří Léčka musí být trpělivý, musí chodit hodně dolů pod ty balonky, ale stále ještě ta výměna pokračuje. Teď už bohužel ne. Čekal jsem to před pár údery, že ta síť přijde od Jiřího Léčky, přišla o trochu později, ale přišla stejně. Tohle je hrozně nepříjemné. Tijen ví přesně, co dělá. Hraje krátké údery, ty míčky padají rychle k zemi. Léčka se tam sklání a musí velmi často prostě se dostávat do nekomfortních pozic a teď je z toho také stav 30-40.
0: Ale už to vypadalo nadějně ve výměně Jiří Léčka, když se dostával už k forehandovému úderu, ale nakonec tedy chyba a 40-30 na straně Tijena, to znamená breaková šance soupeře, který vede navíc 1-0 na začátku druhé sady. Samozřejmě Léčka má v zádech vyhraný první set 6-3. Ten už je za tenisty, teď se hraje druhý, může být poslední, ale rozhodně nemusí. Teď Léčka se snaží druhým servisem odvrátit breakovou šanci soupeře. Tijen šel samozřejmě dopředu a teď jenom pomalým krátkým míčem zaměstnává stranu Jiřího Léčky, ale až příliš. Jiří Léčka vyhazuje míček a tak je to 2-0 pro Tijena.
1: Ten pasivní systém funguje Tijenovi. Nevidíme nebo nemáme k dispozici poměr vítězných balonů a nevynucených chyb, ale myslím si, že vítězných míčů Tijen, když bychom nepočítali třeba nějaké ze servisu, tak opravdu bude žalostně málo, ale je to úplně jedno. Tijen vede 2-0 ve druhém setu. To, že ten tenis možná není úplně divácky atraktivní, neznamená, že není účinný a Tijen teď tedy v drobném náskoku ve druhém setu vede 2-0, navíc podává, může odskočit ještě dál. Ale Jiří Léčka, věřme, ještě najde systém, byť teď zahazuje relativně jednoduchý forehand a nabízí vedení 15-0 svému soupeři.
0: 3-6, 2-0, 15-0 pro Tijena v libeňské hale. Tijen teď se snaží pojistit svůj náskok, ale překáží mu páska, od které se balonek odráží za čáru, jak slyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport. Sledujeme rozhodující pátý zápas celého Davis Cupového utkání. Skvělý return Jiřího Léčky, ale těžký volej a chyba. Tak teď hodně protáhl Tijen do strany Jiřího Léčku, který se vrhnul do voleje, ale jak byl v pohybu, tak zároveň neměl pod kontrolou délku svého voleje a to rozhodlo. 30-0 pro Tijena.
1: Musí to být frustrující. Léčka teď trefil opravdu perfektní return, udělal všechno správně a za odměnu mu přistál v podstatě prohoz z backendu Tijena, nic příjemného. Jiří Léčka teď ztrácí už 0-40, Tijen teď v klidu. Nejsem samozřejmě příznivcem těch takových her, kdy se snažíte trochu rozhodit soupeře, ale být returnujícím hráčem v zápase s Lernerem Tijenem, tak zvednu ruku a trochu protáhnu ty intervaly. Je to opravdu neuvěřitelný raketomet od Američana.
0: No, hrál takhle už s Jakubem Menšíkem, ten duel byl to jako bleskové šachy, když se hrají, když má každý z hráčů jenom minimum času na svůj tah, tak to samé dělá i Tien, který teď dělá také dvojchybu po čase a je to rázem o něco příznivější pro Jiřího Léčku, ale stále dost nepříznivé ve druhém setu 40-15 pro Tiena a 2-0 k tomu.
1: Sotva si stíháme předávat slovo s Jaroslavem Plaštilem, jak rychle servíruje Lerner Tien, tentokrát už zvládl první servis v pořádku, Léčka zkusil zatlačit a teď jsem chtěl říct, už bude sklízet, ale zatím ne, až teď přichází nevinucená chyba Lernera Tiena, no a rychle ze stavu 40-0 pro Američana je to už jenom v úzovkách 40-30, šance Jiřího Léčky ještě přetrvávají.
0: Ano, protože soupeř taky občas pomůže, to je jasné, tak těsném, dramatickém, dlouhém, věřme, zápase to tak dlouhé nebude, ale celkově náročný duel Česko-Amerika, vždy to jsou země, které by spolu klidně mohly hrát finále nebo semifinále Davis Cupu, tak to bojují o to, aby se vůbec dostali na finálový turnaj. Ale tak to zkrátka je, Tien teď ve druhém setu vede 2-0, servíruje za stavu 40-30 a bude mu muset stačit druhé podání, teď Jiří Léčka připravený metr za základní čarou, Tien servíruje, tak to je neuvěřitelné. On si vždycky troufne ten nejvýpjatější okamžik na naprosto nečekanou věc. Jiří Léčka vlastně vůbec nemohl teď nic dělat a jde na lavičku a prohrává 0-3. Připomeneme tedy vývoj 6-3 pro Léčku první set, teď ten druhý má zatím v režii Američan, ale není to tak, že by měl nějakou velkou herní převahu, ale zkrátka využívá teď svých možností, využívá i možná nějakých okamžiků uspokojení, to si netroufám úplně říct, jestli to je takto, ale vypadalo to pro Jiřího Léčku celkem dobře, ale bohužel nevyužil taky šancí, které měl, naopak soupeř ty těsné důležité body získal, dokázal je překlopit na svou stranu a už o tom mluvil David Prouza několikrát, ten jeho styl je velmi nepříjemný, ono to vypadá všechno jako kolikrát, že to letí pomalu, ale je to velmi přesné, účinné a Jiří Léčka si s tím pokaždé nedovede poradit tak, aby mohl z toho všeho útočit.
1: Mně přijde, že Lerner Tien vlastně hraje trochu jako kdybyste postavili tenisové dělo na kurt a nastavili mu hraj tam a tam takovou rychlostí a on to opravdu trefuje pořád a pořád a pořád, dělá docela malé množství nevinucených chyb. Jiří Léčka se nadřel na první set 6-3, to opravdu hodně, teď ztrácí 0-3, když už nic jiného, teď pro vlastní psychiku potřebuje získat servisový gem, tak aby minimálně se dostal na skóre, aby u jeho jména nesvítila 0. I kdyby se měli hrát 3 sety, bylo by to asi symbolické, vzhledem k tomu, že se hraje rozhodující pátý zápas, tak aby se prostě sám zase dostal do rytmu a do pohody. Ukázal, že když je přesně v tom svém tempu, tak to stačí na Lernera Tiena, ale je to velmi těžké. Léčka podává a začíná, chtěl jsem říct, já jsem nakonec to o pár centimetrů, možná jenom o třeba centimetr nevychází a tak druhé podání Jiří Léčka versus Lerner Tien, teď do těla krásně Američanovi zahrál, ale zase Tien zahrál přímo na lineu, to je opravdu neuvěřitelná délka těch úderů, ale teď už naštěstí trochu hraje sík s Jiřím Léčkou, 15-0 pro Čecha, ale ještě že tak, protože opravdu zase skutečná přesnost od Tiena při tom předcházejícím úderu.
0: Vypadalo to tak, že se Tien zase dostává pod kůži Jiřímu Léčkovi, ale ten naštěstí teď vytěžil z výměny, dá se říct, maximum, protože nebyl úplně v pozici, kdy mohl rozhodovat o tom, co se bude dít. Teď to řekneme také posluchačům Radiožurnálu, protože jsou tady zprávy v celou. Jiří Léčka hraje druhý set. Jiří Léčka vyhrál první sadu 6-3, v té druhé ale prohrává 0-3, ztratil tedy jednou podání a teď servíruje za stavu 15-0. Poslouchejte Radiožurnál Sport, kde vysíláme utkání v přímém přenosu. Z Libeňské haly Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Můžeme pokračovat z vesela dál v přímém přenosu právě na Radiožurnálu Sport. Jiří Léčka tentokrát nepřidal další 15 na svém servisu a je to 15-15. Další výměna, ve které zase slavil úspěch, ten styl Lernera Tiena nikam se nehnat a počkat. Teď tedy Jiří Léčka zase nechci říct v mírných problémech, ale samozřejmě, když prohráváte 0-3 a je tu stav 15-15, tak úplně v klidu být nemůžete. Léčka podává na lajnu, za lajnu, bohužel. Teď to hlášení elektronického systému přišlo možná o chviličku později, než bych čekal, ale přišlo, to znamená druhé podání. Jiří Léčka zprava podává na Tiena do backendu amerického tenisty a tohle by mohlo fungovat. Trochu na tělo, trochu na backend a stav 30-15 na světě.
0: Ano, hezký mix od Jiřího Léčky, který teď vede 30-15, 6-3-0-3-30-15. A teď Jiří Lečka zase jde servírovat z levé strany své polovičky dvorce. Teď si dělá trošičku pauzu, tak jak o tom mluvil David Prouza, trošičku protahuje přípravu na servis. Není to nic neobvyklého, nic, co bychom nevídali, je to běžná věc a proč ji nevyužít, proč pospíchat s Lernerem Tienem, který rád hraje rychle, už jsme o tom mluvili. Tien teď překročil základní čáru a troufá si na returnu na druhý servis Lehečky, také se teď hraje forehand Tiena do forehandu Lehečky, který hraje hezky po čáře, Lehečka si obíhá balonek, hraje teď forehand z levé strany doprava. Forehand křížem od Lehečky kratší a Tien vybírá celkem snadno a přechází k forehandové ráně, která je naštěstí nepřesná, síť se přepetá, respektive míček se přepetá v síti, vrací se k Tienovi, který si teď troufal na útok, ale pohořel.
1: Je to extrémně důležité, aby Lehečka teď ten servisový gem získal. Ať už ten druhý se dopadne jakkoliv, tak minimálně, aby se zastavila ta série tří gemů za sebou. Vypadá to hrozivě 3-0, ale je to jeden break. Jiří Lehečka ukázal v několika gemech, že je schopný na returnu si také vytvářet příležitosti. Teď si vytvořil gembolové možnosti rovnou dvě. Podává, mělo to být ven z kurtu, Tien hodně rychle startoval právě na tu stranu, kam za mě zaměřoval svůj servis Lehečka, ale teď tedy přes druhé podání na úplně jinou stranu, ale Tien to v pohodě přečetl, Lehečka dobrým backendem se přibližuje k síti, dobrý první volej, ještě to stihl Lerner Tien a musí rád Lehečka přes dopad z backendu, ale to se mu povedlo a raději takto nechat spadnout, podívat se a zahrát do míst, kde už nikdo není, než to krkolomně hrát volejem. Jiří Lehečka to teď zvládl perfektně a snížil na 1-3.
0: 1-3 a podávat teď půjde Tien, který samozřejmě bude mít teď jasný plán udržet si náskok breaku, který má ve druhé sadě. Jiří Lehečka zastavil rozjetého soupeře, to je dobře. A teď může doufat, že mu soupeř nabídne třeba nějakou šanci při podání, které je teď dlouhé navíc, takže to bude druhý servis Tiena a lepší šance pro Lehečku na příjmu. Lehečka zůstává, ale prakticky na stejném místě, až teď poskočil dopředu backhand do backhandu Tiena. Teď je to forehand Lehečky křížem, backhand na střed od Tiena, krásný úder Lehečky z forehandové strany, ale teď se naopak Lehečka musí bránit, ale pomáhá si dobrým míčkem a tím druhým také. Tak paráda, Jiří Lehečka dostal míček přes síť, to bylo v tom předchozím případě nízko, velice nízko letěl balonek na cítí, ale bylo to těžké zároveň pro Tiena, aby z toho něco vytvořil a následný prohoz Jiřího Lehečky byl bezvadný, vede 15-0.
1: No, na dlouhou ruku z forehandu po čáře kontrolovaný prohoz, to je opravdu velký tenisový kousek, 15-0 po zásluze pro Jiřího Lehečku, který teď čelí velkému servisu Lenera a Tiena, ten přepíná do ofenzivy, to by nám mohlo teoreticky vyhovovat nebo českému týmu, ale teď to přeběhl Jiří Lehečka, namlsal se tím předcházejícím forehandovým prohozem. Je to 15-15, ale ukazuje se, že na returnu Jiří Lehečka si ty šance prostě vytvářet snad bude často, tak proč ne třeba teď zase zastavu po 15.
0: Jiří Lehečka teď bude čelit dalšímu servisu Lernera Tiena, tentokrát český tenista na pravé straně, pochopitelně na stejné straně svého strany kurtu. Také Lerner Tien, který se teď netrefuje do prvního servisu opakovaně. Jeden z fanoušků teď nevěděl, jestli si může ponechat tenisový míček, nakonec si ji vrátil, ale to není důležité. Lehečka a jeho backhand k čáře, forehand Tiena po čáře, křížný forehand od Lehečky, zase další forehandová, ale teď bohužel krátká rána Lehečky a nízká, takže do sítě teď nechtěně hraje Jiří Lehečka a Tien ve vedení 30-15 při svém podání a vedení 3-1.
1: A rychle spěchá zase k servisové čáře Jiří Lehečka, neprotahuje na returnu nic, žádné falešné zavazování bod, tak jako se to dělávalo v mládežnických kategoriích, věřím nejen v Česku. Lehečka připraven na levé straně kurtu, backendový return dlouhý k čáře, ale Tien to přečetl, je tam, Lehečka se dostává k síti. Perfektní věc, kterou teď Lehečka předvedl, ale je to těžké, je to neskutečně těžké získávat takhle výměny pravidelně, 30-30. Potřeboval by teď i třeba nějaký dárek od Tiena, protože bere to strašně moc psychických sil hrát takhle na riziko.
0: No, Jiří Lehečka se teď hodně povzbuzuje, přesvědčuje teď sám sebe k podobným věcem. Teď mu pomáhá Lerner Tien nepřesným servisem, takže Lehečka teď bude na příjmu o kousek blíž základní čáře. Backhand Lehečky krásně poslaný až k čáře a volej parádní. Skvěle. Jiří Lehečka si došel pro vítězný volej a tak je tady šance na break. Za stavu 40-30 pro Lehečku, který může sebrat soupeři podání.
1: Po dlouhé době Jiří Lehečka udělal to, co měl a odměnou mu byl lehčí volej. To je paráda. To se to potom hraje o poznání lépe. Skvěle to trefil Lehečka z backhandu. Krátký švih v podstatě jenom rukama toho tam napálil český tenista a odměnou mu je tady break gimbal na kýžených 2-3. Potřebuje dobrý return, to se povedlo, ale Tien tam zase byl připravený svojí šikovnou levačkou. Léčka znovu u sítě, tlačí svého soupeře a teď bude smečovat, je to opatrná smeč, ještě se bude hrát další pokus o prohoz, Tien tohle nestihne! Ještě že tak zase, potom co to měl jednou lehčí u sítě, tak se Lehečka musel nadřít, ale podstatné je, že to zvládl a v tuhle chvíli si může jít sednout poplácání od Tomáše Berdycha, spíš taková facka, protože i Berdych musí být neskutečně frustrovaný, za prvé z toho, že nemůže nic udělat, jenom se kouká, a za druhé z toho, že to týdenově tak často vychází, ale je to 2-3.
0: Ale Jiří Lehečka teď pokračoval v té razanci i při plácnutí, to bylo skvělé, jak byl teď rád, bylo to z toho gesta jasně patrné, jak byl teď Jiří Lehečka spokojený s tím, co se dělo na dvorci, tak teď neubrat. Jiří Lehečka snad bude i při snaze útočit stále přesný. Zatím stále prohrává 2-3, ale teď půjde servírovat na Tiena, který ztratil podání, a Lehečka za stavu 6-3, 2-3 může srovnat druhou sadu a zase by to bylo o poznání veselější pro český tenis, protože ten usiluje o postup do finálového turnaje Davis Cupu. Fanoušci si krátí chvíli mexickou vlnou, ale zůstalo jenom u náběhu, tak snad se rozproudí i druhý další pokus. Část publika, druhý pokus už je lepší a vlna probíhá i pod komentátorskou pozicí Radiožurnálu Sport. Teď už se poctivě zapojuje velká část fanoušků, kteří tady jsou v libeňské hale a kteří zatím viděli dva dlouhé třísetové zápasy. Připomenu, že deblisté Spojených států vyhráli, takže Amerika vedla nad Českem 2-1, pak zase naopak třísetový duel zvládl Jakub Menčík, který porazil americkou jedničku Bena Sheltona. No a teď se tedy hraje rozhodující pátý zápas, který by snad nemusel být třísetový.
1: No, měli bychom radost, nebyli bychom určitě sami s Jaroslavem Plašilem. Více než 13 000 lidí pokračuje v dalším kolečku té mexické vlny, možná už třetím nebo čtvrtém. Na malou chvíli to ale bude muset skončit, protože Jiří Lehečka už je připravený na servisu. Dostal se ze stavu 0-3 na 2-3. V tuhle chvíli se může dostat na vyrovnání, může dostat na 3-3, pokud zvládne svůj servisový gem. Hraje se hodinu a 4 minuty. Jiří Lehečka vede 1-0 na sety a teď podává. Připravuje si situaci z forehandu, ale jako by se vůbec nedíval, kde stojí Lerner Tien, a pak následně takový odfláknutý volej. Jiří Lehečka sázel na to, že Američan někam půjde, a on jako fotbalový brankář prostě zůstal a čekal, co se stane, a vyšlo to.
0: Zůstal. Teď samozřejmě taky bude muset Lerner Tien trošičku typovat, co provede Jiří Lehečka na podání. Zatím opravdu se Tienovi celkem daří, byť někdy samozřejmě na tu ránu nedosáhne, ale daří se mu odhadovat úmysl Jiřího Lehečky, který teď servíruje za stavu 2-3-0-15. Těžký servis až na čáru poslaný od Lehečky. Tien ale dokázal vyblokovat a teď už se hraje forehand křížem teď od Tiena, backhand Lehečky na střed, a chyba z rakety Tiena. Míček podseknutý, úder se spodní rotací, backendem vůbec Tienovi nevyšel, a tak dělá radost Jiřímu Lehečkovi, protože je to tady zase 15 oba při podání českého hráče.
1: No, ještě že tak, protože tahle výměna zaváněla tím, že by to zase mohlo být 0-30. Naštěstí i Tien pomáhá, řekněme, vzácnější nevynucenou chybou Jiřímu Lehečkovi. Stav 15-15, 6-3 a 2-3 z pohledu českého tenisty, který servíruje zprava. Mělo to být do těla Tiena, ale tentokrát to přetáhl o dost, řekl bych, ten první pokus Jiří Lehečka. A určitě aspoň decimetr byl přes tu servisovou lineu. Druhý pokus v pořádku do forehandu Tiena, ten v podstatě se vůbec nenapřáhl, švihl to tam Lehečkovi, teď ho rozbíhá ze strany na stranu, ale pak sám volí také, řekněme, pasivnější přístup z backendu. A zase to bude na tom, že jestli Jiří Lehečka zkusí přepínat do útoku, zatím se mu to daří. Teď se balon sklouzl po základní čáře, ale Tien teď sám může také útočit z backendu křížem, pak to bude backend po čáře. Jiří Lehečka běhá, seč mu nohy stačí, ale teď už to bude mít těžké a šel do velkého rizika, takový ten probíh. Vyhaný úder z forehandu po čáře. Tam ta kontrola je opravdu pramalá a to, co uměl velmi dobře Rafael Nadal, tak to teď nepředvedl úplně Jiří Lehečka, ale stydit se za to asi úplně nemusí. Byl v podstatě celou dobu pod tlakem.
0: No, teď si vyťukal Lerner Tien Jiří Lehečku. Jak jsme říkali, hraje bleskově, tak teď byl velmi trpělivý v partii, kterou odehrál před chviličkou. A proto vede 30-15, 3-2 k tomu stále ještě platí. Těsný náskok Američana Tiena ve druhé sadě, ale první set vyhrál Lehečka 6-3. Teď podává český tenista za stavu 15-30 a 2-3 ve druhém setu. Lehečkův servis teď po dlouhé přípravě nepřesný, takže druhé podání a pro Tiena šance zase něco vytvořit z returnu o něco lepší. Také se změnila samozřejmě také délka, odkud nebo místo, odkud bude Tien přijímat. Lehečkův backhand k čáru čáře. Ty jen vyškrábl, ale naštěstí pro Lehečku jeho křížný míček končí v deblové uličce. Lehečka šel k síti, bylo málo místa na provoz, ale i z nouzové situace to tam klidně mohlo spadnout Lernedu Tienovi a Jiří Lehečka by nemohl reagovat. Naštěstí takovou věc nemusíme posluchačům Radiožurnálu Sport vůbec říkat.
1: Neskutečný cit v ruce má Lerner Tien, i když udělá chybu, není to velká chyba, není to velký aut. Jiří Lehečka, budeme se opakovat, to má náročné, i když body získává, tak se hodně nadře. 30-30, 6-3 a 2-3 z pohledu Lehečky, který teď bude podávat zprava. Několikrát nevyšel první servis, tak co teď? Tentokrát také ne. Myšleno dobře, provedeno zase trochu hůře. Jiří Lehečka přes druhý servis zase bude otevírat tuhle výměnu, stav po 30 a český tenista do podobných míst, do těla a Tienovi, ale tento zvládl v pohodě, Lehečka u sítě a prohozen. No, tak to, co nevyšlo Tienovi před malou chvílí, tak teď si to vychutnal. Jiří Lehečka už, řekl bych, trochu ztratil trpělivost, praštil do forehandu, šel k síti, ale těch míst, kam to Tien mohl dát, bylo dost.
0: Teď bohužel ta pozice nebyla úplně dokonalá pro volej u sítě a Tien toho dokázal využít, má breakovou šanci, ale je to jeden míček, tak kež by se Jiřímu Lehečkovi teď povedl dobrý servis za stavu 6-3, 2-3 a 30-40. Lehečka už připravený na levé straně své polovičky dvorce na podání na druhé straně Lerner Tien, který bude mít šanci při druhém podání Lehečky, protože to první končí mimo a hodně daleko, ale to samozřejmě není důležité, aut jako aut. Teď druhý servis Lehečky dobrý s odskokem, takže Tien nemohl moc toho vymýšlet a teď se snaží Tien o prohoz Lehečky, na dvakrát se mu to ale nepovede. Teď to bylo ale o fous, protože Tien, i když ta jeho pozice nebyla nejjednodušší, tak stejně tam bylo dost místa, aby Jiřího Lehečku prohodil. Naštěstí to měl trošku na dlouhé ruce a neměl takovou sílu, protože to si myslím, že taky mohlo hrát roli. 40 na obou stranách.
1: Odvaha oceněná a odměněna teď Jiřího Lehečky. Klika, že Tien se rozhodl pro ten úder na plochu a ne na rotaci, protože kdyby tomu dal horní rotaci, tak to tam podle mě vtáhne. Ale jak říká Jaroslav Pašil, na dlouhou ruku se ten oboruční backhand hraje prostě složitě a jednoručák ten Tien neprovozuje. Takže je to 40-40. Jiří Lehečka potřebuje jako sůl první servis. Teď ho nenašel několikrát za sebou. Vyjde to teď z pravé strany. Ano, na téčko, síť, páska a naštěstí ne prasátko. Teď se odběhlo všem, ulevilo všem. Odběhlo se určitě i Jiří Lehečka, který se dobrým servisem a bodem z podání dostává po delší době do příznivějšího skóre v podobě výhody.
0: Štěstí je třeba jít naproti a teď tomu šel určitě Jiří Lehečka už dobrým servisem konečně. Taky potřebuje pomoc z prvního podání, teď opravdu si s tím nepomáhá tak, jak by sám chtěl, potřeboval. Lehečkův dobrý servis, ale zase skvělý return od Tiena. Čím těžší servis, tak tím lepší return. Teď se hraje od základní čáry, Lehečkův backhand na střed, forehand pomalejší, kratší od Tiena, ale Lehečka neutočí. Teď je to s náskokem hraný backhand od Lehečky, který přechází do útoku, trefená lajna, Tien se neubrání, ne. To bylo nehratelné pro Tiena, protože to byla rána, kterou dal do svého úderu Jiří Lehečka a přestože tam Tien nějakým způsobem byl, tak těžko mohl už umístit balonek do kurtu. 3-3, paráda.
1: Kdybychom komentovali pro anglicky mluvící posluchače, tak můžeme říci anything you can do, I can do better. 3 gamy za sebou získal Tien, teď to samé předvedl také Jiří Lehečka, tak snad věřme, že získal zase nějaké to sebevědomí a že by v tom mohl pokračovat, zaútočit třeba i na čtvrtý gem za sebou. Jirka se ozývá, není to možná tak zvučné jméno jako Kuba, to tady burácelo výrazně více na hlas, ale ono se to za chviličku vylepší. Publikum se chytá postupně, ale chytne se 3-3 na podání Lerner Tien, teď musí čekat na diváky. To je možná cesta, jak zpomalit tohoto neuvěřitelně rychlého tenistu na podání. Rozehraná výměna, Jiří Lehečka zvládl dostat svůj return do hry a tak teď může zase třeba zatlačit amerického tenistu, který mohl útočit, neútočí, hraje na plocho backendem po čáře, rozběhl si Jiřího Lehečku a tento teď tlačil co nejvíc k čáře a trochu to přehnal.
0: Tien tak ve vedení 15-0. I Tien si teď dává pauzičku, protože jde pro ručník tak, aby si utřel rukojeť své rakety a svou dláně také, hlavně tedy levou hrací ruku teď, kterou bude podávat z levé strany na Jiřího Lehečku, takže může využít i své levé zatáčky z levé strany. A také to tak dělá backhand Lehečky, ale fantastický teď, i když na střed, tak parádní, ale bohužel další úder už Jiřímu Lehečkovi nevyšel, ale to proto, že si s returnem věděl rady i Lerner Tien, který poslal na druhou stranu parádní ránu, tak Jiří Lehečka prohrává 0-30, ale nic se neděje. Dokázal srovnat na 3-3 a teď je zase na Tienovi.
1: to je podstatné, že Jiří Lehečka se vrátil z 0-3, teď může hrát trochu s větším klidem na raketě. Dobrý volej od Jiřího Lehečky, teď se mu to podařilo připravit si zase tu situaci, takže hrál volej nad sítí a že mu ten míček nepadal někam ke kolenům nebo kotníkům, a to znamená, že je tady snížení na 15-30 pro Jiřího Lehečku, který teď půjde na levou stranu dvorce přijímat servis Lernera a Tiena za stavu 3-3 ve druhém setu.
0: Ano, fanoušci dělají, co mohou. Samozřejmě také Jiří Léčka a také Tien, který taky zase nečeká, až se fanoušci utiší a už do takového utichajícího skandování začal servírovat. Naštěstí pro Léčku nepřesně, takže druhé podání pro Tiena, který servíruje za stavu 30-15. Léčku v skvělý return až k čáře. Další tvrdá rána s forehandu křížem od Léčky. Další křížný forehand Léčky a backhand teď udržovací od Tiena stačil. Kratší, pomalejší míč, ale nadělal starosti Jiřímu Léčkovi. Ono se někdy těžko pracuje s tou pomalostí soupeře, protože si nepomůžete vůbec tou rychlostí, i když to možná zní divně, tak zkrátka někdy je lepší, když to letí trošičku víc a rychleji.
1: No nejhorší u Tiena je, že on hraje často krátce a ještě těsně nad páskou, takže se s tím v podstatě už nedá nic vymyslet. Dobrý servis Tiena, který si teď připravil Jiřího Lehečku, a byť to vypadalo a zavánělo autem od forehandu Američana, tak to skončilo na lajně. To znamená, že i Tien zastavuje teď tu sérii svého soupeře, který získal 3 gemy za sebou, tedy myslím Jiřího Lehečku, který vyhrál první set 6-3, teď ale v tom druhém ztrácí 3-4. Nicméně podstatné je, že půjde podávat po výměně stran.
0: A to je důležité. Jiří Lehečka je ve druhém setu, může stále pomýšlet na to, že tento druhý set bude znamenat i vítěznou radost, ale samozřejmě ještě se může stát lecos v tomto Davis Cupovém duelu, který už tak je extrémně dlouhý. Fanoušky stála stupenka jednotky 1000, ale troufám si říct, že tedy zábava je to parádní, když vezmeme v potaz to, co se tady dělo. Snad možná s výjimkou trošku toho prvního zápasu, kdy možná fanoušci čekali trošku víc od Jakuba Menčíka. I on sám určitě sám od sebe čekal mnohem víc, ale na druhou stranu viděli fantastický duel Jiřího Lehečky a výkon Jiřího Lehečky proti Benu Sheltonovi. To byl ten pátek, po kterém to bylo 1-1. Viděli fantastickou čtyřhru, po které se Američané dostali díky těsnému vítězství do vedení 2-1, ale další parádní výkon tentokrát Jakuba Menčíka, obrat v zápase, výhra nad Benem Sheltonem, který tady jako jednička Američanů sice ukázal velkou obětavost, ale zároveň nepřispěl žádným bodem do americké šatny. Takže je to teď 2-2 na zápasy, rozhodne poslední pátý duel. Jiří Lehečka jde na podání za vedení Tiena 4-3. Lehečka má v zádech vyhraný první set.
1: Krásný souboj mezi Českem a Amerikou. Budíš takovým zase takovou ukázkou, že prostě tenhle formát Davis Cupového souboje je o něco atraktivnější, obzvlášť když se hraje v naplněné hale. Jiří Lehečka teď může zase rozparádit diváky v O2 aréně, když si pomůže servisem. To se mu daří, teď přibíhá k síti a počkal si. Takhle pokaždé, už jinak to, Jirko, nedělej. Počkej si, zahraj backhand po čáře. Podívej se, kde máš soupeře, a jedeme tímhle stylem dál. Teď to udělal Jiří Lehečka parádně a ušetřil nervy českým fanouškům, vede 15-0.
0: Skvěle, Tien se okamžitě rozeběhl do druhé strany a hodně napověděl Jiřímu Lehečkovi, tak zkrátka krásně to Jiří Lehečka využil. 15-0 vede teď 6-3, 3-4, 15-0. Lehečku v servis z levé strany dvorce nepřesný, takže to bude druhé podání a od reklamního banneru jde Tien až k základní čáře. Odtud bude teď sbírat druhý servis Jiřího Lehečky, který si ještě otřel pod čela, připravuje se na druhý servis. Přesný, ale pomalejší druhý servis Tien okamžitě atakuje. Teď je krásný úder z backendu po čáře, náběh síti a volej také bezvadný. Tien si zasloužil bod aktivitou, to ne, že ne. Paráda od Lernera Tiena, to musíme ocenit ve vysílání radiožurnálu Sport. 15 oba.
1: No a řekl bych, že i hrálo roli to, jak se rychle přiblížil té základní čáře. Ono potom zorné pole pro servírujícího je trochu jiné, možná i proto se Jiří Lehečka zastavil a trochu se skonsolidoval. Nicméně 15-15, taková je teď realita. Servíruje Jiří Lehečka zprava na Lernera Tiena, ten teď stojí zase blízko základní čáry i na první pokus Lehečky, a to by se mu nemuselo vyplatit. Český tenista dává na téčko, pak hraje forehand, ale do míst, kde je Lerner Tien, musí hrát ještě volej, ten nebyl ideální, a tohle zavání prohozem Lernera Tiena. Jiří Lehečka maká, co může, ale tohle nedokončí. Teď si český tenista sám na sebe upletl bič, protože jako předtím se mu povedlo trefit místo, kde Tien nebyl, tak teď mu hodil ten forehandový útok přímo na raketu a pak už to šlo z kopce dolů u sítě s Jiřím Lehečkou.
0: Hodně velké sousto si teď nechtěně ukrojil Jiří Lehečka, ale stále nemusí nic znamenat, stále je to stav 15-30, to není nic zas až tak extra dramatického. Zase trošku delší příprava Jiřího Lehečky na podání. Určitě už ví, že mu to rozhodně nemůže ublížit v tomto duelu. Lehečka servíruje do autu, ale bohužel, takže Tien opět cestuje od reklamního baneru zase blíž k základní čáře, až na základní čáře. Teď bude stát Lerner Tien a sbírat podání Jiřího Lehečky, které je teď dobré přesně na čáru pro podání. Tien teď hraje forehandem na střed, forehandem na základní čáru přes trefená linea od Lehečky, který teď hraje forehand křížem. Teď je to backhand do backhandu Tiena, který hraje teď do forehandu Lehečky. Backhand křížem zase opět Lernera Tiena do forehandu Lehečky, kterému teď pomáhá páska, ale hraje se stále dál a Tien kazí z backhandu. Klika, ale bod je tam, 30 oba.
1: Jiří Lehečka byl teď trpělivý a trochu mu pomohl i soupeř. Občas mě napadá, když si Tien stoupne 2,5 metru za tu baseline, tak jestli třeba neblesne Jiřímu Lehečkovi taková ta hříšná myšlenka nehodit tam podání spodem, ale on nepatří k těm hráčům, který by tímto způsobem bavili publikum. Takový Aleksandr Bublik by podle mě už nasázel 4 esa spodem, ale pochopitelně na to musíte mít trochu žaludek a tohle je zápas, který je velmi důležitý pro Jiřího Lehečku. 6-3, 3-4 a 30-30 v rozhodujícím duelu Česka a Spojených států v kvalifikaci Davisova poháru v souboji o tu Final Eight, jak se říká. Jiří Lehečka dobrým servisem se teď připravil situaci a pak to trefil zase na lineu. Tak teď i trochu český tenista trápí Tiena tou dobrou délkou. Tohle bylo zase trochu na riziko, ale povedlo se a teď i Tomáš Berdych tleská. No a kdo jiný než Tomáš Berdych, který trefoval ty liney, když se mu dařilo také s železnou pravidelností.
0: Ale parádně teď zakulatil trajektorii míčku Jiří Lehečka tím, pod jakým liftem hrál. Zároveň ostře a pod velkou kontrolou zasloužil si teď gamble 40-30, 6-3, 3-4, 40-30 servis zleva od Jiřího Lehečky, ale ten teda byl hodně daleký, až skoro k základní čáře, ale samozřejmě občas se to stane, že to takto může ulétnout. Jiří Lehečka teď na druhé straně Tien opět u základní čáry připravený backhand, hodně ostrý do backhandu Lehečky. Teď je to forehand Tiena k čáře, teď forehand křížem od Lehečky, forehand hodně vyhozený od Tiena, který neustál výměnu a Lehečka srovnává na 4-4, paráda.
1: Perfektní trpělivost zase od Jiřího o Lehečky. Trochu se vracím k tomu svému tvrzení, že když musí trochu tlačit Tien, tak to někdy je pro Lehečku lepší, skoro mi přijde, ale samozřejmě jakékoliv body, které Lehečka teď získá, tak bereme všema deseti. 4-4, 1-0 na sety pro Česko, potažmo pro Jiřího Lehečku, který je teď na té bližší polovině naší komentátorské stanice bude přijímat servis Lernera Tiena, který na nic nečeká, už si ťuká balonkem a začíná servírovat. Velký rozdíl proti třeba Alexandru Zverevovi, který si ťukne 12x, 15x před každým servisem. Tien 1, 2, 3, bum a jde na druhou stranu. Teď druhý pokus Američana, který podává na tělo Lehečky, ten si ale krásně nastavil raketu tomuto returnu. Mohl by teď převzít iniciativu v této výměně, ale také volí opatrnější přístup. Tohle byl out. Tak konečně také nějaký úder od Tiena, který se nevešel na lineu a Jiří Lehečka aktivním přístupem si vybojoval úvodní 15 tohoto gemu.
0: A je to 15 napřímu, takže pod tlakem servírující Američan, který navíc prohrává 0-1 na sety, to všechno se teď nasčítá. Tien okamžitě zase rychle servíruje. Dobrý servis, vytáhl si hezky do strany Lehečku a snaží se zaútočit do rušku. To se povedlo, ale Lehečka se skvěle brání, ale další smeč už je vítězná. Třetí úder Tienovi už vyšel, takže je finální. Znamená srovnání stavu na 15 oba, ale teď Tien udělal všechno perfektně.
1: Pěkně si odsouval tu smeč, kterou nakonec poslal úplně mimo dosah Jiřího Lehečky, ale pochvala pro českého tenistu, že v té výměně se trvala, nabídl možnost chybovat svému soupeři, byť on ji nevyužil. Velmi nehezky. A Lerner Tien teď pokračuje v dalším parádním úderu s forehandu křížem. Velmi záhy se z 0-15 dostává do výhodnějšího skóre 30-15.
0: Útok Lernera Tiena není rozhodně tak vyrovnaný, ale když to Tien trefí, tak je to nehratelné, jako to bylo teď. Dlouhý servis, takže druhé podání teď pro Tiena, který bude podávat ze stavu 4-4 ve druhé sadě 30-15 napřímo Jiří Lehečka. Teď je druhé podání. Krásný křížný backhand od Lehečky, ale bohužel při postupu k síti z forehandu chybuje Jiří Lehečka. Míček byl nízko, to nebylo úplně jednoduché. Jiří Lehečka kazí a je to 40-15 pro Tiena.
1: tahat v podstatě z paty, když to trochu nadnesu, úder, ve kterém se chcete dostat k sítě a ještě zautočit, to je příliš kombinací najednou, příliš věcí, které potřebujete zvládnout. Jiří Lehečka to tentokrát, pro tentokrát říkám, nezvládl, ale zase se v uvozovkách tolik nestalo. Je to servisový game Lenera Tiena, Lehečka tady nemusí, jenom může. Teď čopuje backhand k základní čáře, to se povedlo. Teď naopak z horní rotací z forehandu křížem, zase podseknutý backhand Jiří Lehečky s podstatnou délkou. Tien teď opatrnější, Jiří Lehečka hrál tak dlouho klejně, až to přestřelil. A tenhle game je pryč, získává ho Lerner Tien, je to 5-4 pro Ameriku, 1-0 na sety pro Česko a po přestávce bude Jiří Lehečka servírovat na udržení se ve druhém setu.
0: Nezdá se to, ale docela složitý okamžik to teď může být na servisu pro Jiřího Lehečku, protože i když servíruje zatím mnohem lépe než jeho soupeř v zápase, což samozřejmě souvisí s jeho fyzickými parametry, tak teď to bude stav, který je velmi nepříjemný. A byť se to nezdá, tak Tien teď může celkem nečekaně zase ušknout stav 6-3 pro Lehečku první set, teď ovšem 4-5 a za chviličku půjde Jiří Lehečka servírovat. Tomáš Berdych teď nechává úplně v klidu svého svěřence, což je samozřejmě velmi citlivé od Tomáše Berdycha. On sám ví, jaké to bylo, když byl hráčem, a tohle je ohromná devíza kapitána Tomáše Berdycha. Velký hráč ví, kdy co říct, kdy naopak mlčet.
1: Přesně tak. Umění mlčet, to říkal myslím jednou Tomáš Macháč na některém z minulých Davis Cupových zastávek. Tomáš Macháč tohle teď sleduje jako nehrající člen Davis Cupového týmu. Tomáš Berdych, kapitán, vyhodnotil, že jeho forma není ideální, dodatečně povolal Adama Pavláska a málem z toho byl majstrštyk, protože Češi měli v deblu 4 mečboly. Kdyby je proměnili, tak bychom tady už možná s Jaroslavem Plašilem neseděli, O2 Arena by vzala prázdnotou. Místo toho se hraje rozhodující zápas a věřme, že také rozhodující druhý set. Jiří Lehečka ale k tomu potřebuje teď získat ten svůj servis. Daří se mu to zatím v tohle utkání docela slušně, byť o podání už také přišel, a to jak v prvním, tak v druhém setu. Ale neméně úspěšný byl také na příjmu. Takže teď je to 6-3, 4-5. Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos za malou chvíli, také pravděpodobně informace pro posluchače Radiožurnálu ve zpravodajství. Mezitím Jiří Lehečka servíruje za servisovou lineu, nebo spíše za servisovou lineu, takže hlášení out zaznělo v O2 aréně a druhý pokus pro Jiřího Lehečku za stavu 4-5 ve druhém setu. Tohle je dvojchyba číslo 2 v zápase a Jiří Lehečka velmi rychle nabízí svému soupeři vedení 15-0.
0: Těsné, ale bohužel je to tak, chyba při podání opakovaná a Lerner Tien se posouvá na levou stranu své polovičky dvorce za vedení 5-4 a 15-0 k tomu, ale Jiří Lehečka platí, že má servis, takže může odpovědět první ranou. Lehečka a jeho příprava na servis, teď tedy z levé strany dvorce. Lehečku v tvrdý servis, eso, paráda. Srovnáno, 15 oba, 4-5, 15 oba, výstavní rána z prvního podání.
1: Je to hezké, když se vám to povede takhle, lépe dvojchyba a eso než obráceně, řekl bych pro pohodu. Teď už také ten slibovaný vstup pro posluchače Radiožurnálu. V tuhle chvíli Jiří Lehečka připravený na své pravé polovině dvorce bude podávat na Lernera Tiena za malou chvíli.
0: 6-3, 4-5, 15 oba. Jiří Lehečka servíruje teď za stavu 6-3, 4-5, 15 oba. Těžká chvíle, protože Jiří Lehečka se teď snaží o to, aby set ještě neskončil. Má výhodu podání stav 6-3, 4-5 na Radiožurnálu Sport. Můžete poslouchat přímý přenos tohoto rozhodujícího zápasu. Z Lidně Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: A bod z podání, bod z druhého podání, který určitě zachutnal Jiřímu Lehečkovi. Je to 30-15, 1-0 na sety pro Česko, ale také 4-5 z pohledu kapitána Tomáše Berdycha, z pohledu českého týmu a z pohledu Jiřího Lehečky, který je teď připraven na levé straně kurtu podávat na Lernera Tiena. Zase ven z kurtu, Tien tam byl backendem čopovaným a zastavila ho páska. Ten jeho return, zase by to měl Lehečka nepříjemně pod nohama, byl by v pohybu směrem k síti. Naštěstí to nemusí řešit, 40-15 a gamboli.
0: No, vypadalo to teď nepříjemně, jak Tien natahoval levou ruku dlouhou v tu chvíli pořádně. Stačil kousíček a od pásky se třeba mohl balonek odrazit nějakým špatným směrem. Naštěstí se to nestalo. Lehečka má teď šanci srovnat 40-15, 4-5. Lehečka servíruje na Tiena do backendu amerického hráče a z backendu přichází chyba, out a je to 5-5. Jiří Lehečka vyhrál první set 6-3, teď srovnává na 5-5 ve druhé sadě.
1: Jen bez komplikací, který v závěrech setů se vždycky hodí, a teď se může Jiří Lehečka plně soustředit na return, ještě si osuší obličej, pak dá ten útočník zpátky do takového speciálního čtvercového košíku, který je rozmístěný podél dvorce v O2 aréně a teď už stojí za základní lineou. Tien už by nejradši hrál, ještě počká, až se publikum uklidní, teď už podává do backendu Jiří Olečky, který hraje opatrněji, ale slaví úspěch. Tentokrát uspěl Jiří Olečka jenom s tím, že to de facto přehodil vidlemi přes síť a je to 15-0 pro Česko.
0: Ano, teď Jiří Lehečka může, zatímco Lerner Tien musí a on musí teď zase velmi rychle pospíchá, trefuje forehand Lehečky, který vrací správným způsobem backhand Lehečky k čáře. Tien také hraje backhandem k čáře, teď je to backhand křížem od Tiena do forehandu Lehečky, který velmi přísně teď udeřil do balonku z forehandové strany, jde k síti a dělá vítězný bod, skvělá aktivita, odvaha Jiřího Lehečky, slaví úspěch, 30-0 pro českého hráče. Libeňská hala bouří, byť není úplně plná, bohužel možná třeba někteří fanoušci museli dát přednost tomu, že zkrátka stihnou svůj spoj někam na Moravu, tak třeba i poslouchají přímý přenos Radiožurnálu Sport a třeba se dočkají za chviličku vítězného konce, ale nepředbíhejme.
1: Přesně tak, Lerner Tien na podání s pomocí pásky do autu, takže druhý je pokus, Lehečka připraven na pravé straně, opatrně ji přehazuje, ale to je teď důležité počkat. Třeba přepnout vnitř rytmus, tak to teď udělal Jiří Lehečka. Vnějšek lajny, ale na lajně to je. Věřme tomu systému, close call svítí na obrazovce, ale je to na čáře opravdu jen tak, ale vešlo se to tam. Změna rytmu, to je krásná věc, když se vám to povede. 40-0 vede Jiří Lehečka při servisu Tien na zastavu 5-5 ve druhém.
0: Výtečná pozice, Tien na nic nečeká, servíruje do sítě, takže to bude druhé podání. Samozřejmě přichází taková malá škodolibá radost některých fanoušků. Teď Lehečku v backhand po čáře hezky zaměstnává teď Lernera Tiena svou aktivitou. Lehečka, ale Tien vyráží také do útoku, teď krásný backhandový úder po čáře, forehand křížem Tiena a backhand do sítě od Lehečky. Ale teď fantasticky Tien tedy z obrany se dostal do útoku krásnou ranou po čáře.
1: No, na to, že rozehrával z druhého servisu, no, tak tedy agresivita rozhodně mu teď nechyběla, ale samozřejmě nemůžete pořád čekat na to, co udělá soupeř. Jiří Lehečka nicméně má stále breakbully při stavu 5-5 ve druhém, za stavu 1-0 na sety bude returnovat podání Lernera Tiena, který to zase hodil těsně nad páskou, ale nakonec to tam padá, Jiří Lehečka musí reagovat, ale teď zase trefuje lineu, může zautočit z forehandu po čáře, přibližuje se k síti, zahraje těžký volej a tohle Tien stihne nebo ne, nestihne! Je to tady 6-5 pro Jiřího Lehečku, který si teď vydřel krásným volejem break a dostává se po dlouhé době ve druhém setu možná vlastně dokonce poprvé do vedení 6-5.
0: Tohle není z mé strany žádná škodolibá radost, že to ty nestihl, ale zkrátka ocenění toho, co předvedl Jiří Lehečka, protože to bylo obrovsky těžké, jak se musel k úderu natahovat. Tien do toho dal všechno, chtělo by se říct, protože jeho pozice nebyla dobrá. Zkusil to přiriskovat i z obrané pozice. Málem se mu to povedlo, ale naštěstí bod získal Jiří Lehečka. A teď je soustředěný na své lavičce, snaží se teď myslet na své rituály. Možná teď budeme informovat posluchače Radiožurnálu Sport o posledním gemu, to samozřejmě je naše přání, ale Lerna Tiena neodepisujme ještě v tomto zápase. 6-3, 6-5, na chviličku ještě budeme teď vnímat atmosféru hučících tribun, ale fanoušci se za chviličku stiší, protože Jiří Lehečka teď bude moci ukončit tento celý Davis Cupový souboj svým podáním.
1: No dává si na čas, posadil si, myslím, že maximální možnou časovou dobu. Tomáš Berdych tentokrát mluvil dlouho, těžko říci, co říkal, to samozřejmě nemůžeme z komentátorské pozice slyšet, ale co můžeme slyšet je pokřik Jirka. 6-3, 6-5 a servis českého reprezentanta, který tady porazil Bena Šeltna 6-4, 6-4 světovou čtyřku v tom pátečním klání, kdy srovnal na 1-1 a udržel naděje českého týmu, to si pojďme přiznat. Teď Jiří Lehečka podává za stavu 2-2 na zápasy, 6-3, 6-5 a servis Jiří Lehečky do venkovní části dvorce Lernera Tiena, který ale zase vybírá celkem jednoduše ten úder, ale tenhle forehand už nemůže. Absolutní riziko odměněno, 15-0 Lehečka.
0: Nádherný úder z forehandu po čáře. Milimetrová záležitost, precizní práce Jiřího Lehečky, který si teď zase dává trošičku času na přípravu na podání. Teď záleží samozřejmě na každé ráně. 15-0. Každou ránou se Jiří Lehečka může přiblížit svému cíli. Teď tedy 6-3, 6-5, 15-0. Krásný servis, ale Lerner jen vrací k čáře, ale za čáru. 30-0. Dva míčky od konce. Skvěle.
1: Jak se tohle hodí, když to Tien také času netrefí na tu baseline. Tohle byl těsný aut. Mluvím o tom pořád. Když udělá Tien chybu, je to těsný aut. Není to žádný ústřel. Tien moc dobře ví, co dělá, ale teď ztrácí 0-30. 3-6, 5-6, 0-30 z pohledu Ameriky. Na podání Jiří Lehečka. Tak ještě počká, přeci jenom publikum nedočkavě už se trochu chtělo zase rozbouřit, ale Jiří Lehečka ještě nechá všechny vydechnout, všechny uklidnit, nadechnout se, bude podávat zprava na Lernera a Tien na zastavu 30-0. Tohle není bod podání, ale Lehečka se přibližuje k síti a bude hrát backendový volej, který ještě není konečný. A teď smeč, která je dobrá, v dobré pozici, ale ještě musí Lehečka hrát další backendový volej, rozbíjá si Tiena a tohle je prohos Američana, ale zase se teď nevyplatila ta úderová vstřícnost Jiřího Lehečky, který už tou smečí měl rozhodnout, nerozhodl, a tak místo 40-0 je stav 30-15.
0: 30-15, ale klid, protože stále vše může ovlivnit Jiří Lehečka svými prvními ranami. Má podání 30-15 v zádech fanoušky v libeňské hale. 6-3, 6-5, 30-15, Tomáš Berdych, také to s ním určitě cloumá, teď už si sedl na hráčskou lavičku, publikum ani nedutá, Jiří Lehečka, teď slyšíme nadhos a úder, bohužel také pásku a od ní se balonek odráží za čáru, takže druhé podání pro českého tenistu, ale vedení 6-3, 6-5, 30-15, stále pozitivní stav na straně Jiřího Lehečky. Druhý servis Lehečky na Tiena. Tien u základní čáry, backhand, teď je Tiena na střed, Lehečka tlačí teď na soupeře, forehandová rána, bohužel do sítě od Jiřího Lehečky a teď nevinucená chyba za stavu 30-15 a je to 30-30.
1: Každý tenista sní o tom, že promění matchball, že promění ideálně skóre 40-0 na servisu. To je samozřejmě to, co chcete. Ale velmi často si musíte ty matchbally vydřít. A teď to samé musí předvést Jiří Lehečka. Ze stavu 30-0, který vypadal skvěle, je to ošemetných 30-30. 6-3 a 6-5. Český reprezentant potřebuje pomoc prvního servisu. Přichází právě teď servis, který je na téčko. Není to ESO. Ještě tam Tien hrábl, ale nedohrábl. Nepřehodil síť a je to matchball pro Jiřího Lehečku. Česká republika prohrávala 1-2 na zápasy po deblu. Teď je to 2-2 a Česko má matchball.
0: Teď si troufám říct, že fanoušci se snažili svými ústy vytvořit jakýsi protivítr, tak aby to foukalo proti úderu Lernera Tiena a nepřehouplo se to přes pásku, protože to by bylo velmi nešťastné pro Jiřího Lehečku, který má takto matchball. 6-3, 6-5 míček, který může český tým poslat do finálového turné do italské Bologni. Česko-Amerika 6-3, 6-5 v rozhodujícím duelu a 40-30. Léčková rána přesná, ale backhand Lerna Tiena taky. Rána Jiřího Lehečky přesně na lineu. Forehand křížem Lehečky, backhand křížem Tiena. Forehand Lehečky na střed. Teď je to údržba z obou stran. Lehečkův volný forehand na střed. Backhand také od volnější od Tiena. Další backhand Tiena do backhandu Lehečky. Forehand Tiena s obloučkem, s liftem zahraný. Teď je to přepinkávaná z obou stran. Snaha neudělat chybu. Teď je to krásný úder po čáře od Lehečky. Teď je to Lehečkův úder forehandem do vzdálenějšího rušku. Paráda, hraje se ale Tien dek síti a tlačí na Lehečku, který se snaží o nemožný prohoz a bohužel trefuje síť. Tak hodně dlouhá, dlouho opatrná výměna nakonec skončí vítězně pro Tiena, který srovnává na schodu Jiří Lehečka. Jako první vyrazil do útoku, snažil se zatlačit nejprve forehandem po čáře, pak si oběhl míček, zleva hrál forehand ke vzdálenější čáře, ale pokaždé se Tien ubránil a slaví i díky tomu zatím se raduje z toho, že zápas nekončí.
1: Tak dlouho čekal Jiří Lehečka na svůj útok, až nakonec zautočil Američan, dá se říci.
0: Ano.
1: Schoda 6-3-6-5 stále platí. Servis Jiřího Lehečky zprava na Tiena. Ten na základní čáře bude přijímat. Má to na krátkou ruku na čopovaný backhand, ale trefuje kurt, takže výměna pokračuje. Jiří Lehečka s vědom si toho, jak to dopadlo předtím, musí něco změnit. Teď zkrácení výměny nebo ne, takový podseknutý čopovaný forehand, který nebyl ani stopbal, ani nic jiného. Pokračuje se zase opatrněji od základní liney. Jiří Lehečka je teď trpělivý, snaží se vydržet v té výměně, netlačí teď z forehandu dlouhý úder. Ne. Z matchballu jsou breakbally, respektive z matchballu je breakball. Jiří Lehečka to teď neustál od základní čáry, poslal svůj forehand daleko za baseline a je tu výhoda Tien.
0: A teď potřebuje Jiří Lehečka ESO. Nedá se nic dělat, teď je to ESO nutné, protože hoří. Ne, že by hrozil konec, to určitě ne, ale utkání by se mohlo vyvinout úplně jinam, pokud by se teď Jiřímu Lehečkovi tento gem nevydařil. 6-3, 6-5, 40 na straně Lehečky a výhoda na straně Tiena. Tvrdý servis, eso, je to tam, skvěle,
1: skoda. Musí Jaroslav Plašil teď přivolal to, co jsme potřebovali, trefená lajna a nekompromisní pokus teď Lehečky ze servisu. No tak já to zkusím taky, tak eso by se hodilo i zprava, teď Jiřímu Lehečkovi 100% a myslím si, že nikdo by se zase nezlobil. Český Tanislav se teď ještě dává na čas, vezme si 1, 2, 3 míčky, jeden zahodí zpátky k podavači a v tuhle chvíli stojí na pravé části kurtu, těsně vedle té středové čárky, stál také Tomáš Berdych, ten už si teď sednul, Tien připraven na return, Jiří Lehečka připraven na servis. A bude to kam? Bude to do backendu Tiena, přibližuje se Jiří Lehečka k síti, přímo na základní čáru se trefuje a tentokrát dává hlavně dobrou smeč, která nebyla možná tak rychlá, ale byla umístěná a to je to nejdůležitější. A je tu meč gol znovu.
2: Fanouškům se tajil dech při předchozím úderu Jiřího Lehečky, protože míček skončil přesně na čáře.
1: To bylo milimetry.
2: To bylo milimetrové a Jiří Lehečka tak mohl pokračovat a má mečbol. Tentokrát tedy zase další mečbol Jiřího Lehečky, který jednou za stavu 40-30 mečbol nevyužil, teď má další šanci ze stejného místa, opět servis zleva. Lehečku v servise, bohužel kousíček vedle, opět někteří fanoušci, kteří nemají tak dobrý výhled, tak už se radovali, ale ještě zápas neskončil. Výhoda pro Lehečku, ale druhý servis českého hráče. Druhé podání do sítě, dvojchyba, to je škoda, hraje se stále dál.
1: Páska teď trochu nepomáhá českému týmu, ale zase pojďme si říci, že když dá dvojchybu, tak když vedete, ne když ztrácíte, nebo když to je vyrovnané, ale samozřejmě příjemné to není pro Jiřího Lehečku, který je teď podle mě je v takovém mírném tranzu. Věřme, že je v takovém tranzu, že se soustředí jenom na to, co je před ním, ne co je za ním. 6-3, 6-5, dlouhý servisový gem Jiřího Lehečky nekončí. Servis českého reprezentanta bude kam, mířil někam do těla Tiena, ale páska stála v cestě znovu. A tentokrát má ještě Jiří Lehečka druhý pokus, ale bude to samozřejmě o poznání opatrnější. Ano, ale do těla Tiena se trefil dobře, bod z podání. Tien tentokrát v tlaku zkusil zaútočit. Zajímavá varianta, nicméně zajímavý důsledek nebo výsledek, je to další mečbol s pořadovým číslem 3.
2: Do třetice ze stejné strany, z té levé, se bude snažit Jiří Lehečka ukončit tento zápas Lernerem Tienem. 6-3, 6-5, výhoda na straně českého hráče. Tentokrát Jiří Lehečka opět nečeká, úplný klid ještě nebyl, ale Lehečka trefuje pásku a od ní se zase balonek odrazil vedle, tak to nebude eso z prvního podání, tak teď to druhé pro Jiřího Lehečku. Druhý servis Jiřího Lehečky, dobrý, přesně na čáru pro podání, Tien vrací Lehečku v krásný úder z backendu, teď je to technická záležitost, ale Lehečka je v těžké pozici a Tien prohazuje českého hráče. Jiří Lehečka prostřelený u sítě, doslova Tien nabíhal k síti a nedal Lehečkovi šanci. Škoda.
1: Ten volej Jiří Lehečky byl zahraný neideálně, nebyl také v ideální pozici, to rozhodně ne. Lehečka to myslel dobře, zahrál solidní úder, kterým se přibližoval k síti. Stále ale počítáme, nebo musíme počítat s tím, že Tien je naprosto znamenitý obranář a nechává to sežrat síťařům velmi dobře. To dělá a teď to provedl Lehečkovi, takže stav zase 40-40, 6-3, 6-5 Lehečka na podání. Servis ven z kurtu, jen tak, takže se tam natáhl Lerner Tien. Teď to má připravené Jiří Lehečka, skvěle. Do míst, kde nikdo není, zahrává vítězný forehand a za hodinu a 40 má další matchball, tentokrát čtvrtý.
2: No a teď zase to eso, budeme po něm volat, budeme si ho přát, budeme po něm toužit, protože už by to celé ukončilo, fanoušci by stihli všechny své spoje a tak dál. Já samozřejmě nechci zlehčovat tu situaci, která je teď obrovsky těžká i pro Jiřího Lehečku, další matchball, teď 6-3, 6-5 z levé strany, opět Jiří Lehečka, balonek nad hlavou. Uf, krásný servis, ale Tien vyškrábl, ale Lehečka to má nalité a skončil tento zápas. Jiří Lehečka sice na kolenou, ale jako vítěz. Paráda, paráda, paráda. Tak tedy libeňská O2 Arena opět drží neporazitelnost českého Davis Cupového týmu. Tady stále pokračuje fantastický zápas, který posílá český tým do Itálie. Tak už to tady je, všichni do Itálie z českého týmu pojedou na finálový turnaj.
1: Krátkou chvíli po proměnění mečbolu už Lehečka nebyl sám na dvorci. Nebyl to Tomáš Berdych, kdo přiběhl jako první, ale jeho spoluhráči v čele s Jakubem Menšíkem. Tomáš Berdych udržel dekorum, šel nejdřív podat ruku rozhodčímu, pak také soupeři, ale teď už se zapojí do těch oslav a slavit se bude dlouho. Nemožná přímo tady v hale, ale rozhodně někde v Praze. Na tohle je samozřejmě hrát doma vždycky příjemné. Jiří Lehečka si teď vyslechne zase ten chorál. A bude to pokračovat, protože publikum je nadšené a není se čemu divit. Krásnou otočku předvedl český tým Davis Cupu, stejně jako před rokem z 1-2. Nakonec otáčí na 3-2, potom co zvládli Češi oba singlové zápasy. Jakub Penčík porazil by našel na světovou 4, Jiří Lehečka Lenrat je na světovou 13. Oba hráči z Ameriky na žebříčku výše než Češi, ale nehrálo to roli, tak jako už mnohokrát Davis Cupu ukázalo, že to nemusí být tím hlavním faktorem. Česko poráží Spojené státy, míří do Itálie, kde se v Bologni bude hrát v listopadu taková ta Final Eight. Tak věřme, že los bude příznivý a že Češi třeba si na tu mísu zase sáhnou a zase si budou moc zabroukat. My tu mísu zase vyhráli.
3: Moc děkujeme za informace i za celý přímý přenos našim reportérům Jaroslavu Plašilovi a Davidu Prouzovi do pražské O2 Areny. Je to velký český úspěch, jak jste slyšeli, tak čeští tenisté postoupili na ten finálový Davis Cupový turnaj. O postupu rozhodl Jiří Lehečka, který zdolal Lernera Tie na posadách 6-3 a 7-5 ve 21 hodin a 49 minut po dlouhé době na radiožurnálu Sport. Krátká píseň a poté přidáme další sportovní informace. Nebylo jich dnes málo. We'll be right back.

0: Fotbalový reprezentant Pavel Schulz si ve francouzské Ligue 1 připsal asistenci, přihrál na gol ghanskému spoluhráči Nouamahovi, který se do sítě Rennes trefil v utkání už po druhé. Zápas pak přerušili zhruba na čtvrt hodiny divácké nepokoje, nicméně duel se následně po té krátké pauze rozbil a tak tedy to skóre 2-0 mezi Lyonem a Rennes platí. Teď je poločasová pauza, Pavel Schulz tedy má na kontě asistenci. Připomínám i výsledky tuzemské nejvyšší fotbalové soutěže, tedy šance ligy Artis Brno, Slovan Liberec 0-0, Slovácko Baník Ostrava 2-2, Pardubice ty porazili Bohemians 2-1 a Mladá Boleslav zvítězila nad brněnskou Zbrojovkou 2-0. Je 21 hodin, skoro 54 minut a přejeme vám krásný sobotní večer 19. září ze studia Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Dear God.

0: Pojďme to znovu zopakovat. Ve večerním vysílání radiožurnálu Sport čeští tenisté postoupili na finálový Davis Cupový turnaj. V kvalifikaci porazili Spojené státy americké 3-2 na zápasy. Tak připomenu ten průběh. Po pátečním programu bylo skóre v pražské O2 Areně nerozhodné 1-1 a v sobotu nejprve Adam Pavlásek a Patrik Rykl prohráli v deblu s dvojicí Christian Harrison Austin Krajíček. Jakub Menšík ale pak porazil americkou jedničku Bena Sheltona, tím skóre na zápasy vyrovnal a o postupu rozhodl Jiří Lehečka. Zdolal Lernera Tyjena po sadách 6-3 a 7-5. Češi tak slaví a zahrají si v Itálii na tom závěrečném turnaji. Ještě hokejové informace. Třinec porazil Plzeň 3-2 a po třech zápasech v nové sezóně hokejové Tipsport Extraligy mají oceláři plný počet bodů a jsou v čele tabulky. Vítěznou branku ocelářů dal v 50. minutě Miloš Roman a připomenu, že dalšími zápasy třetího kola bude nejvyšší tuzemská hokejová soutěž pokračovat i zítra. 21 hodin 58 minut vy dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v České republice. Jsme za to moc rádi, slyšeli jste přímý přenos z tenisového Davis Cupu i další zápasy, ať už fotbalovou šance ligu nebo hokejovou extraligu. Teď krátké pozvání na naše vysílání a poté i zprávy.
1: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
2: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
3: Karel Poborský.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
6: Ahoj, dobrý den.
1: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
7: Strašně se to posunulo.
8: Oni
7: prostě furtí.
8: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
7: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
9: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
8: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
9: Pitomec se tady drží jak blázen.
2: Kilometry Jiřího Ješka.
1: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
8: Paul Sexas, 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
1: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
2: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
1: Každý pátek po 10. hodině.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
10: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy a Jana Utendorská.
11: Ruské online volební systémy podle úřadu čelí kyberútokům. Vesnicí roku 2026 jsou Boršice ze Zlínského kraje. Češi si zahrají finále tenisového Davis Cupu, rozhodl tom Jiří Lehečka. A zítra bude oblačno, během dne až zataženo s deštěm, teploty do 22 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Online systémy určené k hlasování v parlamentních volbách v Rusku údajně čelí rozsáhlým kybernetickým útokům, tvrdí to šéfka volební komise Ela Pamfilovová. Podle ní se zatím daří útoky odrážet, neupřesnila ale, kdo za nimi stojí. Rusové vybírají 450 poslanců státní dumy poprvé od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajině.
12: Volební komise tvrdí, že přicházející útoky nijak nenarušily proces hlasování. Elektronicky svůj hlas první den voleb odevzdal i prezident Vladimír Putin. Na Dálném východě ale v době voleb načas nefungoval internet. Ruské ministerstvo pro digitalizaci informovalo o poškozeném optickém kabelu. Evidují ho jako pokus o sabotáž. Mezinárodní pozorovatelé považují volby v Rusku za zmanipulované. Soudy už dřív například vyřadili opoziční stranu Jabloko, která nesouhlasí s válečným tažením proti Ukrajině. Volby, ve kterých mohou poprvé hlasovat také lidé na okupovaných ukrajinských územích, budou pokračovat i v neděli. Jejich favoritem je strana Jednotné Rusko, navázaná na Kreml. Jiří Kordík, Radiožurnál.
11: Na 92 tisíc lidí dnes dorazilo do Ostravy na Dny NATO. Za pořadatele to uvedl Zbyněk Pavlačík. Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Česká armáda tam dnes poprvé představila transportní letoun C-390 Millennium. Program pokračuje i zítra. Boršice ze Zlínského kraje získaly titul Vesnice roku 2026. Obec více než 2000 obyvateli zaujala komisi tím, jak se místní zapojují do dění a udržují tradice. Působí tam třeba folklorní soubor Pentla nebo dechová hudba Boršičanka a pořádají se tam slovácké hody. Porota vyzdvihla taky práci s mládeží a školní stravování, říká člen celostátní komise Ondřej Večeř.
3: Mají neuvěřitelnou školní kuchyni, kde podporují lokální producenty. Děti se stravují formou rautu s tím, že tento způsob opravdu omezuje to plýtvání a to si myslím, že může být inspirací pro celou Českou republiku.
11: Boršice získají od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 1 600 000 korun. Na druhém místě skončila v soutěži Vesnice roku Vraclav z Pardubického kraje a třetí se umístili v Šeruby z Plzeňského kraje. Hasiči dál dohlížejí na halu na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku. Páteční požár tam způsobil škodu zhruba 400 milionů korun. Před půlnocí dostali hasiči požár pod kontrolu. Likvidace ale zatím vyhlášená není. Dnes k ránu snížili poplachový stupeň na základní. Dohled by měl skončit zítra ráno, kdy hasiči místo předají majiteli. Příčinu požáru policisté dál šetří. Sport. Čeští tenisté postoupili do finále Davis Cupu, nad Američany vyhráli 3-2 na zápasy. Rozhodující bod přidal Jiří Lehečka, který porazil ve dvou setech Lernera Tijena. Finálový turnaj čeká český tým pod vedením kapitána Tomáše Berdycha v listopadu v italské Boloni. A fotbalisté Mladé Boleslavy vyhráli i čtvrtý domácí zápas v novém ročníku šance ligy. V devátém kole porazili Zbrojovku Brno 2-0. Skóre otevřel v 7. minutě Martin Schubert, který se díky 6. gólu dostal do čela tabulky střelců nejvyšší soutěže.
6: Začal jsem si víc věřit, tu první sezonu tady jako se s tím tak zžíval s klukama a myslím si, že i kluci mi víc věří prostě a jsem rád, že jim to může takhle splácet.
11: V dalších dnešních zápasech 9. kola porazili Pardubice pražské Bohemians 2-1, brněnský Artis remizoval s Libercem 0-0 a Slovácko uhrálo remízu 2-2 s Baníkem Ostrava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Chystané uzavírky dálnice D11 u Prahy a nehoda na Novojičínsku. Dálnice D11 u Prahy poblíž sjezdu na Úvaly bude v noci několikrát neprůjezdná. Už se to chystá, omezují průjezd. Uzavírky na Prahu i Hradec Králové kvůli opravám mostu na kilometru 7,5 mají trvat kolem 20 minut. Na silnici 647 z Klimkovic do Bílovce se srazila 3 osobní auta. Nehoda měla by být bez zranění, je u odbočky na Jístebník. Čekejte omezený průjezd, možná je i uzavírka místa. A na silnici z Brna k přehradě je sražený divočák. Pozorně, pomaleji projíždějte po Kníničské ulici na úrovni obchodu Oby. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Zítra bude oblačno, během dne od severozápadu přechodně až zataženo a postupně s deštěm nebo přehláňkami. Teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti kolem 24. Tolik zprávy.
0: Hezký večer, i dál je s vámi jediné čistě sportovní rádio v Česku. Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál Sport.
1: A Kristián Šveda.
0: Mluvili jsme o fotbalistech Lyonu kvůli asistenci, respektive díky asistenci Pavla Schulze, tak teď pojďme do Anglie. Fotbalisté Tottenhamu s brankářem Antonínem Kinským totiž Premier League prohráli s Aston Villou 2-3, naopak další český golman Lukáš Horníček vychytal vítězství Newcastle nad Hull City 2-1. V dalších duelech 5. kola Brighton porazil obhájce mistrovského titulu londýnský Arsenal 3-0, Everton vyhrál nad Ipswichem 1-0 a Nottingham podlehl Coventry 0-1. A teď z Anglie do Itálie, obránce Boloni Martin Vitík totiž v sérii A nenastoupil ani po změně trenéra. Jeho tým remizoval 1-1 v domácím utkání s Turínem a po 5 kolech je dal bez výhry. Martin Vitík zatím proseděl všechny ligové zápasy na lavičce náhradníků.

0: Kapela Offspring ve večerním radiožurnálu Sport 22 hodin a 9 minut. Přejeme vám příjemný večer. Představte si, že ve své první sezóně v nejvyšší fotbalové soutěži dáte jen jednu jedinou branku. Pak přijde další ročník a najednou máte na kontě 6 gólů po pouhých 8 zápasech. Tak přesně to prožívá křídelník Mladé Boleslavy a aktuálně nejlepší střelec šance ligy Martin Schubert.
1: Fanoušci Mladé Boleslavy se radovali z vítězství 2-0 nad Zbrojovkou Brno a oslovovali hlavně Matěje Schuberta, kterého jakoby nepoznávali. Sice vypadá pořád stejně, ale gólu teď dává podstatně víc, a to z jednoho důvodu.
2: Začal jsem si víc věřit, tu první sezonu tady jako se s tím tak zžíval s klukama. Myslím si, že i kluci mi víc věří prostě a jsem rád, že jim to může takhle splácet.
1: Sebedůvěra bývalému mládežnickému reprezentantovi v minulé sezóně chyběla. Věřit si Schubert začal až po letní pauze.
2: V té přípravě jako už se mi začalo hrát o hodně lépe a určitě mi pomohl nesmírně ten první gol v Olomouci.
1: Tehdy na začátku srpna asi Schubert netušil, že trefou na hřišti Sigmy odstartuje svoji střeleckou show, která trochu zaskočila i trenéra Mladé Boleslavy Aleše Majera.
3: Asi jsme nečekali až takovouhle produktivitu, ale určitě, když jsme Martina Schuberta z Ostravy brali, tak jsme ho brali, protože dokáže být velmi dobrý v té poslední třetině hřiště.
1: Říká kouč Středočechů Majer. Matěj Schubert je odchovanec pražské Slávie, ukázal se i ve Vlašimi a v B týmu Baníku Ostrava. Zdá se ale, že své místo našel v Mladé Boleslavi. Se sebevědomím v zádech se mu daří úplně všude.
2: Na tréninkách prostě, když hrajeme nějakou prostě soutěž jako střelbu za vápnem a takové, tak i tam mi to prostě tam teďka padá, takže je to jedno s druhým.
1: Vypráví Matěj Schubert, 24-letý záložník Mladé Boleslavy, který zatím překvapivě útočí na korunu pro krále střelců šance ligy. Z Mladé Boleslavy Adam Procházka, Radiožurnál.

Tenista Jiří Lehečka zdolal Američana Tiena 2-0 na sety a rozhodl tak o postupu České republiky na finálový turnaj Davis Cupu do Itálie. Češi porazili Spojené státy 3-2 na zápasy. Vy jste mohli poslouchat dnes večer přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Od tenisu pojďme k hokeji, druhou nejvyšší soutěž. I dál vede B tým Pardubic, který vyhrál v Táboře 4-2. V dalších zápasech pátého kola Maxa ligy Slavia porazila Zlín 5-3. Přerov zdolal Třebíč 5-2, Vsetín Litoměřice taky 5-2. Frýdek Místek podlehl Kolínu 3-5, Jihlava Chomutovu 2-4 a Sokolov zvítězil nad Havířovem 2-1. Tolik tedy informace tenisové a hokejové. To byla druhá nejvyšší hokejová soutěž. V té nejvyšší v Tipsport Extralize Třinec hrál z Plzní a nakonec zvítězil 3-2. Díky tomu má zatím stále 100% bilanci v nové sezóně. A ještě přidáme basketbal. Výsledky prvního kola nejvyšší tuzemské soutěže: Pardubice, Brno 85-79, Opava, Ostrava 77-89 a USK Praha, Slavia Praha NBK 80-88.

0: Alice Cooper, píseň Poison, doznívá ve 22 hodin 20 minut na radiožurnálu Sport. Důkazem toho, že na to začít se sportem není nikdy pozdě, je Vít Studecký. Na první trénink rugby přišel, když mu bylo 13 let. Dnes ve 23 letech už má za sebou reprezentační zkušenosti a v současnosti se i jako trenér a předseda klubu snaží nejen na Teplicku tento tvrdý, ale zároveň krásný sport spopularizovat.
1: Rugby je právě ten sport, kde se usadí absolutně každý člověk, protože na kraji jsou ty nejrychlejší, uprostřed jsou ty největší, takže neznamená to, že musí být nejrychlejší, neznamená to, že musí být to. Každý si tam má tu svoji pozici a vždycky si ji určitě najde a je to už pak jenom na něm, jak na tréninku mu to bude.
2: Takže i dítě, které třeba, když to řeknu, má pár kilo navíc a chtělo by zubnout, chtělo by začít sportovat, tak zrovna rugby je dobrý sport, protože ho tam vycepujete a najdete mu místečko.
1: No, dá se říct, že ano, protože já taky jako hrál rugby a vypadal jsem jako Cvalda, stále nějaký takový vypadám, ale už to je i prosvalený a můžu taky hrát už kde chci, jako skoro. No.
2: Co vás chytlo na rugby, co vás uchvátilo?
1: Rugby je nádherný sport, hlavně v tom, že vlastně funguje jako celý tým a funguje jak na hřišti, tak funguje i mimo hřiště. Ne nadarmo se říká, že je to sport gentlemanů, protože na hřišti se řežou a po hřišti už jako to jsou normálně největší kámoši, který můžou být. Třeba v sobotu jsem měl zápas a zrovna jsem si říkal, já jsem úplně zničený, ale to je vlastně na tom sportu úplně krásný, protože pak jde poznat, že na tom hřišti jste odvedl úplně maximum a já se takhle vždycky cítil a vždycky jsem to takhle měl a blbě stávat z postele je pak jako vlastně to hezký. Ale je to i pak u tom zvyku, když máte víc zápasů, tak už trošku jste víc obouchaný a už to zvládáte líp, ale je to prostě těžký sport v tajtom, ale pak jako se v tom zvyknete.
2: A vy osobně hrajete a i trénujete?
1: Já jsem i zároveň součástí reprezentace ve 13. rugby, který jako tady vlastně provozuje. Trénuju malých dětí, jsem vlastně předseda klubu tady. Zároveň hraju, no, to je pro mě furt stále koníček, amatérský sport a já se v tom naprosto vyžívám.
2: Jak se daří vlastně rugby v konkurenci kolektivních sportů, které v Česku jsou na topu, to znamená fotbal, hokej?
1: V Teplicích je to o dost těžší, teda musím jako říct, díky tomu fotbalu, kde jako tady mají ty akademie, i zrovna je tady regionální akademie fotbalová, tak je to těžký v té konkurenci. Ale když to dítě si najednou prostě pozná, jaký to je sport, tak ono už u toho docela jako zůstane, z mý zkušenosti u toho rugby.
2: Je to ale o tom, že třeba bývalí rugbysté, kteří si to zamilovali, tak vám vodí svoje děti a že vlastně tam máte třeba už víc generací.
1: Je pravda, že třeba teď nám přivedl právě dítě a zároveň pomáhají s tréninkem, takže je to naprosto úžasný, že vlastně mají zamilovaný ten právě sport a přivedou tam své dítě a vlastně mají i oni co mu přiučit, než třeba při volejbalu, kdy mu třeba moc nic neřekne.
2: To bylo teplické rugby. Z Teplic, David Kalvas, Radiožurnál.

Sobota 19. září 22 hodin a 27 minut. Hezký večer z Vinohradského studia radiožurnálu Sport. Šipkař Karel Sedláček podlehl v osmifinále turnaje World Series of Darts Finals v nizozemském Amsterdamu domácímu Chianu van Veynovi 70 na legy. I tak je to pro Sedláčka nejlepší kariérní výsledek na turnaji, totiž letos debutoval.

0: 22 hodiny 30 minut. Zprávy a Marek Sedláček.
1: Telefony v českých školách od příštího školního roku zřejmě nebudou úplně zakázané. Žáci by je mohli používat k výuce po svolení učitele. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace se má týkat všech ročníků povinné školní docházky, včetně odpovídajících tříd na konzervatořích a víceletých gymnáziích. Německá vládní koalice se dohodla na opatřeních ke zmírnění vysokých cen pohonných hmot. Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na zdroje z vlády. Opatření mají zahrnovat snížení daní z benzínu a nafty v přepočtu o 4 koruny na litr a taky zavedení cenových stropů. Úleva na dani bude podle DPA platit do konce roku. Reportérům amerických stanic CNN a MS Now policie odepřela vstup do areálu Bílého domu. Stalo se tak poté, co prezident Donald Trump oznámil zrušení jejich akreditací. Informovali o tom obě stanice a zároveň vyjádřili podporu svým novinářům. Trump v pátek zakázal těmto zpravodajským kanálům a serveru Politico přístup do prezidentského sídla. Podle něj produkují nepříznivé zpravodajství a falešné zprávy. A ceny Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský dabing získaly Regina Řandová a Jan Dolanský. Ceny udělovala tradičně už po 32. herecká asociace v Přelouči na Pardubicku. Herečka Řandová cenu získala za výkon v dabingu za titulní roli ve filmu Maria. Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne. Mimořádnou cenu poroty pak získalo zpracování české verze počítačové hry Kingdom Come. Porotci se rozhodli ocenit tvůrce za zpracování hry v českém jazyce a za její významný přínos k propagaci české historie i kultury. Sport. V předehrávce třetího kola hokejové extraligy porazili třinečtí oceláři Plzeň 3-2. Třinec je tak i dál jediným týmem, který v novém ročníku soutěže nestratil ani jeden bod. Začátek utkání se přitom ocelářům nevydařil a museli otáčet nepříznivé skóre. Slezanům pomohl hlavně výkon Andreje Nestrašila, který si zapsal góly, dva góly a asistenci.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na dálnici D11 Ústecké nebezpečná situace a u Prahy chystané uzavírky. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové stále pozorněji za sjezdem na Sadskou v omezení na 27. kilometru hlásil náš zpravodaj v pravém pruhu odstavenou motorku. Je to v omezení. Dálnice D11 u Prahy poblíž sjezdu na Úvaly bude v noci několikrát neprůjezdná. Zatím je průjezd omezený, ještě se jezdí. Uzavírky na Prahu i Hradec Králové kvůli opravám mostů na kilometru 7,5 mají trvat do 20 minut. V Brně nebezpečí v Hradecké ulici na výjezdu z města do Svitav. Dejte pozor, pohybuje se tam neoznačený chodec bez reflexních prvků. A na silnici 20 z Plzně do Nepomuku čerstvá nehoda u Nezbavětic. Osobní auto narazilo do svodidel. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno, na jihu a východě až polojasno. Během dne od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti až kolem 24. Tolik zprávy.
2: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

V španělském Alicante se zítra bude hrát finálové kolo golfového turnaje ženské Evropské tour. Nejlepší z Češek je Tereza Kazár Melecká, celkově zatím 19. Sára Kousková je 25. a Janě Melichové patří dělená 35. pozice. Jen připomenu, že kvůli časovému sklozu vinou deště musel být turnaj na hřišti právě poblíž Alicante zkrácen ze 4 kol na 3, takže už jen to finálové. Zítra 3 české golfistky čeká. No a ve Španělsku můžeme zůstat, nicméně golf vyměníme za fotbal, protože v tamní La Lize se 3 zápasy už dohrály. Osasuna Vallecano 1-1, remíza stejná, respektive takhle, remíza to byla i v utkání Athletic Club Bilbao s Alaves, ale bylo to 0-0, nikoli 1-1. Celta Vigo zvítězila nad Racingem Santander 5-0. A jeden duel se ještě hraje. Sevilla hostí Barcelonu a v tomto duelu, byť domácí vedli 1-0, tak poté Rafinha, tento křídelník z Barcelony, dal hat-trick a tedy Barcelona vede v 75. minutě 7. kola La Ligy na stadionu Sevilla 3-1.

0: Na Kirchner ve večerním vysílání radiožurnálu Sport 22 hodin 42 minut. Čeští tenisté porazili v Davisově poháru Američany 3-2 na zápasy a po roce znovu postoupili do finále. To čeká výběr kapitána Tomáše Berdycha v listopadu v italské Boloni. Víc sportovních aktualit, poměrně velký souhrn, přidáme v pravidelném večerním přehledu s Františkem Typovským. Krásný večer.
1: Krásný večer. Po pátečních zápasech byl stav v kvalifikaci na finále Davis Cupu vyrovnaný 1-1. Dnešní program začal čtyřhrou, ve které česká dvojice Adam Pavlásek a Patrick Rickl nestačila na americké duo Harrison Krajíček. Pak ale oživil české naděje na postup Jakub Menšík, který se utkal s finalistou US Open Benem Sheltonem a porazil ho 5-7, 6-4 a 6-3. Rozhodující bod pak přidal v zaplněné pražské O2 aréně Jiří Lehečka. Ten zdolal Lernera Tiena 6-3 a 7-5.
0: Do finálového turnaje Davisova poháru pro 8 nejlepších týmů postoupili poprvé v historii taky korejští tenisté. Účast si zajistili vítězstvím 3-1 nad Indií ve druhém kole kvalifikace doma v Soulu.
1: Remízou 0-0 skončil zápas 9. kola fotbalové šance ligy mezi Artisem Brno a Slovanem Liberec. Hosté ze severu Čech se sice v 10. minutě dostali do vedení, gól ale kvůli offsideu odvolali videorozhodčí. Útočník Matěj Mikulenka připustil, že moc jiných šancí si Slovan nevypracoval.
2: Golovky si myslím, že jsme se do ničeho nedostali jakoby toho offsideu, ale bohužel jako myslím, že tam nám chybělo asi víc proběhu, možná víc jakoby akční v té útočné třetině, toho možná nějaká rozdílová akce nám chyběla. Určitě Artis taky bránil skvěle, jako, ale myslím si, že na nás je, aby jsme si vytvořili více šancí.
1: V dalších zápasech porazila Mladá Boleslav zbrojovku Brno 2-0, Pardubice pražské Bohemians 2-1 a Slovácko remizovalo s Baníkem Ostrava 2-2.
0: Zítra se v 9. kole šance ligy utkají od 13 hodin Hradec Králové a Teplice, o 2 hodiny později nastoupí Olomoucká Sigma proti pražské Spartě a Jablonec proti Zlínu a v 18 hodin začne duel mezi pražskou Slávií a plzeňskou Viktorií. Všechny zápasy samozřejmě nabídneme na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: Fotbalisti Tottenhamu s brankářem Antonínem Kinským v anglické lize hráli na domácím hřišti 2-3 s Aston Villou a v tabulce se propadli do pásma sestupu. Další český gólman Lukáš Horníček se naopak s Newcastlem vrátil na vítěznou vlnu a doma porazil 2-1 nováčka Hull. Obhájce titulu Arsenal prohrál 0-3 na hřiště Brightonu a poprvé v sezóně ztratil body. Tabulku Premier League vede Manchester City, který má k dobru nedělní zápas se Sunderlandem.
0: Dnes je v akci i další český fotbalista Pavel Schulz, který nastoupil za francouzský Lyon v utkání proti Rennes. Ve 30. minutě si 25-letý záložník připsal asistenci, když skoroval Nuamach. A můžeme zmínit i, jak to aktuálně v Lyonu vypadá. Nuamach má na kontě celkem 2 branky a protože Lyon skoroval 2x i po změně stran, tak teď vede v 88. minutě nad Rén 4-0.
1: Hokejisté Třince vyhráli v předhrávce 3. kola Tipsport Extraligy nad Plzní 3-2. Oceláři tak naplno bodovali i po 3. v sezóně. Výhru zařídil 2 góly a přihrávkou Andrej Nestrašil.
3: Neřekl bych asi úplně podle našich představ, možná to bude způsobený tím, že jsme měli 2 dny bez balónu, tak to nebylo úplně takový, jaký by to mělo být, ale hala krásná a je nádherná za mě teda. Já si myslím, že z té skupiny je každý super k poražení. Bude záležet prostě na aktuální formě a jak nám to půjde, já doufám, že nám to půjde.
0: To nebyl Andrej Nestrašil, to byl nahrávač Luboš Bartůněk. Vrátím se k té zprávě, kterou jsem nechtěně přeskočil. Omlouvám se, česká mužská volejbalová reprezentace má za sebou první trénink v zápasové hale Palavela, ve které v pondělí v 16 hodin taky v přímém přenosu radiožurnálu Sport nastoupí proti Belgii a právě Luboš Bartůněk se s tím obrovským prostorem teprve seznamoval a cítil, že trénink neproběhl ve 100% pohodě.
1: Filip Salač vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na Velkou cenu Rakouska třídy Moto 2. Po třetí v kariéře tak odstartuje do závodu mistrovství světa silničních motocyklů z pole position. 24-letý český jezdec zajel nejrychlejší čas už v pátečním tréninku. Hlavní závod na okruhu Red Bull Ring čeká Salače zítra popolední.
0: Jediná česká účastnice mistrovství světa v silničních bězích v Kodani, Kristýna Sasínek-Meky, byla v běhu na 1 míli 24. V hromadném závodě s téměř 5 desítkami soupeřek zaběhla čas 4 minuty, 38 sekund a 39 setin. Pro zlato si v nejlepším letošním světovém čase doběhla francouzka Guillemotová.
1: Hroši Brno poprvé v historii ovládli baseballovou extraligu. V dramatické finálové sérii s Kotlářkou vyhráli rozhodující sedmý zápas na hřiště pražského celku 8-6 v 11. směně. Titul získali po vítězství 4-3 na zápasy a mezi šampiony se zapsali jako pátý klub a třetí brněnský po dracích a technice.
0: Házenkáři Karviné a Nového Veselí uhájili i po třetím kole bezchybnou bilanci v nové sezóně extraligy. Úřadující vicemistři z Baníku zvítězili na hřišti Strakonic 35-32 a v neúplné tabulce jsou oskore druzí za Novým Veselím. To porazilo doma Jičín 27-23. Třetí je před nedělními zápasy pražská Dukla, která přehrála Lovo sice 39-26.
1: A Monika Langerová a Stella Blažková vyhrály na mistrovství Evropy v boxu své vstupní zápasy a jsou v Sofii ve čtvrtfinále. Naopak neuspěla Viktorie Jílková a po úvodním vítězství skončil také Kelvin Sokesa, který v souboji o čtvrtfinále nestačil na ruského soupeře Sergeje Koldenkova.
0: To byl František Typovský, moc díky za sportovní přehled.
1: Pěkný večer.

0: Před 11. hodinou večerní je s vámi dál radiožurnál Sport. Rekreačním tenistům dnes bude ve vysílání radiožurnálu Sport radit bývalá profesionální hráčka Renáta Voráčová. Největším úspěchem zlínské rodačky je postup do semifinále ženské čtyřhry ve Wimbledonu v roce 2017 a v současné době provozuje ve Hvozdné u Zlína tenisovou akademii. S Renátou Voráčovou mluvil náš reportér Tomáš Perutka.
1: Jak často si v současné době vy osobně chodíte zahrát tenis jenom tak pro zábavu?
2: Tak sama na sebe nechodím vůbec, ale na kurtě jsem vlastně dennodenně, buď s dětma z akademie, anebo když nám přijedou nějací junioři se připravovat, tak s nimi hraju.
1: Takže vás to neláká jít si tak rekreačně zahrát s někým, třeba i čtyřhru pro zábavu?
2: Neláká. Tím, že jsem opravdu na kurtě dennodenně, tak potom navíc jako mě neláká. A nevidím tam jako úplně ten cíl, jak jsem měla v těch turnajích, takže ne.
1: Posluchači v rádiu vás nevidí, ale já jim můžu popsat, že máte štíhlou, vysokou sportovní postavu. Tak jsou nějaké další sporty, kterými se udržujete v kondici?
2: Opravdu nejsou. Myslím si, že za to může i hodně genetika. Že mám postavu, jakou mám, a teď, když už nehraju tolik tenis, tak si dovolím i jet na lyže a vlastně oprášit dětské vzpomínky.
1: Jezdíte do zahraničí nebo lyžujete tady?
2: Vlastně začala jsem minulém roce, tak začátky byly trošku jsem byla opatrná, ale už se nebojím, už jsem si vlastně pořídila vybavení tak, jak by mělo být, a ližu, řekla bych, tak nějak standardně.
1: Když se vrátíme ještě k tomu tenisu, vy jste v podstatě denně na tom tenisovém kurtu, určitě vidíte hrávat i rekreační hráče, tak jaké nejčastější chyby u těch rekreačních tenistů pozorujete?
2: Tak to se úplně tak nedá říct. Každý z těch rekreačních hráčů samozřejmě hraje nějakým stylem. A myslím si, že nejlíp je třeba, nebo doporučuji to vzít si na pár hodin, pokud nechcete nějak stabilně hrát s trenérem, tak vzít si trenéra na několik hodin, aby vám opravdu řekl, kdy děláte tu chybu, a potom si to můžete procvičit. Vím, že existují nějaké amatérské ligové zápasy, takže ty lepší amatérští hráči ti potom mají motivaci, že z toho tréninku, co si vyzkouší s trenérem, si to můžou vlastně vyzkoušet v těch zápasech.
1: Je ještě něco, co byste třeba těm rekreačním hobíkům, jak se říká, poradila, aby se zlepšili a aby si to užili pořádně, tu hru?
2: To určitě si myslím, že by měli mít dobré vybavení, a to jak boty, tak rakety, protože vidím, že spousta hobíků, ano, má nějakou raketu, ale když vlastně přijdete k nám, my máme u nás i testovací centrum, poradíme vám i se správným výběrem rakety, a to vám opravdu může i zlepšit pocit té hry, protože každý má jinou konstrukci, nemusí mít tu raketu, co si zrovna koupíte někde v obchodě, jo, nemusí to být pro vás to pravé ořechové. Takže doporučuji opravdu skonzultovat s odborníkem, jestli máte tu správnou raketu, správný výplet, a potom se směle do toho pustit.
1: Jak to ten hráč pozná, že tu raketu chytí do ruky a hned ví, že se mu s ní bude dobře hrát, že to je to pravé pro něho?
2: Tak určitě dle vašeho stylu a dle toho, kolik vážíte a tak dále, byste měl mít určitou gramáž té rakety. Setkávám se i s tím, že k nám přijdou hobíci, kteří mají buď těžkou, potom je bolí například ruky, lokty a tak dále, anebo mají naopak moc lehkou, takže ten balón jim neletí a moc se nadřou. Takže je to jak v jiných sportech. Když já půjdu do toho lyžování, taky si nechám poradit, co bych asi měla mít na svou výšku, váhu a tak dále, na svůj styl lyžování.
1: To říká bývalá profesionální tenistka Renáta Voráčová. Tomáš Perutka, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 23 hodin. Zprávy a Marek Sedláček.
1: Řady mají po dnešku definitivní seznam kandidátů v říjnových volbách. Americký prezident Trump se na shromáždění OSN nesejde s ukrajinským prezidentem Zelenským. Čeští tenisti porazili v Davis Cupu Američany a prošli na finálový turnaj. A neděle bude oblačná, teploty do 22 stupňů, na horách kolem 13.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Po dnešku je definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady totiž měly poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. Mohlo se totiž stát, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám nebo nedostatkům. Soudy ale takové případy můžou přezkoumat a rozhodnout o dodatečném zapsání. Teď může začít ministerstvo vnitra tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácností. Česká rada dětí a mládeže hlásí obrovský zájem o projekt Darujeme kroužky dětem. Ten je určený pro nízkopříjmové rodiny, které můžou žádat až o 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro své děti od 3 do 18 let. Žádosti začala rada přijímat tuto středu a původní 4 miliony korun se vyčerpaly během jediného dne. Česká rada dětí a mládeže proto přidává další peníze, potvrzuje ředitel kanceláře této organizace Ondřej Šejtka.
3: Do systému přidáváme dalších 500 tisíc korun a ten počet žádostí tak může opět narůst. Určitě doporučujeme, aby rodiče neotáleli, podali žádost co nejdříve a podali i v případě, že už uvidí, že ten rozpočet je vyčerpán. Oni se totiž zařadí do fronty a jenom vyčkávají, než se nějaké prostředky uvolní, třeba z poukázek a z peněz, které nevyužijí již podpoření rodiče.
1: Americký prezident Donald Trump zatím neplánuje setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským na okraji valného shromáždění OSN. Podle stanice Suspilné to vyplývá ze seznamu zveřejněného americkou administrativou. Zelenský přitom nedávno mluvil o možném setkání s Trumpem právě v New Yorku, během kterého by jednali o možnostech ukončení války na Ukrajině. Americký prezident bude v pondělí a úterý na okraji shromáždění jednat s řadou světových představitelů. Chce taky na letišti přivítat čínského vůdce Xi Jinpinga. Olomoucké tvarušky se vyrábějí už 150 let. Výročí si dnes připomněli návštěvníci tvaruškových dožínek v Lošticích na Šumpersku. Mohli tam třeba zadarmo navštívit Muzeum olomouckých tvarušků.
4: Vememe takhle hrst tvarohu, pořádně ji zpracujeme do huličky.
5: Paní Jana z Loštického muzea tvarušku ukazuje, jak se známá pochoutka kdysi ručně vyráběla.
6: Můžete vzít rukavice? Jo. Takže tohle je první fáze.
4: Tvarušky se takhle vyráběly před těmi 150 lety.
5: A vyzkoušet si to přišel i pan Marek z Olomouce.
6: Rádi se jíráme, takže výrobu jsem neviděl nikdy naživo, nebo takovouhle možnost nahlídnout do toho procesu, to je poprvé.
5: Výroba tvarušku začala v Lošticích v roce 1876. Tehdy tamní povozník Josef Vesel se začal tento zrající sýr vyrábět sám v domácích podmínkách. Z Loštic Barbora Taševská, Radiožurnál.
1: Sport. Čeští tenisti si znovu po roce zahrají na finálovém turnaji Davis Cupu. V závěrečné části kvalifikace doma zdolali Američany 3-2 na zápasy. Rozhodující duel vyhrál Jiří Lehečka nad Lerenem Tyjenem 6-3 a 7-5. A hokejisti Třince zvítězili i ve třetím extraligovém utkání v sezóně. Plzeň porazili 3-2. Nejen výkon golmana Slezanů Ondřeje Kacetla ocenil autor dvou branek, útočník Třince Andrej Nestrašil.
7: Plzeň nás první 40 minut přehrávala, víceméně nás do moc situací nepouštěli, naopak my jsme byli trošku nedůslední v tom obraném pásmu a určitě měli první 40 minut víc ze hry a mohli jsme být rádi, že KC nás podržel v tom zápase a že to bylo 2-1 po druhé třetině.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D11 u Prahy a neprůjezdná Rudná ulice v Ostravě. Sledujeme situaci na dálnici D11 u Prahy. Poblíž sjezdu na Úvaly má být v noci několikrát neprůjezdná. Zatím je průjezd jen omezený. Uzavírky na Prahu i Hradec Králové kvůli opravám mostu na kilometru 7,5 mají trvat maximálně 20 minut. Na D11 27. kilometru v omezení směr Hradec Králové poprvé odstavená motorka je už pryč. Na D35 se na výjezdu z Olomouce do Mohelnice stojí osobní auto s defektem. Kilometr 261 novém úseku dálnice vpravo u svodidel. A v Ostravě Svinově neprůjezdná Rudná ulice. Uzavírka je na mostě mezi sjezdem na ulici Nad Porubkou a dálnici D1 směr Zábřeh Havířov. Potrvá několik hodin, obě se dá přes Porubu a Svinov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno, na jihu a východě až polojasno, během dne od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území přidají déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 13, v Beskydech kolem 17. Tolik zprávy.
0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
9: David Novotný na place a se mnou na mým place a vezme mě na svůj plac Lucie Dittrichová, orientační běh, orientační běžkyně. Ahoj Lucie.
10: Zdravím a děkuji moc za pozvání.
9: Jasně. Prosím, orientační běh, to je velmi nezvyklá disciplína, vlastně bych řekl, ty s tím nebudeš souhlasit samozřejmě, protože pro tebe je to nějaký denní chleb a miluješ to. Ale není to věhlasná disciplína. A v Čechách vlastně jako máme ty fotbaly, hokeje a dlouho třeba jako nic a potom je někde orientační běh. Tak nám jako tak buď milosrdná k tomu a představ nám jako chutě tuto disciplínu.
10: Je to tak přesně, jak jsi řekl, není to úplně ten top super známý sport v České republice, ale myslím si, že poslední dobou se mnohem víc viditelňuje, už jak třeba byly teďka z světového poháru živé přenosy v České televizi, což si myslím, že je hrozně super.
9: To je taková ta mapička, tam ta tuštička kreslí, kudy reprezentant běží.
10: Je to tak.
9: A pak se někde oddělí někam a je trasa A, trasa B, trasa C. Jo,
10: přesně,
9: taky jsem čumnul. Je to vlastně jako atraktivní poměrně, když tak člověk kouká na ty lajničky.
10: Asi musí to být zajímavý pro člověka, kdo vůbec netuší, co orientační běh je a pak tohle vidí v televizi, tak si asi musí říkat hodně jako ty. Co to je za divnej sport.
9: No.
10: Ale věřím, že to může být zajímavý takhle z pohledu úplného laika.
9: Je to zajímavý z pohledu laika. A jaký je to z pohledu teda zevnitř? Jaký je to z pohledu sportovce? Ty vlastně nevidíš sama sebe, jak běží tvoje lajnička po nějaký mapičce. Ty seš v tom a musíš se orientovat. Tak jaký to je?
10: Je to tak? To je vlastně hlavní úděl našeho sportu. Dobře se orientovat a najít tu nejrychlejší trasu od startu přes všechny, pozbírat všechny kontroly v lese, po lese nebo po městě a dostat se co nejrychleji do cíle. Nestratit se nejde.
9: No jasný. A kolik těch kontrol vlastně má být mezi startem a cílem? Je to nějak určený, anebo jsou asi různý dílky
10: tratí? Přesně, je to úplně různý. Máme vlastně více disciplín. Máme sprint, což se běhá ve městě a pak máme dlouhou...
9: Jenom ve městě?
10: Ano,
9: sprint
10: jenom...
9: nepatří do lesa?
10: Ne, nepatří do lesa. Okay. Ten se běhá ve městě, po ulicích, po parcích a tak.
9: Prostě
10: a pak
9: městě,
10: máme,
9: jasně.
10: Přesně, a pak máme teda lesní disciplíny a to máme střední a dlouhou trať, které se doběhají čistě v lese přes všechny
9: jasně, výmoly,
10: nástrahy,
9: kořeny,
10: přesně
9: jasně,
10: tak.
9: Co les přináší.
10: Přesně tak.
9: A to má nějakou určenou dílku, anebo je to prostě na, jak se určí jako rozdíl mezi střední a dlouhou trati?
10: Není daná jako délka kilometrově, ale máme právě vítězný čas, protože střední trať je teda vítězný čas pro vítěze, pro toho nejlepšího by měl být na 35 minut.
9: Aha.
10: A dlouhá trať na 90.
9: Na 90, hodinu a půl
10: tak,
9: jako běháte po lese.
10: Po lese.
9: Hodinu a půl.
10: Ano.
9: No ale za hodinu a půl už se uběhne prostě jako čistý půlmaraton a víc, že jo?
10: Je to tak a je to teda jako vítězný čas, takže pro někoho, kdo není tak dobrý jako ten vítěz, ta úplná třeba světová špička,
9: prostě
10: tak tam stráví 4 hodiny úplně ne,
9: jasně,
10: ale trošku víc času, třeba ty dvě hodiny v pohodě.
9: No jasně, to k tomu musí mít plný
10: zoubky. No a ten
9: samozřejmě.
10: Čas, nebo není takhle ta délka té trati daná kilometrově, protože každý terén je úplně odlišný, běží se v něm jinak rychle.
9: Jasně.
10: Takže je rozdíl, jestli běžíte někde po úplné rovině, jasně, někde třeba v Česku okolí Hodonína a tam, tak tam jsou úplně letecký rychlý lesy. Aha. Anebo je rozdíl, jestli právě běžíte třeba někde v Krkonoších, v horách, v kamenech. V
9: jasně, kde to prostě je to mnohem, tak, mnohem horší na zorientování.
10: Takže přesně délky můžou být třeba od 10 až po 18.
9: A navíc vlastně vzdušnou čarou od ještě se o tomu říká lampiony, od lampionu k lampionu, vlastně tak, to může být třeba, já nevím, 5 kiláků, ale prostě tím, že člověk tu neumí nebo nemá ji naštudovanou, nejde to tak rychle, tak vlastně si zaběhá mnohem, mnohem, mnohem víc.
10: Je to tak.
9: Tak to je teda podstata orientačního běhu.
10: Ano.
9: Výborně. A na další se optáme za chvilku. David Novotný na place, se mnou Lucie Dittrichová, která se orientuje v lese.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place, se mnou na mým place Lucie Dittrichová, orientační běžkyně. My jsme si obecně řekli, co znamená orientační běh, ale já bych to vlastně potřeboval docela zkonkretizovat. Dejme tomu, že teď nemáme město, ale máme takovou tu střední trať prostě po terénu nějakým. Co se musí stát, aby se odstartovalo? Co ty dostaneš? Ty dostaneš buzolu mapu
2: a čip, do kterého se právě zaznamenávají elektronicky ty body, ty kontroly, kterými musíme proběhnout.
1: Jasně. A je daný počet, který víte jako dopředu? Že ty víš, kolik toho máš pozbírat?
2: To vidíme až na té mapě.
1: No, ale na té mapě, jo.
2: Takže, kterou dostaneme až přímo v moment toho startu.
1: Jo, vy nemůžete nastudovat třeba 3 týdny dopředu.
2: Ne, to je právě hlavní smysl toho orientačního
1: běhu. Hlavní smysl je, že to musíš orientovat úplně rychle.
2: Přesně, řešíme ten problém až
1: ale
2: přímo.
1: Ale to není jako, že si sedneš u kašny a přečteš si to, jako to, ty prostě už za běhu.
2: Přesně tak.
1: Jako začneš koukat do té mapy.
2: Ano.
1: Jako opravdu?
2: Ano. Člověk na startu, přímo teď start a dostane mapu a vlastně rozběhne
1: první pohled,
2: se.
1: První pohled je prostě možný až při prvním kroku.
2: Ano,
1: jako.
2: Ano. A rozběhne se přímo do toho závodu a už musí mapovat a vědět, kam běžet.
1: Musí mapovat. To znamená jako orientovat se podle mapy a běžet tam, kam si myslí, že to je správně.
2: Přesně tak.
1: To je mapování.
2: My tomu tak říkáme.
1: No, jo, já tomu rozumím. Já to potřebuji vysvětlit, protože jsem laik. Já když mapuju situaci, tak to znamená úplně něco jiného. No a ty a dál? A dál prostě proběhneš kontrolama, jasně. Ale je to strašně nepředstavitelný pro mě. Já než bych nastavil, jako kde je sever, nebo jako kdybych...
2: No.
1: Nerozumím vůbec tomu, jak lze tak moc rychle jako najít první lampionek a pak na ten další.
2: Pro nás asi, že to prostě
1: rutinní,
2: úplně přesně rutina. A víme přesně, jak na to, takže to není... Takhle to zní možná složitě, ale pro nás
1: ale
2: je to vlastně
1: to trošku jako rozkrej, jak na to, jako, nejsem žádný tvůj soupeř, jo, který tě jako naslouchá. Jako co je ten fígl?
2: Fígl je asi dobře se orientovat v té mapě.
1: Výborně. No ale co tam vidíš na té mapě? Ty vidíš jako převýšení, vidíš, jsou tam vrstevnice?
2: Máme tam, jo, relief, vrstevnice, ano.
1: Je to turistická je tam, teda mapa, jako
2: je
1: z mapy ještě, CZ třeba?
2: Ne, nebo? Ne, ještě víc podrobná mapa.
1: Je to ještě podrobnější,
2: všechno.
1: Je to úplně speciální.
2: Přesně.
1: Pro tyhle ty. I na ty neměstské závody
2: je.
1: V tom terénu, tam máš každý strom, nebo...
2: Mm-hmm. No, každý
1: opravdu,
2: strom,
1: paře,
2: ne,
1: skořen,
2: ne, každý výmol, strom ne.
1: Lucie,
2: máme tam zakreslený vlastně třeba průběžnost toho terénu, jestli
1: průběžnost
2: je to čistý
1: terénu.
2: Les, nebo jestli je to víc zavřený les.
1: Výborně.
2: Tomu říkáme takzvaně hustník.
1: A jasně.
2: Takže to vlastně nám udává, jak rychle se v tom lese jde pohybovat.
1: A to je barvou určený a
2: jo,
1: na
2: je
1: té mapě?
2: Barvou.
1: Je to barvou.
2: Jo,
1: je hustší zelená, tak je, víš,
2: tak
1: že to je hustník.
2: Jo, to,
1: když je to řičí, tak víš, že prostě probíháš mezi stranami a musíš jenom na ty větívky, co trčí.
2: Přesně
1: dávat
2: tak. Pak se v té mapě nachází třeba i louky, což je zase žlutá barva.
1: A,
2: A pak to máme...
1: Kukuřice?
2: Ne, to ne.
1: Nic?
2: ne.
1: No,
2: máme tam čistě, že je to pole a pak už je jedno, co na poli roste.
1: To je jedno, co tam roste. Ale může tam růst kukuřice, tam se ztratíš.
2: Jo, to může, ale většinou přes pole neběháme.
1: Ne, nedá se. Není to tak zákeřný sport.
2: Ne. Spíš zůstáváme v tom lese.
1: No dobrý, stejně mi to není úplně jasný. Jestli to je takhle podrobný a už to vlastně jako umíte... Že víte, co na té mapě, co znamená. A i to převýšení zjistíš vlastně.
2: Podle těch vrstevnic.
1: No a podle vrstevnic. A kontroluješ okamžitě vlastně.
2: Jo, člověk vlastně ví, jestli má běžet z kopce do kopce, po rovině. A to všechno musíme v tom terénu vnímat.
1: Zní to strašně složitě, ale to je asi tím, že v tom nejsem vůbec, že jo?
2: Jo, ono pak, když to člověk pochopí a vlastně zjistí, vidí tu mapu,
1: už...
2: má tu buzolu, tak je to vlastně, řekla bych, strašně jednoduchý.
1: Strašně jednoduchý to ale být nemůže. Ne? I ty nejlepší z vás prostě stane se, že zakufrujou, že prostě netrefí.
2: Je to tak, ale asi ta úplná světová špička nedělá jako fakt chyby, že by se úplně ztratila.
1: No proto je světová špička, tak to máme jasný. A to je v každém sportu, že jo?
2: Ale dělá takový spíš jako miniaturní chyby, že tu kontrolu trošku třeba mine, nevidí a udělá tam 10-sekundovou chybu. Ale to
1: jasně,
2: vlastně,
1: a to není moc, ale
2: to
1: že
2: nic
1: jo,
2: moc není.
1: Některý bloudějí už půl hodiny a
2: přesně tak.
1: Pořád nenacházejí. Jsou tam samozřejmě jako nějaký domky, i když vlastně, jo, může tam být myslivna, ne? Nebo prostě...
2: Jo, to tam je taky zakreslený v té mapě. Nebo třeba posed, krmelec, bažina.
1: No a je teda výhoda, když běháš někde, kde to znáš? Asi musí být jasně výhoda, když běháš jako doma někde.
2: Jo, to určitě, ale my třeba před každým závodem máme takzvané embargo na ten prostor, což znamená, že...
1: Dobrý, ale ten se nemění, ne? Husník se nestane jako mítinou
2: No to byste se divil, protože tam je třeba 2 roky do toho lesa nebo do toho prostoru nikdo nesmí, jako z těch závodníků. Ano, už je to takhle dané, že v tom lese se bude konat třeba mistrovství světa, takže se jako vydá...
3: V jakém lese? Ne, jedno, v nějakém lese.
1: Jo. Konalo se i u nás, ne? Ale mistrovství, nebo ne?
2: Jo, no. Konalo.
1: A jak to pohlídají, že tam nesmíš? No, oni dělají čip?
2: Ne, to je právě hodně jako založený na principu fair play a myslím si, že to jako všichni takhle dodržujou, že v tom,
1: tomu rozumím.
2: Že jsme v tom fakt féroví.
1: To je skvělý. David Novotný si na place povídá s Lucí Dittrichovou.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place, se mnou na mém place je Lucka Dittrichová, orientační běžkyně. Možná jsem to řekl blbě, Lucka nemusí každá Lucie jako mít ráda jako Lucku, ale Lucie teda. Co máš ráda, jak ti říkají?
2: Asi Lucka.
1: Ty
2: nebo...
1: čaroděnice z vám, ty zbije jednou.
2: Ale třeba v reprezentaci mám přezdívku LCDčko.
1: A to, co pak to může znamenat?
2: LC jako Lucka a D jako Dittrichová.
1: Asi, LC. Dobrý. A baví to tě?
2: Vymyslel to šéf, trenér a je na to náležitě pyšný.
1: Takže to schválně. My jsme se bavili maličko o embargu a o tom fair play. A to mě teda vlastně hodně zajímá. Ne, že bych byl jako podvodník a že bych hnedka toho využíval. Mně by se líbilo vlastně dodržovat nějaký étos a nějaký jako pravidla mám rád, když jsou pravidla daný, ale stejně nepodezíráte se někdy jako navzájem, že jako tohle bylo přes příliš rychlý a bez znalosti toho by to asi nešlo?
2: No, samozřejmě spekulace vždycky být můžou, ale ne, myslím si, že fakt to v tom našem sportu funguje a že by z toho ten člověk neměl pak ani dobrý pocit, kdyby věděl, že jako porušil ty pravidla.
1: Ale takže bys měla ráda tu zlatou medaili a dívala se na ní a prostě neviděla tam ten sníh. To vytěsníš, to, co je nepříjemný, tak jako vytěsníš.
2: Ano.
1: Hele, říkala si ale, že nemůžeš do lesa, který třeba dobře znáš. I na mistrovství republiky třeba platí tohleto embargo dvouletý.
2: Dvouletý ne, ale třeba už na příští rok máme denní kalendář závodů a víme přesně, v jakých prostorech se ty závody poběží a už tam nesmíme.
1: Čili na republiku je to, dejme tomu, rok. A teď je to opravdu jako oblast, kterou máš promakanou, kde třeba trénuješ. A opravdu se dramaticky může změnit jako mapa?
2: No, dramaticky úplně ne, ale asi ty porosty třeba z hustého lesa se stane najednou jako rychlý průběžný les, takže asi nějaký porosty se změnit můžou, ale třeba kameny v lese, tak to rozhodně nikdo nepřemístí, takže...
1: A nepřepočítává,
2: takže asi jako ve výsledku je to dost podobné, ale trošku se to změnit může.
1: Mně to přijde jako, že to je asi docela rajcovní sport, jako že to je... Do poslední chvíle prostě vlastně nevíš a pak to, jak víš nebo jak začínáš vědět, může působit jako tak jako šťastně, takový ten zaplavující jako pocit, že jo, že odhaluješ jako, že šifra mistra Leonarda.
2: Je to tak, člověk je vždycky vlastně nedočkavý, až uvidí tu mapu s tou tratí a vlastně zjistí, co ho čeká, jaký nástrahy si pro něho stavitel připravil. A občas se člověk i vyděsí, když to tam vidí, ale ne, je to určitě...
1: A co tě vyděsí, prosím tě, když vidíš na mapě?
2: Když vidím, že je ta trať hrozně dlouhá třeba.
1: Jasně, tak to tě vyděsí.
2: Je to tak.
1: Protože tvoje medaile, kterou si přivezla a po 14 letech vlastně naše republika díky tobě získala medaile, tak byla ve sprintu. To znamená, že město. Kde pa to bylo? Jaký město?
2: Měli jsme mistrovství světa v Itálii a běželo se to v Janově, poblíž Janova.
1: Tak je krásný starý město, přístav.
2: Ano. Docela hezký to tam bylo.
1: No, takový středověký bych si myslel a nebyl jsem tam, ale tak jako z vyprávění z toho, jak to tam, protože to bylo opravdu jako takový přístavní historický město. A je to hezký teda? Ale to si asi si nestačíš jako prohlídnout, jako památky.
2: No, při závodě člověk moc po okolí nekouká, ale pak samozřejmě po závodě jsme měli možnost si do města podívat.
1: Tak to bylo za odměnu, ne?
2: Když to tak.
1: A ty jsi získala stříbrnou?
2: Bronzovou.
1: Tak, promiň, to jsem to všeho nacenil, on se nedá nic. Každej kof je dobrý, když to není brambora. No tak jo, tak to je skvělý. Tam žádný teda trable nebyly a vyšlo ti to a cítila si už jako na trati, že je to dobrý?
2: Paradoxně vůbec.
1: Vůbec?
2: Na trati jsem...
1: Jak to, že vůbec?
2: Ona ta trať byla... Ta trať byla docela dost těžká.
1: Těžká.
2: Člověk musel opravdu dávat pozor, aby nezabil do nějaké slepé uličky nebo tak něco. Takže já jsem v tom závodě, přímo při tom závodě ze sebe neměla moc dobrý pocit, protože jsem docela dost jako zpomalovala a pořádně dočítala právě, ať jako najdu tu nejrychlejší cestu. A takže po doběhu do cíle jsem měla takový dost smíšený pocity a vlastně jsem nevěděla, jak moc dobrý to bude, ale ostatní s tím bojovali ještě víc,
1: ještě
2: jak já.
1: Ještě víc než ty, jasně. A tam prosím tě, vlastně některé závody jsou i s hromadným startem třeba, nebo tohle bylo asi na intervaly
2: jo,
1: počítám,
2: tohle,
1: že
2: tohle
1: si čekala.
2: Byl individuální, že, jo, jo. Když si člověk představí třeba biatlon, tak, ano, ano, tak startujeme i my vlastně.
1: Jasně, ale i biatlonisky mají jako závody s hromadným startem a prostě vyrazej a i to bejvá, ne?
2: Jo, máme teďka právě takovou docela novou disciplínu, ano. Jmenuje se to Knockout Sprint, KO Sprint, a to se běhá právě ve městě a jsou to takový, přirovnala bych to asi ke sprintům na příběžeckém lyžování.
1: Jo, jo, že pavouk nějaký, že, jo, jo, nasazený jsou podle...
2: Vystartujeme v různých jako rozbězích,
1: ano.
2: A do dalšího kola postupuje ten, kdo jako doběhne vlastně do cíle.
1: Jasně, až se,
2: mezi prvníma. Až se člověk probuje
1: se
2: do finále.
1: Až
2: jo,
1: do finále případně.
2: Je to tak.
1: A to je taky dobrý. No ale když chceš vyhrát, tak musíš běžet o dost víckrát než třeba.
2: Jo, je to tak. Když chce člověk vyhrát, tak
1: Tak si zaběhá.
2: Víckrát, no.
1: A tam se ještě stihne měnit jako ta tráť?
2: Jo, jo.
1: To musí, protože jak byste to už jen zpamětili.
2: Jo, jo. Takže jsou, většinou je nějaké, jak to říct, rozběh, semifinále a finále,
1: jasně.
2: Takže jsou jako tři
1: dejme tomu, jasně, a mezi tím musí být nějaká pauza,
2: jo, jo.
1: Aby to pře...
2: Jo, jo, přesně to.
1: Půjdete na kafíčko?
2: Ne, to ne, musíme dodržovat zase takzvanou karanténu.
1: Pytel na hlavu, už punty do uší a nic.
2: Já bychom...
1: Žádný informace.
2: Přesně tak.
1: To je neuvěřitelný. David Novotný si povídá na place s Lucí Dittrichovou, která orientačně běhá.

0: repríza pořadu Na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place a se mnou Lucie Dittrichová, orientační běžkyně. Dobře, tak jsi mě trošičku protáhla. Myslím si, že jsem se malilinko zorientoval v tom, co to je za zábavu, za dřinu, jaká tam je zodpovědnost. A teď mi řekni, když to vrátím úplně nějak na počátek, když byla Lucinka ještě menší než je teď, tak jak se dostala k orientačnímu běhu?
2: Ono, jak asi ten orienták není v Česku úplně tak populární, tak...
1: Se dědí.
2: Přesně tak.
1: Fakt, jo.
2: Takže rodiče mi vlastně ukázali tady ten super sport a já jsem do toho tak nějak spadla a pořád mě to baví ještě teď. Takže běháme celá rodina a je to super.
1: Kolik vás teda je jako celá rodina?
2: Mamka, taťka a pak mám ještě starší sestru a mladšího bráchu.
1: Všichni běhají. Nás,
2: ano, všichni běháme. Je to super.
1: Jaj, to je výborný. Hele, no dobře, tak to je vlastně strašně jednoduchý. Ta otázka skončila. Ta vlastně odpověď je už hotová. Dobře, zeptám se. Zase laicky se vrátím do závodu. To se musí hrozně třást přece. Když běžíš, máš fígly i na to, jak sklidnit tu mapu, jako aby šla s tím, aby to četla jako správně, aby se ti to nemazalo. A...
2: No, fígly asi úplně ne, ale člověk prostě tak nějak běží a je schopný tu ruku jako nějak držet trošku pevněji, nebo se zastaví a pořádně.
1: Jo.
2: Nebo se člověk zastaví a pořádně.
1: Jenže zdrží, to že zdrží.
2: Jo, takže to člověk právě musí vyvážit, jak moc se chce zastavovat a jak moc si chce být přesně jistý.
1: No prosím tě, a kazej se oči, ne, to je jasný. A s věkem prostě, tak pak jsou čočky, brejle.
2: No to právě dost jako veteránů má problémy, že na tu mapu už nevidí.
1: Ano.
2: A takže jsou takový... Nechci říct vychytávky, ale ano. Že se jako zvětšuje měřítko, že ta mapa je jako větší a jde
1: jako
2: to
1: speciálně
2: vidět.
1: Pro ně, ale...
2: Jo, přesně.
1: Jako
2: tak.
1: Pro vás ne.
2: Pro nás ještě ne.
1: Promiňte, já už se cítím jako veteránka, mohla bych dostat tu velikou
2: no,
1: mapu.
2: To bohužel.
1: No ale pak
2: nejde.
1: Se zvětší i objem celý té mapy,
2: jo,
1: ne?
2: Jo, pak třeba místo A4...
1: Tato balení pak trvá...
2: místo A4 člověk běží s A3.
1: Jo, jasný. Takže se na to myslí.
2: Jo, myslí se na starší lidi.
1: Se musím narodit ještě jednou a musíme asi průbnout tady tohle.
2: Ale já myslím, že je pořád příležitost zkoušet orientační běh.
1: To já jenom machu.
2: Spot já pro všechny.
1: Machu. Jo, to asi jo. Prosím tě, pak je ještě ale nějaký jako orientační běh, že chytáš signál. Radio
2: orientační běh, to já asi hrozně nemám ráda, když se to přirovnává k našemu sportu.
1: No,
2: si myslím, že je to takový pasport a je to hrozně divný a vůbec
1: to
2: vlastně nerozumím.
1: A to je na principu toho, že vlastně vysílá signál ten lampion.
2: Jo. A oni mají sluchátka a nějak, já vlastně nevím, poslouchají vlny a podle toho lokalizují
1: Vy očima a oni ušima, jasný.
2: Ale je to divný sport.
1: Jo, a vznikl až po vás teda, oni jsou opičáci nebo vy?
2: Ty jo, tak to nevím.
1: Jestli by neměli mít neradi oni vás spíš, opatrně s tím,
2: Já moc na tu historii nejsem, takže tohle fakt nevím.
1: Jo, jasný. Co tě jako vlastně čeká teďko nejblíž? Kolik embark v sobě teďko skrýváš?
2: Za 2 týdny mistrovství Evropy v Litvě.
1: A ve městě nebo?
2: V lese.
1: Žádnej tvůj oblíbený sprint teda?
2: No, já mám asi radši ten les, takže já se docela divím, že jsem z toho sprintu získala medaily.
1: OK, máš radši les?
2: Jo. Ten les je takovej ten pravej orienták.
1: Dobře, ale chápu. Ale zároveň si říkala, že jako vyděsí tě, když je trasa dlouhá.
2: To jo. Ty sprinty jsou kratší, ale pořád ten les je takovej prostě srdcovka.
1: Jo. Je to to pravý, jako...
2: Jo, je to pravá divočina, ten princip našeho sportu.
1: To chápu. A to světový embargo je pro jakou oblast tentokrát? Nebo jak vlastně často je mistrovství světa? Každý rok?
2: Každý rok,
1: Co rok?
2: Střídá se sprintový právě ve městě a lesní v lese.
1: Jo, takhle. A proč to nemůže jít zároveň? Vždyť je to úplně... To by nebyl takový problém, ne?
2: No ono
1: jestli
2: to...
1: V lese někde vedle města a pak jdu do toho města...
2: Dřív to tak bylo, ale teď teď se to právě takhle separovalo a abychom se asi, abychom toho neměli viděli, tolik a aby právě na tom jednom šampionátu nebylo třeba 6 disciplín a nebylo to jako moc dlouhý.
3: No, no, jasně, no, ale tak víš co, to se týká jako hodně sportů, že když je mistrovství světa ve fotbale, v hokeji, tak prostě to běhá jako 3 týdny, měsíc to,
2: je to
3: existuje.
2: Tak.
3: I olympiáda a bohužel jako orienták není vlastně to a přitom asi by si to zasloužil. Bojuje? Máš pocit, že bojuje někdo o to, aby orientační běh se dostal na mapu olympijských prostě sportů?
2: Ty jo, myslím si, že o tom určitě nějaký debaty jsou,
3: jasně.
2: Ale že to není asi nějak super proaktivní.
3: Není to proaktivní. Je to takové jako fakt jako dramatické, když se to hezky přiblíží, tak to umí být i zajímavý. Lucie Dittrichová je hostem Davida Novotného na Place.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Ta dívka u oltáře, co pohled tvůj.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place, se mnou na mém place Lucka Dittrichová. Lucie Dittrichová, orientační běžkyně. Zajímá mě, jak se vlastně dá vylepšovat, když vlastně už to, aby to proběhlo podle tvých představ, takže vlastně potřebuju, aby si vzala na trénink. Aby si zbalila tašku, boty, mapu, buzolu, nebo co?
2: Jo, přesně tohle je to, co jsi řekl. A dobrou náladu nejlíp.
1: Dobrou náladu!
2: A pak musíš vyrazit do nějakého hezkého lesa. A orienták je v tomhle hrozně super, že právě pointou toho je navštívit co nejvíc těch odlišných terénů, takže my vlastně hrozně cestujeme po nějakých různých soustředěních a podíváme se vlastně po celém světě, když to tak řeknu, a je to super, abychom právě poznali všechny typy terénů a uměli se orientovat úplně všude.
1: A myslíš, že to byla jako prapůvodní myšlenka toho, kdo vymyslel tenhle sport, jako aby se ty moji sportovci, kteří usilují, mohli podívat do finských lesů a i do přístavního města?
2: Možná jo.
1: Jo, takže možná. Takže ty to máš vlastně jako když chceš přiblížit někomu, jak je to úžasný sport, tak řekneš, poznáš všechny lesy jako světa a podíváš se i do měst, protože prostě sprinty se běhají ve městě.
2: Přesně tak.
1: No a když se to tak vezme a máš nacestováno teda?
2: Mám nacestováno, byla jsem...
1: Ve svých 21 jsi byla po celém světě už? Na všech
2: úplně
1: kontinentech?
2: Ne, to ne. Zatím asi mám procestovanou jenom tu Evropu.
1: Evropu hodně.
2: Různý Skandinávie, Španělsko, Portugalsko,
1: chápu.
2: Itálie, Francie. A tak. Takže úplně...
1: A mimo Evropu?
2: To jsem ještě ty nebyla s
1: jako
2: orientákem. Na dovolené
1: v Egyptě.
2: S orientákem ne, ale teďka jsem měla možnost vycestovat do Číny.
1: Okay.
2: Za orientákem, ale jelikož studuju, tak jsem to musela odmítnout, protože mi to úplně nepasovalo.
1: Jakou možnost jako běhat za nějaký čínský klub? Nebo?
2: Pořádají se tam závody, právě mezinárodní, a tím, že jsem měla právě tu medaili z mistrovství světa, tak mě tam vlastně
1: tak
2: pozvali.
1: Tak zablikala se jim tam jako žádoucí.
2: Přesně.
1: A ty jsi jim řekla, tam. Sorry, ležím v zeměpise a nemůžu. Studuješ, a co studuješ?
2: Studuju stavárnu.
1: Stavárnu, výborně, protože prostě máma s tátou a brácha ze ségrou běhali. Táta má vystudovanou stavárnu, máma taky.
2: Ne, tak
1: to není. Jo, je to natěsno.
2: Teďka má vystudovanou strojku a mamka nějakou pedagogiku.
1: Jo, super.
2: Stavárna
1: hezky
2: naší rozhozený. Rodině moc nefičela.
1: Takže jsi šprga, jako jsi průkopník stavárny.
2: No ne, opečila jsem se po sestře, po starší.
1: Jo, dobrý. Říká, to je snadný, to při tom orientáku zvládneš levou zadní. Tady tu stavárnu.
2: No,
1: něco takového. No a tak počkej. No a ještě vlastně se vracíme k mistrovství světa. Říkal jsi Litva.
2: Itálie. V Litvě budeme mít mistrovství Evropy.
1: To bylo. V Litvě bude mistrovství Evropy. A další nějaký embargo, který máte na mistrovství světa, je už nějaký?
2: Třeba příští rok v Maďarsku.
1: To jsme neřešili. No vidíš. To je taky rovina, ale...
2: No, právě
1: pusta,
2: že...
1: nic, jezero.
2: Má to být kousek právě od...
1: Balatonu?
2: Ano, od Balatonu, ale rovina to tam úplně není. Myslím si, že tam budou docela kopce.
1: Fakt?
2: Hlavně tam bude docela vedro. Máme to někdy v srpnu a
1: no,
2: to bude podle mě
1: vedro.
2: Docela problém.
1: To ta mapa by neměla být zelená, ale taková jako vyšisovaná, no, že bude fakt jako teplíčko. A to vadí, viď? To není to úplně prýma.
2: Není to úplně prýma pro vytrvalostní sporty.
1: Kape ti pod i na mapu, jako, já si úplně si to představuju.
2: Pod kape úplně všude. ale ne, asi když má být člověk 90 minut někde v lese ve 30 stupních.
1: Dobře, ale jsi aspoň v lese, tam by to smrdilo stínem maličko,
2: no,
1: že jo?
2: No, stín tam je, ale...
1: Fajn.
2: Ale celkově podávat nějaký
1: výkon
2: v teple není úplně top strop.
1: Takže se netěšíš rovnou se netěšíš do Maďarska. Řekněme si to otevřeně.
2: Ne, tak bych to úplně neříkala. Ale to teplo tam bude asi velký
1: problém.
2: Je to takový strašák.
1: Do té Litvy se třeba jako těšíš víc?
2: Jo, tam se těším docela, ale tam je třeba problém, že ty lesy tam jsou občas docela hnusný, jsou tam kopřivy a tak.
1: A to je hnusný les, když je tam prostě příroda, les. Když je tam příroda jako taková, ta původní, jako když je to natura.
2: No.
1: Tak to je ti protivní, no? Kopřivky,
2: kopřivy úplně nemám ráda, no.
1: Ostružení, zamotace, nebo tak.
2: To je takový nic moc.
1: Lesy, když si to pamatujte. No, to prostě hnusných lesů mě nezvěte. A do Číny taky ne, protože studuju. Hele, a co tam jsou ještě zajímavý, co mě zajímá, jsou štafety.
2: Štafety, jo, to je taky disciplína.
1: Ano.
2: Běháme holky a kluci zvlášť a jsou tři úseky, takže běží
1: tři. Který jsou stejný?
2: Ne, jsou takzvaně
1: farst. Někdo nachystá pro každý
2: farstovaný úsek. A jsou hodně podobný, ale ne úplně stejný. Každý má trochu jinačí kontroly, které jsou jako celkem kousek od sebe, ale nejsou to ty stejné kontroly. Přesně
1: na
2: tak.
1: Schvál,
2: to je
1: a to se
2: tak.
1: Startuje s hromadným startem, že
2: jo?
1: Tam je to nahromadu.
2: Je to tak.
1: A tam se dá i opisovat takzvaně,
2: jo,
1: ale riskuješ, prostě když se napojíš na švába, nějaký, který prostě kufruje, tak ty kufruješ taky rovně.
2: Přesně tak.
1: Takže, jak se to řeší tohle?
2: Že je člověk někde v kufru.
1: No ne, že seš v kufru, ale že se napojíš na špatného favorita. A nebo že se vůbec chceš napojit, jako že nemáš svoji hlavu.
2: No, to
1: jak
2: je právě,
1: urvat to, že, aby si byla své hlava?
2: Asi způsob, jako je nějaká taktika těch štafet, že je to úplně jiná disciplína. Člověk se právě nesmí nechat úplně ovlivnit těma soupeřema, takže si musí ten svůj závod.
1: Mm.
2: I když ví, že třeba tamhle soupeř Švéd
1: je
2: velký favorit a mohl by se s ním potahat, tak právě vlastně nemůže, protože by se mohl dostat na jinou kontrolu.
1: Jo, je mi to jasný.
2: No
1: a jak najednou běžíš, jsi přesvědčená, že tudy a pět lidí tě odbočí prostě jako prudce někam, nebo jiné prudce, aby to bylo ještě víc matoucí, tak jenom mírně.
2: No,
1: tak to přece, jako bych zbyla koníček, tak tam za nima trošku chceš, že jo?
2: Je to tak, ale právě člověk musí zachovat tu chladnou hlavu a jít si to svoje, no.
1: A je to o fous rajcovnější, ty štafety, nebo je to průda, protože se musíš spolehat i na někoho jiného?
2: Na mě to vlastně hrozně baví, protože je to takový kontaktní, víc není to úplně individuální a hlavně je to týmový, takže mít dobrý tým je základ.
1: A máš to ráda?
2: Úplně individuální a hlavně je to týmový, takže mít dobrý tým je základ.
1: A máš to ráda, jako tu týmovost?
2: Jo,
1: protože jinak je to vlastně individuální.

0: repríza pořadu Na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place a se mnou na mém place Lucie Dittrichová, orientační běžkyně, která mě protáhla po svým place. To mám rád. Emoce. Potřebuji nějaký emoce. Emoce mě živějí, já se živím emocema, přeposíláme, prostě jsem taková emoční houbička, blablabla. Tak máš nějaký jako takový emotivní zážitky z toho, co vlastně, když vlastně říkáš, že to je takový soudržný sport, že jste tam i kamarádi a musíte se chovat fair, je to v rámci vlastně jako tý český, orientační, běžecký rodiny, anebo jste všichni kámoši jako i ve světě?
2: Jo, já bych řekla, že jsme takhle fakt jako strašně všichni si blízci jako mezinárodně, že se všichni známe a vlastně se jako zdravíme na těch závodech a nemáme problém se pobavit úplně s každým a to je právě hrozně super a jsem hrozně ráda tady za tu naši komunitu.
1: Takže to udělá ten sport.
2: Jo,
1: je to podobný teda, když bych to měl srovnat, jak už mám těch pár rozhovorů za sebou, že, jako, že třeba lidi od vody jsou takový vlastně. Je to ta příroda teda možná, jako co ty lidi pospojuje tak, že na sebe jsou milejší nějaký a takový, jako, a že jsou i fér, no, vůči sobě.
2: Možná jo, no.
1: Voda prostě vodáci bývají taky soudržní, se pak sejdou a zpívají někde potom u táboráku.
2: Jo.
1: Vy se taky scházíte někde potom v tom škaredém lese, jako třeba se srpem a kosíte ty kopřivy, aby to příští rok už bylo jako fajn.
2: Ne, to vyleženě ne, ale ne, máme tam fakt jako super komunitu, myslím si, že si všichni jako navzájem přejem dobrý výsledky a...
1: Dobře, a zároveň, Lucie, mi ale řekni, ty znáte se a dobře, jako mimo závod si řeknete, ale stejně, máš nějaký okruh vlastně nejenom favoritek, ale i nějakých oblíbenkyň a dejme tomu těch druhých, ale spíš, když to máme hodit do pozitivna, tak kdo bývají favoriti tady v tom? Já si typnu Severany, ale...
2: Je to tak Skandinávci, Noři, Finni.
1: A čím to je? Mají krásný lesy.
2: Mají fakt krásný lesy, ale hlavně ten sport je tam hodně populární, dělá to fakt hodně lidí a hlavně na to mají super podmínky.

0: Ty lesy, těch lesů je tam fakt strašně moc a jsou to jedny právě z nejtěžších terénů jako na světě vůbec, takže oni se můžou zdokonalovat a jsou na tom fakt parádně technicky, dobře se orientují.
1: Ale pak jim to sedí i ve městě, i na sprinty jsou dobrý?
0: Jo, jsou dobrý úplně ve všem. Ale právě ty sprinty, tak to je víc otevřený, protože vlastně města jsou úplně všude. Takže dobrý sprinter může být úplně kdokoliv, když si tak řeknu.
1: A máš nějaký perličky, jako dobře doslepí uličky, chápu, může být. Perlička je i zvětšená mapa pro veterány, to se mi taky líbí. Jsou tam nějaký jako takový ty perličky, jako že si opravdu někde hodně zbloudila a flákla si tím a řekla se, už to nikdy nebudu dělat, nebo něco podobného?
0: Teďka jsme byli právě asi 2 týdny zpátky na soustředění v Litvě.
1: Ano.
0: A tam je to takový docela specifický, že tam není moc detailů, je to tam docela dost podobný všude a člověk se jednoduše zamotá, splete si třeba kopeček nebo jámu a tak a dostane se úplně jinam, než chtěl. A tam mi to právě moc nešlo, takže jsem z toho byla taková trošku ve špatným rozpoložení.
1: Ty taková usměvavá pozitivní dívenka. Jako, jak to vypadá, když prostě Lucinka není v rozpoložení?
0: No, jsem taková...
1: Na sebe. Obrátíš to na sebe.
0: Já jsem asi, nejsem na venek, ale spíš jsem na sebe taková kritická.
1: A jakože se tlučeš jako jako káráš se verbálně?
0: Jo,
1: káráš se verbálně. Já se na to tady nebudu...
0: Přesně, nebaví mě to mezi těma kopřivama, škaredý lesy.
1: Jo. A je to teda hmota, je to víc hmota prostě, takový amaroun, nějaký takový prostě hmot, když tam nejsou detaily.
0: Jo.
1: Že nejsou detaily ani v přírodě, tudíž nemůžou být ani na té mapě, je to tak?
0: Jo, je to tam takový docela placatý, jsou tam různý jako malý díry, malý kopečky, je to tam hlavně zelený, takový zarostený, hodně uzavřený, člověk moc nevidí před sebe.
1: To mi přijde docela dobrý, jako na ten váš sportíček, abyste prostě běhali tímhletím.
0: No a když se člověk vyžívá tady v probíhání zarostlého lesa, tak je to vlastně fajn.
1: Jestli chceš být trošku potrestaný, jestli chceš mít až po kolena prostě rozedřený hacne, prosím.
0: Přesně.
1: Mazej do Litvy, kamaráde, nechci o to vyslyšet. Lucie, ať se ti daří ve všem, co děláš, prostě ať ti vyjdou studia, pozdravuj moc doma. A samozřejmě v tom sportu, kvůli kterýmu jsi tady, tak ať se ti daří. A děkuji ti za rozhovor.
0: Děkuju moc.
1: Na Novotný na place, papa.
2: Hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
3: Ahoj, tady David Tomášek, je to nová sezóna Extraligy. Vrátilo se nás hodně a bude to jízda. Co se nemění, je hokej v rádiu. Od úvodního boli zahajovacího zápasu až po zvednutí poháru pro mistra uslyší na Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport.
2: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
5: Radiožurnál je půlnoc. Připravené jsou hlavní zprávy.
6: Andrej Babiš znovu projedná s ministrem Macinkou možné úspory v návrhu státního rozpočtu na příští rok. Rusko čeká poslední den voleb, online volební systémy podle úřadů čelí kyberútokům. Čeští tenisti po výhře nad Američany postoupili mezi 8 nejlepších týmů Davisova poháru a dnes bude oblačno, teploty do 22 stupňů. Začíná neděle 20. září a taky její hlavní zprávy s Markem Sedláčkem.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se dnes dopoledne sejde s předsedou motoristů Petrem Macinkou nad návrhem státního rozpočtu na příští rok. Babiš to řekl v televizi Prima. Jednání s motoristy chce stihnout před zítřejším schvalováním státního rozpočtu kabinetem a odletem Macinky do Spojených států. Podle Babiše chce část vládní koalice dát příští rok víc peněz do školství. Motoristi s navýšením nesouhlasí. Ministerstvo financí původně navrhlo schodek 389 miliard korun. Návrh rozpočtu musí vláda poslat do sněmovny do konce září. Česká armáda začíná začleňovat systém protivzdušné obrany Spider. Během přehlídky dnů NATO v Ostravě to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Baterie systému koupilo Česko od Izraele. Nahradí ty, které armáda používala od 70. let, pokračuje Zuna.
4: 4 baterie jsou doručeny do České republiky, prošly vojskovými zkouškami, probíhá jejich integrace. Je to velký úspěch a je to první krok, na které budou navazovat další fáze budování naší protivzdušné obrany jako priority výstavby armády České republiky.
6: A premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO řekl, že Česko zvažuje pořízení ještě dalších baterií stejného systému novější generace. Letošní dny NATO na ostravském letišti v Mošnově dnes pokračují druhým dnem. V sobotu viděli desítky tisíc návštěvníků vůbec poprvé třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci.
7: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
8: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
9: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7. hodině.
8: Program dnů na to pokračuje i dnes. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako včera. Z Mošnova Natálie Janešková, Radiožurnál.
6: Online systémy určené k hlasování v parlamentních volbách v Rusku údajně čelí rozsáhlým kybernetickým útokům, tvrdí to šéfka volební komise Ela Pamifilovová. Podle ní se zatím daří útoky odrážet, neupřesnila ale kdo za nimi stojí. Rusové vybírají 450 poslanců státní dumy poprvé od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajině.
10: Volební komise tvrdí, že přicházející útoky nijak nenarušily proces hlasování. Elektronicky svůj hlas první den voleb odevzdal i prezident Vladimír Putin.
11: Děkujeme.
10: Na Dálném východě ale v době voleb načas nefungoval internet. Ruské ministerstvo pro digitalizaci informovalo o poškozeném optickém kabelu. Evidují ho jako pokus o sabotáž. Mezinárodní pozorovatelé považují volby v Rusku za zmanipulované. Soudy už dřív například vyřadili opoziční stranu Jabloko, která nesouhlasí s válečným tažením proti Ukrajině. Volby, ve kterých mohou poprvé hlasovat také lidé na okupovaných ukrajinských územích, budou pokračovat i v neděli. Jejich favoritem je strana Jednotná Rusko, navázaná na Kreml. Jiří Kordík, Radiožurnál.
6: Jemenští povstalci Husijové se přihlásili k několika útokům poblíž saudsko-arabského Riádu. Vojenský mluvčí povstalců na Telegramu oznámil, že rebelové podnikli útoky na citlivá místa, včetně palivové nádrže ropné společnosti Aramco. Saudské království čelí po obnovení občanské války v Jemenu útokům Husijů opakovaně. Je to ale poprvé, co se hrozba dostala až k hlavnímu městu.
12: Už v brzkých ranních hodinách se nad saudskou metropolí ozývaly výbuchy. Nad riádským mezinárodním letištěm pak začal stoupat vysoký sloup dýmu. Úřady v nosi v Riádu varovaly před leteckými útoky a vyzvaly lidi, aby nevycházeli z domovů. Saudská Arábie v posledních týdnech čelí útokům od husijských povstalců z Jemenu, kde se znovu rozhořel dlouhodobý konflikt. Husijové, které podporuje Irán při bleskové ofenzivě na začátku září, obsadili rozsáhlé území podél pobřeží Rudého moře. Saudská Arábie zase vede koalici, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Podle Husijů taky opakovaně útočí na území pod jejich kontrolou. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
6: Boršice na Uherskohradišťsku se staly letošním vítězem celostátní soutěže Vesnice roku. Obec má necelých 2200 obyvatel a uspěla díky svému dynamickému rozvoji, práci s mládeží i podpoře místních tradic.
13: Je to paráda.
14: V této obci se strašně moc toho změnilo, ta obec je pěkná, pěkné údolí, folklor a tak dále.
15: Jsou tady kulturní akce, takže se tady žije opravdu dobře. Jsme za to rádi.
16: Řekla bych asi, že je to takovou tou zceleností celé té obce, že se k sobě lidi hezky chovají, že se podporují navzájem, že tady to fakt žije.
17: Tak hodnotili úspěch obce lidé přímo v Boršicích. Chvíli po slavnostním vyhlášení na Pardubicku se s prvními dojmy podělil i nezávislý starosta obce Petr Dula.
18: Jsem dojatý, my jsme si moc přáli vyhrát. Moc rád, že Boršičáci tu cenu získali, protože si to odmakali oni. Nebyla to práce obce nebo moje, ale všech těch lidí.
17: Z Boršic na Uherskohradišťsku Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
6: Výstava českých korunovačních klenotů se v sobotu otevřela běžným návštěvníkům. Vidět je můžou až do 28. září. Zájem byl už během prvního dne velký. První zájemci čekali na otevření vstupu už brzy ráno.
19: Stával jsem ve 3:45.
20: Říká brzo ráno, ještě před uzavřenou brankou do jižních zahrad, úplně první návštěvník ve frontě Pavel Lebduška z Prahy.
19: Chtěl jsem mít ten zážitek. když odchází noc a přichází to jitro.
20: Skoro 2 hodiny před otevřením Vladislavského sálu přišel s babičkou taky malý Dominik.
11: Těším se hodně, my jsme se od nich učili ve škole.
20: Podobně to má i Matěj Drahorád.
21: Znám to zatím jenom ze školy, je mi 14 a jako chtěl jsem to vidět, že mi to přijde jako takový patriotství, že každý Čech by měl jednou vidět korunovační klenoty.
20: Frontu na klenoty čekali lidé zhruba 2 hodiny. Podle organizátorů bude ale ve všední dny kratší. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
6: Ceny Františka Filipovského za dabing znají své vítěze. Ocenění za nejlepší mužský výkon v dabingu získal Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne. Cenu za nejlepší ženský výkon v hlavní roli si odnesla herečka Regina Řandová za dabing Angeliny Jolie ve filmu Maria.
22: Teď jsem šťastnější ještě víc, protože jsem tenhle půl rok neměla úplně zdravotně dobrý a vlastně dabing byla jedna z disciplín, kterou jsem po celou tu dobu těch 5 měsíců mohla dělat. Takže já jsem ráda, že jsem u té své herecké práce zůstala a dabing je prostě moje láska.
6: Sport. Čeští tenisti si zahrají finálový turnaj Davisova poháru pro 8 nejlepších týmů planety. V poslední části kvalifikace porazili Američany doma 3-2 na zápasy. V klíčovém duelu vyhráli Jiří Lehečka nad Lernenem Tajenem ve 2 setech. Fotbalisti Slovácka v této prvoligové sezóně stále čekají na první vítězství. V 9. kole remizovali doma s ostravským Baníkem 2-2. Podle záložníka Lukáše Vorlického se ale celek z Uherského Hradiště zasloužil vyhrát.
23: Remíza 1 bod v zápase, kde jsme si 100% zasloužili 3. Ne proto, že by jsme byli celý zápas jako lepší, Baník tam měl dobrý fáze, ale vzhledem k celkovému procesu, který prostě už tady od začátku sezóny je, tak jsme si zasloužili vyhrát, strašně jsme si to přáli.
6: V sobotu taky Liberec remizoval na trávníku Artisu Brno 0-0, Zbrojovka Brno prohrála v Mladé Boleslavi 0-2 a Praští Bohemians v Pardubicích 1-2. Hokejisti Třince vyhráli i 3. zápas nové sezóny Tipsport Extraligy. Plzeň doma porazili 3-2, 2 góly a 1 asistencí zazářil útočník Andrej Nestrašil. A motocyklista Filip Saláč vyhrál ve třídě Moto 2 kvalifikaci na Velkou cenu Rakouska. Do Grand Prix, která na okruhu ve Špílbergu začne popoledni, tak český reprezentant vystartuje z 1. místa.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Neprůjezdná D11 u Prahy a také Hrudná ulice v Ostravě. Dálnice D11 u Prahy bude do rána několikrát obousměrně neprůjezdná poblíž sjezdu na Úvaly, kilometru 7,5, montují nosníky mostu. První úplná uzavírka začala před půlnocí a na Hradec Králové trvala 10 minut. Na Prahu ještě neskončila. Zpět Praha se dá sjet, z 8. exitu na Hradec je zavřený. Na silnici 20 z Českých Budějov do Vodňan se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda omezuje průjezd v Češnovicích u Kaple. A v Ostravě Svinově ve směru na Zábřeh je v noci neprůjezdná Hrudná ulice. Uzavírka kvůli opravám na mostě se dá obět přes Porubu a Svinov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Neděle bude oblačná a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A začíná repríza sobotní polední publicistiky s Vladimírem Krocem.
25: Jak daleko je Evropa s budováním systému společné protiraketové obrany? Jak se výpadek dodávek ropy ze Saúdské Arábie projeví na cenách? A jakou symboliku ukrývají české korunovační klenoty? Na letišti v Mošnově dnes začaly 2 dny NATO v Ostravě. Jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Akce se dnes účastní prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš nebo ministr obrany Jaromír Zuna. Předseda vlády tento týden znovu přišel s návrhem vybudovat společný evropský systém protiraketové obrany. A včera velvyslanec USA při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu, poznamenal, že mezi spojenci zaujímá Česká republika v obranných výdajích poslední příčky. Naším hostem je vojensko-bezpečnostní expert Jiří Šedivý z Cevro univerzity, bývalý náčelník generálního štábu armády. Dobrý den.
0: Dobrý den.
25: Premiér Babiš na pražském obranném summitu připomněl svoji výzvu z poloviny července k vytvoření společného projektu protivzdušné obrany Europatriot. Jak nová je to myšlenka?
0: Tak to není myšlenka úplně nová, že by se měla vytvořit evropská schopnost protiraketové a protiletecké obrany. Na druhou stranu také potřeba říct, že ta debata už trvá příliš dlouho, i když v současné době je vyhrocená tím, kdy Spojené státy americké nejsou schopni zabezpečit odpovědějící množství především těch raket do systému Patriot. Ale ta debata už probíhá nějakou dobu, ale zatím ještě pořád nejsou matatelné výsledky.
25: Babiš s návrhem přišel v souvislosti s jednáním v Paříži, kdy byl opozicí kritizován za to, že Česko není členem koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Je to chyba?
0: Tak samozřejmě, že to chyba je. Na druhou stranu potřeba vidět, že systém protiraketové obrany je velmi drahá záležitost a Česko se svými schopnostmi, byť se snažíme ukázat, že máme kapacity například v obranném průmyslu, ale přece jenom je to otázka, kdy do toho vstupuje stát a financování státem u nás je poměrně omezené, limitované. Víme, že ty množství procent HDP na obranu je limitováno těmi 2%. Nechceme do toho vstoupit nějakým větším podílem HDP na obranu. A takže i ta naše případná účast na tom projektu je víceméně symbolická, pokud se nezmění přístup české strany.
25: Předsedkyně Evropské komise včera v souvislosti s vyplacením dalších více než 3 miliard euro z vojenské části půjčky na podporu Ukrajiny připomněla snahu rozvíjet evropský systém protivzdušné a protiraketové obrany, který by vycházel ze stávajícího protiraketového systému Freya. To je co?
0: A tak to je ukrajinský systém a já si myslím, že ten systém v současné době ještě není pořád plnohodnotně dovyvinut. Takže je to jedna z možných řešení. Na druhou stranu, myslím si, že evropské státy mají v celku poměrně velmi kvalitní systémy, které ovšem také musí být dokončeny vzhledem k tomu, že jejich vývoj se odehrával ve spolupráci s Spojenými státy americkými, kteří zabezpečovali tu vyšší úroveň balistické křivky, než se původně počítalo. Takže ještě to pořád ještě před námi stojí. Je to jedna z možných cest a určitě zkušenosti, které jsou z Ukrajiny, jsou velmi významné a je potřeba je integrovat i do těch celoevropských schopností.
25: A v jakém stavu je v současnosti protiraketová obrana Evropy?
0: Já si myslím, že je potřeba vidět právě ono to, že my jsme se soustředovali jako Evropané na tu nižší výšku nebo nižší úroveň a na ty výšky, které zabezpečuje Patriot nebo THAAD americký, tak tam ty schopnosti nemáme téměř žádné. A to je to, co ještě před námi momentálně stojí. Takže ta, řekněme, taktická, operačně taktická úroveň té naší protivzdušné obrany, ta je zabezpečena těmi systémy, ať už jsou systémy francouzské, podíl má i Velká Británie nebo i Německo, ale přece jenom tady musím ještě vložit mnoho peněz a zkušeností právě pro rozvoj těch schopností na větší výšky. To jsou vlastně ty schopnosti, kdy se ty rakety sestřelují na té balistické křivce v tom nejvyšším místě a tudíž je tam pochopitelně i největší pravděpodobnost jejich zasažení a zároveň obrana toho území.
25: A jak je momentálně Česko chráněno proti možným dronovým útokům?
0: Tak já si myslím, že obecně víme, že ten systém je v České republice poměrně limitovaný a že sice máme nějaké prostředky, ty prostředky jsou víceméně dány našimi schopnostmi. Máme ty rakety, které ještě pořád jsou z té bývalé sovětské provenience, to jsou ty Kuby. Máme pochopitelně i ty rakety, které jsou vypalovány z ramene, to je také nižší výška. A samozřejmě některé kanonové nebo kulomety těžkého nebo větší ráže, což je ale velmi, velmi omezené. Jednoduše Česká republika čeká na systémy Spider, které by měly být tymi systémy, které nahradí systém Cube, ale ta současná verze Spiderů, který očekáváme, tak to je zase budována nebo v těch kapacitách dosahování nižších výšek těch cílů, se kterými bychom mohli počítat. Takže i Česká republika musí řešit tu dronovou obranu zaprvé celoplošně. To vidíme, že není možné očekávat, že centrálním nějakým systémem budeme schopni zabezpečovat obranu proti dronům. To je zcela evidentní, že například ty ruské zkušenosti, které máme z Ukrajiny, je, že Rusové opravdu jsou schopni zasahovat poměrně velké území těmi drony, které už dneska mají k dispozici, a Česká republika na to musí reagovat. Takže asi tohle to je něco, co nás teprve čeká, protože to bude něco, co budeme muset velmi intenzivně a zase za poměrně velké peníze začít realizovat. Lepší jsou na tom ta operační vojska, to znamená ta, která jsou připravována pro boj na frontě, ale poměrně velký problém je v obraně teritoria.
25: Polsko dnes kvůli ruským dronovým útokům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu své vojenské letouny a uvedlo do pohotovosti protivzdušnou obranu. Jak vážná to byla situace?
0: Tak to bylo preventivní opatření. Já si myslím, že ta situace samozřejmě, že byla zvládnutá, ona je zpravidla zvládnutelná těmi státy, které provádí buď patrolling nad těmi našimi spojenci na východním křídle, a samozřejmě, že i v Polsku víme, že například v současné době jsme byli připraveni i my doplnit ty kapacity startem našich Gripenů, ale je potřeba uvést, že přece jenom používání stíhaček na například pomalu letící bezpilotní prostředky poměrně komplikované. Takže tam spíš ta obrana je proti křídlatým raketám, které jsou rychlejší a které mohou být lépe zachycené těmi stíhačkami. Proti dronům jsou efektivnější jiné prostředky než stíhačka, i když také pochopitelně schopnosti má.
25: Vojensko-bezpečnostní expert Jiří Šedivý z Severo univerzity, bývalý náčelník generálního štábu armády. Děkuju, naschledanou.
0: Naschledanou.
25: Ceny ropy v pátek zpočátku klesaly, ale později mírně rostly. Investoři se obávají o dodávky ze Saudské Arábie a rozšiřujícího se konfliktu na Blízkém východě. Saudsko-arabská ropná společnost Saudi Aramco oznámila dvěma evropským zákazníkům provozujícím rafinérie, že jim příští měsíc v rámci dlouhodobých smluv nedodá žádnou ropu. Je to kvůli útoku na strategický ropovod East West, který pomáhal Saudské Arábii vyvážet ropu bez nutnosti využívat Hormuzský průliv. My jsme ve spojení s hlavním ekonomem investiční skupiny Atlante Petrem Bartoněm. Dobrý den.
1: Krásný den.
25: Jak vážná je to komplikace pro už teď napjatý trh s ropou?
1: Určitě je to větší komplikace pro ty dva konkrétní zákazníky, než je to celkově. Ona ta situace rafinerií v Evropě je teď horší než při té první vlně problémů s vysokou cenou ropy, to znamená tam toho vrcholu jsme dosáhli někdy v květnu a od té doby zase ta cena ropy spadla. Teď se zvýšila, ale pořád ještě není tak vysoká jako v květnu, ale ten nový problém je s těmi rafinériemi, kdy mezi tím v Rusku ubylo ukrajinskou snahou spousta rafinérií a halt, když teď Rusko potřebuje víc té nafty, protože je neschopno si ji samo vyrobit, no tak chybí ta nafta z těch stávajících kapacit rafinérií více. To znamená, teď ten výpadek konkrétně může zase zvýšit tu celkovou velkou obchodní cenu nafty v Evropě, ale to nebude pro ty ostatní takový problém, bude to větší problém pro ty konkrétní rafinérie, ale i tam to neznamená, že jim takzvaně dojde ta ropa, jenom teď budou muset zaplatit více na to sehnání té kapacity, která jim vypadla.
25: Polská energetická skupina Orlen už ve středu uklidňovala, že si v posledních dnech zajistila 16 dodatečných dodávek ropy, aby mohla dál zásobovat rafinérie v Polsku, v Česku a v Litvě. Jak složité je takto narychlo zajišťovat větší množství ropy?
1: Je to něco, co ty společnosti musí řešit v podstatě každý den, obzvlášť dnes, ale i jinak i za normální situace je to vždycky problém. Ono, když se jim vypočítává ta takzvaná ta marže rafinérská, no tak se porovnají ty ceny, za kterou oni prodávají naftu, benzín a podobně, a dělá se to oproti té burzovní ceně ropy, kterou si vždycky každý může může normálně nechat zobrazit po minutě aktualizovanou v prohlížeči. Ale to téměř nikdy není ta cena ropy, za kterou to ty rafinérie musí kupovat. To je nějaká prostě burzovní cena, často tam jsou lidé, kteří ani tu ropu neodebírají, jenom vlastně si takzvaně hrají nebo kupují s finančními agregáty navázanými na tu ropu. A ten trh s ropou je pořád často na základě telefonu. Není to jako, že když si chcete koupit akcie, tak si zakliknete někde na telefonu, na burze a koupí se vám ty akcie. Pořád je to trochu tak jako po staré škole a tím pádem ta cena skutečně, za kterou je potom vyráběn náš benzín a nafta, může být i za normální situace, natož pak dnes, mnohem vyšší, než je tato burzovní cena. To znamená, je to problém, ale ty rafinérky s ním halt jednají a jsou jemu vystaveny i v běžném čase, nejenom když jim vypadne teď Saudská Arábie.
25: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček řekl novinkám CZ, že vláda zvažuje regulaci cen pohonných hmot. Podle některých odborníků by to ale mohlo spíš přispět k jejich dalšímu růstu. Co si myslíte vy?
1: No, tak musíme se podívat na to, co by bylo myšleno takovou regulací. Ono, ta regulace, kterou jsme tady měli na jaře, ta ano, na některých benzínkách mimo dálnice a v menších městech vedla spíše ke zvýšení, protože tam si halt ty benzínky některé kompenzovaly to, že se jim srazily ceny v těch drahých provozech, to znamená na dálnicích a podobně. A teď, když ty ceny benzínu rostou kvůli právě těm rafinériím, no tak by už tuplem nebylo jasné, jak by ta regulace jako taková mohla snížit tu cenu, když ona ani předtím nebyla způsobena těma benzínkama, ale teď už i vláda přiznává, že není způsobena těma benzínkama jako takovýma nebo těmi čerpacími stanicemi. To znamená, to, co by mohlo pomoct, není regulace jako taková, ta neměla jak snížit, protože ten vzoreček jarní přímo propisoval tu vysokou cenu velkou obchodní do těch maloobchodních, ale co by mohlo snížit tu cenu je, kdyby stát snížil svůj podíl na tom, když si jdeme koupit litr benzínu nebo nafty, to znamená, kdyby snížil svoji daň. To tehdy skutečně i na jaře tato část té regulace pomohla, to znamená, to zlevnění nelze zajistit jinak, než tím, že by si stát snížil svůj podíl na té dani.
25: Ostatně německá vládní koalice se dohodla na snížení daní z benzínu a nafty o 17 centů, tedy asi o 4 koruny na litr, i tedy na zavedení cenových stropů. Váš odhad, jak to bude s cenou ropy, potažmo paliv dál?
1: Ta cena ropy by neměla zatím růst více, jakože nějak dramaticky, je možný, že prostě pár dolarů tam zase přibyde, ale ono to vypadá zvláštně, když teď celá ta oblast je ještě více zavřená, než byla na jaře. Na jaře byla zavřená jenom ta takzvaně pravá nohavice od Arabského polostrovu na východ skrze Hormuz. Teď už začíná být zavřená i ta levá, kde aspoň ta Saudská Arábie mohla skrze Rudé moře vyvážet, tak by to vypadalo, že když je teď zavřenější celá oblast, tak by ta cena ropy měla být vyšší než na jaře. Ale ukazuje se, že ty lodě spousta se naučila proplouvat tím, že vypne ten transponder, když proplouvá nějakou tou úžinou. To znamená, teď té ropy paradoxně proudí více z té zdánlivě uzavřenější oblasti než na jaře a proto ta cena ještě nevystoupila. To znamená, teď zatím, pokud se zase situace ještě nezhorší, nehrozí další zásadní zvyšování cen ropy, ale hrozí zásadnější zvyšování cen těch výrobků z ropy, zejména v Evropě, právě kvůli těm chybějícím kapacitám chybějících rafinérií.
25: Vysvětluje hlavní ekonom investiční skupiny Natlant Petr Bartoň. Děkuju. Naschledanou.
1: Díky, hezký den.
25: Na Pražském hradě se dnes pro veřejnost otevírá výstava korunovačních klenotů, tedy svatováclavské koruny se třemi čepičkami, poduškou a pouzdrem, královského jablka, královského žezla a k vidění je i korunovační roucho. Navštěvníci uvidí také výstavu, která představí příběh klenotů od nástupu na trůn Ferdinanda I. Habsburského v roce 1526 až do konce 18. století. Co možná o klenotech nevíte, si teď povíme s Petrem Chotěbořem z odboru památkové péče kanceláře prezidenta republiky. Dobrý den.
3: Dobrý den.
25: Každý, kdo se půjde na klenoty podívat, na první pohled asi obdivuje zlato a drahé kameny, ale kdybyste měl říct, co je na nich opravdu vzácné a zajímavé a není třeba hned patrné, čeho by si měli návštěvníci všimnout?
3: Na klenotech je spousta detailů, které návštěvník z té vzdálenosti před vitrínou neuvidí. Já bych uvedl třeba vrcholový křížek na svatováclavské koruně. V tom zlatém křížku je malý křížek safírový a v něm je reliefní figurální scéna ukřižování. Do toho safíru to mohli udělat jenom diamantem. Nebo na horních obloucích, kterými je koruna vystužena, jsou aplikovány články zlatého opasku královny Blanky z Valois. To byl svatební dar, který dostala ke sňatku, a články toho opasku věnovala na výzdobu koruny. To je úplně jiná zlatnická práce a odlišné kameny.
25: No, jakou symboliku v sobě tedy ty předměty ukrývají? Když jsme začali u koruny, kterou nechal zlatový Karel IV., každý ze 4 dílů koruny vrcholí lilí. Proč právě tenhle symbol?
3: To bylo na panovnických korunách obvyklé. Lilie se objevovaly už na korunách přemyslovských králů, což víme jenom proto, že takové zjednodušené napodobeniny sloužily jako pohřební insignie pro Rudolfa I. a Přemysla Otakara II. A ty se zachovaly. Už tam jsou ty lilie použité. Samozřejmě lilie jako symbol čistoty může se vykládat taky tímto způsobem.
25: Ten křížek... Jinak
3: koruna samozřejmě byla vrcholným odznakem hodnosti krále a v českých poměrech symbolizovala i jakousi jednotu království, protože třeba ty vedlejší země české koruny byly právě jako soustátí nazývány zeměmi české koruny.
25: Mimochodem, dala se ta koruna nějak upravovat na různou velikost hlavy? Byť všechny byly pomazané, tak asi se lišily, ne?
3: No, to nejde. Koruna je ze 4 článků, které jsou v podstatě, ona nemá kruhový půdorys. Je to spíš takový čtverec se zaoblenými stranami, ale to spojení závlačkami je poměrně pružné. A navíc se do koruny vkládala čepička za Karla IV. Dokonce mitra, takže tam bylo možné trochu upravit tu velikost.
25: Ještě ten křížek na koruně vlastně prý měl být relikviář a měl v něm být trns Kristovy koruny. Jak to víme?
3: Víme to proto, že po obvodu toho křížku zlatého je vyrytý nápis Zde je trns koruny páně. Museli to tam napsat, protože ten trn nebylo vidět, na rozdíl od běžných relikviářů, kde se vždycky ta relikvie ukazovala pod tabulkou z křišťálu nebo nějakou čočkou, tak tady to vidět nebylo, proto je tam ten nápis.
25: Královské jablko bylo vytvořeno roku 1533 pro císaře Ferdinanda I. Habsburského. Co má při korunovaci symbolizovat?
3: Jablko symbolizuje v podstatě svět anebo kosmos a křížek na jeho vrcholu křesťanskou nebo boží vládu nad světem. A s tím souvisí taky symbolika žezla, která symbolizuje při korunovaci jakousi světskou moc toho panovníka a jeho původ se odvozuje od pastýřské hole.
25: Podnož kříže na jablku tvoří drobné postavičky 6 sfink. Kde se vzaly sfinky, které známe z Egypta, na českých korunovačních klenotech?
3: Ony to vlastně nejsou úplné sfinky, jsou to takové postavičky, které mají lidskou hlavu, zvířecí klapy přední a zadní část toho těla tvoří jenom svinutý list. Takže jsou to takové polopostavy, které sfinky připomínají. Ale takovéto groteskní figury byly v renesanci dosti obvyklé.
25: I to vystavené žezlo nechal zotovit Ferdinand Habsburský a nahradilo žezlo z doby Karla IV. Mimochodem, to Karlovo žezlo se zachovalo? Víme o něm něco?
3: To se zachovalo, tak jako se druhotně staly součástí českých korunovačních klenotů původně osobní insignie Ferdinanda I. dodatečně, tak původní žezlo a jablko se druhotně staly součástí rakouských arcivévodských insignií. Takže obojí, jak žezlo, tak jablko z doby Karla IV., jsou zachovány a jsou ve vídeňském Hofburku.
25: Říká Petr Chotěboř z odboru památkové péče kanceláře prezidenta republiky. Přeji hezký den. Naschledanou.
4: Naschledanou.
25: To byla polední publicistika. Vladimír Kroc, teď už přichází čas dalších aktuálních zpráv. Přeji vám příjemný poslech.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
5: A v půl jedné máme v nočním radiožurnálu připravené krátké zprávy. Ve studiu je Marek Sedláček.
6: Roste počet případů lymské boreliozy. Státní zdravotní ústav jich od začátku letošního roku do konce srpna zaznamenal přes 10,5 tisíce. Loni ve stejném období to bylo 5700, tedy zhruba o polovinu míň. Za prudký nárůst může jak prodlužující se klíšťová sezóna, tak především nový způsob sběru dat. Do systému jsou teď zapojeni i praktičtí lékaři. Írán přes prostředníky předložil Spojeným státům podmínky pro obnovení jednání o ukončení války. Pro stanici Al Jazeera to uvedl šéf iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Rezaí. Podle něj Teherán čeká na odpověď amerického prezidenta Donalda Trumpa. Rezaí uvedl, že mezi podmínky patří ukončení bojů na všech frontách, uvolnění zmrazených iránských financí a zrušení námořní blokády. Zřejmě až do pondělí zůstane uzavřená silnice 1/16 u Luníkova na Kladensku. V sobotu ráno se tam srazila cisterna s osobním autem. 5 lidí záchranáři převezli do nemocnice s lehčími zraněními. Cisterna převážela benzín a naftu. Po dopravní nehodě z ní látky unikly a kontaminovaly okolní půdu. Její sanace podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkora Frígrové pokračuje. O dalším postupu rozhodnou úřady. A v Mnichově začaly pivní slavnosti Oktoberfest. Nový mnichovský primátor Dominik Krause první sud narazil na rekordní 2 údery. Svátek piva potrvá do 4. října a pořadatelé do té doby očekávají víc než 6 milionů návštěvníků. Hosté si ale za más piva, který odpovídá 1 litru, letos oproti loňsku připlatí. Tuplák vyjde v přepočtu na 360 až 387 korun.
2: Sport.
6: Čeští tenisti porazili v kvalifikaci Davisova poháru výběr Spojených států 3-2 na zápasy. Tým kapitána Tomáše Berdycha postoupil do italské Boloni na listopadový finálový turnaj pro 8 nejlepších celků světa. A hokejisti Třince mají i po třetím kole Tipsport Extraligy plný počet bodů. Plzeň totiž doma zdolali 3-2. Dalších 5 zápasů nejvyšší soutěže se bude hrát dnes od 17 hodin. Radiožurnál Sport všechny hokejové zápasy přiblíží živě v pořadu s mikrofonem za sportem. Na Radiožurnálu uslyšíte aktuální vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Nehody na silnici 20 u Českých Budějovic a na Brněnsku. Dálnice D11 u Prahy teď průjezdná. Do rána bude několikrát v obou směrech neprůjezdná poblíž sjezdu na Úvaly na kilometru 7,5. Montují tam nosníky mostu. První úplná uzavírka začala před půlnocí. Na Hradec Králové trvala 10 minut, na Prahu přes půl hodiny. Zavírání dálnice by mělo skončit kolem 8 hodiny ráno. Na silnici 20 z Českých Budějovic do Vodňan se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda je v Češnovicích u kaple a u zabírku místa. Policie nehlásí. Na Brněnsku pozorně mezi Rajhradicemi a Opatovicemi. V zatáčkách v úseku havarovalo, osobní auto je mimo vozovku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes bude oblačno, na jihu a východě až polojasno, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 13. Tolik zprávy. A začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Růžovky, suchohřiby i babky. V některých částech Česka si nyní lidé nosí z lesů plné koše hub. Kde zaručeně rostou, tak to se dozvíte v naší první reportáži noční radiožurnálu už za chvíli.
2: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: a houbaři se konečně dočkali. Po dlouhých týdnech sucha, lesy zalily deště a z podrostu začínají vykukovat houby. Zatím sice nerostou úplně všude, ale například na Pelhřimovsku už lidé nosí domů plné koše.
1: Rostou, jsou super, jsou růžovky hodně babky, suchohřiby začínají, je to skvělý.
2: V lese mezi Kamenicí nad Lipou a Černovicemi na Pelhřimovsku potkávám paní Petru, která teď opět přisedla k zemi, odřezává nádherného modráka.
1: Začíná to, je to super, krásná příroda, čistý vzduch, žádný lidi zatím, takže úžasný, pojďte.
2: Máte tak zhruba půl košíku, jak to trvalo dlouho?
1: Jo, nevím, půl hoďky tady jsme.
2: O kousek dále pán, ten asi taky už má nazbíráno.
1: Jo, to je manžel. My jsme z Jihlavy a sem jsme jeli na doporučení. Takže ale vyplatilo se to, vzali jsme si z práce volno, takže jako krásný den. Já nevím, co s tím budeme dělat doma, až to očistíme všechno.
2: Já se teď vracím zpátky k silnici, ke svému autu. Zatím jsem ušel asi 40 metrů a opravdu jsem zahlédl jen tak letmo asi 6, 7, 8 hůb. Zdaleka ne všude jsou to ale takové žně. Jinde je třeba úroda daleko skromnější, anebo není vůbec žádná. Jak mi prozradil mykolog Jaroslav Malý.
3: Musíte do velkých údolí, musíte prostě na místa, kde je to zastíněný, a kde je třeba mech, který udrží trošku vody. Takže prostě pořád ty houby nerostou tak, jak by měly. Jo, lepší to je, co mám zprávy, jak je to lepší. Třeba v Jizerských horách na některých místech, nebo v Krušných horách, ale jsou místa, kde ty houby vůbec nejsou.
2: S houbami je to horší například na jihu Třebíčska.
3: Já totiž mám teď výstavu hub tady v Jebnici a tady máme přes 120 druhů, což jsem vlastně přivezl sám. A všechno to bylo z Písecka a z Táborska, ale jsou tam taky místa, kde vůbec nic není.
2: Pro všechny houbaře má ale mykolog dobrou zprávu. Už brzy by mohly začít růst úplně všude. Milan Soldán, Radiožurnál.
0: No a teď už mimořádná zelená vlna.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na dálnici D1 na výjezdu z Brna do Ostravy srazilo nákladní auto divoké prase. Nehoda je za nájezdem ze Svita v kilometru 204,5 kousek před Rohlenkou a pozor, blokuje levý jízdní pruh D1 kilometr 204,5 směr Ostrava. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
4: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Definitivně končí reprezentační kariéra stále hrajícího nejlepšího střelce fotbalového národního týmu Patrika Šika. Nový kouč českého výběru, Španěl Santi Denia, ho nedokázal zlákat do týmu a Češi se tak nejenom v následujících zápasech budou muset nejspíš obejít bez něj.
1: Nevolali jsme si, zatím jako k žádnému kontaktu nedošlo. Jako upřímně, myslím si, že to moje rozhodnutí, i kdyby přijel, asi jako nezmění. Jsem fakt jako takhle rozhodlej.
2: Vyprávěl před necelým měsícem v rozhovoru pro sáskovou kancelář Fortuna útočník německého Leverkusenu Patrik Šik a jak naznačil, své rozhodnutí nezměnil i přesto, že ho generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd i nový trenér národního týmu Santi Denia kontaktovali. Pokračuje Nedvěd.
3: Byli jsme ano v kontaktu s Patrikem Šikem, já osobně i náš trenér Santi Denia. Moc bych to nerozebíral, protože Patrik Šik neměl zájem reprezentovat a nemá zájem reprezentovat momentálně. Takže pro nás to byla uzavřená záležitost velice rychle.
2: Znamená to, že Patrik Šik definitivně ukončil kariéru v národním týmu? Manažer reprezentace Nedvěd řekl toto.
3: To je hráčovo rozhodnutí. Co bude v budoucnu, to se musíte možná zeptat hráče.
2: A na slova Pavla Nedvěda navázal na nominační tiskové konferenci před Ligou národů také trenér Santi Denia.
4: It's true. We spoke with Patrick.
5: Ano. Ano, je pravda, že s Patrikem jsme mluvili, nechtěl se k nám teď připojit. Byl bych ale rád, kdybychom teď mluvili o hráčích, kteří jsou na tomto papíře, a ne o těch, kteří v nominaci nejsou, jako Patrik.
2: Pod nadpisem útočníci na listině, kterou Denia držel, byla tři jména. Španěl nominoval Adama Hloška z Hoffenheimu, Tomáše Chorého ze Slávie a Pavla Šulce z Lyonu. Reprezentační sraz začíná v pondělí. Prvně se Češi představí za týden v sobotu doma v Lyonu. Reprezentační sraz začíná v pondělí, prvně se Češi představí za týden v sobotu doma proti Chorvatsku. Z Prahy Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 1 hodina. Zprávy a Marek Sedláček.
1: Rusové žijící v Česku můžou dnes volit do státní dumy, policie proto posílí hlídky u ambasády. Donald Trump zrušil akreditace některým médiím, policie je nevpustila do Bílého domu. Čeští tenisti si zahrají finálový Davis Cupový turnaj. Američany porazili doma 3-2 na zápasy a neděle bude oblačná, odpoledne s přehánkami a deštěm, teploty do 22 stupňů, na horách kolem 13.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Policisti na dnešek posílili hlídky u ruského velvyslanectví v Praze. Od 8 do 20 hodin je tam bude otevřená volební místnost pro Rusy žijící v Česku. Můžou tam odevzdat hlas v parlamentních volbách. Ruské ministerstvo zahraničí čeká v Česku, Pobaltí nebo Nizozemsku demonstrace. Zajištění bezpečnosti v době voleb je podle mluvčího ochranné služby policie Tomáše Procházky běžné. Neočekává nestandardní situaci.
3: Jsme ale připraveni výkon služby kdykoliv posílit tak, abychom plně zajistili bezpečnost i veřejný pořádek. Konkrétní taktické postupy ani počty nasazených policistů z bezpečnostních důvodů nekomentujeme.
1: V chráněné krajinné oblasti Pálava se šíří nepůvodní kaktus. Opunci hnědoostnou ochranáři nově zaznamenali na svatém kopečku u Mikulova. Rostlina pochází ze Severní Ameriky a vyhovují jí teplejší a suší podmínky. Vytvářením souvislých porostů, ale invazní rostlina vytlačuje původní vegetaci. Ochranáři ji proto z chráněných území odstraňují, upřesňuje vedoucí správy HKO Pálava Jiří Kmet.
4: Opuncie hnědoostná, která se vyskytuje na Děvíně a teď bohužel nově i na Tabulové a na svatém kopečku, je sice na první pohled velmi pěkný kaktus, ale do naší přírody v žádném případě nepatří a vytlačuje třeba naše netřesky nebo rozchodníky, což jsou původní sukulenty těch pálavských stepí.
1: Reportérům amerických stanic CNN a MS Now policie odepřela vstup do areálu Bílého domu. Stalo se tak poté, co prezident Donald Trump oznámil zrušení jejich akreditací. Informovali o tom obě stanice a zároveň vyjádřili podporu svým novinářům. Trump v pátek zakázal těmto zpravodajským kanálům a serveru Politico přístup do prezidentského sídla. Podle něj produkují nepříznivé zpravodajství a falešné zprávy. Schody vedoucí lesem na hrad Kokořín na Mělnicku jsou uzavřené. Kvůli špatnému technickému stavu je muselo uzavřít vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, Máchův kraj. Vedou jako zkratka z parkoviště v Podhradí. Na hrad musí lidi dojít pěšky po silnici, kudy vede částečně i modrá turistická značka. Změna platí do odvolání. Sport. Čeští tenisti v kvalifikaci Davisova poháru porazili po roce Američany znovu 3-2 na zápasy. Postoupili na finálový turnaj do italské Boloni. V Praze získali rozhodující body Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Menšík v třísetové bitvě zdolal světovou čtyřku Bena Sheltona a následně Lehečka vyhrál nad Lernenem Tajenem 6-3, 7-5 na sety. Po zápase s nepříjemně hrajícím soupeřem byl Jiří Lehečka nadšený, že se dokázal držet své nastavené taktiky.
5: Lerner je strašně solidní hráč, který prostě neudělá zbytečné chyby. Najít ten balans mezi tím, kdy nebudu moc pasivní, ale zároveň se budu snažit držet tu výměnu a nedělat chyby. Byl vlastně klíč k tomu dnešku a já si myslím, že to bylo skoro i víc o tom prostě jenom vydržet, věřit pevně, že já budu ten, který to kondičně ustojí.
1: Fotbalisti Ostravy po třech prohrách bodovali, v devátém kole šance ligy remizovali na hřišti Slovácka 2-2. V sobotu taky Artis Brno hrál s Libercem bez branek, Mladá Boleslav zdolala Zbrojovku Brno 2-0 a Pardubice přehráli Bohemians 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: U zavírky na D11 se už si zdu na Úvaly a v Rudné ulici v Ostravě. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna do Ostravy na kilometru 204,5 odklidili následky srážky auta s divočákem, už jsou tam průjezdné všechny pruhy. Na dálnici D11 u Prahy v noci počítejte s uzavírkami, do rána bude několikrát obousměrně neprůjezdná poblíž sjezdu na Úvaly na kilometru 7,5, montují tam nosníky mostu. Zavřený je teď v místě, je to už přes půl hodiny, směr Praha, můžete sjet z exitu 8 u zavírku oběd přes Horní Počernice. A v Ostravě Svinově směr Zábřeh je v noci neprůjezdná Hrudná ulice. Uzavírka kvůli opravám je na mostě mezi sjezdem na ulici Nad Porubkou a dálnici D1. Obě se to dá přes Porubu a Svinov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude oblačno a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky, teploty až 22 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Boršice na Uhersko-Hradišťsku zvítězili v celostátní soutěži Vesnice roku. Čím obec sportu zaujala, tak to se dozvíte z reportáže už za chvíli.
7: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Vesnicí roku se letos staly Boršice na Uherskohradišťsku. Zvítězily v konkurenci dalších 244 obcí z celé České republiky. Vesnice má zhruba 2000 obyvatel a odbornou portu zaujala bohatým společenským životem, ale také prací s mládeží nebo podporou zemědělců. Oslavy přímo ve vítězné obci natáčela reportérka Terza Chrastinová.
1: Já si myslím, že během 14 dnů bude slavit 14 dní. Dáme dovolenou, nepojím do práce.
2: Je to paráda.
3: V této obci se strašně moc toho změnilo. Ta obec je pěkná, pěkné údolí, folklor a tak dále. Takže.
4: Jsou tady kulturní akce, takže se tady žije opravdu dobře. Jsme za to rádi.
5: Tak hodnotili v sobotu večer vítězný titul obyvatelé přímo v Boršicích. Obec uspěla díky viditelným investicím, podpoře mládeže, zemědělství i kulturnímu životu. Podle místních žen Elišky a Katky, ale k vítězství pomohlo ještě něco navíc.
6: Já si myslím, že jsou to vztahy, které mezi těmi lidmi, že se dokážou domluvit a že se dokážou dát dohromady, spojit se.
7: Řekla bych asi, že je to takovou tou zceleností celé té obce, že se k sobě lidi hezky chovají, že se podporují navzájem, že tady to fakt žije, ať už akcemi, které pořádají Boršice jako přímo obec, ať jsou to spolky, já nevím, prostě pentla, všechno tady funguje tak nějak celý náš život, bych řekla.
5: Na slavnostní vyhlášení odjela z Boršic asi stovka místních, pokračuje Katka.
7: Poskládal se autobus, vyjeli si na výlet, dělali jsme jim řízky do krabičky.
5: S prvními dojmy se těsně po vyhlášení v Písečné v Pardubickém kraji svěřil taky nezávislý starosta obce Petr Dula.
8: Jsem dojatý, my jsme si moc přáli vyhrát. Já jsem moc rád, že Boršičáci tu cenu získali, protože si to odmakali oni. Nebyla to práce obce nebo moje, ale všech těch lidí.
7: Tak na Boršice!
5: Z Boršic na Uherskohradišťsku Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
9: I o víkendu.

Největší rasové nepokoje v poválečném Německu byly začátkem 90. let v rostocké čtvrti Lichtenhagen. I tam se dnes bude volit do zemského sněmu. A jak vnímají současnost lidé, kteří tehdejší pogromy zažili, tak to v nočním radiožurnálu uslyšíte už po písničce.

0: Německou spolkovou zemi Mecklenbursko, Přední Pomořansko čekají dnes zemské volby. Volit se bude také v rostocké čtvrti Lichtenhagen, kde byly začátkem 90. let největší rasové nepokoje v poválečném Německu. Několikadenní hon na cizince tehdy vyvrcholil zapálením takzvaného slunečnicového domu, ve kterém jenom náhodou nikdo neuhořel. Vzpomínky i současné nálady zjišťoval na místě náš zpravodaj Tomáš Havlín.
1: Irgendjemand hat gesagt, und da oben sind die Fidschis.
2: Tam nahoře jsou Fidschis, řekl prý někdo. Přičemž Fidschis, to je německé hanlivé označení pro Vietnamce, jako by pocházeli z ostrova Fidži. A tak to podle pana Michaela začalo. Pak už létali vzduchem zápalné láve, situace se vymkla kontrole. Tichý a pracovitý národ Vietnamců to tehdy podle něj do velké míry odnesl za romské rodiny, které přišly kdo ví odkud, a než zmizeli kdo ví kam, tak tábořili na louce mezi paneláky.
3: Město je mohlo důstojně ubytovat. Tady nedaleko u lesa je prázdný blok, ale neudělalo nic. A na to, aby pak policie sklidnila ten linčující dav, na to prostě neměla síly. Na to jich bylo příliš málo.
2: Jsem před samoobsluhou ve čtvrti Rostock Lichtenhagen. Na jedné straně je slunečnicový dům, z něj tehdy kromě cizinců před požárem utíkal přes střechy taky štáb veřejnoprávní televize ZDF. A na druhé straně je další panelák. V něm podle Michaela televize RTL nabízela nájemníkům horentní částky za to, když bude moct z jejich balkónů natáčet ten pogrom. A někde dole mezi tím si tehdy hledala cestu a proplétala se mladá žena, která nechce zveřejnit své jméno, tak jí můžeme říkat třeba Anna.
4: Tehdy mi bylo, bože, asi 20 let a pracovala jsem ve stánku s občerstvením. Když začalo jít do tuhého, raději jsme zavřeli, ale do půl hodiny stánek vyletěl do vzduchu. Hodili dovnitř molotov a jak tam byla láhev s butanem, tak všechno začalo okamžitě hořet. Kdybych tam tehdy zůstala, tak tady dneska nemusím být. A to neudělali cizinci, ale Němci.
5: Und das waren nicht die Ausländer, das waren die Deutschen, die da die Molotov-Cocktails reingeschmissen haben.
2: Minulost a současnost se ve vzpomínkách Michaela i Anny prolínají.
6: Das der Mob. Anders kann man die AfD oder die Rechten nicht bezeichnen.
2: Když Michal mluví třeba o linčujícím davu, tak ho označuje jako AfD, a to přesto, že strana takového jména tehdy prokazatelně ještě neexistovala. A Anna, ta přichází od tehdejší k té dnešní atmosféře bez nejmenšího zadrhnutí.
7: Das ist denen alles zu viel, ist alles zu laut geworden, das ist alles zu gewaltvoll geworden.
4: Všechno je nahlas, všechno agresivní. S tím se hodně lidí špatně vyrovnává. Já třeba, a je mi to líto, od té doby vlastně raději vypínám zprávy, protože mi nedělají dobře. Vím, že se musí něco změnit, ale nevěřím, že s tím dokáže něco udělat kterákoliv strana. Tehdy jsem to možná viděla jinak. Dnes mám děti, vnoučata a vidím, jak se všechno zhoršuje.
2: Události roku 1992 zná v Rostocku i mladší generace.
8: Das wurde bei mir weder im Geschichtsunterricht erwähnt noch in anderen Fächern wie zum Beispiel Sozialkunde.
2: Ve škole se o nich podle 17-letého Jaspera neučí, ale máma mu vyprávila a vždycky na výročí jdou reportáže v televizi.
8: Das ist natürlich fatal. Das ist ein Anschlag.
2: Jasper útok odsuzuje, před volbami je podle něj potřeba dbát na to, aby člověk nedával hlas stranám rozmíchávajícím xenofobii.
8: Ja, gerade wurden Sachsen-Anhalt ja Uli Sigmund.
2: Ale třeba vůči AfD je otevřený a bude pozorně sledovat, jak si v Sasku-Anhaltsku povede nově zvolený lídr této strany Ulrich Siegmund. Jasper mu familiárně říká Uli.
9: Ich persönlich kenne sogar welche, die geheiratet haben, jetzt die Kubaner, die hier gelebt haben.
2: Hodně lidí z domu Slunečnic podle paní Anny v Lichtenhagenu nakonec zůstalo. Prý hlavně Kubánci se oženili a založili rodiny. Vietnamská komunita ta před třemi lety otevřela jen pár ulic odtud buddhistický chrám, takovou zahradu klidu uprostřed sídlišní zástavby. Nevraživost vůči cizincům je ale podle paní Anny možná silnější, než byla dřív. A tak prý už několikrát zaslechla, že by nevadilo, kdyby to ve městě znovu pořádně bouchlo. Z Rostock Lichtenhagenu Tomáš Havlín, Radiožurnál.
10: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.
10: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl druhé. Zprávy a Marek Sedláček.
1: Telefony v českých školách od příštího školního roku zřejmě nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce po svolení učitele. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace se má týkat všech ročníků povinné školní docházky. Německá vládní koalice se dohodla na opatřeních ke zmírnění vysokých cen pohonných hmot. Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na zdroje z vlády. Opatření mají zahrnovat snížení daní z benzínu a nafty v přepočtu o 4 koruny na litr a taky zavedení cenových stropů. Úleva na dani bude podle DPA platit do konce roku. I dnes se můžou dobrovolníci zapojit do podzimní vlně kampaně Uklidíme svět. Budou při ní čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Po celém Česku je ke kampani přihlášených asi 200 úklidových akcí. Na webu kampaně najdou zájemci mapu, ve které jsou všechna zapojená místa. A ceny Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský dabing získali Regina Řandová a Jan Dolanský. Ceny udělovala už po 32. herecká asociace. Herečka Řandová cenu získala za výkon v dabingu za titulní roli ve filmu Maria. Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne. Sport. Fotbalový brankář Lukáš Horníček oslavil druhé vítězství v nové sezóně anglické Premier League. Český golman byl u výhry Newcastle nad Hallem 2-1. Naopak londýnský Tottenham s Antonínem Kinským v brance podlehl Aston Villa 2-3 a spadl v tabulce do pásma sestupu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na Brněnsku a neprůjezdný hlavní tah v Ostravě. Na dálnici D11 u Prahy v noci montují nosníky mostu a dálnici poblíž sjezdu na Úvaly kilometru 7,5 zavírají. Směr Praha se stálo skoro hodinu. Uzavírky mají pokračovat do rána a do Prahy se dají osobním autem objet sjezdem z exitu 8 přes Horní Počernice. Na Brněnsku mezi Rajhradicemi a Opatovicemi havarovalo osobní auto. V zatáčkách je mimo vozovku místo z Opatovice průjezdné. A v Ostravě Svinově v noci zavřeli Rudnou ulici směr Zábřeh. Uzavírka kvůli opravám je na mostě mezi sjezdem na ulici Nad Porubkou a dálnicí D1. Skončit má za hodinu a půl. Oběd se dá přes Porubu a Svinov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude oblačno, na jihu a východě až polojasno, odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na horách kolem 13, v Beskydech kolem 17. Tolik zprávy. Dál posloucháte Noční radiožurnál a Petra Zajíčka.
0: A další muziku, kterou nabídneme v Nočním radiožurnálu, zaspívá Amy MacDonald, budou tady Depešáci a teď Robbie Williams.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Už zítra začne v Turíně osmifinále mistrovství Evropy volejbalistů mezi Českem a Belgií. Oba soupeři se na evropském šampionátu ještě nikdy nesetkali. Kdo má větší šance na postup? To rozebereme už za pár minut.

0: Tak to byli Depešáci z 90. It's No Good v nočním radiožurnálu. Českou volejbalovou reprezentaci čeká v pondělí odpoledne zápas o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. V cestě bude týmu trenéra Nováka stát silná Belgie. Na evropském šampionátu bude vzájemný souboj těchto dvou soupeřů historickou premiérou.
1: No, je to tak, jak to je. To prostě my neovlivníme.
2: Naznačil trenér Jiří Novák, že velkou radost z toho, že v osmifinále jeho tým narazí právě na Belgii, opravdu nemá. Kapitán Patrik Indra zmínil dva konkrétní hráče. Nejvíc bodů tady na mistrovství Evropy nastřádali Ferrer Rangers 96 a Sam Deru 94 bodů. Právě tito volejbalisté jsou teď pod drobnohledem českého statistika. Patrik Indra potvrdil, že na převážně dva volejbalisty se bude koncentrovat česká obrana.
3: Dvě hlavní hvězdy Rangerse a Sama Deru. Náš cíl bude tyhle dva hráče zastavit na útoku hlavně.
2: Český tým může čerpat ze dvou přípravných duelů s Belgií před mistrovstvím Evropy, jenomže oba tým prohrál.
1: Jeden zápas byl, řekl bych, slušný, druhý zápas byl trošku horší, ale nebyli jsme úplně komplet.
2: Jiří Novák tak by měl hráčům připomenout jiné dva zápasy. V Evropské lize v roce 2022 Belgie hrála stejně jako tady v Itálii pod italským trenérem Zaninim. Česká reprezentace vyhrála 3-0 a 3-1. Nejvíc bodů před 4 roky zapsal do statistik univerzál Marek Šotola a ten je připravený i tady v Turíně. Šotola se na postu univerzál prostřídává právě s Indrou. Oba smečují levačkou. Každý pochopitelně chce být v základní sestavě.
4: Vždycky každý, kdo prostě přijde na hřiště, tak tomu týmu pomůže. A máme tady prostě 14 lidí, kteří můžou hrát. To nejlepší, co je v Česku.
2: Zmínil Šotola důležitou okolnost, sílu lavičky. Patrik Indra dodal.
3: Šance naše jsou veliký.
2: Zajímavé je, že na mistrovství světa v roce 2025, kde český tým senzačně skončil na čtvrté pozici, vypadla Belgie ve čtvrtfinále po prohře 0-3 s Itálií. Rangers byl se 106 body nejlépe bodujícím hráčem svého týmu a v celkovém pořadí turnaje se dělil o druhou příčku právě s Patrikem Indrou. Utkání Česko-Belgie začne v hale Palavela v pondělí v 16 hodin, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne zpravodajské vstupy. Z Turína, Kamil Jáša, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Radio Žurnál 2 hodiny. Zprávy a Marek Sedláček.
1: Rusko útočilo na obchodní dům v ukrajinském Dnipru. Vláda by zítra měla schvalovat návrh rozpočtu. Fotbalisti Slovácka remizovali s Ostravou a dál čekají na ligovou výhru. A neděle bude oblačná, odpoledne s přeháňkami a deštěm, teploty do 22 stupňů, na horách kolem 13.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Rusko ze vzduchu udeřilo na ukrajinské Dnipro. Jeden z proudových dronů zasáhl obchodní dům, který začal hořet. Dniprovské úřady informovaly o 4 zraněných.
3: Hasiči bojovali s požárem velkého nákupního centra Nový kontinent do pozdních večerních hodin. Centrum je téměř úplně zničené a část konstrukce se podle záběru záchranné služby zřítila. V době vzdušného poplachu se velké obchodní domy povinně zavírají a proto mezi zraněnými nejsou nakupující. Podle Dnipropetrovské oblastní vojenské zprávy Rusko včera na oblast zaútočilo asi 40krát. Cílem byla i obchodní infrastruktura v Krivém Rihu, oznámili tamní úřady. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Vláda by měla zítra schválit návrh státního rozpočtu na příští rok, a to se schodkem o něco vyšším než oznámených 389 miliard. Ve čtvrtek se na tom shodla koalice. Podle předsedy motoristů Petra Macinky se úspory nedotknou výdajů na obranu a dodal, že jeho strana neprosadila znovu zavedení prvních 3 dnů nemoci zaměstnance bez náhrady výdělku. Další peníze podle Macinky koalice může ušetřit pomocí chystaných změn zákonů.
4: Závazek je jasný, koaliční, a to je jednotky miliard dolů ze schodku, 20 miliard minimálně dolů pomocí legislativních změn a o 60 miliard dolů v roce 2028.
1: Návrh rozpočtu musí vláda poslat do sněmovny do konce září. Inscenaci Cirkus Humberto dnes poprvé uvidí návštěvníci divadla FX Šaldy v Liberci. První premiéru letošní sezóny činoherní soubor uvede v 19 hodin. Hra vychází z románu spisovatele Eduarda Basse z roku 1941. Na jevišti budou kromě profesionálních akrobatů k vidění taky tygři nebo slon v životní velikosti, doplňuje dramaturg Jiří Janků.
5: Za každým cirkusovým vystoupením stojí desítky lidí, kteří to vystoupení musí připravit. To jsou ty tentáci, stavěči. Ty zůstávají v naprosté většině v anonymitě a už sám Eduard Bass jim chtěl vzdát hold a my jsme právě tuhle linku chtěli trošku podtrhnout.
1: Sport. Čeští tenisti po roce opět porazili v Davis Cupové kvalifikaci Spojené státy 3-2 na zápasy a postoupili na listopadový finálový turnaj. Kapitán Tomáš Berdych hodně chválil všechny hráče, kteří se během víkendu objevili na kurtu. Zároveň by si přál, aby se stejným soupeřem nehráli Češi třeba za rok v kvalifikaci.